0: Posádka letadla. Kapitán Lee Dunning a druhý pilot Petr Luisen i stevardka Janet Bensonová.
1: Moment.
0: Lee Dunning, Petr Luisen, Janet Bensonová.
1: Díky.
0: Patří k nejzkušenějším posádkám společnosti příležitostných letů.
2: To nech až nakonec, vysyp všecko o tom pilotovi.
0: Jmenuje se George Spencer, je z Winnipegu, za války lítal na malých strojích.
3: Za války? To znamená před 20 lety? Pak už nelítal?
0: Pokud vím, tak nelítal na stíhačkách.
2: Takže bývalý válečný pilot? A vy chcete tvrdit, že si myslíte, že vojenský stíhač si po 20 letech poradí s dopravním letadlem?
4: Poslyšte, v kolik hodin a na které přistávací dráze má dojít k tomu zázraku?
0: Letadlo má přistát v 5.05, počítáme se spožděním až 2 hodiny.
1: Navádíte je radarem?
0: Radiem.
3: Kolik mají paliva?
0: Nevím přesně, ale určitě tolik, aby mohli být ještě další hodinu ve vzduchu.
3: Při otravách je důležité včas podat léky. Existuje obava, že nemocní pasažéři během letu zemřou.
0: Na letišti jsou připraveni lékaři a sanitky.
2: To jsou odpovědi, prosím tě, my se tě ptáme na pasažéry a ty vykládáš o sanitkách. Chceme zavolat na středisko řízení letového provozu a promluvit s kapitánem Trelevenem.
0: Dál.
4: Máme zájem na spojení s letadlem, aspoň několik slov s tím Spencerem nebo s kýmkoliv jiným.
0: Dál.
1: Opatřete nás právě o stavu pacientů.
0: Dál.
3: Mě zajímají pocity amatérského pilota a především stévardky.
0: Všechno?
2: Zatím.
0: Do střediska bohužel volat nelze, kapitána Trelevena nesmíme rušit. A radiové spojení s letadlem, to musíte chápat, se nesmí zatěžovat, obě strany mají už málo času.
2: Tak aspoň brkni Trelevenovi, co je nového. Kde je teď letadlo, jak se Spencerovi daří, co říká a tak dále, prostě cokoliv.
0: Nezavolám, ve středisku potřebují klid.
2: Tak tam zavolám sám.
0: Neukvapuj se, vím, co říkám.
2: Co pak si neuvědomuješ, že je to za posledních pár let největší senzace v Kanadě? Stovky lidí stojí už teď před světelnými novinami.
4: A levou výtisky Camelotům z ruky.
2: Je to pro nás příležitost, chápeš? Naše články koupí zítra všechny noviny na tomhle kontinentě. Myslím, že mluvím za všechny, co máme tu kliku, že tady teď jsme. Když ti řeknu, že nám je úplně jedno, jestli se přistání podaří nebo ne. Čtenáři čekají na senzaci, ať je taková nebo maková. Nemůžeme si dovolit krmit je konstatováním, co jste udělali pro záchranu cestujících.
4: To nikoho nezajímá.
1: No a za chvíli tu budete mít na krku televizi a film a snad si nemyslíte, že je zavřete do téhle zakouřené místnosti a že vás budou poslouchat.
3: Dostanou se k informacím sami.
4: A my na tom jenom proděláme.
2: Buď nám hned teď dáš čerstvé zprávy, nebo se rozejdeme po letišti a seženeme si je sami. Pochop, že je to náš chleba.
0: Zkusím to. Dejte mi středisko řízení provozu.
1: Vancouver volá 714, ozvěte se. Volám 714, slyšíte nás?
5: Pane Berdyk, vedle máte telefon.
1: Tomar,
5: děkuji vám.
1: Ticho, volej, pořád volej.
6: Berdyk?
7: Harry, mládenci tady na tiskovce nejsou spokojeni s tím, co jsem jim řekl. Chtějí znát poslední informace.
6: Tak jim to rozmluv.
7: Chtějí promluvit pár slov s kapitánem Trelevenem a chtějí se zeptat na možnost promluvit pár slov s někým z letadla, nejlíp přímo se Spencerem. Nešlo by to?
6: Řekni jim, že to zařídíme tak, aby se letadlo zřítilo v okamžiku, který jim nejlíp vyhovuje.
7: Klidni se. Je to jejich povinnost a chleba.
6: Někdo přijde. Ať chvíli počkají.
7: Díky.
1: Vancouver volá 714. 714, ozvi se. Slyšíte nás. Příjem.
5: Kapitáne, pořád nic. Nic.
8: Calgary a Seattle hlásí, že ztratili se 714 spojení.
5: Děkuju.
9: Je vám zima?
5: Máte třesavku. Hrom do toho.
9: To je k zbláznění.
5: Mám poslat ještě pro kávu? Kdo chce kávu? Nebo čaj?
1: Ticho!
5: Máte je?
1: 714, ozvi se. Slyšíte? 714, slyšíš mě? Ne. Ale mám dojem, že jsem je před momentem slabě slyšel, ale zase nic.
10: Jestli to byli oni, muselo se jim něco stát s vysílačkou.
5: Co jste říkal?
10: Že se jim třeba něco stalo s vysílačkou.
5: Zkusíme to. Buď a nebo. Ohlas, aby změnili frekvenci vysílání.
9: Ale jestli oni mají být na vlně...
10: Ticho!
9: Prosím.
10: Tak dělej! Vancouver volá 714. Změňte frekvenci na 128.3. Slyšíte mě? Změňte frekvenci na 128.3. Budu několikrát opakovat. Změňte frekvenci na 128.3. Příjem!
5: Jestli jsou ještě ve vzduchu, měli by se už brzo objevit na obrazovce.
11: Operátor,
8: ano.
11: Zavolejte vojáky, ať se znova pokusí o zaměření radarem.
10: Vancouver volá 714, ohlašte se. Změňte frekvenci na 128.3. Ohlašte se, příjem.
11: Myslíte, Pavle, že...
5: Nemyslím. Nic, nemyslím. Jenom vím, že je to strašný.
12: Jsou 4 hodiny 40 minut.
13: Jdeme nahoru. Georgi, nabíráme výšku.
14: Já tě neslyším.
15: Klidno tak, zpátky.
14: Všichni na svá místa, už je po bouřce. Račte laskavě, nedělejte paniku, nechte pilota pracovat. No máte i v tramvaji, nemluvte za jízdy s řidičem, no a tady je to taky tak. Děkuju za pochopení.
13: Jdeme nahoru, rychlost 160. 165.
16: Ještě chvilku. Vytáhnu tu bednu nad mraky, nebo ne? Ještě chvilku.
13: 165 zůstává.
16: Tři mi pod čela nevidíme.
13: Georgi, byla to moje vina, odpusť.
16: Nevím, o čem mluvíš.
13: Jsem nešikovná, no. Kdybych dokázala pohnout pákou, nemuselo se to stát. To padání bylo hrozné.
16: Nech toho říkám, že nevím, o čem mluvíš.
17: Na palubě máme už skoro klid. Jste oba v pořádku? Tak já to přestal v sedě na zemi. Moc dobře mi nebylo.
16: Omlouvám se, splašili se nám koně.
17: Žanet, prosím vás.
13: Ano.
17: Není někde slza kávy?
13: Jestli se termoska nerozbila, je v kuchyni ve skřínce.
17: Děkuju, podívám se tam. A zároveň si zařečním do mikrofonu. Neseďte, Žanet, já se obsloužím sám.
16: Ještě si trochu odpočiň. A pak se ohlásíme Trlevenovi.
17: Hlášení cestujícím. Prosím o chvilku pozornosti u mikrofonu doktor Baird. Vážení cestující, uvědomte si, že panika, které někteří z vás podlehli, nás může všechny zahubit. Snažte se ukázněným chováním nezhoršovat situaci na palubě letadla. Děkuji vám. Snad je to uklidní. A když ne, pošlu na ně žížalu.
16: Co?
17: Ten kluk říkal, že má přezdívku žížala.
16: To jsou nápady, žížala. Přitom je hezký přítele. Žanet.
13: No?
16: Teď jim ohlas, že se nám něco málo stalo a že jsme v pořádku. Ale stručně a klidně.
13: 714 volá Vancouver. Měli jsme problémy. Při zatažení klapek a podvozku prudké klesání dostali jsme se znova nahoru. Rychlost 160, příjem.
17: Moment, ještě něco. Řekněte prosím vás, aby byl na letišti mezi lékaři taky psychiatr. Ano, budeme ho potřebovat. Především pro jednu ženu, ta je v šoku.
13: Za chvíli jim to řeknu. 714 volá Vancouver, ozvěte se, příjem.
17: Termoska se nerozbila, je to ještě horké. Vezměte si každý trochu, to vám udělá dobře.
16: Ne, děkuji.
17: No tak, Georgie, pozor, podržím ti šálek, jo?
16: No, děkuji.
17: Ještě trošku, kamaráde, ještě. No. Teď mě musíš poslouchat, jako ve válce.
16: No, v životě jsem doktory neposlouchal. Dík, dej Žanetě.
13: Ne, mě ne, nechte to pro George, pro sebe, já vážně nepotřebuju. 714 volá Vancouver, ozvěte se, příjem.
17: Jen malinko, Žanetko, no, aspoň trošku. Tak, vrátím tedy skřínky, kdybyste chtěli, a přijdu si zase podívat.
13: Tady 714 volám Vancouver, ozvěte se, příjem.
16: Proč se nehlásí? Podrž to a půjč mi mikrofon. Volám Vancouver. Mluví Spencer. 714. Tísňové volání. Tísňové volání. Ozvěte se. Příjem. Nic. Nic, to je divný. 714 pro všechny stanice. Mayday. Mayday. Mayday. Jsme v kritické situaci. Ozvěte se. Příjem. Janet, převezmi spojení, ať se mi ta bedna zase nezvenčí. Jak to, že nás neslyší? Když jsme padali, porušilo se možná nastavení frekvence.
13: Co budeme dělat?
16: Já to teď nevím. Leda, zkus volat na jiné frekvenci.
13: Není to moc riskantní?
16: No, abych něco lepšího. Bez instruktáže ze země to můžu nechat spadnout rovnou.
13: Dobře.
16: Aspoň ta šílená cesta skončí dřív. Vylaďuj pomalu. Říkal jsem pomalu.
18: No tak.
16: Určitě nějaké hlasy uslyšíme. Pozor. Zpátky. Ještě pomaleji.
13: Slyšel
16: jsi? Na doladuj. Opatrně doladuj.
13: Chytili jsme je.
19: Změňte frekvenci na 128.3.
16: Slyšíte mě? Opatrně.
19: Změňte frekvenci na 128.
16: Podívej se na stupnici. Je to 128? Čára 3 určitě?
13: Ano.
19: Čára 3. Příjem.
16: Tak zajisti polohu voliče a ozvi se jim.
13: Zde 714. Zde 714. Slyšeli jsme vás? Potvrzujeme změnu frekvence na 128 čára 3 a slyšíme vás velmi dobře. Příjem.
19: Vancouver 714. Konečně. Dali jste nám zabrat. Ztratili jste se nám. Osazenstvo střediska vykřikuje hurá! A co se vám stalo? Příjem.
13: 714 volá Vancouver. Měli jsme potíže s udržením rychlosti a výšky, ale teď je všechno v pořádku. Někteří cestující propadli panice. Doktor Baird žádá, aby byl na letišti pokud možno taky psychiatr. Příjem.
20: Vancouver pro 714. Halo, Georgi. Halo, Janet. Tisknu vám ruce a mám radost, že vás napadlo hledat nás na jiné frekvenci. Jste prostě kabrňáci. Georgi, poslyš, ty seš opravdu i docela slušný dopravní pilot.
16: Ale nech to.
20: Když ses dostal ze situace, kterou jste sice stručně popsali, ale kterou si dovedu živě představit.
16: Gratuluji. Prosím tě, tak už toho nech. No.
20: A Janet? Tebe líbám na čelo a pamatuj, na zemi si to zopakuje. Tak a teď vás nechám chvíli odpočívat, pak mi nahlásíte hodnoty kontrolních přístrojů a budeme pokračovat. Příjem.
16: No, tak jim to nahlásíme hned, ne? Nebo chceš odpočívat?
13: Ne, nemusím.
16: Potřebuješ něco, doktore?
21: Ne, já jenom jestli ustupujeme nebo útočíme.
16: Útočíme, kamaráde. Útočíme.
21: Dobře, tak já jdu zase do polního lazaretu.
13: Doktore, prosím vás, piloti.
21: Není to nejhorší, Žanetko, abys byla klidná, jdu k ním. Kapitáne, slyšíte mě? Kapitáne.
22: To bude dobrý, to nic není. Řekněte... Druhý pilot.
21: Všecko je v pořádku, kapitáne. Nemějte starost. Klidně spěte. Na letišti dostanete léky. Slyšíte? A co vy, Petře? Petře, není vám zima? Slyšíte mě? Musíte spát.

0: Ne, prosím vás, ne.
1: Ticho, člověče.
0: Já nechci.
1: Dejte pokoj.
0: Ne. Zabijou nás, ne.
1: Už se nestydíte. Chlap ne. Jako hora, chováte se jako dítě.
0: Ne, prosím vás, ne.
1: Jestli nezavřete klapačku, tak vám jednu přišiju, rozumíte? Ne. Ty dva v pilotní kabině dřou jako mesci. A vy tady vyvádíte. Ne. Jestli chcete, jděte si sednout místo nich. Sedněte si místo pilota a leďte. Já vás tam dovedu. Chcete?
0: Ne.
1: No tak. Sedět na zadku a mlčet. A přikrejte pořádně vaši paní. Ať neprohládne.
0: Ona umřela. Už neslyší nic.
1: Ale houby umřela. Vždyť dýchá, podívejte se. Jenom jí bolela hlava, no. Spí, doktor jí dal prášek. Támhle paní, Childrová je na tom hůř. A ticho, jasný?
0: Ano.
1: A spát. A vy taky. Potřebujete něco?
2: Ne, děkuju vám.
3: Jak se daří, pane Childre? Paní je klidná?
4: Klidná. Až moc klidná. Nelíbí se mi to. Nemůžeme jí nějak pomoct.
3: Moment, prosím, jenom zjistím tep.
5: Haló, pane, vítám. Nezamykejte se nám na té toaletě.
4: Myslíte?
3: Pane Childre, jste rozumný člověk. Nebudu před vámi nic skrývat. Zdravotní stav vaší paní je víc než kritický.
4: Ano.
3: Doufejme, že se pilotovi podaří brzo přistát a že se vaše paní dostane hned do nemocnice. Snažil jsem se dělat, co bylo v mých silách.
4: Jsem vám vděčný, pane doktore, bez ohledu na to, co bude.
3: Vážím si vás, pane Childre, jste statečný. A nepodléháte iluzím.

0: Tady to vypadá. Vážený, nechcete si přesednout? Tamhle je volné místo.
1: Rád, ale tady pan kolega profesor měl ten záchvat zvracení.
0: No právě.
1: Tak kdyby něco potřeboval. Pan doktor říkal...
0: Má prášky, tak spí. Pojďte. Sklopíme i to vaše sedadlo. Bude to mít pohodlnější. Není už nejmladší.
1: 65 jako já.
2: Vždyť vy taky, pane doktore, taky se nic nenamlouváte a víte jako já, že za hodinu možná nebude naživu z nás nikdo.
3: Pane Čeldre, nic takového si nemyslím.
2: Ano.
3: Prostě nepřipouštím si nic takového. Dbejte především o to, aby vaše paní neprostydla. Kdyby se vám podařilo vpravit jí do úst několik kapek vody, moc by jí to prospělo.
2: Ano, děkuji.
0: Má někdo žízeň? Vy, paní?
4: Ano, ano, děkuji.
0: No, prosím. Přeje si někdo vodu? Nikdo? Tady taky nikdo? Nikdo. Doktore, jak to vypadá?
3: Nic nového. Z nejhoršího nás Spencer snad dostal a dokáže udržet letadlo ve vzduchu. Jiná věc je ovšem přistání.
0: A to je s touhle mašinou hodně? Hodně složitý?
3: Je. Spencer je už úplně vyčerpaný. Vyděsil jsem se, když jsem ho viděl.
0: Máme letět ještě dlouho?
3: Nevím, ztratil jsem naprosto pojem času. Mně připadá, že jsme na cestě už několik dní.
0: Myslíte, že máme naději?
3: Žížalo, ty takovej formát a takhle hloupý otázky. Máme tady 15 lidí, kteří za hodinu žádnou naději určitě mít nebudou. Ale zatím všichni dýcháme, ne? A dokud člověk dýchá, naději má.
0: Ano.
4: Prosím vás. Haló?
0: Ano, paní?
4: Ne, pana doktora, prosím. Mohla bych dostat prášek pro spaní.
3: Jděte se podívat do Zenu.
0: Já jsem rád, že jste nezapomněl, jak mi říkají.
5: To se přece nedá zapomenout.
3: Ale ať to rádio vypnou. Mohli by slyšet nějakou poplašnou zprávu.
0: No, tak to jim zatrhnu.
3: Chtěla jste prášek, paní?
4: Ano.
3: Měla jste už nějaký?
4: Ne, ale stačí něco slabšího.
0: Hele, ty vypni to. Ať můžou ostatní spát.
2: Cože, co je?
0: No člověče, ty chrníš a rádio ti řve. Sportovní komentář bude až za 2 hodiny. Stejně to bude zápas náš. No ne, co? Winnipeg, no.
2: Winnipeg,
0: no. Vidíš.
2: Kolik je hodin?
0: Ale spí, já ti řeknu.
6: Ano. A pak zapneme pomocná palivová čerpadla. Ano, rozuměli jsme. Letíme jako po stole 300 metrů nad mraky a pilot je připraven k opakování manévru s vysunutým podvozkem. Příjem? Příjem?

0: Jsou 4 hodiny 45 minut jednoho všedního dne měsíce září roku 1965.
1: 714 pro Vancouver. Začínáme opakovat cvičení s podvozkem. Příjem.
2: Tady Vancouver, volám 714. Georgie, tak pěkně od začátku, opatrně a s rozvahou. Hlaste se po skončení manévru. Příjem.
3: No tak jak to hodnotíte teď, Pavle?
4: Ani líp, ani hůř. Kdyby aspoň ten čas tak neletěl.
5: Kapitáne, kdy začnete nacvičovat přistání?
2: Nacvičovat? Pane Berdiku, Spencer by měl aspoň 10krát vysunout a zasunout klapky a podvozek, ale budem si gratulovat, když to stačí udělat 3krát. To už vůbec nemluvím o přistávací manévru.
3: A za chvíli bude nad letištěm, když se nic nestane.
5: Ach jo, to je situace.
4: Až se objeví, tak rozhodnu, jestli ho posadím na zem nebo na moře.
5: Cože? Co prosím?
2: Až se objeví, rozhodnu, jestli ho posadím na zem nebo na moře.
5: A kapitáne, co myslíte, že je lepší?
2: Pane Berdiku, jste natolik zkušený, abyste věděl, v jakém psychickém stavu Spencer je. Co udělá, až uvidí pod sebou letiště? Co když ztratí nervy? Proto mě napadlo, jestli ho nemám navést na vodu.
5: To je míň nebezpečné.
3: Já vím, Pavle, ale člověče, pro nemocné to znamená, že...
5: To a letadlo? To se totálně zničí. Letadlo! Potopí!
2: Chápu, pane Berdiku. Je to letadlo vaší společnosti. Chápu taky, že to vaše šéfy nijak nepotěší, že to nebude žádná lahůdka nechat si potopit mašinu.
5: To, vy si řeknete jen tak potopit...
2: A jak to mám říct? Když Spencer ztratí nervy, až ho budem navádět na dráhu, může se letadlo rozbít a shořet. A z ohně nemusíme taky zachránit nikoho. Kdyby přistál na vodě, je tu naděje, že část cestujících přežije, část těch zdravých.
3: Ano, Pavle, ale...
2: Hleďte, moře je klidné a náraz na vodu by byl slabší než na zem. Ovšem nemocné pasažéry sotva vyprostíme včas.
3: Zmobilizujeme hlídkové lodi, požádám vojenské námořnictvo a letectvo o vyhlášení pohotovosti v okruhu 5 mil. Nebo můžeme
2: taky... Ne, Jimmy. Ne, počkáme. Počkáme, jak bude Spencer reagovat na instrukce před přistáním. Já vím, na co myslíš. Já ostatně taky. Je tam kapitán Dunning, druhý pilot a ta malá Jeanette, ale spolehni na Spencera. Nezapomeň, že lítal. A jak lítal. A kolik hákových křížů poslal na zem.
3: Souhlasím. V pořádku.
2: Souhlasíte, Berdiku?
5: Jak rozhodnete vy to?
2: Tady středisko. Radar?
6: Ano, kapitáne. Před pár vteřinama se nám tu něco objevilo. Moment. Ano, je to 714. Jsou to oni. Vybočili z letové dráhy o 10 mil, ať změní kurz vpravo na 255.
2: Děkuju.
7: Pane kapitáne?
2: Ano?
7: Vojenské letectvo právě oznámilo, že navázalo se 714. vizuální kontakt. Předpokládaná doba přistání je za 10 minut.
2: Že děkuju. Přistání odkládáme zatím na neurčenou dobu. Doufám, že se spozdíme. Aspoň o hodinu.
3: Když budete, kapitáne, potřebovat víc, časová rezerva je?
1: 714 volá Vancouver. Hotovo. Manévr s klapkami a podvozkem jsme tentokrát zvládli na jedničku. Příjem.
2: Vancouver pro 714. Výborně. Už vás máme na radaru. Zjistili, že jste vybočili 10 mil jižním směrem. Georgi, udělej si mírnou zatáčku vpravo, ale hned si to vrať. Dej pozor, abyste nestratili rychlost. Ano? A udržuj kurz na 255. Příjem.
3: Johne, spoj mě s velitelem požárníků a s velitelem policie.
5: Kapitáne, neměl bych teď zavolat na tiskové středisko.
2: Prosím, poslední zprávy meteorologie, rychlost větru hlásí v co nejkratších intervalech.
5: A
2: ano?
5: Říct těm novinářským šakalům o eventuální možnosti přistání na moři.
2: A všichni na svá místa, je tady zase moc hluku.
8: Ty dveře zavří.
5: Ne, vlastně ne. Já se na novináře vykašlu. Hned by je napadlo, že přistání na vodu znamená obětovat nemocné.
2: Správně, Berdiku. A hlavně je to poslední eventualita. Teď budou ještě hodinu cvičit přibližování na přistání.
3: Jenom hodinu?
2: Pak uvidíme.
5: A kolikrát se to přistání za hodinu probere, kapitáne?
2: Záleží na Spencerovi. 3krát, 4krát. Těžko říct, nevím.
9: Pane Berdiku, volá vás generální ředitel z Montrealu.
5: Sakra, já to... Já nemám čas, no. Řekněte mu, že zavolám. Zavolám, až to tady skončí.
9: Jimmy! Havard volá z tiskového střediska, že se novináři bouří. Co s tím budeme dělat?
3: Vyřiď pánům novinářům, Johna, ať si trhnou nohou. Nemáme čas, základní informace dostali.
9: Zařídím. Služba už pustila požárníky a záchranky na letištní plochu.
2: Prosím tě, ať okamžitě vypnou ty sirény. Nechci, aby se mi to dostalo do mikrofonu. To by pro Spencera moc povzbuzující nebylo.
3: Rozumím. Spolehni se.

0: Je 5:05.
1: Je 5:05. Teď jsme měli přistát.
2: Však se dočkáme.
1: Není ti dobře?
2: Jsem strašně unavený. Ruce a nohy se mi třesou, jako bych absolvoval maraton. Asi vynakládám zbytečně moc energie na to cvičení.
1: To bude jen chvilková fyzická únava.
2: Já to jinak nedokážu. Utři mi prosím tě čelo. Musím se vzchopit, nelitovat se.
1: Především se uklidní. Kapitán říká, že máme dost času.
2: Víš, co mi dneska už párkrát pomohlo. Tenkrát za války jsem si taky kolikrát myslel, že půjdu únavou. A vždycky jsem nakonec v sobě našel něco, co mě přimělo vydržet. Asi jsem si přál, aby to už bylo za námi. Aby se neumíralo.
1: Podívej se, slunce.
2: Ani jsem si neuvědomil, že se rozednívá.
1: Bílé mraky pod námi. To je krása.
2: Za chvíli bude den. Žanet.
1: Ano?
2: Než začneme klesat na přistání, podívej se na piloty. Možná, že to bude s námi pořádně házet. Udělej něco, aby se jim nic nestalo.
1: A nebudeš mě teď potřebovat?
2: Tu chvilku to bez tebe vydržím. Pro jistotu, dej mi mikrofon.
1: Hned se vrátím.
3: Co pak? Děje se něco?
1: Ne, nic. Chtěla jsem se jen podívat na kapitána, na Petra.
3: Není třeba, teď jsem tam byl.
1: Měli bychom je přivázat nebo nějak zajistit před přistáním.
3: Bez starosti, Žanetko, udělám to sám.
2: Máš tam moc práce? Jak to s nemocnými vypadá?
3: Právě proto jsem přišel. Máme čím dál méně času.
1: Nechcete promluvit s lékařem na zemi? Zavolám je.
3: Tím nikomu nepomůžu, potřebuju nemocnici. Za jak dlouho přistaneme?
2: Možná, že to svedu za půl hodiny, možná dřív. Nebude už pozdě.
3: Nevím. Mělo by to stačit. Dva cestující jsou v agonii. Tam to může a nemusí být otázka několika minut. Jde o to, aby takhle nedopadli i ostatní.
1: A piloti?
3: Jedli až poslední.
2: Pomáhá ti někdo?
3: Pan Žížela. Má výdrž jako kůň.
4: Vancouver volá 714. Ohlašte se, příjem.
2: Doktor, ještě něco. Upozorní cestující, aby se připoutali. Až se budeme dostávat pod mraky, pořádně to s námi zamává. O přistání ani nemluvím.
3: Spolehni se, cestující obstarám sám. Piloty taky. Zatím tedy útočíme. Hodně štěstí.
2: Tobě taky, doktore. Žanet, ohlaš se a řekni jim, že jsem jako rybička.
1: Zde 714 pro Vancouver. Pilot se cítí velmi dobře. Příjem.
4: Vancouver pro 714. Georgi, uvidíš, že s přistáním nebudou velké problémy. Ještě než píchnete mraky, musím dát pár připomenutí.

0: Nemocné a cestující se postará doktor Bert a jeden pomocník. Budu je podrobně instruovat, co mají dělat. Příjem.
1: Vancouver pro 714. Souhlasím. Dej se hned do práce, Janet. Až se vrátíš, dej o sobě vědět. A teď pár slov pro tebe, Georgie.
2: Běž, to máme za sebou.
0: Kdybys mě potřeboval, zazvoň.
1: Georgie, než se Janet vrátí, pár slov. Já vím, že jste už pekelně unavení a před přistání vás čeká spousta práce. Důležité je pamatovat si, kde jsou všechny ovládací páky a tlačítka. Je to hodně, já to uznávám. Když budeš na pochybách, klidně se zeptej, času máme dost. Paliva máš nejméně na 3 hodiny. Několikrát si zkusíš přiblížení na přistání. Při posledním nalétání budeš muset dělat všechny úkony v přesně stanoveném pořadí. Ten sled ti budu postupně říkat, takže to určitě zvládneš. Až Janet přijde, řeknu vám nejdřív všechny části manévru, pak rozebereme každý úkon zvlášť. Času je dost. Opakuju, času je dost. Zatím udržuj směr a výšku. Příjem.
2: 714 volá Vancouver. Pilot Spencer pro kapitána Trelevena. Začínám se totiž zase považovat za pilota, Pavle. Doufám, že mi to vydrží až na zem. A doufám, že ti potřesu pravicí. Budu ti přát, aby tě takovéhle situace už nikdy nepotkali. Ale taky, aby ses nikdy nedostal do stíhačky. Aby zvozil lidi jen za obchodem a na fotbal. Takže, pane kapitáne, za vaše uznání a vůbec za všechno dík.
3: Je 5:10.
4: Zdá se, že je na tom ale mentálně dobře, co?
5: To bych řekl. Má výbornou náladu.
6: Ne. Ví přesně, co ho čeká.
4: Myslíte, že se takhle jako loučil?
6: Nevím.
5: Ten chlap musí ze sebe vydat úplně všechno.
6: A není nejmladší.
4: Jestli pak ti cestující vědí, nebo si umí představit, co všechno se může v posledních vteřinách letu stát.
7: Šéfe, požárníci volali, že mezi evakuovanými obyvateli vznikla panika, že poškozené letadlo veze atomové nálože.
5: Ještě tohle. To si vezmu na starost já. Zavolej městský rozhlas, přepoj mi to vedle.
8: Zde 714. Volám Vancouver. Skončila jsem instruktáž. Doktor Bert s pomocníkem začínají přípravu cestujících. Příjem.
9: Šéfe, novináři znovu žádají o rozhovor se zástupcem majitelů letadla. Co budeme dělat?
4: A to si zase vezmu já. To se nedá nic dělat. Stejně tomu neujdu.
6: A co jim řeknete?
4: Kapitáne, já jsem vás dost štval, ale já nejsem šakál.
6: Prima Berdiku to beru. Tak a prosím, naprosté ticho. Vancouver pro 714. Janet, když jsi nebyla u mikrofonu, tak jsem Georgeovi říkal, že všecko jde perfektně. Jestli ti to neřek, tak ti to oznamuju. A teď začnete sestupovat pod mraky. Až manévr skončíte, budete asi 15 mil od letiště. Georgie, nastav nejdřív výškoměr na 3.0, čára 1. Opakuju, 3.0, čára 1. Pak uber nepatrně plyn, ale udržuj stejnou rychlost. A sestupuj rychlostí 500 stop za minutu. 500 stop za minutu. Kontrolujte hodnoty na přístrojích. Hlídej si variometr. Hustou clonou mraku poletíte dost dlouho. Rozuměli jste, příjem?
8: 714 pro Vancouver, rozuměli jsme? Pilot hlásí, že klesáme. Příjem.
6: Vancouver pro 714. Georgie, při přibližování budeš muset nejdřív zapnout tlakové hydraulické čerpadlo. Manometr máš... Moment, počkej, já si to musím přesně vybavit. Ano, ano. Po levé straně přístrojové desky. Malý kousek levo od umělého horizontu. Máš? Příjem.
8: Vancouver, čerpadla a manometr jsme našli. Pilot je připraven k další instruktáži. Příjem.
6: Vancouver pro 714, výborně. A teď vám vyjmenuju, co všechno bude třeba udělat a pak teprve budeme probírat jedno po druhém. Tak za prvé vypneme odmrazovací zařízení. Za druhé vypneme přečerpávání paliva. Za třetí zavřeme chladící klapky na 1/3.
3: Je 5 hodin 10 minut.

0: Za čtvrté, zkontrolujeme si tlakoměry brzd pro pravou i levou stranu. To by bylo prozatím všecko. Máš nějakou otázku, příjem?
1: Řekni mu, že všechno je teď velká otázka. A že jsem si nezapamatoval nic.
2: Konkrétní otázky nemáme, ale je tu obava, že si všecko nezapamatujeme. Příjem.
0: Vancouver pro 714. Nemusíte si všecko pamatovat. Budu vám přece postupně říkat sled úkonů. No tak klid. Zopakujte si umístění hlavních budíků, které budete potřebovat. Připraveni. Příjem.
1: Řekni mu, že už víc než 2 hodiny na ty budíky koukám. Že jsem od včerejška nespal, že je na palubě pohoda jako na rekreaci a že únavou nevidím a že nejsem schopen spočítat 2x2. Hlavně se zeptej, kolik máme vůbec času.
2: 714 pro Vancouver. Umístění hlavních kontrolních přístrojů pilot ovládá, je unavený, ptá se, kolik máme ještě času. Stále letíme mraky, klesáme podle instrukcí, příjem.
0: Vancouver pro 714, Georgi, času máš víc než dost, ale zbytečně ho ztrácet nemusíš. Na letišti budeš asi za 7 minut. Nad letištěm budeš kroužit a několikrát si vyzkoušíš přiblížení na přistání. Moment, prosím tě, moment.
2: Už je skoro světlo. Začíná pršet, nezdá se ti?
0: Georgi, dostal jsem hlášení z radarové stanice, že musíš provést opravu kurzu na 260. Rozuměl jsi? Oprava kurzu na 260. Příjem?
3: Je 5:15.
4: Kapitáne, meteo hlásí zhoršení počasí. Začíná pršet.
5: Na tom nic nezměním.
6: No tak co? Vyhlásíme stav tísně? Už jsou v okruhu letiště.
5: Můžeme.
7: Pozor, pozor. Pohotovost stupeň 4. Pozor, pozor. Pohotovost stupeň 4.
8: Jakmile bude 714 v dohledu, navedu je na cvičné kroužení a ostatní rozhodneme podle toho, jak mu půjde na létávání.
9: Kontrolní věž hlásí, že rozsvítili všechna světla.
8: Že děkujeme, požádejte, ať přeladí vysílač na frekvenci, na které teď se Spencerem mluvíme. Spencer nebude mít čas ani myšlenky na přelaďování vysílačky. Jo, a řekni jim, že se k ním na věž za chvíli přemístíme.
2: 714 pro Vancouver. Změnili jsme kurz na 260, příjem.
10: Pozor, jsou 15 mil od letiště.
8: Vancouver pro 714. Georgi, každou chvíli vypadneš z mraku. Uvidíš světla majáku na letišti, příjem?
2: Ano, vidíme. Vidíme světla na letišti, výška 2000, příjem.
5: Tak jsou tady.
11: Slyšíte? Já je slyším!
5: No. A to nejtěžší nakonec.
11: Kapitáne, dýmku nebo cigaretu?
5: Ne.
8: Vancouver pro 714. Halo, Georgi. Vítám tě. Udržuj výšku, čekej na další instrukce. Přecházíme na kontrolní věž. Ozvu se a řeknu ti číslo přistávací dráhy. Předtím vykonáš několik cvičných přiblížení. Rozuměli jste? Příjem.
2: 714 pro Vancouver. Ano, kapitáne.
12: Georgi,
2: rozuměli jste.
12: Stav na palubě se zhoršuje.
2: Ale
13: jak zhoršuje?
11: Co se to tam děje?
12: Kritické situaci. Promiňte.
11: Něco se stalo. Ticho.
12: Já s nimi už prostě nemohu nic dělat.
13: Člověče, co mám dělat já?
2: Mám něco ohlásit na zem, jsou na příjmu.
13: Tak dej mi je. Vancouver, volá Spencer. Žádné cvičné přibližování nebudu dělat. Situace na palubě nedovoluje, abych ztrácel čas se zbytečným kroužením. Půjdu rovnou na přistání, příjem.
11: Cože? No ten se zbláznil.
8: Vancouver pro 714. Georgi, pochop, že je to nesmysl. Musíš udělat několik cvičných přiblížení. Příjem. Příjem.
13: Jdu rovnou na přistání. Pochopte, že vezu umírající lidi. Na cvičování je teď stejně pro kočku. Chci přistát, veďte mě, příjem.
14: Kapitáne, promluvím s ním sám.
8: Ne, teď není čas na diskuse.
14: Já ho uklidním.
8: Podle všech platných zásad je teď Spencer jedinou osobou na palubě, která má právo rozhodnout, co bude dělat. A já proto jeho rozhodnutí přijímám.
11: Kapitáne, uvědomujete si, co děláte? Jakou odpovědnost na sebe berete? Já jsem, prosím, z obliga.
8: Mlčte! Vancouver pro 714, Georgi.
5: Přistupuju na tvoje rozhodnutí. Mám k němu výhrady, ale respektuju tě. Čekej, za malou chvíli se ti ozvu. Musíme přejít na kontrolní věž, odkud tě budu řídit. Georgi? Janet? Hodně štěstí. Tady Treleven, volám věž.
10: Slyším, kapitáne.
5: Jdeme k vám nahoru.

0: Je 5:20.
1: Teď bys měla cestujícím ohlásit začátek platnosti tísňových opatření.
2: Ne. Myslím, že nemá smysl je děsit ještě víc. Hlášení? Vážení cestující dámy a pánové, prosím, abyste zaujali svá místa a poslechli instrukce doktora Berda. Připoutejte se a nekuřte. Za několik minut přistaneme na letiště ve Vancouveru. Děkuji vám.
1: Řekla jste dobře. Jakoby vedle tebe seděl kapitán Dunning a ne. Uklidnila si.
2: Možná.
1: Před chvílí jsem uvažoval, jak bych tohle všechno vydržel nebýt tebe.
2: Ale prosím tě.
1: Janet, už nám nezbývá moc času. Co nevidět, přijde ten... ten okamžik, o kterém obavíme, že musí přijít. Chtěl bych jenom, abys pochopila, proč jsem se rozhodl hned přistát. Ano, já ti chci poděkovat. Ty přece víš ze všech nejlíp, jaký jsem pilot. Kroužení nad letištěm naší situaci nezlepší. A chci, aby zůstala šance, že se dostanou včas do nemocnice.
2: Já tvoje rozhodnutí schvaluju. Já si tě vážím, George, moc.
1: Máš strach?
2: Ne. Nemám.
1: Na zázraky čekat nebude.
3: Vancouver, volám 714. Vancouver, volám 714. Mluví Pavel Treleven. Spencer, jsme na kontrolní věži letiště. Slyšíte nás? Slyšíte nás? Příjem?
1: Janet.
2: Ano.
1: A teď rozum do hrsti.
2: Zde 714. Volám Vancouver.

0: Hlášení kontrolní věže pro všecka vozidla. Přistávací dráha 08. Tahače přemístit do sektoru 1. Civilní vozidla do sektoru 3. Záchranné vozy do sektoru 4 a 5. Příkaz. Požární a záchranné vozy neopustí určený prostor dřív, dokud tento prostor letadlo nemine. Přísný zákaz pobytu pro ostatní vozidla. Platí do odvolání.
1: Vysílačka zapojena na záznam?
2: Zapojena.
1: Prosím spojit s radarem.
3: Jsou 10 mil od letiště. Přejít na kurz 260.
1: Radar? Informujte mě i tehdy, když budu hovořit se Spencerem. Ano, formality stranou, skákejte mi klidně do řeči.
4: Kapitáne, neměl byste mu ještě jednou navrhnout, aby se držel ve vzduchu aspoň do té doby, než se víc rozední.
0: I hned vypnout sirény.
5: Vypněte zvukové signály.
4: Kapitáne, přemluvte ho.
1: Rozhodnutí padlo, žádné vyjednávání.
4: Ale to nemůže přeci dobře dopadnout.
1: Ticho, prosím. Vancouver pro 714. Vancouver pro 714. Georgi, seš 10 mil od letiště. Změň kurz na 260. Začni sestupovat do výšky 1000. Do výšky 1000. Nepotvrzujte příjem dalších dispozic, ledaže se budete chtít na něco zeptat.
6: Je 5 hodin 26 minut.

0: A teď znova uzavři chladící klapky na třetinu. Chladící klapky na třetinu. Ano, tou malou páčkou pod pálkami motoru. Ne, nepospíchej.
1: Žanet, našla páčku?
2: Moment. Ano, tady je. Už jsme nad letištěm. Vidím přistávací dráhu.
1: Doufám, že je dost dlouhá.
0: 714, Georgi. Teď nastavíme režim motoru otáčky 2.8. Pro všechny čtyři motory otáčky 2.8. Nespěchejte, čekám. Když se neozvete, budu pokračovat.
1: Žanet, teď musíš všechno sama. Sakra, kdyby aspoň nepršelo, není nic vidět. Máš to?
2: Mám.
0: Pokračuju, ano. Stáhni rychlost na 140. Klapky na 15, to je ten druhý zoubek, to už znáte. A udržuj 140.
3: Změnit kurz na 225, upozorněte, že strašně skáče.
0: 714, změňte kurz na 225. Kurz 225 a dávej pozor na výšku. Skáčeš.
4: Je 5 hodin 28 minut.
0: Hlídej si výšku.
5: Klesá moc rychle. 1900. 800.
0: A otáčky, zvyš otáčky.
5: 450.
0: Přitáhni.
5: Musí nahoru. 400.
0: Tak tahej. Hej tam plnej plyn. Plnej plyn a tahej. Tahej, slyšíš mě?
5: 500.
0: Je to k ničemu.
5: 550.
0: Nedokáže, to říkám, je to k ničemu.
5: Snad se mu to už podařilo.
0: To nemůže dokázat. Všecko, co děláme, je nesmysl. A to nechám, já už nemůžu. Nemůžu.
6: Kapitáne, prosím vás, nenechávej toho samotného.
5: 600.
6: Nemůže toho přece nechat na pospas osudu.
5: Drží 600.
6: Kapitáne, zkuste to ještě jednou. Promluvte s ním. Řekněte mu, co má dělat.
5: Zase skáče.
6: Vždyť na vás spoléhá, kapitáne.
5: 500. 550. Drž to, chlape. 600. 600.
0: Promiňte všichni. Vancouver pro 714. Georgi, nemůžeš hned přistát. Musíš několikrát obletět letiště, musíš si zkusit přiblížení. Slyšíš, nepřistávej. Slyšíš mě, ohlaš se, Georgi. Slyšíš mě, tak mluv, člověče. Mluv, člověče.
7: Myslel jsem, že jste mi rozuměli. Jdu na přistání. Jsou tu těžce nemocní. Jestli se v té bedně něco porouchá, je to riziko podnikání. Musím přistát. Vysouvám podvozek, příjem.
1: Žane, podvozek, začni pomalu. Jde to?
0: Georgi, když máte kola venku, musí svítit kontrolní žárovky. Udržuj kurz 225, výška 1000. Kurz 225, výška 1000. Máš chladící klapky na jednu třetinu? Nemluvím moc rychle? Otáčky drž na 208.
1: Žádná rychlost.
2: 130. 125. 120. 125. 130.
5: Zase mění výšku. Teď má 900.
0: Georgi, ztrácíš výšku, dostaň se nahoru. Musíš držet tisíc.
2: 110. 110. 105. 110. 120.
6: Překlu tak šplej!
0: 130.
2: 130. Udržujeme 130.
5: Výška 900, stop. 950. 1000. 1000, teď se drží.
0: Ať zhasnou všechna dálková světla s výjimkou 0,8.
4: Je 5 hodin 28 minut.
0: Georgi, jakmile vyrovnáš zatáčku, udrž se ve směru osvětlené dráhy. Nezapomeň zapnout stírače spínače nad hlavou.
1: Vidíš tu šňůru světel? Teď se jen mezi ně trefit. Tam se to rozhodne.
0: Zleva máš mírný vítr, připrav se na to. Georgi, když dosedneš moc rychle, použij nouzovou brzdu. Zatáhni za červenou páku, kterou máš přímo nad hlavou. A v každém případě vypni kontakty.
1: Žanet, oblídni si nouzovou brzdu.
2: Ano, dosáhnu na ní.
1: Když bude třeba, musíš to udělat hrozně rychle.
2: Ano, dobře.
1: Neměj strach, prosím tě, neměj strach. Za chvíli to budeme mít za sebou.
4: Je 5 hodin 29 minut.
5: Může klesat. 400 za minutu. Směr v pořádku.
0: Georgi, teď pozor. Dej plné klapky. A drž rychlost na 130. Na 130. Vyrovnej. Tak, klesej 400 za minutu.
1: Žanet, klapky. Hlaš rychlost a výšku.
2: 1000 stop, 130, 800 stop, 120.
4: Je 5:30.
2: 700 stop, 130.
0: Georgie, klesej pomalu. Klesej pomalu, slyšíš mě? Klesej pomalu.
2: 50 stop, 130, 400 stop, 120.
1: Já vím, lecím, jak tu bednu udržím.
6: To je hrůza. Teď se rozbije.
8: Ať přidá, sakra.
0: Přidej plyn, klesáš rychle. Zarej se do země. Slyšíš, budeš krátkej. Tak přidej, sakra.
8: Už to vytahuje.
5: Ale je pořád o sto níž.
1: Přitáhni volant, no. No tak, už je to lepší. Žanet, zazvoň poplašný signál. Cestující sklonit hlavu ke kolenům.
9: Pozor, pozor. Pohotovost posledního stupně. Připravte se, letadlo jde na 0,8.
5: Znova mění výšku. Má 200. 150. Je nízko. Je moc nízko.
0: Nechodníš.
4: Je 5:32.
1: Ten liják nám byl čerdlužen. Sakra, já zase nic nevidím.
0: Teď je to dobrý. Teď. Zase jdeš moc rychle. Přitáhni. Mírně přitáhni. Tak je to teď dobrý. Prach dráhy. Stáhni plyn. Stáhni. A výdrž.
8: No jo, ale ty zase zůstal viset. Hergo, čeho se bojí?
6: Proč nejde dolů?
8: Nedovede odhadnout výšku podvozku, zná jenom stíhačku, bojí se.
0: Diví se levo, dej ta plnou nohu. Plnou nohu, neboj se. Podrobnej. Teď. A sedíš a brzdí.
6: A skáče.
1: Nouzovou brzdu.
6: To vyjede v dráhy, to nezastaví.
8: Urval podvozek.
6: A točí se. Rozbijou se.
4: Je 5:33.
1: Ženet. Přistáli jsme.
2: Co se stalo?
1: Proč brečíš? Tak no, vzpamatuj se.
2: Máš odřené čelo.
1: Je po všem. Přistáli jsme.
6: Jste v pořádku?
8: Spencere, kamaráde. Kamaráde, děkuju.
1: Utrhl jsem podvozek. To jsem se teda schodil. No, já totiž nevěděl, pochop. Stíhačka je nižší.
6: Ale blbost. Nikomu se nic nestalo. Pár modřin.
2: Doktore. Pacienti.
1: Není moc pozdě.
8: Myslím, že ne.
2: Tak, proč se neozývají? Vždyť jsme přistáli.
1: Koukni na vysílečku. Tohle je 128 čára 3. Vylaď to.
0: Slyšíš mě? Co je s vámi? Hlaste se. Slyšíš mě, Georgi? Slyšíš mě?
1: Ano. Slyším vás, kapitáne.
0: Georgi, to bylo nejbláznivější přistání, co tohle letiště zažilo.
10: Chceme vám stisknout ruku, čekejte, jedeme pro vás.
0: A vaříme čaj, otvíráme lahev. Zapijem to, Georgi. Končím.

Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil dva lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako spronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit, a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál Express telegram do Hongkongu, ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štípnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Wachmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu, to bych zatím nerad dělal. Ale, helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster,
Kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku? Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomendovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek pravdu. Přinesl mě asi 30 jmen. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně. Ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl, a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie... Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On, pan Houdek, jako pan adjunkt, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunkt, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě, jako pan Houdek, chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si, pan adjunkt, zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého Nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou

plete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Tak dost, řekl jsem mu nakonec, už toho mám pokrk. Člověče, dejte sem těch 200 korun. Tak, a teď tohle. Kdyby vás napadlo jít za slečnou Tauferovou dřív, než to dám do pořádku, udělám na vás udání pro krádež, rozumíte? A kdybyste se zastřelil, nebo něco podobného, řeknu, proč jste to udělal. A konec. Tu noc, pane, jsem proseděl pod hvězdami a soudil jsem ty dva. A pochopil jsem tu hořkost a radost, která je v spravedlnosti. Kdybych je udal, dostal by ten Houdek pár neděl vězení podmíněně a ještě by se to stěží dokázalo. Houdek zabil tu holku, ale nebyl to sprostý zloděj. Každý trest mě byl příliš mnoho a příliš málo. Proto jsem je soudil a trestal sám. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno. Ale kdyby se tady ty 200, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno, povídám. Tak co, mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem

0: šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě, kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit.
1: No dobrá,
0: řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houdek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl, ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houdek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě? Ne, řekl chraptivě Houdek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Seděl tam jako dřevěná loutka. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: dne 13. března roku 1886 hlásí hlídka na denkerském majáku, že k přístavu se blíží lehká briga.
1: Vrací se z dlouhé obchodní cesty po severním pobřeží Norska.
0: Je naložená dechtem, železem a dřevem.
1: Briga se jmenuje Lagenardie.
2: Pospěš si, Marie, vane severní vítr. A když má moje Lagenardie vítr v zádech a na velitelském můstku muže, jako je můj syn a tvůj budoucí manžel, bude tu co nevidět.
3: Už si to řekl všem přátelům, strýčku.
2: Ale to víš, že řekl. Buď klidná, co pak neslyšíš?
3: To je moje svatební píseň, strýčku.
2: S farářem už jsem všecko vyjednal, Marie. Jakmile je Lagenardie zakotví a vy se s Luisem pohybíte, půjdete rovnou do kostela.
3: Jsem tak šťastná. Tak dlouho jsem se načekala.
2: Ale musíš si pospíšit, Marie. Všichni chtějí vidět nevěstu.
3: Půjč mi daleko moc, strýčku.
2: Já tu máš. No tak co? Už vidíš Luise?
3: Ne, ještě ne. Má určitě jinou práci, než aby mi teď mával na přivítání.
2: Proč můj syn nevytáhne vlajku? Proč je vlajkový stožár prázdný?
3: Námořníci už jsou na palubě. Tamhle je André Vasling a Penelen.
2: A ten muž vpravo od velitelského můstku, to je Opik?
3: Ano, to je on. Ale kde je Louis?
2: Teď snad už konečně vytáhnou vlajku na uvítanou.
3: Stričku, vlajka, která stoupá na stožár, je černá.
2: Černá. Na palubě je smutek.
3: Musíme kolik zjistit, co se vlastně stalo.
4: Přirazit k molu. Vyhodit kotvu.
2: André Vaslingu. Můj syn. No kde je můj syn? Co je? Proč mlčíte?
5: Drahý pane Konbite, váš syn, kapitán této lodi, zahynul.
3: Ne, to nemůže být pravda.
2: Chci vědět, jak se to stalo.
5: Zpráva je zapsána v lodním deníku. Můžete si ji přečíst, pane Konbite. Prosím.
2: Dne 26. února poblíž Melstrému se dostala naše loď do prudké bouře za severního větru. Tam také zachytila volání o pomoc, o kterou ji požádala Geleta Frurn, zbavená hlavního stěžně a plachet, potápěla se. Když kapitán Louis Cornbit viděl, že loď je neodvratně ztracena, rozhodl se pomoci alespoň posádce. Přes odpor některých mužů na palubě dal spustit na moře šalupu a sestoupil do ní s námořníky Cartroisem a Nugetem. Sledovali jsme ji až do chvíle, kdy zmizeli v mlze.
5: Musíte být silný, pane Konbite. Dobrá, dočtu to tedy sám. Přišla noc. Moře bylo stále bouřlivější. Lagenardie byla stržena vírem, který vzniká v těchto vodách. Hrozilo jí, že bude pohlcena Melstrémem. Musela prchat po větru. Marně jsme pak několik dnů křižovali těmito pochmurnými místy, ale šalupa, Geleta, kapitán Louis a oba námořníci se již neobjevili. Svolal jsem tedy posádku, ujal se velení brigy a zamířil k Dunkerque.
2: Měl jste do šalupy vstoupit s mým synem, Vaslinku. Jste přece nejschopnější námořník na Lagenardie. Třeba by se vám podařilo se šalupou se vrátit.
5: Bůh je mým svědkem, že jsem to Louisovi nabízel, pane. A mimo Boha jsou zde i další svědci. Řekni sám, Opiku, jak to bylo.
6: Všichni jsme to slyšeli. Pan Vasling se chtěl nalodit do šalupy s vaším synem, ale ten mu dal rozkaz, kdybych se nevrátil, velení na Lagenardie může převzít pouze pan Vasling.
2: Odpusťte, André. Ale jste si opravdu jist, že můj syn zahynul?
5: Vy přece víte, co je Melstrem, pane. Ten strašný vír přitáhne do svého středu každou loď a tu pak rozdrtí. Přísahám, že jsem vykonal všechno, abych vašeho syna našel.
2: Nemám nejmenší důvod o vašich slovech pochybovat, André. Ani o tom, co říká námořník Opik. Chtěl byste zůstat na lodi jako první důstojník?
5: Musel bych vědět, kdo bude nový kapitán.
2: Já. Vydám se Luise hledat.
5: Pane Konbite! Louis je mrtev. Melstrém nikdy nikoho nevydal.
2: Třeba je můj syn první, komu se podařilo vír překonat.
5: Znám ty končiny příliš dobře, pane Kornbité. Nemáme naději.
2: Prohledám všechny norské přístavy, do kterých mohl být Louis zahnán. Jedně tehdy, až budu mít nezvratnou jistotu, že zahynul, vrátím se sem zemřít. Vstupte.
7: Doprovodil jsem Marie na molo, pane Kornbité. Ale tam omdlela. Drožkou se mi pak zavezl domů. Ovšem, ještě předtím, než omdlela, stále opakovala.
2: No co opakovala?
7: Marie si myslí, že Louis není mrtev. Že určitě žije.
2: André, věříte intuici?
5: Budete jitřit jen svůj smutek, pane.
2: Pokud se někdo z vás rozhodne, že podnikne tuto výpravu se mnou, ať zůstane v kajutě.
5: Pane Kornbité, dovolte mi odejít.
2: A vy, Penelene?
7: Nevím, zdali Louis žije či nikoliv. Mrtvého jsem ho neviděl. Stejně tak Cartroise a Nugeta. Pravděpodobnost, že je ještě někdy spatříme, je nepatrná. Přesto bych se chtěl pokusit.
2: A co vy, opiku?
6: Cesta bude nebezpečná. Ale poplavím se také, pane Kornbité.
0: Vyplutí je stanoveno na 23. března.
1: Jen 10 dnů trvají nezbytné opravy lodi.
0: Místo zbožím je laže Nardí naložena zásobami sušeného masa,
1: bečkami mouky, brambor, kávy, čaje, citronů a pemikanů.
0: Na dolní palubě je v kotcích umístěna smyčka polárních psů.
1: Už jen 12 hodin a laže Nardí zdvihne kotvy.
0: Toho večera Marie spěchá za Penelenem na loď.
3: Penelene, chci plout s vámi. Mám na to právo.
7: Obávám se, že to je vyloučené. Nikdy si nebyla v severních krajích. Kdo ví, kam se dostaneme? Jaká utrpení tam budeme muset snášet?
3: Prosím vás, Penelene.
7: Pokusím se přimluvit. Vstupte.
5: Odpusťte, Maria. Zaslechl jsem nechtěně za dveřmi váš rozhovor. Pokud se pan Kornbit rozhodl najít Louise, ať se o to pokusí. Dřív či později pozná, že se pokouší o nemožné. Ale vy byste měla být rozumná. Zůstaňte se mnou v Denkirk.
3: Ale já věřím, že Louis žije. Vím to, pane Vaslingu.
5: Vidím, že jste rozhodnutá, Marie.
3: Naprosto.
5: V tom případě se záchranné výpravy zúčastním i já.
7: Vždyť tvrdíte, že je nesmyslná.
5: Ano, a navíc ještě velmi nebezpečná. Právě proto chci stát po vašem boku, Marie. Udělám vše, co mi přikážete.
7: Bude lepší, když Marinu přítomnost na laže Nardí ohlásíme neprodleně kapitánu Kornbitovi.
5: No, tak s tím bych nespěchal, Penelene. Jsem si totiž jist, že kapitán Kornbit by nedovolil Marii odplout.
7: Ale co pak je možné tohle kapitánovi zatajit?
5: Můžeme se o to pokusit.
0: ...23. března, krátce po východu slunce, zdvihá laže Nardí kotvy.
1: Vyplouvá na dalekou cestu do končin, z kterých se již nevrátilo tolik námořníků.
2: V zádech máme dobrý vítr. Počítám s plavbou k Fajerským ostrovům, kam mohl vítr trosečníky zahnat. A když zjistíme, že nepřistáli v žádném z tamnějších přístavů, tak je budeme hledat v severním ledovém oceánu. V každém případě přistaneme v Bude, abychom doplnili zásoby. A potom prohledáme severní pobřeží Norska.
5: Navrhoval bych, kapitáne, prozkoumat nejdřív břehy Islandu.
7: To nechápu, pane Vasilí. Proč břehy Islandu? V době katastrofy zuřila přece severní vichřice. A z toho můžeme předpokládat, že trosečníci byli vrženi spíše na norské pobřeží.
5: Větry poblíž Melstrému neustále mění směr, pane Penelene. Dle mého názoru mohl ty nešťastníky zachytit mořský proud, který je pak zcela jistě donesl na islandské pobřeží.
7: Mořské proudy, o kterých mluvíte, pane Vaslinku, jsou nejméně o 200 mil dál. Tak je to vyznačeno na všech námořních mapách. Jsem přesvědčen, že kapitán Kornbit zvolil správný směr.
5: Být vámi, kapitán Kornbite, vzal bych v úvahu spíše než námořní mapy a názory pana Penele na moji zkušenost s plavbou v severních mořích. Změnil bych kurz směrem na Island.
2: Jestliže něco dalo Louisovi a jeho přátelům naději, že nebudou rozdrceni v propasti Melstrému, pak je to severní vítr. A ten je mohl zahnat jen k norskému pobřeží.
5: Když máte tu jistotu...
2: Tento předpoklad ve mně udržuje víru, že naše výprava se setká s úspěchem.
5: Proč se tady mračíte?
2: Proč? Po celé 2 dny co jsem na cestě, myslím na Marii. Nechtěl jsem prodlužovat její utrpení zloučení. A tak v den odplutí, ještě v noci, jsem odešel na palubu La Genardie. A nedal jsem jí ani políbek na rozloučení.
3: Mějte odvahu, strýčku.
2: Marie? Marie, ty jsi na palubě?
3: Žena přece může jít hledat muže, když se otec vypraví hledat syna.
2: A jak chceš snášet útrapy, které nás čekají?
3: Jsem tu s vámi. A se svými statečnými přáteli Vaslingem a Penelenem.
2: To oni tě ukryli na palubě?
7: Byli jsme to my, pane konvite. Mohu-li mluvit za sebe, nelituji toho, že jsem to udělal. Maličká je, silná a odvážná.
8: Připravil jsem pro Marii kajutu. Teď už se nebude muset skrývat v podpalubí. Dovolte, pane konvite, abych ji do kajuty doprovodil.
9: 15 stupňů severně! Ostrovy!
2: Kormidlo 15 stupňů vlevo a stáhněte kosatku. Směr sever.
7: Jedna věc mi nejde na rozum, pane konvite. Proč chtěla slíbit obrátit loď směrem k islandskému pobřeží?
2: Na pátrání, které vedeme, může mít každý z nás jiný názor.
7: Ovšem, názor pana Vaslinga je opravdu dost podivný. Žádný zkušený důstojník by takhle neuvažoval. A Vaslink je zkušený důstojník.
2: Co tím chcete říct, Penelene?
7: Vlastně nic.
2: No snad přece něco.
7: Napadlo mne, jestli Vaslink nechce zmást naše pátrání.
2: To je nesmyslné podezření. Jaký by měl Vaslink důvod? Je to nejlepší přítel mého syna. Na všech plavbách z Genardy to dokázal. Louis o něm vždycky říkal, že nepoznal poctivějšího člověka.
7: Promiňte, pane konvite.

0: 20. den plavby dorazí La Genardie podle plánu kapitána Kornbita k Fajerským ostrovům.
1: Ve zdejších přístavech není o geletě Frurn ani o trosečnicích jediné zprávy.
0: 28. den plavby.
1: La Genardie přistává v Bude.
2: Vidím, že je vám chladno, Marie. Dovedete si představit, jak vám bude o 200-300 mil severní?
3: Každý den se otužuji. A každý den snáším chlad o něco lépe. Až přijde polární mráz, budu na něj připravena, pane Vaslingu.
2: Obdivuji vaší vůli. Ale co kdybyste ji napřela jiným směrem?
3: Teď vám nerozumím.
2: Zapomeňte na to, čeho nemůžete nikdy dosáhnout. Louis je mrtev. Nemůžete se s ním setkat. Maelstrom do sebe vtáhnul jak šalupu, tak geletu. Na hladině nezbylo po troskách ani stopy. Je to kruté, ale poctivé, co vám říkám. A budu vám to říkat stále. Navrhněte panu Kornbitovi, abychom se vrátili. On vás poslechne.
3: Slíbil jste mi, že uděláte všechno, co vám přikážu, pane Vaslingu.
2: To také splním.
3: Zkuste uvěřit tomu, že Louis žije.
0: Již třetí den zuří na moři prudká bouře.
1: Lodě nemohou vyplout z přístavu.
0: Z města se vrací kapitán Kornbit. Přináší důležité zprávy.
4: Marie! Penelene, Vaslingu! Musím vám něco přečíst. Něco úžasného. Vlastně bude nejlepší, když to přečteš, Marie, sama.
3: Dne 26. dubna na palubě lodi Frurn. Připlula k nám šalupa z lodi La Genardie. Všichni jsme byli strženi proudem k ledovcům. Buď nám nebe milostivo.
4: Jedna rybářská rodina mě dala informaci, že před několika dny byla nalezena láhev se zprávou. Ta láhev byla odevzdaná Norské námořní společnosti. A tam mě tu zprávu taky předali.
3: Luží je. Určitě žije.
5: Najít trosečníky v ledovém moři je stejné jako hledat jehlu v kupce sena.
4: Je jaro a ledy začínají tát. Doba jako stvořená pro průzkum arktického moře.
5: Připravím loď k vyplutí.
4: Zamíříme k východnímu pobřeží Grónska. K 70. stupni severní šířky.
5: Rozkaz, pane Kornbite.
4: Tak co, Penelene? Ještě si myslíte, že chce Vasling znesnadňovat pátrání?
6: Nespustí z Marie oči. Provází na každém kroku.
4: Přestaňte s tím, Penelene. Jednou provždy s tím přestaňte. Důležité je, že máme první stopu. A já jsem si jist, že se objeví druhá, třetí a nakonec Louise najdeme.
0: La Genardie doplní zásoby.
1: Příštího rána se bouře uklidní.
0: Před přídí brigy se rozevřou olověné vody polárního moře.
1: 38. den plavby, severní vítr opět zesílí.
7: Strážní koš kapitánovi! Ledovce na pravo boku!
4: Kormidlo o 3 stupně vpravo!
8: Kormidlo o 3 stupně vpravo, pane!
4: A připravte tyče a odstrkávejte kryk od boku lodi.
8: Jako bych usítil náraz na lodní dno.
4: To byla jenom ledová cížď. Ta nemůže La Genardie ohrozit. To je pevná loď.
7: Ledovec na pravo boku! A přijdu před námi!
8: Hopla!
4: Kormidlo o 12 stupňů vpravo!
8: Kormidlo o 12 stupňů vpravo, pane! Vidouk ledovec se nám už nepodaří.
3: To není ledovec, ale obrovská ledová hora.
7: Rozprtí nás!
9: Všichni zůstaňte na svých místech. Slyšel jste rozkaz opiku?
8: Držte se!
3: Led na ledovci se příští.
7: Ledová hora se na nás krátí!
8: Marie, pozor! Drž se ledna!
3: Já nemohu! Proud mi je trhá z rukou.
8: Vydržte, Marie! Ještě chvilku a budu vás! Chyťte se mého pasku.
2: Tak a teď ruky, nebojte se, pevně vás držím. Teď už se vám nemůže nic stát.
3: Děkuji vám, pane Vaslinku. Zachránil jste mi život. A přitom jste riskoval svůj.
2: Slíbil jsem vám, že vás budu chránit. Sliby jsem zvyklý plnit, to je všechno.
4: Děkuji vám. No ještě několik metrů a byli bychom rozdrceni.
0: Ledová hora před nimi najednou zmizela.
1: V tomto ročním období je to zcela běžný jev. Základy ledovce se začnou rozpouštět a tříštit při srážkách s druhými ledovci. Pak se těžiště plující hmoty posune a ledové hory se kácejí.
0: Bylo to jako zázrak.
2: Zázrak je tu jenom jediný. A to Marie. Je to nejodvážnější žena, kterou jsem v životě spatřil.
3: A vy jste statečný muž, pane Vaslingu.
2: Takových ledovců budeme na naší cestě k severu potkávat čím dál tím víc. Pak narazíme na ledové pláně. V našem pátrání nám pomohou pouze psi a saně. Krajina, kam směřujeme, je opuštěná Bohem i lidmi.
3: Těm, kteří milují, pomáhá Bůh i v takové krajině, kde budeme pátrat.
2: Kdyby váš Luj nebyl mezi živými a já si měl vybrat z tisíce žen, vyberu si docela určitě vás.
10: Pomoc! Pomozte mi!
5: Ukažte. Zdá se, že je to jenom vymknutá ruka. Za okamžik bude v pořádku.
10: Sáhla na mne smrt, pane Vaslingu. Něco tak hrozného jsem ještě neviděl.
5: Budete si muset zvykat, opiku. Teď musíte vydržet. V ruce to trochu křupne. A už je to dobré.
10: Nic nebude dobré. Všichni při tomhle dobrodružství zahyneme.
5: Jsem přesvědčen, že mě přinese štěstí. Moc ho potřebuji.
10: Jak můžete mluvit na 72. stupni severní šířky o štěstí?
5: Třeba to brzy pochopíte.

0: Stojíme. Uvízli jsme v ledu.
1: Nezbývá, než zapřáhnout psy do saní, vzít nejnutnější zásoby z lodi a vydat se na pochod.
0: Vy, Opikus, zkontrolujte stav zásob, které zůstanou na Lažernardi. Jsou uschovány zvlášť, na přední palubě. Jděte. Saně se psy jsou připraveny, pane Kornbite.
2: Nevím, jestli je to odpověď. Chudák slečna Marie, co když opravdu zázne? Měl bych určitý návrh. Zůstanu na lodi a budu ji hlídat. Vařit, topit, postarám se o ně. A vy zatím můžete v klidu pátrat.
0: To je skutečně výborný nápad, Opik. Má jen jednu vadu. Bojím se totiž, že by se Marie musela starat o vás. Raději mi řekněte, zdali jste zkontroloval zásoby na přední palubě.
2: Zkontroloval. Zodpovědně. Všechno dělám zodpovědně. Měli jste mě poslechnout. Mám zkušenosti.
1: Jsem přesvědčen, že se o ně s námi rozdělíte. Na cestě k tomu bude dost příležitostí.
3: Slunce nezapadá za obzor.
4: Obloha je temně modrá.
3: Všude kolem nekonečně bílá pláň.
4: Nastal dlouhý polární den.
5: Strýčku, podívejte se tam vpravo. Vidím světla. 3, 4, 5.
1: Kéž by to byl můj syn. Když se vydáme tím směrem, za necelou hodinu ke světlům dorazíme.
6: Bohužel se mýlíte, pane Kornbite. Ta světla, to jsou ohně domorodců. Vrací se zpět chvíli. Chytali zde ryby na zimu. A pak, i kdybychom se vydali tím směrem, není to hodina cesty, ale nejméně 5. Vzduch je zde totiž tak řídký, že zkresluje vzdálenosti.
0: Ať je vzdálenost jakákoliv, mohli by nám podat zprávu, zda neviděli Frůrn.
5: Vydáme se za ním.
0: Vy zůstanete zde. Budete zabezpečovat tábor. Já a pan Vasling se za nimi vypravíme sami.

0: Penelen a Vaslink už by měli být tady. Říkali, že se vrátí nejpozději za 10 hodin.
1: Nemějte o ně strach, stričku. Je to krásné, že všichni držíme pospolu.
0: Slyšela jsi to?
1: To byl jen poryv větru.
0: Snad máš pravdu. Vítr sílí.
2: Blíží se k nám sněhová bouře. Slyšíte to burácení?
0: Podívejte se tam vpravo.
1: Lední medvědi.
0: Ucítili nás.
2: Míří k nám.
0: Z druhé strany se vrací Penelen a Vaslink. Snad tak budou dřív než medvědi.
1: Co se to děje? Jakoby se pode mnou třásl led.
2: Pomozte mi stát. Led se celý kýve.
1: Krab puchla. A my od medvědů odplouváme. Jsme zachráněni.
3: Přinášíme dobré zprávy, pane Kornbite. Domorodci před měsícem zahledli loď, která plula na sebe. Byla bez stěžňů a měla uražené kormidlo.
4: Proč by to měla být zrovna Frůrn?
3: Nakreslili nám tu loď do sněhu svým tvarem a nástavbou na zádi. To byla typická norská loď. A v Bude byla hlášena tento rok pouze jediná ztráta norské lodi. Takže omyl je vyloučen.
0: Poděkujme Bohu za tuto příznivou zprávu.
2: Zajisté, pane Kornbite. Ovšem, pokud loď byla neovladatelná, naděje, že se nepotopila, je minimální. V noci se mi zdál sen. Louis nás v něm pozoroval z onoho světa a radil nám, abychom dál nepokračovali.
1: Louis je živý. Je tady na zemi a čeká na mě. Jste nejsilnější z nás, pane Veslingu. Pod vaším vedením se nám podaří Louise najít.
0: Až se vrátíme, odměním se vám.
2: Nic nežádám. A pokud mám pochybnosti, je to jen kvůli vám, Marie. Pečlivě se připravíme na cestu a vyrazíme dál na sever. Půjdeme tak dlouho, dokud nám budou stačit síly.

0: Jsme na cestě už 140 dnů. Pořád stejně bílá ledová pláň. Jenom sníh. Nic než sníh. Co když se nestačíme vrátit na Žernardy a zastihne nás tady polární zima? Pane Vaslingu, vy přece nejlíp víte, že tahle výprava je nesmyslná. Řekněte to už konečně, já vás o to prosím.
1: Vaslingu, psi jsou vyčerpaní.
2: A vy, Penelene?
1: Síly mě ubývají, ale pokračovat v cestě mohu. Ovšem, pan Kornbit.
3: Stričku, třesete se zimou. Potíte se. Vždyť vy máte horečku.
4: Jsem v pořádku.
2: Odpočiňte si na saních, pane Kornbite. Připřáhněte mě ke psům, Marie. Pomohu jim táhnout.
3: Děkuji vám, pane Vaslingu.
2: Ti, kteří mě mají rádi, mi říkají André.
3: André, my to dokážeme, vidíte.

0: Nejsme na zemi, ale v bílém pekle.
1: Nic nevidím. Všude je bílá tma. Pane Lene, Vaslíku, kde jste?
0: Tady. Pane Lene, vstaňte nebo zmrznete.
2: Vůbec necítím pravou nohu.
0: Máte ji omrzlou. Musíme postavit iglu. Několik dnů si odpočineme a pak znovu vyrazíme.
3: Důvěřuji vám, André. Stejně jako Luisovi a stričkovi.
0: Mě byste měla důvěřovat víc.
3: Jak to myslíte?
0: Jedině já vás mohu učinit šťastnou.
3: Ano, ano, jedině vy. Když najdete Luise.
4: Marie. Marie, kdyby se se mnou cokoliv stalo, velení převezme André Vasink.
3: Stričku, vy se uzdravíte. Opustíme iglu, jen co venku přestane ta strašná sněhová vichřice.
0: Špatně se tu dýchá. Jako by tady v té ledové díře ubýval vzduch.
2: Jsme zasypáni sněhem. Nad námi jsou naváty spousty sněhu. Musíme je prorazit a přivést sem kyslík.
0: Jenomže sníh se změnil v noci v led. Dřív než prokopeme led, zadusíme se. Všichni musíte vstát. Dole při zemi už není kyslík.
1: Nemohu dýchat.
0: Mlčte, opiku, a chopte se sekery.

0: konečně čistý vzduch.
1: Nebe je úplně modré. Po bouři ani stopy.
2: Mám na sobě ledový krunýř a ne šaty. Všechno na mě mrzne. Žádám, abychom se neprodleně vrátili na Lažernardy.
3: Kde jsou psi a saně?
4: Ve sněhové bouři se psi utrhli. Zmizeli i se saněmi, na kterých jsme měli většinu zásob. Musíme se vrátit na Lažernardy. Jinak zahyneme, pane Konbite.
3: Ano, ano, vrátíme se. Nic jiného nám nezbývá.
1: Nemůžeme se vzdát. Musíme Luise najít.
5: Udělali jsme, co bylo v našich silách, Marie. Pan Vasling má pravdu. Vrátíme se. Pokud se nám to ještě vůbec podaří.
6: Penelen se otočí a udělá první krok zpět.
7: Opik ulehčeně vydechne. Následuje Penelena.
6: Po tvářích kapitána Cornbita stékají slzy. Ale i on se obrátí k Jo.
1: Podívejte se tam k severu. Za ledovcem stoupá kouř. A kde je kouř, tam je oheň. A kde je oheň, tam jsou lidé. Strýčku Cornbite, vraťte se!
3: Žádný kouř nevidím.
4: To jsou jen přeludy. Zbytečné naděje, Marie. Říkal jsem vám to od začátku.
1: Dobrá. Půjdu tím směrem sama.
4: Slíbil jsem vám, že vás budu doprovázet. A to také dodržím. Ale vy mě slibte, že se pak se mnou vrátíte na Lažernardy.
1: Neslyšel jste nic? Jakoby někdo volal.
4: Kam u vás smysly? Musíte se smířit s tím, že Louis je mrtev. Je mrtev. Rozumíte?
1: Ne. Poslouchejte. Slyšíte? Nemýlila jsem se. Stříčku, Penelene, opiku. Tam jsou lidé.
6: A pak spatří jednoho z nich.
7: Muž těžce kráčí k ním.
6: Teď padá.
7: Je to Cartroa.
8: Cartroazi, probuď se, chlapče.
3: Zemřel.
4: Tamhle je iglu.
3: A tady je kříž. Je na něm vyryto jméno námořníka Nugeta. A kde je můj syn?
6: Z iglu vychází muž.
7: Je vyhublý a celý zarostlý.
6: Marie se rozběhne k němu.
7: Teď již běží všichni.
1: Luisi, já jsem to věděla, že tě najdu.
9: Drahá Marie. Otče. Děkuji vám. Vám všem. Penelene. Opiku. Vaslingu.
4: Mě nemáš proč děkovat. Nevěřil jsem, že tě najdeme. Myslel jsem, že celá výprava je zbytečná. Od začátku jsem od ní všechny zrazoval.
1: Luisi, neposlouchej Andrého. Nebýt jeho, vůbec bychom sem nedošli. Zachránil mě život.
9: André, drahý cítel, děkuji ti.
5: A kde je norská posádka?
9: Hned po ztroskotání odešla. Viděli jsme, jak míří pokrách na jih. Jenomže přišla strašná bouře. Kry se přímo pod námořníky prolomily. Už jsme jim nemohli pomoci. Zbyli jsme tu jen tři. Nugé zemřel před 14 dny. Cartroa před chvíli někam vyběhl. Vrátí se.
5: Nevrátí, Luisi. Jsi jediný, koho jsme zachránili. Před chvílí nám Cartroa vyčerpáním zemřel v náručí.
9: To je strašné. Zemřít v okamžiku, kdy přichází záchrana. Ubohý Cartroa.
5: Teď je třeba, abychom si na nejnutnější dobu odpočinuli a pak se vrátili na Lažernardy.
9: Trápí mne hrozný hlad.
4: Tohle je vše, co máme. Pár drobků masa. Musíme se dostat co nejrychleji na Lažernardy. Tam je zásob dost. Vyrazíme okamžitě.
1: Ale Louis i strýček si potřebují odpočinout. Jsou oba příliš vyčerpaní.
3: Marie, není jiná možnost. Buď půjdeme okamžitě zpátky, nebo tady zahyneme.

0: Luisi, synu, o jednu věc tě prosím.
1: Buď klidný, otče. Nemluv.
2: Kašel pronásleduje kapitána Kornbita stále víc.
3: Kašel a horečka.
2: Tváře má každým dnem propadlejší a jeho chůze je nejistá.
3: Ale takový záchvat kašle jako nyní ještě nikdy neměl.
1: Otče, ty kašleš krev.
0: Nemohu dál, chlapče. Přišel čas, abych se rozloučil. Zavolej všechny. Zavolej Marii. Chci vám požehnat.
1: Marie, Vaslinku! Penelene, opiku, vraťte se! Můj otec je mrtev.
4: Vykopáme mu hrob.
5: Žádný hrob se kopat nebude! Musíme si pospíšit!
1: Když jsem vás požádal, abyste jel se záchranou šalupou k Frůrn se mnou, tak jste odmítl. Byl jste přitom mnohem zdatnější než Kartola nebo Luger. Jste zbabělec, opiku! Víc vám nemám co říct!
5: Lepší živý zbabělec než mrtvý hrdina!
1: Stojte, opiku, nebo vás zastřelím! Řekl jsem, že otce pohřbíme!

0: Nelene, musíš vstát a jít.
1: Lucy, já už nemohu.
2: K lodi zbývá sotva 5 mil.
1: Jeden krok je pro mne 1000 mil.
3: Vidím, leže Nardi. Jsme u cíle.
1: Už nemohu. Chci se mi spát. Nechte mě chvilku spát.
2: Musíme jít. Tam vpředu je jídlo. Citrony. Pemikan.
4: Teď upadla Marie.
5: Ani Louis, ani Vaslink nemají sílu jí zdvihnout.
4: Plazí se po kolenou, nemohou vstát.
5: Nedojdou.
4: Od záchrany je dělí posledních pár kroků.
5: Těch nejtěžších.
3: Louis, dokázali jsme to. Jsme na naší Larže Nardi.
2: Mám rád. Do skladiště půjdu první. První si vezmu citrony a pemikan. První si vezmu sušené maso z lososa.
6: Stůjte, opiku! Na lodi jsem velitelem já. Půjdeme v takovém pořadí, jaké určím.
2: Tady žádné velení neplatí. Už nejsou nadřízení a podřízení. Můj jediný nadřízený je hlas.
6: Opiku!
2: Jak to, že dveře skladu nejdou otevřít?
7: To byste snad měl vědět vy, opiku. Poslal jsem vás přece zkontrolovat potraviny. Napřed se musí otevřít vodotěsná přepážka. Co pak jste zapomněl?
6: Naštěstí je Larže Nardi důmyslně konstruována. Kdyby v jejím boku vznikla trhlina, nepotopí se. Voda zaplaví jen určitou část lodi. Penelene, pomozte mi.
7: Zásoby někde. A tamhle v boku je díra.
6: Musela je vyplavit voda ještě během vaší cesty.
7: Vím, kde se to stalo. Srazili jsme se s ledovcem. Opiku, vy jste stav zásob vůbec nekontroloval. Proč jste neuposlechl rozkaz?
2: Já jsem tam šel podle rozkazu. Chtěl jsem kontrolovat, chtěl, ale tam dole to hrozně hučilo, tak jsem dostal strach a šel jsem zpátky.
7: Proč jste nehlásil, že jste rozkaz nesplnil?
2: To jsem měl taky strach.
3: Luigi, tady jsou citrony a pemikán.
2: Jenomže tahle zásoba k přežití nestačí. Pro 5 lidí je to málo.
7: Co budeme dělat?
6: Zásoby si spravedlivě rozdělíme. Víc se dělat nedá. Snad nám pomůže Bůh.
2: Opik nesplnil rozkaz. Musí být potrestán.
7: Strumpové!
2: Domluvili jste se na mě!
7: Kam běžíte, opiku? Stůjte!
6: Strach mu zatemnil rozum.
2: Vrátí se a bude chtít získat potraviny za každou cenu. Použije i násilí.
6: To je velmi pravděpodobné.
2: Pokud mě všichni důvěřujete, budu skladiště potravin hlídat. Mám z vás nejvíce sil. Potřebuji jen pušku a ostré náboje.
6: Doufám, že ani první, ani druhé nebudeš nucen použít.

0: Stůj, opiku!
1: Věděl jsem, že tady čekám dobře. Teď bych měl vzbudit ostatní a zastřelit tě jako psa.
2: Chci citrony a pemikan. Chci žít.
1: Právě o tom si musíme promluvit. Pro 5 životů na téhle lodi není místo. Ale pro 2 ano.
2: Pro jaké 2 životy?
1: Pro můj a tvůj. Když se my 2 spojíme, docela určitě se vrátíme do Dunkirk. Tam pak řekneme, že všichni ostatní zemřeli cestou. Tajemství, jak to skutečně bylo, si vezmeme samozřejmě do hrobu.
2: To má být les.
1: Přátelská nabídka. Ti 3 jsou tak zesláblí, že s námi nedokážou bojovat. A budou slábnout dál a dál. Jeden po druhém zemřou na podvýživu. Napřed se jim začnou vyklat zuby. Pak se na jejich těle objeví vředy. První dle mého názoru zemře Luin Corbett. Už teď je dostatečně zesláblý.
2: Pak Marie, Penelen.
1: Tak co? Jak se rozhodneš?
0: Chci žít, pane Vaslinku.
1: Věděl jsem, že se domluvíme.
2: Je ráno. Luizi, musíme vstávat.
3: Mám strašný hlad.
2: Rozdělíme si denní příděl. A pak někdo z nás musí Vaslinga vystřídat.
4: Zůstaňte všichni stát na palubě. Co to má znamenat, André? Proč na nás míříš puškou?
5: Zásoby na téhle lodi jsou jen pro mne a tady pro opika. Rozhodl jsem se, že převezmu definitivně velení na La Genardy.
4: Zbláznil ses! Teď není čas na žerty, příteli!
5: V jednom si se zmýlil, Luizi Corbette. Nikdy jsem tvůj přítel nebyl! Už od první chvíle, co jsem tě poznal, jsem ti záviděl. Tvoje kapitánské prýmky, tuhle loď. A nejvíc ze všeho Marii.
6: O čem to mluvíte, André?
5: Proč myslíte, že jsem se vypravil na tuhle cestu? Jenom proto, že jste se plavila také vy, Marie. Kdybyste zůstala v Dunkirk, zůstal bych tam s vámi a dvořil bych se vám tak dlouho, dokud byste mi nepodlehla. Ovšem, vy jste se rozhodla jinak.
6: Mlčte!
5: Zpočátku jsem chtěl změnit směr pátrání. Avšak Penelen začal můj záměr tušit. Musel jsem najít rafinovanější taktiku. Pravděpodobnost, že tě najdeme, Luizi Corbette, byla 1:100.
6: Hnusíte se mi!
5: Až byste zjistila, že Luis Corbett nežije, určitě byste neodolala, kdybych vás požádal o ruku. Ale na tom teď nezáleží. O vaší lásku už nestojí. Chci si zachránit to nejcennější, co mám. Holý život.
4: André, zpamatujte se! Já věřím, že jde jen o chvilkové pomatení smyslů.
5: Mé smysly jsou v pořádku. Ale ty vaše pozdě náhlu otupí. Citů se totiž nenajíte. Ty jsou teď k ničemu. Budeme se muset rozdělit na mrtvé a živé. Já a opik budeme ti živí. Dejte ruce pryč od dýky, co máte za pasem, Penelene.
7: Podívejte se vlevo, na dolní palubu.
8: Na pravém boku La Genardy se objeví 2 lední medvědi.
9: A na přídi 3. a 4.
4: Tak obrovské lední medvědy jsem ještě neviděl. Musíme se spojit, André. Není jiné východisko. Tohle bude skutečný boj na život a na smrt.
5: S tím, koho nenávidím, se nespojím nikdy, Luizi Corbette.
6: Mám-li zemřít, chci zemřít s tebou, Luizi.
4: Ubráníme se jen.
7: Díkou!
8: Louis nestačí odpovědět.
9: 2 medvědi se ženou s bojovným řevem k ním.
8: Penelen vykročí vpřed, medvěd je těsně před ním. Styčí se na zadní a sápe se na Penelena.
9: Penelen vší silou bodne.
8: Na přídi se ozve výstřel. To Vaslink vystřelil po druhém medvědovi.
5: Má dost! Trefa přímo do srdce!
8: Penelen vytahuje dýku z těla šelmy. I druhý medvěd je mrtvý.
9: Ale Luis Corbett se marně snaží odrazit útok 3. Konečně se mu to podaří. Rána dýkou je však vedena nepřesně. Zraněná šelma se chystá k novému útoku.
5: Opiku, nač čekáš? Pomoz přece medvědovi!
10: Rozumím, pane!
5: Zastřel Luise Corbetta, hlupáku. K čemu jsem ti dal pušku? Neboj se, Corbett tě nemůže dýkou ohrozit. Jsi v bezpečí, tak střílej!
6: Opiku, prosím vás, ne!
5: Přijď
10: Říkal jsem ti, aby střílel po Kornbitovi, ne po medvědovi. Neposloucháš rozkazy.
8: Zraněná šelma po Opikově výstřelu zakolísá.
9: V zápětí se opět vstyčuje a napřehuje tlapy k smrtícímu úderu. Louis Kornbit už nemá sil.
10: Pane Kornbite, vydržte! Tentokrát medvěda zastřelí.
4: Co to děláte? Opiku!
8: Opik skočí mezi medvěda a Louise Kornbita. Kryje Louise svým tělem.
9: Teprve pak může vystřelit s jistotou, že šelma v předsmrtné křeči Louise Kornbita nerozsápe.
8: Konečně.
9: Medvěd je mrtvý.
8: Ve Vaslingově pohledu je nenávist.
9: Teď zdvihá pušku a míří na Opika.
10: Vy se proti mně chcete bouřit, Opiku? Varoval jsem vás. Zastřelím vás jako psa.
4: Pozor, Vaslingu! Za tebou je čtvrtý medvěd! Minul si ho! André, připoj se k nám! V pustě už nemáš náboje!
10: S vámi se nespojím nikdy! Nikdy se ti nevzdám, Kornbite!
4: Zahyneš! Vrať se k nám! Já ti slibuji, že budeme spravedliví!
10: Nestojím o tvoji spravedlnost! Než abys mě soudil ty, raději zemřu!

0: Nedívejte se, Marie. Medvěd Vaslinga úplně roztrhal.
1: Sám si takovou smrt vybral. Jsme zachráněni. Děkuji vám, opiku. Kde se ve vás vzala taková odvaha?
2: Od malička mám strach. Dal jsem se k námořnictvu, abych se ho naučil ovládat. Vůbec se mi to nedařilo. Na téhle výpravě jsem selhal ze všeho nejvíc. Až teď jsem to dokázal.
1: Nebýt vás, nebyl bych mezi živými. Zde je má ruka, příteli.
3: Luisi, kry před námi se rozestoupily. Kdyby nás nevěznili ty dva ledovci v ústí zálivu, mohli bychom zvednout kotvy.
0: Na lodi je ukryto několik náloží dynamitu. Pokusíme se ledovce vyhodit do povětří.
2: Odpálím nálož sám.
1: Vané, opiku, tuhle práci vykonáme společně. Doufejme, že bude poslední.

0: Luisi, slyšíš? To je náš svatební pochod.
1: Blížíme se k Denkerk, Marie.
2: Ano, jsou doma.
3: Odolali mrazu i sněhovým bouřím.
2: Po 370 dnech plavby a pochodů nekonečnými polárními pustinami, konečně doma.
0: Půjč mi dalekohled, Luisi.
2: Celé Denkerk stojí na molu.
1: Rovnou z paluby půjdeme do kostela. Ty budeš můj svědek, Penelope.
0: A ty, Opiku, náš první svatební host.
2: Toho dne farář v Denkerk slouží dvě mše.
3: Tu první za duši odvážného Žána Cornbita.
2: Druhou za štěstí obou snoubenců.
3: A tak končí příběh o tom, že láska a odvaha vítězí nad zbabělostí a nenávistí.
2: A také o tom, že když je člověk věrný, pomůže mu Bůh.

0: Už ho vedou.
1: Proč nemá želízka?
2: Proč si držíš klobouk před ksichtem? Inspektore, ať ho sundá.
1: Jeden obrázek protisk, dovolíte nám,
3: je
1: prosím.
3: Je mi líto.
1: Ať ukáže obličej.
3: Nezdržujte až jindy, vážení.
0: Pozor, Mekre, do
2: kanceláře.
0: Pane
2: komisaři, pár informací, prosím.
4: Promiňte.
1: Čekáme tady na chodbě už půl dne. Je to ten vrah.
4: Kdo?
1: No přece ten chlap, co ho právě odváděli z vaší vyšetřovny.
3: Má na kontě 5 zavražděných ženských, pochopte, pro naše noviny je to titulek na první stránku, tak je to on?
4: No, tak je to někdo, s kým jsem měl dost dlouhý rozhovor. Zatím nepodám žádnou zprávu.
1: Kolik je mu let? 30? Proč si zaklíval obličej? Myslíte, že vrah je šílenec?
4: Promiňte, opravdu, madam, lituju. Víte přece, že jindy vám vycházím vstříc.
1: Právě proto.
4: Ale věřte mi, tentokrát mě musíte omluvit.
5: To je škoda.
4: Dostali jste záznam okolností všech 5 vražd, znáte nacionálie všech 5 mrtvých žen a zatím víc informací pro vás nemám.
3: Pane komisaři, soudce Comelio je pověřený vyšetřováním vražd na Montmartru. Může nám on říct o dnešním výslechu něco víc než vy?
4: Obávám se, že ne, výslech jsme zatím nehodnotili.
1: Takže to byl výslech.
4: Mám. Omluvte mě, madam. Příště vám to vynahradím, teď spěchám, mám povinnosti. Přeju vám hezký zbytek večera.
1: A zítra?
4: Uvidíme. Poroučím se.
6: Mám poslat pro pivo a pro sendviče?
4: Ani ne, stavím se někde cestou.
6: Jasně. Jo, šéfe, Mazeta spí na služebce. Řekli jsme si, že zítra dopoledne vám ho předvedeme v želízkách.
4: No to je vyloučeno.
6: Proč?
4: Musí držet klobouk před obličejem. A dejte mu dvojnásobný doprovod, aby někdo z reportérů mu ten klobouk nestrhnul. Zajisti, aby se o výslechu dozvědělo co nejvíc novinářů. Můžeš upozornit televizi, rozhlas.
6: Jasně, nespolehněte se, šéfe. Mluvil jste už se soudcem?
4: Pan Comelio dokonce svolil, aby nám policejní prefekt dal k dispozici několik žen z policejního sboru.
6: No ne.
4: Jean-Vierre, musíš zařídit, aby se z nich vybrali ty, které se nejvíc podobají typu zavražděných. To znamená od pasu dolů. Ty, no, kyčle.
6: Já rozumím.
4: Abych tak řekl, trochu kulatější. A samozřejmě bereme jenom dobrovolnice, bude to riskantní.
6: Kdy vyhlásíme pohotovost?
4: Na večer, řekněme v 6. A teď se jdi domů vyspat. Zítra toho moc nenaspíme. A ráno nemusíš chodit brzo, stačí v 11. Budu tady mít návštěvu profesora Tissot.
6: Ano. Říká se, že pan primář je fajn chlap, úplně normální. Jakoby ani nebyl psychiatr. Slyšel jsem ho jednou jako experta u soudu. A...
4: Tak jestli tě to zajímá, přijď. V 9.
7: Ranní vydání!
8: Svědek nebo vrah?
7: Komisař Maigret vyšetřuje!
8: Kupujte obzor!
9: Schvaluju, pane komisaři. Kdybych byl na vašem místě, asi bych postupoval stejně, leda, že bych se bál rizika.
4: Nebál. Ležela by na vás odpovědnost jako na mě. Dneska to musí skončit.
6: Jacka rozparovače a jeho sérii vražd do dneška nikdo nevysvětlil, šéf. A takových vrahů bylo víc, takže náš eventuální neúspěch by přece nebyl první.
4: Ale nesejčkuj. Jsem rád, pane profesore, že jste potvrdil mou teorii.
9: Ano, ano, může se stát, že jakmile se vrah dozví, že byl zatčen někdo jiný, že se někdo zmocnil činu, který on pokládá za svoje úspěšné dílo, bude se cítit jako okradený. Je možné, že se dopustí další vraždy, aby upozornil, že se policie mýlí.
4: Dneska večer obsadíme na Montmartru celou oblast, kde se v posledních měsících odehrálo těch 5 vražd. Všechny ženy zabil stejným způsobem. A vždycky večer. Po setmění a na ulici.
9: Ženy se navzájem neznali?
4: No určitě ne. Náš aparát má za sebou 1000 hodin pátrání a nezjistil mezi nimi žádnou souvislost. Švadléna, poštovní úřednice, jedna pouliční holka, nejstarší oběť 52, nejmladší 20 let. Možná, že se podobali v tom, že měli poněkud kulatější boky, abych tak řekl, ale vždycky 1 až 3 bodné rány, roztrhané šaty.
6: A z kabelky nic nezmizelo?
4: Ano. A žádný pokus o znásilnění. Jen ty roztrhané šaty. Poslední oběť, Před měsícem, v červenci, byla 30letá matka dvou dětí, vdaná, bydlela nedaleko místa, kde byla spáchána vražda v květnu. Šla nemocnému dítěti do lékárny pro lék. A pro veřejnost je to šok. Řekněte mi, pane profesore, vlastně především proto jsem vás požádal o konzultaci. Co je to asi za člověka? Jak byste ho charakterizoval?
6: Dovolíte, šéfe, jestli smím. Chtěl bych podotknout, že od 2. února, to je od data první,

0: vždycky dokonalá. Ale nedovedu si představit, že by někdo o jeho vraždění věděl a nezabránil by tomu.
1: Takže přece jenom sexuální deviant.
0: Není to tak jednoznačné. U nás na klinice jsem vyšetřoval řadu zločinců a měli především jeden společný rys. Vědomou nebo nevědomou potřebu uplatnit se, vyniknout. Vždycky je žene pýcha.
1: Ano, rozumím.
0: Skoro všichni byli svým okolím považováni za slabé nebo za ostalé a pociťovali to jako ponížení. Takové dlouho potlačované pokoření se může projevit násilným činem, třeba atentátem. Potřebují vykřiknout do světa, co udělali, čeho jsou schopni, kolikrát provokují policii. Žijí víceméně nespolečensky, ale mohou mít například klidné manželství. Aspoň zdánlivě klidné, protože i v období klidu je choromyslný přece jen trochu divný.
1: A je to inteligentní člověk?
0: Má určitý druh inteligence. Musí být například schopen sehrát instinktivně a naprosto pravdivě svou komedii před ostatními lidmi, ať už je to manželka, rodiče, jeho známí nebo spolupracovníci.
1: Ještě mě zajímá jedna věc. Pětkrát ho přepadla krize. Pětkrát vraždil. V kterém okamžiku se to stane, kdy se změní na vraha? Na čem závisí rozpoutání toho mechanismu?
0: To se neví. Na to nemáme odpověď. Může to být vzpomínka na dětství, na minulost, na nějaké pokoření. Může to být nějaká vůně, zaslechnutí, nějaké věty, konflikt. S matkou, s manželkou. Hledáme vlivy v počasí. Může to být okamžitý nezdar, pracovní nebo sexuální. Od okamžiku impulzu k uskutečnění násilného činu může uběhnout velice krátká doba, ale i několik hodin. Na dny se takový interval počítá málokdy.
1: Děkuju vám. Děkuju. Vraždil vždycky večer. Nikdy ne po 11. v noci a nikdy ne před 9. Všechny vraždy byly v okolí Montmartre. Evidentně výborně zná všechny ulice a uličky, aby mohl rychle po činu zmizet. Znamená to, že na Montmartre bydlel, nebo bydlí, nebo pracuje. Když říkáte, že od impulzu může uběhnout i několik hodin, dalo by se také předpokládat, že bydlí jinde, v jiné čtvrti.
0: Čistě teoreticky. Poput neboli impuls, jak říkáte, může dostat kdykoliv během dne. A jestli čekáš, bude šero, důkladně si svou příležitost, například alibi v rodině, připravit.
2: To hraje i s naší léčkou, pane komisaři. Jestli zatčení falešného vraha zapůsobilo, můžeme dnes večer mít, abych to nezakřiknul, můžeme mít naději.
0: Je to velká odpovědnost.
1: Naše policistky mají speciální kurzy sebeobrany a výcvik. Kolegové obsadili i hotely, pokoje z okny na ulici.
2: Na Lapoa jezdí jako opravář v monterkách na motocyklu.
1: A inspektor Loňon převlíknul pár svých lidí za kamelety večerních vydání. A tak dále, a tak dále.
0: Jsem vám i nadále kdykoliv k dispozici, pánové.
3: Odpoledne další výsled. Komisař Maigret je přesvědčen, že usvědčí vraha. Večerní vydání.
4: Svědek nebo vrah? Čtěte naši reportáž. Muž bez obličeje. Vrah konečně za mřížemi.
3: Je o maniaka z Montmartru. Budou mít pařížské ženy konečně klid?
4: Co dělá pařížská policie?
2: Viděl jste ho?
1: Koho?
2: No toho ožralu pod Lucernou.
1: No a?
2: No to je přece kolega Didier. Hrozně rád se přestrojuje a předstírá, že má opici.
1: Tři čtvrtě na 11. Ještě čtvrt hodiny a začnu mít jistotu, že všecko bylo na draka.
2: Ale šéfe, vždycky vraždil do 11 hodin. To přece neznamená, že nemůže udělat výjimku.
1: Není to naše Marta? Tamhle, jak se

0: Chýba pod stromem s tím vojákem.
1: No, to je snoubenec. Asi ji doprovodil do služby.
0: Co mám z toho teoretizování a z těch konzultací? Vrah nemá vzpomínky na dětství, drží prázdniny někde u moře, nikdy nebude mít potřebu sebeuplatnění a nikdy ho nebude hnát pýcha. Je to obyčejný zabiják a gauner. Fuj. Je to vedro k tomu.
1: Kudy mám jet teď? Pořád stejnou trasou.
0: Kudy chceš?
1: Šéfe, já bych ten dnešek tak záporně nebral. Děláme, co můžeme.
0: Tamhle ta panička. S tím psem.
1: Aha.
0: A to je taky od nás?
1: Ne, ne, tahle ne. Ale hodila by se, že? O ty rozměry.
0: Ten objem.

0: A jeď, rychle, něco se děje.
1: Inspektor Mauvoisin, pane komisaři, podařilo se mu utéct. Pronásledujeme ho. Přepadená žena není zraněna.
2: Je to Marta, pane komisaři. Pojďte k nám, Marto, pojďte. Před chvílí jsme ji viděli s vojákem, no, s tím snoubencem.
1: Potřebujete mě, pane komisaři?
0: Ne, dělejte si svoje, nezdržujte se.
1: Zajistíme svědky.
3: Rozejděte se, pane, rozejděte se.
4: Dobrý večer. Nedokázala jsem ho zadržet.
0: Sedněte si k nám do auta.
4: Ale zůstal mi v ruce jeden knoflík z jeho saka.
0: Knoflík? Pane inspektore, budu v kanceláři, uděláme především popis pachatele, zavolejte mi.
1: Jistě.
0: Chcete koňak? Abyste se uklidnila.
4: Děkuju, nikdy nepiju, ale dám si cigaretu, když dovolíte.
0: A jistě, samozřejmě. Tak povídejte, měla jste strach?
4: Ani ne.
3: Ten knoflík jsem dal Mersovi, podívá se na to.
0: Dobře, viděli jsme vás s nějakým vojákem.
4: To byl můj snoubenec, sešli jsme se na chviličku. Když jsem pak šla a měla tu tmavou úzkou uličku, měla jsem divný pocit a sotva jsem přišla, chytil mě ten chlap za krk. Vůbec nevím, jak se mi podařilo úplně vzorově, že jsem mu zkroutila před loktí. Muselo to dost bolet, pustil mě a praštil sebou na chodník. Šla jsem po něm, že ho zadržím, ale vymknul se a já jsem zachytila jen knoflík na saku. Bylo to strašně rychlé.
0: Měl nůž?
4: Bylo to něco menšího než dýka.
3: Marto, vy jste byla instruktorka juda, víte?
4: Ano, byla.
0: Popis pachatele, prosím.
4: Vypadal dost mladě. Světlejší, kaštanové vlasy, nevětší než já, tedy menší postavy. Nebránil se, okamžitě utíkal.
0: Děláš si poznámky. Jean-Vierre.
3: Samozřejmě.
0: Tak dál, prosím. Co to znamená, vypadal mladě?
4: Asi na 30.
0: Vlasy? Bouhé, krátké?
4: Moc krátké ne. Když se svalil na zem, vlasy mu visely přes ucho.
0: A jak vypadal? Jako tulák, dělník, úředník, tlustý, hubený?
4: Nebyl tlustý a vypadal nějak všedně.
3: A Marto, jaký měl oblek? U knoflíku zůstal kousek látky ze saka. Měl stejné kalhoty?
4: Možná, měl tmavý oblek. A nebyl to tulák, byl to někdo, o kom se říká, že je něco lepšího.
0: Aha.
4: Čisté ruce a měl prsten, určitě.
0: Jaký, snubní nebo s kamenem?
4: Snubní, určitě. Všimla jsem si, když se po mně ohnal. Roztrhnul mi sukni a bluzu vzadu a...
0: Srdečně, Marto, běžte prosím vás vedle do kanceláře a napište mi všecko, co jste říkala.
3: Haló?
0: Jako svahový úkol.
3: Ano, hned.
0: Třeba se vám vybaví další věci. Zatím dík.
1: Chce s vámi mluvit Luňon.
0: Maigret. Moment, inspektore. Jean-Vierre, dej Martě psací stroj a zavolej Likasovi, ať předá všem inspektorům popis pachatele. Haló? Haló, inspektore.
5: Luňon u telefonu.
0: Ano.
5: Luňon, pane komisaři. Jsem v bistru u Papouška.
0: U Papouška, to znám.
5: Sledovali jsme s Mauvoisinem směr, kudy pachatel utíkal a zdejší hostinský mi sdělil, že v době, která nás zajímá, to jest krátce po přepadení té ženy, telefonoval odtud muž, kterého žádný host nezná. Byl tu poprvé, nic nekonzumoval, šel rovnou do kabiny a tím na sebe upozornil.
0: Jak vypadal?
5: Byl světlovlasý, mladý, menší postavy, tmavý oblek. Já si myslím, ale to je moje domněnka, samozřejmě může být falešná, že?
0: Pokračujte.
5: No, že telefonoval někomu, kdo měl pro něho přijet na určité místo autem. Nás bohužel nenapadlo kontrolovat auta, kde bylo víc lidí než jeden, za to se velice omlouvám.
0: No ale prosím vás, já to chápu. To by byl první případ, že by takový maniak nejednal sám.
5: Ovšem, uzavíráme celý okrsek.
0: Ano. Děkuji za zprávu, inspektore. Nechci vás zdržovat. Spojte se, prosím, s Likasem. Díky. Vstupte.
6: Dobrý večer.
0: Dobrý, tak co je, člověče? Spolehám na vás, merci, jako vždycky. Vykoumal jste něco?
6: Víc uslyšíte až zítra ráno, až otevřou kanceláře firmy s krejčovskými potřebami. Dneska vám řeknu jenom to, že knoflík je velmi kvalitní, na konfekční oděvy se tahle sorta nedává. Výrobce se určitě najde, protože knoflíky na zakázku dělá jenom pár firem. Nit na přišití knoflíku je obyčejná, takovou používají všechny švadleny a krejčí.
0: A to je mi na nic, člověče.
6: Ale... A teď to přijde? Hádejte.
0: Ale ten kousíček látky...
6: Ano, ale ten vytržený kousíček tmavé látky ze saka je velmi zajímavý. Útek je nevýrazně šedý protkaný zvláštním světlemodrým vláknem. A teď bych skoro odpřisáhnul, že je to import. Anglie. Seznam agentů těhle krejčovských materiálů vám doručím.
5: Provokace se nezdařila!
7: Vrah proklouznul léčkou, kterou mu nastražila policie!
5: Vězeň s kloboukem na obličeji byl podfuk! Čtěte večerní vydání!
7: Kdo tedy přepadá ženy na Montmartru? Komisař Maigret odmítá informovat veřejnost!
5: Jak se jmenuje přepadená žena? Kupujte obzor!
8: Tenhle knoflík, pane inspektore, je skutečně náš výrobek.
9: No, takže mám štěstí.
8: Tuhle sérii jsme posílali zhruba do 40 krejčovských salonů.
9: Do 40. Tolik salonů?
8: No, v Paříži 28. A na venkově přibližně 12 firem.
10: Ovšem, tenhle útržek skutečně je z anglického materiálu. Nabízeli jsme ho krejčovským firmám už na podzim.
9: No, máte přehled, kdo si látku objednával?
10: Samozřejmě. Je to asi 10 krejčovských závodů. Najdu vám jejich adresy, pane inspektore. No,
9: to jsem rád, že to nešlo na odbyt. Můžete mi dát několik ústřičků sebou?
10: Zajisté, pane inspektore. Ano, i tyto knoflíky jsme dávali k tomu obleku.
1: Můžete mi říct adresu a jméno zákazníka?
10: Samozřejmě, pane inspektore. Ovšem, ten pán už je po smrti. On zemřel v Torontu.
9: A tyhle knoflíky jste dávali na ten oblek?
8: Původně ano, pane inspektore, ale pak si zákazník přál spíše nějaké domodra, tak jsme je dodatečně přešili. Mimochodem, právě včera tady pan doktor byl a ty modré knoflíky jsou opravdu vhodnější.
9: No, no tak děkuji.
11: A dávali jste na ten oblek přesně takovéhle knoflíky?
12: Moment, kouknu se. Možná, že jo.
11: Přesně, prosím.
12: Jo, to jsou ty samý. Pan architekt má vkus, on hned věděl, co k čemu pasuje.
11: Zákazník, kterému jste šili oblek z téhle anglické látky, je architekt?
12: Jo, je to lepší, fajnovej pán. Jmenuje se Monsen.
11: Je ženatý.
12: Moc hezkou paničku má. Ona s ním chodí a radí mu. Já jim šiju už hezkých pár let.
11: Znáte adresu?
12: Je to kousek odtud, na bulváru Saint-Germain. Počkejte, najdu vám číslo.
11: Ještě moment, abych zbytečně nezdržoval, jde totiž o dědictví za moře, víte? Je to pán spíš menší, že? Ne moc tlustý, má světlé vlasy a je mladý.
12: Jo, to vypadá na něj.
1: Chápu, takže zákazník nejdřív objednal a pak odřeknul. Máte látku i knoflíky na skladě a ještě jste ani nezačali šít. Děkuju vám.
0: Jenom jestli to vyjde.
13: Určitě jedeme na správné místo, šéfe. Uvidíte.
0: Je fakt, že někdo jiný ten oblek v Paříži nemá.
13: Dva inspektoři vystoupili asi před hodinou do nejvyššího patra domu. Mají tam stráž u půdy. A policejní vůz parkuje proti tomu domu. No, teď ho už vidíte.
0: Kolik máme lidí v ulici?
13: No to nevím přesně, 20. O, možná, že víc. A posádku sanitky.
0: Bude to zbytečné. Tenhle typ vraha se zřídka kdy brání a nikdy neútočí na policii se zbraní. Tak pojď. Zůstaneš na chodbě, do bytu půjdu sám.
14: Co si přejete, pane?
0: Je pan architekt Monsen doma?
14: Já nevím. Počkejte, prosím, zeptáme se milost paní.
15: Co je odjelo? Co si pán přeje?
0: Dobrý den, mluvit s vaším manželem, je doma?
14: No je doma, ale ještě spí. Včera večer dlouho pracoval. A s kým mám tu čest, prosím?
0: Kriminální policie, komisař Maigret.
14: Pojďte dál. Hned jste se mi zdál nějaký povědomý, pane komisaři. Znám vás podle fotografií v novinách. Odilo, vzbuďte pána, že na něj čekáme s panem Maigretem v saloně.
15: Ano, paní. Posaďte se u nás, pane komisaři.
0: Váš muž je zvyklý spát do 11.
15: Pracuje často pozdě do noci. Je umělec.
0: Byl včera v noci venku na procházce?
15: Pokud vím, tak nebyl. V pracovně a v ložnici měl pořád světlo. Do půlnoci určitě.
0: Vy nemáte společnou ložnici?
15: To je přece v dnešní době normální.
0: Má váš manžel hodně zákazníků?
15: Na to, že není úplně zdravý, bere zakázek až moc.
16: Promiňte, že jsem vás nechal čekat, ještě jsem spal. Dělám totiž návrhy na zařízení jednoho venkovského sídla. Hrozně to spěchá a seděl jsem nad tím skoro do rána. Pane Megrete, čemu máme děkovat za vaši návštěvu?
0: Rád bych vám položil několik otázek, paní Muncenová. Můžete nás nechat o samotě?
15: Ano, pane, ale já nechápu...
0: Prosím.
15: Marceli, kdybys mě potřeboval, budu ve svém pokoji.
0: Především, kde jste byl včera večer, pane Monsen?
16: Doma, až do 2 nebo do 3 ve své pracovně.
0: Co jste měl na sobě?
16: Šedivý oblek, ze kterého mám teď na sobě kalhoty. Po večeři jsem si vzal pracovní halenu, protože je pohodlná.
0: Pane architekte, máte ve své garderobě oblek ze stejné látky, jako je tenhle vzorek? Je to anglická látka.
16: Ne, nemám.
0: Ale dal jste si takový na podzim ušít, ne?
16: A, už vím. To je ten oblek, co mi na saku někdo v autobuse vypálil cigaretou díru. No, tak ten už nemám proto, protože nesnesu kolem sebe poškozené věci. Už od malička. Ani hračky, ani punčochy nebo boty nikdy nesnesu spravované. Nevím, proč jsem už takový.
0: Takže jste oblek zahodil? Do popelnice?
16: Ne, daroval jsem ho. Jednou večer jsem ho vzal přes ruku, šel jsem na svou oblíbenou procházku na nábřeží a tam jsem ho dal nějakému tulákovi.
0: Jak je to dlouho?
16: 2 nebo 3 dny.
0: A boty, které jste měl na sobě?
16: Neměl jsem boty, měl jsem pantofle, ty, co mám na nohou teď. Řekl jsem vám už, že jsem byl ve své pracovně. Odilo! Odilo, pojďte sem na chvíli.
15: Ano, pane.
16: Komisař Megre se vás chce na něco zeptat.
17: Ano, pane.
0: Spíte tady v bytě?
17: Ne, pane. Mám pokoj nahoře, v 6. patře. Tam jsou garsonky pro služebnictvo z domu.
0: Kdy jste šla včera večer nahoru?
17: Po nádobí. Kolem 9, jako vždycky.
0: A kde byl v tu dobu pán?
17: V pracovně.
0: Jak byl oblečený?
17: Jako teď, v tom domácím.
0: Kdy jste viděla naposledy jeho oblek s modrošedými proužky?
17: Nevím, já totiž pánovi obleky nemám na starosti. On si je žehlí a čistí sám.
0: Nemluvila o tom vaše paní, nebo nezaslechla jste, že váš pan si stěžuje, že mu někdo propálil sako cigaretou?
17: To nevím. Já neposlouchám, o čem páni hovoří. Většinou se baví o věcech, kterým ani nerozumím.
0: Dobře, můžete jít.
16: Kdyby to nebylo tak trapné, tak já bych se docela bavil, ale opravdu nevím, proč vás můj oblek tak zajímá a už vůbec nevím, proč jste přišel.
0: Musím vás požádat, abyste odložil pantofle a vzal si střevíce, protože pojedete laskavě se mnou na komisařství, pane Monsene. Tam se dozvíte víc.
16: Ano, ale...
0: Pospěšte si, prosím.

0: Šel jsem s vámi dobrovolně. Předpokládám, že mám nárok dovědět se, proč vás moje osoba zajímá.
1: Existuje podezření, že jste spáchal jakýsi zločin, pane Monsene.
0: Cože?
1: Proto vás musím vyslechnout.
0: Určitě. To je neuvěřitelné, jaký zločin. Ale prosím, já jsem k dispozici, jak je libo.
1: Kolik je vám let?
0: 32.
1: Vypadáte mladší. Jak dlouho jste ženatý?
0: 12 let. Ženil jsem se ve 20.
1: Vy jste architekt?
0: No, nemám diplom, nemám ani maturitu, takže používám označení dekoratér. Začal jsem v 17 jako malíř. Obrazy, které jste viděl u nás v saloně, jsem maloval já, takže tak úplně ztroskotaná existence nejsem. Vy si asi myslíte, že jsem příživník na majetku své ženy, vidíte?
1: Titul dekoratér může používat každý, že?
0: Oceňuji vaši šetrnost. Chtěl jste asi mírně naznačit, že nic neumím, ale já mám dost zákazníků a důvěřují mi.
1: Kde jste se narodil?
0: V Paříži. Blízko Montmartru. Moje maminka tam vlastní dům, kde měl otec kdysi řeznictví.
1: Rodiče zemřeli?
0: Otec. Maminka ještě žije.
1: Navštěvujete ji? Snažíte se dobře?
0: My jsme se vždycky dobře snášeli.
1: Dále.
2: Pane komisaři, mám tady slečnu Martu.
3: Dobrý den.
1: Pojďte dál. Chcete se seznámit s mým hostem? Prosím, pojďte blíž. Dovolte, abych vás představil.
3: Ne, není třeba. Není třeba, pane komisaři, myslím, že je to on. Byl jinak oblečený, ale jsem si skoro jistá.
1: Přišel jsem kvůli vašemu synovi, paní Monsenová.
4: Kvůli Marcelovi ne. Proč? Co od něj policie chce?
1: Předpokládám, že vás navštěvuje.
4: Ano, často.
1: Přichází se svou ženou?
4: Proč vás to zajímá?
1: Byl tu váš syn včera večer?
4: Nebyl. Nechcete mi vysvětlit, co se děje? Jsem ve svém bytě a nemusím vám cokoliv říkat.
1: Lituju, paní Monsenová, ale musím vám sdělit, že váš syn je v podezření, že zavraždil v posledních měsících 5 žen v ulicích tady v okolí.
4: Co jste to povídal?
1: Včera v noci se vrahovi nepodařilo 6. vraždu dokonat. Stalo se to nedaleko vašeho domu.
4: No, a co? Nedaleko mého domu. Co je mi do toho? A co si to dovolujete? Můj Marcel by nikdy nic takového neudělal. Vy ho neznáte. Je to vzdělaný člověk, on už jako dítě byl slabý a citlivý. Pochopte, vždyť mu ublížíte. Je talentovaný. V poslední době má už několik zákazníků.
1: Váš syn vám včera večer telefonoval?
4: Ne.
1: Kdy jste ho viděla naposledy?
4: Nevím.
1: Kdy jsem chodíval?
4: Nevím.
1: Prodělal v dětství nějakou chorobu?
4: Průdušky a spáničky. Co mi to chcete namluvit? Že je blázen?
1: Proč se ženil, když mu bylo 20? Souhlasila jste s tím?
4: No proč ne? Já jsem je dokonce sama seznámila. Vždyť to byly oba vlastně ještě děti. Neměl žádné zaměstnání. Držela jsem je finančně, pak ona zdědila dost majetku a teď se ode mě odtahuje.
1: Snacha? Vy spolu nevycházíte dobře?
4: To je soukromý život. Do toho policii nic není. Kde je teď Marcel?
1: Na komisařství, v mé kanceláři.
4: Vy ho chcete zavřít? Jak si to představujete? Máte důkazy?
1: Děvče, které chtěl včera večer zabít, ho poznal.
4: Lže! Chci tu běhnu vidět. Já jí to řeknu.
1: Teď
4: já
1: na večer uděláme rekonstrukci přepadení. Aby si to děvče ještě jednou ověřilo, jestli vašeho syna poznává.
4: Upozorňuji, že tohle tak nenechám. Budu si stěžovat. Dojdu si za ministrem. Obrátím se na prezidenta!
5: Večerní vydání. Matka zadrženého architekta Monséna, vdova pořezníkovi z Montmartu, prohlásila, že celý svůj majetek obětuje honorářům pro advokáta.
6: Kupujte Obzor, tajemství smrti pěti žen.
5: Reporter Obzoru neopustí komisařství celou noc.
6: Čtěte zítra Obzor.
1: Maigret.
7: Ano? Ano, rozumím. Udělejte zápis.
1: Pro Sako pošlu inspektora Jeanviera. Dík.
8: Sako.
1: Sebrali tuláka. Je to ten, co mu říkáme Velký Pavel. Má na sobě evidentně Monsenovo sako.
7: Vytržený knoflík.
1: A klopu skutečně propálenou od cigarety. Doneseš sako Mersovi a zeptáš se ho, jestli může zjistit, jak je propálenina stará. Chci vědět, jestli byla klopa propálená dneska v noci nebo ráno, a nebo jestli se to stalo před 2-3 dny.
8: No, myslíte, že v tom saku vraždil Veliký Pavel?
1: Ale to sotva. To by ho Marta poznala. Přece rozezná tuláka od bezbarvého světlého blondiáka menší postavy. Pavel je vazba.
8: No, ten Monsen má takový nějaký dětský a plachý úsměv, nezdá se vám, jako nevinné dítě?
1: A navíc svědectví Marty je už 100%. Před chvílí skončila rekonstrukce na místě včerejšího přepadení. A Marta nepochybuje, že to byl Monsen.
8: A jak se choval při rekonstrukci?
1: Tak úplně pasivně. Jako náměsíčně, jako by se ho to netýkalo. Ale je to on. Já prostě nějak vím, že je to on. Ovšem pro všechny případy, ať Mers prozkoumá to sako mimořádně důkladně. Překvapení nejsou nikdy vyloučené.
8: Tak já jdu, za půl hodiny jsem zpátky.
1: Zajedeme pak spolu ještě k mladé Monsenové.
2: Aha.
1: Já si teď znovu popovídám s dekoratérem.
0: Děkuju.
1: Nemáte hlad?
0: Ne, už ne.
1: Jste unavený?
0: Ne, ani ne. Vždyť víte, že jsem spal do 11.
1: Jste někdy moc nešťastný.
0: A proč bych měl být nešťastný?
1: Kdy jste přišel na to, že nejste jako ostatní?
0: Vy myslíte, že nejsem normální?
1: Když jste byl mladý a když jste se ženil, už jste o tom věděl.
0: Co ti myslíte? Co ti myslíte?
1: Vy určitě víte, že vám nehrozí ani šibenice, ani kriminál. Vidíte.
0: Mně nehrozí nic. Já jsem nevinný. Já jsem neudělal nic z toho, z čeho mě podezíráte. Jestli věříte víc nějaké pitomé káče, kterou jsem nikdy v životě neviděl, tak já vám nebudu už na nic odpovídat. Já nemám co říct.
1: Jak chcete.
9: Je dekoratér Monsen pětinásobný vrah?
10: Slíbil jste podrobné informace, pane komisaři.
11: Jak dopadla konfrontace přepadené oběti s Monsenem?
10: Proč tajíte jméno přepadené ženy? Zdržovala si snad bytě u někoho, o kom nemá manžel ani tušení?
1: Madam, pánové, musíte prominout. Teď strašně spěchám. Případ bude uzavřen zítra ráno. Všichni potřebujeme spát.
10: Chystáte další léčku?
1: Dodržím, co jsem slíbil. Během dopoledne dostanete všechny informace.
10: Máme vaše slovo.
1: Máte.
12: Opravdu chcete zavést domů, komisaři?
1: Ne, nejdřív ještě na bulvár Saint-Germain. Paní Monsenová.
13: Můžete mi vysvětlit, proč se můj manžel ještě nevrátil? Proč jste ho nepřivezli?
1: Až nám uspokojivě vysvětlí určité časové nesrovnalosti.
13: Vy si vážně myslíte, že on je ten... Nechápu. Až zjistíte svůj omyl, budete litovat, že jste mu ublížili. Víte dobře, že je slabý, že nemá pevné zdraví. Určitě těžce nese, že ho tak ponižujete. Je přece bezbranný jako dítě.
1: Vy ho milujete?
13: Je to můj manžel.
1: Promiňte, ale co to znamená? Že ho milujete, nebo že jako žena musíte stát při něm?
13: Vysvětlete si to sám. A kde je teď Marcel? Kde bude spát? Vy už jste ho dali do vězení? Nemá s sebou ani prádlo.
1: Je u mě v kanceláři a starej se o něj. Odmítá vypovídat. Zítra ráno ho můžete navštívit. A jinak nemáte nic, co byste mi chtěla říct, paní Monsenova?
13: Nic. Opravdu nic.
1: Nevzpomněla jste si náhodou, že jste včera večer jela někam autem?
13: My teď v létě auto nepoužíváme. Přes prázdniny je v garáži u tchýně a tam já nechodím.
1: Paní Monsenová, jistě si uvědomujete, že jestli je váš muž vinen a my máme všechny důvody tomu věřit, že mu nehrozí trest smrti ani nucené práce. Právě před hodinou jsem mu to říkal. Muž, který pětkrát zabil na ulici ženy a v zápětí na to jim roztrhal šaty, je nemocný. Když neprožívá krizi, chová se asi docela normálně. Je zajímavé, že nikdo z jeho známých nebo příbuzných se nad jeho chováním nepozastavil. Jinak bych ho dal do ústavu. Posloucháte mě?
13: Ale ano, poslouchám, jen mluvte.
1: Poslyšte. Nebojte se někdy? Nemáte pocit, že jste byla během měsíců vystavena smrtelnému nebezpečí?
13: Vůbec ne. Proč? A prosím vás, mluvil jste s mou tchýní? Co říká vašim myšlenkám ona, jeho matka?
1: Protestuje. Stejně jako vy. Smím se vás zeptat, proč se vy dvě nesnášíte?
13: Není to důležité. Banální žárlivost matky, že jí snacha odvedla dítě. Manžela mi tedy dnes domů nepustíte?
1: Určitě ne.
12: Takže teď už domů, komisaři.
1: Ne, zavolám ženě, ať mi nečeká. Lehnu si na chvíli ve služebně na komisařství. Potřebuju si připravit zprávu pro soudce Comelli a pro novináře. A zjistí mi do rána, co vydumal Mers nad tím propáleným sakem. Haló.
14: Jean-Vier.
1: Co je? Říkal jsem, že chci mít klid.
14: Ale komisaři, promiňte, že vás budím.
1: No tak co je?
14: Máme další vraždu. Žena pobodaná nožem, rozervané šaty.
1: Do pádovi. Kde?
14: No, zase tam, poblíž. Montmartre, Mestrova ulice.
1: Kdy?
14: Asi před hodinou, to znamená těsně před půlnocí. Volal Loňon.
1: Monsen je pod zámkem, nezdrhnu.
14: Je pod zámkem, bohužel.
1: Tak jedeme.

0: 6 bodných ran, 4 do prsou, 1 do zad, 1 do krku. A lékař zjistil ještě další povrchové bodnutí a škrábance na předloktí a na rukou. Našel jí strážník. Ještě jí z rány na krku tekla krev.
1: Zase taková hezká holka.
0: Roztrhaný oblek, vidíte sami, prosím. Tentokrát jí rozerval sukni skoro na kousky.
1: Kabelka? Legitimace.
0: Měla u sebe všechno. Je to 19letá Jeannine Laurentová služka.
2: Místo a čas odpovídá předešlým vraždám. Způsob usmrcení je stejný.
1: A šaty škrábance.
0: A má na sobě sitě modré šaty, jako měla ta předposlední oběť, prosím. A v modrém byla, myslím, i ta druhá, nebo třetí, teď bohužel nevím.
1: Inspektore, zaříte převoz do ústavu pro soudní pitvu. Přijede za vámi služba z kriminálky. Budete společně zjišťovat poměry v rodině zavražděné, její cíl, dnešní vycházky. Vytipujete podezřelé osoby z jejího okolí.
0: Ano, rozumím.
1: I když... Nadám vám zprávu, kdyby se něco změnilo.
3: Fotograf, rychle! Tak co, pane Megrete? Ve vězení máte záhadného muže s kloboukem na obličeji. Máte pod zámkem architekta Monsena, který údajně přepadl na Montmartre trenérku Juda, a teď stojíte nad čestou vraždou. To už není léčka na novináře. To je průšvih, co?
1: A jak víte, že se tady něco dělo?
4: Jistě je pár lidí, co vědí, že je tisk k něčemu dobrý.
3: Nejste si moc jistý sám sebou, pane Megrete?
5: Proč tutláte, kdo je ten rozparovač?
1: Zítra dopoledne dostanete podrobné informace.
2: Mám něco zařídit.
1: V 5 mě vzbudíš. Mm. Sežeň mi tady někde stroje kapěnu na holení.
2: No.
1: V 6 ráno pojede někdo pro obě Monsenové. Starou i mladou, a předvedem je k výslechu. Kdo má ještě pohotovost?
2: Lopová, Hlíka.
1: Pošli je ke mně, ještě teď hned. Potřebuju, aby mi do rána zjistili alibi.
2: Jo.
1: Počkej. Měla Marta při tom přepadení na sobě modré šaty?
2: Měla.
6: Další vražda!
7: Komisař Megre se zmýlil! 6.

0: Ještě jednu kávu, šéfe.
1: Ne, to zatím stačí. Snídal jsi?
0: No, už před pátou. Obě ženské jsou tady. Sedí vedle v kanceláři.
1: A co?
0: No nic. Mlčí. Dal jsem jim na stůl noviny, aby viděli titulky o vraždě. A nic?
1: Nic.
0: Jako by se neviděli a neznali. Jo, volal vás soudce Comelio.
1: Řekni mu, že nevíš, kde se.
0: No samozřejmě. Chcete teď slyšet hlášení?
1: No, tak začni. Víš něco od Merse?
0: Ano, vím. Vzkazuje, spálenina na látce saka není v době zkoumání, to je dneska v noci, starší než 12 až 24 hodin.
1: Čili ten, kdo předevčírem měl v úmyslu zavraždit Martu, měl sako ještě nepropálené, pravděpodobně ho záměrně poškodil a zahodil až ráno. No tak dál, jaké mají na včerejšek alibi obě dámy.
0: Moment, šefe. Tady. Inspektoři Líka a Lapová nedošli k žádnému jasnému výsledku. Matku neviděl nikdo odcházet nebo přicházet. V žádném krámě na Montmartru večer ani ráno nenakupovala. Má totiž od svého domu vlastní klíč.
1: A mladá Monsenová?
0: V domě na bulváru Saint-Germain otvírá zavírá domovnice. Večer zamyká v 10:30. Ráno otvírá v 17:30 kvůli popelářům. No, no to by sice odpovídalo časovému určení dřívějších vražd, ale tahle poslední ta se odehrála k 11. hodině, takže...
1: No, tam... dobře. A co ta mrtvá?
0: Loňon ještě šetření neuzavřel. Říká, že to byla slušná ženská. Byla vyprovázet snoubence na nádraží, slouží u starých lidí. Podezření zatím Loňon nemá na nikoho. Motiv nenašel. Znásilněna nebyla.
1: Poslyš, Jean-Vierre, kdyby včera vraždila mladá Monsenova, mohla se vrátit domů v noci, když byl dům zavřený?
0: No, šefe, na to jsem taky myslel. Jenomže domovnice tvrdí, že si pamatuje, kdo v noci zazvoní a komu otevře. Ovšem, Loňon zjistil, že si dává šláftrunk. Že se na ní musí zvonit několikrát a že pak ani nevnímá, kdo jí co řekne.
1: Nehledě k tomu, že Monsenovi mohli mít bezvědomí domovníka svoje klíče. Prostě... že by některá z dam se v dnešní noci vracela pozdě domů, zatím nedokážeme.
0: No jo. Důkazy musíme prostě vyšlapat a vysedět. Zřejmě se budeme ještě delší dobu trápit. Máme jedině svědectví Marty na přepadení, víc nic.
1: Zkusíme to ještě jednou. Přiveď mi Monsena.
2: Prosím, šéfe.
1: Asi za čtvrt hodiny zazvoním, aby přivedli obě dámy.
3: Nemám o čem mluvit.
1: Ještě jste si to nerozmyslel.
3: Ne.
1: Dali vám přece přečíst dnešní noviny. Co říkáte šesté vraždě na Montmartru?
3: Nečtu noviny.
1: Někdo se pokouší zachránit vás. A je mu jedno, že to stálo život mladého děvčete.
3: Já nevím, o čem mluvíte. Jednou mě obvinujete z přepadení, teď zase z vraždy.
1: Z pěti vražd a jednoho přepadení. Šestá vražda je dílo někoho jiného. Poslyšte, nechcete to skoncovat. Kdybyste promluvil včera, mohla ta dívka ještě žít.
3: Pochopte, že o tom nic nechci vědět.
1: Já vím, že nechcete. Předvolal jsem vaši ženu a vaši matku. Vy asi tušíte, jako já, že jedna z nich se rozhodla vás za každou cenu zachránit.
3: Nebudu mluvit.
1: Podívejte. Vy jste nemocný. Nejste normální. Víte o tom?
3: Ne, nevím.
1: Lékaři pravděpodobně rozhodnou, že za své hrozné zločiny nezodpovídáte. Jste jedináček, byl jste dítě pořád nemocné a slabé a vaše matka vás dodneška zbožňuje a obdivuje. Oženila vás s dívkou, která vás ošetřuje, pečuje o vás a miluje vás tak, že matka žárlí. Vám to vyhovuje. Žádná z obou žen nechce, abyste se osamostatnil. Vydržují vás finančně. Vy je potřebujete. Ale obě vás vlastně ponižují a pokořují. Je to tak? Já vím, proč mi neodpovídáte. Musel byste přiznat svou zbabilost. Kolikrát vás přepadla touha zbavit se jich? Zabít je. Jednou jste dospěl k šílenému předsevzetí, že si musíte nějak dokázat, že se umíte prosadit a uplatnit.
3: Jak to uplatnit?
1: Já nemyslím zaměstnání, protože vy jste vždycky věděl, že jste ztroskotanec a amatér. Když jste ty dvě panovačné ženské někdy nesnášel, začal jste se mstít a vybíjet na jiných. Vražda byla vždycky pokládána za nejtěžší zločin a lidé myslí, že to vyžaduje výjimečnou odvahu. Ta první vražda, 2. února, vám přinesla úlevu. Okamžik opojení a snad i sebevědomí. Bodnul jste, ale to vám nestačilo. Chtěl jste se rozuřit. Roztrhal jste na oběti šaty, kalhotky, podprsenku. Trhal jste vlastně symboly ženskosti. Neznásilňoval jste, protože nejste schopen pohlavního aktu.
3: Já nechci nic slyšet.
1: A teď bych rád věděl, jestli vás vaše matka nebo vaše žena podezřívala. Jestli ve vás tušili vraha a kryli vás. To by snad bylo ještě šílenější a zrůdnější.
3: Já nic nevím.
1: Obě ženy soutěží už kolik let o to, která z nich vás miluje víc. Ta, která je nevinná, ví, že to udělala ta druhá. A dokonce mám dojem, že jí to závidí. Nad čím se usmíváte?
3: Jen tak.
1: Jste dokonce rád. Maigret. Ano, pane soudce, je tady u mě. Ne, novináři nelhali. Ještě asi hodinu. Ano. Jste zločinec. Jste vrah.
3: Ne, ne, ne, já už to neudělám.
1: Nebojte se.
3: Ne, neudělám už to.
1: Nebojte se, nebudu vás bít.
3: Ne, ne.
1: Vy se bojíte? A vidíte, to mě nenapadlo. Kdybyste dostal včera facku, určitě byste se zhroutil a přiznal.
2: Ano, šéfe?
1: Jean-Vierre, pozví je.
2: Račte vstoupit, dámy.
4: Obě?
1: Obě, ano. Posaďte se, prosím.
2: Přejete si úřední zápis, pane komisaři?
1: No všem, inspektore. Mohl bych vyslýchat každou z vás zvlášť, ale zkusíme to z jedné vody načisto. Nemám v úmyslu vás klamat, dámy, nebudu vám tvrdit, že se váš syn a manžel k 5 vraždám a jednomu přepadení přiznal.
4: Žádám vás, abyste s námi tímto způsobem nejednal.
5: Dovolte prosím, pane komisaři, přinesla jsem Marcelovi ovoce.
6: Děkuju ti, ale nemám chuť. Prosím tě, řekni mi...
4: Mečet! Zakazuju vám oběma, abyste mluvili bez přítomnosti advokáta. Zakazuju, abyste...
1: Jestli se budete takhle chovat, dám vás odvést, paní Monsenová.
4: Chci vám vysvětlit. Rozumíte, já a Marcel... Rozumíte, já Marcela znám jako matka.
1: Nechte toho. Podívejte, dámy. 6 měsíců žijou lidi v Paříži ve strachu z řádění vraha 6 žen. Zavraždil o 1 méně. Jedna z vás totiž doufala, že Marcela zachrání, když spáchá vraždu přesně tak, jak by to udělal on. A já jsem navíc přesvědčen o tom, že ta žena nejen tušila, ale dokonce věděla o jeho činech. Miluje ho tolik, že mu všechno odpouští a dokonce vraždí. Ona je zrůdná. Ještě zrůdnější než on. Monsen je nemocný, dostane do životí v blázinci. Ale ta žena, je to jedna z vás dvou. Všechen strach Paříže zaplatí před soudem ona. Aby Marcela nestratila, riskovala svou hlavu. Mrtvé dívky a ženy nebrala na vědomí. Chcete k tomu něco říci, paní Monsenová?
4: Je to moje dítě. Pro ně umřu. Nezáleží na tom, co udělal. Nezáleží na kurvách, které courají večer po Montmartru.
1: Přiznáváte se, že jste zabila 19-letou Žaninu Laurentovou?
4: Nevím, jak se jmenovala.
1: Zabila jste včera večer mladou dívku v Mestrově ulici, abyste odvedla pozornost od zločinu svého syna?
4: Ano, udělala jsem to.
1: Můžete mi říct, jakou barvu měly šaty dívky, kterou jste bodala nožem?
4: Byla přece tma, nevím.
1: Byla přepadena necelých 5 metrů od lucerny. Když jste jí rvala šaty, musela jste je vidět.
4: Nevšimla jsem si.
5: Šaty byly modré. Udělala jsem to já, pane komisaři.
1: Ano, šaty byly opravdu modré. Dokonči to, Jean-Vierre.

0: Pane komisaři?
1: Ano, madam.
0: Kdo je to? Už se přiznal?
1: Ještě pár minut, dokončuje se zápis.
2: A kdo je to?
1: Komuniké pro tisk bude podávat soudce Comelio, všechny detaily, inspektor Janvier. Poroučím se.
0: Díky. Dodržel jste slovo, komisaři.

Náš zajatec seděl v kajutě před železnou truhlou, pro kterou podstoupil tolik námahy a na níž tak dlouho čekal, než ji získal. Byl to opálený člověk s bezstarostnýma očima a se sítí vrásek a rých, rozprostřenou po celé mahagonové tváři, která svědčila o tvrdém životě pod širým nebem. Zarostlá brada mu neobyčejně vystupovala kupředu, což bývá znak lidí, kteří energicky prosazují své záměry. Mohlo mu být asi tak 50 let, neboť měl černé kudrnaté vlasy už hustě prokvetlé stříbrem. Když byla jeho tvář v klidu, nepůsobila nepříjemným dojmem, ale huňaté obočí a vystouplá brada ji propůjčovali hrozivý výraz, jakmile se rozlobil. Toho jsem si však povšiml až později. Teď seděl se spoutanýma rukama na klíně, s hlavou skloněnou na prsa a pichlavýma pomrkávajícíma očima zíral na truhlu, která byla příčinou všech jeho hanebných činů. Zdálo se mi, že v jeho upjatém a zdrženlivém chování je víc lítosti než zloby. Jednu chvíli se na mě podíval a v očích se mu dokonce objevilo cosi jako záblesk humoru. No tak, Jonathane Smalle, řekl Holmes, zapaluje si doutník. Je mi líto, že to takhle dopadlo. Mně taky, odpověděl upřímně. A nevěřím, že se z téhle polízanice tak snadno dostanu. Odpřísáhnu vám na Bibli, že jsem našel ta nevztáhl ruku. Udělal to ten ďábelský skrček Tonga. Zabil ho tím svým otráveným trnem. Já se na tom nepodílel, věřte mi. Trápilo mě to tak, jako by šlo o mého bratra. Zmrskal jsem toho mrňavého ďábla koncem lana, ale jednou už se stalo a napravit jsem tím nemohl nic. Vemte si doutník, řekl Holmes, a lokněte si z mé láhve, vždyť jste celý promočený. Jak jste mohl čekat, že takový malý a slabý človíček, jako ten černý spratek, přemůže Bartoloměje Šolta a udrží ho v šachu do té doby, než vylezete po laně vy? Tak se mi zdá, že o tom víte tolik, jako byste byl přitom. Pravda je taková, že... No, doufal jsem, že pokoj bude prázdný. Znal jsem dobře, jak to v domě chodí a byla právě doba, kdy Šolto obvykle odcházel dolů k večeři. Nebudu vám nic zapírat, má nejlepší obhajoba je holá pravda. Víte, kdyby šlo o starého majora, s tím bych si byl těžkou hlavu nedělal. Podřízl bych ho stejně klidně, jako teď kouřím tenhle doutník. Steká mě jedině to, že mě zavřou kvůli mladému Šoltovi, se kterým jsem nikdy neměl sebemenší nedorozumění. Zatkl vás pan Eteleny Jones ze Scotland Yardu. Dopraví vás do mého domu a já vás požádám o pravdivou zprávu o celém případu. Nesmíte mi ale nic zamlčet, poněvadž jedině tak pro vás budu moci něco udělat, aspoň doufám. Podaří se mi snad dokázat, že jed působí tak rychle, že Šolto byl mrtev dřív, než vy jste se vůbec dostal do pokoje. A to také byl. V životě se mnou nic tak neotřáslo, jako tehdy ten pohled na něho. Vlezl jsem do okna a uviděl jsem, jak se na mě šklebí a hlava mu leží na rameně. Byl to pro mne opravdu šok. A byl bych Tongu snad přizabil, kdyby byl přede mnou neutekl. Proto tam zapomněl hůl a také pár trnů, jak mi řekl později. Právě ty vás, aspoň si myslím, přivedli na naši stopu. Nejde mi ale na rozum, jak je možné, že jste ji pak v budoucnu už nestratili. Necítím k vám žádnou zášť, vůbec ne. Připadá mi však přece jen divné, dodal s hořkým úsměvem, že já, který mám z těch peněz nárok na 500 000, musel jsem přijít o první půlku života na stavbě vlnolamů na Andalamských ostrovech a druhou, jak to vypadá, ztratím při kopání kanálů v Dartmoorské věznici. Nešťastný den, kdy jsem prvně spatřil kupce Achmeta a začal se zajímat o poklad z Agry, který přinesl vždycky jen prokletí tomu, kdo jej právě vlastnil. Achmetovi přinesl smrt, majoru Šoltovi strach a výčitky svědomí a mě doživotní otroctví na nucených pracích. V tom okamžiku vsoukal do malé kajuty ramena a tvář Eteleny Jones.
Hotová rodinná sešlost, poznamenal. Doufám, že taky dostanu hlcté láhve, Holmesi. Řekl bych, že si můžeme pogratulovat navzájem. Škoda, že jsme toho druhého nedostali živého, ale neměli jsme na vybranou. Mimochodem, Holmesi, přiznejte se, že vám ten závěr vyšel jen tak. Naše zásluha je jenom v tom, že jsme je dohonili. Konec vše napraví, řekl Holmes. Doopravdy jsem ale nevěděl, že najáda je tak fantasticky rychlá. Smith říká, že je to jeden z nejrychlejších parních člunů na řece a že kdyby byl měl ještě jednoho člověka navíc, který mi by byl pomohl se strojem, nikdy bychom ho nechytili. Přísahá, že o té norvůdské záležitosti nic neví. A nelže, zvolal náš zajatec, neřekl jsem mu ani slovo. Člun jsem od něho najal, protože jsem se doslechl, že je mimořádně rychlý. Neřekli jsme mu nic, ale dobře jsme mu zaplatili. A byl by dostal navíc ještě nějakou pěknou maličkost, kdyby nás byl dopravil na loď Esmeralda v Gravesendu, která odplouvá do Brazílie. No, jestli neprovedl nic špatného, postaráme se, aby nebyl stíhán. Chytáme sice své lidi hezky rychle, ale s jejich odsouzením už tolik nepospícháme. Bylo zábavné pozorovat, jak si domýšlivý Jones už začíná zakládat na energickém způsobu, jimž byli prchající dopadeni. Z letného úsměvu, který přelétl po Holmesově tváři, jsem postřehl, že mu ta slova neušla. Za okamžik dorazíme k Vauxhallskému mostu, řekl Jones, a vás tam vysadíme i s pokladem, doktore Watsone. Nemusím vám snad říkat, jak velkou odpovědnost tím na sebe beru. Je to proti všem předpisům, ale co jsme si ujednali, to platí. Nicméně mám povinnost poslat s vámi aspoň jednoho policistu, když máte tak cenné břemeno. Doufám, že něčím pojedete. Samozřejmě. Škoda, že chybí klíč. Mohli bychom se na místě přesvědčit, co je uvnitř. Budete muset truhlu vypáčit. Kde je ten klíč, vážený pane? Na dně řeky, odsekl Small. Tak jste nám nemusel přidělávat zbytečné potíže. Měli jsme s vámi i tak dost práce. Ale stejně nemusím vám snad ani říkat, pane doktore, abyste byl krajně opatrný. Truhlu pak přivezte zpátky do bytu v Baker Street. Zastavíme se tam ještě, než půjdeme na komisařství. Vysadili mě ve Vauxhallu s těžkou železnou truhlou a trochu obhroublým, ale bodrým policajtem, který mě měl doprovázet. Po čtvrt hodině jízdy jsme dorazili k paní Foresterové. Služka byla tak pozdní návštěvou zřejmě překvapena. Vysvětlovala nám, že paní Foresterová není dnes večer doma a že se podle všeho vrátí velice pozdě. Slečna Morstenová však prý je v pracovně. A tak jsem tedy s truhlou v ruce šel do pracovny a úslužného policajta jsem nechal v drožce. Seděla u otevřeného okna. Měla na sobě šaty z nějaké průsvitné bílé látky, zdobené kolem pasu a u krku čímsi červeným. Dopadalo na ní měkké světlo zastíněné lampy, jak seděla opřená v proutěném křesle, pohrávalo na její líbezné, vážné tváři a zalévalo bohaté kadeře jejich nádherných vlasů kovovým leskem. Bílá ruka jí visela přes opěradlo a celé držení těla svědčilo o melancholickém zadumání. Jakmile však uslyšela mé kroky, hned vyskočila a bledé tváře jí zbarvil jasný ruměnec překvapení a radosti. Slyšela jsem, že tu zastavila drožka, řekla. Myslela jsem ale, že se snad tak brzo vrací paní Foresterová. Ve snu mě nenapadlo, že byste to mohl být vy. Nesete mi nějaké nové zprávy? Nesu vám něco lepšího než zprávy, řekl jsem a položil truhlu na stůl. Pak jsem spustil žoviálním a bouřlivým hlasem, ačkoliv ve mně byla malá dušička. Přinesl jsem vám něco, co má větší cenu než všechny zprávy na světě. Přinesl jsem vám bohatství. Podívala se na železnou truhlu. Tak tohle je ten poklad? Zeptala se dost chladně. Ano, to je ten velký poklad z Agry. Polovina patří vám a polovina Tadeuši Šoltovi. Připadne na vás na každého pěkných pár set tisíc.
Představte si, že v Anglii nebude mnoho bohatších mladých dam než vy. Není to báječné? Asi jsem svou radost poněkud přehnal. A má blahopřání ji zněla nějak strojeně, neboť jsem uviděl, že nepatrně povytáhla obočí a tázavě se na mě podívala. Jestli to bohatství dostanu, řekla, budu za ně vděčit vám. Ale kde pak, odpověděl jsem. Mně ne, ale mému příteli Sherlocku Holmesovi. Při nejlepší vůli bych nikdy nenašel

Když jsem se zmínil o trnu, který nás jen těsně minul, zbledla tak, že jsem dostal strach, aby neomdlela. To nic, řekla, když jsem jí rychle nalil trochu vody. Už jsem zase v pořádku. Byl to pro mne šok, když jsem uslyšela, že jsem své přátele vystavila tak hroznému nebezpečí. Už je to všechno za námi, odpověděl jsem. Nebylo to tak zlé. Nebudu vám už takové děsivé podrobnosti vykládat. Povídejme si raději o něčem veselejším. Poklad je tu. Co může být veselejšího? Vyžádal jsem si svolení, abych jej mohl vzít sebou, poněvadž jsem si myslel, že budete mít zájem podívat se na něj první. Samozřejmě, že mě to velice zajímá, řekla. Hlas jí však přesto nezněl nijak zvlášť dychtivě. Zřejmě jí napadlo, že bych to mohl pokládat za nevděk z její strany, kdyby snad projevila lhostejnost nad kořistí, kterou bylo tak obtížné získat. To je ale krásná truhlička, řekla a sklonila se nad ní. Vypadá to jako indická práce, že? Ano, je to kovotepecká práce z Benaresu. A jak je těžká, zvolala, když se jí pokusila zvednout. Taková truhla musí mít cenu sama o sobě. A kde je klíč? Smol jej hodil do temže, odpověděl jsem. Musím si půjčit pohrabáč paní Foresterové. Na přední straně truhly byla silná a široká petlice, vytepaná do podoby sedícího Budhy. Vsunul jsem pod ní konec pohrabáče a zmáčkl jsem jej dolů jako páku. Petlice odskočila s hlučným cvaknutím. Chvějícími se prsty jsem odklopil víko. Oba jsme zůstali stát v němém úžasu. Truhla byla prázdná. Není divu, že byla tak těžká. Kovové stěny byly dobré 2/3 palce tlusté. Truhla byla masivní, krásně vypracovaná a důkladná jako schránka určená k přenášení věcí velké ceny. Ale uvnitř nebyl ani kousíček, ani úlomek nějakého drahého kovu či šperku. Byla dočista absolutně prázdná. Klidně. Když jsem slyšel její slova a uvědomil si, co znamenají, měl jsem pocit, že jsem nějaký nesmírný stín. Sám jsem nevěděl, jak strašně mě ten poklad z Agry tíží. Pochopil jsem to teprve teď, když to pominulo. Nepochybně to ode mne bylo sobecké, neloajální a špatné, ale nedokázal jsem myslet na nic, než na tu zlatou přehradu, která teď mezi námi padla. Chvála Bohu, vyhrkl jsem opravdu ze srdce. Podívala se na mě s letmým tázavým úsměvem. Proč to říkáte, zeptala se. Protože jste pro mne opět dosažitelná, řekl jsem a vzal jsem ji za ruku. Nebránila mi v tom. Protože vás mám rád, Mary. Tak vroucně, jak jen muž ženu může mít rád. Poněvadž ten poklad, to bohatství, mi zapečetilo ústa. Teď, když se ukázalo, že neexistuje, mohu vám říci, jak vás mám rád. A proto jsem řekl, chvála Bohu. Pak ale i já říkám, chvála Bohu, zašeptala, když jsem ji k sobě přitáhl. Ať už ten poklad ztratil kdokoliv, já vím, že jsem té noci poklad nalil.

0: Toulky českou minulostí.
1: Na dnešní schůzce 37. v Toulkách českou minulostí se setkáme opět se čtvrtým českým knížetem a čtvrtým svědcem naší historie. Byly o něm napsány desítky knih, taky divadelní hra, ba i film byl natočen a přitom není nikoho

0: Kdo by s jistotou znal jeho byť ta nejzákladnější životopisná data, natož detaily z jeho soukromého či politického života. Václav, mohli bychom o něm vysílat na pokračování třeba celé měsíce a bylo by to, troufám si tvrdit, zajímavé. Jenomže, když mi prakticky všechna konkrétní fakta o jeho osudech skoro výhradně čerpáme z církevních textů, z legend o svatém Václavovi, což je literatura, ale ne historický pramen. Takový příběh z legendy nereferuje o tom, co se skutečně událo, ale o tom, do jakého šatu byly kdysi skutečné děje převlečeny, a to proto, aby o to víc vystoupila do popředí postava hrdiny. Hrdiny, mučedníka, svědce, martyra. Slovo martyr je řeckého původu a znamená svědka. Kristova svědka, jenž prolitím krve přísahá na pravdivost křesťanského učení.
1: Vidukind.
0: Ano, kromě martyra neboli svědka Václava, tu jeden skutečný svědek přece jenom je.
1: Vidukind, saský kronikář.
2: Jeho úkolem bylo zachytit slávu a velikost činů saských panovníků, kteří se zrovna tehdy drali do popředí evropské politiky.
0: Pro naši zprávu o Václavově kauze má Vidukindovo svědectví jednu obrovskou cenu.
2: Jde o záznam současníka.
1: Ano, Vidukind žil za vlády Boleslava I., Václavova bratra, takže jeho údaje pocházejí prakticky mezi všemi dnes známými prameny z doby nejblíže k oné tragédii.
2: Přesněji řečeno, Vidukind své kronikářské líčení psal jako mnich v benediktinském klášteře v Korveji, nedaleko vestfálského města Hextru.
0: Ony ty jeho kroniky jsou vlastně dvě.
1: V první líčí vládu Jindřicha I., druhá zachycuje panování Jindřichova syna Oty I. a jeho úspěchy.
2: Tedy mezi námi, není to kdo ví jak plynulé vyprávění. Najdeme v něm pasáže, které časově jaksi přečuhují. Někdy se Vidukind vrací zpět, jindy použije slůvko interea.
0: Tedy mezi tím.
2: Ale k tomu interea už neuvádí žádné datum, takže jenom hádáme, kdy toto interea proběhlo.
0: No, ze všech těchto nedůsledností vznikly problémy.
1: Když své poddané Jindřich přivykl zákonu a kázni.
0: Tak tady je ve Vidukindově kronice první zmínka o Václavovi. Zatím sice jmenuje jenom saského Jindřicha, ale i na pražského knížete za chvilku přijde řada.
1: Vytrhl náhle proti Slovanům řečeným Havolané. Skrušil je mnohými bitvami a utábořiv se konečně za tuhé zimy na ledu, vyhladověním, mečem i mrazem, dobil hradu, který se jmenuje Brandenburg. Spolu s hradem se zmocnil celé krajiny a obrátil se proti kraji Daleminců, proti nimž mu válečné tažení již kdysi zanechal otec jako úkol. Oblehl město jménem Gana a 20. dne je dobil. Kořist z města odevzdal vojákům, všechny dospělé dal pobít a chlapce a dívky vzal do otroctví.
0: Brandenburg a Gana. Kde pak tato slovanská města ležela?
2: Brandenburg, ten je ve středním Německu. Česky se mu taky říkalo Branibor.
1: Byla to skoro nedobytná pevnost, rozkládaly se kolem ní bažiny. Jenomže Sasové využili toho, že v zimě zamrzli.
0: A ta Gana?
2: Leží nedaleko Míšně. Dodnes se tam nacházejí vlastně tři místa s tímto jménem. O jedno z nich tehdy běželo. Jána, Obrjána a Nidrjána.
1: Zatímco Branibor patřila Havolanům,
2: tekla tam taky říčka podobného jména.
1: Byla Gana městem jiného slovanského kmene, Glomačů.
0: Těch slovanských kmenů, se kterými udělal Jindřich I., zvaný Ptáčník, krátký proces, bylo ale víc.
2: Kromě Daleminců a Glovačů ještě Bodrcové a Luticové a Ratarové.
0: Historik František Palacký se zmiňuje, že se do tohoto sasko-slovanského konfliktu nějak vmísila nezničitelná kněžna Drahomíra.
1: Zdá se, že Drahomíra ve všeslovanském tom boji poslala pomoc jakousi krajanům svým stodoranům, kmenu Lutickému, který králi velmi silný odpor činil. aspoň neví se o jiné příčině, pro kterou král onen počal Čechy stíhat i válkou.
0: No, jakoby důvod k invazi bylo třeba nějak pracně hledat.
2: Jindřich tedy táhl ze severu k jihu, až se dostal k nám.
1: S celým vojskem se odebral ku Praze, hradu Čechů, a jejich vládce přijal v poddanství. Vykládají se o něm jakési zázraky, ale přecházíme je raději mlčením, protože je nezkoumáme. Byl však bratr Boleslava, jenž zůstal po dobu svého života císaři věrným a užitečným. Král tudíž učinil Čechy poplatnými a vrátil se do Saska.

0: A máme to tady. Vlastně máme tu jenom jednu větu, kterou zkoumali a prověřovali desítky historiků českých i cizích. Pro naše dějiny a pro naše vladaře je to navýsost důležitá věta. Natolik důležitá, že si ji ocitujeme nejenom česky, ale i v originále, tedy v latině.
1: Frater tamen erat boli slavi, qui quamdiu vixit imperatori fidelis et utilis manzit.
2: Byl však bratr Boleslava, jenž zůstal po dobu svého života císaři věrným a užitečným.
0: Moment. K čemu nebo spíš ke komu se vlastně vztahuje věta začínající kví, tedy v překladu jenž? K nejmenovanému Václavovi nebo ke jmenovanému Boleslavovi?
2: Ano, odpověď právě na tyto otázky nám usnadní do jisté míry určit, jak to bylo se zavražděním knížete Václava a taky, kdy k tomu došlo.
1: Většina badatelů se shoduje v názoru, že tím vládcem k jehož pražskému hradu přitáhl Jindřich, byl Václav.
0: Tomu by odpovídala jedna Vidukindova poznámka, totiž, že se o tomto panovníku vykládají zázračné věci.
2: Volně přeloženo, dělá zázraky.
0: No, tak to rozhodně nemohl být Boleslav. Nejmírnější přízvisko, které o něm kolovalo, znělo bratrovrah.
2: V té době, kdy Jindřich zase jednou po Německu řešil slovanský problém,
0: a to osvědčeným způsobem, masovým terorem a etnickými čistkami,
2: tak v té době vládl na Pražském hradě Václav.
0: Opravdu? To byl on?
1: Tedy Vidukind ho nejmenuje, je pro něho nepojmenovaným panovníkem na rozdíl od Boleslava.
0: Ale proč?
1: Poněvadž Boleslav se stal později vážným nepřítelem Vidukindova pána Oty. Poněvadž Boleslavovo jméno bylo známo v Evropě jako jméno panovníka, který si opravdu dovolil hodně. Postavil se na odpor německé rozpínavosti.
0: Kví. Co dokáže jedno jediné zájmeno o délce tří písmenek?
2: Ano, my to kví.
0: Neboli jenž.
2: Můžeme v té větě vyložit dvojím způsobem.
0: Tak prosím.
1: Byl to však Boleslava bratr Václav, jenž zůstal po dobu svého života císaři věrným a užitečným.
2: A nebo ještě jedna možnost.
1: Byl to však bratr Boleslava, jenž, tedy rozuměj Boleslav, zůstal po dobu svého života císaři věrným a užitečným.
0: Tak o kom je vlastně řeč?
2: Latinské znění dovoluje oba výklady.
1: Když byl kníže Václav zavražděn,
0: tvrdí historik Josef Pekař,
1: byl Jindřichův nájezd na Prahu v podstatě trestnou výpravou, namířenou proti Boleslavovi za jeho předchozí zločin.
0: Za bratrovraždu.
1: Neboť Václav byl Jindřichovým přítelem a spojencem a ten ho proto, když je Václav Boleslavem zavražděn, mstí.
2: Ale ještě na jednu možnou souvislost Josef Pekař poukazuje.
1: Vykonavateli a představiteli římsko-německé moci říšské vůči českým kmenům byli Bavoři.
2: Čechové patřili k diecézi v Řezně i církevně.
1: Ale v době Václavově se stal nositelem královské moci jiný německý kmen, Sasové.
0: Aha, a to znamenalo?
1: Nebo mělo znamenat, že královské sídlo měli Čechové spatřovati nikoli již v Řezně,
2: tedy v Bavorsku,
1: kde všude bylo vidět stopy světovládné moci římské, ale někde v Merseburku nebo v Kvedlinburku.
2: Tedy v Sasku.
1: V tamních dřevěných hradech, jakým byla i Praha, kde jako v Praze teprve nedávno byl stavěn první kostel nebo prvá zeď z kamene.
2: V té době však v Řezně vládl vévoda Arnulf.
1: Ten se Jindřichovi vyrovnal svou mocí a nepochybně byl i přesvědčen, že se královské koruny mělo dostat jemu, nikoli Sasu Jindřichovi.
2: Ti dva se dostali do křížku. Jindřich vytáhl k Řeznu a Arnulfa si podmanil.
1: Z toho plyne z dostatek jasně,
0: uzavírá svou hypotézu Josef Pekař,
1: že boj o svrchovanost nad Čechy v době Václavově byl bojem Sasů z Bavory. Boj o Čechy, ne z Čechy.
0: A co sami Češi?
1: Václav se rozhodl pro Sasy. Mnich Kristián, jinak strýc svatého Vojtěcha.
0: To s tím strýcem byla ovšem jenom domněnka pana Pekaře.
1: Mnich Kristián tvrdí, že svatý Václav byl s králem Jindřichem spojen vytrvalým přátelstvím. Naší plné víry zasluhuje rovněž tvrzení v pozdní variantě této legendy, totiž že Václav obdržel od Jindřicha část národního pokladu saského, ostatky svatého Víta, a že proto tomu saskému svědci zasvětil svůj nový chrám na hradě pražském.

0: Jindřich si to tedy namířil ze Saska na jihovýchod, cestou zlikvidoval několik slovanských sídel a zdecimoval pár slovanských kmenů, až nakonec dorazil do Prahy.
1: Tam ale nevládl Boleslav, ani nemohl, protože knížecí stolec se vraždou jeho bratra uprázdní až za 6 nebo možná 7 let na to.
2: Každopádně roku 935.
1: Toto datum Václavovy vraždy se zdá být podle dnešních znalostí pravděpodobnější než 929.
0: My se k tomuto problému v toulkách ještě vrátíme. Takže Jindřich našel v Praze Václava. O čem si asi povídali?
1: Možná o 120 volech a 500 hřivnách stříbra.
0: Ano, a jsme u toho.
1: Ano, jsme u Václavova poplatku Němcům.
0: Historik František Palacký měl postavu svatého Václava rád, ale když se dostal k poplatku, který český kníže posílal do Němec, tak já bych řekl, že se mu o tom nepsalo zrovna nejlíp.
2: Král Jindřich, sebrav ze všech krajin německých silné vojsko, přitáhl s ním ku Praze.
0: Píše se pravděpodobně rok 928.
2: Zdali a jak chránil Václav město a zemi před mocí tak náramnou, o tom nemáme žádné zprávy. Poddav se, jak se zdá, bez krvavého boje, zavázal se k roční dani 500 hřiven stříbra i 120 volů a slíbil králi německému věrně oddán býti.
1: No, to je pasáž, která nedá dodnes spát nejenom historikům.
0: Ano, proč na to tedy podle Palackého kníže přistoupil?
2: Není se čemu diviti, že vévoda tento, kterému rozšíření křesťanství a ustanovení pevných řádů církevních v zemi tak velice na srdci leželo, hledal především pokojné obcování s říší, která jediná mohla oné doby nápomocna býti k dosažení účelu jeho.
0: Účelu jakých například?
2: Čechy, neměvše ještě vlastního biskupa, nemohli již odjednut než z Němec aneb z Itálie skrze Němce nabíti hlasatelů evangelia a tím spolu státi se účastni všech dobrodiní novoevropské vzdělanosti.
0: No, budiš, na tom něco je.
1: Palacký ještě připomíná složitou mezinárodní situaci.
2: Kníže Václav měl politickou nepodlehlost země své tím méně vážiti.
0: Jakože politické nezávislosti českého knížectví nepřikládal takovou váhu.
2: Čím větší čáku podávalo jeho přilnutí k Němcům i s ohledem na obranu proti Maďarům.
1: Úplně na začátku celé této historie byla jedna jediná věta v kronice saského mnicha Widukinda.
2: Král tudíž učinil Čechy poplatnými a vrátil se do Saska.
1: Nicméně, ale taky nic víc.
0: Moment, a co ti volové a hřivny?
1: Spekulace.
0: Widukindova?
1: Ne, mnohem pozdější. Zavinil to Kosmas.
2: Takový závazek nám uložil Pipin, syn krále Karla Velikého.
1: Říkají v Kosmově kronice jistí Čechové jistému Jindřichovi, tentokrát už nikoli pouze králi, ale císaři.
2: Abychom jeho nástupcům na císařském trůně platili ročně 120 vybraných volů a 500 hřiven.
1: Jedna hřivna rovnala se 200 českých peněz.
2: To dosvědčuje pokolení našich lidí do pokolení, to ti každého roku platíme bez odporu a chceme platit i tvým nástupcům.
0: Češi a franský král Pipin Krátký? Co ti měli společného?
1: Naprosto nic. Nikdy. František Palacký si tento Kosmův údaj neověřil a aniž měl nějaký další závažný argument, tak ty voly a hřivny přiřadil i k osobnosti Václavově.
0: On mu vlastně ten poplatek vyměřil sám.
1: Taky se to dá tak říct.
2: Do dneška je tato daň příslovečná.
0: I když smyšlená?
2: No, smyšlená to zrovna ne, ono se platilo.
0: Komu? A kdo? A hlavně zač?
2: Tak po pořádku. Té daní neboli poplatku se říkalo odborně tributum pacis.
0: To máme česky poplatek za mír.
2: Historik Václav Vaniček to nazval periodické výkupné.
1: Nikdo ovšem neví, v čem skutečně spočívalo a jak se třeba během času měnilo.
0: Uh-huh. A ti volové?
1: Jako poplatek se v naší minulosti opravdu vyskytovali. Čím se však platilo za Václavova panování, o tom nemá nikdo ani ponětí.
2: Vladař platil, aby ho výbojný soused nechal na pokoji.
0: Kdo komu posílal ten poplatek za mír?
2: Tu ten, tu onen.
1: Zkrátka ten, kdo zrovna potřeboval mír. Kdo jej potřeboval víc než jeho soused.
2: Platil i německý král Jindřich, a to Maďarům.
1: Platili Poláci, nám, abychom si jich nevšímali.
2: Jindy zase platila česká knížata tributum páci s sousedům, což byli v prvé řadě Němci.
0: Václav taky?
2: Třeba tím učinil včasný protitah. Třeba tím zachránil svou zemi.
0: No, nechci provokovat, ale on si Boleslav možná taky myslel, že pomáhá své vlasti.
2: Bratr řevnil na Václava, že mu patří země správa, že žít musí v jeho stínu. Dal ho pozvat na hostinu, že prý slaví synův křest. Připravil však podlou lest.
0: Proč? Ano, tato otázka se bude kolem osudu knížete Václava neustále točit jako svlačec kolem kůlu. Proč?
1: Tady je první proto.
2: Boleslav řevnil, tedy žárlil na svého bratra.
1: Jak napsal Dalimil?
2: Musel žít v jeho stínu.
1: Je tu ještě další proto. Uvádí je první staroslověnská legenda. Ta je ze všech nejstarší. Vznikla zřejmě ještě ve Václavově století.
2: I spichli mužové čeští, vždyť kníže jejich byli ještě mlád, a ďábel vnukl jim do srdce, aby povstali proti svému pánu Václavovi.
1: Tohle to namluvili Boleslavovi.
2: Bratr Václav tě chce zabít a dohodl se o tom se svou matkou a se svými muži. Ti zlí psi Václava předtím navedli, aby vyhnal svou matku bez viny. Ale Václav si byl vědom, co je to bázeň boží, a přivedl svou matku naspět.
0: Ano, o této verzi jsme už slyšeli, už jsme ji probírali, ale opakování je matkou moudrosti, jak známo, takže zopakujme si pořadí, jak to v naší historii šlo za sebou.
1: Po smrti knížete Vratislava vládla jeho žena Drahomíra. Pak se ujal vlády Václav. Čeští mužové rozeštvávali bratry, předtím Václav vyhnal svou matku a po čase, nevíme jak dlouhém, ji zase povolal zpět.
0: Spisovatel Miroslav Ivanov ale říká ve své knize o vraždě Václava knížete českého, že to je nelogické.
1: Tedy, že mnohem logičtější by bylo, kdyby Václav nejdřív vyhnal svou matku Drahomíru, pak ji povolal zpět, načež došlo ke spiknutí českých mužů proti němu. V čele byl Boleslav, kterému namluvili, že ho chce Václav s matkou zabít. Boleslav si tedy pro jistotu pospíšil, aby nebyl případně sám zavražděn. Bez ohledu na to, zda se ty zprávy zakládaly na pravdě nebo ne, připravil protiakci. Boleslavskou tragédii.
0: A další proto?
1: V pořadí třetí.
2: Boleslav, chorobnou nenávistí trápen, počal dychtit po koruně královské a bratra jakýmkoliv způsobem odkliditi usiloval.
1: Někteří velmožové pak podle legendy zvané Vavřincova přišli za Boleslavem a takto začali poštěkávat.
2: Náš král, stižen jakousi duševní chorobou, dává přednost životu mnišskému před životem důstojným krále. A nedbaje na vaši výsost a pohrdaje všemi námi velmoži, přibírá ke svému stolu jakési človíčky z nejnižších vrstev. Pročež jednomyslně jsme se usnesli za krále zvolit tebe, jehož svědomitost a ráznost, jak známo, nad hvězdy jasněji se skvějí.
0: Takže zase, nejenom Boleslavova touha stát se vladařem, ale i důvody velmožů sehrály svou roli.
1: Čtvrté proto, neboli čtvrtý svědek, legenda nazvaná Crescente Fide. I v ní se líčí, jak se Václav chopil moci a v zápětí povolal z vyhnanství kleriky a kněze. A kostely otevíral a vůbec křesťanské náboženství začalo vzkvétat. Načež
2: jeho mladší a horší bratr jménem Boleslav dal se ošálit ďáblovou lstí a z bezbožníky pojal proti řečenému blahoslavenému muži zločinný záměr, že ho zaubí.
0: Jestli byl Boleslav skutečně mladší než Václav, o tom, jak jsme si už říkali, jedna hypotéza vyjadřuje velice silné pochybnosti. No a jestli byl horší, myslíte jako politik nebo jako bratrovrah?
1: páté proto jsme objevili ve druhé staroslověnské legendě.
2: Boleslav, dychtiv z mocnice království, chtěl svého bratra zahubit násilnou smrtí. Ale božskou prozřetelností dozvěděl se světec již tehdy o chystaném úkladu proti sobě, který mu byl pravdivě ukázán.
0: To je ovšem pozoruhodná informace.
1: Ano, poslední věta naznačuje, jakoby Václav něco tušil. Možná některý ze spiklenců neudržel jazyk za zuby.
0: Tak si to shrneme.
1: Ale to se musíme vrátit ještě jednou zpátky do minulosti.
2: Mezi Ludmilou a Drahomírou vypukl spor.
1: Kněžna Ludmila byla silná osobnost, kterou legendy nemuseli vylepšovat. Za to Drahomíru přebarvili. Do odstínu zavilé pohanky. I když zřejmě nebyla o nic menší křesťankou než její současníci.
2: K prvnímu státnímu převratu dochází, když Ludmila umírá násilnou smrtí a Drahomíra opanovává situaci.
1: Tehdy vyhnala kněze i jiné své odpůrce a zmocnila se jejich majetku.
2: Pak určitý čas vládla. Jak dlouho nevíme, snad 2-3, nejdéle však 4 roky.
1: Václav potom přejímá vládu, což ovšem není žádný pokojný proces. Drahomířina strana se nevzdává a organizuje spiknutí.
2: Dochází k dalšímu krvavému střetnutí, k českému státnímu převratu v pořadí druhém.
1: Ani v něm nešlo především o náboženství, ale také, nebo možná hlavně, o všeliké jiné věci.
2: Mnich Kristián ani nechce vyprávět, jak tvrdý to byl zápas, co všechno se při něm událo. Pouze víme, že se při něm prolévala krev a že strana slabší, Václavova, přemohla silnější stranu nešlechetných.
1: Střetnutí vyvrcholilo tím, že kníže vypověděl matku ze země. Podle jednoho pramene
2: zahnal ji do Budče.
1: Tím bylo spiknutí potlačeno. Když začas Václav dovolil, aby se Drahomíra vrátila, zůstala už navždy zbavena vlády.
2: Tehdy se však nespokojení velmožové, pravděpodobně lidé z bývalé Drahomířiny strany, znovu organizovali proti Václavovi. Do čela spiknutí postavili tentokrát ctižádostivého Boleslava.
1: Agitovali ho nejen tvrzením, že je lepší než Václav, ale připomínali mu i to, že je kníže opomíjí.
0: Poslouchal jsem se vší pozorností, ale ani jednou se mezi důvody, proč Boleslav dal zavraždit svého bratra, českého knížete Václava, neobjevila politika.
2: To se od legend ani nedá čekat. Politika leží za hranicemi jejich zájmu.
0: Jenomže Václavův příběh je politický. Jeho zavraždění je politický atentát, po kterém následoval v pořadí třetí státní převrat v českém knížectví. Třetí převrat během 14 let.
1: Ona tu svou roli hrála nejenom domácí, ale i zahraniční politika. Německý král Sas Jindřich přece přitáhl ku Praze a podrobil si tady zdejšího knížete.
2: Učinil ho poplatným.
1: To mohlo být pro Boleslava důvodem k tomu, aby se postavil do čela spiknutí proti Václavovi.
2: Nesmí se otáleti s takovými záměry.
0: Našeptávali čeští velmožové Boleslavovi.
2: Nýbrž naše plány musí být obezřele provedeny dříve, než veškeré poklady tvého otce budou od něho pošetile rozházeny.
0: Tím mysleli zřejmě poplatky za mír odváděné do Německa.
2: Po odstranění tedy onoho, jehož jednáním otcovský a dědovský rod váš je zneuctěn, nechce žezla královského ujme vaše výsost. O níž je známo, že je nejen srdnatá v boji, nýbrž, že si bude vědět rady v každé situaci.
0: Na to jim Boleslav odpověděl.
2: Kterak podle vašeho zdání můžeme jej zabíti, když on sídlí v nejpevnějším, jak víte, hradě a má v rukou vládu nad celým knížectvím, kdežto my jsme početně slabší a s tak velkou mocí se nemůžeme měřit.
0: Datum a místo vraždy bylo proto dáno okolnostmi. Spiklenci si je nemohli zvolit podle přání. V domě Václavově ten čin uskutečnit nešlo. Bylo třeba využít situace, kdy kníže odjede ze svého sídla.
2: K Václavovi z Boleslavi přišel člověk netresktavý.
0: Aby se vám pozornost nezadrhla hned po prvním verši, tak vám prozradíme, že netresktavý byl podle Dalimila člověk bezúhonný, věrohodný. Tak a teď si tu výpověď můžeme dát ještě jednou.
2: Václavovi z Boleslavi přišel člověk netresktavý, s radou. Vyskoč na koně, sice dojdeš k úhoně. Opusť kvapem tato místa, bratr záhubu ti chystá. Na to pravil svatý muž. Příteli, já vím to už. Dobro ke mně přivedlo tě, já však nelpím na životě. A když nežádá Bůh víc, pro něj rád jdu smrti vstříc. Aby duše byla hodna pouti k nebeskému trůnu, kalich od rtů neodtrhnu, jak náš pán chci pít až do dna. Svatý Michal zatučíš, přivede mě k Bohu blíž.
0: Od roku 813 byl svátek svatého Michala ustanoven na 29. září. V předvečer nebo některý z předcházejících večerů se Václav chystá připít tomuto průvodci duší do nebes. Datum vraždy je tedy zhruba stanoveno. Taky o místě je rozhodnuto. Sídlo, zřejmě centrum údělu Boleslavova, stejnojmenné hradiště Boleslav, v pozdější době zvané pro odlišení od Boleslavy mladé Stará Boleslav. Vše je připraveno. Scéna i vrazy i zbraň. Zbývá jenom provést čin, vraždu, bratrovraždu. Atentát na hlavu státu, první v české historii, ale zdaleka ne jediný. Naslyšenou za týden touto dobou, poznávacím znamením pro posluchače seriálu Toulky českou minulostí, bude i po 38. tato znělka.

Toulky českou minulostí. Karel Jaromír Erben, Poklad. Na pahorku mezi buky kostelíček s věží nízkou. Z věže pak slyšeti zvuky hájem a sousední výskou. Není zvuk to zvonka jemný, tratící se v blízké stráně. Dřevatě to rachot temný, zvoucí lid do chrámu páně. A tu, z výsky k boží slávě, z hůru běží zástup hojný. Veský lid to boha bojný. A dnes velký pátek právě. V chrámě truchlo, holé stěny, oltář černá rouška kryje. Na roušce kříž upevněný, v kůru zpívají pašije. A hle, co se bělá v lese, v černém lese za potokem? Nějaká to veská žena, ona v náručí co snese. I jde rychlým žena krokem, svátečně souc oblečena. Tam tou strání za potokem, pacholátko malé nese. Běží žena dolů, běží, pospíchá do chrámu páně. Tuď na blízku lesní stráně kostel na pahorku leží. A v úvale ku potoku náhle ubystřuje kroků, neb jak větřík volně věje, z kostela slyšeti pění. V kůru tam se právě pěje Krista pána umučení. Běží, běží podlé skály. Co to? Mám-li věřit oku? Což mě moje smysly šálí? Stane, ohlíží se kolem, rychle kroky zpět obrací. Stane zase se vrací. Tam ten les a zde ty klesty? Tam to vede cesta polem? Vždyť jsem nezbloudila z cesty. Bože, co se se mnou děje? Což zde nejsem u kamena? Jaká se tu stala změna? Zase stojí, zase spěje, celá jsouci udivena. Oči rukou si protírá, o krok blíže se ubírá. Bože, jaká to tu změna? Tu, kde z divokého klestu, od kostela 300 kroků, veliký čněl kámen v cestu, co se nyní jeví oku? Jeví se tu ženě, jeví vchodem vršek otevřený. Vysvětliti sobě neví, kámen v cestu postavený, postavená celá skála, jak by od věků zde stála. Jeví se tu, jeví ženě, chodba pod zemí, co síně vyklenutá ve křemeně. A tam, klenba, kde se tratí, ve tmavém pahorku klíně, jaký splamen znamenati. I hoří to jasnoběle, jako v noci svit měsíčka. I zaplává rudo skvěle, jak by západ to sluníčka. I vidouc to, žena žasne a ke vchodu až pokročí a zastíníc dlaní oči hledí v ono místo jasné. Bože, jak se to tam svítí. Oči rukou si protírá, o krok blíže se ubírá. Jak se to tam divně svítí, což to asi může býti. Dále jíti však se bojí, hledíc tam a venku stojí. A co váhá a co stojí, v klenbu patříc neustále, mizí bázeň za pohledem, zvědavost ji pudí předem a žena se péře dále. Krok za krokem. A vždy dále, mocně jí to jíti pudí. Krok za krokem. A ve skále jen se spící ohlas budí. A čím dál přichází žena, stále divná roste záře.
Již končí se sklepení, avšak žena omráčena, rukou zakrývá si tváře, přímo patřit možné není. Vidí? Co zde vidí? Kdy to viděl který z lidí? Tolik krásy, tolik blesku mní uzří ti jen v nebesku. Dveře tu jsou otevřeny do nejskvělejšího sálu. Zlatem jen se svítí stěny, strop rubíny vyložený, pod ním sloupy ze křišťálu. Z obojí pak strany dveří na podlaze mramorové, kdo neviděl, neuvěří, hoří dva ohňové. Dva ohňové tuto hoří, nic si jich blesku neumoří. Nade stříbrem po levici lunou oheň vzhůru plane. Nade zlatem po pravici sluncem pláti neustane. Planou ohně, jizba plane, obalena září jasnou, a dokud tu poklad stane, plamenové nevyhasnou, nic jich blesku neumoří. Na prahu tu žena stojí, celá stojí oslepena. Očí pozdvihnout se bojí, nemůž zříti do plamena. Na levici dítě nese, pravou levém nesi oko, a když trochu ohlídne se, osmělí a zpamatuje, vzdychne sobě přehluboko. A tak v duši své rokuje. Milý Bože, co já zkusím na tom světě nouze, hladu, bídně život chránit musím. A zde tolik těch pokladů, tolik stříbra, tolik zlata v podzemí tu leží skrejši. Jenom hrstku z té hromady. A já byla bych bohata a byla bych nejšťastnější, já i moje dítě tady. A co myslí a co stojí, ohroženější se stane. Svatým křížem se ozbrojí a jde, kde to běle plane. Jde a stříbra kousek zdvihne. Avšak zase tam položí. Zdvihne zas a je prohlíží jeho blesk a jeho tíži. A zdali je zas položí? Ne. Již v klíně jí se myhne. A zdařením tím smělejší, jistě toto prst je boží, poklad ukázal mi vzkrejší, chce bych byla oblažena, i zhřešiti bych musela, bych jim pohrdnouti měla. Tak to k sobě mluvíc žena chlapce na zem s ruky složí. Klekne a klín rozestírá, chutě z hromady nabírá a do klína stříbro skládá. Jistě toto prst je boží, jenž nás obohatit žádá. Bere ze hromady, klín již plný, sotva vstává, ještě v šátek sobě dává, tak ji má mý stříbra v nady. A když již chce odtud jíti, ach, zde ještě pacholete, jak je ke vší tíži vzíti? Pacholátko již dvouleté, vysypati zase štěstí? Nezdá se jí dobré býti, obého pak nemůž nésti. A hle, stříbro matka nese. Dítě se tu na ní třese, mama volá, mama. Chytajíc jí ručinkama. Mlč, synáčku, mlč, hochu. Počkej tuto jenom trochu, hned tu bude zase mama. A již běží, síní běží, již i síně za ní leží, přes potok, po stráně k lesu, spěchá žena ve svém plesu. A než malá ušla chvíle, prázdná zpátky zas pospíchá. A ve potu sotva dýchá, stane zase již u cíle. A jak vítr zlehka věje, z kostela slyšeti pění. V kůru tam se právě pěje Krista Pána umučení. A jak síní v jizbu spěje, ha, mama, radostně se dítě směje, potleskujíc ručinkama. Nedbá tě však matka na to.
běžíci ve stranu protější. Kovu blesk je jí milejší, z kovů nejmilejší zlato. Klekne a klín rozestírá, chutě z hromady nabírá a do klína zlato skládá. Klín již plný sotva vstává, ještě v šátek sobě dává. O, jak jí tu srdce skáče, jak je štěstí svému ráda. A když zlato matka nese, dítě se tu na ní třese, třese a žalostně pláče. Mama, mama, ach, ach, mama, chytajíc jí ručinkama. Mlč, synáčku, mlč, mlč, hochu, počkej jenom ještě trochu. A k dítěti se nakloní a do klína rukou sáhne. Dva peníze ven vytáhne. O peníz penízem zvoní. Hle, hleď, co to má maminka? Cin, cin, slyšíš, jak to cinká? Avšak dítě stále pláče. Jí radostí srdce skáče. A do klína opět sáhne. Plnou zlata hrst vytáhne. Vloží dítěti do klínka. Hle, hleď, co ti dá maminka? Mlč, synáčku, mlč, mlč, hochu. Cin, cin, poslyš, jak to cinká. Počkej jenom ještě trochu, hned se vrátí zas maminka. Hrej si pěkně, hrej, děťátko, počkej ještě jen drobátko. A již běží, síní běží, na dítě se neohlíží. A již síně za ní leží, již se ku potoku blíží, přes potok, po stráni v plesu, drahý poklad nese k lesu a již stojí s ním před chýží. Oj, ty chýže, sprostá chýže, brzy měj se dobře tady. Což mě k tobě nyní víže, nenalézám v tobě vnady. Půjdu pryč z těch tmavých lesů, z té otcovské střechy chudé. Jinde štěstí své ponesu, jinde moje bydlo bude. Půjdu, půjdu z toho kraje, radostná mi odtud cesta. Půjdu, když mi štěstí zraje, do velkého půjdu města. Koupím sobě země, hrady, co paní mě budou ctíti. Měj se dobře, chýško tady, nebudu ti já v tobě žíti. Nejsem ti již ta chudá vdova, péči nesouc v noci ve dne. Ejhle v klínu! Na ta slova s potěšením tam pohledne. O, kéž byla nepohledla. Leknutím tu celá zbledla. Leknutím se třese celá, div na místě neomdlela. Vidí, vidí, a co vidí, sama tomu sotva věří. Do spukřelých vrazí dveří, vrazí, kde truhlice byla, v kterou stříbro uložila. Strhne víko, a co vidí, pro vši víru dobrých lidí, jaká opět nová rána. Místo stříbra jen kamení. V šátku pak a ve svém klínu, o, přehrozneť to mámení, místo zlata samou hlínu. Čáka všecka rozšlapána. Nehodna tě štěstí byla, požehnání neužila. A když takto rozdrceně z bolestí tu ztrátu nese, probodne to srdce ženě, skřikne s hrůzou vyděšeně, skřikne, až se chýže třese. Ach, dítě, mé dítě drahé, drahé, drahé, zahučelo v hustém lese. A ve hrozném předtušení běží žena, ach, neběží, letí, letem ptáka letí, lesem strání ji viděti, tam, kde klamné našla jmění, k vršku na němž kostel leží. Od kostela větřík věje. Což pak neslyšeti pění? Krista pána umučení v kůru tam se již nepěje. A když přišla ke sklepení, ha, ha, jaké pohledění. Ha, ha, z divokého klestu 300 kroků od kostela veliký činí kámen v cestu. A kde síně? Ta zmizela. Zmizela.
i v cestě skála, jak by nikdy zde nestála. Aha, jak se tu žena leká, jak se děsí, volá, hledá, jak po tom pahorku těká, těmi klesty na smrt bledá. Aha, ty zraky zoufanlivé, ústa syna nad mrtvolu. Hle, jak přesto křoví divé běží, pádí tamto k dolu. Běda, běda, zdeť to není. Tělo klestím rozervané, nohy trním probodané. Darmo všecko klopotění. Vchodu již na lesti není. A znovu se žena děsí. Úzkost hrozná ji uchvátí. Ach, kdo mě mé dítě vrátí? Ach, mé dítě, kde jsi? Kde jsi? Tu pod zemí jsem, hluboko. Hlas tichounký větrem šumí. Nespatří mne žádné oko, ucho mi neporozumí. Blaze tu pod zemí, blaze, beze jídla, beze pití, na mramorové podlaze ryzí zlato v klínku míti. Noc a den se nestřídají, nikdy nejdou spat očinka. Hrají si tu pěkně, hrají. Cin, cin, slyšíš, jak to cinká? Avšak žena znovu hledá, darmo, a znovu se děsí. Zufale se na zem vrhá, vlasy sobě z hlavy trhá, skrvavena, na smrt bledá. Ach, běda mi, běda, běda, ach, mé dítě, kde jsi, kde jsi, kde tě najdu, dítě drahé? Dítě drahé, drahé, drahé, blízký mi to hučí lesy. Mine den, i druhý mine. Dnové v týden se obrátí, z týdnů měsíc se vyvine, až i léto počne pláti. Na pahorku mezi buky kostelíček svěží nízkou. Co den znějí zvonka zvuky hájem a sousední výskou. Tu nahoře, když se z rána kemši zvonečkem pozvoní, přede stánkem nebespána zbožný rolník čelo kloní. Aj, kdo zná ji, tu osobu se sklopenou k zemi tváří? Svíce zhasly na oltáři, ona klečí po tu dobu. Zdáť se ani, že nedýše, líce arty zesinalé. Ach, toť se tak modlí tiše. Kdo to? Nevím, tuším ale. Když posvaté však oběti chrámové se zamknou dveře, těmi buky ji viděti Ana se z pahorku béře. Béře, béře se pomálu, stezkou vinoucí se v klestu, pošedivou tamo skálu, kde ční kámen velký v cestu. Tu si vzdychne, přehluboko, a do dlaně čelo sklopí. Ach, mé dítě! A již oko v slzách kanoucích se topí. Nešťastnáť to schýže žena, vždycky smutná, vždycky bledá, vždycky těžce zamyšlena. Od rána až do soumraku, nikdy jasno v jejím zraku. V noci pak žel spáti nedá. A když opět na úsvitě traplivé opouští lože, ach, mé dítě, drahé dítě, ach, běda mi, běda, běda, odpusť, milostivý Bože. Uplynulo léto celé, jeseň, zima uplynula, nezmírněno v srdci žele, slza v oku nezhynula. I když výše slunce stálo, rozehrávši zemi znova,
úst k úsměchu nerozhrál. Stále ti ještě pláče vdova. A slyš, z hůry mezi buky, z kostelíčka s věží nízkou, rachotící slyšet zvuky hájem a sousední výskou. A hle, z hůru k boží slávě běží z výsky zástup hojný. Veský lid to boha bojný. A dnes velký pátek právě. Jemně jarní větřík věje, větrem pak slyšeti pění. V kostele se zase pěje Krista pána umučení. A tou strání ku potoku žena od lesa se blíží. Co zdržuje dnes jí v kroku? Ach, památka dne a roku hořem kroky její tíží. Blíží, blíží se znenáhla a již skálité dosáhla. Ale co se jeví oku? Tu, kde z divokého klestu od kostela 300 kroků veliký čněl kámen v cestu, vchodem vršek otevřený, kámen v cestu postavený, kámen i ta celá skála, jak by tak od věků stála. A žena se toho leká, hrůzou se jí vlasy ježí, celou tíží na ní leží zármutek a vina její. I děsí se, však nečeká a ve strachu a v naději skokem síní známou běží, síní jdoucí pode skálu. A hle, dveře otevřeny do nejskvělejšího sálu. Zlatem jen se svítí stěny, strop rubíny vyložený, pod ním sloupy ze křišťálu. A z obojí strany dveří na podlaze mramorové plápola jí dva ohňové. Nade stříbrem po levici lunou oheň z hůru plane. Nade zlatem po pravici sluncem pláti nepřestane. A žena se s hrůzou blíží a ve strachu a v naději tu po jizbě se ohlíží. Snad jí vábí stříbro, zlato? Ach, již ona nedbá na to. Haha, mama, haha, mama. Ejhle, dítě, dítě její po celý rok oplakané potleskuje ručinkama. Ale v ženě není dechu a hrůzou se celá třese a ve zufanlivém spěchu chopíc dítě do náručí dlouhou síní odtud nese. A třesk, třesk, hu, to hučí ji v patách ve vrchu klíně, praskot hrozný, vichr skučí, zem se třese, hluk a lomos, jí v patách se boří síně. Ach, rodičko boží, pomoz! V úzkosti tu volá žena, zpět pohlednouc poděšena. A hle, jaká zase změna. Ticho všecko. A tu z klestu veliký činí kámen v cestu. Vše jak jindy spořádáno, po vchodu památky není. Právěť nyní dospíváno Krista pána umučení. Ale v ženě není dechu a hrůzou se celá třese a ve zufanlivém spěchu dítě svoje odtud nese, nese a na ňádra tlačí, jako by se o ně bála. Běží, sotva dechy stačí, ač daleko za ní skála. Běží, aniž se ohlíží tamtou strání blíže lesu a ve strachu a ve plesu stane v chudé lesní chýži. O, jaké tu vzdává vroucí Bohu svému žena díky. Vy jste slzy tykanoucí. Jak to dítě k sobě vine, líbá čelo, ručky, rtíky a zas k ňadrám je přitiská, jak celá v rozkoši plyne. Ale co se v klínku blízká? Co to znělo? Ryzí zlato. To zlato, jež loni byla, aby dítě si pohrálo, jemu v klínek položila. Avšak ženu vábí málo, co jí tolik hoře stálo.
Stálo ti, ach, slzí mnoho. Leč děkujíc Bohu za to, touže drahé tiskne děcko. Hořceť zakusila toho, že tě velmi málo zlato, avšak dítě nade všecko. Dávno kostelíček zbořen, umlkli již zvonka zvuky, a kde někdy stály buky, sotva jaký hníje kořen. Stařec mnoho pamatuje, mnohoť i dozrálo hrobu, avšak lid si ukazuje ještě místa po tu dobu. A když večer pohromadě mládež zamrazu sedává, rád stařeček povídává o vdově a o pokladě.

Byli jsme už po snídani a Holmes podle svého zvyku v županu čekal na slíbenou návštěvu. Naši klienti byli do

0: tomu řeknete, pane Sherlocku Holmesi, že bych k vám byl přišel z vlastní iniciativy, i kdyby zde můj přítel nebyl navrhl, abychom vás dneska dopoledne navštívili. Vím o vás, že luštíte záhady všeho druhu. A já jsem dneska ráno dostal hádanku, jejíž luštění si patrně vyžádá víc času a snad i důvtipu, než mohu vynaložit.
1: Račte se posadit, Sir Henry. Chcete tím říci, že jste po příjezdu do Londýna zažil něco mimořádného?
0: Není to nic významného, pane Holmesi, a je velmi pravděpodobné, že jde o pouhý žert. Dostal jsem dneska ráno tento dopis. Můžeme-li to ovšem vůbec nazvat dopisem?
2: Položil na stůl obálku a my všichni jsme se nad ní sklonili. Byla to obyčejná laciná obálka na šedivělé barvy. Adresa Sir Henry Baskerville Hotel Northumberland byla napsána neumělými tiskacími písmeny. Poštovní razítko ukazovalo, že dopis byl podán v oblasti Charing Crossu, a to včerejšího večera.
1: Kdo věděl, že se ubytujete v hotelu Northumberland?
0: Nikdo to nemohl vědět. Rozhodl jsem se teprve na nádraží, když jsem se setkal s doktorem Mortimerem.
1: Ale doktor Mortimer nepochybně v hotelu již bydlel.
3: Nikoliv, přenocoval jsem u známých. Nic nenasvědčovalo tomu, že si zvolíme právě tento hotel.
1: Zdá se, že někdo má veliký zájem o to, co děláte. Co vám to píše? Ukažte. Je-li vám drahý váš život a nechcete-li přijít o rozum, vyhýbejte se platům. Jediná věta sestavená z vystřížených slov z novin. Jen slovo blatům je napsáno inkoustem. Zajímavé.
0: Laskavě mi povězte, co u sta hromu tento dopis znamená. Kdo se to tak velmi zajímá o mé záležitosti?
1: Tento vele zajímavý dokument musel být sestaven a dán na poštu včera večer. Máte včerejší Times, Watson?
2: Jsou tamhle v koutě.
1: Směl bych vás obtěžovat, abyste mi je vyhledal. Prosím vás o vnitřní stránku s úvodníkem. Znamenitá stať o obchodní politice otevřených dveří.
2: Tady, Holmesi.
1: Děkuji. Dovolíte, abych vám z ní kousek přečetl, pánové. Je možné, že vám bude někdo tak dlouho vnucovat svůj názor, až uvěříte, že právě váš průmysl bude vzkvétat zavalem ochranného cla. Zdravý rozum však jasně říká, že takovéto opatření bude mít průběhem doby účinek naprosto opačný. Ochranné clo říká našim zámořským obchodním partnerům jinými slovy, ale zcela jasně, vyhýbejte se Velké Británii. Co tomu říkáte, Sir Henry? Nemyslíte, že to je obdivuhodné stanovisko?
0: Nevyznám se mnoho v otázkách celní politiky a podobných věcí, ale mám dojem, že jsme trochu odbočili od stopy, jakou představuje tento dopis.
1: Naopak, Sir Henry, jsme přesně a dokonale na stopě. Je-li vám váš rozum, vyhýbejte se. Nevidíte, odkud ta slova byla vzata?
3: Skutečně, pane Holmesi, to přesahuje všechno, co bych byl považoval za možné. Chápal bych, kdyby někdo řekl, že slova jsou vystřižena z novin, ale že jste uměl říci, z kterých novin, a ještě navíc, že pocházejí z úvodníku, to, pane Holmesi, je nejpozoruhodnější věc, s níž jsem se kdy setkal. Jak jste to dokázal?
1: Předpokládám, pane doktore, že jste 100 rozlišit lebku černocha od lebky eskimáka.
3: No, naprosto bezpečně, zajisté.
1: A podle čeho?
3: Protože je to můj speciální koníček. Rozdíly jsou nápadné na první pohled. Oblouk nadočnicový je jiný, čelní úhel je jiný, čelistní křivka a...
1: A toto je zase můj speciální koníček a rozdíly jsou stejně nápadné. Pro mé oči je rozdíl mezi ostrým řezem borkizové sazby, z níž je tištěn úvodník v Timesech, a mezi otlučenou sazbou krejcerového večerníku stejně velký, jako rozdíl mezi tím vaším černochem a eskimákem. Úvodník Timesu je naprosto charakteristický a slova anonymního dopisu nemohla být vystřížena z žádného jiného listu. A jelikož text byl sestaven včera, byla velká pravděpodobnost, že ta slova najdeme ve včerejším vydání.
0: Pokud vám rozumím, pane Holmesi, někdo ta slova vystřihl nůžkami?
1: Nůžkami na nehty. Vidíte, že to byly nůžky s krátkými čepelemi, neboť ten, kdo slova vystřihoval, musel stříhnout dvakrát, aby získal souvislá slova. Vyhýbejte se.
0: Tak jest. Někdo vystřihl tedy slova krátkými nůžkami a pak je klihem...
1: Gumou
0: přilepil na papír, ale proč slovo blata napsal odesilatel rukou?
1: Protože je nenašel vytištěné. Ostatní slova jsou veskrze běžná, slovo blata však je méně obvyklé.
0: Pravda, to je přijatelné vysvětlení. Vyčetl jste z dopisu ještě něco, pane Holmesi?
1: Pisatel se sice převelmi snažil nezanechat žádný stop, přece však tu máme několik náznaků. Adresa, jak vidíte, je psána...

0: na neumělými tiskacími písmeny, leč Timesy jsou list, který sotva najdete mimo okruh velmi vzdělaných lidí. Můžeme proto usoudit, že autor dopisu patří vzdělaným příslušníkům vyšších kruhů, ale chtěl vzbudit dojem nevzdělaného prostáčka. Okolnost, že psal tiskacími písmeny, nasvědčuje tomu, že vy, Sir Henry, jeho normální rukopis znáte, anebo že se s jeho rukopisem setkáte. Půjdu ještě dál, i když to snad nazvete dohadem nazdař Bůh. Podle mého přesvědčení byla tato adresa skorem určitě napsána v nějakém hotelu.
1: Jak to, prosím vás, můžete tvrdit?
0: Podíváte-li se na obálku opravdu pozorně, seznáte, že pisatel měl potíže jak s perem, tak s inkoustem. Pero zadrhlo a prsklo dvakrát v jednom jediném slově a inkoust v něm třikrát došel, ačkoliv adresa je krátká. To nám ukazuje, že v kalamáři bylo velmi málo inkoustu. Nože, v domácnosti nebo v kanceláři si jen málo kdy stane, aby pero tak schátralo nebo kalamář tak vyschl. Znáte však hotelová pera a hotelové kalamáře. Tam zase naopak jsou bezvadná psací náčiní s jevem skoro nevídaným. Ano, sotva se rozpakují říci, kdybychom mohli prohledávat koše na papír ve všech hotelech kolem Charing Crossu tak dlouho, až bychom našli zbytky vykuchaných Timesů, mohli bychom rovnou chytit za límec osobu, která tento podivný dopis poslala. Myslím, že jsme z toho podivného dopisu vytěžili všechno, co se dalo. A nyní, Sir Henry, přihodilo se vám za pobytu v Londýně ještě něco jiného, co by nás mohlo zajímat?
1: Ne, nevím o ničem, pane Holmesi.
0: Nepozoroval jste, že by vás někdo sledoval nebo pozoroval?
1: Vypadá to, jako bych byl vkročil rovnou do 5-centové indiánky. Proč u stáhromu by mě měl někdo sledovat?
0: Hned k tomu přijdeme, ale než tak učiníme, nestalo se opravdu nic jiného, co byste nám mohl sdělit.
1: Inu, záleží na tom, co považujete za dostatečně důležité, aby to stálo za sdělení.
0: Za sdělení stojí podle mého názoru všechno, co se vymyká normálnímu průběhu dne.
1: Nejsem ještě dost obeznámen s normálním průběhem anglického dne, neboť jsem strávil skoro celý život ve Spojených státech a v Kanadě, ale doufám, že ztráta jedné boty zde u vás k normálnímu průběhu dne nepatří.
0: Vy jste ztratil jednu botu?
2: Ale vážený pane, jen jste ji někam založil. Najdete ji, až se vrátíte do hotelu. Nač byste pana Holmesa obtěžoval takovými maličkostmi?
1: Mě žádal, abych mu pověděl o všem mimořádném.
0: Zcela správně, chci vědět všechno, ať si příhoda vypadá sebepošetilej. Říkáte, že jste ztratil jednu botu?
1: Ztratil nebo někam založil. Obě boty jsem včera večer položil za dveře svého pokoje a ráno tam byla jenom jedna. Z toho človíčka, který je čistý, jsem kloudného slova nedostal. A nejhorší na tom je, že jsem ty boty koupil teprve včera večer na Strandu a ještě jsem je neměl na nohou.
0: Když jste je ještě neměl na nohou, proč jste je dával čistit?
1: Byly to těžké hnědé boty a nebyly ještě nikdy leštěny, proto jsem je dal přede dveře.
0: Rozumím-li dobře, tak jste včera po příjezdu do Londýna i hned šel a koupil si pár bot.
1: Nakoupil jsem také ještě mnoho jiných věcí. Zde doktor Mortimer mě doprovázel. Chápejte, když mám tam venku dělat zámeckého pána, musím chodit podle toho oblečený. A na tom západě jsem snad svůj zevnějšek trochu zanedbával. Mezi jiným jsem koupil ty hnědé boty, dal jsem za ně $6. A jednu mi ukradl ještě dřív, než jsem ji obul.
0: Byla to opravdu krajně bezúčelná krádež. Přiznám se, že sdílím názor doktora Mortimera a také myslím, že pohřešovaná bota se zanedlouho objeví.
1: A nyní, pánové, se mi zdá, že jsem se namluvil už dost o tom málo, co vím, a je na čase, abyste splnili slib a podrobně mi vyložili, oč zde vůbec jde.
0: Váš požadavek je plně oprávněný. Doktore Mortimere, myslím, že bude nejlépe, když celý příběh vylíčíte tak, jak jste jej vypověděl nám.
2: Prosím, pane Holmesi.
3: A náš přítel se bez váhání podjal přišknutého úkolu. Vytáhl z kapsy své papíry a vyložil celý případ tak, jak již učinil předchozího dopoledne. Sir Henry Baskerville naslouchal s největší pozorností. Tu a tam mu uklouzlo citoslovce překvapení.
1: Nože, zdá se mi, že jsem dostal dědictví s divokým přívažkem. O psu jsem ovšem slyšel už od své chůvy, je to zamilovaná historka naší rodiny. Ale jakže mi nenapadlo brát to vážně? Pokud jde o smrt mého strýce, nevím, věru, co si myslet. Mám z toho v hlavě zmatek a nemohu si ještě utvořit jasný obraz. A nyní k tomu přistupuje psaní, které jsem dostal do hotelu. Předpokládám, že zapadá do rámce případu.
2: Z dopisu lze usoudit, že o tom, co se děje na Blatech, je někdo informován lépe než my.
0: A dále z něho lze usoudit, že ten někdo vůči vám nechová nepřátelství, neboť vás varuje před nebezpečím.
1: Je také možné, že mne pisatel z nějakého důvodu chtěl vyděsit do té míry, abych se vzdal myšlenky jet na svůj zámek.
0: Inu, ani tuto možnost nelze ovšem vyloučit. Jsem vám, doktore Mortimere, velmi zavázán, že jste mě zasvětil do problému, který skýtá mnoho zajímavých alternativ. Pokud jde o praktickou stránku, musíme si však, Sir Henry, především objasnit, je-li radno, abyste jel či nejel na zámek Baskerville.
1: A proč bych tam neměl jezdit?
0: Zdá se, že tam číhá nebezpečí.
1: Myslíte nebezpečí v podobě rodinného zloducha, či máte na mysli nebezpečí v podobě lidských bytostí?
0: To je právě to, co musíme zjistit.
1: Nechtě tomu jakoliv, mohu vám odpovědět na místě. V celém pekle, pane Holmesi, není ďábla, jenž by mi mohl zabránit, abych se usadil v domě své rodiny. A můžete to považovat za odpověď s konečnou platností. Zatím jsem neměl ovšem pokdy promyslet všechno, co jste mi řekli. Je trochu nesnadné tolik toho pochopit a všemu porozumět na jedno posezení. Budu potřebovat nějakou hodinku, abych si to v klidu všechno promyslel. Podívejte, pane Holmesi, teď je 11:30 a já se vracím rovnou do hotelu. Co kdybyste vy a váš přítel doktor Watson přišli a poobědvali s námi? Řekněme, ve 2 hodiny. To vám už budu moci lépe říct, jak na to všechno pohlížím.
0: Hodí se vám to, Watsone?
4: Dokonale.
0: Můžete nás tedy očekávat. Mám vám dát zavolat trošku?
1: Raději bych se prošel pěšky, ta věc mě trochu vzrušila.
0: Setkáme se tedy ve 2 hodiny. Au revoir. A dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Obuďte se, Watsone, honem a vezměte si klobouk. Nesmíme ztratit ani okamžik. Za nimi, dokud jsou ještě v dohledu.
3: Dali se směrem k Oxford Street, vidíte? Mám za nimi doběhnout a zadržet je?
0: Za nic na světě, můj milý Watsone. Vaše společnost mi úplně stačí, nemáte-li námitek. Naši přátelé jsou moudří, neboť toto krásné dopoledne je jako stvořené pro procházku.
3: Přidal do kroku, až jsme vzdálenost zmenšili na polovinu. Pak, udržujíce odstup 100 kroků, jsme naše návštěvníky sledovali celou Oxford Street a po Regent Streetu. Jednou se naši přátelé zastavili a zahleděli do jakési výkladní skříně, načež Holmes učinil totéž. V příštím okamžiku tlumeně vykřikl. Z jeho hlasu zaznělo uspokojení. Sledoval jsem směr Holmesova soustředěného pohledu a viděl jsem, která drožka s jedním cestujícím, která dosud stála na druhé straně ulice, začíná zvolna pokračovat v jízdě.
0: Tam je náš muž, Watsone. Pojďte, pojďte, alespoň si ho dobře prohlédneme. Nemůžeme-li učinit nic víc.
3: V tu chvíli jsem seznal, že se bočním oknem drožky na nás pronikavým pohledem dívá muž s černým plnovousem. V příští vteřině se prudce otevřelo stropní okénko, cestující něco zakřičel na vozku a drožka se bláznivým tempem rozjela po Regent Street. Holmes se dychtivě rozlížel po jiné drožce, ale žádnou volnou nebylo daleko široko vidět. Pak, nedbaje silné frekvence, prudce se rozběhl zapádícím vozidlem. Náskok po vozu byl však příliš veliký a drožka zmizela z dohledu. Holmes, když se vynořil z proudu vozidel udýchaný a bledý hněvem, řekl trpce.
0: Viděl jste už někdy takovou nepřízeň osudu a takovou nešikovnost navíc? Watsone. Watsone, jste-li čestný člověk, zaznamenáte i toto a odečtete to od mých úspěchů.
3: Kdo to mohl být?
0: To bych taky rád věděl.
3: Zvěd?
0: Z toho, co nám bylo řečeno, jasně vyplývá, že někdo Baskervilla od jeho příjezdu do Londýna velmi bedlivě stopuje. Jak jinak mohlo vejít tak rychle ve známost, že si vyvolil právě hotel Northumberland? Z toho, že ho sledovali první den, lze doufám snadno uhodnout, že ho budou sledovat i druhý den. Snad jste si všiml, že jsem 2x nenápadně zašel k oknu, když doktor Mortimer přečítal tu svou starou listinu.
3: Ano, vzpomínám si, Holmesi.
0: Vyhlížel jsem lidi, kteří se zbytečně potloukají po naší ulici, ale nikoho jsem neviděl. Střetáme se s bystrým, prohnaným člověkem, Watsone. Tento případ má hluboké pozadí. A já mám po celou dobu pocit, že někde působí cílevědomá síla. Když naši přátelé odešli, šel jsem za nimi okamžitě v naději, že objevím jejich neviditelného společníka. Ale neznámý byl tak prohnaný, že nespoléhal na vlastní nohy, ale že si najal drožku, aby mohl jet pomalu za nimi, nebo je mohl rychle předjet a uniknout tak prozrazení. Jeho metoda měla ještě dodatečnou výhodu. Byl stoje sledovat i v případě, že by si najali povoz. Jeho postup má Arci také jednu zřejmou nevýhodu.
3: Ano, vydal se tím do rukou drožkáře.
0: Přesně tak.
3: Jaká škoda, že jsme nezjistili jeho číslo.
0: Můj milý Watsone, byl jsem sice velmi nemotorný, ale snad si vážně nemyslíte, že jsem opomenul všimnout si čísla. 2704 je náš muž. To nám však pro tuto chvíli není nic platné.
3: Nevidím, co jiného jste mohl udělat.
0: Ve chvíli, kdy jsem spatřil trošku, jsem se měl okamžitě obrátit a jít opačným směrem. Pak jsem si v klidu a pohodlí mohl najít jinou drožku a jet v úctivé vzdálenosti za naší kořistí, nebo ještě lépe, mohl jsem jet rovnou k hotelu Northumberland a počkat si tam. Náš známý neznámý by tam byl Baskerville a doprovodil. A pak jsme mohli hůl obrátit. Mohli jsme ho nenápadně sledovat a tak zjistit, kam se uchýlil. Ale dopustili jsme se nerozvážné horlivosti a náš protivník ji skromobyčejnou rychlostí a energií využil. Prozradili jsme se. A záhadný neznámý nám unikl.
3: A co nyní? Máme sledovat dál Baskervilla s Mortimerem?
0: Ne. To už by teď nemělo smyslu. Jejich stín se odporoučel a už se nevrátí. Musíme se podívat, jaké další trumfy máme v ruce. A musíme je vynést co nejenergičtěji. Mohl byste pod přísahou identifikovat tvář neznámého v drožce?
3: Mohl bych odpřisáhnout, že měl plnovou.
0: Jsem na tom stejně, z čehož usuzuji, že to s největší pravděpodobností byl Vous falešný. Chytrý muž potřebuje při tak delikátní činnosti plnovou jen k tomu, aby zakryl skutečnou podobu své tváře. Pojďte se mnou, Watsone. Zajdu do filiální kanceláře doručovatelského podniku, je to pár kroků. Zdržíme se jen okamžik. Potřebuji pomocníka, rozumíte-li mi. Pojďte.
4: Dobrý den, pane Wilsone.
5: Dobrý den, pánové. Buďte nám vítán, pane Holmesi. Čím bychom vám mohli být prospěšní?
4: Vidím, Wilsone, že jste nezapomněl na drobný případ, v kterém se mě podařilo vám pomoci.
5: Věru, nezapomněl jsem, pane. Zachránil jste mé poctivé jméno a snad i můj život.
4: Přeháníte, milí příteli. Neklame-li mě paměť, máte mezi svými mladými pochůzkáři poslíčka jménem Cartwright, který za vyšetřování projevil určitou bystrost.
5: Ano, pane, ten šikovný chlapec je stále ještě u nás.
4: Mohl byste pro něho poslat?
5: To je to nejmenší, co pro vás, pane Holmes, si mohu udělat. Hned to zařídíme. Smise, pošlete sem Cartwrighta.
4: Děkuji vám. A byl bych rád, kdybyste mi mohl rozměnit tuto 5-librovou bankovku.
5: Oh, prosím, pane Holmesi. 1, 2, 3 libry. 10, 20.
6: Dobrý den, pane Holmesi.
4: Cartwright.
5: Tak jen pojďte dál. Tady pan Holmes od vás něco potřebuje.
4: Wilsone, půjčte mi laskavě hotelový adresář, máte-li ho tady.
5: Prosím, tady je.
4: Děkuji vám. Pojďte sem, Cartwright. Zde jsou jména 23 hotelů vesměs v bezprostřední blízkosti Charing Crossu. Vidíte?
6: Vidím, pane.
4: Navštívíte tyto hotely jeden po druhém?
6: Ano, pane.
4: Pokaždé začnete tím, že dáte vrátnému, jen stojí před vchodem, 1 šiling. Zde je 23 šilingů.
6: Ano, to udělám, pane.
4: Vrátnému řeknete, že chcete vidět, co bylo včera vybráno z košů na papír. Řekněte, že důležitý telegram byl nesprávně doručen a že ho hledáte. Rozumíte?
6: Samozřejmě, pane Holmesi.
4: Ve skutečnosti budete hledat něco docela jiného. Budete hledat prostřední list Timesů, do něhož byly nůžkami vystříhány díry. Zde máte výtisk těch Timesů. A jde o tuto stránku. Jistě ji snadno poznáte, není již pravda?
6: Ano, prosím.
4: V každém případě vrátný v portále pošle pro vrátného, který má službu ve dvoraně. I těm druhým vrátným dáte po šilinku.
6: Ano.
4: Zde je dalších 23 šilinků. Je možné, že vám pak ve 20 z těch 23 případů bude řečeno, že smetí z předešlého dne bylo už spáleno nebo odvezeno. V ostatních třech případech vám ukáží hromadu papíru a v těch hromadách budete hledat tuto stránku Timesu.
6: Ano.
4: Pravděpodobnost, že ji najdete, je naprosto mizivá. Zde je ještě dalších 10 šilinků na nepředvídané výdaje.
6: Děkuji.
4: Hlášení mi podejte před večerem telegraficky do Baker Streetu. To je všechno. Tak hodně úspěchů, Cartwrighte.
6: Děkuji, pane. Naschledanou.
4: A nyní, Watsone, nám už jen zbývá dotázat se telegraficky na jméno drožkáře číslo 2704 a pak se půjdeme podívat do některé z obrazových galerií v Bond Streetu. V jedné z nich je výstava moderních belgických mistrů. Nerad bych, aby mi unikla. Naschledanou, Watsone. A děkuji vám.
5: Doufám, že vám příště budu moci posloužit vydatněji. Poroučím se vám, pánové.
3: Obdivuji se vám, Holmesi, jak můžete, byť na chvilku, vypustit z hlavy případ Baskervillů.

0: Ano, je právě 8 hodin večer a do salonu jejího bytu na Cromwell Roadu se staženými stórami a kouzelně barevnými lampami vstupuje on, její milenec. Je krásný ve svých 18 letech a svém večerním obleku. Bílá líc, ušlechtilý, zanícený výraz. Vchází ona. Je stejně půvabná, ba i mladá, ve svých 37 a své velké večerní, se svými ušlechtilými pohyby a diamanty. Chystá se totiž do divadla, ale teď vás už zbavíme svého doprovodu. Naše scéna začíná.
1: Henry.
2: Ororo.
1: Henry, stalo se něco strašného.
2: Co se stalo?
1: Ztratila jsem vaše básně.
2: Nebyly vás hodny, napíši vám nové.
1: Pěkně děkuji. Já už nikdy žádné básně nechci. Jak jsem mohla být tak bláhová, tak nerozvážná a tak neopatrná?
2: Dík Bohu za vaši bláhovost, vaši nerozvážnost, vaši neopatrnost.
1: Neblázněte, Henry. Copak nechápete, jaká je to pro mě strašná rána? Co když ty básně někdo najde? Co si pomyslí?
2: Pomyslí si, že byl jednou jeden muž, který miloval jistou ženu vroucněji, než kdy předtím muž ženu miloval. Ale nebude vědět, kdo ten muž byl.
1: Co je mi to platné, když každý bude vědět, kdo byla ta žena?
2: Jak by se to dověděl?
1: Jak by se to dověděl? Ty básně se přece jenom hemží mým jménem. Tím mým hloupým, nešťastným jménem. Proč jenom mě nepokřtili Mariana, nebo Markéta, nebo Cecilie, nebo Kateřina, nebo Veronika, prostě nějak obyčejně. Ale Aurora. Jsem jediná Aurora v celém Londýně, a kde kdo to ví? Jsem určitě jediná Aurora na celém světě. Henry, to jste se nemohl trochu přemoci. Už alespoň z obyčejné slušnosti ke mně, to jste si nemohl při psaní dávat trochu větší pozor.
2: Vy byste chtěla, abych si dával pozor při psaní básní?
1: Ale ovšem, miláčku, já vím, že jste to myslel strašně dobře. Vina je stejně na mě jako na vás. Hned mě mělo napadnout, že se nehodí, abyste v těch verších oslovoval vdanou ženu.
2: Byl bych si ovšem přál, vroucně bych si to byl přál, oslovovat neprovdanou ženu.
1: Nechápete, že nemáte vůbec právo něco takového si přát? Ty básně se totiž hodí jenom pro vdanou ženu, to je právě ta hrůza. Co si o nich pomyslí moje švagrové?
2: Copak, vy máte švagrové?
1: Ovšem, že mám. Myslíte, že jsem anděl?
2: Myslím, totiž myslel jsem si to, totiž...
1: Počkejte, Henry. Já vím, je to od vás moc hezké, že se mnou žijete v jakémsi světě snů a že mě milujete a tak, ale přece mi nemůžete zazlívat, že můj muž má nepříjemné příbuzné.
2: Ovšem, jsou to příbuzné vašeho manžela. Na to jsem zapomněl. Omlouvám se, Aurora.
1: Tedy má totiž hlavně příbuzné. 8 vlastních a 6 nevlastních sester a spoustu bratrů. Ti bratři mi vlastně nevadí, ale Henry, kdybyste alespoň trochu znal život, věděl byste, že v každé větší rodině se sestry mezi sebou věčně hádají jako blázni, ale jakmile se některý bratr ožení, všechny se obrátí proti ubohé švagrové a od té doby jenom svorně zpracovávají bratra a přesvědčují ho, že si vzal ženu, která ho není hodna. A mohou to klidně dělat i před ní a ona o tom nemá tušení, protože v každé rodině mají spoustu rodinných žertíků, kterým rozumějí jenom oni sami mezi sebou. Většinu času vůbec nevíte, o čem je vlastně řeč. Henry, to je k zbláznění. Mělo by se úředně zakázat, aby sestra vkročila k bratrovi do domu, když se ožení. Ty básně mi určitě ukradla Georgina ze šití. To vím tak jistě, jako že tady sedím.
2: Netrapte se tím, třeba jim neporozumí.
1: Georgina? Ta jim porozumí náramně dobře. A vyrozumí z nich horších věcí, než v nich jsou. Já znám tu její nízkou pomlouvačnou povahu moc dobře.
2: Takhle nesmíte o lidech soudit. Prostě na nic nemyslete. Aurora?
1: Mm-hmm.
2: Pamatujete se na ten večer, kdy jsem tu takhle seděl u vašich nohou a četl vám ty básně poprvé?
1: Mm-hmm. A to právě jsem vám neměla dovolit, teď to vidím. Když si představím, jak tady sedí Georgina u nohou Teddyho a čte mu ty básně, ona... Jsem prostě bez sebe.
2: Máte pravdu, to by bylo znesvěcení.
1: Copak znesvěcení, to by mi nevadilo. Ale co si pomyslí Teddy? Tak se mi zdá, že vy vůbec nemyslíte na Teddyho.
2: Teddy je pro mě nula a Georgina ještě míň.
1: Tak to ještě míň. To ještě uvidíte a budete se divit. Jestli si myslíte, že taková falešná, klepavá, stará ochechule nemůže nadělat žádnou škodu, tak to se náramně mýlíte. Henry, pomozte mi. Řekněte mi, jak z toho ven, a budu vám za to na dosmrti vděčná. Já jsem tak strašně nešťastná.
2: A já zase tak šťasten.
1: Nebuďte sobec.
2: Sobec? Máte pravdu. S vámi bych mohl jít třeba na popravu. A šťastem vaší přítomností bych zapomněl na nebezpečí, které by hrozilo vám.
1: Vy jste takový docela milý, zlatý hoch, Henry, ale bohužel nejste k ničemu. Já potřebuji, aby mi někdo řekl, co mám dělat.
2: To vám řekne vaše srdce, až nadejde pravý čas? Hodně jsem o tom přemýšlel a proto vím, co my dva musíme dříve nebo později udělat.
1: Ne, Henry, já neudělám nic, co by nebylo naprosto slušné nebo počestné.
2: Kdybyste něco takového udělala, nebyla byste Aurora. Naše cesta je dokonale prostá, dokonale přímá, dokonale čistá a poctivá. Milujeme se. Nestydíme se za to. Jsem ochoten jít a prohlásit to před celým Londýnem, stejně jako to prohlásím vašemu manželovi, až vy pochopíte, a pochopíte to brzy, že právě tato cesta je natolik čestná, aby byla hodna vašich šlépějí. Odejdeme spolu do svého nového domova, odejdeme ještě dnes večer, bez tajností a bez ostychu. Nezapomínejte, že máme vůči vašemu manželu jisté povinnosti. Jsme zde jeho hosty. Je to čestný člověk, choval se k nám celkem laskavě. Možná, že vás miloval tak, jak mu to dovolovali jeho prozaická povaha a jeho přízemní obchodní zájmy. Je naší čestnou povinností nedopustit, aby se dověděl pravdu z pomlouvačných úst. Pojďme teď klidně k němu, ruku v ruce, rozlučme se s ním a odejdeme z jeho domu bez tajností a úskoků, svobodně a počestně, s veškerou ctí a důstojností.
1: A kam? Kam bychom šli?
2: Neuchýlíme se ani o vlas od svého obvyklého a přirozeného způsobu života. Když nás ztráta básní donutila jednat, byli jsme na odchodu do divadla. Půjdeme tedy do divadla, ale vaše diamanty necháme zde. Diamanty si dovolit nemůžeme a ani je nepotřebujeme.
1: Už jsem vám přece řekla, že nemohu diamanty ani vidět. To jen tedy je na mě pořád věší. O prostotě mě kázat nemusíte.
2: To mě ani ve snu nenapadlo, drahá. Já vím, že takové hlouposti nejsou pro vás ničím. Co jsem to říkal? No, už vím. Místo sem vrátíme se spolu z divadla do mého domu, od nynějška už našeho domu, a až uplyne jistá doba a vy budete rozvedena, jsem ochoten se jít s vámi podrobit jakémukoliv zbytečnému právnímu aktu, jaký si jen budete přát. Já právním aktům žádnou důležitost nepřikládám. Láska ve mně nevznikla podle práva a nemůže jim být také vázána ani rozvázána. To je snad dost prosté i dost krásné. Tady máte květiny, lístky do divadla mám a na znamení toho, že mezi námi není nejmenší zloby ani hořkosti, požádáme vašeho manžela, aby nám půjčil svůj vůz.
1: Ale tedy ještě není doma.
2: To nás přece nevyvede z klidu. Půjdeme do divadla, jako by se nic nestalo, a řekneme mu to, až se vrátíme. Teď nebo za 3 hodiny, dnes nebo zítra, na tom přece nesejde. Jen když to vše provedeme se ctí, bez bázně a ostychu.
1: Na co máte lístky na Lohengrina?
2: Nedostal jsem je na Lohengrina, je vyprodáno.
1: Tak na co jste vzal ty lístky?
2: Jak se můžete ptát? Co jiného mimo Lohengrina bychom my dva snesli než Candidu?
1: Candidu? Ne, Henry, na tu už víckrát nepůjdu. Ta to všechno zavinila, lituji, že jsem ji vůbec viděla. Měli by ji zakázat.
2: Aurora.
1: Ano, já to myslím vážně.
2: Zakázat?
1: Zakázat.
2: Tu překrásnou milostnou báseň, tu báseň, která nám dodala odvahu spolu promluvit, která nám zjevila, co k sobě opravdu cítíme, která...
1: Právě. Nasadila mi do hlavy spoustu nesmyslů, na které bych sama jak živa nepřišla. Viděla jsem se jako Candida.
2: Měla jste pravdu, vy jste jako Candida.
1: Nesmysl. A o vás jsem si myslela, že jste druhý Evžen. Jak se tak na vás dívám, vy jste mu opravdu podobný.
2: Aurora, kdyby byla Candida Evžena milovala, byla by s ním bez váhání odešla do temné noci.
1: Henry, víte, co v té hře chybí?
2: Nic v ní nechybí.
1: Ale ano, chybí. Chybí v ní Georgina. Kdyby v ní vystupovala taková Georgina, byla by to teprve pravdivá tragédie. A teď vám povím něco, co jsem vám ještě neřekla.
2: Co pak?
1: Vzala jsem na to tedy ho. Myslela jsem si, že mu to prospěje a také by mu to bylo prospělo, kdyby mi tam nebyl usnul. Georgina byla s námi také. To jste jí měl slyšet, jak se do té hry obula. Že prý je to naprosto nemorální, ale ona prý ví, co jsou zač tyhle ženy, co trpí mladíčkům, aby jim sedali u nohou a vyznávali jim lásku. To už se chystala, jak bude tedy ho zpracovávat a nasazovat mu kvůli mně brouka do hlavy.
2: Buďme k Georgině spravedlivý, drahá.
1: Spravedlivý k Georgině? To by si musela napřed zasloužit.
2: Ona svět takhle opravdu vidí, to je její trest.
1: Jaký pak trest, když si v tom libuje? Můj trest zase bude, až přinese tedy mu ten svazek básní. Měli byste mít trochu rozum a vžít se do mého postavení, Henry.
2: Má drahá, mně jsou skutečně Georgina i tedy naprosto lhostejní. Všechno tohle hašteření se odbývá na úrovni, kde já, jak správně říkáte, nejsem k ničemu. Všechno jsem zvážil a následků se nebojím. Ostatně, čeho se bát? Co nám hrozí? Co může Georgina udělat? Co může udělat váš manžel? Co může vůbec kdokoliv udělat?
1: Tak podle vás máme jít rovnou k Terrymu a říci mu, že spolu odcházíme.
2: Ovšem, není přece nic našího.
1: A vy si představujete, že si to Terry nechá prostě líbit jako ten nekňuva pastor ve hře? On vás prostě zabije.
2: Má drahá, těmhle věcem vy nerozumíte a ani jim rozumět nemůžete. V jednom se od toho básníka v Kandidě liším. Řídím se řeckým ideálem krásy a nezanedbávám tělesnou zdatnost. Váš manžel by mohl být na nejvýš podřadným borcem těžké váhy, kdyby se ovšem udržoval ve formě a byl o 10 let mladší. Ve stavu, v jakém je, i kdyby v návalu vášně mobilizoval všechny své síly, je schopen podat slušný výkon sotva na 15 vteřin. A já jsem natolik mrštný, že bych se těch 15 vteřin udržel mimo jeho dosah. A pak bych si s ním poradil.
1: Jak poradil?
2: Na to se neptejte, drahá, přísahám, že o mne strach mít nemusíte.
1: A co tedy? To chcete říci, že budete tedy ho před mýma očima mlátit jako nějaký surový profesionál?
2: Žádné zbytečné strachy, drahá, buďte ujištěna, že se nic nestane. Váš manžel ví, že jsem schopen se bránit. V takové situaci se nikdy nic nestane. A ovšem, já mu neublížím. Muž, který vás kdysi miloval, je pro mne posvátný.
1: Co pak on už mě nemiluje? Říkal vám o tom něco?
2: Ale ne. Má drahá, jak jste rozrušena. To ani nejste vy. Všechny tyhle starosti jsou nás nedůstojné. Povzneste se se mnou na dně. K výšinám, k samotám, k světu duchovna.
1: Prosím vás, tímhle přestaňte, pane Ebčne.
2: Pane Ebčne?
1: Promiňte, chtěla jsem říct si Henry přirozeně.
2: Jak bych pro vás mohl být, pan Ebčne? Vy pro mě nikdy nemůžete být, paní Bampesová. Jste vždycky Kandida. Totiž... Aurora.
1: Ovšem, je to sice všechno moc hezké, pane Ebčne.
2: Aurora.
1: Ne, nedá se nic dělat, vy jste pro mě najednou, pan Ebčne. Bylo by směšné, abych vám říkala Henry. Myslela jsem si, že jste chlapec, že jste dítě a snílek, že byste se bál něco podniknout a vy najednou chcete zmlátit Teddyho a rozbít mi manželství a zostudit mě a způsobit strašlivý skandál v novinách. To je surovost, podlost a zbabělost.
2: Vy se bojíte?
1: Ovšem, že se bojím. Vy byste se taky bál, kdybyste měl trochu zdravého rozumu.
2: Pravá láska přece nezná bázeň, proto se nebojím. Paní Bampesová, vy mě nemilujete.
1: Vidíte, jak dovedete být hodný, Henry. Děkuji vám.
2: Zač mi děkujete?
1: Za to, že mi zase říkáte paní Bampesová. Teď vidím, že hodláte být zase rozumný a že se chcete chovat jako gentleman.
2: Jako gentleman?
1: Co je vám?
2: Jednou nebo dvakrát v životě se mi ve snu zdálo, že jsem božsky šťasten a blažený. Ale ty strašné pochybnosti při prvním záchvěvu vědomí, ty bolestné rány střízlivé skutečnosti, ty stěny ložnice, těsné jako žalář, to trpké, přetrpké zklamání z procitnutí. Tentokrát jsem myslel, že bdím.
1: Poslyšte, Henry, teď opravdu není čas na takové duchaplnosti a nesmysly.
2: Nesmysly? Co tedy vlastně ode mě chcete? Jsem vám k službám. Jsem ochoten se chovat jako gentleman, když mi laskavě řeknete, jak to mám udělat.
1: Děkuji, Henry. Já jsem věděla, že si dáte říct.
2: Vždyť je to jako zlý sen. Co se to s vámi děje? Tohle přece není moje Aurora.
1: Henry, buďte přece rozumný.
2: Snesla se mrazivá černá tma. Nevidím nic než trosky našeho snu.
1: Jestli vy nic nevidíte, tak já za to vidím. Vidím Georginu, jak do Teddyho hučí ty básně. A něco vám povím, Henry Ebčne. Vy jste mě do té Brindy dostal a vy mě z ní musíte dostat ven.
2: Mohu říct jen to, že jsem vám plně k službám. Co si přejete, abych udělal?
1: Znáte ještě někoho, kdo se jmenuje Aurora?
2: Bohužel, ne. Vy ano?
1: Nebuďte pošetilí, nemá smysl takhle uraženě říkat ne. Vy nějakou Auroru musíte znát.
2: Sama jste říkala, že jste jediná Aurora na světě. A pro mě jste skutečně byla jediná Aurora na světě.
1: Ovšem, miláčku, já vím. Je to od vás moc hezké a já si toho vážím. Opravdu si toho vážím, Henry, ale o to teď nejde. Teď mě poslouchejte. Znáte patrně všechny ty básně na spaměť, ne?
2: Mám je zapsány v srdci. Vy ne?
1: No, přiznám se, že mi verše vždycky dělali potíže a potom měla jsem tolik práce, že jsem ani neměla čas, abych si...
2: Neměla čas?
1: Ale určitě si je přečtu, jen co budu mít volnou chviličku. Na mou duši, Henry, určitě si je přečtu. Ale teď se snažte opravdu rozpomenout. Vyskytuje se v některé té básni jméno Bampes?
2: Ne.
1: Víte to docela jistě?
2: Ovšem, že to vím docela jistě. Co bych, prosím vás, ve svých básních s takovým jménem dělal?
1: No tak špatné jméno to zase není a dá se dobře rýmovat. Pes, ves, les a tak. Ostatně vy jste básník, vy to musíte vědět nejlíp.
2: Co na tom záleží teď?
1: Ohromně na tom záleží, dejte si říct. Když se v těch básních jméno Bampes nevyskytuje, můžeme vždycky tvrdit, že byly napsány na nějakou jinou Auroru a že jste mi je přinesl ukázat jenom proto, protože se já také náhodou jmenuji Aurora. A proto si budete muset vymyslet nějakou jinou Auroru.
2: Když si tady přejete, abych lhal?
1: Ovšem, snad byste jako čestný člověk a gentleman nechtěl mluvit pravdu.
2: Prosím. Zlomila jste mého ducha a znesvětila mé sny. Budu lhát a zapírat a dovolávat se své cti. Nemusíte se bát, já vám toho gentlemana zahraju.
1: Tak jen to hezky všechno sveďte na mě, nebuďte podlý, Henry.
2: Máte docela pravdu, paní Bampesová, prosím, za prominutí. Omluvte mě, že jsem se rozčílil. To budou asi bolesti růstu.
1: Bolesti čeho?
2: Vývojový proces od romantického dětství k cynické možnosti trvá zpravidla 15 let. Když se stěsná do 15 minut, je tempo příliš rychlé a působí bolesti růstu.
1: Bože, co pak je teď čas na takové řeči? Dohodli jsme se přece, že budete hodný a způsobný a namluvíte tedy mu, že máte nějakou jinou Auroru.
2: Ano, teď jsem schopen všeho. Nebyl bych mu řekl polovičatě pravdu, teď nebudu ani polovičatě lhát. Vychutnám přímo z rozkoší tu roli ctihodného gentlemana.
1: Vy jste miláček, já jsem věděla, že si dáte říct, tiše,
2: Co je?
1: Tedy přišel. Slyším ho, jak ťuká na nový tlakoměr, zřejmě nemá starosti. No jinak by to nedělal. Třeba mu Georgina ještě nic neřekla. Víte co, zkusíme dělat jakože nic. Rychle, podejte mi ty rukavice. No tak honem podejte mi ty rukavice. A jděte tam dál, tak honem. Já budu jako dělat, že si oblékám rukavici a vy jako by nic, vy si budete třeba prospěvovat.
2: To by bylo špatné svědomí v kostce. Pro boha vás, prosím, paní Bampesová, nechte tu rukavici na pokoji. No, vypadáte, jako když jste právě teď něco ukradla.
3: Dobrý večer. No, já si myslel, že jste v divadle.
1: Měla jsem o tebe starost, tedy. Proč jsi nepřišel domů na večeři?
3: Ona mi vzkázala Georgina, aby k ní zašel.
1: Chudinka Georgina, bohužel jsem se k ní tento týden nedostala. Stalo se jí něco?
3: No, nic jí nestalo. Jen si dělá starosti. O mě a o tebe taky. Mimochodem, Epčne, já bych si s vámi dnes večer rád pohovořil, jestli ovšem tady Aurora vás může na chvilku postrádat.
2: Jsem vám k službám?
3: Nic nespěchá, dost času až po divadle.
2: My jsme se rozhodli, že nepůjdeme.
3: Tak? Pojďme tedy na chvilku ke mně do pracovny.
1: Můžete zůstat tady. Já si půjdu uložit diamanty, když nejdu do divadla.
3: Tady budeme mít alespoň víc místa, že?
2: Mně také bude milejší víc místa.
3: Tak promineš. Na okamžik, Roričko.
1: Ovšem. Tak zatím nashledanou.
3: Nesedneme si, pane Epčne?
2: Děkuji.
3: A teď mi dovolte otázku. Je vám tenhle rukopis povědomí?
2: Rukopis?
3: Ano, rukopis. No, nechcete se podívat víc zblízka?
2: Ale vždyť jsou to moje básně.
3: Taky mám ten dojem.
2: Ale to je strašné. Paní Bambesová vám je ukázala? Jistě si o mě myslíte, že jsem dokonalý osel. Napsal jsem je před lety, když jsem si jednou přečetl Swinburnovy zpěvy předjitřní. A to se rozumí, hned jsem také musel vychlit sbírku básní na úsvit. Víte, na Ororu, na růžoprstou Ororu, jsou všechny na Ororu. Když mi paní Bambesová řekla, že se také náhodou jmenuje Orora, prostě jsem neodolal pokušení dát jí je přečíst. No ale nepočítal jsem s vašima kritickýma očima.
3: Epčne, tohle bylo pohotové, jen co je pravda. Vy jste rozený literát. A jednou budeme s Roričkou hrdi na to, že k nám chodíte. Slyšel jsem daleko průhlednější výmluvy od lidí podstatně starších.
2: Vy mi snad nevěříte?
3: Čekáte snad, že vám to budu věřit?
2: No proč ne? Nechápu.
3: No tak, kamaráde. Jestli si myslíte, že ty básně zní, jako kdyby byly psány ne na živou ženu, ale na mrazivou denní dobu, v níž jste ještě v životě nebyl z postele, pak silně podceňujete své literární schopnosti, již si mimo jiné vážím a jim se obdivují jako všichni ostatní. Jen se přiznejte. Vy jste ty básně psal na mou ženu. Ale ovšem, že ano. Jen se přiznejte.
2: Pane Bambesi, dávám vám čestné slovo, že se mýlíte. Nemusím vám snad říkat, že paní Bambesová je dáma dokonale počestná, která mi nikdy nevěnovala jedinou nehodnou myšlenku. Už to, že vám mé básně ukázala...
3: Ne, tak to nebylo, příteli. Dostali se mi do rukou bez jejího vědomí. Sama mě neukázala.
2: Není to právě důkaz jejich naprosté nevinnosti? Kdyby si je byla vykládala tak, jak si je neprávem vykládáte vy, jistě by vám je byla i hned ukázala.
3: Epčne, hrajte se mnou fér. Nezneužívejte svých rozumových schopností. To opravdu myslíte, že se dělám pro nic za nic směšný?
2: Děláte. Opravdu. Dám vám své čestné slovo, slovo džentlmena, že jsem k paní Bambesové nikdy nechoval jiné city než úctu a vážnost, jakou obvykle chovám k milým přátelům.
3: A tak?
2: Někdy by mne nebylo napadlo na ní psát básně, to je přece nesmysl.
3: Proč prosím nesmysl?
2: No, prostě proto, že se paní Bambesové neobdivují tímto způsobem.
3: Dovolte mi, abych vás upozornil, že se paní Bambesové tímto způsobem obdivovali jinší a lepší muži, než jste vy jedno pitomé štěně.
2: Proto mě snad ještě nemusíte urážet. Ujišťuji vás na svou čest a jako...
3: Tak vy se paní Bambesové neobdivujete, co? Vás by ani ve snu nenapadlo psát na paní Bambesovou básně, co? Moje žena není pro vás patrně dost dobrá, že? Kdo jste, prosím vás, abyste se takhle vytahoval?
2: Pane Bambesi, mohu sice mnohé omluvit vaší žárlivosti.
3: Žárlivosti. To si myslíte, že snad žárlím na vás? A nežárlil bych ani na 10 takových. Ale jestli si myslíte, že tady budu jen tak klidně stát a nechám vás urážet svou ženu v jejím vlastním domě, to se tedy náramně mýlíte.
2: Jak vás mám přesvědčit? Mějte přece rozum. Říkám vám, že můj poměr k paní Bambesové je naprosto chladný, lhostejný.
3: Řekněte to ještě jednou. No, řekněte to ještě jednou. Snad si na tom dokonce zakládáte, co? Nestojte ani za nakopnutí.
2: Poslyšte, tohle si nenechám líbit.
3: Tak vy máte přece v žilách nějakou krev, co? No to jsem sám rád.
2: Nebuďte směšný. Ujišťuji vás, že paní Bambesová...
3: Ale čím je paní Bambesová? Pro vás to nevím. Ale povím vám, kdo je paní Bambesová. Je to nejelegantnější žena z celé naší společnosti, rozumíte? A nejhezčí, nejvtipnější a nejpůvabnější osoba pro každého zkušeného člověka, který pozná dobrou věc, když ji vidí. A je naprosto lhostejné, čím je pro nějaké nafoukané spisovatelské štěně, kterému zřejmě není nic dost dobré. Víte, tohle je prosím názor nejlepších lidí. A kdo to neuznává, sám si nezaslouží uznání. Tři naši přední režiséři nabízeli 100 liber týdně, aby vystupovala z divadelní společnosti, kterou chtějí někde založit. A ti se v tom patrně vyznají alespoň tak dobře jako vy. A jediný člen současné vlády, o něm se dá říci, že je velmi hezký člověk, zanedbal státní zájmy, aby si s ním mohl pouze zatančit. Ačkoliv nepatří normálně do naší společnosti. A jeden z předních všeobecně uznávaných básníků z Bedford Parku na ní napsal sonet, který se vyrovná celému tomu vašemu amatérskému blábolení. Rozumíte? Na loňských dostizích v Ascotu mi nejstarší syn jistého vévody odřekl pozvání jen proto, že prý jsou jeho city k paní Bumpesové v rozporu s jeho povinnostmi vůči mně jakožto hostiteli. A bylo to ke cti jemu i mně. Ale pro vás zřejmě není dost dobrá, že vy k ní máte chladný lhostejný poměr. A máte přitom drzost mi to říkat do očí. Mám sto chutí vám dát jednu do nosu, abych vás naučil slušnosti. Seznámit vás s půvabnou ženou, to je prostě házet perly sviním. Ano, rozumíte, sviním.
4: Opakujte to ještě jednou a dám vám takovou dobradu, že vás bude týden hlava brnět.
3: Cože, vy mě?
1: Tedy prosím tě, nech toho, vždyť on tě zabije, on je trénovaný boxer.
3: Ale na to stačí mi bez tréninku.
1: Henry, nedovolte mu s vámi zápasit, slibte mi to, Henry.
4: Já mám vzadu na hlavě strašnou bouli.
1: Počkejte, Henry, nevstávejte, dokud mi to neslíbíte. Tedy ty mi to slibuješ, viď? No tak nezlob, viď, že mi to slíbíš.
3: Ne, nic neslíbím, dokud on to neodvolá.
1: Ale on to odvolá, to se rozumí, že to odvolá, viďte, že to odvoláte, Henry, viďte.
4: Ano, odvolám to. Všechno to odvolám, dočista všechno.
1: Tak a teď si hezky podejte ruce a přestaňte se zlobit.
4: Já si žádné ruce podávat nebudu. Kvůli vám jsem se zamotal do lží a co z toho mám? Bouli na hlavě jako slepičí vejce. Teď se zas dám na cestu pravdy.
1: Henry, proboha.
4: Nenamáhejte se. Váš manžel je blázen a surovec.
3: Co jste to řekl?
4: Že jste blázen a surovec. A když se mnou půjdete na chvilku ven, řeknu vám to znova. A abyste věděl. Ty básně jsem psal na vaši ženu. Každé slovo platí jí a jen jí. Napsal jsem je, protože jsem jí miloval. Viděl jsem v ní nejkrásnější ženu na světě. A znovu jsem jí to říkal. Já jí zbožňoval, slyšíte? Říkal jsem jí, že vy jste prachsprostý čevcman, který vůbec není hoden. A to taky jste.
3: To myslíte vážně?
4: Ano, myslím. A to ještě zdaleka není všechno. Žádal jsem paní Bumpesovou, aby se mnou odešla z domova, aby vás opustila, aby se s vámi dala rozvést a aby si vzala mne. Ještě dnes večer jsem jí prosil na kolenou, aby to udělala. A právě to, že odmítla, udělalo mezi námi všemu konec. No, Bůh ví, co na vás vidí.
3: No ale člověče drahá, no proč jste to neřekl hned? Omlouvám se vám, prosím, podívejte se, no, nemějte mi to za zlé. Tady je moje ruka. Ať mi podá ruku Rorinko.
1: Udělejte mu to kvůli, Henry. Mně to udělejte kvůli. Konec konců je to můj manžel. No tak odpusťte mu to, podejte mu ruku. No,
3: to zas musíte uznat, že se žádná z vašich literárních hrdinek tady mé Rory nevyrovná. Víš, Rorinko, že tobě neodolá nikdo na světě. No. Ještě jsem neviděl nikoho, kdo by před ní nekapituloval, tak nejdele za tři dny.
1: Neblázni tedy. No. Doufám, že jste si moc neublížil, Henry, ukažte. I vy, chudáčku, to je boule. Počkejte, dám vám na to ocet a náplast.
3: Epčne, rád bych vás požádal o velkou laskavost. Vidíte, já si to ani netroufám vyslovit, ale udělal byste nám tím oběma velikou radost.
5: A čím?
3: Zkrátka, já bych ty vaše verše rád dal vytisknout. No, přirozeně v nejlepší úpravě, prima papír, přepichovou vazbu, všechno prvotřídní. Jsou to krásné básně. Rád bych se s nimi trochu pochlubil.
1: Henry, vidíte, že by vám to nevadilo?
5: Copak? Mně to nevadí. Mně už vůbec nic nevadí. Příliš rychle jsem za ten dnešní večer vyrost.
1: Kolik je vám vlastně, Henry?
5: Ráno mi bylo 18, teď je mi... Zatraceně. Málem bych mluvil jak v té nešťastné hře, na kterou jsme chtěli dnes jít.
3: A jak bychom tu knížku nazvali? Verše pro Ororu? Nebo tak nějak?
5: Měl bych ji nazvat jak... Obelhal manžela.

Druhého dne podávali k snídaní velmi chutné pirošky, raky a skopové kotlety. Zatímco jedli, přišel nahoru kuchař Nikanor a tázal se, co si hosté přejí k obědu. Byl to člověk střední postavy, v obličeji baculatý, s malýma očkama, vyholený. A zdálo se, že vousy nemá oholeny, ale vytrhány. Aljochin říkal, že je krásná Pelageja do kuchaře zamilována. Protože Nikanor pil a byl prudké povahy, nechtěla se za něho provdat, ale byla ochotna žít s ním jen tak. Kuchař byl však velmi nábožný a jeho náboženské přesvědčení mu nedovolovalo žít jen tak a proto ji nutil, aby si ho vzala. Jinak s ní nechtěl nic mít a nadával jí. A když byl opilý, dokonce ji i byl. Když se napil, skrývala se Pelageja nahoře a vzlikala. A tu Aljochin a sluha neodcházeli z domu, aby jí mohli ochránit, kdyby bylo třeba. Začal se mluvit o lásce. Jak vzniká láska, řekl Aljochin. A proč se Pelageja nezamilovala do někoho jiného, kdo by se lépe hodil k jejím duševním vlastnostem? A vybrala si právě Nikanora, tu tlamu, všichni u nás mu tak říkají. Nakolik jsou v lásce důležité otázky osobního štěstí? O tom všem se ví málo a soudit může, jak kdo chce. Dosud byla řečena o lásce jen jedna nesporná pravda, a to, že tajemství to veliké jest. Když to všechno ostatní, co se kdy o lásce psalo nebo mluvilo, nebylo řešení, nýbrž jen kladení otázek, které zůstávaly vždy jen otázkami. Výklad, který by se hodil pro jeden případ, ukáže se v desíti jiných docela nesprávný. A myslím, že by bylo nejlépe vyložit každý případ sám o sobě a nepokoušet se tu ze všeobecňovat. Je potřeba, jak říkají lékaři, každý jednotlivý případ individualizovat. Máte docela pravdu, souhlasil Burkin. My Rusové, lidé pořádku milovní, máme vášnivou zálibu v takových otázkách, které zůstávají bez řešení. Láska se obyčejně poetizuje, zdobí se růžemi a slavíky, ale my Rusové okrašlujeme svou lásku těmito osudovými otázkami a vybíráme z nich právě ty nejméně zajímavé. V Moskvě, když jsem byl ještě studentem, měl jsem družku, milou dámu, která vždycky, když jsem jí držel v náručí, přemýšlela o tom, kolik jí dám na měsíc a co teď stojí libra hovězího. Tak i my, když milujeme, nepřestáváme si klást otázky. Je to čestné, nebo to není čestné? Je to rozumné, nebo je to hloupé? K čemu ta láska povede? A tak podobně. Jestli je to správné nebo není, nevím. Ale že takové otázky člověku překážejí, zneklidňují ho a dráždí ho, to vím jistě. Vycítili jsme, že Aljochin chce něco vypravovat. Lidé, kteří žijí samotní, mívají vždycky na duši něco takového, o čem by si rádi pohovořili. V městě chodívají staří mládenci schválně do lázní nebo do restaurací, aby se to mohli vypovídat. A často vypravují lazebníkům nebo sklepníkům zajímavé historky, kdežto na venkově vylévají obyčejně duši hostům. Z okna bylo teď vidět šedivou oblohu a stromy mokré deštěm. Za takového počasí nebylo možno vyjít ven. A tak nezbývalo nic jiného, než vypravovat a poslouchat.

Žiju v Sofíně a už dlouho se zabývám hospodářstvím, začal Aljochin. Od té doby, co jsem skončil studia na univerzitě. Vychováním jsem nebyl určen k těžké práci a sklony jsem měl spíš k vědecké teorii. Ale když jsem se vrátil, vázl na statku veliký dluh a jelikož se otec zadlužil hlavně proto, že vynaložil mnoho na mé vzdělání, rozhodl jsem se, že tady zůstanu a budu pracovat, dokud dluh nezaplatím. Umínil jsem si to a dal se do práce, přiznávám se, nikoli bez jistého odporu. Zdejší půda mnoho nerodí. A aby hospodářství nebylo pasivní, musí se využít sil nevolníků nebo najatých nádeníků, což je skoro stejné. Nebo vést hospodářství po způsobu selském, to jest pracovat na poli sám se svou rodinou. Střední cesty tu není. Ale tenkrát jsem o tom všem ještě neuvažoval. Ani kousíček země jsem nenechal ladem. Sehnal jsem všechny mužíky a ženské z okolních vesnic a pracovalo se u mne o překot. Sám jsem také oral, psel, sekal, ale přitom jsem tesknil a tvářil se kysel jako vesnická kočka, která z hladu ohryzává na zahradě okurky. Tělo jsem měl celé bolavé a spal jsem ve stoje. Zpočátku jsem myslel, že budu moci tento nádenický život sladit snadno se svými kulturními návyky. Myslel jsem, že k tomu stačí dodržovat v životě jistý vnější pořádek. Ubytoval jsem se tedy nahoře v parádních pokojích a přikázal jsem, aby mi po snídani a obědě podávali kávu a likéry a před spaním jsem četl v posteli Věstník Evropy. Pak jednou přišel náš duchovní otec Ivan a na jedno posezení vypil všechny mé likéry. I Věstník Evropy skončil v rukou popových dcer, protože v létě zvláště za senoseče jsem se nedostal do postele a usínal jsem v kolně v saních nebo někde v lese v hlídačské boudě. Jak pak bych tam byl mohl číst? A pomalu jsem se stěhoval dolů. Začal jsem obědvat v kuchyni pro čeleď a ze všeho bývalého přepichu mi zůstalo jen služebnictvo, které sloužilo ještě mému otci a které mi bylo líto propustit. V prvních letech mě zvolili za čestného smírčího soudce. Občas jsem jezdíval do města a účastnil se zasedání sjezdu a okresního soudu a to mě bavilo. Když člověk stráví na vesnici 2-3 měsíce, zvláště v zimě, tu se mu konec konců přece jen začne stýskat po černém obleku. A u okresního soudu byly i kabáty, i uniformy a fraky, samí právníci, lidé s všeobecným vzděláním. Bylo si s kým pohovořit. Po spaní na saních, po kuchyni pro služebnictvo, sedět v křesle v čistém prádle, v lehké obuvi a s řetězem na krku. Jaká rozkoš. V městě mě přijímali srdečně a já jsem se rád seznamoval. Nejspolehlivější a opravdu také nejpříjemnější ze všech známostí bylo přátelství s Luganovičem, náměstkem okresního soudce. Oba ho znáte. Velmi milá osoba. Bylo to tenkrát po známém přelíčení se žháři. Vyšetřování trvalo 2 dny a my jsme už byli unaveni. Luganovič se na mne podíval a řekl, víte co, půjdem na oběd k nám. To bylo pozvání neočekávané, protože jsem se znal s Luganovičem jen málo, oficiálně a dosud nikdy jsem u něho na návštěvě nebyl. Odskočil jsem na chvilku do svého pokoje, abych se převlékl a šel jsem s ním k obědu. Při té příležitosti jsem se seznámil

dávno známou, tak jako bych byl její obličej viděl už kdysi v dětství v albu, které leželo na prádelníku mé matky. Ze zločinu žhářství obvinili 4 židy. Uznali je za žhářskou bandu, podle mého mínění, docela bezdůvodně. Při obědě jsem byl velmi rozčílen. Bylo mi těžko a už ani nepamatuji, co jsem říkal. Vím jen, že Anna Alexievna vrtěla hlavou a říkala mužovi, jak je to možné, Dimitrij? Luganovič byl dobrák. Jeden z těch prostoduchých lidí, kteří jsou pevně přesvědčeni, že dostane-li se člověk před soud, znamená to, že je vinen. A vyjadřovat pochybnosti o správnosti rozsudku není možné jinak než zákonnou cestou a na papíře, ale rozhodně ne u oběda a v soukromém rozhovoru. My dva jsme nic nezapálili, řekl vlídně, a proto nás také nesoudí a nedávají do vězení. Oba muž i žena se starali, abych jedl a pil co nejvíce. Z některých maličkostí, například jak spolu vařili kávu, i podle toho, že si vzájemně dobře rozuměli, a z nápovědí jsem mohl usoudit, že žijí klidně a šťastně a že se těší z návštěvy. Po obědě hráli 4ručně na klavír, pak se stmívalo a já jel domů. To se stalo začátkem jara. Celé léto jsem pak strávil v Sofíně. Nikam jsem nejezdil a neměl jsem čas ani pomyslit na město, ale vzpomínka na stepilou světlovlasou ženu zůstávala ve mně nepřetržitě. Nemyslel jsem na ní, ale jakoby mi její lehonký stín ležel na duši.

Ke konci podzimu bylo ve městě divadelní představení k dobročinným účelům. Vejdu do gubernátorské lože, pozvali mě tam o přestávce a koho nevidím. Vedle gubernátorky sedí Anna Alexejevna a zase ten neodbytný do očí bíjící dojem krásy milých laskavých očí a zase týž pocit blízkosti. Zhubl jste, pravila. Byl jste nemocen? Ano, mám nachlazené rameno a při deštivém počasí špatně spím. Vypadáte unaveně. Tenkrát na jaře, když jste k nám přišel na oběd, jste vypadal mladší, svěžejší. Byl jste tehdy tak rozohněn. Pověděl jste mnoho zajímavého. Přiznám se, že jste mne i trochu okouzlil. Během léta jsem si vás často připomínal. A dnes, když jsem se připravovala do divadla, jako bych tušila, že vás uvidím. A zasmála se. Ale dnes vypadáte zvadle, opakovala. To vás dělá starým. Druhého dne jsem u Luganovičů svačil. Po svačině jeli do své vily na venkově, aby tam připravili všechno na zimu. A já jsem jel s nimi. Vrátil jsem se s nimi také do města. A o půlnoci jsme pili společně čaj v tichém prostředí rodiny. Bylo zatopeno v krbu a mladá maminka se každou chvilku odcházela podívat, jak spí její dceruška. Potom jsem už býval u Luganovičů pokaždé, kdykoliv jsem přijel do města. Zvykli si na mne a já jsem přivykl jim. Chodíval jsem tam i bez ohlášení, jako blízký člověk. Kdo je tam? Ozýval se ze vzdáleného pokoje zpěvný hlas, který mě připadal tak překrásný. Přišel Pavel Konstantinič, oznamovala pokojská nebo chůva. Anna Alexejevna se objevila s ustaraným obličejem a pokaždé se zeptala, proč jste tak dlouho nepřišel, stalo se něco? Její pohled, elegantní a ušlechtilá ruka, kterou mi podávala, její domácí oděv, účes, hlas a její kroky působily na mne dojmem čehosi nového a neobyčejného v mém životě a také velmi vážného. Dlouho jsme besedovali,

a dlouho mlčívali. Obírali jsme se oba vlastními myšlenkami, nebo mi hrávala na klavír. Když nebyl při mém příchodu nikdo doma, zůstával jsem a čekal. Hovořil s chůvou, hrál si s dítětem, nebo jsem ležel v pracovně na otomanu a četl noviny. A když se Anna Alexejevna vrátila, vítal jsem ji v předsíni, bral od ní nákup a balíčky jsem nosil s takovou láskou a s takovou radostí, jako bych byl malý chlapec. Existuje přísloví. Žena neměla žádné starosti a tak si koupila prasátko. Luganovičovi neměli starosti a proto se seznámili se mnou. Když jsem nepřijížděl dlouho do města, znamenalo to pro ně, že jsem byl nemocen nebo že se mi něco nemilého přihodilo a oba byli plní starostí. Starostím dělalo také to, že já, vzdělaný člověk, který zná jazyky, místo abych se věnoval vědě nebo literární práci, žijí na vesnici a jsem v jednom kole, těžce pracuji, ale věčně jsem bez groše. Zdálo se jim, že se trápím. A jestliže hovořím, směji se jím, je to jen proto, abych svá strádání skryl. Ba i ve veselých chvílích, kdy mi bylo dobře, cítil jsem na sobě jejich pátravé pohledy. Zvláště bývali dojati, když mi bylo opravdu těžko. Když na mne doléhal některý věřitel nebo mi scházeli peníze k dodržení platební lhůty. Oba muž i žena si něco u okna šeptali, potom Luganovič přišel ke mně a s vážným obličejem mi říkal, jestli potřebujete peníze, Pavle Konstantiniči, žena i já vás prosím, abyste se neostýchal a přijal je od nás. Uši mu přitom zčervenali vzrušením. Stávalo se, že po stejném šepotu u okna přistoupil ke mně s rudýma ušima a řekl, já i žena vás pěkně prosím, abyste přijal od nás tento dáreček. A podával mi knoflíčky do manžet, pouzdro na doutníky nebo lampu. Já jsem jim zase posílal z vesnice zabitou drůbež, máslo a květiny. Musím podotknout, že oba byli zámožní. V prvních dobách jsem si často vypůjčoval a nevybíral jsem příliš, bral jsem, kde se dalo, ale žádná síla by mě byla nedonutila vypůjčit si peníze u Luganovičů. Ale co bych o tom hovořil? Byl jsem nešťastný. Doma na polí ve stájích jsem myslel jen na ní a snažil jsem se pochopit tajemství mladé, krásné a vzdělané ženy, která se vdá za nezajímavého člověka, proti ní starého, jejímu muži bylo přes 40 let, má s ním děti. Pochopit tajemství tohoto banálního člověka, dobrého, prostého, který ovšem soudí tak zdravě a nudně, na plesech a na večírcích se baví jen se solidními lidmi, uvadlý a zbytečný, s pokorným a lhostejným výrazem, jako by ho sem přivedli na prodej, který však věří ve své právo být šťastný a mít s ní děti. A ustavičně jsem se snažil pochopit, proč se setkala právě s ním a ne se mnou. A proč se musela v našem životě stát tak hrozná chyba. Kdykoliv jsem přijel do města, poznal jsem jí na očích, že mě čekala. Sama se přiznávala, že už od rána měla zvláštní tušení a věděla, že přijedu. Dlouho jsme mluvívali, dlouho mlčeli, ale jeden druhému svou lásku nepřiznal. Skrývali jsme ji bázlivě a žárlivě. Báli jsme se všeho, co by mohlo odkrýt naše tajemství i nám samotným. Miloval jsem ji něžně a hluboce, ale uvažoval jsem a tázal se sám sebe, k čemu může vést naše láska, nebudeme-li mít dost sílí přemáhat. Zdálo se mi nemožné, že by má tichá a smutná láska mohla najednou hrubě přervat šťastný tok života jejího muže, dětí a celého toho domu, kde mě měli tak rádi a kde mi tak věřili. Bylo by to čestné? Šla by za mnou, ale kam? Kam bych jí byl mohl odvést? Situace by byla jiná, kdybych měl krásný a zajímavý život, kdybych třeba bojoval za osvobození vlasti, nebo byl znamenitým učencem nebo umělcem.
ale takto bych ji z jednoho obyčejného všedního života musel zavléci do druhého, právě takového, ba ještě všednějšího. Jak dlouho by trvalo naše štěstí? Co by se s ní stalo, kdybych byl nemocen, nebo zemřel, nebo prostě, kdybychom jeden druhého přestali mít rádi? Ona zřejmě uvažovala stejným způsobem. Přemýšlela o muži, o dětech, o své matce, která měla ráda jejího muže jako vlastního syna. Kdyby se poddala svému citu, musela by lhát nebo říci plnou pravdu. A v její situaci obojí by bylo stejně hrozné a nevhodné. I jí trýzněla otázka, přinese mi jeho láska štěstí? Neskomplikuje můj život i tak už těžký a plný všemožných strádání? Zdálo se jí, že není pro mne dost mladá, že není pracovitá a energická, aby mohla začít nový život. A často mluvila s mužem o tom, že bych se měl oženit s inteligentní a hodnou dívkou, která by byla dobrou hospodyní a dobrou pomocnicí. Avšak nedodával, že v celém městě se taková dívka sotva najde.

Léta zatím ubíhala. Anna Alexejevna měla už dvě děti. Když jsem přicházel k Lukanovičům, služebnictvo se přívětivě usmívalo. Děti křičeli, že je tu strýček Pavel, a věšeli se mi na krk. Všichni se radovali. Nechápali, co se děje v mé duši, a mysleli, že se také radují. Všichni ve mně viděli ušlechtilou bytost. Dospělí i děti cítili, že po pokoji chodí ušlechtilý člověk, a to vnášelo do jejich vztahů ke mně jakousi zvláštní krásu, jako by mou přítomností se stával jejich život čistší a krásnější. Chodil jsem s Annou Alexejevnou do divadla, vždy pěšky. Seděli jsme v křeslech vedle sebe, naše ramena se dotýkala. Bral jsem mlčky z jejich rukou kukátko a v té chvíli jsem cítil, jak je mi blízká, že je má, že nemůžeme být jeden bez druhého. Ale z jakéhosi podivného důvodu jsme se po divadle loučili a rozcházeli se jako cizí. Ve městě se o nás začínalo mluvit. Mluvili všechno možné, ale ani slovo z těch řečí nebylo pravda. V posledních letech jezdívala Anna Alexejevna častěji k matce nebo sestře, mívala špatnou náladu. Poznávala, že jí život neuspokojuje, že ho má zkažený. A tu nechtěla vidět ani muže, ani děti. A léčila si pocuchané nervy. Mlčeli jsme. Stále jsme mlčeli. V přítomnosti cizích bývala proti mně podivně podrážděná. Ať jsem mluvil o čemkoliv, nesouhlasila se mnou a ve sporech se stavěla na stranu mého protivníka. Když jsem něco upustil, říkala: gratuluji vám. Jestli jsem zapomněl kukátko, když jsme šli do divadla, říkala: to jsem věděla, že zapomenete. Naštěstí, nebo na neštěstí, nebývá v našem životě nic, co by dříve nebo později neskončilo. Přišel čas rozloučení, protože Luganovič byl jmenován předsedou soudu v jedné západní gubernii. Prodali nábytek, koně i venkovskou vilu. Když jsme zajeli do vily a potom se vraceli a ohlíželi se, abychom ještě naposledy viděli zahradu a zelenou střechu, všem bylo smutno. A já chápal, že přišel čas rozloučení nejen s venkovskou vilou. Bylo rozhodnuto, že koncem srpna vyprovodíme Annu Alexejevnu, která pojede na Krym, poslali ji tam lékaři, a brzy potom odjede Luganovič s dětmi do nového působiště v západní gubernii. Vyprovázeli jsme Annu Alexejevnu v celém zástupu. Když se rozloučila s mužem i s dětmi a do posledního znamení k odjezdu zbýval už jen okamžik, vběhl jsem k ní do kupé, abych tam uložil jeden z jejich košíčků, který málem zapomněla. A tu jsme se museli rozloučit. Když se v kupé naše pohledy setkali, oba nás opustili duševní síly. Objal jsem ji, ona se mi přitiskla obličejem na prsa a slzy jí vytryskly z očí. Líbal jsem její obličej, ramena i ruce mokré slzami. Ach, jak jsme byli oba nešťastní. A tu jsem jí řekl, že jí mám rád. A s palčivou bolestí v srdci jsem poznal, jak zbytečné, nepatrné a pochybené bylo všechno to, co nám bránilo v lásce. Pochopil jsem, že miluje-li člověk, musí ve svých úvahách o této lásce vycházet z něčeho vyššího a opravdovějšího, nežli je štěstí či neštěstí, hřích nebo ctnost v jejich běžném smyslu, nebo vůbec neuvažovat. Políbil se mi naposled, stiskl jsem jí ruku a rozloučili jsme se navždy. Vlak odjížděl. Sedl jsem si do sousedního oddělení, bylo prázdné. A do první stanice jsem tam seděl a plakal. Pak jsem šel domů do Sofína pěšky.

Zatímco Aljochin vypravoval, přestalo pršet a ukázalo se slunce. Burkin a Ivan Ivánič vyšli na balkon. Byl odtud krásný pohled na sad a na rybník, který se teď v slunci leskl jako zrcadlo. Vyhlídka se jim líbila. Ale zároveň litovali, že tento člověk s dobrýma, rozumnýma očima, který jim všechno tak dobrosrdečně vypravoval, se zde v tomto velikém hospodářství musel tak ohánět a nemohl se zabývat vědou nebo něčím podobným, co by mu zpříjemňovalo život. A přemýšleli o tom, jak žalostně asi vypadala ona mladá dáma, když se s ní ve vlaku loučil a líbal jí obličej a ramena. Oba jí dříve ve městě potkávali. Burkin ji dobře znal a věděl, jak byla krásná.

prastarých dobách, dávno před panováním kněžny Libuše, která prý okolo roku 700. po Kristu založila Prahu, přišlo 7 mnichů z nitra Asie, ze srdce světa, a na břehu Vltavy, na skále, kde dnes stojí Hradčany, za jakýmsi tajným účelem zasili rýži. Tak praví pověst. Říká se také, že tahle rýže byla vlastně trpasličím jalovcem, keřem vyrůstajícím kolmo vzhůru a nabývajícím fantastických tvarů. Hledíme-li na tento keř, připadá nám, jako by jim nepřetržitě pohrával našim smyslům nepostřehnutelný vítr. Snad právě to bylo důvodem, proč se ve starých dobách tvrdilo, že tam, kde se daří takovým rostlinám, čas od času vyráží ze země orkán velkých válek. Je zvláštní, že pověst o 7 putujících mniších má jistý vztah k indickému městu Allahabadu. A město Allahabad má ještě druhé jméno. Praha. Ano, protože jeho název v domorodém jazyce znamená také Prah. Neznám jiné město, které by člověka, bydlí-li v něm a zvětralili s ním duchovně, k sobě tak podivuhodně kouzelně vábilo a jež by tak neodolatelně vybízelo k návštěvě míst jeho pohnuté minulosti jako Praha. Vypadá to, jako by mrtví volali nás živé na místa, kde kdysi dávno trávili své pozemské bytí, aby nám pošeptali, že Praha nemá své jméno nadarmo, že je ve skutečnosti Prahem mnohem užším než na jiných místech země. Pak kráčíme jakoby pod jakýmsi vlivem, nevidíme a neslyšíme nic, co bychom už dávno nevěděli, ale odnášíme si pocit, na který nelze zapomenout do pozdního stáří. Podivný pocit, jako bychom nějakým způsobem překročili práh. Jednoho dne, bude tomu asi tak 40 let, uchopila mě opět jakási neviditelná ruka, jak se mi už dřív často stávalo, a táhla mě neodolatelně na partii šachu v kavárně přes Vltavu do staré pražské malostranské čtvrti, jako by tam na mne čekal neobyčejný zážitek. Věděl jsem docela jistě, že se nic takového nestane, přesto jsem se nemohl dočkat, až partie šachu skončí. Nejdřív se před mými zraky míhaly obrazy všedního života jako přízraky přítomnosti, která ani přítomností nebyla. Tak málo se hodili do závanů tohoto města. Stánky s ovocem pod velkými deštníky, hlídané starými babičkami, které potají na klíně přebírali růženec, a mezi tím břitkým hlasem odháněli děti kradoucí švestky, česká děvčata krásných očí a jemně vykrojených rtů, flašinetář s písničkou Já mám trakař novej, olej bravancovej, prastaří židé s pejzy a kaftany, kteří stáli za svými stánky, ověnčenými stejnokroji a kalhotami. Krátká jízda na druhou stranu řeky na prámu, který řídí nemluvný převozník. Staré podivuhodné paláce s nádherně vyřezávanými domovními dveřmi, na kterých bývalo křídou napsáno, že je u domovníka k dostání mělnické víno. Rozlehlé zahrady za starými oprýskanými zdmi, které jsou místy prolomeny pozlaceným zábradlím. Pak v dálce uprostřed divokého parku věž Daliborka, prastará hladomorna. Nevím, kdo mne tam vede. Myslím, že je to starý člověk s dřevěnou nohou. Vypráví mi jednotvárným hlasem, co jsem už tolikrát slyšel. Zde v téhle 2 metry široké tmavé místnosti žil kdysi rytíř Dalibor, než byl sťat. Železným hřebíkem vydlabal do zdi otvor dlouhý několik loktů. Jen malý kousek chyběl a byl by mohl uprchnout, ale byl při své práci dopaden. A zde,
Stařec mne vede do okrouhlé prostory, v jejímž středu požírá díra jako zemský jícen světlo lucerny. Zde nahoře, pane, bývali zavíráni vězňové, odsouzení k pomalé smrti vyhladověním. Říká se, že poslední obětí byla hraběnka Zahrádková. Byla shledána vinou, že otrávila svého syna. Později se rozšířila pověst, že se toho činu dopustila proto, že patřila k ďábelské sektě asijských bratří. Pak byla sloužena mše za její nebohou duši v chrámu svatého Víta a Daliborka byla na věčné časy uzavřena. Stále poslouchám, co průvodce povídá, jen slova asijští bratři mi stále zní v uších. Přítomnost je věčná a ve svém lůně skrývá neporušenou každou odpověď. Kdo klade otázku minulosti či budoucnosti, může jí s událostí v přítomnosti kdykoliv zodpovědět, když klade otázky správně a dovede-li je volat přes práh života. Náhle si vzpomínám, že tohle jsem četl v jedné staré kabalistické knize. A bezděčně se skláním nad dírou u svých nohou s pocitem, že tam dole dovede práchnivina mrtvé hraběnky odpovědět na mou nedomyšlenou otázku, ale slyším jen jednotvárný hlas průvodce kdesi za sebou. Chci se starce zeptat, jestli ví něco bližšího o asijských bratřích, o nichž se zmínil. Hledí mi úzkostlivě na rty, a teď vidím, čeho jsem si dosud nevšiml. Že je hluchý jako pařez a nemůže mi rozumět. Ptám se sám sebe, proč jsem sem vlastně přišel? Proč náhle cítím neviditelnou blízkost mrtvé stařeny, jejíž kosti se dole už dávno rozpadly v prach? Její blízkost mne však zahaluje stále citelněji, a vnímám ji opravdověji než všechny dojmy, které jsem dosud měl, tedy tam dole v kavárně. Kráčím zpátky na Nové Město a u dveří mého bytu mne vítá služka se zprávou. Už několik minut na mne čeká v pokoji cizí pán v důležité záležitosti. Je to asi 50letý muž, ošumělý a nejistého plachého pohledu, jako by byl choromyslný. Vyskočil, když jsem vešel. Prosí, abych omluvil jeho přítomnost, představuje se a současně mi podává ušpiněnou navštívenku. Myslím, že jsem se musel přeslechnout. Skůra, Zahrádka a k tomu druhé nesrozumitelné jméno. Zvláštní, jak hluboce se do mých smyslů vleptalo tohle jméno z Daliborky, říkám si a pro jistotu pohlížím na navštívenku. Správně. Čtu tam Zahrádka a pod tím obchodní cestující továrny na prádlo v Bílé vodě v Čechách. Muž mne zaplavuje přívalem slov. Čekám, že mi nabídne ke koupi zboží. Ale nic takového se neděje. Zdá se, že úplně zapomněl na účel své návštěvy a místo toho mi sáhodlouze vypráví, že kdysi cestoval v plátně v Indii, že tam náhodně a taktéž z obchodních důvodů přistoupil k řádu, který se nazývá Bratrstvo Satbhajů. Je prastarého původu a v dávné minulosti vyslalo na západ 7 ložových bratří, kteří tam založili sídla, jež prý vždycky dostala jméno Práh. Ptám se ho, existují-li ještě někde členové takového řádu. Pan Zahrádka přisvědčuje a váhavě mi sděluje, hledaje ve své paměti adresy v Anglii a v Urise v Indii. Ptám se, jestli řád sleduje nějaký určitý cíl. Krčí rameny. Říká se, že ten, kdo přistoupí k řádu, přestupuje tím zároveň přes práh. Ale co je tím míněno? Neví. Nebo zapomněl.
Usmívá se rozpačitě, rukou si přejíždí přes čelo a mumlá: odpusťte, ale má mysl velmi trpěla. Pak žvaní ještě chvíli zmatené věci. Náhle vstane, pohledne na hodinky a spěchá ven. Zapomněl mi nabídnout prádlo nebo něco podobného. Kdybych ho nebyl později potkal náhodou na ulici, kdo ví, snad bych se domníval, že se mi to jenom zdálo. Když jsem se na něj přeptával, dozvěděl jsem se, že to nemá úplně v hlavě v pořádku. Prý je to piják a má utkvělou představu, že je potomkem legendární hraběnky Zahrádkové, která byla odsouzena k smrti hladem v Daliborce. Když jsem později psal na ony adresy do Anglie a do Urýsy, dozvěděl jsem se, že údaje bláznivého obchodního cestujícího se zakládají na pravdě. Ještě dnes tam existuje řád, který se jmenuje Satbhai a Sikha. Také v Praze byla ještě v roce 1760 jeho lóže, jejímž posledním velmistrem byl hrabě Špork. Ložová budova stávala tam, kde je dnes hlavní pošta. Mezi členy patřili také Kolady Rienzo a Petrarka. Ve starých análech byl zaznamenán také jistý hrabě Zahrádka. Jednoho dne, když jsem kráčel Opatovickou ulicí, spatřil jsem nad portálem ctihodného patricijského domu v kameni vytesaný znak, který patřil Satbathium, asijským bratřím. A zvláštní náhodou byla nad tím umístěna papežská koruna. Řekněte mi, vyjde vůbec někdy najevo, jak všechny tyto věci spolu souvisejí?

0: Přijímací pokoje proslulého kriminalisty a odborníka na různé delikty mravní, doktora Oriona Hooda, vedli na nábřeží v Scarborough s výhledem na Severní moře. V pokojích pana doktora Hooda panoval neúprosný pořádek. I přepych tu měl své přesné a neměné místo, jenže člověk cítil, že tu má vše své poslání. Na příslušném stolku leželo 8 nebo 10 krabic nejlepších doutníků, byly však srovnané tak, aby ty nejsilnější ležely u stěny a nejslabší u okna. Na tomto stolku vyhraženém přepichu stály také láhve se 3 druhy alkoholu, nejlepší jakosti, jenže šel hlas, že whisky, brandy i rum mají hladinu pořád stejně vysoko. Levý kout pokoje lemoval kompletní soubor anglických klasiků. Kompletní kolekce anglických i zahraničních fyziologů vroubila kout pravý. Jenže když jste vytáhli z řady svazek, dráždila vás mezera jako vylomený zub. Doktor Orion Hood kráčel sledem svých komnat oděn v sametový kumštýřský kabátek, ovšem bez jakékoliv kumštýřské ležernosti. Vlasy mu už hodně prokvétaly, ale byly husté a zdravé. Tvář měl hubenou, ale živou a čilou. Všecko na něm a v jeho bytě svědčilo o něčem nezdolném a neklidném zároveň, co se podobalo tomu velkému severnímu moři za okny, u kterého si z ryze zdravotních důvodů dal dům postavit. Na čistém povětří. Osud dostal chuť si trochu zašpásovat. Do přijímacího pokoje vťapkala po strohém, leč zdvořilém vybídnutí beztvará postavička, která zápasila s vlastním kloboukem a deštníkem stejně zoufale, jako by to byla kupa zavazadel. Deštník připomínal neohrabaný balík, nevyléčitelně polámaný. Klobouk byl černý se širokou střechou. Kněžský klobouk v Anglii neobvyklého tvaru. Směšný mužíček byl vtělená bezbraná bezradnost.
1: Jmenuji se Brown. Omluvte mě, prosím vás.
0: Proslulý kriminalista a odborník na různé delikty mravní doktor Orion Hood zíral na návštěvníka se zdrženlivým úžasem. Jako kdyby mu do salonu vlezla nějaká ohromná, ale zřejmě neškodná mořská nestůra.
1: Jmenuji se Brown, katolický kněz. Faru a kostel mám nedaleko.
0: Páter Brown se podíval na vyhlasného odborníka se zadýchanou, ale zářivou bodrostí tlusté posluhovačky, která se právě úspěšně vecpala do autobusu.
1: Přišel jsem kvůli svým dušičkám, konkrétně kvůli McNebovým.
2: S McNebovými jsem ještě neměl tu čest, otče.
1: Vy prý často pomáháte lidem z nesnází. Promiňte, jestli se mýlím.
2: Bojím se, že si mě s někým pletete. Jsem doktor Hood a moje činnost je téměř výhradně literární a výchovná. Občas mě policie sice požádá o přispění v případech zvlášť obtížných a důležitých, ale...
1: Pak jsem na správné adrese. Tohle je záležitost vele důležitá. Její matka jim jinak nedovolí, aby se zasnoubili.
2: Promiňte, otče, ale já vám nerozumím.
1: Chtějí se vzít. Maggie McNebová a mladý Todd Hunter se chtějí vzít, abyste rozuměl. Nic nemůže být důležitějšího.
0: Podotkněme, že vědecké triumfy připravili velkého Oriona Hooda o mnoho, ale nezbavili ho docela smyslu pro nesmysl. Při posledních slovech prostoduchého kněze zakašlal potlačovaným smíchem, zabořil se do křesla a zatvářil se ironicky jako vyšetřující lékař.
2: Pane Browne, naposled jsem byl požádán, abych vyšetřil individuální problém před 14,5 roky. Byl to pokus otrávit francouzského prezidenta na recepci u londýnského primátora. Jako sportovec však váš případ beru. Poskytnu rodině McNebových všecek svůj um. Mluvte.
0: Malý duchovní jménem Brown poděkoval velmi vřele, ale přesto prostě. Jakoby děkoval neznámému za půjčení sirek, nebo jakoby děkoval A tak tomu bylo. Řediteli botanické zahrady za to, že s ním šel hledat na louku čtyřlístek.
1: Vdova McNebová je velmi počestná, ale trochu popudlivá ovečka z mého stáda. Už jsem říkal, že jsem farář malého katolického kostela, tedy kousek na severním okraji.
2: Pokračujte, otče.
1: Vdova McNebová má dceru Maggie a pronajímá pokoje. Dalo se tudíž předvídat...
2: Věcně, prosím.
1: V současné době mají jen jednoho nájemníka, toho mladíka jménem Todd Hunter. A ten si chce vzít Maggie.
2: A Maggie?
1: Je pro, ráda by si ho vzala. Tím se všecko právě komplikuje.
2: To je vskutku záhada až hrůzná.
1: Ten mladý Todd Hunter je velmi slušný mladík, pokud vím. Jenže nikdo toho o něm moc neví. Věčně rozesmátý, mršný jako opice, vyholený jako herec a úslužný jako průvodce cizinců. Jak se zdá, o peníze nemá nouzi, ale nikdo neví, čím se vlastně živí. Nedůvěřivá paní McNebová je nezvratně přesvědčena, že ten mladík provádí něco krajně nekalého, že je snad ve spojení s dynamitem. Věčně se ve svém pokoji zavírá. Prohlašuje, že jeho tajnustkaření je pouze dočasné a oprávněné a že do svatby všechno vysvětlí. Tomu paní McNebová nevěří. Znáte to. Nevědomost, matka klevet. Z pokoje se prý ozývají dva hlasy, ale když se dveře otevřou, je Todd Hunter v místnosti sám. Vdova vykládá o tajuplném dlouhánu, dokonce v cylindru, prosím, který se jednou vynořil z mořské mlhy, či dokonce rovnou z moře, a nehlučně kráčel přes písečnou pláž do šeré zadní zahrádky. Mluvil prý otevřeným oknem s nájemníkem. Hovor prý skončil hádkou. Muž s cylindrem se pak vytratil. Prý se rozplynul v mlze. Víte, ty zapečetěné dveře Todd Hunterova pokoje připadají kdekomu v té čtvrti jako brána ke všem kouzlům a hrůzám tisíce a jedné noci. Ale k tomu se nerýmuje ten mladík, který se všemu směje. Nezáludný, solidní, přesný jako hodinky. Nájem neplatí na chlup, pije jen čaj. Milý k dětem z okolí, je schopný je zabavit od rána do večera. Táhnou se za ním jako za krysařem. A co je nejdůležitější, získal si přízeň dcery paní McNebové. Maggie je ochotná jít s ním k oltáři třeba zítra.
0: Ten... koho žhavě zaujala nějaká obecná teorie, ji vždycky s požitkem aplikuje třeba na hloupost. Slavný odborník doktor Hood, když už se jednou ke knězově prostotě milostivě snížil, milostivostí nešetřil. Rozložil se pohodlně v lenožce a rozhovořil se tónem poněkud roztržitého lektora.
2: I když jde o věc nepatrnou, milý otče Braune, je nejlepší zamyslet se především nad tím, co je hlavním cílem přírody. Každá květina nemusí zvadnout s příchodem zimy, ale obecně květiny vadnou. Každý oblázek nemusí příliv smočit, ale pobřeží příliv zalije. Oku vědce jeví se celá historie jako řada hromadných hnutí, pohrom nebo stěhování, podobně jako vymírání much v zimě nebo návrat ptáků na jaře. A hlavním činitelem v dějinách je rasa. Rasa, otče Braune. Nejpádnějším důkazem toho je právě ten divoký, nepraktický a vymírající kmen, jemuž obyčejně říkáme Keltové, a jehož ukázkou jsou vaši přátelé McNebovi. Drobní, snědí, s krví bouřlivou a blouznivou, přijímají Keltové snadno nadpřirozené vysvětlení událostí. Stejně jako přijímají, odpustíte mi, že to říkám, ono nadpřirozené vysvětlení, které poskytujete vy a vaše církev.
0: Než mohl učený doktor Hood své myšlenky dokončit, vtrhla do místnosti mladá dívka doruda uhřátá spěchem. Dokonce krásná, kdyby neměla po skotském způsobu lícní kosti trochu vystouplé a líčka příliš červená. Vrhla se k otci Brownovi. Ten chlap byl zase u něho a jmenuje se Fest. Byl u jejího ženicha Todd Huntera. Slyšela, jak spolu mluví. Dva rozdílné hlasy. James má bas a ačkuje a ten druhý mluvil vysokým třaslavým hlasem. Je jisté, že se jmenuje Fest. Slyšela jsem přes dveře, ale dobře. Hádali se, něco počítali a její James pořád vstekle říkal ne, tak ne, to nejde, pane Fest. Nebo taky dva a tři, pane Fest. Chtěla vyrazit dveř, ale nešlo to. Oběhla dům do zahrady na Římsu. V pokoji bylo šero, ale přísahá, že její James leží na zemi v koutě, jako by ho někdo otrávil nebo uškrtil. Otec Brown sebral svůj bludný klobouk a deštník a zvedl se. Ale zároveň nečekaně energicky vstal i doktor Hood.
2: Svůj názor podstatně měním, otče. Tato mladá dáma, nepochybně slečna Maggie, není tak keltská, jak jsem předpokládal. Jestli dovolíte, půjdu na místo zločinu s vámi.
0: Za několik minut se všichni tři dostali na pustý konec ulice. Paní McNebová jim již běžela vstříc. Vřískavě opakovala dceřinu historii s četnými vlastními vzrušujícími doplňky a přitom střídavě klnula panu Festovi za to, že vraždil a panu Todd Hunterovi za to, že se zavraždit dal, dále témuž za to, že chtěl jít s její dcerou k oltáři, jakož i za to, že dříve odešel na věčnost. Doktor Hood se zkušeností starého detektiva vyrazil dveře nájemníkova pokoje. Objevil se obraz němé pohromy. Stačil jeden pohled a nikdo nemohl být na pochybách, že se tu odehrála bitka. Hrací karty se válely na stole nebo pod ním. Na malém stolku byly nachystány dvě skleničky na víno, třetí se roztřískla na koberci. Kus dál leželo něco, co vypadalo jako dlouhý nůž nebo krátký meč. Do kouta se zakutálel hedvábný cylindr, jako by ho zrovna majitel někdo srazil z hlavy. A docela v rohu ležel James Todd Hunter, pohozený jako pytel brambor a svázaný jako kufr. Na ústech měl šátek a lokty a kotníky mu poutal šestkrát nebo sedmkrát omotaný provaz. Ale hnědé oči mu čile a živě přebíhaly. Doktor Orion Hood vpíjel do sebe celý ten výjev němého násilí. Pak zvedl hedvábný cylindr a nasadil ho na hlavu spoutanému Todd Hunterovi. Byl mu tak velký, že mu div nespadl na ramena. Pak se jal prohlížet vnitřek klobouku lupou.
2: Čím si, velevážení, vysvětlíte nepřítomnost pana Festa a přítomnost jeho klobouku? Klobouk sice není nový, má však módní tvar a byl pravidelně leštěn. Ergo, pan Fest asi bude starý švihák. Říkám, asi starý, neboť pleš může postihnout i mladíka. Ani lupou jsem neobjevil jediný vypadlý vlásek. Když však vzpomenu, jak nám slečna McNebová líčila vysoký až fistulkový hlas pana Festa, když tedy spojíme lysou hlavu s hlasem, příznačným pro stařecké rozčilení, řekl bych, že z toho můžeme usuzovat navěk poměrně pokročilý. Není-li pravda, otče Browne?
3: Mimochodem, nezdá se vám, že bychom měli pana Todd Huntera rozvázat?
2: Dále. Zde na stolku vidíme dvě skleničky. Třetí je pod stolkem rozbitá. O panu Todd Hunterovi víme, že je šetrný a pije čaj. Abstinent, prosím. Vidíte snad někde nějakou láhev? Hádám bez rozmýšlení, že brandy nebo whisky, snad dost luxusní značky, v ploché lahvičce do kapsy přinesl pan Fest. Ctitel karbanu a kořálky, pochybný kavalír, na okraji společnosti nikoliv neznámý.
0: Tentokrát se rozčilila slečna Maggie. Pokud prý doktor Hood nepustí k Jamesovi, aby ho mohla rozvázat, půjde a zavolá policii.
2: Neradil bych vám to, slečno McNebová. Nepospíchejte tak pro policii, otče Browne. Důtklivě vás prosím, abyste své ovečky uklidnil v jejich zájmu, prosím. A nyní, vážení, když jsme se trochu podívali na postavu pana Festa, co víme o zde svázaném panu Todhunterovi. Nejdůležitější fakta jsou v podstatě tři. Je hospodárný, je víceméně zámožný a má tajemství. Což jsou tři znaky muže, který je vydírán. A stejně jasně patří pohaslá paráda, rozmařilost a vřískavé rozhořčení pana Festa k neklamným znakům vyděrače. Čímž tu máme dvě typické postavy tragédie draze vykupovaného mlčení. Na jedné straně poctivec s tajemstvím a proti němu sub z West Endu, čtvrti s nevalnou pověstí, který to tajemství zvětřil. Tito dva muži se tu dnes setkali, pohádali se a střetli se ranami pěstí i nahou zbraní.
0: Tak sundáte mu ty provazy nebo ne? Vykřikla Maggie, čímž se podle názoru doktora Hooda vmísila do jeho výkladu naprosto nevhodně.
2: Provazy zatím stačí, dokud nám přátelé od policie nepřinesou želízka.
3: Jak to myslíte, doktore, co tím chcete říct?
2: Jelikož nemilý otče našli pana Todhuntera v poutech, unáhleně soudíme, že ho spoutal pan Fest, načež patrně uprchl. Proti tomu mám čtyři námitky. Proč si nevzal klobouk, když odcházel o své vůli? Dveře i okno zůstaly zavřené zevnitř. Za třetí, vy jste, že špička dýky či meče, jak to nazvat, je od krve. Na panu Todhunterovi není vidět poranění. To si odnesl pan Fest, ať už je živý nebo mrtvý. K tomu připočtěte jeden základní předpoklad. Je daleko pravděpodobnější, že se osoba vydíraná pokusí zabít vyděrače. Vyděrač nezabije slepici, která mu snáší zlatá vejce.
0: A co ty provazy? Vždyť je chudák svázaný jako balík.
4: To se znovu neudržela slečna Maggie.
2: Vím něco o uzlech, slečinko. Uzly tvoří celý dost obsáhlý obor kriminologie. Pan Todhunter se svázal a dokáže se rozvázat sám. Bez cizí pomoci. Celý tenhle trik z provazy na nás ten vám milý pan Todhunter nastražil, abychom se naivně domnívali, že obětí rvačky je on a ne pan Fest, jehož mrtvolu skryl nejspíš v zahradě nebo vecval do komína.
0: On se dusí, vykřikla zoufale Maggie.
2: Nikoliv, slečno McNebová, cynicky se vám vysmívá, směje se.
4: Pokoj pomalu černal. Vzduch houstl vražednými výpary vyděračství, jež je nejvražednější z věcí lidských, neboť je to zločin kryjící zločin, černá náplast na černější ráně. Otci Brownovi, malému katolickému knězi z předměstského kostelíka, se v tu chvíli podivně stáhla tvář, obyčejně vlídná a mírně komická. Nebyla v ní už prázdná zvědavost prostáčka jako dřív, spíš ona tvůrčí zvědavost, která přepadá člověka, když se v něm začne klubat nějaká myšlenka.
3: Prosím vás, řekněte to ještě jednou. Podle vás se pan Todhunter dokáže sám svázat a sám se zase rozvázat?
2: Přesně tak, otče.
3: Nebesa, víte, čemu se ten člověk směje?
2: Co mu pro boha může být k smíchu?
3: Jak bych to řekl delikátně, myslím, že se směje vám. Vám, doktore. A přiznám se, že mám taky tak trošku chuť se zasmát, teď když vím, jak to je.
2: Co víte?
3: Už vím, jaké má pan Todhunter zaměstnání.
4: Tlustoučký otec Brown se batolil po pokoji, prohlížel předmět po předmětu a tiše se pochechtával, napínaje tak do krajnosti nervy těch, kdo museli této jeho činnosti přihlížet. Zasmál se nad cylindrem, rozbitou skleničkou i nad skvrnou od krve na špičce mečíku.
3: Upřímně vás obdivuji, pane doktore. V skutku jste veliký básník. Vyvolal jste z prázdnoty nestvořenou bytost,
1: oč je to božštější, než kdybyste vypátral holá fakta. Ostatně ve srovnání s vaší verzí vypadají holá fakta fádně a komicky.
2: Moje fakta jsou nezvratná, bych někdy napovězená intuicí, ale jen proto, že některé detaily nemohly být dosud ověřeny v nepřítomnosti pana Festa.
1: To je to, nepřítomnost pana Festa. To je ta první věc, s níž se musíme vypořádat. Pan Fest je nepřítomen dokonale. Mimo čas a prostor.
2: Chcete tvrdit, že Fest neexistuje? Komu tedy patří ten klobuk? Ten hedvábný cylindr?
1: Panu Todhunterovi.
2: Je mu velký, je nemožné, aby ho kdy nosil.
1: Nikdy jsem neříkal, že ho nosil. Řekl jsem, že je to klobouk, který mu patří.
2: A nač mu je? Když ho nenosí, to s ním čaruje?
1: Teď jste to řekl. Čaruje.
2: Cože?
1: Králíky, konfety, karamely, kytice, holoubky. Mě to napadlo, když jste odhalil ten trik z provazy. Tady s mečem je to zrovna tak. Na sobě pan Todhunter zranění nemá, ale má škrábnutí vevnitř, pod kůží, v těle.
2: Tady někomu přeskočilo. Co je tohle za nesmysl?
1: Pan Todhunter cvičí, trénuje. Trénuje na diplomovaného kouzelníka, iluzionistu, žonglera, břichomluvce a tak dále. Bez diplomu nezíská licenci, jasné? Kouzla vysvětlují klobouk. Není na něm stopy po vlasech, než ho nosil holohlavý pan Fest. Ten klobouk nenosil nikdy nikdo. Žonglování vysvětluje tři sklenky. Todhunter se je učil střídavě vyhazovat a chytat. Nevždy úspěšně, jednu rozbil o strop. Meč či dýku pan Todhunter políkal, což patří k chloubě i povinnosti profese. Jelikož se i tady cvičí, řízl se do krku. Z výrazu jeho tváře soudím, že zranění nebude vážné. Nacvičoval si taky trik z provazy. A zrovna se chystal z nich vyprostit, když jsme vtrhli do pokoje. Pak nás nechal hádat a vyšetřovat a zřejmě se náramně dobře bavil. Pan Todhunter skrýval své povolání. Musí umět držet své triky v tajnosti jako každý kouzelník. Ale pouhý fakt, že na něho jednou koukal oknem nějaký zevloun a on ho rozlobeně odehnal, nás stačil svést na falešnou stopu k romantické představě muže v cylindru, ztraceného v mlze.
0: A co ty dva hlasy? Ozvala se Maggie. Já je přece slyšela. Na vlastní uši, prosím.
1: Vy jste ještě nikdy neslyšela břichomluvce? Nevíte, že mluví napřed svým přirozeným hlasem a pak si odpovídají právě takovým vřeštivým, kvičivým, nepřirozeným hlasem, jaký jste slyšela?
0: Dlouho bylo ticho a doktor Orion Hood se zamyšleně zadíval na otce Browna.
2: Jste rozhodně tvor neobyčejně důvtipný a mluvíte líp než kniha, oče Browne, můj kompliment. Ale pořád nám zbývá z pana Festa jedna maličkost, kterou jste nedokázal odstranit, a to je jeho jméno. Slečna McNabová jasně slyšela, že ho pan Todhunter oslovuje.
1: To je na celé té směšné historii to nejsměšnější. Náš žonglující přítel vyhazoval pořadě své tři sklenky, počítal si je nahlas, když je chytal, a taky se nahlas povzbuzoval a káral. Víte, co ve skutečnosti říkal? Jedna, dvě, tři, bané Fest, jedna, dvě, bané Fest. A tak pořád dál.
0: V pokoji bylo na vteřinu ticho a pak se všichni svorně rozesmáli. Pan Todhunter se zatím vymanil z provazu a smáchnutím je odhodil. Potom s úklonou pokročil doprostřed pokoje a z kapsy vytáhl velký, modře a červeně potištěný plakát, který oznamoval P.T. obecenstvu, že Zaladin, světoznámý kouzelník, hadí muž a břichomluvec, předvede řadu zcela nových čísel v císařském pavilonu Scarborough příští pondělí přesně v 8 hodin večer.

Kdykoliv si vzpomenu na vesnici Stěpančikovu, okamžitě mi vyvstane před očima Foma Fomič Opiskin. Dřív než strýce, dřív než Nastasiu Jevgrafovnu, prostě dřív než kohokoliv jiného vidím vždycky Fomu Fomiče. Tak pozoruhodná to byla postava. No představte si, ale ne. Udělejte si o něm svůj vlastní úsudek. Já vám jen povím, jak jsem se s ním seznámil.

0: To jsem byl ještě student a vesele jsem si žil v Petrohradě. Ty studie i ten veselý život platil můj strýc Jegor Iljič Rostaněv. Býval plukovníkem, ale když zdědil panství Stěpančikovo, odešel do výslužby, ačkoliv mu bylo něco málo přes 45. O mě se staral od chvíle, kdy jsem jako malý kluk osiřel. Byl jsem mu nesmírně vděčný, ale... No, musím se přiznat, že jsem tu vděčnost nedával moc najevo. Psal jsem mu jen, když jsem něco potřeboval. A do Stěpančikova jsem se za ním nerozjel nikdy. A tu jsem od něho uprostřed léta dostal dopis, který mě znepokojil.
1: Tak sem přijeď, milý Seriožo,
0: psal strýc po zmateném úvodu plném škrtům.
1: Abys poznal moc hodnou, ale hrozně smutnou dívenku, které bys mohl pomoci ke štěstí, kdybys...
0: Zase pár slov přeškrtaných a potom...
1: Jmenuje se Nastasia Jevgrafovna Ježevikinová. Je to má bývalá schovanka. Na můj náklad vystudovala v Moskvě a teď je vychovatelkou mých dětí. Když se s ní...
0: Zase škrty...
1: Kdybys byl ochoten vyhovět mé snažné prosbě a oženil se s ní, udělal bys neobyčejně ušlechtilý skutek a získal bys ženu hezkou a vzdělanou. Ode mě...
0: Celá věta škrtnutá?
1: Já bych jí dal pěkné věno. Posílám ti peníze, aby si mohl najmout povoz a úpěnlivě tě prosím, přijeď. Přijeď co nejdřív a...
0: Zase škrty.
1: Ale... Tohle všechno zachovej pro Boha v naprosté tajnosti. Dočkat se tě nemůže tvůj milující strýc.
0: To psaní mi dost zamotalo hlavu. Na kterého 20letého studenta by takový návrh nezapůsobil. Už jen tou romantičností. Ale přece jen jsem chtěl vědět víc. Navštívil jsem tedy jednoho strýčkova známého, o kterém jsem věděl, že byl nedávno pár dní ve Stěpančikovu.
2: Ne, vážený mladý příteli, tentokrát se mi tam ani trochu nelíbilo. Pár hostů mají, jako vždycky, ale nálada je tam pod psa. Váš strýček je zoufalý, chodí jako tělo bez duše. Neví...

0: Teď, co se nastěhovala k vašemu strýčkovi, je to s ní ještě horší. V jednom kuse plno pobožných řečiček a vlastního syna jen a jen tyranizuje a vysává vážený, vysává. Nemáte ponětí, co penězo stojí, ta její kumpánie pejsánku a kočiček a taky dvounohých oblíbenců a chráněnců. A teď tedy chtějí Jegora Iliče donutit?
1: Počkejte, chtějí, vzali si do hlavy, říkáte pořád o ní, Stěpane Fjodoroviči, ale mluvíte jen o generálové Krachotkinové.
0: Ale myslím pochopitelně i Fomu Fomiče. Především Fomu Fomiče. Generálka udělá jen to, co jí našeptá Foma Fomič. Bůh ví, proč má k němu takovou mystickou úctu. Asi proto, že ten Šereda v jednom kuse vykládá o křesťanských cnost.
1: Ale vždyť i strýček o něm pije samou chválu, Stěpane Fjodoroviči.
0: No, protože Jegor Ilič je měkota a dobrák. Kdyby ho někdo požádal, nesmě dvě versty na zádech, dobrodinče, určitě by mu vyhověl. A tak si to padoucha dal do rámečku a klaní se mu vlastnímu příživníkovi, tvoji div náš k zemi.
1: A kde se tam ten člověk vůbec vzal?
0: Vaše babička si ho sebou přivedla. Nebo štíku generálovi dělal přečítatele. Ale co přečítatele? Šaška mu dělal. Za kus žvance byl ochoten dělat cokoliv. A teď, když ví, že generálka na něj nedá dopustit, staví se na zadní. Nula vždycky hledí získat moc, když se jich tomu naskytne příležitost. Ja, zbavte nízkou duši útisku a sama hned začne utiskovat.
1: Ale já nechápu, co by tím získali babička a ten Foma Fomič, kdyby strýčka uženili. A ještě ke všemu s takovou...
0: No, ona má totiž 500 000 věno. Víte? A do toho, jak by se s tím věnem naložilo, by nemohla mluvit, když se jí v hlavě točí o pár koleček víc. A tak by se Foma Fomič nemusel bát o svůj vyhřátý trůn, kdežto kdyby si Jegor Ilič sám našel nějakou nevěstu.
1: Tak na to strýček jistě ani nepomyslel, prosím vás. Vdovec se dvěma dětmi.
0: A to jste na omylu. Proč myslíte, že generálka a Foma Fomič sužují tu slečinku, co si váš strýček vzal jako vychovatelku k dětem?
1: Nastasiu Jevgrafovnu?
0: Ano, tu. Proč myslíte, že se jí snaží vypudit z domu? Protože mají strach, aby se do ní Jegor Ilič nezakoukal. Ale jaké pak aby? Já si myslím, že už se do ní zakoukal a pořádně.
1: Ale to není možné. Tu si mám přece...
0: Vy už o ní víte. Strýček vám o ní zřejmě psal. Co pak vám o ní psal?
1: Ale nic. Jenom... No, jenom, že je hezká.
0: A to teda je, mladý muži. Moc hezká. Jako obrázek.
2: Teď mě ten strýčkův návrh připadal ještě nepochopitelnější. Jestli se do té dívky zamiloval sám, pak... Jen jedno mi bylo jasné, že se musím na vlastní oči přesvědčit, co se to vlastně ve Stěpančíkovu děje. A tak jsem se tam bez dalších odkladů vypravil.
3: Serjožo, vítám tě, chlapče. Kdyby se mi vrátil domů jediný syn, který někde ve světě unikl smrtelnému nebezpečí, nemohl bych mít větší radost. Už několik dní tě takhle vyhlížím tady před vraty do parku, abych byl první, kdo s tebou promluví. Mnoho ti toho musím říct, chlapče, ale...
1: Strýčku, co znamenalo to vaše psaní?
3: No to až později, Serjožo. To až později. Všechno se vysvětlí, neboj se. Nejdřív tě musím upozornit, že se tu na tebe budou mračit. Tak se snaž být pozorný a přívětivý.
1: Na mě, že se budou mračit. Jak by se na mě mohli mračit lidi, s kterými se vůbec neznám?
3: No, jsi student, víš? Člověk vzdělaný a on Foma Fomič říká, že vzdělanci nad každým ohrnují nos. Foma Fomič je ovšem taky vzdělanec, jenže ten neohrnuje nos nad nikým, ten ne... No, buď k němu zdvořilý a jinak hrozně dostanu, chlapče.
1: Kvůli mně? No tak to, abych se radši rovnou otočila jel zpátky.
3: Ne, to za nic na světě, jsi můj host a já nepřipustím, aby... A s tou dívenkou se oženíš, viď?
1: Ale...
3: No jestli je v tobě kapka šlechetnosti, Serjožo, tak se s ní oženíš. Ale o tom zatím ani muk, to je jen mezi námi. Pojď, zavedu tě do tvého pokoje. Tudyhle, zadem. Převlékneš se a přijdeš dolů na čaj. Foma Fomič má rád čaj hned, jak se odpoledne probudí.

0: probudí a Matinka se ve všem řídí podle něho. Učaje tě každému představím a ty hleď, aby se s Fomovi zalíbil, chlapče.
1: Počkejte, stričku, ještě jen slovíčko, dokud jsme sami. Vy se prý taky máte ženit. Je to pravda?
0: No, to si přeje Matinka a Foma Fomič. Mají na mysli jen můj prospěch, já vím, ale... No, chtějí, abych si pro blaho rodiny vzal Taťánu Ivanovnu. Tati má peněz, chlapče, že by mohla koupit dvakrát tolik polností, než kolik mých patří ve Stěpančikovu. Ale je trošku, no...
1: Bláznivá, pokud...
0: Ne, tak se to říct nedá. Ona jenom... No, pravda je, že někdy se chová dost pošetile, ale já ji hrozně lituju, Sarjožo, hrozně, ale nevezmu si ji, v žádném případě.
1: Stričku, doufám, že jste to prohlásil naprosto jasně.
0: No, ještě jsem to neprohlásil vůbec. Zítra se mám vyjádřit, dali mi lhůtu do zítřka. Ach, kéž by ten zítřek nikdy nepřišel. To zas budu mít peklo, Sarjožo. Foma Fomič se bude strašně zlobit.
1: No a co? Co pak je car a vy jste jeho podaný? Tohle je vaše panství. Nebudete se přece chovat jako... Jako...
0: Jako bačkora. To směl na jazyku, viď?
1: No...
0: Ale, no... Já jsem bačkora, jsem. Nikomu nechci ublížit a tak... Ale pojď... Pojď, ať se na tebe nemusí čekat. Dnešní čaj bude slavnostní. Zastaví se u mě můj bývalý velitel generál Rusapetov. On tudy projíždí, víš? Vzácný člověk, Sarjožo. Tak pojď, chlapče, pojď.

0: Dovolte, Matinko, abych doporučil vaší přízni tohoto junáka. Není divu, že ho nepoznáváte. Viděla jste ho naposled jako maličkého kloučka. Je to váš vnuk a můj synovec Sergej Alexandrovič.
1: Ten komediant...
2: Ale babičko...
0: Mineralog, Matinko, mineralog. Serjoža studuje mineralogii, Matinko.
1: Já vím, co mě pořád opravuješ.
3: Nemáte k Matince pražádnou úctu, Jegore Ilíči.
0: Já že k ní nemám úctu, ano, Nilovno, já, který...
3: Já vím, co mluvím, Jegore Ilíči. Nezapomínejte, že jsem dcera podplukovníka.
0: Nezapomínám, ano, Nilovno, Bůh ví, že nezapomínám. To je pana Perepelicinová, Serjožo, matčina společnice, vynikající žena, Serjožo, pro Matinku učiněné požehnání.
2: Těší mě, ano, Nilovno.
4: Já se ti doufám představovat nemusím, Serjožo.
2: Sašenko, no ne, z tebe už je veliká dáma, sestřenko.
4: Však je mi 16.
0: A Iljušovi už 8, považ, to budeš koukat, jak vyrostl. Přijde dolů, jen co napíše úkol. A tahle milá dívenka, Serjožo, to je vychovatelka mých dětí, Nastasia Jevgrafovna.
5: Vítám vás ve Stěpančíkovu, Sergej Alexandroviči.
2: Děkuju, Nastasiu Jevgrafovno.
3: A mě s tím petrohradským studentem zřejmě seznámit nehodláte, Jegore Iljiči. Máte strach, že by se do mě na první pohled zamiloval, vidíte? Do mě se totiž každý na první pohled zamiluje. No, řekněte, Jegore Iljiči.
0: To je Taťána Ivanovna, Serjožo.
3: Výborně, msie Serge. Viděli jste, jak se mi uklonil. Nejste vy nakonec přece jen komediant, ale určitě se od rána do večera pohybujete ve společnosti, víte, monsieur Serge, hlavně v dámské společnosti, víte, monsieur Serge.
2: Já skoro vůbec nechodím do společnosti, ne. Taťáno Ivanovno.
0: On pořád studuje.
3: Ale to snad ne.
6: A pořád jen mineralogii?
2: Ne, taky literaturu, pane.
6: Mizinčíkov. Ivan Ivánič Mizinčíkov. Ale pro vás žádný pan, Sergej Alexandroviči, vždyť jsme příbuzní. Bratranci, sice jen z třetího kolena, nebo dokonce ze čtvrtého, ani nevím, ale rozhodně příbuzní.
2: Mám radost, že vás poznávám, Ivane Ivániči.
6: Potěšení je na mé straně, Sergej Alexandroviči.
7: Já sice váš příbuzný nejsem, Sergej Alexandroviči, ale i já jsem šťasten, že vás poznávám. Obnoskin mé jméno. Pavel Semjonovič Obnoskin.
0: No a teď znáš všechny moje hosty, Serjožo. Už chybí jen generál Rusapeto.
3: Především Foma Fomič, Jegore Iljiči.
0: Ano, ovšem, náš draze milovaný Foma Fomič. Copak, že tu ještě není?
3: To je jasné, každému jenom Jegoruškovi ne.
0: Co mi není jasné, Matinko?
3: Co? Povězte mu, ano, Nilovno, co mu není jasné?
8: Že jste sobec, Jegore Iljiči, a že nemilujete svoji paní matku.
0: Já, že nemiluju svou matku? Jak můžete něco takového
8: vůbec... A proč pak ji tedy neposloucháte? Výslovně vám říkala, Jegore Iljiči, já byla u toho, prosím, abyste sem nezval žádné vzdělance z Petrohradu. Jakoby Foma Fomič nebyl sám dost vzdělaný.
3: A proto se Foma Fomič urazil. Ani na čaj nepřijde, když si ho nevážíš. A ještě ke
0: ale
3: všemu,
0: já si ho přece
3: a ještě
0: vážím.
3: Ke všemu si pozval nějakého generála.
0: Ale to je můj bývalý velitel.
8: Pak se nemůžete divit, Jegore Iljiči, že Foma Fomič zůstane raději ve svém pokoji, když dáváte přednost.
2: Já okamžitě odjedu, stričku. Za těchto okolností
0: opovaž nemá... se, Serjožo. Ještě ty mi dělej těžkou hlavu. Pozval jsem tě,
3: aby vypíchnul Fomu Fomiče. Proto jsi ho pozval. A to já nestrpím!
0: Matinko, proboha vás, prosím.
8: Zdejte se, Jegore Iljiči, takhle Matinku rozlobit. Hrničky házím na podlahu, jen když se velice hněvá.
0: Matinko, smilujte se, já přece...
8: Tatinku! Neomlouvejte se, nemáte za co,
4: Sašenko.
0: Ovšem, že nemám za co, vždyť pro mě je každé matčino přání svaté. A Fomi Fomiče, že si dost nevážím, pane na nebi. Co mu na očích vidím, to hned udělám. Nelíbily se mu moje licousy, nejsou dost vlastenecké, říkal, tak jsem si je oholil. Nerád, ale oholil.
8: Nerád, no prosím, vyhověl jste mu, ale nerád. Měl byste se stydět, Jegore Iljiči.
4: Za to, že mu vůbec někdy vyhověl, za to by se měl tak tatínek stydět.
8: Dítě?
5: Sašenko, uklidněte se.
4: Za to, že jsme v dubnu museli přepisovat všechny kalendáře v domě, když si Foma Fomič zamanul, že chce mít v týdnu dvě středy, že se mu čtvrtek nelíbí. Za to by se měl tatínek stydět.
8: Růza! Tady není vůbec nic k smíchu, Taťano Ivanovno.
4: Ale je.
0: Sašo, vzpamatuj se.
4: Vy se vzpamatujte, tatínku. A přestaňte se konečně hrbit před Fomou Fomičem.
0: Sašo.
4: Vždyť on nás jednou všechny zničí. Ten váš hnusný, špinavý Foma Fomič. Pořád mu namlouváte, jak je zbožný, moudrý, ušlechtilý, vzdělaný. A sám dobře víte, že je to lump a hlupa. A kdyby jenom to, tyran je to. Zvrhlý, surový tyran. Já bych ho odtud vyhnala bičem a vy mu jen lichotíte a pomyšlení mu děláte a...
0: Matinko!
8: Holubička moje, anděli můj, omdlela vodu, honem vodu.
4: Neomdlela, Seriožo. To jenom tak dělá.
0: Vodu, matinko, matinko, drahá, vodu!
6: Tady je, tady, tady, prosím, mám ji na milostivou paní generálovou vychrstnout?
0: Ne, proboha, ne, jenom jí ovlažte čelo, Iváne Ivániči.
8: A vy byste měla sedět o chlebě a vodě v černé komoře, vy, vraženice!
4: Klidně tam budu sedět, Anonilovno, jen když mě zaručíte, že už nikdy neuvidím Fomu Fomiče. Tatínku, vyhoďte tu obludu. Jí váš chleba a přitom vás cepuje jako malého kluka. Vyražte s ním dveře.
0: Mlč, Sašenko, proboha tě, prosím, mlč, nebo to všechno bude ještě horší.
8: Probouzí se. Zahleď pán Bůh, má hlubička, drahá tě, probouzí.
9: Do ložnice. Chce do své ložnice.
7: Pomozte mi, Ivane Ivaniči.
6: Jistějte, odneseme ji i slenošku.
7: Pomalu,
6: pěkně, pomalu.
9: Nechci ho vidět, nechci ho vidět, nechci vidět toho svého bezbožného syna.
4: Odpusťte, tatínku, já... Pojďte, Nastěnko, půjdeme do zahrady.
3: Počkejte, Sašenko, Nastěnko, já půjdu s vámi. Čeji se stejně dneska nedočkáme. Neschledanou, Monsieur Serge, utrhnu pro vás v zahradě růži.
0: Tak to vidíš, Seriožo?
2: Strýčku, já myslím, že bude opravdu lepší, když se vrátím do Petrohradu.
0: Ne, ne, ne, chlapče, to se zas všechno srovná. Matinka má zlaté srdce a určitě ti odpustí.
2: Odpustí? Ona mě?
0: Já vím, Seriožo, je to všechno těžké, ale odjet nesmíš, já tě tu potřebuju, chlapče. Musíš mi pomoci, já? Co chceš, Gavrilo, co je?
10: Slyšel vzkaz, prosím, od jeho excelence generála Rusapetova.
0: Jaký vzkaz?
10: Že se jeho excelence nemůže dostavit, že musí urychleně odjet, prosím.
0: Děkuju, Gavrilo. No, ten se nám vydařil, ten slavnostní čaj.

0: Že jsem ze Stěpančíkova hned neodjel, to bylo hlavně kvůli strýci. Ale taky ze zvědavosti. Tolik už jsem toho slyšel o Fomovi Fomičovi, že jsem si přál ho osobně poznat. Když jsme se před večeří shromáždili v jídelně, chovali se všichni, jako by se bylo odpoledne nic nestalo. Sestřenka a bratránek chyběli. Ale chyběl taky Foma Fomič.
1: Je, teď mě napadá, komu je Messie Serge podobný. Nastěnko, víte komu?
2: Nevím, Tatiano Ivanovno.
1: No, tomu nemravovi přece. Tomu, co jsme ho tuhle potkali venku za parkem, co jel na koni, no.
2: A už vím, koho myslíte.
1: Úžasný fešák. Messie Serge je přece zrovna takový fešák. No, řekněte, Nastěnko...
3: Foma Fomič, prosím.
4: Fomo, pojď, pojď, představím ti.
3: Ale. Co to, že mě vítáte tak radostně, pane plukovníku? Že vy si mě pletete s generálem Rusapetovem.
4: Ale Fomo...
3: A tři plné mísy sladkostí jste dneska odpoledne objednal k čaji. Já to dobře vím. Nějaký generál vám byl milejší než já. Ale nepřišel, co? A tak se zase spokojíte s Fomou Fomičem, co?
4: Fomo...
3: Buďte tak laskav a neskákejte mi do řeči. Stačí, že jste zpřetrhal pouta našeho přátelství.
5: Neříkala jsem, Jegoruško, že si Fomu Fomiče urazil, že si...
4: Matinko, Fomo, jak můžete něco takového...
3: Skákat někomu do řeči, to je nevychovanost, pane plukovníku. Už jednou jsem vás za to pokáral. Vaše paní Matinka má samozřejmě pravdu. Nějakého generála nebo dokonce nějakého vědátora z Petrohradu si vážíte víc než Fomy Fomiče. A co jste byl, než k vám Foma Fomič přišel? No co jste byl?
4: Já uznávám...
3: Teprve já ve vaší duši zažehl jiskru nebeského ohně. No řekněte sám, zažehl jsem ve vás jiskru nebeského ohně? Zažehl nebo ne?
4: Nech toho, Fomo, já přece...
3: Čekám na vaši odpověď, pane plukovníku. Hoří teď ve vás jiskra nebo ne?
4: Neskoušej mě jako školáčka, Fomo.
3: Tak podle vašeho mínění jsem taková nula, že vám nestojím za odpověď, co?
4: Nic takového jsem neřekl.
3: Ale chtěl jste to říct.
4: Nechtěl, Fomo, přísahám.
3: Tak já jsem tedy lhář, co? Pěkně děkuju za další urážku.
4: Neblázni, příteli.
3: No prosím. Zase urážka.
5: Že ti není hanba, Jegoruško.
1: Bůh vás potrestá, Jegore Iliči.
4: No dobře, dobře, tak já se omlouvám. Ačkoliv jsem nic špatného neřekl ani nemyslel. Ale já ti rozumím, Fomo. Já vím, že mě peskuješ jen proto, že mě chceš polepšit, zušlechtit. A na generála Rusapetova, že žárlíš jen z velké lásky ke mně. Ale měl bys vědět, že já tebe mám taky rád.
3: A vážíte si mě?
4: No ovšem.
3: Stejně jako toho generála?
4: No jistě.
3: Tak mi to dokažte.
4: Rád, Fomo. Jak ti to mám dokázat?
3: Dneska mě celý večer oslovujte pane vrchní veliteli.
4: No dělej si legraci, Fomo.
3: Myslím to vážně, pane plukovníku.
4: Ale jdi... Ty přece žádný vrchní velitel nejsi.
3: Ivane Ivániči, uznáváte, že někdo může být stokrát důležitější a vznešenější a ctnostnější než 10 vrchních velitelů dohromady?
6: Samozřejmě, Fomo Fomiči.
3: A jaký je váš názor, Pavle Semioniči?
7: Že se ptáte, Fomo Fomiči.
4: Ale to já uznávám taky, Fomo, jenže...
3: Jaké pak jenže, pane plukovníku? Račte mě prosím oslovovat pane vrchní veliteli.
4: Fomo.
5: Já ti nařizuji, aby Fomovi vyhověl, Jegoručko.
3: Naučí vás to pokoře, pane plukovníku. Aspoň to trochu zmírní vaši hříšnou samolivost.
1: No, jestli Jegor Iljič je samolibý, Fomo Fomiči, tak už je samolibý kde kdo. Jegor
3: pane
1: Iljič...
3: plukovníku, Budete mi říkat pane vrchní veliteli nebo nebudete?
4: Nemůžu, Fomo. Prostě nemůžu. Vždyť by to bylo směšné. Už s tím přestaň, prosím tě. Zasedneme k večeři a... Gavrilo, začni nosit na stůl.
8: Čekal jsem jenom na váš rozkaz, prosím.
3: Počkej, Gavrilo! Mně přineseš večeři nahoru do pokoje. Já nebudu sedět u tabule s někým, kdo mi neprokazuje zaslouženou úctu.
4: Teď už přeháníš, Fomo. Moc tě prosím, abys...
3: Co tak na mě civíš, Gavrilo? Co na mě tak zamračeně vejráš, ty troubo?
8: Fomo, Fomiči...
3: Záměrně jsem mu řekl troubo, dámy a pánové. Skutečnost se nemá přikrašlovat. Zakryjte špínu čímkoliv, pořád to bude špína. Tak proč se mírnit ve výrazech? Tak co, ty hovado? Proč na mě čumíš tak nenávistně?
8: Tohle... To si nezasloužím, Fomo, Fomiči. Já jsem nevolník, otrok, a vy jste z boží vůle, pán, to nepopírám, prosím, ale proto mě ještě nemusíte ponižovat. Taková hanba na stará kolena.
3: Cože? Ty se opovažuješ mě odmlouvat, ty mesku?
8: Já jenom, co je pravda, prosím, Fomo Fomiči. Ponižujete mě, Fomo Fomiči, a nejenom mě, člověka podaného, ale i mého pána ponižujete.
4: Ale prosím tě, Gavrilo, co pak to do tebe vjelo? Mě přece Fomo
3: Fomiči... Jenom nechte mluvit, pane plukovníku. Bez tak je to vaše vina, že si takhle troufá. No tak pověz, co máš na srdci, ty blbče.
8: Taky, že povím... Povím, co si tady šušká všechno služebnictvo. Že se vás náš pán bojí jako pejsek, který dostává kopance. Možná, že vám moc nechybí do nějakého generála. To já posoudit neumím, Fomo Fomiči, ale jedno je jisté, že jste člověk zlý.
3: Což?
8: Že jste učiněná furie.
3: Slyšel jste že... To je vzpoura.
1: Spoutat ho, do
4: klávesnic! On tak nemyslel, je to starý dobrák.
3: Starý červ je to. Není hoden setřít prach z mých botek a říká mi furie. Mně, člověku křesťansky skromnému, pokornému, ke svým bližním laskavému.
9: Já s Gavrilou do puntíku souhlasím.
4: Sergiožo,
3: a co tohle má znamenat? Kdo to je ten holobrádek?
4: Můj synovec, Fomo, dovol, abych ho doporučil tvé přízni. Sergej Alexandrovič, můj...
3: Tak to je ten učenec. To je ta veličina z Petrohradu. Tak abyste věděl, vy vědátore, já na vaše vědomosti pliju. A co vy umíte, to já už jsem 7krát zapomněl.
9: Je zřejmě opilý, strýčku.
3: Kdo? Já?
9: Ano, vy... Jste zřejmě na mol.
3: Já odcházím z vašeho domu, pane plukovníku. Vezměte na vědomí.
1: Umřela, holubičko, moje neštěstí.
6: Co koukáte, dojděte po vodu.
1: Po vodu.

0: První z té vřavy uprchla Nastěnka. Běžel jsem za ní na terasu a dál do temné zahrady. Z aleje bříz jsem zaslechl potlačovaný vzlikot a po několika krocích jsem už před sebou rozeznal její světlé šaty. Nastěnko? Nastěnko?
1: To je neuvěřitelná stvůra, ten Foma Fomič. Ale teď už od něho bude pokoj, konečně odjede.
2: Neodjede, Sergej Alexandroviči. Zase ho všichni odprosí.
1: Pro Krista pána, proč si strýček nedupne?
2: Ale protože váš strýček je ten nejhodnější člověk pod sluncem. Pořád má strach, aby Fomovi neublížil.
1: Ale vždyť takhle ubližuje vlastním dětem a vám a kde komu v domě.
2: To on ví. A je z toho nešťastný, hrozně. Ale nemá dost kuráže, aby...
1: Já mu k té kuráži pomohu. Dobře, že jsem přijel. Nastěnko, víte vy vůbec, proč jsem přijel?
2: Ne.
1: Strýček chce, abych požádal o vaši ruku.
2: Ach bože, tak přece. A slíbil, že to neudělá.
1: Tak vy o tom víte?
2: Vím jenom... Ale ne, už o tom nemluvme. Musím za dětmi.
1: Počkejte, kdy si tedy pohovoříme?
2: Celý ten nesmysl pustíte laskavě z hlavy, Sergeji Alexandroviči.
1: Nesmysl? Co pak strýček?
3: Sergeji Alexandroviči!
2: Gavrila, schánějí se po vás.
3: Sergeji Alexandroviči, kde jste?
4: Tady. Co je?
3: Račte k strýčkovi, prosím. Čeká v saloně.

0: To zas bude plno rámusu a omdlévání, ale tentokrát nepovolím, Serjožo. Foma musí z domu.
1: No konečně. K tomuhle rozhodnutí vám, strýčku, blahopřeju.
0: Kdybys věděl, co ode mě chtěli on a Matinka, vždyť se to příčí lidskosti, dobrotě, cti. Ty budeš stát po mém boku, kamaráde, abych zůstal pevný.
1: S největší radostí.
0: Řekneme mu? Ale ne, chlapče, teď si najednou uvědomuju. Víš, nechci, aby se cítil pokořen, a tak bude lepší, když u toho nebudeš.
1: Ale strýčku, to nebude lepší.
0: Ale bude, Serjožo, bude. Nech mě s ním o samotě. Už jsem pro něj poslal, bude tu každou chvíli. Běž, chlapče, tudyhle přes terasu. Dále.
2: Foma Fomič, prosím.
3: Když nebudu chtít, že prý mě mají přitáhnout násilím, to jste si opravdu odvážil říct, pane plukovníku?
0: Ano, přiznávám se, že... Posaď se, Fomo, posaď se. Musíme si vážně pohovořit. Jako přátelé, bratrsky, ale vážně. My dva se v lecčem neshodneme, Fomo. Já vím, že to se mnou myslíš dobře a taky zůstanu vždycky tvým přítelem, Fomo, ale musíme se rozejít. Tomáš, tady je 15 000 rublů. To je všechno, co se mi v hotovosti podařilo dát dohromady, ale žít si z toho budeš dobře, Fomo. A nic mi nebudeš dlužen, samozřejmě, no a zítra se rozloučíme. No, vem si ty peníze, Fomo.
3: Vezmu. Ovšem, že si je vezmu. Ale abych je mohl poplivat, roztrhat a zhanobit, tak proto mě sluhové museli vytrhnout z modliteb, abyste se mi za všecko odvděčil takovouhle urážku. Podívejte se tedy, jak jedná Foma Fomič Opiskin. Podívejte se, jak ty bankovky zmačká. A jak vám je hodí pod nohy?
0: Fomo, odpusť, proboha, to byla ode mě hrubost, netaknost. Ve srovnání s tebou jsem člověk špatný.
3: Ve srovnání se mnou dokonce velice špatný.
0: Odpusť mi, Fomo, odpusť, jestli chceš, kleknu si před tebou.
3: To nemusíte, pane plukovníku. Jako dobrý křesťan vám i bez toho odpustím. Bez peněz, ale i bez hořkosti odejdu zítra ráno z vašeho domu.
0: Neodejdeš, Fomo, nesmíš.
3: Copak nechápete, že nemohu déle přijímat chléb od člověka, s kterým si nejsme rovni?
0: Ale jsme si rovni, Fomo. Já ti přece nikdy nepředhazoval, že si...
3: Vy mi nerozumíte, pane plukovníku. Nejsme si rovni. Protože já jsem člověk mnohem ušlechtilejší a nezištnější než vy. No kdo z vašich přátel by se zachoval tak jako já? Kdo z nich by se odřekl té veliké sumy?
0: Na to s těmi penězi zapomeň, Fomo, a zůstaň u nás. Se sepjatýma rukama tě prosím, zůstaň u nás.
3: To byste musel ochotněji plnit. Má skromná přání.
0: Budu je plnit, Fomo, budu. Hned nějaké vyslova uvidíš.
3: Dobrá. Dneska jsem se snažil osvítit váš rozum. Chtěl jsem vás přimět, abyste velikosti ducha přikládal větší cenu než skvělosti titulu. Proto jsem vás žádal, abyste mě oslovoval pane vrchní veliteli.
0: Tak abys měl radost. Jednou tě tak třeba oslovím.
3: Jednou. Nezapomínejte, že se musíte nesmírně přičinit, abyste se vyrovnal mně. Učte se pokoře a okamžitě mě oslovte, pane vrchní veliteli.
0: Ale takhle z ničeho nic.
3: Opakujte po mně. Pane vrchní veliteli.
0: Pane vrchní veliteli.
3: Kajuse, neboť jsem dodnes nepochopil. Jak veliký jste člověk, pane vrchní veliteli.
0: Jak veliký jste člověk.
3: Nemáte teď pocit, jako by se vaše srdce vykoupalo ve svatém oleji?
0: No, jsem rád, že jsme se... že jsi byl tak hodný a smířil se se mnou.
3: Jsem křesťan, pane plukovníku. A teď jděte k paní Matince, klekněte před ní, ano, tam padněte na kolena a slibte jí, že uděláte, co vám radí.
0: Ale to je nespravedlivé, Fomo, to je kruté.
3: Je to přání vaší Matinky. Nepohněvejte tedy Boha na nebesích hříšnou neposlušností. Já se za vás jdu opět modlit.
0: Děkuju, Fomo.
3: Pane vrchní veliteli.
0: Pane vrchní veliteli.
4: Strýčku! Strýčku, jak jste to mohl udělat?
0: Serjožo, ty jsi poslouchal.
4: Ano, zůstal jsem ve tmě na terase a vůbec se za to nestydím. Za to vy byste se měl stydět. Hlavně za toho vrchního velitele. Utíkejte za tím tajtrlíkem a řekněte mu, že ty omluvy berete zpátky, že jste mu naletěl.
0: Co to říkáš, chlapče? Sám si slyšel a viděl, jaký je to člověk. Odmítl 15 000 rublů ze skromnosti, z poctivosti.
4: Čerta starého, z vypočítavosti. Odmítl 15, protože ví, že když tu zůstane, přijde si na 50 a nebude muset hnout ani prstem. No podívejte se. Podívejte se, říkal, že ty peníze roztrhá, ale jenom je trošku pomačkal, aby je nepoškodil, kdybyste přece jen trval na tom, že si je vzít musí. Utíkejte za ním.
0: Ne, ne, křivdíš mu, Serjožo. Je to světec.
4: Stříčku.
0: Je, otevřel mi oči. Už vím, co je moje povinnost. Jdu za Matinkou, slíbím jistou věc a potom ti otevřu celé své srdce, Serjožo. Je už pozdě. Ale jestli se ti ještě nechce spát,
4: vůbec
0: já, tak přijdu za tebou do tvého pokoje. Asi tak za hodinku, chlapče.

0: Nebyl jsem v pokoji ani 5 minut a objevil se Mizinčikov. Že prý by se rád se mnou blíž seznámil, že jsem mu sympatický, že se mu líbí můj vřelý vztah k strýčkovi a že prý i on.
1: I já toužím Jegoru Iličovi pomoci. No, víte přece, co mu hrozí.
2: Myslíte manželství s tou potřeštěnou husou?
1: Ano, ano. K tomu by nemělo dojít, Sergeji Alexandroviči. Nejen proto, že je to husa, ale protože váš strýček miluje jinou. Všiml jste si té zajímavé dívenky, té vychovatelky?
2: Vy si domníváte, že...
1: Vždyť se už dlouho tajně scházejí, Sergej Alexandroviči. V noci, v besídce v Březovém hájku.
2: Tak to jsou jistě klepy.
1: Sám jsem je nejednou viděl a bojím se, že nejenom já. Mají se rádi, to je jistá věc. A tak jsem k vám přišel s jistým návrhem, který... Na to mi musíte dát slovo šlechtice a řádného muže, který zůstane tajemstvím nás dvou.
2: Máte mé slovo.
1: Chci unést Taťánu Ivanovnu a oženit se s ní.
2: Vy?
3: Ano.
1: Jsem bez haléře a mám spoustu dluhů. Počkejte, počkejte. Nedívejte se na mě jako na zločince. Já si z jejich peněz vezmu jen 100 000. Ani o kopějku víc. A neodkopnu ji. Žít s ní nebudu, to je samozřejmé. Ale usadím ji v řádné rodině v Moskvě a ponechám jí své jméno. Jako vdaná žena nebude v nebezpečí, že potká nějakého nesvědomitého lovce věna.
2: Ale proč ten únos? Proč ji...
1: Formálně nepožádám o ruku, protože by mě odtud vyhodili a ona sama by asi odmítla. Kdežto s únosem bude souhlasit. Je strašně romantická, na vzdechy tajné ceduličky a veršíčky ji určitě nachytáte. Jednou večer začnu horoucně žvanit a vzdychat a za svítání budu mít připravený kočár. Ha? Co tomu říkáte?
2: Poslyšte, a proč se s tím svěřujete právě mně?
1: Protože chcete zachránit svého milovaného strýčka. A tak třeba ten nápad ode mě odkoupíte.
2: Jak to myslíte?
1: No, můžete tu bláznivou káču unést sám, jestli chcete, rád vám ten nápad prodám. Po svatbě mi dáte těch 100 000, ani o kopěku víc, takže vám zbude nejmín 4x tolik. To je přece poctivý návrh, nemyslíte?
2: Ivane Ivániči, dal jsem vám slovo, že budu mlčet, to slovo nezruším. Ale nechtějte, abych vám řekl, co si myslím o tom návrhu. A o vás.
1: Já sám si o sobě nemyslím nic lichotivého, Sergeji Alexandroviči. To víte, když člověk propije a prokarbaní celý svůj majetek.
2: To je strýček. Dobrou noc, Ivane Ivániči. Dále?
4: Tak, Seriožo. A ty máš návštěvu.
1: Já už jsem na odchodu. Dobrou noc, pánové.
4: Dobrou noc. Dobře to dopadlo, Seriožo. Především mi odpustili. Za určitých podmínek ovšem. Ale s tím jsem počítal. Také Sašence odpustili. Je to horká hlavička, trochu se dala unést. Já jsem na ní ale hrdý, Seriožo. I tobě odpustili. Smíš do všech pokojů i do parku.
2: No ne, taková velkomyslnost.
4: Příteli, zas už kritizuješ. To se nesluší.
2: No dobře, dobře, strýčku, nechme toho. Radši mi povězte, jaké podmínky jste musel splnit.
4: Vezmu si Taťánu Ivanovnu, chlapče.
2: Ale to nesmíte, vždyť je pomatená.
4: Co mi zbývá, kamaráde? Rozdírá mi to srdce, ale co mi zbývá? Zítra to veřejně oznámím. Svatba bude tichá, jen tak po domácku. Ty mi půjdeš za svědka.
2: A co Nastasia Jevgrafovna, strýčku?
4: No, kvůli ní celá ta historie začala. Podezřívali mě, že mě na ní záleží jinak, než jako na sirotkovi, kterého jsem vychovala. Báli se zbytečně, že bych mohl udělat něco nepředloženého. A tak nutili mě prostě, abych ji vyhodil. Ale teď se mi podařilo ji zachránit. Teď ji tu nechají. Řekl jsem jim, že ty jsi její ženich.
2: Nejsem, strýčku.
4: Ale budeš.
2: Nebudu, ona mě nechce. Má ráda vás. A vy jste do ní taky zamilován, přiznejte se.
4: Já, pro boha tě prosím, co to říkáš? Já se na ní dívám jako na dceru. Jsem přece starý a ona je dítě. Možná, že by přikývla, kdybych ji požádal o ruku. Ale to jen z vděčnosti, Serjožo.
2: Z lásky, strýčku, a vy to víte.
4: Ne, to jistě ne. Mně je hrozně drahá, dal bych za ní duši, to nepopírám. A teď jsem šťastný, že tu může zůstat, že ji nestratím.
2: Ztratíte, strýčku. Nastěnka odchází.
4: Co? Jak to? Proč by?
2: Myslí si, že vás tím zachrání před Taťánou Ivanovnou. Vzkazuje vám, že zítra ráno už tady nebude.
4: Zítra ráno? Bože můj, kolik je hodin? To snad ještě... Dobrou noc, kamaráde.

0: Na spánek jsem neměl ani pomyšlení. A tak jsem si z kufříku vytáhl knížku a pokoušel jsem se číst. Ale nešlo mi to. Nevím, jak dlouho jsem seděl v křesle a civil do prázdna, když se najednou prudce otevřely dveře.
1: Nezlob se, chlapče. Viděl jsem ze zahrady, že ještě svítíš.
2: Co se stalo, strýčku? Vy jste bledý jako stěna.
1: Všechno je ztraceno, Serjožo. Foma nás přistihl v besíce. Mě a Nastěnku. Zrovna, když jsme se líbali.
2: Líbali? A vy jste mi tvrdil, že...
1: To bylo poprvé, Serjožo. Přísahám. Nastěnka na mě v té besíce už přes hodinu čekala. Doufala, že přijdu. My jsme se tam občas scházeli, víš? Ale ve vší počestnosti to mi musíš věřit, Serjožo.
2: Já vám věřím, strýčku.
1: Chtěl jsem ji přemluvit, aby tady zůstala, aby si vzala tebe. A ona na to, copak jste úplně slepý, Jegor Iljiči. A najednou se mi vrhla do náruče a rozplakala se. A já miluju jenom vás, povídá. A zítra odjedu a vstoupím do kláštera. Mě vyhrkly slzy a ona mě začala líbat a...
2: A v tom jste uviděl toho ničemu?
1: Ano, ano. Nastěnka v hruze utekla a Foma mi mlčky pohrozil prstem a zmizel ve tmě. Chápeš? Chápeš, jaký spustí zítra křik? Už dávno hledají záminku, aby ji mohli obvinit z nepočestnosti a vyhnat z domu. A teď taková katastrofa.
2: Strýčku, žádná katastrofa, naopak. Zítra všem utráčným řečem prostě předejdete a prohlásíte, že si Nastěnku vezmete.
1: Ale Foma, Fomič...
2: Jestli Foma proti Nastěnce jenom cekne, tak ho vykopejte až za vesnici.
1: Ty myslíš...
2: No ovšem, místo Taťáně Ivanovně nabídnete manželství Nastěnce a budete na svém rozhodnutí skálo pevně trvat.
1: Ano, ano, máš pravdu, skálo pevně. Děkuju ti, chlapče. Svalil jsi mi ze srdce obrovský balvan.

0: Usnul jsem hrozně pozdě a ráno jsem pochopitelně spal jako zabitý. Probudil mě strýc, když se mi do oken dívalo rozpálené slunce.
1: Nerad tě budím, Seriožo, ale musím tě mít vedle sebe, až se pustím do toho boje. Vstávej, kamaráde. Bez tak si zaspal velikou senzaci.
0: Senzaci a jakou?
1: Pořádali jsme ho na Škodnou, chlapče. Na únosce Taťány Ivanovny.
0: Ale Taťána Ivanovna utekla.
1: Ano.
0: S Mizinčikovem, co?
1: Ale ne, s Obnoskinem. Jak si přišel na Mizinčikova, prosím tě?
0: Měl jsem jenom dojem.
1: Mizinčikov mi naopak pomáhal. Sám řídil bričku. Taťána nechala v pokoji lísteček, víš, a s tím ten lotr Obnoskin nepočítal. A tak jsme věděli, kam jedou a brzy jsme je chytili. V nejbližší vesnici se jim u kočáru rozsypalo kolo.
0: Takže jste je přivezli zpátky.
1: Jenom Taťánu Ivanovnu. Ta ti plakala hanbou. I teď ještě pláče. Obnoskin k nám už pochopitelně nesmí. Ivan Ivánič mu dal přes hubu chlapče.
0: Co, Mizinčikov?
1: Ano, strašně ho ta lumpárna pobouřila.
0: No jak pak ne. Ale vás ta lumpárna zachránila. Nikdo vás nemůže nutit, abyste si vzal ženu, která se takhle zkompromitovala. Strýčku, vy máte vyhráno.
1: Ještě ne, chlapče, ještě ne. Až co Foma. Tak vstávej. Na 10:30 jsem si ho pozval do...

Už ve čtvrt na jedenáct byli v saloně všichni. Až na Obnoskina samozřejmě. A na Taťánu Ivanovnu, ta pořád plakala ve svém pokoji. A taky bratránek Iljuša musel zůstat nahoře. Na věci, které se měly projednávat, byli ještě moc malí. Venku se zatím zatáhlo a v dálce hřmělo. Foma Fomič

0: Fomo, proč máš na sobě plášť? A co ten uzlík?
1: Pár mých nejmilejších knih, pane plukovníku, a dvoje prádlo. Jako žebráček půjdu, kam mě oči povedou. Přišel jsem vám dát s Bohem.
2: Pro Krista Ježíše!
0: Co to má znamenat, Fomo?
1: Propustíte mě bez otázek, pane plukovníku, bude to pro vás lepší. Řeknu vám jenom, že už i já, člověk usedlý a moudrý, se teď ve vašem domě začínám bát o svou bezúhonost.
2: Není divu.
0: Fomo!
3: Nebavte se s ním, strýčku. Strýček má pro vás, pro všechny, důležitou novinu.
0: Ano. Ano. Matinko.
1: Já už na vaše novinky nejsem zvědav, pane plukovníku, já se s vámi loučím.
3: Včera jste říkal Fomo Fomiči, že skákat někomu do řeči je nevychovanost.
1: Já se s vámi loučím, pane plukovníku, a zapřísám vás. Jestli ve vašem srdci zůstala jen špetka čistoty, přemáhejte svou nízkou vášeň. S Bohem.
2: Nepouštěj ho, Jagoruško! Nepouštějme ho, Fomo, pryč!
4: Jen ho klidně pustíte, tatínku.
0: Fomo, jsi ke mně nespravedlivý. Já Nastasiu Jevgrafovnu právě žádám o ruku.
2: Oho.
1: To se podívejme. Tak nejen zhýralost, ještě taky pokrytectví. Já dobře vím, že tu dívku žádáte o ruku jenom proto, že jsem vás v noci přistihl, jak
0: jí... Neč, Fomo!
1: To by se vám hodilo. To věřím. Ale sám Bůh mě seslal, abych odhalil vřet na tváři země. Pravím vám všem, že včera v noci jsem Jegora Iliče viděl s touto dívkou, která se tváří jako nevinátko.
0: Varuju tě, Fomo, jestli se Nastěnky dotkneš jediným slovem.
1: Udělal jste z ní děvku, pane pluko.
0: A teď táhni ke všem čertům.
2: Pomoc! Zavraždili mého drahého Fomu, pomoc!
4: Nezavraždil, babičko, jenom s ním konečně vyrazil dveře.
1: Do slova a do písmene!
2: Zvedá se, vstává, není mrtev, holubičko moje! Ach, krvácí, to jak proletěl tím sklem! Fomo, Fomiči, pojďte se!
0: Opovaž se, Fomo, v životě už tě nechci vidět! Uklidněte se, matinko, a vyslechněte mě. Miluju Nastasiu Jevgrafovnu a ucházím se o její ruku a prosím vás, abyste nám požehnal.
2: Nikdy, nikdy přived zpátky Fomu Fomiče.
0: Nepřivedu, matinko.
2: Ať mi vrátí Fomu Fomiče. Já bez něho nemůžu žít.
5: Jegore Iliči, snad abyste...
2: I vlastní matinku vraždíte, Jegore Iliči. A vy, Nastasiu Jevgrafovno, vy nemáte právo stavět se mezi matku a syna. To Bůh zapovídá.
0: Držte jazyk za zuby, Anonilovno. Od vás jsem toho taky vytrpěl až dost.
2: Co si to dovolujete, Jegore Iliči? Já jsem dcera podplukovníka.
1: Foma se vrací.
2: Ano. Ale potrací se div nepadne. Zasáhl ho blesk. Já to věděla. Já to věděla.
4: Tatínku, nedovolte mu.
0: A je opravdu potlučený, Sašenko, ale je jako z konve. No pojď dál, Fomo.
1: Opřete se o mě, Fomo, Fomiče. No, pojďte, pojďte. Tady je křeslo.
2: Fomo. Fomo, můj milovaný.
1: To jsem.
3: Ne, abyste mu zase naletěl, strýčku, nic mu není a moc dobře ví, kde je.
0: Žádný strach, Seriožo. Nehraj komedii, Fomo. A jestli nechceš, abych tě znova vyhodil, omluv se na stěnce.
2: Přestaňte, vy surovče, chcete ho dočista dobít.
0: Vymlčte, Anonilovno. Fomo, Nastasia Jevgrafovna čeká.
5: Nečekám, Jegore Iliči, nechte ho.
1: Mírel jsem se. Uznávám, ale to jste zavinil vy, pane plukovníku. Chvíl jsem se očest drahé Nastěnky, neboť vaše tajnůstkářství, váš nedostatek upřímnosti mě utvrzovali v přesvědčení, že vaše láska je sobecká a neřestná. Ale tím bleskem, který mě prve málem zasáhl, mě Bůh náhle osvítil a ujistil mě, že se s Nastěnkou milujete čistě a vznešeně. Vy jste mě spolíčkoval, vyhodil oknem, osočil, že urážím bytost, za jejíž ctnost jsem byl jako středověký rytíř ochoten vycedit krev. A já vám teď ukážu, jak se Foma Fomič opisky mstí. Nastěnko, Pane plukovníku, vezměte se za ruce.
0: Co je za tohle, Fomo?
1: Vezměte se za ruce, pravím vám. Tak, a přistupte ke mně. No ještě blíž. Tak. Děti moje, může-li vás potěšit požehnání ubožáka sklíčeného utrpením a křivdami, pak vám žehnám. Ať žijí, snoubenci!
4: Ať žijí!
0: Matinko!
5: Když si to přeje, drahý Foma, tak buďte šťastní, děti.
0: Děkujeme, matinko. Šampaňské. Ivane Ivániči, zavolejte Gavrilu, ať přinese šampaňské.
6: Já ho přinesu sám.
0: Nastěnko, ne, to se nám nezdá, to je skutečnost. Foma Fomič založil naše štěstí, Fomo. Fomo, nikdy ti nepřestaneme být vděční. Budeš se u nás mít jako v ráji.
1: Ne, děti moje, já odcházím.
4: Ne, to nesmíte, Fomo Fomič.
1: Musím. Dávali jste mi polévku sitou, ale kořeněnou ranami. A nakonec jste mě vyhodili do deště. Ale já nereptám. Neštěstí může být matkou ctnosti, jak říká, tuším, spisovatel Gogol, který má někdy velmi jadrné myšlenky. Půjdu teď s Mošnou a Oholi světem a možná, že se skrze své neštěstí stanu ještě lepším. Jestli je ovšem vůbec možné, abych byl ještě lepší, než jsem. Nicméně, tato naděje bude...
7: Takhle žvanil a žvanil, dokud ho strýc zase nezačal prosit, aby je neopouštěl. Bohužel i blažeností zaslepená Nastěnka se k těm prosbám připojila. Marně jsem je přesvědčoval, že se ten odporný parazit tak nečekaně postavil na jejich stranu jenom proto, aby nepřišel o své bohatě zásobené koryto. Nedali si říct. A tak jsem odjel já. Ani za svědka na svatbu jsem jim nešel. Když poctiví lidé obskakují a rozmazlují lumpa, na to já se nemohu dívat. Sužoval a sekíroval je několik let. Teprve když umřel, vypravil jsem se zase do Stěpančíkova a teď tam jezdím pravidelně. Dávno jsem dostudoval, mám práci, kterou mám rád, a u strýce a Nastěnky se příjemně odpočívá. Foma je pochován vedle generálky a na pomníku má zlatý nápis, který mnohomluvně velebí jeho mimořádnou vzdělanost a vynikající charakter. A mně nejde z hlavy truchlivá představa, pod kolika oslavnými náhrobky leží asi Fomové, Fomičové.

0: Signor Ingles, jdeme za vámi.
1: Pojďte dál, hned se vám budu věnovat.
0: Kdo z nás promluví? Vy, Velsi, znáte ho nejlépe.
2: Vy, Pedro, když jste začal, já ho znám až příliš dobře.
3: Když bude třeba, tak přece pomůžeme všichni.
2: Říkám vám, že jdeme zbytečně.
1: Přijměte místo. Sklenku rumu? Dávám mu stále ještě přednost. Moje poslední pouto s životem na moři.
0: Díky, Robinsone Crusoe.
2: Chcete tím říci, že jste s životem na moři definitivně skončil?
4: Ano, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, jak ho málo známe, lépe řečeno, jak si ho málo pamatujeme. Zastihujeme ho v době, než podnikl cestu, o které si po staletí povídá celý svět. Poslechněme si tedy Robinsonův příběh podle původního znění Daniela Defoe.
1: A snad přejdeme k věci, co mi nabízíte. Několik otroků, které si mám sám pochytat. Vy do toho vkládáte jen své peníze. Já riskuji hlavu.
0: Získáte 10x tolik, co jeden každý z nás.
1: A co, když se nevrátím?
0: Váš podíl vyplatíme osobě, kterou nám určíte. Můžete se spolehnout, že do posledního groše.
4: Jednání bylo jaksi u konce. Farmáři už skoro dosáhli svého. Robinson Crusoe cítil ono podivné chvění, které se ho vždy zmocňovalo, když počal snít a přitom na spánek neměl ani pomyšlení. Tak tedy 1. září roku 1659 vstoupil Robinson Crusoe na palubu, když předtím sepsal svou závěť. Ještě ten týžden vyplula loď na širé moře. Vydala se podél brazilských břehů na sever a pak po obvyklé cestě k africkému pobřeží. 12 dnů se nic podstatného neudálo. Když pak loď překročila rovník, napadlo jí pojednou zuřivé tornádo neboli uragán. Dalších 12 dnů si s ní hrálo jako s třískou a hnalo ji na všechny strany, až ji dokonale popletlo.
5: Pane, ztratili jsme 2 muže.
6: Je třeba se s nimi rozloučit s obvyklými poctami, kapitáne.
5: Pane, já skutečně nevím, kam nás bouře zanesla.
6: Proveďte tedy potřebná měření.
4: Ukázalo se, že se dostali do blízkosti břehů Guajánských nad ústí Amazonky.
5: Pane, poplujeme zpět.
6: Vyloučeno. Máme poslání.
5: Vaše poslání už je jen sen.
6: Nuže, poplujeme tedy za snem.
4: Bez toho, že by doplnili zásoby, nebylo pomyšlení na další cestu do Afriky. Kapitán se s Robinsonem Crusoe rozhodli pro přístav Barbados, kam chtěli dorazit asi za 14 dnů. Nová bouře je ale obrátila k východu, daleko od cest, kterými lidi obvykle plují.
7: Země! Vidím zemi!
5: Tady přistát nesmíme. Zdejší ostrovy jsou plné lidožrouti.
7: Uvízli jsme na mělčině!
5: Rychle všichni do kajut!
4: Měli strach, že je bouře smete z paluby. A když se vítr na chvíli utišil, zjistili námořníci, že se loď dokonale zakousla do mělčiny. Snaha ji vyprostit byla marná.
5: Jsme v pasti. Spuste člun!
4: Drama vrcholila. Posádka, která už čítala jen 12 mužů, hledala záchranu tam, kde ji nalézt nemohla. Stačilo, že se přihnala nová vlna, vysoká jako hora a malinká.

0: Kde je loď? Kde je člun? Kde jsou mí námořníci? Kapitáne! Hrome, kde jste, kdo? Haló! Ti hlupáci snad všichni utonuli. Ne, když jsem se zachránil já, musel přece i někdo jiný.
1: Robinson začal běhat po pobřeží jako smyslů zbavený. Nebylo toho mnoho, co našel. Čepici a dvě levé boty. V kapse pak objevil špetku mokrého tabáku, dýmku a nůž. Po námořnících ani památky.
0: Jsem ztracen. Tady není stopy po člověku. Ale jestli měl kapitán pravdu, pak mi právě od lidí hrozí největší nebezpečí. Kanibalové. Brzy bude tma. Je ta voda pitná? Něco přece pít musím. Nic jí není. Hlad, hlad, hlad. No což, není zdravé nacpat si

0: Skutečně. Vlnobytí ji vyprostilo a zaneslo až ke skalisku, na kterém se Robinson zachránil. Stála v celku vzpřímená necelou míli odsud.
1: Co nás to napadlo? Hledat záchranu v malém člunu? Kdybychom byli zůstali v kajutách, mohli jsme to všichni přežít.
0: Svlékl se. Uvízlý vrak vysokočněl z vody a po hladkých stěnách nebylo lehké se vyšplhat na palubu.
1: Lano!
0: Vyselo z paluby dolů a po delší námaze se Robinsonovi podařilo dostat se po něm nahoru.
1: Fernando! Ty můj pejsku! Tak přece jenom tu nejsem sám. Ty jsi hlídal tady. Hodný pejsek. Posnídáme spolu, pojď.
0: Posnídali spolu tak, jak se snídá na lodi. Vydatně.
1: A hned je nám líp, viď, Fernando? Všechno, co je tu k potřebě, musíme dostat na břeh. Příliv mi odnesl šaty. Chci-li dopravit náklad skutečně až na pevninu, nezbývá mi, než počkat opět na příliv.
0: Dostat vor na břeh bylo těžší, než si Robinson představoval. Co chvíli mu uvízl na mělčině a náklad se kácel do vody. Pro Fernanda to byla veselá podívaná, oklepával svou promáčenou srst a vesele štěkal. S vrcholícím přílivem dosáhl Robinson cíle. Vytvořil si z beden a trámu jakousi hradbu, která ho měla chránit před nebezpečím divočiny. Kolem hradby měl hlídat Fernando. Znaven těžkou prací, Robinson rychle usnul. V noci se nic zvláštního nestalo. Pouze Fernando beze stopy zmizel. Nezbývalo, než oželet i tuto ztrátu.
1: Naše loď tam vydrží jen do příští bouře. Musím z ní zachránit všechno, co se jen dá.
0: Pak si ale uvědomil, že vlastně stále ještě nezjistil, kde ztroskotal. Uchopil jednu z pušek a šel na výzvědy. Vystoupil na kopec, který se tyčil vysoko nad krajinou. Vyhlídka ukázala, že se nachází na nevelkém ostrově a všechno nasvědčovalo tomu, že je ostrov neobdělán, tudíž i neobydlen.
1: Fernando!
0: Nic, ticho.
1: Fernando!
0: Zmizení věrného psa vzbuzovalo nové obavy. Sestupoval zvolna dolů. Na holé větvi seděl velký pták se zahnutým zobákem. Vypadal jako jestřáb. Robinson se dlouho nerozmýšlel a zbor ptáků dal jasně najevo, že právě zazněl první výstřel na tomto ostrově.
1: Lodní zásoby mi postačí jen na omezenou dobu. Musím se naučit využívat všechno, co mi ostrov může dát.
0: Uvažoval Robinson, škuba je ještě teplého velkého ptáka. Pak ho na otevřeném ohni dobrou hodinu pekl a řekněme rovnou, že první pokus využít darů přírody nebyl zrovna úspěšný. Maso bylo tvrdé a nedalo se jíst. Musel se pro dnešek tedy spokojit opět s několika lodními suchary a s kouskem kozího masa. Pak se za odlivu vydal znovu na loď. Vítal ho uličník Fernando. 13krát vykonal cestu od lodě na břeh. Když už nebylo co odvést, jel se postupně rozebírat loď. Prkna, trámy, lana, plachty. Současně řešil problém bydlení. Stan nebo jeskyně?
1: Nejprve musím najít vhodné místo. Musí být dál od moře, chráněné před větrem, ale s dobrou výhlídkou. Musím tam mít pitnou vodu a jeskyni. A vedle jeskyně postavím stan.
0: A hned se dal do práce. Postavil z plachet nejprve stan, do kterého ukryl choulostivější část svého majetku. Postavil jej před místo, ve kterém hodlal hloubit jeskyni. Myslel i na svou bezpečnost. Obehnal pozemek dvojitou hradbou z kůlů na obou stranách zašpičatělých. Mezerami protahoval lodní lana, čímž dosáhl velké pevnosti. Vchod nevytvořil žádný. Udělal si žebřík, který na noc vtahoval dovnitř.
1: Jsem na míle vzdálen cestám, kterými plují lodě. Jsem všemi opuštěn. A neznám způsob, jak se odsud dostat. Jsem odsouzen a neznám výši trestu.
0: Jeho pohled padl na kalendář, který si zbudoval z mohutného stromu. Už zde prožíval druhý měsíc, ukazovali zářezy.
1: 12 nás bylo, kteří jsme hledali záchranu v člunu. Já jediný přežil.

0: pustil se zase do práce. Chtěl zasít obilí, které z lodě zachránil, ale nechtěl mu vyklíčit, pouze splesnivělo. Smířil se tedy s tím, že obilí nebude, a vyhodil je. Začal si vyrábět nábytek.
1: Stůl a židle jsou základem pohodlí, ale kde vezmu dřevo?
0: Můžete namítnout, že přece z korábu zachránil dřeva dost, ano. Jednak ho mnoho spotřeboval na výdřevu jeskyně. Jednak si potřeboval oskoušet, jestli by uměl zpracovat kmen. Jenom tak, pro potěšení. Našel tedy vhodný strom. A tak dlouho ho přisekával, až vzniklo krásné prkno. Nakonec je vyhladil hoblíkem. Je k nevíře, kolik vynalézavosti prokázal mladý muž, který až dosud mnoho práce nenadělal a který hlavně necítil nikdy potřebu něčemu se systematicky učit.
1: Ze všeho nejdůležitější, co člověk musí pochopit, je matematika. Matematika je rozum. Tedy nahlížíme-li na jakoukoliv věc rozumem, nic už nestojí v cestě, abychom zvládli jakékoliv řemeslo. Ale to mi došlo až dnes. Fernando, ty jsi přišel, ty tuláku. Jak jsi se sem dostal? Já nechal večer žebřík venku? Byl jsem asi strašně unavený. Mně je těžko, Fernando. Mně je moc těžko. Ne, ne.
2: Když, milý synu, opustíš otcovský dům, klesneš do veliké bídy. Zůstaň doma.
1: Tatínku, nemohu.
2: Neměl byste se již nikdy pouštět na moře.
1: Vy jste přece, kapitáne, prožil všechno se mnou. Co pak vy se na moře nevrátíte?
2: Vrátím, protože to je moje povolání.
1: A proč by to nemohlo být i mým povoláním?
2: Patříš do velké rodiny obchodníků. Štěstí nekvete ani u chudáků, ani u boháčů. Drž se středního stavu.
1: Jenom já vím, co chci dělat.
2: Viděl jste výsledek. Zahyneš a nebudeš vědět ani čím.
1: Ne.
2: Nevrátíte-li se domů, kamkoliv se hnete, budete zápolit s bídou a utrpením,
1: ne,
2: až se konečně naplní otcovo proroctví.
1: Ne! Bože můj, nemohu dýchat. Tělo mám jako zpřelámané. Určitě mám horečku, tak to mě nemělo potkat. Jen nezůstat ležet. Člověk nesmí zůstat ležet. Bože, ta puška je těžká. Kozu. Musím zastřelit kozu, abych měl zásobu.
0: Zastřelil kozu až na třetí pokus. S vypětím posledních sil ji stáhl a počali péct. Horko mu udělalo ještě hůř. Pak začal pátrat po nějakém léku. Bez výsledku. Přitáhl si k posteli baňku s pitnou vodou a nalil do ní trochu rumu. Napil se. Zamotala se mu hlava. Znovu se mu udělalo strašně špatně. Vyšel před stan a pak už se jen tak dopotácel k lůžku. Zdálo se mu, že znovu prožívá svou první plavbu. Bylo mu tehdy 19 let, poslechl svého kamaráda a vydal se lodí z Halu do Londýna. Snad nikoho předtím ani potom nepotkávalo neštěstí tak rychle jako Robinsona. Ze všech věcí, které jsou lodní specialitou, se Robinson nejdříve seznámil s mořskou nemocí.
1: Nikdy. Nikdy už proti vůli rodičů neopustím rodný dům. Co mě to jen napadlo? Vábili mě, jak to jen lodníci dovedou. Bože můj, to nemohu přežít.
0: A jako dnes, ani tenkrát, si Robinsona nikdo nevšímal. Lodníci měli své práce nad hlavu a on byl k ničemu. Nemohl jim pomoci, v lodnickém řemesle se nevyznal.
1: Už nikdy
3: nekročím na žádnou loď.
0: Neví, jak se dostal do podpalubí, vysílen prožitým utrpením usnul jako špalek. Mezitím se bouře poněkud uklidněla. Probudil se posilněn vydatným spánkem a tu pojednou zjistil, že mu je vlastně dobře. Vydal se na palubu a posnídal.
3: To jsme přežili strašlivou bouři, co? A jak vlnobytí vzdouvalo mořskou hladinu, pravá to bouře.
4: To nemyslíš vážně? A trošku nás to profouklo. Neptun se asi protáhl, ale až jednou zakašle.
0: Trochu se mu ulevilo a usnul. Usnul a ani neví, že je těžce nemocen, že nemoc v tuto chvíli jen dřímá, jako dřímá on sám.
2: Mladý muži, neměl byste se již nikdy pouštět na moře. To, co jste zažil, musí být pro každého uvážlivého člověka jasným pokynem, aby odolal námořnickým svodům.
0: Robinson se probouzí, ale je to takový podivný stav. Už nespí, ale také neprocitnul. V ústech má strašně sucho. Jeho mysl počíná pracovat. Vzpomněl si na zbytek zeleného tabáku.
1: Fernando, podej. Podej, pánovi. Tam, vidíš ten pytlík, tabák. No, ponez ho sem. Hodnej pejsek.
0: Začal tabák žvíkat. Možná, že to někdy někomu pomohlo, ale nemocnému Robinsonovi rozhodně ne. Prázdný žaludek se v něm obracel. Vzpomněl si, že nemocným se pouští žilou. Vyndal nůž, který stále nosil při sobě.
1: Ne, k tomu musí být nejméně ještě jeden člověk. Mohl bych vykrvácet a zahynout. Zkusím rozmáčet tabák v rumu.
0: Ani to nebyl dobrý nápad. Robinson odvyklý nikotínu požil dávku, která by porazila zdravého člověka. Ochrnuli mu nohy. 14 dní zápasil s nemocí. 14 dní se potácel mezi životem a smrtí. 14 dní měřil vzdálenost mezi svým opuštěným ostrovem a oním světem. Až nadešlo ráno, kdy sice sláp, ale v celku dobré mysli vykročil zase ze svého obydlí. Bylo to jiné procitnutí, než když si člověk jenom uvědomí svou chybu. Byl to okamžik, kdy se člověk mění.
1: Podívej, Fernando, ne, nešlápni do toho.
0: Obilí, které Robinsonovi nechtělo vzklíčit, které se zdálo všechno plesnivé a které kdysi vyhodil, se docela pěkně zazelenal.
1: Budeme mít chleba. Chleba. Tobě je to skoro jedno, viď, Fernando, ty máš radši kostičku.
0: Vzešlo asi 30 zrnek ječmene a o něco méně rýže. K chlebům bylo ještě velmi daleko. Robinson se rozhodl, že sadbu bude množit ve svém hradu. Věřil, že tam ji nejlépe ochrání. Neměl zkušenost, kolikrát je nutné sklizeň znovu zasít, aby bylo dost zrna k výrobě chlebů, ale bylo mu to taky jedno. Začínal se zařizovat na neomezeně dlouhou dobu.
3: Fernando, půjdeme na lov.
0: Robinson se řádně vyzbrojil, ostatně nikdy nevycházel jen s jedinou zbraní. Stále se ještě obával šelem a nemohl ani vyloučit nebezpečí z divochů. Měl v úmyslu zastřelit několik holoubat. Znal místo, kam holuby létají. Byl to lesík, který se táhl až k pobřeží.
3: K noze, Fernando! No tak, slyšel jsi?
0: Fernando, tento vcelku klidný pes, se doopravdy rozčílil. Čenich měl skloněný a dorážel na předmět nebo tvora, kterého Robinson neviděl.
3: Okamžitě pojď sem!
0: Robinson byl neustále ve střehu. Nebyl přesvědčený, že opatrnost je matkou moudrosti a že jeho život vlastně neustále visí na vlásku. Zpočátku ho to unavovalo, ale pak si docela zvykl. Jak se Robinson sklonil, uviděl v trávě velkou želvu. Na ní dorážel Fernando. Robinson se zarazil.
1: Když ho potrestám, možná, že si už nikdy želvy nevšimne. A já už mnohokrát slyšel, že želví maso je dokonalou pochoutkou. Když ho pochválím, bude mě je hledat.
0: To ještě netušil, že vnitřek velké želvy skrývá 60 dobrých vajec, ale co říkám dobrých, přímo vynikajících, a dala se jíst nejen vařená, ale i syrová. Co se týče želvího masa...
1: To si dáváš, Fernando, viď?
0: Copak pes, chutná mu ledaco, z čeho se člověk ani netkne. Ale u želvího masa vládla mezi pánem a jeho věrným druhem nebývalá schoda. Kradli si navzájem sousta takřka od úst. S pomocí Fernanda mohl teď mít želvího masa, kolik si přál. Jenomže to by nebyl Robinson.
1: Pořád mi vrtá hlavou, jak založit kozí stádo.
0: Věděl dobře, že ovčáka dokonale uživí jeho ovce. Prodává vlnu, ovce mu dávají maso a kožešinu i mléko. Z mléka dokáže vyrobit chutné sýry a zloje svíčky. Zkoušel to všelijak, líčil na kozy pastě, kladl jim nástrahy. Ukázalo se, že místní kozy jsou mazaná zvířata, která jen tak na něco neskočí. Robinson budoval pro své příští stádo ohradu v místě, kde bylo hodně pastvy, ale pořád nevěděl, jak si ke stádu pomůže. Vykopal díru a přikryl ji větvemi. Spadl do ní omylem sám.
1: Zatracený život!
0: Zkoušel léčit poraněné zvíře a očekával od něj vděčnost. Uzdravená koza mu pak ani nezamávala. Odchyt kůzlat nevedl k ničemu, mláďata nechtěla žrát. Robinson přestal věřit, že založí stádo.
1: No jo, ještě se mi smějte. Dej mi pokoj. Co ty tam děláš? To je ta jáma, kterou jsem sám kdysi vykopal a sám do ní spadl. Tak ty jsi se taky chytil? Máme hlad, že jo? Počkej. Nic nedostaneš. Půjdeš se mnou.
0: Robinson pochopil, že hladové zvíře je dokonale krotké. A pak už mu nic nestálo v cestě, aby si založil kýžený chov. Ve Fernandovi se probudily zvyky dávných předků a s velikou vážností stádo hlídal. Robinson se naučil s pomocí kalendáře odhalit zákonitosti zdejších ročních období. Od půli února dva měsíce deštivo, slunce se blíží rovnodennosti. Od půli dubna čtyři měsíce suché počasí, slunce postoupilo od rovníku k severu. Pak další dva měsíce deštivo a slunce se vrací na rovník. Od půli října do půli února sucho a slunce postupuje od rovníku na jih.
1: To snad není možné.
0: Vydatné deště způsobily, že kůly, kterých použil ke stavbě ohrady, zakořenily a vyhnaly zelené proutí.
1: Konečně mám surovinu pro výrobu košíků.
0: Nařezal haluzí a dal je uschnout. Mezitím úporně přemýšlel, jak vypadá košík a hlavně, jak se dělá.
1: Já snad zůstanu u svých bedýnek.
0: Ale nebyl by to Robinson se svou matematikou? Kdyby si nepodmanil i košíkářské řemeslo. Možná, že by jeho výrobky nešly na košíkářském trhu v Jamané moc na odbyt, ale tady rozhodně posloužili svému tvůrci.
1: Zaopatříme stádo, Fernando, a půjdeme na výzvědy. Je nejvyšší čas pořádně si prohlédnout náš ostrov.
0: Připravil si zásoby na cestu a druhý den vyrazil.
1: Půjdeme proti proudu potoka. Alespoň nezabloudíme.
0: Začal pozorovat rostliny, které kolem jeho obydlí vůbec nerostly. Viděl velké aloe, ale nevěděl, co s nimi. U pramenů potoka se mu příroda za námahu odvděčila překvapením.
1: Melouny. Pravé, nefalšované melouny.
0: O kus dál už byl u vytržení.
1: Hroznové víno. A jak chutné.
0: Rozhodl se, že si z vína udělá zásobu. Nasuší si rozinky na dobu dešťů. Nosil sebou velký pytel a ten z části naplnil. Nebyl ale ještě pořád ve své kůži, brzy se unavil.
1: Pojď, Fernando, vrátíme se.
0: A stačil se jenom maličko odchýlit od potoka.
1: Tak to jsem opravdu nečekal. Kdybych měl takto bohaté panství ve staré Anglii, říkali by mi jistě brzy, milorde.
0: Kolem Rostly palmy a na nich spousta kokosových ořechů. Vedle nich se dařilo i pomerančovníkům a citroníkům. Ode všeho vzal pár kousků a podél potoka pokračoval v cestě.
1: Domů.
0: Říká domů. Zvykl si na nové prostředí. Poskytuje mu pohodlí a bezpečí. Dnes měl návrat jaksi pohnutý. Sáhl do pytle a skřivil se mu obličej.
1: To jsem tomu dal.
0: Tvrdé ořechy a citrony rozmačkali v pytli hroznové víno na kaši.
1: Pěkný nákup nesu domů. Zítra půjdu znovu a hrozny začnu sušit na místě.
0: Uvažoval i o možnosti přestěhovat se do těchto úrodnějších míst.
1: Ne. Bydlím tady na pobřeží. Kdyby sem bouře zahnala nějakou loď, tam si udělám jenom takovou besídku na přenocování. Letohrádek.
0: Konečně došlo k velké výpravě, která měla zmapovat zbytek ostrova. Opět to vzal podle potoka. A za jeho prameny se mu otevřel zcela nový pohled na moře.
1: To na obzoru je pevnina nebo ostrov? Hornatý pruh země, vzdálený na takových 10-12 mil. Může to být výběžek jeho amerického pobřeží a to by znamenalo, že jsou poblíž španělské osady. Ovšem, taky to mohou být ostrovy z divochy. Pak mohu děkovat Bohu, že jsem ztroskotal tady a ne tam. Pokud ta pevnina patří Španělům, dřív nebo později uvidím nějakou loď. Jestli tam žijí divoši, není vyloučeno, že plujou i na okolní ostrovy. O nich je známo, že jsou lidožrouty a žerou každého člověka, který jim padne do ruky.
0: Ale těžký osud naučil Robinsona řešit pouze takové situace, které řešení vyžadovali. A problém vzdálené pevniny zatím nebyl palčivý. Ještě chvíli hleděl do dálky a pak zvolna pokračoval v cestě. Přál mu štěstí, cítil moc pěkného barevného papouška. Prožil nádherné dny plné velkých dojmů.
1: Robinson. Robinson Crusoe.
0: Rozhodl se, že papouška naučí mluvit.
1: Robinson. Robinson Crusoe.
0: Ostrov byl skutečně báječný a Robinson se vracel domů zamýšlen. Jako král obešel své statky, jako štvanec kolem sebe zapichoval hole, aby ho chránili v noci před útokem dravce.
1: Robinson Crusoe.
0: Opuštěný trosečník a král v jedné osobě.
1: Robinson Crusoe.
0: A hned vyrobil novému členu rodiny pěknou klec, holýma rukama, bez zkušenosti a bez pomoci, jako ostatně všechno.

0: Ráno začal opět jeden všední den. Obilí dozrávalo a bylo třeba je sklidit.
1: Kdo ten meč koval, myslel, že s ním budu stínat hlavy. Ale já si z něj udělal kosu. Těhle pár klasů bych samozřejmě sklidil jakoliv, ale příště jich třeba bude 50x tolik. Geometrická řada. Dokud nebudu péct chleby, pak budu oddělovat část na sedbu a ostatní zrno budu dál zpracovávat. K tomu musí mít kosu. Obilí pokosím. Aha. Co by asi udělal kapitán, kdyby tu byl se mnou a zjistil, že 10 mil odtud je pevnina? Udělal by si člun a plul by tam. Ale já tady sedím a dělám si z meče kosu. Já nevím ani, jak by taková loď měla vypadat, ani jak bych tam doplul. Obilí požnu, nechám je uschnout. Pak musím vymyslet, jak zrno vymlátím. Dokud ho bude málo, asi ho vymnu. A čím ho rozemelu? Jak oddělím od truby? Dejme tomu, že už nějak mouku získám. Ona by ta loď ani nemusela být velká. Ale měla by mít plachtu a musí být schopná odolávat mořským vlnám. Aha. Pak musím udělat těsto. Bez kvasnic? A v čem? V čem těsto zadělám? Musím mít nádobu. A pak nějaký pekáč. Když si tak pomyslím, že všude jinde, když chce člověk kousek chleba, o ničem nemusí přemýšlet. Prostě si ho koupí. A taky pec. No, zkusím, jestli už seká. No vida.
2: Robinson Crusoe.
1: To jsem se lek. Podívejme se. On se to naučil.
2: Robinson Crusoe. Robinson Crusoe.
0: První dny se mísili s neodbitnou myšlenkou mít loď. Přítel kapitán jakoby mu kynul ze vzdálené pevniny. Pak přišly deště a loď musela počkat. Za to se přímo vnutila výroba nádobí. Robinson zvedl jeden ze svých košů s lzinkami. Na dně koše byla mezi proutím vmáčklá hlína stvrdlá jako kámen.
1: Vím přesně, kam jsem košík stavěl.
0: Robinson nedbal nepřízně počasí a pospíchal tam. Hlínu našel. S dopravou byly tak trochu potíže, ale Robinson se jich nezalekl. Uplácal z hlíny velikou kouli a pak ji před sebou kutálel jako kluci, když dělají sněhuláka.
1: Začnu čbánem.
0: Začal špatně. Mokrá hlína se hroutila, nedržela tvar, ani když jí dal trochu proschnout. Na to přišel až později, že si musí nejprve udělat formy, třeba jako košatiny vystlané rýžovou slámou. Odvahu získal zase tím, že zkusil vyrábět docela malé nádoby, misky, hrníčky, kalíšky. Sušil je poblíž ohně, aby mu nepopraskali.
1: Hrnek má být hladký, má mít sklovinu. Jak to ti hrnčíři dělají? Jsou dvě možnosti, buď povrch něčím natírají, nebo, a to je skoro pravděpodobnější, hlínu vypalují.
0: Udělal si z nepotřebných želez takový rošt a narovnal na něj několik suchých malých nádob a začal topit. Topil, až se nádobí rozžhavilo. Po 6 hodinách se pak počal písek obsažený v hlíně tavit a stékal po stěnách, jako by hrníček plakal. Robinson pomalu přestal přikládat. A ráno vyhrabal z popela skoro dokonalé hrnčířské výrobky.
1: Už je mi to jasné. Budu mít nádobí, co ho budu potřebovat.
0: Robinson pomalu kolem sebe vyplňoval prostor, který takový trosečník má. Srovnáme-li, co mu muselo stačit k životu po ztroskotání a co všechno má dnes, má vlastně všechno, co potřebuje k životu. Dokonce si stoluje jako labužník. A až bude mít chleba, nebude mu už chybět vůbec nic.
1: Ne. Spokojený tu nemohu být přece nikdy. Dosáhnout z několika zrn ječmene bez jakékoliv pomoci bochníku chleba je velká věc. Ale mám jediný cíl. Vrátit se do civilizovaného světa.
0: A tak šel hledat zátoku, ve které by mohl začít stavět loď. Najednou se začal chvět jako list. Stál, ani se nehnul. Rozběhl se někam pryč, pak se pomalu rozlíže, se na všechny strany přikrčený vrátil. A znovu se podíval na místo, které ho tak vyděsilo.
1: Stopa. Stopa lidské nohy. Ta stopa buď patří Lidožroutovi z oné blízké pevniny, nebo jeho zajatci. A to je taky Lidožrout.
0: Pro Fernanda byla lidská stopa pravou Čichovou pochoutkou. Labužnicky si s ní pohrával. Pak doběhl k pobřeží a dlouze se zahleděl na moře. Teprve když se začalo stmívat, Robinson opustil svůj úkryt, aniž se mu podařilo cokoliv zjistit. Lekal se stromů a větví. Odevšad cítil nebezpečí. Vracel se domů jako splašená myš, když vlítne do své díry.
1: Vzdálená pevnina je přece na druhé straně ostrova. A pak, jak to, že tam byla jenom jediná stopa? Co jestli kanibalové zjistili, že je můj ostrov obydlen? Co jestli mě pozorují?
0: Rozhodl se, že se ještě důkladněji opevní. Zbudoval další ohradu z kůlů. Násilník by tedy musel překonávat dvě hradby. Tomu samozřejmě zabralo hodně času. Myšlenka na loď, se kterou se mohl vydat na výzvědy, šla stranou. Nezmizela však navždy. Robinson se při práci zvolna uklidňoval, stavil ohradu. Přibývaly mu i některé další pravidelné činnosti. Rozrostlo se kozí stádo, musel se naučit dojít, potřeboval nové nádobí. Uchovával mléko, zkoušel dělat sýry. Rýži už začínal užívat, ječmen ještě ne. Ale už se zase o krok přiblížil k prvnímu chlebu. A začal se zabývat krejčováním. Nítě neměl, pomohl si tedy provázky. Protože kůže zabitých zvířat stahoval, měl už pěknou zásobu kožešin, vybral ty nejměkčí a počal šít. Těžko říct, jestli ho k tomu dohnala skutečnost, že už dokonale unosil všechny vesty, které z vraku zachránil, nebo touha proniknout do tajů dalšího krásného řemesla. První tři vesty nebyly sice povedené, ale posloužily. Dva pokusy o slunečník z kožešin měl už za sebou. Ten, který vyrobil teď, měl k dokonalosti už blízko. Byla to vlastně taková přenosná skládací střecha, chránila ho před prudkým sluncem i před nepříjemným deštěm. Podobný účel měl i kožešinový klobouk, který už patřil k velmi povedeným dílům. Nakonec přišly na řadu kalhoty. Padlo na ně mnoho kožešin, ale podařily se. Vrcholily přípravy na upečení prvního bochníku chleba. Zrno rozdrtil ve speciálním moždíři. Vypálil miskovitý tvar z velmi tvrdého dřeva. Místo trdla použil kámen.
1: Mít tak kvasnice.
0: Chybělo mu toho mnoho, nejen kvasnice, především pořádná pec. Udělal si hlíněné pekáče. Chleba se nepovedl i povedl. Byla to vlastně taková placka.
1: Nádhera. Po pěti letech zase jednou čerstvý chleb.
0: Pokus o plavidlo už nenarazil na zřetelnější potíže. Dva roky práce a bylo to.
1: Taková malá periakva. První plavba povede kolem ostrova. Ale ty zůstaneš doma, Fernando. Za prvé už jsi starý, a za druhé musíš tady hlídat.

0: Měla malou plachtu a dva truhlíky. Robinson do nich uschoval střelivo a zásoby, které musel chránit před vodní pěnou. Na zádi upevnil svůj slunečník, aby vytvořil stín. Naložil i dva námořnické kabátce na příkrytí, kdyby potřeboval přespat. Poprvé po 6 letech svůj ostrov opustil.
1: Můj ostrov. Tady už žiju takovou dobu.
0: Konečně ho viděl jako celek. Skoro tak, jako když se dnes kosmonaut podívá na zeměkouli. Robinson sice věděl, kterým proudům se musí vyhýbat, které by ho odnesly od ostrova pryč, ale stačila chvíle nepozornost.
2: Pro boha, vír!
0: Bylo už pozdě. Proud loďku unášel velikou rychlostí na otevřené moře. Všechny pokusy se vyprostit byly marné. Vesla byla neúčinná, plachta také.
2: Aspoň se udržet v severním směru!
0: Robinson proletěl několik mil, než začal konečně foukat příznivý vítr. Opatrně spořádal plachty a dostal se skalné, zčeřené vody do vody čistší, klidnější.

0: zůstal sám, ale zachránil se bez svého přičinění i bez cizí pomoci, jenom proto, že mu tak bylo souzeno. Doma ho čekala dvě překvapení, jedno smutné, druhé milé. Starý Fernando pošel a papoušek se stále více osměloval.
1: Robinson!
2: Alespoň někdo mi zůstal.
1: Robinson Crusoe, král!
0: Nové větší ohrazení už také zakořenilo, stádečko kos už mělo 40 hlav a vlastnoručně připravovaný chléb byl trvalou součástí Robinsonova jídelníčku. Ubíhaly měsíce, střídala se období dešťů s obdobími slunečnými. Robinsonovi zbýval už jediný cípek ostrova k prozkoumání. Nedošel tam, protože ho kdysi zastavil otisk bosé nohy. Měla jeho návštěva objasnit stopu bosé nohy? Robinsona to tam táhlo, ale dlouho odolával, než si konečně dodal odvahy.
2: Tak, takhle to je.
0: Z pahorku se mu naskýtal nejstrašnější pohled, jaký si kdo mohl představit. Kanibalové sem přiváželi své zajatce, aby je zabili a snědli. Zůstaly jen lebky a hromady kostí. Robinson se dopotácel domů a cestou několikrát zvracel.
2: Kdybych měl alespoň s kým promluvit, někomu se vypovídat.
0: Zkušenost z hrůzostrašného výletu mu podala důkaz o tom, že kanibalové jeho ostrov znají. Na ostrov pravidelně připlouvají, že mají své pravidelné místo na ostrově a že on nesmí svou přítomnost prozradit zbytečným výstřelem nebo nějakou jinou neopatrností.
2: Postačí mi užitek z kozího stáda, jsem tam nějaká želva?
0: Najednou si uvědomil, že prožil po návštěvě cípu ostrova takový otřes, že 4 dny nebyl u svého stáda.
2: Vy moje ubohá zvířata.
0: Kozy přivyklé pravidelnému dojení velmi trpěli. Počal je dojít, ale myšlenkami byl stále tam dole.
2: Podminuju jim ohniště. Založím několik liber střelného prachu a až budou pohromadě a rozdělají oheň, všechny vyhodím do povětří. Ne. Ozbrojím se mušketami, ptáčnicí, pistolemi. Oni určitě ještě výstřely nezažili. Nebudou se umět krýt. Všechny je pobiju. Jenomže to se vlastně zachovám ještě hůř než oni. Jejich je to jakási víra. Náboženství.
0: 2 měsíce denně chodil po zuby ozbrojený na pahorek, aby si to s nimi rozdal. Marně. Pak na ně z nenadání narazil 2 míle od domova. Jeho odhad, že existuje jen jediné místo, kam lidožrouti připlouvají, se ukázal nesprávným. Nabral si zbraní a střeliva, kolik jen unesl. Vrátil se k místu hrozných hodů. Cestou v něm ale zvítězila rozvážnost. Především rozptýlí svůj majetek do 3 míst. V hradu, který byl obehnán 2 hrazením a byl jaksi opřen o skálu s jeskyní, nechá hlavní část. Potřeby pro přežití v případě, že bude muset hrad opustit, přestěhoval do besídky u vinohradu a ještě hodlal najít další jeskyni, ve které by uložil železné zásoby. Měla by být prostorná a suchá. Ani nemusel dlouho hledat a našel takový otvor ve skále.
2: Jeskyně!
0: Robinson, ač sám si některá slova říkal nahlas, dostal totiž strach, že když nebude hovořit, zapomene lidskou řeč.
2: Tma. Tma jako v pytli. Zřejmě to jeskyně je. A dost prostorná.
0: Ale na jejím konci 2 pronikavá zelená světla. Robinson vypadl ven a utíkal. Pak se zastavil.
2: Čeho jsem se vlastně lekl? Co tam bylo? Nevím, ale kam se.
0: Došel domů pro svíčky. Měl jich dost, dělal si je z kozího loje, jako knotů používal kopřivových vláken nebo provázků. V jeskyni pak našel starého kozla. Ta světla byly jeho oči. Přišel si sem chudák umřít. Ani se nebránil, když ho Robinson za rohy vytáhl ven.
2: A teď tady budu mít sklad, jaký jsem si přál.
0: Uplynulo několik let aniž se co podstatného stalo. Robinsonovo hospodářství fungovalo znamenitě, strach z lidožroutů ochabl, ale touha vrátit se mezi lidi ještě vzrostla.
2: Alespoň, kdybych tady nebyl tak sám.
0: Na další nájezd lidožroutů Robinson musel čekat rok a půl. Napočítal 5 kanojí, věděl, co to znamená. Sebral svou výzbroj a šel. Ohně plápolali a divošiny, co jebili, pak jeden z nich vstal a pokynul ostatním. Z člunu vyvlekli 2 ubožáky na porážku. Jeden z nich se skácel pod úderem dřevěného meče. 2 chlapy se na něj hned vrhli. Druhý stál opodál a čekal, až dojde na něj řada. Náhle využil okamžik, kdy si ho moc nevšímají, a začal utíkat přímo k Robinsonovi.
2: Konečně!
0: Uprchlík běžel skvěle, o život. 3 divoši se vydali za ním, byli o dost pomalejší. Uprchlý divoch se do písmene řídil scénářem, který si Robinson vysnil. Získal dobrý náskok a už byl v Robinsonově křoví. Tu nastal okamžik, na který se Robinson tak dlouho těšil. Vstal a podal uprchlíkovi ruku.
2: Vítám tě, příteli! A teď se vypořádáme s tvými pronásledovateli. Pokud možno nevystřelím, abych sem nezavedl jejich posil.
0: Prvního divocha vzal Robinson pažbou, byl na místě mrtvý. Uprchlík dával najevo, že mu Robinson má půjčit meč. A druhého pronásledovatele jedinou ranou skolil. Třetí začal v hrůze prchat. Robinsonovi nezbylo nic jiného, než ho zastřelit. Co tento výstřel způsobil, těžko vylíčit. Zásah byl přesný, ale výstřel strašlivě polekal uprchlíka. Když se vzpamatoval, prohlížel si zasaženého a z úctivé vzdálenosti i zbraň.
2: Pátek. Ty? Pátek. Ty? Pátek. Já, Robinson. Robinson.
3: Robinson.
2: Ano, pane. Opakuj po mně. Ano, pane.
3: Ano, pane.
0: Protože měli nejblíž k jeskyni a taky proto, že Robinson neznámému divochu přece jen nedůvěřoval, zavedl Pátka nejprve k jeskyni.
2: Dnes je pátek. Proto jsem ti dal jméno Pátek.
0: Pátek se na něj nechápavě podíval. A Robinson pochopil, že učení musí pokračovat ve volnějším tempu. Pohostil Pátka hrnkem mléka a kusem chleba. Naznačil mu, že si má chléb namáčet do mléka a ukusovat. Pátek se jevil jako velmi učenlivý a vypadal přesně tak, jak si ho vysnil. Mladý, urostlý, nahý, s milým úsměvem.
2: Přespíme tady.
0: A naznačil mu, co právě řekl.
3: A že spíme tady.
2: Tady budeme spát.
3: Spát.
2: Ano.
3: Ano.
0: No. Ráno šli na místo, kde se včera odehrály strašlivé hody. Napočítali 3 lebky. Měly být 4. Ta 4. seděla naštěstí Pátkovi na ramenou.
2: Už jsi taky někdy jedl lidi? Ham, lidi?
3: Ham, ne.
2: Tak to ne. Už nikdy je lidi život milý. Ham. Jestli to ještě jednou uděláš, Ham, udělám já bum, zastřelím tě.
0: Pátek pochopil, že má svého pána a ten, že mu bude určovat, co je správné a co ne. Poklekl před Robinsonem, sklonil hlavu až k zemi a vložil Robinsonovu nohu na svou ší.
3: Ano, pane.
0: Tím dal najevo svou bezvýhradnou podřízenost.
1: Robinson Crusoe, král.
3: Já? Pátek.
2: Protože jsem tě v pátek našel. Jenomže ty bys musel vědět, co je kalendář, který já si tady už 12 let zařezávám do kůry stromu a jak se jmenují dny v týdnu. A to ti zatím neumím vysvětlit. Pojď, půjdeme ulovit kus masa.
0: Přestože se Pátek už seznámil s puškou a jejím výstřelem, opět se výstřelu zalekl a hledal na svém hrudníku krvavý otvor.
2: To bude práce, než tě naučím střílet.
0: Zatím to ani nepřipadalo v úvahu, protože Pátkovi ještě docela nevěřil. Dal mu okusit pečeného kozího masa, když už mu zakázal maso lidské.
2: Chutná, že? Je to dobré.
3: Jo, od...
0: Rok už žil Robinson s Pátkem. Naučil ho sklízet obilí, dělat mouku, péct chleby, starat se o kozí stádo a sklízet víno. A hlavně ho naučil anglicky. Pátková angličtina nebyla bez chyb a byla hodně jednoduchá, ale při trošce dobré vůle srozumitelná.
2: Jak to, že jsi byl zajat, Pátku?
3: Na místě, kde bojoval Pátek, bylo více nepřátel, než bylo můj národ. Můj národ vítězil na jiném místě. Můj národ zvítězil vždycky.
2: A proč tě vaši neosvobodili?
3: Můj národ tam neměl kanoe. Jeden, dva, tři a já hodili do kanoe a jsem...
2: Když vyhrajete, taky jíte zajatce? Hamam?
3: Taky hamam.
2: Taky tady?
3: Taky tady.
2: Ty už jsi tady někdy byl.
3: Taky tady někdy byl.
2: Teď dávej dobrý pozor, Pátku. Hmm? Můžeme my dva odsud pryč na lodi? Můžeme?
3: Jeden, dva a kanoe.
2: Každý svou loď?
3: Ne. Jedna, dva kanoe.
2: Vždyť říkám, ty kanoe, já kanoe.
3: Ne, dva kanoe, jeden kanoe, dva kanoe.
2: Jo, loď velká jako dvě kanoe.
3: Pane, ano, pane.
0: Uplynuli další měsíce.
3: Oh, co ty děláš, pane?
2: Šiju oblek, Pátku.
3: A až budeš mít nový oblek, co uděláš starý oblek?
2: Nechám si ho.
3: Škoda.
2: Proč?
3: Ty mě mohl dát starý oblek pro Pátek.
2: A v čem bych chodil?
3: V nový oblek.
2: Ten není pro mě, Pátku.
3: Tak pro koho, pane?
2: Pro tebe. Pátku.
0: Často vyprávěl Robinson Pátkovi o vzdálených krajích a o staré Anglii. Vyprávěl mu o svých plavbách i ztroskotáních. Jednou mu dokonce ukázal záchranný člun, který na ostrově ležel.
3: Pátek už viděl člun.
2: Už jsi tady byl?
3: Nebyl.
2: Říkáš, že už jsi viděl člun?
3: U nás viděl člun.
2: Ten člun je tady už 14 roků.
3: U nás jeden, dva, tři.
2: Kde by se u vás vzal, když je tady?
3: Bílí muži přišli na člun.
2: Co to povídáš? Kde jsou bílí muži?
3: U nás bílí muži, fousí jako ty.
2: Kolik bílých mužů je u vás?
3: Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, sedmnáct.
2: A jak dlouho?
3: Jeden, dva, tři roky.
2: A vy jste je nesežrali? Hamam?
3: Ne, oni přátelé.
2: Pátku! Poplujeme tam! Ukaž mi, kde leží tvá zem.
0: Byl průzračný den. Pátek se zadíval do dálky a počal křepčit jako smyslu zbavený.
3: Sláva tam, můj národ tam, moje všecko.
2: Chtěl by se vrátit ke svým lidem.
3: O, Pátek, rád.
2: A budeš zase divochem, jako dříve?
3: Ne, ne.
2: O... A co lidské maso?
3: Ne, mám ne.
2: Ani když zvítězíte v boji?
3: Ne.
2: Jen aby. Víš, v každém z nás je kus něčeho dobrého a něčeho zlého. A člověk jedná podle toho, co v něm zrovna zvítězí. Dobře nebo zle. Rozumíš?
3: Patek nerozumí.
2: Už jsem ti vyprávěl o Bohu a o ďáblu.
3: Ano. Bůh je dobro a ďábel zlo.
2: Tak vidíš. A podle toho, kdo zvítězí...
3: A kdo má víc síly, Bůh nebo ďábel?
2: Samozřejmě Bůh.
3: Tak proč ďábla nezabíjí a byl by pokoj?
0: Touto větou Pátek podtěl starý strom Robinsonovi víry jako sekerou.
2: Pojď. Já ti ukážu, jaké tady mám loďky.
0: Robinson mu ukázal nejprve tu poslední, nejmenší.
3: Je moc malá pro Pátek a pán.
0: Šli k té, se kterou Robinson nehnul. Byla bohužel zetlelá. Tak se vrátili k té malé.
2: Pluj na ní sám.
3: Proč ty slí na Pátek?
2: Dávám ti loďku, aby ses dostal domů a ty mi říkáš, že jsem zlý?
3: Posíláš Pátek pryč bez pána.
2: Tak co budeme dělat?
3: Postavíme člun pro dva.
0: Pátek rozuměl dokonale výběru dřeva. Navíc byl pracovitý a zručný. Za měsíc byli s prací hotovi.
2: No vidíš, ještě stěžeň a plachtu a spustíme člun na vodu.
3: Co je to stěžeň a plachtu?
2: Abys nemusel pořád veslovat, využiješ síly větru.
3: Jako velká loď?
2: Jako velká loď.
0: Dalších 14 dní se lopotili, aby člun dostali na vodu.
2: A teď ho dodělám.
3: Je už hotov.
2: Kdepak? Uvidíš, jak má správně vypadat.
0: Další dva měsíce trvaly dodělávky.
3: Oho, pane běda zlé!
2: Co se ti zas nelíbí?
3: Kánoe tam jeden, dva, tři, jeden, dva, tři, jedou pro Pátek, pane.
2: Vaši?
3: Zahraň,
2: jsou to
3: pane.
2: Vaši?
3: Ne, Kvaliové národ, nepřítel.
2: Ještě nás nemají.
0: A běžel nabíjet zbraně. Nešetřil kulemi ani prachem.
2: I ty budeš střílet, Pátku.
3: Ale pak přijdou se moc velkých houf.
2: Nevadí, poradíme si i s velkým houfem.
0: Přípravami na boj Robinson uklidnil svou slepou zášť proti kanibalským hodům a Pátek svůj strach. Dohodli se, že zasáhnou jen tehdy, budou-li se cítit ohroženi. Situace se ale vyvíjela jinak, než jak bylo obvykle.
3: Zajatec není můj národ, je to bílý muž jako ty fousy.
2: No počkej, já jim dám. Dělej všechno, co dělám já.
0: Divoků bylo 21. Po prvním výstřelu padly 3. Druhým výstřelem byli zabiti 2. Zbylí divoši hleděli na mrtvé jako kdysi Pátek.
2: Za mnou, Pátku! Na ně!
0: 5 se jich vzpamatovalo a běželo k nejbližšímu člunu. Snažili se odplout.
2: Pátku, pál na ten člun! Mohli by přivolat posily!
0: Robinson osvobodil Bielcha.
2: Pane, jsem Angličan. V Brazílii mi říkali senior Inglés.
4: Jsem křesťan a Španěl, pane, díky vám.
2: Pokud jste se vzpamatoval, vezměte si jednu z mých pistolí a pomozte nám vřídit tu čelátku.
0: Španěl se vrhl na divocha, který se mu měl stát katem. Nejprve mu sebral dlouhý dřevěný meč a přes koleno jej zlomil. Pátek se snažil zabránit loďce v úniku. Všech 5 divochů v ní padlo. Nedalo se ale zjistit, jestli je zabil. Potom se chopil sekery a zneškodnil 2 divochy na útěku do houští. Z celkového počtu 21 jich usmrtili 16. 5 jich uniklo.
2: Pátku, pojď sem. Tady je ještě jeden zajatec.
3: To je... Pátek, otec...
2: Tak mu přece dej napít a Španělovi taky.
4: Vy tady máte Bimbiho? A on žije?
2: Kdo to má být?
4: No tady ten.
2: A Pátek?
4: Tak Pátek, když mu tak říkáte.
0: Pátkův otec, ať už taky rozvázán, nebyl schopen pohybu. Ani Španěl nebyl v pořádku. Pátek je dopravil do Robinsonova sídla. Loďka z divochy mizela někde v dáli. Zdálo se, že 2 muži v ní veslují.
4: Naše loď plula pod španělskou vlajkou z Rio de la Plata do Havany. Vezla náklad kůží a stříbra, bylo nás 16.
2: Jak vás přijali divoši?
4: Bál jsem se, že nás zabijí a sežerou, ale chovají se k nám celkem dobře. Vyrozuměli jsme, že zabíjejí a jedí především své nepřátelé.
2: A starají se o vás?
4: Ne, prostě nás nechávají žít.
2: A co myslíte? Byli by ochotní vaši přátelé přestěhovat se na můj ostrov? Domnívám se, že by se pak dalo něco podniknout. Ovšem, musel bych mít jistotu, že mě nezradíte. Vděčnost není každému člověku vrozená. Lidé se řídí častěji prospěchem, než závazkem za něco, co už mají doma.
4: Naši lidé žijí tak nuzně, že by vděčně líbali ruce každému, kdo by se jich ujal. Mohl bych se tam vrátit jako vyjednávač.
2: A pak mě přijedete svorně zabít a zaberete můj majetek.
4: Ne, přísávám svou věrnost a oddanost.
2: Tak tedy jeďte. Třeba bude chtít Pátkův otec s vámi. Staří lidé neradi mění své prostředí.
4: Vážím si vašeho návrhu, ale nezdá se mi dost rozumný. Tvořil jste si zásoby pro sebe, pak pro sebe a Pátka. Teď z nich živíte 4 lidi. Podle mého názoru je potřeba, aby moji přátelé přišli skutečně do něčeho lepšího. Musíme nejdříve obdělat více půdy, založit větší stádo, usušit co nejvíce hroznů.
0: Během půl roku byly zásoby pod střechou. A Španěl s Pátkovým otcem seděli v jedné z loděk, kterými se nedobrovolně přicestovali. Vezli sebou zásoby pro 18 lidí na 8 dní, 2 muškety a střeliva na 10 ran.
2: Bože můj, naděje, že se vrátím do civilizovaného světa, žije.
0: Věřil, že se to větší skupině lidí podaří. Uplynulo sotva 8 dní a Pátek mohl hlásit.
3: Pane, už jsou tady!
2: Ale to je přece anglická loď!
0: Víc už ze sebe nevypravil, protože mu dojetí svíralo hrdlo. Přesto zůstal na svém místě. Co si ho varovalo i hned se ukázat?
3: Pane, budeme běžet k loď!
2: Pojď se schovat.
3: Ale proč?
2: Nevím.
0: Tak už to bývá, že přicházejí určitá vnuknutí, aniž víme proč.
2: Chtějí přistát a je odliv. Neznají to tu asi. Koráb už uvízl na Mělčině. Ani člunem se nedostanou až na břeh.
3: To je dobře, my uvidí náš hrad.
2: Štěstí nám přeje.
0: Vystoupilo jich 5, pak 3 svázaní, o kterých by se dalo říci, že to jsou zajatci. A pak ještě 3 další.
2: Angličané.
3: A budou dělat ham, ham.
2: Angličan je gentleman. Není vyloučeno, že svého zajatce zabije, ale nikdy ho nesní. Pamatuj si to.
3: A co ten velikánský nůž u anglický člověk? Ha?
2: Námořníci mu říkají tesák. Asi jim chce někomu pohrozit.
0: 2 zůstali v člunu a 6 šlo na obhlídku. 3 spoutané muže zanechali poblíž křoví, ve kterém se skrýval Robinson.
2: Pátku, dojdi pro zbraně!
0: Robinson měl u sebe svou obvyklou výzbroj. Šaty a klobouk z kozí kožešiny, pás a za ním obnažený meč a 2 pistole. Přes rameno nesl pušku. Jemu to nepřipadalo, že vypadá hrozivě. Ale zajatec, když ho uviděl, strnul.
2: Nelekejte se, pane, pomůžeme vám.
5: Nám už nikdo pomoci nemůže. Kdo jste? Co s námi zamýšlíte?
2: Zdá se, že vás vaše truchlivé postavení zcela zlomilo. A to nepokládám za správné.
5: Byl jsem kapitánem tam, na korábu. Ukradli mi ho. Ničemové. Zůstali mi jenom tito 2 lidé.
2: To není málo. Vzpoura?
5: Ano. A jim nezbývá, než nás zabít. Jinak by sami přišli o život. Pane, jsem v rozpacích. Ten zevnějšek. Ale naopak vaše vystupování. Kdo jste?
2: Angličan, který zde žije už 15 let. Kolik mají u sebe zbraní?
5: 2 pušky. Ostatní je na korábu.
2: Většina jde obvykle s těmi, kdo jsou u moci.
0: Robinson měl na to 15 let, aby se naučil, jak se vyhrávají prohrané bitvy. Začal tím, že zajatcům uvolnil pouta.
2: Kolik je třeba zneškodnit mužů, aby bylo povstání potlačeno?
5: Osnovatelů spiknutí je 8.
2: Nože, dobrá. Zabijeme je. Dříve však musíte odpřísáhnout, že splníte mé 2 podmínky.
5: Které?
2: Pokud budete na ostrově, budete poslušní mých příkazů.
5: Ano.
2: A až se zmocníme korábu, dopravíte mne a mého sluhu Pátka zadarmo do Anglie.
5: Přísahám.
2: Pátku, 3 muškety a střelivo pro naše nové druhy.
0: Ti 2, kteří hlídali ve člunu, si všimli, že se na břehu něco děje.
2: Střílejte, kapitáne! Vaši trýznitelé nás, myslím, spozorovali!
5: Nemohu, pane.
2: Pak ovšem není divu, že jste přišel o loď.
0: Padly dva výstřely a bylo o dva vzbouřence méně. Vrátili se tři další, chtěli vědět, proč se střílí.
5: Ruce vzhůru, pánové, nemáte šanci.
4: Výborně, kapitáne.
0: Kapitánovi druhové jim spoutali ruce. Pátek utíkal s kormidelníkem k člunu, pro jistotu sebrali plachty, vesla a lana. Brzy přispěchali poslední tři, když viděli své zajatce, jak jsou ozbrojeni a své

0: 320. Nás je málo, nemáme šanci.
1: Milý kapitáne, taky jsem neměl šanci zde přežít.
0: Co tedy radíte dělat, pane, dovolíte, abych vám říkal guvernére?
1: Nedělat nic. Nepochybně na korábu budou čekat na návrat člunu. Člun se ale vracet nebude. Co se stane? Vyšlou další člun. A my se na jeho posádku připravíme. Slyšíte? Už volají vaše katany. A netuší, že jsou v naší moci.
2: Robinson se ani trochu nemýlil.
3: Pane, koráb vyslal další člun!
1: Vezmi sekeru a do toho prvního vysekej pořádnou díru!
0: Že vy se, guvernére, ani trochu nebojíte.
1: Neříkám, že se nebojím. Pouze jsem pochopil, že jen střízlivá úvaha pomáhá řešit nesnáze. Jestli vaše mužstvo dílem pobijeme, dílem uvězníme, kdo bude tvořit posádku pro cestu do Anglie?
0: Mezi těmi chlapy je mnoho hodných lidí. Pouze v sobě nenašli odvahu postavit se násilníku.
1: Vidíte. A ti budou prosit o milost, až pocítí naši sílu. Myslím, že člun už bude blízko. Pojďme. Mimochodem, mezi našimi zajatci hodní lidé nejsou?
0: Dva, určitě.
1: Ozbrojíme je tedy a budou nám pomáhat. Ostatní dám odvést do jeskyně. Tam mohou křičet, nikdo je neuslyší.
2: Mezitím druhý člun přistál. Námořníci si prohlíželi ten první a našli v něm velikou díru. Pak se mezi sebou radili.
4: Hej, hola!
2: Nic. Ti v jeskyni neslyšeli, ostatní mlčeli. Po chvíli námořníci odrazili s loďkou od břehu.
0: Tak to se nemělo stát. Přivolají posilu a jsme ztraceni.
1: Možná, že máte pravdu, kapitáne, ale podle mě za chvíli člun znovu otočí ke břehu.
2: A skutečně. Bylo jich 7 a zřejmě šli hledat jako kdysi Robinson nějaký pahorek, ze kterého by měli dobrou vyhlídku.
4: Hej, hola!
5: Hej, hola!
2: Změna programu. Námořníci se nevracejí ke korábu. Jdou za hlasy, o kterých se domnívají, že patří jejich zmizelým druhům. Ve skutečnosti jdou přesně tam, kam je lákají Pátek a Kolidan.
0: Vpředu jde dělmistr, původce spůry. Provázejí ho dva námořníci, rovněž z nejhorších. S těmi ostatními by mohla být řeč.
6: Nuže, pánové, palme!
2: Dělmistr a jeho dva kumpáni byli na místě mrtví.
7: Kdo to střílí?
6: Já, tvůj kapitán, Lotře.
7: Dejte nám milost. Byli jsme ke vzpouře donuceni. Uděláme všechno, co budete chtít.
1: Vidíte, už je to tady.
6: Na ostrově vládne guvernér se svými 50 muži. Už 5 lidí zaplatilo vzpouru životem. Ostatní jsou zatím ve vězení a čekají na guvernérovo rozhodnutí.
7: Co tedy máme dělat? Nechtěli jsme!
6: Odhoďte zbraně! Máme vás na mušce!
2: Přibyli další 4 zajatci.
8: Kapitáne, volá vás guvernér.
6: Řekni jeho excelenci, že přijdu hned.
8: Vyřídím, kapitáne.
7: Kapitáne, mějte slitování. Řekněte jeho excelenci, že jsme vzpouru nezosnovali, že vám chceme věrně sloužit. Přece mě znáte.
6: Je pozdě, Tome.
7: Ale 2 z nás už jsou na vaší straně. Vemte mě sebou. Vysvětlím guvernérovi.
2: V Robinsonovi se zatajil dech. Hraje úlohu guvernéra a teď by ho měl námořník vidět ve skutečnosti. Rozhodně nebyl oblečen, jak se na guvernéra patří. Kdo by potom věřil zprávě o 50 mužích posádky?
6: Nevím, Tome.
2: U Robinsona se konala válečná porada. Na jedné straně potřebovali spojence, na druhé straně nesměli důvěřovat lidem zrádným.
1: Je to moje poslední šance. Čekal jsem na ní 15 let.
0: Není to jenom vaše šance.
2: V dálce koráb, hrozba i naděje. Na něm odbojný samozvaný kapitán. V tomto okamžiku mu chybělo už 15 mužů posádky a přitom netušil, že 5 jich už zaplatilo vzpouru životem. Měli ještě na palubě 18 odhodlaných mužů, kteří už téměř neměli volby.
0: Dopustili se zločinu, který se trestá smrtí, buď na místě, nebo po návratu domů. Jejich východiskem je buď pirátské řemeslo, nebo smrt.
1: Jenomže my potřebujeme koráb i část posádky, abychom se sami zachránili. Řekl jste, že osnovatelů vzpoury bylo 8.

0: Kolik z nich už nežije?
1: 5.
0: Vidíte, to znamená, že na lodi jsou už jen 3. Není tomu tak dávno, co jste řekl, že jsou mezi námořníky hodní lidé, kteří pouze neměli odvahu vzepřít se vzbouřencům. Některé z nich jsme už ozbrojili a pomohli nám. Takoví jsou jistě i na lodi. Uvidí, že vy už nejste zajatcem, že i váš kormidelník je ozbrojen a že na ně jedou námořníci, se kterými počítali jako se svými. Zlomí je to.
1: Jenomže loďka, či 2 loďky jsou příliš dobrý cíl. Jak se máme přiblížit ke korábu?
0: Lstí. Poplujete za tmy a mluvit budou ti, kteří sem byli vysláni.
1: A co když nás zradí?
0: Ale nezradí. Zavolíte sem toho, co nejhlasitěji prosil o milost.
1: A vy se mu ukážete jako guvernér?
0: Ne. Jako guvernérův člověk.
2: Ten muž nebyl daleko. Už kličel před Robinsonem.
3: Milost, milost, pane, ušetřte nás.
0: Možná.
3: Udělám všechno, co budete chtít.
0: 2 z vás tu guvernér zadrží jako rukojmí.
3: Ano.
0: Ostatní se vrátíte zde s kapitánem, s kormidelníkem a s cestujícím na 2 člunech za tmy ke korábu.
3: Dobře.
0: Budete volat věty, které do poslední chvíle budou loupežného kapitána udržovat v domnění, že jste se svého poslání zhostili.
3: Já.
0: Guvernér rozhodl, že zatím nenasadí svou posádku. Dává vám určitou možnost.
3: Ale jaké věty, pane? Musíte nám říct.
0: Ono vás už něco napadne, když na vás budeme mířit pistolemi.
3: Ano, pane.
0: Samozřejmě, že při sebemenším pokusu nás podvést, oba rukojmí...
3: A co bude s námi až s naším dobrým kapitánem? Já pořád nemohu pochopit, jak jsme se mu mohli vzepřít. Vždycky byl takový spravedlivý, sice přísný, ale dobrák. Co potom bude s námi?
0: Bude záležet jedině na tom, kam se kdo v rozhodující bitvě zařadí.
3: Kapitáne, odpusťte.
1: Zde vládne guvernér. Byť po mém. Propadli jste všichni hrdlem už dávno.
0: Ještě není pozdě. Každému budeme spravedlivě měřit podle jeho provinění i zásluh. Nejsme krutí. Podívejte. 2 muži uznali svou chybu, už nám slouží. Jiní 2 už nežijí. A teď už jděte. Jste volný.
2: Pátek ho odvedl k ostatním vězňům.
1: Vymyslel jste to geniálně, guvernére.
0: Omyl, kapitáne. Tímto způsobem se likvidují neposlušnosti a vzpoury už od nepaměti.
2: Bylo třeba vyspravit děravý člun. Pracovali všichni. Chyběli jen oba rukojmí.
1: Zbývá dohodnout signál, kterým vám sdělím, že jsem opět pánem lodi.
0: Co jiného než dělová salva a hromové hurá?
2: Jednomu člunu velel kapitán, druhému kormidelník. V přítmí se brzy oba změnili jen v obrysy. Robinson s Pátkem osaměli.
0: Tak, Pátku, budeme se loučit.
4: Pátek tady s pánem moc líbil.
0: Myslíš jako na ostrově?
4: Ano, pane.
0: 15 let práce. Nejprve zápas o holý život, pak o slušné živobytí, nakonec hojnost.
4: A Pátek nic?
0: Samozřejmě. S tebou jsem tady strávil poslední léta. Moc jsi mi pomohl. Budeme se ale muset loučit.
4: Jako pán a Pátek?
0: Oba s ostrovem a taky spolu.
4: No, pán už chce vidět jenom bílé muže. Pán už nemá Pátek rád?
0: Ne, Pátku. Ale chápej, ty patříš sem. Vrátí se ti tvůj otec.
4: Otec má 1, 2, 3, 4 syny.
0: No vidíš, jsou to tvoji bratři. Jak by ti bylo bez nich?
4: Pán se neptal, jak Pátek bez nich tady.
0: Stavěli jsme loď, abychom jeli do tvé země.
4: Pátek půjde za otec.
0: No, tak vidíš. Rozloučíme se. Ty sám si přece říkal, že se těšíš ke svým. Co je ti? Ty chceš Pátku.
5: ty chceš jet se mnou? Opravdu?
4: Pátek a pán? Jedna člověk.
5: Tak dobře. A víš, že bude docela pěkné, když budu mít po boku tak krásně opáleného přítele?
2: Ten večer bylo na opuštěném ostrově nebývalé živo. Kapitán přivezl Robinsonovi šaty jako pro opravdového guvernéra a uctil ho několika lahvemi dobrého vína. Mezitím připluli i Španělé z Pátkovy otčiny. Byli ubožáci štěstím celí bez sebe, když zjistili, že mohou odplout anglickou lodí. Místo nich zůstali na ostrově námořníci, kterým se nedůvěřovalo. Vlastně mohli být rádi, že to s nimi takhle dopadlo. Robinson jim dal k dispozici všechno, co tu nahospodařil.

0: Robinson stojí na zádi korábu a drží kolem ramen mladíka v námořnických šatech.
1: Docela pěkný ostrov. Jestli pak víš, Pátku, že hned jak jsem poprvé mluvil s kapitánem, jsem ti vyjednal tuhle plavbu.

Božena Němcová, Divá bára. Vestec je velká dědina, mají tam kostel i školu. U kostela je fara, podle ní chalupa kostelníkova, také richtář zůstává v prostřed vsi. Na samém konci dědiny pak stojí chaloupka obecního pastýře. Za chalupou táhlo se dlouhé údolí, ohražené z obou stran vršinami, porostlými nejvíce jehličím. Sem tam bylo vidět mejtiště nebo zelený palouk, na němž porůzno bělokoré světlolisté břízy stály. Ty dívky mezi stromovým. Jakoby je tam byla příroda vyrůst nechala k obveselení těm zasmušilým smrkům a jedlím, vážným dubům a bukům. Uprostřed údolí mezi lučinami a poli tekla řeka, zrovna okolo pastýřové chalupy. Břehy její vroubené byly olší a vrbou. Obecní pastýř jmenoval se Jakub a zůstával se svou dcerou Bárou v té poslední chalupě. Jakub byl již šedesátník, Bára jeho prvorozené dítě a jedinačka. Přál si ovšem syna mít, dědiče svého jména, ale když Bára povyrůstala, nelitoval. Milejší mu byla než syn a mnohdy si myslil, ať si je děvče, přece je mé dítě, umru jako člověk a mám stupeň do nebe. Jakub byl rodič z vesnice. Sa sirotek musel od malička sloužit. I sloužil co husopas, co honák, skoták, co kravař, volař, co pacholek i oráč, až došel nejvyššího stupně hodnosti, až se obecním pastýřem stal. To byla již dobrá služba, mohl se oženit. Chalupu dostal k doživotnímu bydlení, dříví mu přivezli sedláci až na dvorek, mohl si držet i krávu, chleba, másla, vajec, mléka, vařiva, to vše dostával na týden. Plát na každý rok na 3 košile a 2 páry nohavic dostal. K tomu 2 střevíce, šerku, kamizolu i širák a každý druhý rok kožich a huni. Mimo to o každé svátky boží hodové a o posvícení pečiva a výsluh, že ani na faře víc nebylo. Zkrátka byla to dobrá služba a Jakub, jakkoliv byl nehezký, nemluvný, zamračený, byl by přece dostal ženu, ale hned nedbal. V letě vymlouval se, že nemá kdy ohlížet se po děvčatech, že je pastva, a v zimě vydlaboval dřevěnky a večer, když šli chlapci do společnosti děvčat, šel raději posedět do hospody. Když se pak trefilo, že některá z hospodyň pro hospodáře do hospody si přišla, libovával si Jakub, že nemá pro něho kdo chodit. Ani z toho si ničehož nedělal, když se mu vysmívali, že je starý mládenec, že bude muset po smrti v předpeklý písek do otypek vázat. Tak mu prošel 40. rok. Tu mu kdosi napískal, že když umře, nemaje dětí, že nepřijde do nebe. Děti, že jsou stupně do nebe. To vrtalo Jakubovi dlouho mozkem. A když se mu to rozleželo, šel k richtářovům a vzal si děvečku Báru. Bára byla hezká děvčice, za mladých let. Rádi ji brávali chlapci dokola, i několik jich chodilo k ní na zálety, ale byli to hoši z Drážďan a ne z Berouna. Žádný si ji nevzal. Když se jí Jakub zeptal, nechtěla-li by být jeho ženou, spočítala, že má 3 křížky za sebou a ačkoliv se jí Jakub příliš nelíbil, dala mu slovo myslít si lepší za svým snopem, než za cizím mandelem. Sebrali se a richtář vystrojil veselku. Narodilo se jim po roce děvče, jemuž dali říkat po mámě Bára. Jakub škrábal se za ušima slyše, že je děvče a ne chlapec, ale bába ho potěšila tím, že je mu podobné jako vejce k vejceti.
Několik dní po narození děvčete stala se v Jakubově chalupě nehoda. Sousedka zaskočila k šestinedělce v pravé poledne a našla ji pod komínem u ohniště polomrtvou ležet. Udělala povyk, kmotry se zběhly, přišla i bába a vzkřísili Báru. Dověděli se od ní, že vařila mužovi oběd a zapomenouc, že šestinedělka nemá v pravé poledne ani poklekání ze sednice vykročit, zůstala stát v kuchyni pod komínem a vařila. Tu prý to okolo uší jí zašumělo jako zlý vítr, před očima dělaly se jim žitky, něco jí začalo krákat za vlasy a na zem porazilo. To byla polednice, křičeli všechny. Jestli pak nepodložila divé dítě místo Barči, vzpomněla jedna a šla ke kolíbce. Hned se všecky okolo zhlukly, vzali dítě z kolébky, rozbalili, prohlíželi. Jedna řekla, je to divé dítě, je, má velké oči. Druhá, má velkou hlavu. Třetí přiškla jí krátké nohy a každá něco jiného. Matka se lekala, ale bába svědomitě prohlídnouc dítě rozhodla, že je to její vlastní, co pod srdcem chovala. Nicméně nejedna z kmoter zůstala při svém, že je dítě od polednice podstrčené. Od té nehody nemohla se ale Jakubova žena více pozdravit a za několik let po ustavičném churavění umřela. Zůstal Jakub se svou dívčí sám. Jakkoliv ho pobízeli, aby se oženil kvůli děvčeti mladičkému, přece to více učinit nechtěl. Hlídal si ji jako malou ovečku, sám a sám, a dobře ji vyhlídal. Když byla trochu povyrostla, vzkázal mu pan učitel, aby ji přece také do školy posílal. A jakkoliv Jakub čtení a psaní za zbytečné držel, přece poslechl. Celou zimu chodila Barča do školy. Z jara ale, když nastala pastva a práce v poli, tu se nemohl bez ní obejít. Od jara do jeseně bývala bez toho škola větší část tého dne na petlici zavřená. Pan učitel pracoval v poli a děti též, seč každého síly stačily. Druhou zimu Bára už do školy chodit nemohla. Musela se učit příst a tkát. Bára dosáhla 15 let a žádné děvče v celé dědině nemohlo se jí rovnat v síle a velikosti. Tělo její bylo hrubých kostí, silných svalů, přitom ale pravidelných forem. Mrštná byla jako pstruh. Pleti byla tmavohnědé, dílem od přirozenosti, dílem od slunce i větru, neboť si nikdy ani v parném letu nezastřela tvář, jako to vesnická děvčata dělávaly. Hlava zdála se veliká, ale to dělalo množství vlasů, černých jak havran, dlouhých, ale hrubých jako žíně. Čelo měla nízké, krátký tupý nos, ústa trochu velká a vyšpulené pisky, ale zdravé, červené jako krev. Zuby široké, silné, ale čisté. Nejpěknější bylo u ní oko a právě proto musela od lidí posměch snášet. Spílali jí, že má oči buličí. Veliké měla oko, neobyčejně veliké a modré jak charpa, obrostlé dlouhou černou řasou. Nad okem klenulo se husté černé obočí. Když se Bára škaredila, podobala se její tvář obloze černými mraky zatažené, z nichž se jen kousek oblohy modralo. Ona se ale málo kdy škaredila. Leda když jí chasa nadávala, že má buličí oči, to jí oči hněvem sršely a mnohdy se až do pláče pustila. Jakub ale vždy jí říkal, ty hloupá, co si z toho děláš, já mám také velké oči. A nech si jsou buličí, však to není nic zlého. Vždyť se ta němá tvář umí na člověka mileji podívat, než ti tam. Přitom obyčejně ukázal holí k dědině. Pozdější leta ale, když přišla k síle,
netroufala si Chasa ubližovat jí, neboť za každou urážku dávala hned oplatky. Silní chlapci nebyli stoji poprat. Kde nevystačila síla, tu užívala všelikých fortelů a neb si pomohla obratností. Tak si dobila pokoje. Bára měla vůbec do sebe tolik neobyčejných vlastností, že se nebylo čemu divit, když si sousedé o ní povídali. Nemohouce si takovou povahu nijak vyložit, začaly ženy opět tvrdit, že to přece jen nějaké divé dítě. A nelito, tedy že jí zajisté polednice vzala pod moc svoji. Tím vyřknutím bylo všecko počínání děvčete vysvětleno a omluveno, ale mělo to ten následek, že se jí vesničané buď štítili, buď báli. A jen několik duší ji opravdu milovalo. Kdo ji chtěl hodně pozlobit, řekl jí divá Báro. Ale byl každý na omylu, kdo měl, že ta přezdívka ji víc než každá jiná mrzí. Tím jí právě neublížili, každá jiná přezdívka více ji zabolela než ta. Ona slýchala sice povídačky o polednicích, večernicích, o vodním muži, o žhavém muži, který je v lese, o světýlkách, čertu a strašidlech. Slýchala o tom mezi dětmi, ale nebála se ničehož. Dokud byla malá, bral ji otec sebou na pastvu a tu si hrála celý boží den se psem Lišajem, který jí byl po tátovi nejmilejší kamarád. Táta s ní mnoho řečí nenadělal, seděl a vydlaboval dřevěnky, chvílemi pozdvihl hlavu po stádu a jestli nebylo pohromadě, poslal Lišaje, by krávu nebo jalovici zavrátil, což pes jak náleží vyvedl. Když bylo potřebí, vstal sám a několikrát stádo obešel. Když byla Bára větší, vyprovázívala vždy Lišaje a jestli která kráva po ní čmuchat chtěla, hned ji Lišaj odehnal. Jsouc větší mnohdy včas potřeby za tatíka stádo vyhnala. Krávy znali její hlas tak dobře jako Jakubovu troubu. Zlý bík, jehož se statní chlapci báli, poslechl, když mu Bára zahrozila. Když chtěl Jakub stádo vybrodit a přes řeku je hnal, posadil Báru některé krávě na hřbet, řekl jí, drž se, sám pak plaval za stádem. Jednou se Bára dobře nedržela, smekla se do vody. Tu ji za suknici Lišaj vytáhl a táta ji hodně vypeskoval. Ptala se tedy táty, co se musí dělat, když chce plavat. Táta jí ukázal, jak musí rukama i nohama pohybovat. Bára si to pamatovala a tak dlouho zkoušela udržet se nad vodou, až to dokázala. Zalíbilo se jí plavání tak, že v letě z rána i večer se koupávala a nejen dlouho plavat vydržela s hlavou nad vodou, ale i pod vodou. O tom umění ale kromě táty nikdo nevěděl. Od svitu do 10. hodiny večer nebyla doba, kde by Bára se nebyla koupala. A nikdy vodního mužíka neviděla. Nevěřila tedy na ně a vody se nebála. Jak v pravé poledne, tak v pravou půlnoc bývala Bára pod šírou oblohou. V létě spávala nejvíce na stáji u otevřeného vikíře a přece ji nikdy nepřestrašilo, aniž by se jí co z neobyčejného bylo ukázalo. Jednou, když byla na pastvě a pod stromem na kraji lesa ležela, Lišaj vedle ní, vzpomněla si na báchorku o vandrovním, jak ležel také v lese pod stromem, jak si přál být v zámku u krásné princezny a za vyplnění toho přání čertu zadat se chtěl. Jen si na čerta vzpomněl a už stál před ním. Co bych já si přála, kdyby se tu nyní přede mnou vzal? Ptala se sama sebe v myšlenkách, škrábajíc Lišaje na hlavě. Usmála se. Já bych ho poprosila, aby mě dal takovou loktuši, do které, kdybych se zaobalila, by mne nikdo neviděl. A kdybych řekla, ať jsem tam a tam, abych tam hned byla. To bych hned chtěla být u Elšky.
I myslila, dlouho myslila, ale ticho bylo, ani strom nezašuměl. Konečně jí všetečnost nedala, zavolala tichounko: Čerte! Ono nic. Pak hlasitěji a ještě hlasitěji, že to daleko zaznělo: Čerte! Čerte! Mezi stádem pozdvihla hlavu černá jalovička a když hlas ještě jednou zazněl, oddělila se od stáda, běžíc vesele k lesu. Tu ale vyskočil lišaj a chtěl jí zvrátit podle své povinnosti. Černá se zarazila, Bára ale pustila se do smíchu. Nech jí, lišaji, nech, ona je poslušná, myslela, že volám ji. Vyskočila, pohladila čerta po krku a od té doby na báchorky o čertu nevěřila. U lesa několik set kroků za řekou byl hřbitov. Poklekání neradi chodili lidé tou stranou a mnoho bájí bylo o umrlcích, kteří tam v půlnoční dobu rejdy tropí. Ale Barča i noční dobou tam tudy šla. A nikdy, aby se jí co strašného bylo přihodilo. Nevěřila tedy, že by zemřelí vstávali, lidi strašit chodili a na svých hrobech se veselili. Když šla Chasa do lesa na jahody neb na borůvky a zhlédli kde z hada, to bylo útěku. Dokonce jestli had hlavu pozdvihl a žihadlo jim ukázal, tu běželi všickni k vodě, aby tam dříve byli než had a on žádné moci k ním neměl. Barča nikdy neutekla. Ona se nebála zlého býka, než kvůli hada nebo štíra. Jestli jí ležel v cestě, odehnala ho. Ale nedal-li se odehnat a bránil se, zabila ho. Když jí nepřekážel, nechala ho. Zkrátka, Bára neznala strach a bázeň. Ani když hrom byl a bouře nad údolím vztek svůj vylévala, nechvěla se Bára. Ba naopak, když vesničané okna i dveře zavírali, hromničné svíce rozsvěceli, strachem se třesouce se modlili, aby se na ně pán Bůh nehněval, tu Bára nejraději stála na záspí, by lépe dívat se mohla na obzor před okem rozprostřený. Jakub mnohdy jí říkal, já nevím, děvče, jakou to radost máš dívat se do nebe, když se pán Bůh hněvá. Právě takovou, jakou mám, když se směje, odpověděla. Podívejte se, táto, ten oheň, jaká to krása v těch černých mračnech. Neukazuj, okřikoval ji Jakub, ať ti boží posel prst neurazí. Kdo se nebojí bouřky, nebojí se pána Boha, nevíš to? Elška z Fary mi čtla jednou knížku, tam stálo, že se nemáme bouřky bát co hněvu božího, že máme v ní obdivovat mocnost božskou. Pan farář vždy káže, že je Bůh nanejvejš dobrotivý, pouhá láska. Kterak by to bylo, aby se na nás tak často hněval. Já miluju pána Boha a proto se nebojím jeho posla. Jakub nerad mnoho řeči nadělal a nechal Báru být. Sousedé ale, vidouce dívčinu neohroženost a že se jí nikdy nic zlého nepřihodí, tím více potvrzeni byli v mínění svém, že je dítě chráněné nějakou nadpřirozenou mocí. Mimo otce milovali ji jedině Elška a Josífek, její vrstevníci. Josífek byl syn kostelníka, Elška byla neť pana faráře. Josífek byl chlapec malého vzrůstu, bledotvářný, rusovlasý, dobrosrdečný, ale velice bojácný. Bára byla o hlavu větší než on a při pračkách schoval se Josífek vždy za její sukně. Bára pak se ho statně ujmula proti chlapcům, s nimiž by byl ničehož nesvedl. Za to ji Josífek velice miloval. Nosíval jí křížaly a každou sobotu bílý oplatek. Jednou v neděli, když byla Bára ještě menší, přivedl si ji domů, chtěl jí ukázat svůj oltářík a jak umí hrát na pana pátera. Vedli se pěkně za ruce a lišaj cáral za nimi. U všech selských statků byly dveře na petlice zavřené,
v noci na závorky. Na faře byly dubové dveře, pobité železem, vždy zamčeny a kdo šel do fary, musel zazvonit. U kostelníka měli také u dveří zvoneček, jako na faře. A vesničtí hoši začasté, když šli okolo, pootevřeli dveře, aby slyšeli zvonek zazvonit a kostelníkovou hřešit. Když je hodně vyhřešila, pokřikovali na ní: jedu babo, jedu babo. Když Bára s Jozívkem do dveří vešli a zvoneček zazněl, vyběhla kostelníkova do síně. Majíc konec dlouhého nosu skřípnutý v brejlích, křikla huhňavým hlasem: co si to tu vedeš? Jozífek zůstal, jako když ho spaří. Sklopil oči a mlčel. Bára také oči sklopila a mlčela. Za kostelníkovou ale vyběhl i kocourek a vida lišaje začal ježit hřbet, prskat, očima svítit. Lišaj začal vrčet, pak zaštěkl a po kocourku se rozběhl. Kocourek skočil pod almárku a když i tam se lišaj po něm hnal, vyskočil na polici mezi hrnce. Tam byl jist, ale zlostí mu každý chlup se ježil. Lišaj nemotorně vyskakoval na polici a štěkal, až uši zaléhaly. Kostelník vyběhl ven, vida ten rámus, nepřátele na sebe dorážející, rozhněvanou ženu, rozhněval se též a otevřev dveře křikl na děti: hned se mi s tou mrchou šikujte, odkud jste přišli. Bára nedala si dvakrát kázat. Zavolala na lišaje, kterého ještě kostelník rákoskou notně švihl, a utíkala, jako by za ní hořelo. Jozífek ji volal zpátky, ale ona zavrtěvši hlavou pravila: a kdybys mi jalovici dával, k vám více nepůjdu. A také nešla. Ač se jí Jozífek dost naprosil a sliboval, že ji bude matka ráda vidět, dokonce když nechá doma psa. Nešla a ne. Od té doby ztratila také před kostelníkovou všecku úctivost a lásku, výjmouc Jozífka. Ona myslívala vždy, že se kostelník rovná panu Páteru a měla před ním velikou vážnost, vždyť chodíval oblečen jako pan Páter. V kostele měl všecko pod sebou, když dal některému chlapci neposedovi v kostele pohlavek, nesměl ani hlesnout. A sousedé, když chtěli cosi u pana faráře, vždy se stavili dříve na poradu u kmotra kostelníka. Musí být ten pan kostelník už přece něco hodného, myslilo si vždy děvče. Ale od té doby, co jí tak nehezky dveře ukázal a liša je švihl, že kňuče kus cesty po třech skákal, od té doby si myslívala, kdykoliv ho viděla: nejsi, pane, nic hodného. Jak zcela jinak to bylo, když si vzala Elška Báru sebou na faru. A to bývalo ve čtvrtek a v neděli. Jak zvoneček zazněl, děvečka otevřela, pustila děvčata, třeba z Ilišaje, domácí pes dobře s ním se znal. Potichonku šli děvčata do čeledníku a vlezli na pec, kde měla Elška svoje hračky a pany. Pan farář, starý pán již, sedával na lavici za stolem, měl před sebou ležet pixlu, modrý šátek kapesní a hlavu opřenu o zeď maje vždy dřímal. Jen jednou byl vzhůru, tomu běžela Bára políbit ruku a on ji pohladil po hlavě, řka: no, si hodná, jděte si hrát, jděte, děvčátka. Také pana Pepinka, sestra pana faráře, byla hodná. Ona velkých řečí s Bárou nenadělala, ačkoliv se sousedkami ráda mnoho mluvila, ale vždy jí dala veliký kus chleba s medem nebo buchtu k svačině, větší než Elšce. Pana Pepinka byla nízká osobička, ujímali se na ní dary boží. Byla tlustá, červená, na bradě měla bradavici a trochu plačtivé oči, ale za mladých let, jak sama říkala, bývala prý hezká, což vždy kostelník dosvědčoval. Nosila dlouhé šaty panské s krátkým životem, zástěru na celé kolo s velikými kapsami, po boku náruč klíčů.
Šedivé vlasy měla vždy pěkně uhlazené a na hlavě ve všední den hnědý šátek s žlutým okolkem, v neděli žlutý šátek s hnědým okolkem. Pana Pepínka obyčejně šukala po domě nebo na poli, předla nebo s brejlemi na nose záplatovala, v neděli po obědě si také vždy trochu dřímla a po nešporu hrávala s panem bratrem a kostelníkem Mariáš. Ale ona málo kdy říkala pane bratře, obyčejně velebný pane. Pana Pepínka byla hlava domu, co ona chtěla, to se dělo. Co řekla, měl každý v domě za neomylnou pravdu. Komu ona přála, tomu přáli všickni. Elška byla mazánek pany Pepinky i velebného pána. A co Elška chtěla, to chtěla i pana Pepinka. Koho Elška si zamilovala, toho i Pepinka náviděla. Proto nedostala Bára na faře škaredého oka, proto byl i Lišaj trpěn. Ba kostelník nemohl psi jinak vystát, Lišaj je pro dobrou vůli mnohdy pohladit chtěl, ale Lišaj nemohl kostelníka vystát a vždy na ní vrčel. Bára byla všecka šťastná, když mohla být na faře. V pokojích se vše jen lesklo. Bylo tam nastlaných do stropů postelí, krásných obrázků, vykládaných truhel, v zahradě plno květin, zeleniny a dobrého ovoce. Na dvoře drůbeže, jaké by si kdo přál, a v chlívě dobytek, že se bylo radost na ni podívat. Pastýř Jakub měl z farského dobytku největší potěšení. A v čeledníku na peci, co tu pěkných hraček. A Elška nikdy neplácala koláče z hlíny, nesypala cihlou a vápnem. Měla vždy dobrých věcí na vaření. A co se ustrojilo, snědlo se. Jak neměla být Bára v takovém domě ráda. Ale jí byla nade všecko milá Elška. Ba mnohdy se jí zdálo, že jí má radši než tátu. Kdyby Elška třeba v pazderně bydlela, ráda by u ní Bára bývala. Elška ani jedinkráte Báře se neposmála. Měla-li co dobrého, rozdělila se s ní a často vzala Báru okolo krku a říkala: Báro, já tě mám tuze ráda. Ona mne má tuze ráda a je přece tak krásná. Je farářovic, všichni lidé říkají jí vy, i pan kantor, i kostelník. A ti druzí se mě posmívají, opakovávala si Bára a v duchu vždy Elšku za laskavost její objímala a líbala, ale ve skutečnosti se ostýchala, ačkoliv by ráda byla vroucí svůj cit najevo jí dala. Když se po louce honili a Elšce se rozpletl vrkoč, tu prosívala Bára: nechte, Elško, bych vás zapletla. Vy máte hebonké vlásky jako len, já vás ráda zaplítám. Když to děvče rádo dovolilo, s libostí se probírala v hebkých vlasech, krásu jejich obdivovala, souc pak s pletením hotova, přehrnula svůj hrubý vrkoč kupředu, přirovnala k Eliščinu, škouc, to je rozdíl. Ano, Eliščiny vlasy podobaly se vedle Bářiných zlatu, vedle kaleného ocele. A přece nebyla Eliška s nimi spokojena a přála si mít tak černé jak Bára. Když přiběhla Elška k Báře někdy, a jisty by byly, že je nikdo nevidí, šli se koupat. Ale Elška byla bojácná. A jakkoliv Bára ujišťovala, že se jí pranic nestane, že jí bude držet a naučí plavat, přece nešla do hlubší vody, než co po kolena dosahovala. Po koupání utírala jí Bára ráda nohy svou hrubou zástěrou, svírajíc pak malé bílé nožky do silných pěstí, políbila je a se smíchem říkala: Bože, jsou to nožky měkounké, maličké. Kam by se to dělo, kdyby to mělo boso chodit? Hle,
doložila, přirovnávajíc svoji opálenou rozedranou nohu plnou mozolů k Eliščině bílé nožce. A nebolí tě to? Ptala se Eliška, sahajíc po tvrdé kůži spod nohy s outrpným citem. Dokud nebyla kůže jak podešev, bolívaly mne nohy, ale teď ani oheň pod nohou necítím, skoro s hrdostí Bára odpověděla a Eliška se jí velice divila. Tak se ta děvčata mile těšili. Často se Josífek k ním přidružil. Když strojili hody, musíval přinášet, co potřeba bylo, strouhat a krájet. Kdy hráli na vlka, musel být ovcí, při výměnách hrnce vozit. Ale on si ze všeho nic nedělal a přece jen nejraději u děvčat byl. Přešel dětem 12. rok a konec učiněn dětinským jejich radostem. Josífka dal kostelník do města na studie, chtěl mít z něho pana pátera. Elšku dala pana Pepinka do Prahy k bohaté bezdětné tetě, aby se naučila způsobům, a teta, aby nezapomněla venkovské přáteli. Bára zůstala s tatíkem a Lišajem. Život na venkově plyne tiše, bez hluku a šumu, jako luční potok. 3 léta minuly, co Elška do Prahy odjela. Zprvu ani pana Pepinka, ani pan farář odvyknout nemohli. Stýskalo se jim nesmírně. Když ale kostelník namítl, proč se Elška z domu posílala, říkala pana Pepinka velmi moudře: milý vlčku, člověk nesmí žít pro dnes. Musíme myslet nadále. My už dá pámbu ten život nějak protlučem, ale Elška je mladá, na tu dlužno myslet. Peníze zachovat, ty můj milý Bože, z čeho pak? Trocha peřin, vybití, to je všecko, co někdy po nás dostane, a to je málo. Svět se ohlíží po těchto. Přitom rozevřela Pepinka dlaň a druhou rukou dělala na ní pantomimu počítání. A pražská teta jich má nepočítaných. Snad se jí Elška zalíbí, jen k jejímu dobru ji tam necháváme. Pan kostelník dal paně Pepince zcela za pravdu. Paní teta pražská stonala mnoho let, od té doby, co jí manžel zemřel. Vždy psala panu švagrovi a paně švagrové, že je živa jen na lékách, a kdyby neznal lékař její předobře její náturu, že by dávno ležela na svatém poli. Najednou ale psala Elška, že má paní teta jiného lékaře. Ten, že jí radil, aby se každodenně koupala v studené vodě, hodně chodila, dobře jedla a pila, že bude hned zdráva. Paní teta, že ho poslechla a že je zdráva jako rys. Jaké to novoty. No, když je tomu tak, může Elška hnedle domů přijet. Jak pana Pepinka chtěla, tak se stalo. Ještě ten den musel pacholek vytáhnout kolesku z kolny, dovést ke koláři a pana Pepinka, umínivši si sama pro Elšku jet, vynesla si z komory klobouk, aby si ho prohlídla, jestli škodu neutrpěl. Ano, pana Pepinka měla také klobouk. Dostala ho před 10 lety, když byla v Praze od paní tety. Ve vesci nikdo ji v něm neviděl, ale když jela do blízkého města na děkanství na pouť s panem bratrem, to si ho nasadila. A do Prahy musela ho vzít též sebou, aby, jak říkala, neplodila paní tetě v šátku ostudu. Druhý den byla koleska spravená, 3. den poručila Pepinka, aby ji namazali, koně dali okovat, 4. den loučila se s hospodářstvím, poslala pro Báru, aby za její nepřítomnosti dohlídla, 5. den časně z rána nakládal se na kolesku obrok pro koně, strava pro pacholka, částečně i pro panu Pepinku, koš vajec, hrnec másla a podobné dárky pro paní tetu, škatule s kloboukem, uzel šatu
a po mši svaté schovala se po dlouhém loučení a nařízování do kolesky i pana Pepinka, Pacholek švihl do koní a s Kristem Pánem vydali se na cestu. Kdo zhlídl starožitnou kolesku, která se podobala křidlatému kotli visícímu mezi čtyřmi koly, zdaleka smekal, ačkoliv panu Pepinku zavinutou v kolikero šátkách v hluboké kolesce mezi všelikým nářadím a kupě sena, která nad ní čnila, ani vidět nebylo. Ale sedláci znali kolesku, jejich otcové již znali ji a povídali si, že ta koleska Žižku pamatuje. Nikdo se vroucněji na příjezd Elščin netěšil než Bára. Nikdo na ní také vroucněji nemyslíval než ona, nikdo více o ní nemluvíval. Když neměla s kým, hovořila s Lišajem, slibovala mu, až se Elška vrátí, jak se bude mít zase dobře. Ptala se ho, zdali se i jemu nestýská. Pana Pepinka i pan farář věděli, jak Bára Elšku miluje a přáli jí též. Když se jednou pana Pepinka trochu roznemohla a Bára ji s největší ochotností obsluhovala, přesvědčila se o dívčině věrnosti a dobrosrdečnosti tak, že si ji včas díla na faru brala na pomoc k své ruce a konečně tolik důvěry do ní měla, že i klíč od špižírny jí svěřila, což byl u pany Pepinky největší důkaz náklonnosti. Proto také odevzdala jí dohled nad domem, když odjela, čemuž se všecky hospodyně náramně divily a začež se Kostelníková na Báru ještě více popudila. Hned se zase povídalo, vidíme, takoví nepodařenci mají z pekla štěstí, jak se tam na faře uhnízdila. Mysleli tím Báru. Nepominul předsudek proti ubohému děvčeti. Ona se ani nestarala, mají-li ji lidé rádi, čili nemají. Nedotírala se mezi chasu ani k hraní, ani k tanci. Hleděla si své práce, svého starého táty a fara byla její Praha. Ozývaly se po vsi hlasy, které pravily, ta čest se musí tomu děvčeti dát, že jí je v obratnosti a síle málo který chlapec roveň, děvče pak žádné. Která pak by unesla tak plná vědra vody a ještě si s nimi šla, jak by jí hráli. A s dobytkem kdo tak umí? Kůň i bík, kráva i ovce, všecko jí to poslouchá. Ona zmůže všecko. Taková děvka je v hospodářství pravé boží požehnání. Ale kdyby se byl kterýkoliv chlapec ozval, já bych si ji i za ženu vzal. Tu hned křičeli mámy, ne, ne, chlapče, tuto nám nevoď do rodiny. Člověk nemůže vědět, kterak to dopadne. A divou si je. Opravdu se tedy o děvče ucházet žádný z chlapců nesměl. A žertem si netroufal. Bára nedala s sebou vládnout, aniž si dala pěknými slovy oči zasypat. Nejvíce ji nenáviděla Kostelníková, ačkoliv jí Bára jak těživa na kříž stéblo v cestu nevložila, ba naopak dobře činila tím, že Jozívka předem stou chlapců bránila. Jak dostal který chlapec v kostele od Kostelníka pohlavek, zajisté ho vrátit chtěl Jozívkovi. Ale Kostelníková měla zlost na Jozívka, že je blůma a nechá se bránit od děvčete, že má to děvče rád. Měla zlost, že chodí Bára na faru a že ji mají i tam rádi. Ona by zajisté byla ji z fary vypíchala, kdyby pana Pepinka nebývala panou Pepinkou, ale Pepinka si nedala do kaše foukat, na nejméně od Kostelníkové. Jednou udělala Kostelníková s učitelkyní na panu Pepinku klep a od té doby spolu dobře nevařili, ačkoliv dříve jedna ruka bývali. Pana Vlčka, pana Pepinka mnohdy za to sekla škouc, ach, špičatý nůsek rád podrývá, což padalo na Kostelníkovou. Ale Vlček býval na faře vždy beránkem a jen doma pravým Vlčkem. Přešli dva, tři,
Přešly 4 dny, co Pepinka odjela. Bára nemohla se dočkat. Bože jemnost, pane, jak pak daleko je do té Prahy? Zeptala se Bára pana faráře, když se byl odpoledne vyspal, to býval v nejlepším rozmaru. Měj strpení, děvče, ještě tu být nemohou. 20 míl, to je kus země. 3 dny potřebujou tam, 2 dny se tam Pepinka zdrží a 3 dny na zpáteční cestu, spočítej si to. Bára počítala dny a když 4. den nastal, bylo na faře chystání a Bára čítala již jen hodiny. Konečně, když po 10. ven vyběhla vyhlížet, slunce již zapadalo a táta domů hnal, ukázala se na silnici koleska. Už jedou, křikla Bára, že to po celé faře zaznělo. Pan farář vyšel před vrata, pan kostelník za ním. Bára byla by letěla ráda přijíždějícím vstříc, ale ostýchala se. Běhala z místa na místo a když se koleska již k samé faře blížila, přišla na ní úzkost. Srdce jí tlouklo, hrdlo se jí stahovalo, horko i zima jí pocházela. Koleska se zastavila u vrat. Nejdříve se z ní vyvalila pana Pepinka a za ní skočila štíhlá postava růžotvárného děvčete. Na něž farář, kostelník i chasa se zahleděla. Kdyby byla panu faráři nebyla okolo krku padla a strejčkem ho nazvala, nebyli by věřili, že to Elška. Bára s ní oka nespustila. Když se ale Elška strýčkovi z náručí vyvinula, k ní přistoupla, za obě ruce ji uchytla a vzhůru do očí jí hledíc, svým lahodným hlasem pravila: Báro, Báro, stýskalo se mi po tobě, jak se směla, je Lišaj ještě živ? Tu se pustila Bára do pláče a plakala, až jí srdce usedalo a nemohla ani odpovědít. Po chvíli si teprv vzdychla, no, jen když jste zde už, milá Elško. Pan farář opakoval po Báře, no, jen když jste již tu, stýskalo se nám. Chtěli mne tam zdržet ještě den, povídala pana Pepinka, kladouc kostelníkovi, Báře i služce všeliké věci z kolesky do náručí, ale šlo mi tu o vás, pane bratře, abyste tu nebyli sami. Také bychom nebyli vystačili s obrokem, dodala. Kolesku dali zase do kolny na odpočinek, pana Pepinka uložila si klobouk do komory tak neposkvrněn, jak ho byla vzala, uložila, co byla sebou přinesla a rozdala dárky. Bára dostala pěkné pentle k sukni i do vlasů a od Elšky korále na krk. Elška si také pěkného oděvu přinesla, ale tím by se byla nezalíbila, kdyby nebyla naspět z Prahy přivezla svoje neskažené dobré srdce. Nezměnila se. Ach, Báro, ty jsi vyrostla, bylo první, čemuž se Elška divila, když měla kdy s Bárou promluvit a jak náleží si ji prohlídla. Bára byla o hlavu větší než Elška. Ach, Elško, vy jste ještě taková hodná, jako jste bývala, ale jste ještě hezčí. Kdyby to nebyl hřích, řekla bych, že jste podobná panence Marii na našem oltáři. Jdi, co to mluvíš, okřikla jí Elška, nikoli ale přísně. Ty mi lichotíš. Bože, chráň, mluvím, jak srdce velí. Já se nemohu pohledu na vás ani nasytit, upřímně řekla Bára. Milá Báro, kdybys přišla do Prahy, tam je pěkných děvčat. Ještě krásnější než vy, divila se Bára. Bože, krásnější, vzdychla Elška. Jsou hodní lidé v Praze? Je tam krásně? Líbilo se vám tam, ptala se po chvíli Bára. Ke mně byli hodní všickni, tetinka, učitelka, všechny mě rády měli. Ráda jsem tam byla mezi nimi, ale také se mi stýskávalo po vás a přála jsem si, abys ty u mě byla. Ach, milá Báro, tam je krásně, že si to ani pomyslit nemůžeš.
když jsem viděla Vltavu, zámek, krásné kostely, velikánské domy, zahrady, strnula jsem. A lidu chodí po ulicích jako o procesí, někteří vystrojení i všední den, jako by svátek byl, kočáry jezdí ustavičně, hluku a zvuku, že neví člověk, kdo je s kým. No počkej, až přes rok pojedem tam spolu na pouť, doložila Elška. Co bych já tam činila? Lidé by se mi vysmáli, mínila Bára. Nevěř tomu. Tam si na ulici jeden druhého nevšímne, jeden druhého nepozdraví. To se mi nelíbí. To je divný svět, divila se Bára. Druhý den byla neděle, ustrojila se Elška pěkně, na hlavu posadila si červenou axamitovou čepičku, což právě v módě bylo a velice jí slušelo, a šla na Hrubou. Všech zraky byly v kostele jen po ní obráceny. A mnohý z chlapců si myslil, za tebe, děvče, sloužil bych třeba 2x7 roků, kdybych věděl, že tě dostanu. V kostele bývala Elška vždy pobožná, nevšímajíc si nikoho kolem sebe, tak i tenkrát. Ale když šla z kostela po vsi, teprv se ohlížela kolkolem, pozdravovala se s vesničany, kteří se k ní hrnuli vítajíce jí z Prahy, poptávala se, jak se jim vedlo po všecky časy a zodpovídala jejich otázky. Mnoho se přece za ta 3 léta změnilo, jakkoliv se to vesničanům ani nezdálo. Tu i tam nebylo stařečka neb stařenky, kterých švídávala Elška nedělního času sedět na záspí neb v sadě a vyhřívat se na slunečku. V kole veselé chasy chyběl nejeden párek, staraje se již o svoje hospodářství. Děti batolili se v trávě, jichž Elška neznala. Mnohá hlava zbělela, jež šedivá jen byla. Vrstevnice pak Elščiny s chlapci se vodili, nejsouce považovány již za nedospělé. Avšak ani Elšku žádný neoslovil již Elško. Každý přidal k jménu i název Pano. Když se slyšela Elška takto oslovena, zbarvila se jí výše tvář. Tímto názvem vyslovili prostí vesničané, co Elška posud sama nevěděla, totiž že není více dítě. V Praze říkali jí zpočátku slečinko, později slečno. Zprvu měla, že to posměch. Slyšíc ale, že to obecný titul pro děvčata, nechala si tu módu líbit. Titul Pano ji ale více ctil. Výše ji povznášel, to dobře cítila. Proto ji polil růměnec panenského studu. Také Kostelníková vyšla na prach a když šla Elška kolem, zvala ji dovnitř. Elšku měla ráda.

neměl ani s kým se povyrazit. S chasou zdejší, to se pro něho už nesluší, když je žákem, mínila Kostelníková. Elška byla sice jiného mínění, ale mlčela. Odpoledne šla Elška navštívit Báru. Pastýrna byla malá chalupa, nejmenší z celé vsi, ale snad nebyla mimo fary nikde větší čistota než tam. Stůl, lavice, dvě židlice, lože, truhla a stav. Byl všecek nábytek, ale byl čistý jako sklo. Zdě bílé jako křída, strop udrhnut leštil se, jak by z ořechového dřeva dělán byl. Na zdi několik obrázků a za nimi zelené letorostě. V poličce lesklo se několik džbánečků a talířů, všecko to památky matčiného věna. Malá okénka byla v létě veždy otevřená a v nich ve střípkách kvetly bazalky, fialy i rozmarína. Podlaha nebyla dřevěná, byl to jen utlučený mlad, ale Bára pokryla si ji rohoží, kterouž to sama si upletla. U chalupy bylo kousek sadu a malinká zahrádka květná, již si Bára pěstovala. Všude a na všem bylo vidět, že obyvatelé chyšky málo potřeb znají. Stvoření ale, které v ní vládne, že není prosto krasocitu. Ani jediné děvče ve vsi, nevyjímajíc služebné, nechodilo si tak prostě jako Bára. Ale ani jediné nevyhlíželo celý týhoden při práci tak čistě jako ona. Košile její u krku a u rukou sebraná velmi hrubá byla, ale bílá vždy jak padlý sníh. Suknice tmavá, vlněná, zástěra též hrubá, plátěná, byl celý její oděv. V neděli jen se obula a vzala šněrovačku, v zimě přidala vlněný kabátek. Ozdoba její byla lemovka na sukni, červený kaloun u zástěry, červené stužky v černých vrkočích, které jí po zádech dolů visely skoro pod kolena. Děvčata jí mnohdy vytýkali, že chodí po celý týhoden rozpásaná. Ale ona je přece neposlechla. Bylo jí volno tak a Elška jí vždy říkala, že jí to lépe sluší bez šněrovačky. Bez marnosti není nikdo. Ani Bára bez ní nebyla. Veliké potěšení měla Bára, že ji Elška navštívila. Vodila ji všude, chlubila se jí s zahrádkou, vedla ji do sadu, na pole i na louku k tátovi, který se nemohl Elšce vynadivit, jak vyrostla. Zkrátka pochodili všecka místa, kde se před třemi roky honívali. Pak se usadili do sadu, Bára přinesla na misce smetany, v níž byl nadroben černý chléb, postavila ji do trávy a jedli s Elškou jako před časy. Přitom jí vypravovala Bára o své černé krávě, o Lišajovi a přišla řeč na Jozívka. A ještě tě nemůže Vlčková vystát? Ptala se Elška. Ba nemůže. Jakoby jí sůl do očí sypal, když mne vidí. A když neví nic jiného, haní moje oči, že prý koukám jako pulec. Nehodná za to, hněvala se Elška. Ba nehodná. Dokonce když jí neubližuju. Onehdy jsem ale dostala zlost. Poslala jsem jí zrcadlo, aby se dříve na svoji krásu podívala, nežli jiného haní. Dobře jsi udělala, smála se Elška. Ale proč se jen na tebe hněvá? Ech, habrovina. Ona svým baziliškovým okem každého uštkne, nejen mne. Ale snad se proto hněvá, že jsem u vás v pěknějším světle než Jozífek a že mne Jozífek má rád. Chudák, vždy je byt, když se doví matka, že byl u nás. Dost se mu namluvím, nechoďte k nám. A přece přijde, nemohu tedy za to. Elška mlčela, po chvíli se ale ptala, a máš ty Jozífka ráda? Proč bych ho neměla mít ráda? Každý kdáče na něho, chudáka malého, jako na mne. A on se bránit neumí, je mi ho líto. Což je posud takový, jaký byl?

0: Vždyť řekla Vlčková, že vyrostl. Lišajovi do podvazků, usmála se Bára. Hned ale pravila útrpně, kterak má růst, když dostane od mámy víc buchet do zad než do žaludku. A co tomu říká Vlček? Vždyť je to jejich syn? Vlček a Vlčková jedno pásmo. Mají zlost, že by nerád Josífek panem páterem byl. Ty můj pane Bože, jako by za to mohl, že se mu to teď nelíbí. Vždyť nevolná služba pánu Bohu milá by nebyla. Pravda, že ne, dosvědčila Elška. Ještě se za některou chvíli děvčata bavili, pak vyprovodila Bára Elšku domů a od té doby chodívali zase k sobě, ačkoliv více na peci s panami nehrávali. Přátelství těch dvou děvčat nebylo ale sousedkám vhod. Začali si povídat, proč se pana Elška jen z Pastýřovic druží, že se to pro ní nesluší, že by měla spíše s Richtářovic, Končelovic a jinými se družit. Schválně se o tom mluvilo hlasně, aby se to doneslo paně Pepince k uším. Panu Pepinku to domrzelo. Radno nebylo sousedky popudit. Mezi chasu nechtěla ale zase pana Pepinka Elšku poslat. Děvčata zvát k sobě na faru nebylo též jaksi slušné, i mluvila o tom s Elškou. Elška krátce rozhodla, že půjde někdy vesnická děvčata navštívit, že však Bára zůstane její nejmilejší družkou. Pana Pepinka neměla ničeho proti tomu, neboť měla Báru z mnohých příčin ráda. Měla za to, že se Bára sotva kdy provdá a že tudy zůstane ona její pravou rukou, když by se Elška provdat měla. Pana Pepinka měla pro Elšku ženicha za lubem, ale nikdo o tom nevěděl, ani sám pan farář. Byl to správčí ze sousedního panství. Paně Pepince se ten človíček líbil i zdálo se jí, že by to bylo pro Elšku šikovné zaopatření. Panské pole hraničily se zádušními a pan správec, když zašel až na ten konec, vždy se stavěl na faře. Elška neměla o štěstí, které jí tetinka v duchu chystala, ani zdání, a její hlavinkou probíhaly zcela jiné plány, nežli ten státi se paní správcovou. Nepověděla o nich posud ani Báře. Než Bára vydávala Elšku často zamyšlenou, smutnou a z toho hádala, že jí cosi na srdci leží, myslila si ale, však se trefí doba, kdy mi to poví. Nemejlila se Bára. Navzdor tomu, že Báru v špatném světle Elšce ukázat se sousedky snažili, rozpustilých jí spílajíce, přece Elška Báře více věřila než jim a ji ráda měla jako kdy jindy. Před svatým Janem Křtitelem večír sešly se děvčata a Elška ptala se Báry. Budeš házet zítra věneček? Neházela bych sama. Chcete-li, ale přijďte před slunce východem k nám. Půjdeme spolu. Přijdu. Ráno před slunce východem stála Elška již v Pastýřovic sadu, Bára vedle ní. Vázali na obroučky z vrbových proutků bílé, modré a červené kvítí. Na koho budeš myslit? Ptala se Elška Báry. Milý Bože, nemám na koho, vzdychlo si děvče. Hodím na zdař Bůh věneček, poplujeli za vaším. Přála bych si jen, až se vdáte, Elško, s vámi jít. Elška se zamlčela, růměnec polil jí tvář. Po chvíli povídala podávajíc ruku Báře, tu moje ruka, že zůstanem pohromadě, jestli ty se nevdáš. Já se vdávat nebudu, doložila s povzdechem. Kterak to mluvíte, Elško? Mne málo kdo miluje vás každý. Vy budete bohatá, já jsem chudá. Vy jste krásná, já jsem nehezká. Vy učená, já sprosté hloupé děvče. A měla bych myslit na muže a vy ne? Tetinka mi vždy říkala, že to přijde na libost. Jednomu svědčí karafiát, druhému růže, třetímu fiala. Každé kvítko najde svého obdivovatele. Každé má svoji krásu. Nesnižuj sebe. Nepovyšuj mne. Jsme si rovny. Nebudeš opravdu na žádného z chlapců myslit? Ani si posud nemyslila? Ne. Ne, zavrtěla Bára hlavou, usmávši se. Na žádného nemyslím. A když mi přijdou na zálety, zkrátka je zprovodím. Proč pak bych si mysl kalila? Proč zlatou svobodu vázala? Kdyby tě ale některý z nich rád měl, tuze rád a ty jeho, pak bys přece vázat se dala, ptala se Elška. Což nevíte, Elško, jak to chodí. Dříve by se jeho rodiče smlouvali s mým tatíkem, mnoholi mi dá, nežli bys měl chlapec si mne vzít. U nás věna není tolik, aby se s ním kteříkoli rodiče spokojili. A z milosti přijít do statku nechci, raději bych si mlýnský kámen na krk uvázala a do řeky skočila. Kdybych si ho dobrovolně na krk vložila, musela bych sama sobě bláznů nadat. Jestli lajou teď na mne, pak by láli dvojnásob. A nechť jsem, jaká jsem, kytici mám za pasem, dodala zpívajíc a zastrkujíc za pas kytici skvítí, co zbylo z věnce. Pak ale, ukazujíc na raní červánky, pravila svrchovaný čas. Rychle dovila Elška věnec a obě děvčata pospíchaly k blízkému mostku, který vedl přes řeku na luka. Uprostřed mostku se zastavili. Hoďme zároveň, pravila Elška, držíc věneček nad vodou. Tedy, zvolala Bára, odhodivši věneček nad vodou. Avšak věneček, silným ramenem odhozen, nedopadl vody. Zůstal viset na vrbě. Okamžení zůstala Bára zaražena, plakala. Odhodlaně pohodila hlavou, řkouc, nechť tam visí. Pěkně to kvítí, vrbě sluší. Elška ale nespustila oko ze svého věnečku. Věneček, třesoucí se rukou dolů spuštěný, točil se okamžení na jednom místě, pak ho uchvátila vlna, podala druhé, ta třetí, nesli ho dále a dále, až zmizel děvčatům z očí. Elška, sepnuté ruce položené majíc na zábradlí, dívala se planoucím okem i tváří za věnečkem, jak ho proud daleko unáší. Bára podepřena tělem o zábradlí, též za ním mlčky hleděla. A tvůj věneček uvázl zde. Vidíš, že se vdáš zde, ozvala se Elška, obrátíc se k Báře. Dle toho bychom ovšem neměli být pohromadě. Já měla bych zůstat zde a vy přijít daleko od nás. Nevěřím tomu ale. Člověk míní, pán Bůh mění. Ovšem, řekla Elška hlasem skoro smutným a sklopila s povzdechem oči na vodu. Tedy byste, Elško, tak ráda daleko od nás se dostala? Nelíbí se vám zde? Ptala se Bára a temnomodré veliké její oko spytavě pohlíželo do Elščiny tváře. Což si to myslíš? Šeptala Elška, nepozdvíhnouc oko. Líbí se mi tu, ale... Ale tam daleko je někdo, po němž se mi zde stýská, zatím bych ráda. Víte, Elško, doslovila Bára a položivši hnědou svoji ruku na bělounké rámě děvčete, hleděla jí s usmáním do tváře. Elška popozdvihla oči k Báře, usmála se, ale zároveň se pustila i do pláče. Tíží-li vás něco, svěřte se mi. U mne to zůstane pochováno jako v hrobě, pravila Bára. Elška položila mlčky hlavu na Bářino rameno, obejmula ji a jen plakala. Bára jemně, jako matka svoje děcko k sobě ji přivinula, líbajíc rusé její vlasy. Vysoko nad hlavami děvčat skřivan pěje se vznášel. Nad vrcholy zelených lesů vycházelo slunce a polilo zlatou září zelené údolí. Jakub vyšel před pastýrnu a trouby pastýřské hlas připomněl děvčata, že je čas, aby šli domů. Po cestě si to povíme, pravila Bára, vedouc Elšku za ruku z mostku na luční cestu. Ale kterak si to poznala na mě, ptala se Elška. I bože, to se lehko pozná. Býváte zamyšlená, někdy smutná a zase vám líčko září. Jak jsem vás pozorovala, myslela jsem hned, že vám něco musí být. Uhodla jsem. Jenom jestli na mě tetinka to nespozoruje a ptát se mne nebude, úzkostlivě pověděla Elška, ona by se hněvala. Nelíbil by se jí, doložila. Zná ho. Viděla ho v Praze. To je on, co tetinku pražskou vyhojil. Ten doktor? Vidíme. Vy jste několikrát mi o něm povídala, jak hodný to člověk. Co se tedy paně Pepince při něm nelíbí? Nevím. Ona jen na něho laje a že jí protivný, skoro plačtivě povídala Elška. Což není libný? Ach, Báro, vzdychlo si děvče, tak krásný člověk není v celém okolí jako on. Snad není bohatý? Bohatý? To nevím. Ale co z toho? K čemu bohatství? To je pravda, ale tetinka bude chtít, abyste si vzala bohatého a dobře se zaopatřila. Ne, ne, Báro, já si žádného jiného nevezmu. Raději bych umřela. No, vždyť tak zle nebude. A byť i nebyl bohat, však ona si dá pana Pepinka i pan strejček říci, až jim povíte, že ho máte ráda. Já jim to nesmím povědět. Pražská tetinka mi to zakázala, ale slíbila nám, že se postará o naše štěstí, i kdyby tetinka bránila. Před týhodnem psal mi, že se na druhý měsíc hledáme. Vy si píšete? To je tak, pražská tetinka neumí psát a je krátkozraká. Hynek, tak se jmenuje. Viče je to pěkné jméno. Podivné, ještě jsem takové neslyšela, mínila Bára a Elška dále povídala. Hynek se nabídl, že jí listy pro mne bude psát. Ona by nepsala leda jednou za rok, ale on ji pohání k tomu, aby mi vždy nějaké vyřízení psala. Však se tomu strejček diví, že tetinka tak často píše. A jak když strejček list čte? I holečku, to my jsme si všecko vymysleli. Píšeme tak, aby tomu nikdo nerozuměl než my. Je to přece hezká věc, když se člověk něčemu naučí. Já bych to nedokázala. I tomu by se lehko naučila, mínila Elška. Právě došli k pastýrně. I vzala Báru za obě ruce a hledíc jí jasným svým okem do tváře pravila: ani nevěříš, jak mi je nyní volno. Jako by mi kámen se srdce spadl. Nyní mohu s tebou o něm mluvit, ale doložila s důvěrným přízvukem hlasu. Ty, Báro, nemáš mi co říci? Já, zajikla se Bára a sklopila velké oči. Já nic. Přece snad slovíčko. Nic, Elško, nic. Pouhé sny. Pověz mi je tedy. Až někdy, zavrtěla hlavou Bára, vysmekla ruce z elščiných a ukazujíc na chlív a boudu doložila, vidíte lišaje, která se stuchá a černá se tam ještě oběsí. Čas je pustit. A vaše krávy také již v stádu, slyším je zvonit. Hned požene tatík kolem. Jděte okolo zahrad, Elško, aby vás selky neviděli a nepomluvili. Hej, ať si mluví, vždyť nedělám nic zlého. Poslechnu tě, jdu. Ale co nejdřív si povíme více, pravila Elška a zmizela mezi ploty.
1: Kolotoč mého dětství. Pěkný kus cesty nad kanálskou zahradou, tam, kde pole přestávala a květinářské zahrady ponenáhlu přecházely v pustinu, na ní se později rozrostlo náměstí krále Jiřího, stával za našeho dětství kolotoč. Odbočovala tu široká pěšina k Olšanskému hřbitovu, několik stromků bylo závdavkem zeleně na příští sad a mezi nimi stál nízký, osmiboký dřevěný pavilonek, jehož dvě stěny byly otevřeny. A tam jsme tedy stávali, v němém vytržení zírajíce na nádherné oře a vzpínající se jeleny, kteří hnáni tajemnou silou kroužili kolem mocného sloupu. Krejcár byl tehdy pro kluka peníz veliký. Za krejcár bylo možno se vyšvihnout na koně, opřít nohy ve třmenech a škubati uzdou, aby se zdálo, že se kůň pod námi vzpíná do nebes. S krejcarem jsme tedy náramně škudlili. Mnohokrát se musel přendat, všecek už teplý z kapsy do kapsy, než si zaň člověk koupil arch kapslí do pistole nebo koženého slavíka s blankou. Neboť bylo-li krejcarů několik pohromadě, stálo už za to vypraviti se za vinohrady ke kolotoči, dlouho nerozhodně na tu nebeskou krásu čumět, pak konečně to načít s prvním krejcarem a pak frajersky na rapu nebo šimlu prorajtovat celé klukovské jmění. O pár let později vyrostla arci vinohradskému kolotoči nebezpečná soutěž. Opodál se zastavil se svým komediantským vozem pan Hubička, loutkoherec, a jeho pimprlata, reprodukující v mnohonásobném převaření a zhuštění Shakespeara, Marlowa, Schillera i taškařice barokní frašky, dráždila dětskou představivost mnohem bohatěji a složitěji než pouhá jízda na brůně nebo jelenu. Kolotoč také později zanikl. Často jsme k němu přitáhli a našli jsme všech osm stěn pevně zabedněných a nikdo nám nemohl říci, co se děje uvnitř s jeho štíhlokrkou a velkookou zvěří. A když jsme po letech přišli opět v ta místa, kde už zatím trčeli činžáky a břinčeli zvonce tramvají, osmiboký domeček zmizel. Pryč byl i pan Hubička a žádné Fauste, Fauste, co děláš, že se čertu zadáváš, nezaznívalo po náměstí krále Jiřího šišlavým patosem starého principála s kozí bratkou. Zmizení pimprlat nebylo konec konců nic divného. Žlutý vůz se zelenými okenicemi mohl se kdykoliv rozjet na druhý konec světa. Ale zmizení kolotočového domečku byla jiná věc. Ten se nemohl odstěhovat, ten se musel nezbytně které si temné noci propadnout i s ohnivými pohledy svého komoňstva do země a ta se nad ním slehla jako v pohádce. Tam, kde si v hlubinách pod bledým nedokrevným parčíkem, který vyrostl na jeho místě, krouží asi a obíhají dále červenobílí koníci s vyceněnými zuby a šedostříbrní dělínkové sparohy, které jim vyrůstaly přímo mezi očima krasavecky vybulenýma. A ještě nyní, kdykoliv jsem projížděl tímto náměstím, nemohl jsem se nepodívat, zda mezi křovým nespatřím kolotoč svého dětství. Nadarmo. Zmizel jako ten Hubičkův rozpustilý šišolebý kubíček, který hubatosti přetrumfnul i Kašpárka a námi byl obzvláště zbožňován, protože se na něho každé chvíle snesl ze sufit nedivadelní pásek principálův, aby mu za jeho darebnosti vypráskal, pro kterouž tragiku my měli pochopení náramné. Všechno to zmizelo.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brejlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mně totiž řekli, že vy račte být jaksi zvláště, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
4: Jenom řekněte, oč jde,
2: pravil doktor Mejzlík, bere do ruky tušku a poznámkový blok.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho pana Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Berkovec Petr? Pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání, že?
3: Ale ne, totiž já se k vám obracím jenom o radu, víte. Muselo se stát něco strašného.
2: Tak kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
2: Doktor Mejzlík odhodil blok a tušku.
4: Aha. Tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch. Abyste věděl, to je policejní lékař. Já vám ho zavolám, ano?
3: Toto je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad. A přitom jsem klopítl, ano, klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se vám přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když, pane, vám příslušný historický materiál nyní znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel jejich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čarčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
2: Prosím, není. Přiznával se doktor Mejzlík se zkroušeností špatného žáka.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registrech. No aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnovali tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, mě uvedl na stopu toho případu.
4: Aha, a tak dál.
3: Tak nejdřív ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna jeho zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohu želeti a spravedlivosti boží čekati. Rozumíte, my bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
4: Zatím ještě ne.
2: Řekl doktor Mejzlík, kresle přitom na papíře podivuhodnou spirálu.
3: Aha, vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na žádný světský soud, nýbrž doporučuje ho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo, že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník výjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste jeho milost znal, pane, viděl byste, že je to naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: Snad se pana Ješka bál? Prosím vás, za těch jeho časů.
2: Archivář Divíšek pobouřeně vyskočil.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: Tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci, ale za krále Jiříka? O, to ne, pane, na toho byste si s protekcí nepřišel, o, ten by vás hnal. Žádná protekce. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: A jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. Ač pak jste kriminalista, proto právě k vám jdu.
4: Pro pána krále,
2: bránil se doktor Mizlík, ale archivář ho nenechal domluvit.
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis. Ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce a ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on pan Berkovec byl zeť pana Ježka Skalického, pojal totiž za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie toho náhrobku. Nepozorujete nic zvláštního?
4: Ne.
2: Řekl doktor Mejzlík, prohlíže je z obou stran fotografií náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: Ale to snad je od mého prstu. Ale všimněte si toho nápisu.
4: Ano, Dominí, MCCCC, to je 1400, LXV, 65 let a páně 1465. To je letopočet smrti toho pána, ne?
3: To se rozumí. No, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší. Koukejte se.
2: A rychle napsal tuškou, ano, Dominí, MCCCC, LXV.
3: Ten sochař vytesal schválně písmena OC a ještě jedno C větší. To je kryptogram. Rozumíte? Napište si ta písmena. OCC.
4: OCC. OCC.
3: Nenapadá vás nic?
4: Aha. A to by mohlo být zkratka za okcizus, že? To znamená zavražděn.
3: Ano. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec D. Votice Velenova byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
4: A zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
2: Prohlásil doktor Mejzlík v náhlém historickém osvícení.
3: Na smysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohoto náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec D. Votice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě proboha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
4: Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
3: Náhoda! Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. No, kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být nějaký příčinný vztah. Ale pořád to ještě není všechno. Rok na to, 1466, zemřel v pánu pan Ješek Skalický. A prosím, jeho zboží Skalice a Hrádek připadly dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé dítě, pojal roku 1464 týž pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, nemá nikde žádný náhrobek. Radši nedovolíte, je taky náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. No co? No tomu, pane, říkáte náhoda. Proč nemá náhrobek, co? Náhoda? A nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ježkovi spravedlnost boží?
4: To je docela možné.
2: Mínil doktor Mizlík s poněkud větším zájmem.
3: To je docela jisté. A teď jde. Rozumíte o to, kdo koho zabil a jak to všechno souvisí. Smrt pana Ježka nás nezajímá, protože ty neblahé skutky přežil.
5: jinak by mu král Jiří neukládal, aby jich pánu Bohu žalel. My máme zjistit, kdo zabil pana Petra, jak přišel o život pan Jindřich a kam se poděla paní Kateřina a co s tím vším měl co dělat pan Ješek Skalický.
4: No, tak počkejte. Počkejte, napíšeme si osoby. Tak předně, Petr Berkovec, zavražděn. Za druhé, Jindřich Berkovec, zahynul v boji, že ano?
5: Ano.
4: Za třetí, Katuše, zmizela beze stopy. Za čtvrté, Ješek Skalický, ponechán spravedlnosti boží. Je to tak?
5: Je. Ale měl byste říkat pan Petr Berkovec, pan Ješek a podobně. Tak dál.
4: A přitom vylučujete, že by ten Ješek zavraždil svého zetě Petra Berkovce, protože v tom případě by byl postaven před porotu.
5: Pohnán před královský soud. Jinak je to správné.
4: No, tak počkejte. No pak nám zbývá jenom Petrův bratr Jindřich. Nejspíš Jindřich zavraždil svého bratra.
5: To není možno. Kdyby zavraždil svého bratra, nepostavili by mu v kostele náhrobek. Aspoň ne hned vedle.
4: Aha. No tedy Jindřich jenom zjednal vraha na svého bratra a sám pak zahynul v nějakém boji, ne?
5: No proč by potom pan Ješek dostal od krále důtku za svou prchlivost? A kam se nám poděla Kateřina?
4: No to je pravda. Poslouchejte, to je složitý případ. Tak dejme tomu, že ten Petr zastihl Kateřinu in flagranti s Jindřichem a zabil jí. To se dověděl její otec a v hněvu zavraždil pak svého zetě.
5: Ale to taky nejde. Kdyby pan Petr zabil Kateřinu pro cizoložství, pak by s tím její otec jenom souhlasil. Panečku, tehdy na to byli přísní.
4: Tak počkejte, no, tak řekněme, že jí zabil jenom tak. Třeba se s ní pohádal.
5: No, pak by jí přece jen postavili náhrobek. To nejde. Pane, já si s tím lámu hlavu už rok a nejde mi to dohromady.
4: To je zatrapená věc. A možná, že nám schází někdo pátý.
5: No co byste chtěl s tím pátým? Vždyť ani s těmi čtyřmi nevíte rady. No,
4: pak to tedy musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr. Ale Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
5: Pro pána. Na to jsem ani nechtěl myslet. Ježišmarja, že by to provedla ona? No, co s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení, vyskočil a vzrušeně přecházel.
4: Okamžik. Aha, už do toho začínám vidět. Hrm, do toho tohle je případ. Ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Ano, kruh se uzavírá. Proto on Jiří. Teď už tomu rozumím. Poslouchejte, to byl číman, ten král Jiří.
5: A to byl, panečku, to byl moudrý panovník.
4: Tak, koukejte se.
2: Spustil doktor Mejzlík, usedaje na svůj vlastní kalamář na stole.
4: Nejspíš to mohlo být takhle. A já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především, hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná, ani sebemenší okolnost jí nesmí odporovat. Za druhé je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší, uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu, víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte?
2: Pravil doktor Mejzlík, pohlíže je přísně na archiváře.
4: To je naše metodické pravidlo.
5: Ano.
2: Pravil archivář poslušně.
4: Tedy, fakta, na která musíme mít zřetel, jsou v tomto pravděpodobném pořádku. Předně, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu. Aha. Za druhé, byl zavražděn.
5: Aha.
4: Za třetí, Kateřina mizí bez náhrobku. Za čtvrté, Jindřich bere za své, v nějakém boji. Za páté, král vytýká Ješkovi Skalickému jeho prchlivost. Za šesté, ale nepohání ho na soud.
5: Tak.
4: Tedy Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? Zajisté. A teď dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? Patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na řádný soud? Patrně proto, že ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrtí, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil. A proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. No. A teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha. Pane, kdo to udělal?
3: Já nevím.
2: Vydechl archivář zdrceně.
4: No přece Ješek, člověče, vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Tím se teprve celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, za, no, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
5: Máte na to doklady?
4: Ale to plyne z logiky děje. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím. Ale tady musíme hledat motiv, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám to říkám do očí, že ona to tak udělala.
3: Já jsem to tušil.
2: Vzdychl archivář chmurně.
4: A nyní se objeví na scéně její otec, Ješek Skalický, jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi. A pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen ze zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tomto souboji padne s mečem v ruce. Ovšem, je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne. Ta první alternativa je lepší. No tak, tak tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele, spravedlnosti boží. Slušná porota by to taky tak udělala. Do roka pak starý Ješek umírá žalem a samotou. Nejspíš srdeční mrtvice.
3: Amen.
2: Řekl archivář Divíšek, spínaje ruce.
3: Tak to bylo. Král Jiří, jak ho znám, nemohl jednat jinak. Poslouchejte, ten Ješek, to je skvostná a drsná postava, že? Teď je ten případ dokonale jasný. Člověk to zrovna vidí před sebou. A jak to všecko souvisí? Pane, prokázal jste cenou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec...
2: Pan Divíšek mávil rukou překonán vděčností.
3: Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť, přiznejme to, byl velmi hrdý na to, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic, až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné, panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ješku Skalickém ze Skalice zasluhuje zvláštní pozornost.

0: Vzhledem k tomu, že tohle vyprávění je ze Zlatokopeckých končin, dalo by se čekat, že třeba neskončí dobře.
1: Jenže to záleží na tom, jak se to vezme.
2: Moje řeč, Kinku.
0: Ano. Pokud jde o Kinka Mitchella a Hučinu Billa, těm by se asi slova špatný konec zdála jaksi přes příliš mírná. Stalo se to takhle na podzim roku 1896. Oba kamarádi dorazili na východní břeh Yukonu a z úkrytu zamaskovaného mechem vytáhli kánoji. Zvlášť vybraně tou dobou nevyhlíželi. Letní kutání na březovém potoce, bohaté leda na strázně, právě tak jako nevalná strava měli na svědomí cáry, které zbývaly z jejich oděvů a stopy únavy ve tvářích. Oběma teď obletovala hlavy mračna komárů a protože měli na obranu proti těm okřídleným trapičům tváře pomazané namodralým jílem, vypadali jako maškary.
1: Ty komáři mě přivedou do hrobu.
2: No tak. Hlavu vzhůru, už tam skoro jsme. Za 3/4 hodiny budeme u 40. míle a pak...
1: Jau, jedeš potvoro!
0: Billova ruka pustila pádlo a s hlučným plácnutím dopadla na šíji. Přeplavili se k západnímu břehu Yukonu, vyrazili dolů po proudu a po udané době se před nimi opravdu objevila osada 40. míle. Oba na ní však zírali s překvapením. Ani jedna stužka kouře nestoupala ze stovek srubů, ani hlásek seker, kladiv nebo pil. Před velkým obchodem nikdo nelenošil. Žádný parník u břehu, žádná kánoe, žádná pramice z bydly. Lodě chyběly na řece právě tak, jako chyběl život v osadě.
2: Tak mi to připadá, jako by archanděl Gabriel zatroubil na tu svou trumpetu a my u toho zrovna nebyli.
0: Zajeli s kánoí ke břehu a vyšplhali se po vysokém srázu. Potom šli pustými ulicemi a padala na ně tíseň. Sluníčko nad osadou mírně hřálo, ale nikde nebylo ani človíčka. V tísnivém mlčení klopítali prázdnými ulicemi dál, až je najednou překvapili otevřené dveře. Nad nimi se táhl neumělý nápis, sdělující, že se tu říká Monte Carlo. Vedle dveří, s kloboukem do očí, nakloněn dozadu i z židlí, seděl nějaký starý muž a slunil se.
1: Tohle vypadá docela jako starý Jim Cummings. Jako by tu natáhl bačkory a nemohl se dočkat vzkříšení.
2: Asi přeslech tu Gabrielovu trumpetu. Hej, Jimé, probuď se!
0: Staříka to zvedlo. Polámaně se postavil a mechanicky šel dovnitř. Šli za ním a opřeli se o dlouhatánský výčepní pult, za kterým kdysi 6 barmanů nemělo kdy lenošit. Velká místnost, zpravidla bouřící životem, byla tichá a chmurná jako hrobka. Stolky na ruletu vypadaly pod plátěnými přikrývkami jako náhrobní kameny. Ani veselé ženské hlasy sem nezalétaly z tanečního sálu vzadu.
2: Kde pak jsou děvčata?
3: Pryč.
1: A kde je Pitvela Barlow?
3: Pryč.
2: A sladkovodní Charlie?
3: Pryč.
1: A jeho sestra?
3: Taky pryč.
2: No a co tvoje dcera Sally a její mrně?
3: Pryč. Všichni jsou pryč.
1: A kam se všichni poděli? Přece nechceš říct, že tu byl mor?
3: Co pak vy nic nevíte? He? Všichni přece táhli do Dosnu.
2: Co je to zač? Potok nebo hospoda nebo nějaký tábor?
3: Dosn je teď přeci město. Velký město, větší než 40. míle. Jo, pánové, ještě větší než 40. míle.
2: Už jsem v tomhle kraji 7. rok a troufám si tvrdit, že jsem jakživ o takovém místě neslyšel. Tak jen dál, nalej nám trochu whisky. Mě ta zpráva úplně vyrazila dech. Tak kde pak se ten tvůj Dosn rozkládá?
3: Je to dole, zrovna pod tím místem, co ústí Klondike.
1: A jak pak to tam vlastně vypadá, Jimmy?
3: Na Králičím potoku, kterýmu teď říkají Bonanza, to sype 1 unci na každou pánev. A to se ještě nedostali na žílu.
1: A kdo pak na to přišel?
3: Carmack.
4: Cože Sivaš George? No?
1: Zatímco on může najít, bych si vůbec nedrbal mokasíny.
2: Moje řeč. Neřád líná, který si ani lososa nejde sám ulovit. Proto taky se dal k indiánům. Počítám, že ten jeho domorodej švagr... A jak pak se jmenoval? Skukum Jim, ne? No, ten u toho bude taky.
3: To se rozumí. A nejen ten, celá 40. míle. Až na mě a na pár chromajzlů.
2: No, vsadím se o to, co jsme vypili, že Honkins tam nejel.
3: Beru tě za slovo, Bile. Prohraješ.
1: Jak se ale ten starý spiťar vyhrabal ze 40. míle?
3: No, svázali ho a hodili ho na dno pramice. Támhle z tý židle v rohu ho sebrali. Povídám vám, že se celý tábor hnal nahoru po Yukonu do Dosnu. Jako by měli v patách samýho rohatýho. Ženský, děti, nemluvňata, celá ta banda. Tohle je první pití, který jsem za 3 dny prodal.
1: Není to k vzteku, Bile. Nahrne se tam stádo paďourů a pobudu.
2: Moje řečkinku. Není tam jedinej pořádný zlatokop. Celým tom dosonským podniku. A já tady prohlašuju, že se za žádným Carmackovým nálezem nepohrnu. Já musím nejdřív vidět, jakou má ten zlatý prach barvu.
1: Moje řeč, Bile. Hej, Jimmy, dej nám ještě jednu.
0: Když tohle rozhodnutí zapili, vytáhli kánoji na břeh, přenesli z ní náklad do srubu a uvařili si oběd. Ale odpoledne se táhlo a zmocňoval se jich neklid. Byli to chlapi uvyklí tichu nezměrných pustin, jenže tohle hrobové ticho prázdného městečka je tížilo. Courali se pustými uličkami až k Monte Carlu a znovu začali ujišťovat staříka, jak moc si budou užívat zahálky. Jenže toho to nezajímalo. Pořád obracel hovor k nálezu na Klondajku a nedokázali ho od toho odvrátit. Navstekalo je to.
2: Čerta by vzal celý ten Dawson, povídám.
1: Moje řeč. Člověk by si pomalu začal myslet, že se tam vážně něco děje a ne, že tam jen střečkuje stádo zelenáčů a paďourů.
0: V tom se dole na řece objevila loď a plula proti proudu. Její tříčlenná posádka jí poháněla dlouhými bydly.
3: Ti jsou ze Circle City. Celý odpoledne je vyhlížím. 40. míle má proti ním náskok 170 mil. No ale
2: my si tady budeme klidně sedět a koukat, jak se dřou.
0: Ještě nedomluvil a v dohledu se objevila další loď, následovaná v krátkých přestávkách 2 jinými. A pak pořád ještě pluli ze zdola jiné, loď za lodí, nekonečný průvod. Billův a Kinkův neklid vzrůstal. Kratmo po sobě pokukovali a když se jejich pohledy střetly, v rozpacích odvraceli oči. Nakonec se však potkali očima a žádný už neuhnul. King otevřel ústa, ale selhal mu hlas, zatímco koukal na kamaráda.
2: Zrovna to jsem si myslel, Kingu.
0: Ostýchavě se na sebe ušklíbli a aniž si co řekli, vydali se zpátky. Pomalu zrychlovali a než dorazili ke srubu, už běželi.
1: Když si představíš ten zástup, co drandí nahoru, tak moc času nemáme.
4: No to bych řekl, že ne.
0: Půl hodiny na to už měli kánoji ve vodě a nakládali zbalené potraviny a šatstvo. Dlouhými bydly se odpíchli proti proudu a vyrazili. Když míjeli Monte Carlo, stařík sice trousil uštěpačné poznámky o člověku nádobě křehké a o nakažlivosti střečkování, ale pak za nimi zavolal.
3: Tak hodně štěstí! A nezapomeňte na mě, vykolíkujte mi taky dílec.
0: Energicky přikývli a politovali chudáka, který musel zůstat, kde byl.

0: Skinka Mitchella a hučinu Billa se pot jen lil. Podle nepsané Bible Severu se ten, kdo si pospíšil, dostane do největšího zmatku a ten, kdo je silný, dostane dílec. King a Bill byli silní a hbití. Dlouhými plavnými rázy zdolávali vodní cestu proti proudu Yukonu takovým tempem, že strhali dvojici zelenáčů, která se pokoušela s nimi držet krok. Vzadu nechali všechny zlatokopy z Circle City. V zápolení od 40. míle předehnali oba kamarádi všechny lodě, dorazili do Dawsonu o jednu délku před vedoucím člunem a nechali za sebou zasmušilou posádku, jakmile se dotkli břehu, odkud už bylo třeba pokračovat v cestě po souši.
1: Ani vidět nás nebylo, jak se za námi kouřilo.
2: Moje řeč, Bile. Hele, tamhle je před námi pár chlapů. A tamhle další dva.
1: Pospíš si, Kinku. Praskni do koní.
2: Už jsme je vzali. Podívej, jak se štvou.
1: No, tady se už jeden uštval.
0: Vedle stezky ležel na zádech muž a v krajním vyčerpání lapal po dechu. V obličeji byl sinalý, oči měl podlité krví a skelné, vypadal jako v posledním tažení.
2: Čekaku.
0: V Kinkově výkřiku bylo pohrdání starého kvasáka nad zelenáči, nad lidmi, kteří se vybavili do divočiny samokynoucí moukou. Původně si chtěli vykolíkovat dílec dole po proudu od místa, kde bylo nalezeno zlato. Ale když na záseku na stromě uviděli značku 81 dolní, což znamenalo plných 8 mil od nálezu, rozhodli se jinak. Přeběhli těch 8 mil za 2 hodiny. Bylo to vražedné tempo a míjeli desítky vyčerpaných lidí, kteří padli u cesty. Jenže u místa nálezu se toho o horním potoce moc nedozvěděli. Karmekův indiánský švagr Skukum Jim říkal, že králičí potok, nyní přezvaný na Bonanzu, je vykolíkovaný až po 30. Ale když King a Bill zahlédli na rohových kůlech už nápis 79 horní, schodili zavazadla, posadili se, zapálili oheň a začali si smažit slaninu a vařit kávu.
2: Všecká naše námaha byla marná.
1: Moje řeč, Kinku. Bonanza je vykolíkovaná od ústí do Klondajku až k východu Žíly, kam oko dohlídne, a ještě za roh.
0: Zkuste to na tom prckovi, navrhl jim příští ráno Karmek, objevitel nálezu, kterého oba měli za budiš k ničemu. Mínil tím širokou bystřinu, která se vlévala do Bonanzy u horní sedmičky. Kamarádi přijali radu s pohrdáním, jak se sluší na staré kvasáky, a tak strávili den na Adamově potoce, jiném a slibněji vyhlížejícím přítoku Bonanzy.
1: Ale je to pořád stejná písnička. Kolíky a kolíky a kolíky až nahoru.
0: 3 dny Karmek opakoval stále tutéž radu. A 3 dny ji pohrdavě odmítali. Ale když už 4. den neměli kam jít, pustili se nahoru potom prckovi. Dobře věděli, že tam celkem nikdo nekolíkoval, ale neměli ani v úmyslu si nějaký claim vyznačovat. Udělali si prostě jen výlet, aby vyvětrali špatnou náladu. Kolíky končily 23. Zbytek potoka si mohl zabrat, komu se zlíbilo.
2: Tady se smějí pást i losy.
0: Ale Bill s veškerou vážností odměřil 500 stop nahoru po potoce a zásekem vyznačil rohy dílce. Na dno krabice načmáral.
3: Tahle losí pastvina je vyhrázená pro Švédy a zelenáče.
2: Správně. A poněvadž to vystihuje, co cítím, klidně se podepíšu i já.
0: Tak jaký je ten prcek? Zeptal se Karmek, když se přiloudali zpátky do tábora.
1: Prcky vzal čert. Až já a King někde zarazíme, tak to bude jedině u Zlatýho dna.
0: O pohádkovém potoce Zlaté dno snili všichni staří kvasáci. Vyprávilo se o něm, že je v něm taková přemíra zlata, že se zlatonosný štěrk musí nejdřív lopatami naházet do promývacího koryta, aby se vůbec dalo rýžovat. Ale několikadenní odpočinek, který si naplánovali před

0: velkém stanu, kam zlatokopové chodili dát odpočinout rozlámaným kostrám a za trochu zlatého prachu vypít nějakou tu skleničku whisky. Bill a King nepili. Hlavně proto, že jejich společný a jediný váček nebyl dost silný, aby vydržel příliš mnoho cest na misku vach.
1: Poslouchej, Bille, mám na mušce pytel mouky od jednoho čekaka.
2: Mouky je kilo za $2. Jaký z nich chceš dostat?
1: Prodám mu půlku toho našeho dílce.
2: Jakýho dílce? Jo, tak. Ty myslíš ten claim pro Švédy a zelenáče?
1: No.
2: Já bych s tím tak nelakotil. Dej mu ten krám celý.
1: To kdybych udělal, tak se vyléká a odpálí. Zatím dělám, že je to ohromně cenný pozemek a že ho polovinu pouštíme jen proto, že máme strašnou nouzi o jídlo.
2: Jen jestli někdo tu naši ceduli nesundal a dílec nezabral.
1: Nesebralo nikdo. Čekakové to brali vážně a začali kolíkovat tam odtud, kde ty jsi skončil. Už jsou až za hřebenem.
0: A zrovna v tu chvíli zaslechli pomalou a nejistou řeč Anse Hendersona, který říkal barmanovi.
3: Mně se tam líbí. Já si tam opatřím claim.
0: Kamarádi na sebe mrkli a za chvilku už překvapený a vděčný Švéd popíjel mizernou whisky s dvěma nemilosrdnými cizinci. Jenže měl zrovna tak chladnou hlavu, jako oni srdce. Váček cestoval na váhy a zpátky, starostlivě sledován očima Kinga a Billa. Ale Ans ne a neroztát. Bill s Kingem byli zoufalí, třeba že navenek řečmi i jednáním hlučně projevovali veselí a družnost.
4: No na mě se neohlížejte, kamaráde. Hup, jen se napijte. My oslavujeme tady Kingovi narozeniny, víte?
0: Ans Henderson vyhlížel potěšeně a vybídl je, aby se s ním také napili. Platil z docela slušně vypadajícího váčku.
1: Nemá tam míň než 800 liber.
0: A pak Bill začal vyprávět o tom, jak mají s Kingem málo jídla a jak kvůli tomu chtějí prodat půlku výnosného dílce. A oba dělali, jako by neslyšeli, na co se Hans Henderson se svítícíma očima ptá. Takže Švéd musel svou otázku opakovat.
3: A kolik pak budete chtít?
4: No,
3: 200.
4: A hup,
3: no 250. Ale počítám, že to stejně neprodáme.
5: Jo, taky si myslím. Nejsme od žádného dobročinného spolku pro podporování Švédů.
3: Já myslím, že bychom se měli ještě napít.
0: A tak to šlo pořád dokola. Až nakonec, než skončila noc, byla s námahou podepsaná kupní smlouva, podle níž se Bill a King zříkají všech práv na dílec číslo 24 na potoce zvaném Eldorado, což bylo pojmenování pocházející od nějakého optimistického čekaka.

0: Ráno bylo studené a šedivé a pohádkové zlaté vidiny, které zářily v očích Ance Hendersona v noci, zmizely. Sáhl po váčku a polekalo ho, jak je lehký. Vyrušili ho drsné hlasy. Otevřel oči a vykoukl spod stolu. Dva chlapi, kteří byli na cestě celou noc, si hlučně vyměňovali názory, jaké je to Eldorado hnusný a naprosto bezcenný potok. Vylekal se, sáhl do kapsy a našel smlouvu na díle z 24 Eldorado. Za pár minut už tahal Kinka a byla z postele a snažil se jim pokaňkaný papír vrátit.
1: Já by sem si radši vzal zpátky peníze. Vraťte mi je.
0: V očích i v hrdle měl slzy. Kutáleli se mu po tvářích, když si před nimi klekl a pro.

0: Prosil a naléhal, ale marně. Nepovolili a když jim nešťastný Švéd zmizel z očí, docela upřímně se divili, protože je samotné by nenapadlo lamentovat nad nepodařeným obchodem.
1: To je poprvé, co jsem slyšel fňukat chlapa nad kšeftem s dílcema. Musím se rovnou přiznat, že tomu nerozumím.
2: Moje řeč, Bile, dílce, to je jako koňskej handl.
1: Z toho chudáka zelenýho nebude nikdy víc než čekakou.
2: Je na dně, jenže to dno není zlatý.
0: Tři měsíce na to se King s Billem vraceli přes předěl nad Klondajkem, protože už spotřebovali skoro všechnu mouku, kterou nakoupili za zlatý prach Ance Hendersona. Čirou náhodou se vraceli kolem dílce číslo 24 na Eldorádu. Když se v metelici rozjasnilo, uviděli haldu hlíny a u ní rumpál, kterým točil nějaký chlap. Viděli, jak vytahuje z jámy vědro štěrku a vysypává na svah haldy. A taky uviděli dalšího muže, nějak povědomého, jak nabírá čerstvý písek do rýžovací pánve. Pak se z pánvy otočil a utíkal k chatě. Rozběhli se za ním a našli ho, jak klečí u kamen a vypírá pánev v putince vody. Byl zabraný do práce a vnímal jen, že někdo vešel a dál obratně kroužil pánví a sem tam přestal, aby vybral větší kamínky rukou. Dívali se mu přes rameno, ale dokud byla pánev v kalné vodě, nic nebylo vidět. Pak ale muž pánev zvedl, vodu vyšplíchl a na dně se ukázalo něco žlutého. Hudčinu Bill a King Mitchell polkli. Jak živi ani nesnili o takovém bohatství.
1: To vypadá pěkně, kamaráde. Kolik počítáte, že toho tam je?
0: Hans Henderson ani nevzhlédl.
3: Já bych sem řekl, že tak 150 deka.
2: No, to je z vás ohromnej boháč, co?
0: Švéd byl stále ještě skloněný a zaměstnaný konečnými pohyby pánví, které vypláchnou poslední stopy hlušiny.
3: Já bych sem řekl, že už to dělá tak asi 500 000 dolarů.
1: Pane jo.
2: Moje řeč, Bile. Pane jo.
0: Potichu vyšli ven a zavřeli za sebou dveře.

0: Vůbec ji hledat nemusel. Seděla na patníku u silnice kousek za hrádkem. Zastavil svou rozložitou černou Mercedesku kabriolet, vykoukl přes přední sklo a řekl: dobré jitro. Naklonil se, aby otevřel dvířka. Prosím? Já nestopuju, pravila Kateřina Hodičková a zvedla pyšně bradu. Sedím tady jen tak a čekám na jistého známého. Kterého? Jistého Exnera, kapitána Michala Exnera. No to bych byl já, pravil Exner radostně. Ha, bože, Kateřino, vykřikl, ty mě nepoznáváš. Pokrčila rameny, sklouzla z patníku a vznešeně usedla vedle něho. Po dvou měsících, pane, to se nesmíte divit, že moje paměť selhala. No počkej, ne tak rychle, tady je lidí. Je časné ráno a nikoho nevidím, řekl tvrdě. A vůbec touhle dobou každý pořádný člověk spí. Upravila si vlasy. Rozjel se. Ne tak rychle, hned teď doprava. Jak se ti vedlo v Itálii? Blaženě zabručela a vystrčila špičku jazyka mezi rty. Takhle. Zabočili do lesa mezi chaty a zahrádky. Po mizerné cestě se Mercedeska zmítala jako člun v bouři. Tady, pravil Michal Exner, dávaj pozor, aby si nepřekousl jazyk, tady je to taky fajn. Rovně? Doprava a stát. Vyskočila, aby otevřela bránu. Po dvou měsících, co se neviděli, znovu objevil znamenitou délku a tvar jejich nohou. Nadšeně tedy vjel do zahrady a zaparkoval ve stínu za chatou. Chata profesora Hodičky stála na pokraji lesa. Horní část parcely byl les, nyní soukromý anglický park, pod chatou sad, chlouba to Kateřinina otce. Podél cesty a cestiček kytičky, jejich zalévání vyžadovalo pravděpodobně dost energie. Níž po strání se rozkládala spodní část chatové osady Jílovec a pak bylo vidět vesnici s kostelem, bylo možno dohlédnout až na okraj Mítinek a vpravo za silnici na mírné návrší s Habernou, u jejíž paty se zelenal a bělal březový háj, skrývající sídlo Gustava Truhlaříka. To koukáš, řekla Kateřina. Hrádek, uvažoval Michal Exner, jako kdybych to už někdy slyšel. No Štěpkovický archív, tamhle kousek v lese za námi je místo, kde vykopali po válce Štěpkovický archív. Aha, no je tady pěkně. Máš hlad? Mám. Já taky, a pak se půjdeme koupat. Odpoledne je moc vedro a k řece není nejblíž. Oběd nevařím, jdeme na stavidlo. K vodníkovi? Do vesnice. Hurá, řekl Michal Exner a svlékal sako. Jak dlouho tady zůstanem? Jak dlouho máš čas? Nekonečně. V odpoledním horku se povalovali v chládku lesa za chatou a popíjeli alkoholický nápoj. Místo raního zpěvu ptáků hudl teď svou hmyz. Exner ležel na zádech, díval se nad sebe do koruny smrku a pohyby stromu a jiné další vlivy byly příčinou, že se mu zdálo, jako by neležel na zahradním lehátku, ale na člunu v lehkém bánku. Slyšel jsi, o čem mluvili vedle u stolu? Zeptala se ho. Na stavidle? No kde jinde, slyšel? Ztratil se nějaký Adam Rosický, syn advokáta. Ale nechtěl jsem slyšet. Co tomu říkáš? Nic. Lidí se ztratí. Chuligánů, který jsou podezřelí z vraždy, desítky. Přeháníš a nebereš nic vážně. Ne, ale to by byla příležitost. K čemu, pro Krista pána, podivil se? Já teď nemůžu být na nic zvědavý. A proč pak, pane kapitáne? Protože budu pořád tady. Nekonečně. Budu pěstovat jabka a později krmit králíky a slepice, sít a sklízet, zalejvat kytky, prořezávat stromy, kácet je a dělat dříví, snil a koupím si fajfku. Odmlčel se na velmi dlouhou dobu. O obrátil k ní hlavu. Týden, řekl smutně. Myslel jsem, že tady budu tak týden. 10 dní, řekla prosebně. 10. Prýma, řekl a usmál se. A nebudeme moc vycházet. Bazén je tady na zahradě, můžeš chodit nakupovat, nevařím špatně. Ale Michale, je tady pošta? Je, ale dnes je zavřená. Zavolám večer z hospody. Komu? Mým důstojníkům. Michale, řekla přísně, říkal jsi 10 dní. Beránek?
1: Ježíš, zazněl mu do ucha radostný hlas. Je ti smutno, viď? Jistě, hleď, něco bych potřeboval. Slyšel jsi o Štěpkovickém archívu?
0: Zajisté, můj kapitáne.
1: No já z těch Štěpkovic teď volám. Jo, potřebuješ otáhnout brknu do garáží.
0: Neblbni, nech mě domluvit, sakra.
1: Dobře, takže Štěpkovice, archív. Exner vzdychl. Kousek od těch Štěpkovic je vesnice Hrádek.
0: No tak o té jsem neslyšel.
1: Konečně, zaradoval se Exner. Tak teď uslyšíš. Příležitostně se mrkni na mapu, kde ta vesnice je, mají tam okrsek VB. Během posledních 2 let se v okolí vesnice ztratilo pár lidí. Poslední před několika dny nějaký Adam Rosický. A slyšel jsem, že se to vyšetřuje tady místně.
0: Ne, do toho se raději nebudeme plést. Mrkni se na ta předchozí zmizení, musí tam být někde hlášky.
1: Máme se jet mrknout i tam?
0: To nebude potřeba. Poslední případ se stal nějak před rokem. Když si budete myslet, že je to zajímavý, no tak přijeď.
1: Kdy? Za 10 dní.
0: Dobrý, já si jen poznamenám tu vesnici.
1: Počkej, abys věděl, kde mě máš hledat.
0: No to já najdu snadno, pravil podporučík Beránek sebevědomně.
1: Hrádek, prosím, kde zde má chatu profesor Hodička?
0: Zmije.
1: Naschledanou, můj kapitáne.
0: Za 10 dní!
1: Vykřikl Exner zoufale. Ale nebyl si jist, zda tohle Beránek podruhé nepřeslechl. Ale než zaklaplo sluchátko, bylo slyšet, že na druhém konci drátu se kdosi odporně chechtal.

0: Ignát Herman, Martin Kropáček, Leštič Podlach. Že to bylo jednou takhle před svátky, vím, ale nepamatuji už, bylo-li to před Vánocemi nebo Velikonocemi. Je tomu už hezkých několik let a ostatek na tom pranic nesejde. Mně ne a čtenáři už dokonce ne. Zůstala mě jen pěkná vzpomínka, ale té si vážím. A poněvadž nemám nic moudřejšího na práci, povím to čtenáři. Bylo to před svátky a uváděl jsem v pořádek svůj domácí krb, tehdáž ještě skoro zánovní. Nevěděli jsme, nepřijdou-li o svácích nějací hosti a chtěli jsme, aby to zas jednou vypadalo. Jsem člověk ukrutně nádherný milovný a tak jsem navrhl naší Bertě, aby zas počase vydrhla i podlahy veškerých našich komnat. Když tedy naše Berta vydrhla podlahu, pohlížel jsem na všecky ty suky, štěrbiny a úžlabiny, které se dobou do měkkých prken byly vyšlapaly a příliš zdobně nevypadaly. Pohlížel jsem na ně a pronesl jsem ke své choti, která právě vcházela. Nemyslíš, že bych měl tuto podlahu dát vyleštiti, aby ty nerovnosti poněkud se zmírnily? A bude to vypadat mnohem elegantněji. A Berta se s tím nebude muset tak často dřít. A nebude se držet v podlaze takové vlhko. Zkusíme to nejdřív tuhle a když se vydaří, dám navoskovat a vyleštit i ostatní naše salony. Co myslíš? Důvody moje měly dost přesvědčující síly. Manželka moje souhlasila. V otázkách podlahových, bílení kuchyně, vymetání kamen a tomu podobných vládne mezi námi odedávna vzorná harmonie. Pročež po obědě zastavil jsem se u domovnice s úctivou otázkou, neví-li o nějakém leštiči podlah. To je jakési dosti vzácné, řídké řemeslo a tajné zároveň. Výkladních skříní například leštiči podlah naprosto nemají. Vix, povídá domovnice. A mně se zdá, že tamhle v Kočičí ulici byl nějaký. Kočičí ulice náleží k nejhornatějším krajinám Prahy a spadá jaksi v obor a působnost spolku českých turistů. Ale tento spolek tehdy ještě neexistoval, i vydal jsem se tam bez průvodce. Bral jsem se opatrně rozsedlinami a úžlabými Kočičí ulice a skutečně, kdesi uprostřed nalezl jsem hokynářský krámek, na jehož dveří opažení lpěla malá, zašlá, oprýskaná tabulka s nápisem Martin Kropáček, Léštíč Podlách, Cimrvixr. Poněvadž se vyznám do jisté míry v obou zemských jazycích, nebyl jsem v nějakých pochybnostech a vstoupil jsem do krámku, kde mne uvítala vážná matrona. Prosím, pan Kropáček doma? Jo, je, co mu chtěj? Chtěl jsem se jen otázat, zdali by měl čas a mohl mě vyleštit podlahu. Matrona strčila hlavu do dvířek vedoucích do jakési temné místnostky a zavolala do jeskyně šetrně. Starej, polez ven. Pan Kropáček vylezl. Byl to vzor starosvětského člověka, bodrého výrazu ve vrázčitém obličeji. Opakoval jsem mu svoji otázku. Pan Kropáček se podíval nějak tázavě na svoji družku, ač tam nejspíš v jejich očích souhlas, odpověděl vlídně hlasem trochu kostrbatým. Proč pak bych nenavixoval? Navixuju. Pověděl jsem mu svůj byt a pan Kropáček řekl, že se na to koukne, snad prý ráno. Což mě bylo milé, jsem velmi rád osobně účasten všech instalací, které se u mě provádějí. Ráno pan Kropáček přišel, zatím bez náčiní, podívá prý se co a jak. Koukal po podlaze, podupával na vyčnívající suky a prohodil. Tohle je měkká podlaha. Měkká, přisvědčil jsem. Ty moc pijou, povídal rozvážně. Musí se dát dobrý grunt. Dejte ho, přisvědčuji. A aby jsme to udělali světlé, povídá zas. Udělejte to dle svého uznání a dle zásad svého umění, odpovídal jsem. Jen brzy, pokud je podlaha čistá, aby se nezašlapala. Začneme dnes, řekl pan Kropáček, což mě trochu zarazilo. Chce-li dnes začít, vypadá to, jako by to mělo několik dní trvat. O čemž se mi v nejbližší budoucnosti dostalo zcela jasného poučení. Pan Kropáček odešel pro barvy a já do pisárny. Navrátiv se v poledne, shledal jsem, kterak pan Kropáček končí v koutě mé pracovny gruntýrování, jak tomu říkal. Hleděl jsem na podlahu poněkud starostlivě, vypadala, jako by na ní pan Kropáček byl namaloval oblaka, tak to bylo nestejné, a barva byla poněkud křiklavě žlutá. Vzpomněl jsem si, že jsem podobný odstín vídal v rodinách, kde měli malé dětičky. Někdy na podlaze, někdy jinde. Pronesl jsem jisté pochybnosti nejen o této kuléře, ale také o těch oblacích. Pan Kropáček se zahleděl na podlahu, čelo jeho se vraštilo, vyjasnilo se však zase a z jeho rtů splynulo: to se všechno vyrovná. Měkká podlaha nestejně pije. Parkety by byly lepší. S tím jsem v duchu souhlasil. Zatím pan Kropáček dokončil první nátěr a poznamenav, že to nechá zaschnout a že odpoledne přijde, aby to přetáhl povrchu, odešel k obědu. Co vše dělal odpoledne, nevěděl jsem, neboť jsem přišel domů až večer za tmy, skoro za noci, a při světle nebylo lze rozeznati, jak je to přetáhnuto. Ostatně až zítra nastávala věc hlavní, leštění. Jen jsem uslyšel, že pan Kropáček nařídil, aby se na noc v pokoji dobře zatopilo. Pro zaschnutí. Ráno jsem ovšem viděl, co na podlaze přibylo. Druhý nátěr. Ale připadal-li mi první jako větrem rozházená oblaka, zdála se mi nyní podlaha jako mramorová, a sice velmi divoce mramorová. I vyčkával jsem v pochybách mistra Kropáčka a rozmaru nikterak mi nepřidala poznámka manželčina, že snad jsme to raději měli nechat jen tak, že byla podlaha aspoň stejná. Upozornil jsem mistra Leštiče, když přišel, na různé vrstvení barvy, jakož i na nepříjemnou její žluť. Hleděl na své dílo jaksi rozpačitě, jak se mi zdálo, a po chvíli řekl: no, vážnosti. Tomu by se pomohlo, kdyby to mohlo být tmavší. To se všechno přikryje. Ale já chtěl udělat pokoj veselý, vzal jsem na to světlo. Mistře, udělejte to tmavší. Tohle píchá trochu do očí a ta nestejnost mne netěší. To si tedy musím přinést jiný hrnec, povídal Kropáček. A položím tmavší barvu. Položte jí, mistře, pobídl jsem ho. Martin Kropáček zase mazal půl druhého dne, načež řekl, že už zítra bude vixovat. Podíval jsem se na dokončené gruntýrování a mysl má se jaksi zachmuřila. Bylo to arci temnější, mnohem temnější, ba vypadalo to, jako by to namazal hovězí krví. Moje jindy vlídná pracovna zdála se mi teď, jako by se byla o loket propadla. Milý mistře, řekl jsem znepokojen, to tak zůstane, takhle tmavorudé?
1: A to prokoukne, až na to přitlačím kartáč.
0: Bylo pátého dne, když konečně mistr Martin Kropáček dohotovil svoji malbu. Díval jsem se na to se svěšenou hlavou a spočinul jsem pak vyčítavým pohledem na panu Kropáčkovi, který stál nad svým dílem se založenýma rukama, jako by se v něm vzhlížel. Mistře sousede, povídám. Neuspokojil jste mě docela. Doufal jsem, že to bude vypadat jinak. Neboť komnata moje vypadala teď jako sklep. Podlaha temně a špinavě rudá strašila přímo. Připadly mi bez děky ony ponuré síně na starých hradech a zámcích, kde bývali páni přepadáni a vražděni. Poměl jsem, že na takovou tmavou, zločinem dýšící podlahu klesl asi přepadený a skolený Valštín, že taková podlaha rozhřívla se na krále Duncana v ložnici hradu Macbethova, do níž její úkladný hostitel zavedl, že na takové podlaze přecházel v nepřístupném žaláři svém a trávil zoufalý život onen tajemný vězeň se železnou škraboškou. Vše to mi připadlo a už jsem se vmýšlel v stísněnost a ustrašenost, jaké budu podléhat v černém tomto pokoji za večerů a za noci. Ale Martin Kropáček stál tady zcela spokojeně a zdálo se, že ho dovršené jeho dílo naplňuje zálibou. Copak jsem vám dlužen? Otázal jsem se.
1: 4 zlaté 50. Odpovídal Kropáček bez ostychu a dodával, to bylo nějaké barvy.
0: Zmocnila se mne nevýslovná trpkost. Za to vše ještě 4 zlaté a 50 krejcarů. Ale co bych chtěl pak za vyleštění žofínského sálu? A tu už jsem se nezdržel a podrážděn hudlařským spaškuděním podlahy a neskromným požadavkem jeho, otázal jsem se Kropáčka, poslyšte, mistře, už jste taky někdy někde něco vyksoval? A myslel jsem, že se touto jízlivou ironií zalkne. Ale Kropáček zcela klidně odpověděl,
1: no, nevyksoval. Já nejsem žádný vyučený vixr. Ale ke všem čertům, rozkřikl jsem se, kterak se můžete opovážit pověsit si na krám tabulku, což pak nejste vy, Martin Kropáček? Já ne, vážnosti, odpovídal klidně mistr Kropáček. Já jsem Matěj. Martin byl bratr, on u mě bydlel. Ale před měsícem jsme ho pochovali. Uhnal si z toho prášení při vyksování oubitě. No ale když přišli, tak jsem posloužil. Já to teď za něj vezmu, můj bože. Tohle žádný kumšt není. Ne. Tohle ne. Ani sám nechápu, že se tehdy neudála v krvavém tom pokoji vražda. Poznamenávám nakonec, že jsem mistru Matěji Kropáčkovi nedal žádného díku vzdání a doporučení do novin. Ale podlahy jsem užil, ne a ne jí vyšlapat. Důkladně Matěj Kropáček natíral. Jako by to byl přibyl.

0: Napij se, suchárku, čaj s medem ti uleví.
1: Jedna paní, co jí maminka šije šaty, říkala, že umřu. Myslela si, že spím, ale já to slyšel. Víš, že umřu, Natáne?
0: Ano, vím to.
2: Klesne-li naše loďka dnu, a já s ní moje milá, zaťuká na tvé okénko, smutná holubice bílá.
1: To je hrozná nespravedlnost, že někdo musí umřít. Ještě než je mu 10.
0: Víš, suchárku, myslím, že nebude tak zlé. Budeš se mít docela bezvadně.
1: Co je na tom bezvadného, ležet pod zemí a být mrtvý?
0: Hlouposti. V zemi přece leží jenom kosti. Ty sám tam odtud vylítneš někam úplně jinám.
1: A kam?
0: Do Nangijaly.
1: Kde je Nangijala? V životě jsem o ní neslyšel.
0: To je tam, kde vznikají všechny pohádky. Kdo se tam octne, prožívá dobrodružství od rána do večera. Jo, suchárku, to bude jiná, než ležet v posteli, kašlat a postonávat a nikdy se nemoc hrát. Tam se okamžitě uzdravíš, zesílíš a bude ti to ohromně slušet.
1: Jako tobě?
0: Mnohem víc.
1: To říkáš jen tak. To ty seš jako princ pohádky a všichni tě obdivují a chtějí být s tebou. A já vůbec nevím, proč mě máš rád, když jsem takový strašpitel s rozklepanýma nohama. Co nic neumí.
0: Právě proto všechno si můj suchárek.
2: Poletí si moje duše, snese se od moře s nebe. Bude mít jen jedno přání, být na chvilku místo tebe.
0: Představ si, že ty za mnou tak jednou večer přiletíš z Nangijaly. Posadíš se mi zvenku na okno jako bílá holubice. Slibuješ?
2: Poletí dušička tvoje, suchárku od moře z nebe. Budu mít jen jedno přání, být chvilku blízko tebe.
1: Ale já tam nechci. Bez tebe mi bude smutno.
0: Já se v Nangijale taky objevím. Neboj se.
1: Ale kdy? Možná budeš žít 90 let. A co já tam sám?
0: V Nangijale neplyne čas jako na zemi, suchárku. I kdybych tu žil 100 let, zdálo by se ti, že uplynuli sotva 2 dny. A 2 dny přece vydržíš. Polezeš po stromech, rozděláš si ohníček, zalovíš ryby v potůčku a vůbec všechno, po čem tak toužíš. A právě když se budeš chystat vytáhnout okouna, objevím se já a ty řekneš: páni, ty už jsi tady, Jonatáne.
1: Stejně by bylo lepší, kdybys tam přišel přede mnou. To bys lovil ryby ty.
0: Ty můj malej, co můžu dělat? Budu muset žít tady, v ulici, bez svýho suchárka. Možná 100 let, nebo 90.

0: Můj bratr Jonatán už není. Je v Nangele. Bolí to tolik, že o tom ani mluvit nemůžu. V novinách o tom psali.
1: Včera v ranních hodinách vypukl ve čtvrti Jiskřany požár. Dřevěný dům do základu schořel. Upoután na lůžko 10letý nemocný chlapec Karel L., 13letý Jonatán L., jeho bratr, se právě vracel domů a než mu v tom bylo možno zabránit, vrhl se do hořící budovy. V zápětí vzplálo schodiště a tak zbývalo pokusit se o záchranu skokem z okna. Pádem se těžce zranil a na následky zranění na místě zemřel. Mladší chlapec vyvázl bez úhony. Matka sourozenců u zákaznice utrpěla těžký šok.
0: Na další stránce napsala o Jonatánovi učitelka.
2: Drahý Jonatáne Lve, měl by ses vlastně jmenovat Jonatán Lví srdce. Pamatuješ, jak jsme se učili v dějepise o hrdiném anglickém králi, který se jmenoval Richard Lví srdce? Tenkrát si řekl, panečku, já bych asi nikdy nebyl tak odvážný. Drahý Jonatáne, i když se o tobě v dějepise psát nebude, byl jsi odvážný v rozhodující chvíli. Byl jsi hrdina. Všichni na tebe budeme vzpomínat. Bude nám ve třídě chybět veselý, milý Jonatán.
0: Je trochu tukla, ale tohle napsala hezky. Jonatán Lví srdce. Ale ze všech nejvíc chybí mě. Bydlíme v domě hned vedle toho shořelého, lidé nám dali nějaký nábytek. Zase kašlu a ležím na pohovce v kuchyni. Ale není tu Jonatán. Jsem sám a špíchá u srdce. Nejdřív ležel tváří v hlíně, z koutku mu tekla krev. Nepláč, suchárku, uvidíme se v Nangele, řekl. Potom zavřel oči, lidé ho odnesli pryč a já ho už nikdy neviděl. A začal jsem se bát, co když si Jonatán na Nangelu vymyslel jen, aby mě rozptýlil. Ale pak mě přišel utěšit. Jednou večer, když jsem byl doma sám a bylo mi strašně smutno. Podívám se na okno a tam sedí sněhobílá holubice. Přesně jako v té písničce.
3: Pospěš si, suchárku. V Nangele je báječně. Stojí tam starý dům, kterému se říká Rytířský dvůr. Leží v třešňovém údolí a na brance má cedulku s nápisem Bratři Lví srdce.
0: To znamená, že tam budeme bydlet oba? A že budu taky Lví srdce?
3: Přijď co nejdřív. Když mě nenajdeš doma, jsem u řeky a lovím ryby.
0: Dva dlouhé měsíce tam bydlel Jonatán sám. Dva strašné měsíce se musel být bez něho, ale už brzy tam budu. Možná dnes v noci. Napíšu mamince vzkaz, aby ho našla, až ráno vstane. Neplač, maminko. Uvidíme se v Nangele.

0: pak jsem najednou stál před brankou a četl cedulku. Bratři, lví, srdce.
1: Jonatáne, Jonatáne! Jonatáne, chytil jsi něco? Jsou to i pstruzy?
2: Konečně jsi tady, suchárku, lví srdce.
1: Nedělej si legraci, nech si to, pozor! Řenka! Jonatáne, já umím plavat a to jsem přece nikdy neuměl.
2: Jasně, že umíš plavat.
1: A všiml jsi, že nekašlu?
2: Jasně, že nekašleš, jsteš přece v Nangijale.
1: A vůbec mi není zima. A koukni, nohy mám najednou rovné jako ty. Možná, že se mi trošku zesknul.
2: Jasně, vypadáš líp?
1: Tohle je nejkrásnější údolí na světě. Třešňové květy, tráva, co může být hezčího? A ten vzduch.
2: Nech trochu i pro mě.
1: Bratři lví srdce, tak tady bydlíme?
2: Představ si, že jo, suchárku. Není to prýma? Pojď se na ně podívat. Stáj je hned vedle, za domem. Jeden je Hrom a druhý Pírko. Hádej, který je tvůj.
1: Můj. Já to budu mít koně.
2: A taky králíky, tamhle jsou.
1: Tady v Nangijale je všechno, co jsem si vždycky přál.
2: Vždyť jsem ti to říkal, tam u nás v kuchyni. Tady můžeme spát taky v kuchyni, jak jsme zvyklí. Aby maminka měla svůj pokoj, až přijde.
1: Ale tahle kuchyně je jak pro rytíře. A je tu i krb?
2: Maminka tu bude mít místo třeba na 10 strojů. Ale může chvíli trvat, než se objeví.
1: Napsal jsem jí, že se tu uvidíme. Hlavně, že jsme se sešli. Já už nemám vůbec strach.

0: trošku, Natáne. V těch šatech a na koni vypadáš opravdu jako princ pohádky.
1: Tobě to taky sluší. Oblečení z doby ohníčků a pohádek.
0: Tady v Nangiale žijeme v hodně dávné době, viď?
1: Pro nás je to dávná doba, ale je to i zdravá a dobrá doba. V ní se žije lehce. Aspoň v Třešňovém údolí.
0: Je to snad někde jiné?
1: O moc jinačí, suchárku.
0: Tak to máme štěstí, že jsme se usadili právě tady. Podívej, tamhle jde nějaká selka.
1: To je Žofie, suchárku.
2: Žofie! Vidím, Jonatáne, že tvůj bratr už konečně dorazil. Štěstí, že tudy jedete, můžete si aspoň vzít košík s jídlem sami. A večer přiveď bratra ke Zlatému kohoutovi, aby ho všichni mohli pozdravit.
3: Přivedu a děkujeme. Naschledanou, Žofie.
0: Ukáž, co je v něm? Mňám. Domácí chleba, med, smetana a palačinky. Žofie nám to dává zadarmo?
1: Tady v Třešňovém údolí to tak je. Navzájem si dáváme a pomáháme, jak potřebujeme.
0: A co ty dáváš Žofii?
1: Koňský hnůj na záhony. Pomáhám jí s celou zahradou. No a ještě s něčím.
0: Pamatuješ, říkal jsi, že v Nangiale člověk od rána do večera zažívá dobrodružství, ale tady je klid a bezpečí. Med, mlíko, palačinky.
1: Ještě ses to ani nerozhlédl, ty trumbero.
0: Víš, já si myslím, Jonatáne, že nejhezčí dobrodružství je tu být s tebou, mít koně, králíky, lovit ryby a tak.
1: Ani nevíš, jak bych si přál, aby ses měl pořád takhle, suchárku. Ale stávají se tu věci, které by se stávat neměly.
0: Se Zlatým kohoutem?
1: Zlatý kohout je jméno hostince, kde se scházíme. Je tam plno zpěvu a smíchu, povídání.
0: Ale budu se hodit mezi lidi, co tu bydlí? Nejsem zvyklý.
1: Suchárku, tady ti nikdo neublíží. Ale možná, že bych ti tam měl říkat Karle, když se jmenuješ Lví srdce. Suchárek Lví srdce by jim asi přišlo k smíchu, ne?
0: Karel Lví srdce. Karel a Jonatán Lví srdce. To zní náramně.
1: Ale pro mě si můj starý suchárek. To přece víš.

0: Tady je ale veselo. A těch lidí.
1: Jonatan je tu. Těše lidi, slyšíte? Přišli bratři Lví srdce, oba dva.
2: Rád vás všechny vidím. Tohle je můj bratr, který konečně dorazil. Buďte k němu stejně hodní, jako jste ke mně.
1: Na to se můžeš spolehnout, Jonatane. Já jsem Josy, dělám tu Hostinského. Ke Zlatému Kohoutovi můžeš přijít kdykoliv, na to nezapomeň. Karle Lví srdce.
0: Děkuju, Josy.
3: Tak co, Karle, jak se ti tu líbí? Přijdete mi s Jonatánem pomoct na zahrádce?
2: Hned zítra, Josy.
3: To bude nejlepší.
0: Žofie nespívá. Je nějaká smutná. A tamhle ten zrzavý obr taky ne.
2: To je Hubert, nejlepší střelec v Nangiale. Ochutnal si už Josieho koláče?
0: Je tu krásně. Vevnitř i tady. Všude v Nangiale. Tak pojď, Pílko, pojedeme domů. Vy, Jonatáne, všichni se k Žofii chovali s takovou úctou. Co je na ní tak zvláštního?
4: No právě. Taky si říkám, co je na Žofii tak úžasné.
2: Hubert to ví moc dobře. A ty se to rozvíjí zítra, suchárku. Tak jedem. Už tam budem. Holubičí královna nám dá určitě dobrou snídaní.
0: Holubičí královna?
2: Koukni, právě je krmí.
0: Všichni jsou bílí, jako ty, když jsi za mnou přiletěl.
2: To je Žofiena zásluha, že jsem tě mohl navštívit.
3: Vítám vás, bratři. Jonatáne, včera jsem našla Violantu mrtvou, s šípem v těle. Nahoře u vlčí propasti a dopis byl pryč.
2: To znamená, že tu máme v Třešňovém údolí zrádce.
3: Myslím, že se brzy budeš muset ujmout docela něčeho jiného, než je má zahrada. Paloma se vrací. Bohu dík. Palomo, holubičko moje, máš pro mne lepší zprávy než posledně. Ukáž.
2: Honem to přečti, Žofie.
3: Mají uši Urbana. Teď tedy nezbyl nikdo, kdo by se jim dokázal postavit.
2: Zrádce v Třešňovém údolí. Kdo myslíš, že to je?
3: Ať je to, kdo je, pomoc mu pámpu, až se to dozvím.

0: Žofie dovolila, abych ti všechno pověděl, suchárku. Je ještě jedno údolí Nangiali. Leží na druhé straně hor, jmenuje se Šípkové a je tam zrovna tak krásně jako tady. Nebo spíš bylo. Šípkové údolí je v rukou nepřátel. Nikdo se nedostane k ním a nikdo odtamtud. Jenom Žofieny holubice. A nikdo neví, jak to dopadne.
1: A kdo jsou ti nepřátelé?
0: Jejich vůdce se jmenuje Tengil a je z Karmánie, která leží vysoko v prastarých prahorách u prastaré prařeky.
1: A proč se tam nezůstane? Proč musí škodit lidem v Nangiale?
0: Potřebuje otroky. Nerad vidí, když někdo žije svobodně. Má spoustu vojáků a taky nestvůru Katlu. Ale o té tě ani povídat nebudu, protože bys v noci nespal. My tady chceme Šípkovému údolí pomoct a Žofie nás vede. Je silná, chytrá a nikdy nemá strach.
1: A vědí všichni, že Žofieny holubice přelétají hory s tajnými zprávami, Jonatáne?
0: Jen ti, na které se můžeme spolehnout. Ale mezi nimi je teď jeden zrádce.
1: A ten ví i o tobě?
0: Nikdo kromě tebe neví, že pomáhám Žofii taky jinak než v zahradě. Musíš mi slíbit, že o tom budeš mlčet.
1: Radši umřu, Jonatáne, než abych vás prozradil.
2: A bratři lví srdce byli u Žofie. Co pak jste tam dělali?
0: Vypleli jsme jí zahradu, Huberte. A ty jedeš na lov?
2: Zastřelím si pár divokých králíků.
1: Ten Hubert se mi moc nelíbí. Říkal jsi, že ho můj střílet?
0: Pojď, suchárku. Musíme ukrýt zprávu do tajné schránky. Píše se v ní, abychom zjistili, kdo je zrádce.

0: Natáne, pozor, je tady...
1: Suchárku, suchárku, něco se ti zdá.
0: Nejdřív se mi zdálo o mrtvých holubicích, Tengilově a Katle, ale pak jsem se probudil a někdo stal u skříně, kam schováváš tajné zprávy. Vykřikl jsem a on utekl. Nebo to byl taky sen?
1: Ne, suchárku, to byl zrádce. Zůstaneš chvíli na rytířském dvoře sám. Já musím do Šípkového údolí.
0: Pojedu s tebou.
1: Ne, to nejde. Já tam budu všechny své síly potřebovat na něco, co je opravdu nebezpečné.
0: Ale když je to tak nebezpečné, proč nezůstaneš radši doma se mnou? Co když se nevrátíš?
1: Přece víš, že se vrátím. A taky by si měl vědět, že jsou věci, které se musí udělat, i když jsou nebezpečné. Jinak bych nebyl člověk, ale jenom hovňous. Chci vysvobodit Urbana z Katliny Sluje. Urban je ještě důležitější než Joffie, víš?
0: Ale říkal jsi přece včera večer, že Tengil bude nakonec rozmáčknut jako veš a zmizí na věky jako všichni tyrani.
1: Správně. A já musím udělat všechno pro to, aby to bylo co nejdřív. Každý den tam umírají lidé, suchárku. Naschledanou.
0: Určitě se vrátíš.
1: To ti slibuju. Naschledanou. A když ne tady, tak v Nangilimě.
0: V jaké Nangilimě?
1: Povím ti o ní někdy jindy.

0: Vůbec nechápu, jak jsem vydržel celou dobu na rytířském dvoře sám. Většinou jsem byl ve stáji, dlouhou dobu jsem si povídal taky s králíky. S Joffy jsme přestěhovali tajné zprávy ze skříně do truhly na oves. Chtěla, abych bydlel u ní, ale já přece musel čekat doma, až se Jonathan vrátí. Jednou večer, když už jsem skoro slyšel vlastní myšlenky, takové bylo ticho, jsem se rozjel ke zlatému kohoutovi.
1: Pro pána! Jenom půlka bratrů lví srdce, kde jsi nechal Jonatána, Karle.
0: Jonatán...
2: Copak Joffie nepostrádá svého pomocníka?
0: Žijel na lov. Je v horách a loví vlky.
1: Nebuď smutný, Karle lví srdce. Jonatán bude mít lovu jistě brzy dost a vrátí se domů. Tady ti zabalím pár koláčků. Můžeš je sníst, až budeš sedět doma a čekat na bratra.
0: Děkuju, Josie, a nashledanou. Mňám, Pírko, ty jsou. Ochutnej taky. Josie je moc hodný. Hned se cítím míň osamělý. No já vím, že mám taky tebe a králíčky. Ale co je to platné, když Jonatán je pryč? Hned jak přijedem domů, půjdem spát. Třeba se mi o něm bude zdát. Ty bys mohl mít sen o Romovi. Co říkáš?

0: pomoc! Přijď mě na pomoc!
1: To byl Jonatán. Volá mě. Potřebuje mě. Co mám dělat? Kdybych se tak strašně nebál, kdybych se aspoň měl s kým poradit. Ale nikdo nesmí nic vědět a Žofie by mě nepustila. Co mám dělat, Jonatáne? Říkal jsi přece, že člověk někde musí udělat něco nebezpečného, jinak by byl jenom... Pojedu, nejsem žádný hovňous. Běžte, no tak běžte, králíčkové, údolí je plné trávy. Já musím pryč, vím, že je to tak dobře. Tak už běžte a dejte si pozor na Huberta. Tak, Pěrko, jen abychom nezapomněli nic důležitého. Deka na spaní, pytel s ovsem, chleba od Žofie. Až mi zítra ráno přinese polévku, budeme už daleko. Přičte si jen vzkaz, který napíšu na kuchyňskou zeď. Někdo mě ve snu volal o pomoc. Jedu ho hledat do dalekých modrých hor. Žofie to pochopí a vyzvědeč si bude myslet, že píšu bláznivé básničky. Někdo mě ve snu volal, hledám ho v dalekých horách. Pěrko, slyšíš, jak se to rýmuje? Někdo mě ve snu volal. Huberte, co?
2: Jdu za tebou, ale slyšel jsem zařechtat koně. Koně mám rád, tak jsem se šel za ním podívat.
1: A co mi chceš?
2: Včera v hostinci si vypadal smutně a vyhládle, tak jsem ti přinesl trochu uzeného skopového. Voní pěkně, co říkáš?
1: Báječně, ale děkuju.
2: Nedáme Pírkovi trochu ovsa? Ať má taky něco dobrého. Máte ho tamhle v truhle, ne?
1: Ne, vlastně ano. Počkej, dám mu sám. Vidíš, rstka mu stačí. Vyď, Pírko, to si dáš, to si pochutnáš. Není zvyklý dostávat oves v tuhle dobu.
2: No tak, abych zase šel.
1: Nasledanou, Huberte. A děkujeme. Měli jsme štěstí, Pírko. Co kdyby přišel na ty tajné zprávy? Musíme napsat varování Žofii. Hubert má až moc dobrou mužku. Tak víc už pro ně udělat nemůžu. A teď jedem. Za Jonatánem a za Hromem, Pírko.

0: Tak, Pěrko, tady se utáboříme na noc. Napiješ se z potůčku, já rozdělám oheň a krásně se vyspíme. Nikdy jsem si nepomyslel, že se dostanu do tak vysokých a krásných hor. Mám chleba, ohníček a koně. Co si můžu přát víc? Jen kdyby nebyla taková tma, pořádně přiložím. Co tak je, Pěrko? Vlci. Vlci se bojí ohně, co pak to nevíš? Budu topit celou noc, Pěrko. Já se nebojím, Pěrko. Budu tě bránit, uvidíš. Vezmu si hořící větev.
1: Přišel jsem zřejmě včas.
0: To jo, Huberte. Trefil si ho přímo do srdce. Co tu děláš uprostřed noci?
1: Střílím vlky, jak vidíš. Vlastně jsem tě viděl výjíždět a tak jsem si řekl, že na tebe dám trochu pozor. Kde pak máš Jonatána? Když šel lovit vlky, měl by být tady a pár si jich zastřelit.
0: Jonatána mám. Jonatán přijde každou chvilku. Stopuje vlčí smečku.
1: Nepojedeš zpátky do Třešňového údolí?
0: Ne, až s ním. Počkám na něj, přijde už brzo.
1: Počkám s tebou. Stejně musím ještě...
0: Nedělej to!
1: Co nemám dělat?
0: Nezabij mě.
1: Ty troubo jede. Co to meleš?
0: Co chceš s tím nožem, Huberte?
1: Stáhnout kůži z vlka. Na hloupého kluka by ho byla škoda, že já jsem si nedal pokoj. Mám tohle zapotřebí.
0: Pěrko, jedem.
1: Kam pak?
0: Pojedu Jonatánovi naproti.
1: Jeď si, blázne. Zahrávej si se životem. Už ti bránit nebudu.
0: Jen víš, Pěrko, sem už se nedostane ani vlk, ani Hubert. Už musíme být na rozhraní Třešňového a Šípkového údolí. Opatrně, prosím tě. Jeden chybný krok. Padneme jako ten kámen. Počkej, Pěrko. Tohle je naše místo. Na téhle plošince to do rána nějak přečkáme. Koukni, ohniště. Třeba tu odpočíval i Jonatán. A jeskyně. Pěrko. Sem by se vešlo 15 takových jako si ty. Tu máš, dej si trochu ovsa a odpočin si. Já se zabalím do deky a zkusím usnout.
2: Zaveď koně do jeskyně, ať je tu víc místa, kodře.
0: Pst, Pěrko, nesmí nás tu objevit.
3: Už tady měl být. Poříznu mu v obě uši, jestli se moc pozdí.
2: Ještě se má moc co učit. Co vlastně dělá užitečnýho? Střílí holubice se zprávám a to je sice dobrý, ale Tengil chce víc. Chce dostat do sluhy i Joffii. A to se tomu chudákovi nepodaří.
0: Tengilovi vojáci, Pěrko, čekají na zrádce. Na Huberta.
2: Přilož do ohně, ať nezabloudí. Budeme oheň potřebovat, rozumíš?
3: Poznačíme ho, viď, vebře? Počkej. Zdá se mi, že už něco slyším. No tak, pospěš si, čekáme na zprávy o Třešňovém údolí. Ty ale na sebe dáš čekat, Josi.
4: Dneska v noci je Huber v horách na lovu. Musel jsem se mít před ním na pozoru. No vážně, Hubert je přece ten, co chcete mít v Katlině sluhy hned po Joffii.
2: Nebo před ní, to je jedno. A ty je tam oba dostaneš.
4: Jistě, jistě.
2: Jenže se s tím moc pářeš. Proto jsme se rozhodli, že ti vypálíme znamení katly. Budeš je nosit jako my všichni Tengilovi vojáci a věrní. Dokážeš tím, kdo jsi, kdyby do Třešňového údolí přišli zvěrové, kteří tě neznají.
3: Všechno je připraveno, tak. Rozhál si kabátec, že jsi?
5: Jistě, jistě.
3: No, už je to. Tengilův otrok musí něco vydržet. Pamatuj si, že od teďka jsi už na věčný časy jeden z nás. I když jsi zrádce.
4: Joffii i Huberta už brzo budete mít stateční vojáci.
2: Ale nikdo nesmí poznat, že v tom máš prsty. Ještě tě budeme potřebovat.
4: To už jste chytili Jonatána lví srdce? A nebo ještě chodí volně po Šípkovému dolí?
3: Zatím jsme mu jenom na stopě. 100 chlapů po něm pase vedne v noci, ale najdeme ho, kdybychom měli prohledat každý dům v Šípkovém údolí.
4: Jistě, jistě.
3: Tengil se na něj těší.
4: Ano, Jonatán je nebezpečnější než kdo jiný, proto jsem vás na něj upozornil. Mám plán, jak se ho zmocnit.
3: Vlastně.
4: Jonatán má malého bratra, kterého má nade všechno rád. A toho chudinku použijeme jako vnadidlo. Když budeme mít jeho, můžeme donutit Jonatána, aby vylezl z díry.
3: To nezní špatně.
4: Karel ví, srdce je fajn, ale žádný lev. Není nic jednoduššího, než ho postrašit. Spíš by mu slušilo jméno Zaječí srdce. Žofie se ho pokusí zachránit. A hned po ní chytneme i Huberta. Jo, a teď pojedu.

0: Tak kde pak vás máme? To má jako veranci jeden, druhý a... Hele, je tady ještě třetí. A s ním kluk. Jak dlouho tu špehuješ?
1: Já jsem tu spal.
0: Chceš tvrdit, že z nás neslyšel u ohně zpívat?
1: Trochu jste zpívali. To jsem slyšel.
2: Je to dobrý spal jako dřevo, má jenom strach. Odkud seš z Krčku?
1: Z údolí. Z Šípkového údolí. Chtěl jsem se podívat, jak svítí v horách měsíc.
2: A zaplatíš to životem. Nevíš, že se otroci nesmějí toulat po nocích? Jak se jmenují tví rodiče?
1: Bydlím u dědečka.
0: Tak jak se jmenuje on?
1: Říká mu jenom dědečku.
2: Je to nějaký hlupák. Kde v údolí bydlíš, spratku?
1: V jednom bílém domečku.
2: Tak nám toho dědečka domeček pěkně ukážeš. Vyskoč na koně. A běda, jestli zjistíme, že zlhal.

0: Nesmíme se bát, Pírko, nejsme zajíci. Musíme být stateční jako Jonatán. Koukni, zrovna vychází sluníčko. Vypadá jako moře s růžovou pěnou. Jenže moře nemá kolem sebe žádnou zeď. A nahoře na ní ještě vojáky s oštěpy.
1: Stát! Heslo!
2: Všechnu moc Tengilovi.
1: A co ten kluk?
2: To hlupáka jsme našli v horách. Povídá si pořád něco pro sebe. Ale úplně hloupej není, když včera večer projel branou. To jste spali, nebo co?
1: Starej se o sebe. Kluka hodíme rovnou katle a bude to.
3: Nejdřív prošetříme, jestli v tom není spiknutí. Hej, hlupáku, jeď napřed a ukazuj cestu k domečku a k dědečkovi.
0: Jedem, Pírko. Nějak to dopadne. Je tu krásně, ale divně. Lidi jsou bledí, hubení, smutní. Úplně jiní než v našem údolí.
3: Je to ještě daleko?
0: Ne, už ne. Tamhle za tou zatáčkou. Pírko, co mám dělat? Domů je tu plno, ale nikoho neznám. Tamhle. Tamhle sedí nějaký stařík a krmí holuby. Pírko, já to zkusím.
4: Dědečku, dědečku!
0: Pomoz, zachraň mě. Řekni, že opravdu jsi můj dědeček.
5: Kde jsi byl tak dlouho, chlapče? A co zproved, že tě vedou vojáci?
3: Když si kluka nehlídáš, tak se nediv, dětku, aby se o něj brzo nepřišel. Jedem kodře, ten hlupák nelhal.
0: Děkuju. Děkuju, dědečku.
5: To víš, že se stanu tvým dědečkem. Ale jinak se jmenuju Matyáš. A ty?
0: Karel Lví. Dědečku, moje jméno je tajné. Říkej mi Suchárku.
5: Suchárku. No tak dobře. Běž do kuchyně, Suchárku, a počkej tam na mě. Zavedu jen koně do stáje.
0: Takovou velikánskou skříň máme u nás v Třešňovém.
5: V Třešňovém údolí? Tak počkej, něco ti ukážu. Když tu skříň odsuneme, objeví se ve stěně dvířka. Za nimi je malý pokojíček, někdo už v něm bydlí. Ale snad se tam ještě vejdeš.
0: Jonatáne!
6: Suchárku!

0: No a úplně nakonec se mezi všemi domy v Šípkovém údolí našel právě ten, ve kterém jsi ty. A kdybych neviděl před domem holubici Bianku, jel bych dál.
1: Přinesla včera zprávu o tom, že jsi odjel do Modrých hor.
0: Vždyť jsi mě volal. Co se stalo?
1: To bylo, když jsem viděl katlu a to, co umí. Teď musíme poslat Bianku zpátky k Žofii ze zprávou o zrádci. Matyáši, přines Bianku, buď tak hodný. Bože, proč jsou na světě lidi jako Josy?
0: Napiš tam taky, že to o Hubertově omyl.
1: Máš pravdu. Chudák Hubert, to by se nezasloužil za to, že tě zachránil před vlky.
0: A taky před hladem. Ta skupová kýta je báječná. Ještě mi takovýhle kus byl?
1: Ta voní. Co jsem tu pořádně, jsem se nenajet. Tady je veliká bída. Tengilovi vojáci lidem všechno seberou.
0: Tak honem, vem si.
1: Hned jak pošleme ten vzkaz. Bianka musí odletět ještě, než se začne.

0: nesmívat. Vojáci hlídají kolem celé zdi. Jeden je přímo za naším domem.
1: Proč si černíš tvář a bereš ty hadry, Jonatáne?
0: Protože vojáci pasou po hezkým světlým klukovi, který si říká Lví srdce.
1: Leď, Bianko, leď. A vyhni se Josieho šípům. Teď už je vojáci neuvidí, viď, Jonatáne? Slyšíš? Co tu tak sedíš?
0: Protože se mi to líbí. Protože se mi líbí tohle údolí za soumraku. A taky vlahý vítr v obličeji. A šípkové růže, které voní létem.
1: Mně taky.
0: A taky se mi líbí kytky a tráva, stromy, louky, lesy. Malá jezírka. A když slunce vychází, a když zapadá. Když svítí měsíc. A svítí hvězdy.
1: Mně se to taky moc líbí.
0: To asi všem lidem. A když nic jiného nechceme, můžeš mi říct, proč nás nenechají na pokoji? Proč musí přijít nějaký tengil a všechno zničit?
2: Kde pak máš toho svýho ničemýho kluka, starej?
0: Běž tam, já se skovám za stájí.
3: Chtěl jsem se jen nadýchat večerního vzduchu.
4: Koleduješ si o popravu. Po západu slunce máte bejt zalezlí. Tady máme mladýho, dneska není v horách. Poslechni. Víš, proč jsme přijeli? Aby jsme dohlídli, jestli lidi dělají to, co Tengel poručil. Nenech dědečka courat venku a ty koukej taky seka dobrotu. Až vyrosteš, můžeš být Tengelovým vojákem.
1: Ano, to ano.
4: No a proto se přijď zítra podívat do přístavu. Tengel osvoboditel se přeplaví přes prastarou řeku a přistane u vás, tak nezapomeň. Poslyš, Jero. Neviděl z hezkýho světlovlasýho kluka, který se jmenuje Levý srdce?
3: Nikoho takového neznám.
4: Trest smrti pro toho, kdo ho schovává.
3: Jonatáne, už jsou pryč.
0: Nakrmil jsem koně. Stáli vedle sebe, jako by si povídali. Hromovi oves chutnal. V šípkovém údolí už pro koně nic takového nemají.
1: Jak se sem vlastně dostal, Jonatáne?
0: Skočili jsme s Hromem přes zeď.
1: To není možné, takovou výšku.
0: Tehdy byla ještě na několika místech nedostavěna.
3: Ale stejně to byl skok, o kterém se tu zpívají písničky. Jonatán, náš zachránce, přijel osvobodit šípkové údolí.
0: To zdaleka ne. Ty nevíš, suchárku, že tady Matyáš je jeden z vůdců tajného odboje, když teď máme Urban ve sluji.
3: Ach jo, Urban. Má ho dostat Katla.
0: To se ještě uvidí. A teď do práce. Tady se v noci pracuje, suchárku. Pojď se podívat. Kopeme tajnou chodbu. Tady začíná.
1: A kde končí?
0: Za zdí na louce. Ještě nám zbývá kousek, abych pak nevykouknul přímo před nosem stráže. Máme co dělat, když zítra ráno musíme jít vzdát hold Tengilovi.
1: Já ho ani vidět nechci.
3: Musíš. A nesmíš nikdy zapomenout na to, jaký je. Je to ten v rudých šatech s krutýma očima. Mluví za něj vždycky jeho pobočník Pužej. Tengil jen dává příkazy.
5: Ještě jsme nenašli Jonatána Lví srdce. Brzy dojde trpělivost i našemu šlechtnému vládci a strestá celé údolí. Zatím si jen vybere pár otroků, které potřebuje na dokončení pevnosti. Všichni, na které ukáže, vystoupí a půjdou s námi. Ten!
6: Ne.
5: Ten!
6: Je.
5: Ten!
3: Ti už se nikdy nevrátí. Udře je tam k smrti a pak je dostane Katla.
5: Ty! Ty! A ty! Ty! No tak, rapoune, neviděl jsi, že na tebe ukázal prstem s diamantovým prstenem sám velký Tengil?
7: Tyrané, tvůj konec jednou přijde, nezapomeň. Tvoj!
1: On ho zabil.
3: Pojď, suchá. Už jsi viděl dost. Kdyby zažil tu hrůzu a násilí Josy, určitě by nikdy nezradil.
7: Rozejděte se!
0: Teď se nacpou prasaty a nalijou pěvem jako obyčejně.
1: Jonatáne!
0: Neboj se, nikdo mě nepozná. Tak už chápeš, proč jsem se musel?
1: Ale je to ještě nebezpečnější, než jsem si myslel.
0: Co se dá dělat? Hele, hrdiná stráž naší zdi odpočívá pod stromy. Napili se a teď se válejí jako chrobáci v trávě. Dovolíte? Bojáci, chrobáci. Půjčil bych si jeden plášť a helmu, co vám v ní bylo tak horko.
3: Co budeš dělat s tou maškarádou?
0: Jednou se to jistě bude hodit.
3: A jednou tě kvůli tomu chytnou.
0: Ba ne. Jak mi to sluší?
1: Vypadáš přesně jako Tengilův voják, Jonatáne.
0: Honem do domu. Musím ty prokleté hadry dobře skovat. A hned jak se setmí, začneme zase kopat. Už jen 2 dny.
1: A pak?
0: Pak konečně udělám to, kvůli čemu jsem tady. Chci osvobodit Urbana. Možná se to nepovede, ale v každém případě se o to musím pokusit.
1: Ale ne beze mne. Po druhé už beze mne neodjedeš. Kam pojedeš ty? Pojedu i já.
0: Dobře, suchárku. Jestli opravdu chceš, tak pojedeme spolu.

0: Protože se v Šípkovém údolí dosud nezákonně skrývá Jonatánovi srdce, vypisuje Tengil odměnu 20 bílých koní tomu, kdo ho pomůže objevit. Pokud se někdo odváží Jonatánovi pomoci, čeká ho trest smrti. Jonatán je neobyčejně hezký chlapec, štíhlé postavy, se světlými vlasy a modrýma očima.
1: Slyšíš, Jonatáne, jak jsi slavný? A nejen mezi vojáky. Koukni, tohle ti posílají lidé ze Šípkového údolí, abys měl na daleké cestě co jíst. Moc toho nemají, ale tobě by dali všecko.
2: Jen abych je nesklamal.
1: Hunem, do skrýše.
3: Hej, starej, nemáš nám co říct?
4: Na toho vašeho lví srdce ani nevěřím. Vymysleli jste si ho, abyste mohli strkat nos do věcí, do kterých vám nic není.
3: No tak se podíváme, jestli mluvíš pravdu.
4: V prádelníku ho určitě neschovávám. Ani v policii na nádobí.
3: A co tamhle ta velká skříň? Koukněte se do ní. A pár vojáků, ať se podívá do stáje.
5: Jsou tam dva koně.
3: Máš dva koně, starý. Nikdo v Šípkovém údolí nesmí mít víc než jedno. Pošleme se večer člověka od nás, aby si odvedl toho s bílou skvrnou. Dáš ho Tengilovi.
4: Ale to je chlapcův kůň.
3: Teď už je každopádně Tengilův. Protože z toho máš určitě velkou radost, tak na tuhle známku vyliješ 3 křížky na znamení, že ho dáváš dobrovolně. Tu známku pak předáš tomu, kdo si pro koně přijde.
6: Ne, to nemůžete. Pirka mi vzít nemůžete.
3: Není nic, co by Tengil nemohl. Dejte si pozor, nebo vám to tu příště obrátíme. Vzhůru nohama. Jedeme.
6: To se přece nesmí. Jenom proto, že mají meče a že je jich víc.
4: Nebreč, suchárku. Nebudeme si kazit poslední večer. Jonatáne, už jsou pryč.
2: Kdybych tak znal heslo.
6: Jaké heslo?
2: Když se prochází velkou bránou dovnitř nebo ven, musí se říct heslo, víš?
6: Vím. Slyšel jsem Josiho, jak ho říkal. Všechna moc Tengilovi, našemu osvoboditelovi.
2: Ty se mi tak líbíš, suchárku, víš to? Já se teď o něco pokusím. Odjedu první. Ty počkáš tady, dokud ode mne nedostaneš zprávu.
6: To ale může trvat dlouho.
2: Nezapomeň, že jsi Karel Lví srdce. Naschledanou. A nezapomeňte za mnou pořádně zavřít. Kdyby tak vojáci věděli, jaký krtek se jim zrovna pohrabe pod zdí.
4: Tak, teď by nikdo nepoznal, co se za tou skříní skrývá. Kam pak, suchárku?
6: Za Pírkem, do stáje.

0: Jirko, kamaráde, nezlob se na mě. Já za to nemůžu, že přijde Tengirův voják a odvede tě. A nebo je to má vina? Kdybych zůstal v Třešňovém údolí, Tengir by tě nikdy nedostal. Odpust mi to, ale nemohl jsem jinak. Ještě tě naposled vyřebalcuju, dám ti oves a... Pírko!
1: Chlapče milý, tady žádný dědeček nepomůže. Tak si aspoň poplač.
0: Matyáši, už jde, vidíš? Venku stojí voják v černé helmě a plášti. Ne, já nechci!
2: Tiše, suchárku! Co pak nepoznáváš vlastního bratra?
0: Jonatáne, vždyť ty jsi ošklivější než vedr.
2: Rychle, dej mi tu placičku se třemi křížky, Matyáši. Řekl jsem v bráně, že k tobě jdu pro koně. Ukážu jim ji, aby viděli, že nelžu. Ale musím zpátky, než se tam objeví skutečný Tengilův voják a bude chtít dovnitř. Tak honem, odvažte mi Pírka i Hroma. Dávej na sebe pozor, Matyáši!
0: Ale co mám dělat já?
2: To se dozvíš od Matyáše!
1: Musíš prolézt chodbou, jakmile se setmí. Na druhé straně bude čekat Jonatán.
0: Prolézt chodbou? Úplně sám? A Jonatán tam bude určitě?
1: Ve světě, kde vládne Tengil, není nic jisté.
0: A co bude s tebou, až přijde voják a nenajde koně?
1: Ale najde. Půjdu si pro svého k sousedům. Odvedl jsem ho tam, když tu stál ještě Hrom. A jednoho koně mít smíme.
0: Matyáši, ty nikdy nemáš strach?
1: Mám, jako všichni, ale někdy to nesmíme dát najevo. Už je čas, Karle, lví srdce. Zbohem, jdi a nezapomeň.
0: Nikdy na tebe nezapomenu, dědečku. Nesmím zmatkovat, i když jsem sám a na záda mi kape. Jonatán bude na konci chodby určitě čekat. Ta chodba nespadne a stráž mě tu nemůže vidět. Někdy člověk nesmí dát najevo strach. Jonatán tam bude určitě čekat. Tam, co je ta světlá skvrna, bude asi východ. Ještě pár metrů...
2: Konečně jsi tady, Karle lví srdce. Zetě hned za lískovým keřem. Musíme si pamatovat, jak toto vypadá. Možná, že tu půjdeme ještě jednou. Snad. A teď na koně. Za tímhle lesem bydlí Elfrida. Dá nám kozí mlíko a nocleh, když poprosíme.

0: Jen jeste, jeste. Jsem ráda, že jste se tu zastavili. I když zprávy z Šípkového údolí mě nepotěšily. Proklínám ten Gila a Katlu. Lecos by bylo jednodušší, kdyby Katlu neměl.
1: A kde se u něj vlastně vzala?
0: Povídá se, že vylezla ze Sluje. Spala tam od pravěku tisíce a tisíce let a nikdo už o ní nevěděl. Ale jednoho ošklivého rána se probudila, vyškrábala se k Tengilovu hradu a chrlila kolem sebe smrtící oheň.
1: A proč Tengila nezabila?
0: Utíkal před ní přes všechna nádvoří svého hradu. Když byla u něho, vytáhl trubku, aby zavolal na pomoc stráže, zatroubil a Katla se k němu pokorně připlazila jako pejsek. Od té doby ho poslouchá na slovo. Bojí se jeho trubky. Tengil zatroubí a Katla slepě poslechne. Tengil ji teď drží v propasti u Karmova vodopádu. Katla kouká na vodopád a možná v něm hledá Karma.
2: Karma? Kdo je to?
0: Taky nestvůra. Had dlouhý jako řeka. Když jsem byla malá, slyšela jsem historku o draku ve Sluji a hadu ve vodopádu mnohokrát a měla jsem jí moc ráda, protože byla strašidelná. Kéž by Katla byla jenom pohádkou.
1: Bohužel není, Elfrido. A proto musíme dál. Snad se nám podaří vyrvat jí Urbana. Děkujeme za útolek a za jídlo.
0: Bratři lví srdce, budu na vás myslet.

0: Počkej, Jonatáne, něco slyším.
1: Prazek a prazek. A tamhle je Karimův vodopád. Odpočineme si tu chvíli a vykoupeme se. Chytni si tamhle té vrby a ponoš se, suchárku. Budeme osvěžení potřebovat. Ale nesmíš se pustit, nebo jinak se odstaneš ve vodopádu, než se naděješ.
0: Tak zábavně a nebezpečně jsem se ještě nikdy nekoupal. Jonatáne, tamhle něco plave. Jezdec a kůň, Tengilův voják.
1: U vodopádu je přes řeku vysutý most. Tengil tudy posílá z Karmánie většinu vojáků. Tenhle asi spadnul do vody. Ustup, suchárku. Zkusíme ho chytit, než ho proud stáhne do vodopádu. Vytáhnu ho za vlasy a ty vezmeš koně za uzdu. No, chyť se, větve vojáku. Tak, suchárku, teď zkusíme dostat z vody koníčka. No, pomoz mi přece, vojáku.
2: Tak, spadnu tam sám.
1: Tahej, Karle. No, ještě kousek. Malá, pomoz nám, neboj se. Chceme tě zachránit. No. Tak vidíš. A teď běž. A chraň se řeky, koníčku.
2: Tak jedeme, stará. Měli jsme ale štěstí.
0: Ani nepoděkoval.
1: Musíme dál, suchárku. Tam, odkud vojáci přijeli. K Tengilovu hradu. Utáboříme se na noc před vysutým mostem a uděláme si spolu ohníček. Vždyť jsme na něj ještě neměli čas, co jsme spolu v Nangijale. Je tu krásně, suchárku. Viď?
0: Krásně i příšerně. Když si představím, že hned na druhé straně začíná Tengilova říše, ale tenhle ohníček je mnohem lepší než ten, který jsem měl posledně. To proto, že tu sedím s tebou, Jonatáne. Pamatuješ, jak jsi mi na zemi říkal, že tu vládne doba ohníčků a pohádek?
1: To víš, že jo. Ale to jsem nevěděl, že v Nangijale zažijeme tak ošklivou pohádku.
0: Copak se to nikdy nezmění?
1: Ale ano. Až vyhrajeme, bude zase Nangijala zemí, kde pohádky jsou krásné a život lehký. Ale než to bude, prožijeme, suchárku, dlouhou a ošklivou pohádku o smrti. A proto musí stát v čele boje Urban, a ne já. Já nedokážu zabíjet.
0: Proto jsi zachránil tomu vojákovi život? K čemu to bude dobré?
1: To nevím. Ale jsou věci, které musíme udělat, protože jinak nejsme lidi.
0: Ale mohl poznat, kdo jsi? Mohl tě chytit?
1: No, pak by chytil Jonatána lví srdce a žádnýho hovňouse.
0: Když jsem s tebou, nemám strach, ale je mi tu nějak divně.
1: Zatáhlo se. Bude bouřka.
0: Od těch blesků je vidět jako ve dne. Jonatáne, viděl jsi? Co to bylo?
1: To byla katla.
0: Ne, to je hrůza. Copak něco takového existuje?
1: Existuje, ale neboj se. Je přivázaná řetězem ukovaným ze zlata a musí tam sedět, dokud jí Tengil nevyvede, aby šířil mezi lidi hrůzu. Poprvé jsem ji viděl v šípkovém údolí.
0: Jak jsi volal o pomoc?
1: Ano, tehdy.
0: Strašně se bojím, Jonatáne. Katla nás schlamstne. Nemohla by se vrátit do sluje a být zase pohádkovou.
1: Trochu se najíme, suchárku, a vyjedeme. Ať jsme co nejdřív u sluje a u Urbana.
0: Ale to musíme projet kolem ní.
1: Je uvázaná. Nedá se nic dělat. Musíme do Karmánie. Země Tengila a Nestvůr.
0: Jak mohli postavit ten most přes vodopád?
1: To bych taky rád věděl. Zrovna jako kolik lidských životů stálo, než ho postavili.
0: Třeba teď katla spí.
1: Snad.
0: Jonatáne, vrátíme se. Pojď pryč.
1: Nemůžeme zradit Urbana. Neboj se, katla nás nedosáhne. Ať trhá řetězem, jak chce. A pospěšme si. Ten její řev je jistě slyšet i v Tengilově hradě. A jestli se nám nepodaří včas zmizet a schovat se v horách, budeme mít brzy za zády hrozen Tengilových vojáků.
0: Kde jsme teď?
1: Blízko katliny sluje. Katlinu horu máš přímo před nosem, ale vchod je z druhé strany.
0: Ty opravdu věříš, že se tam dostaneme? Slu je přece zavřena měděnou bránou. A jistě ji hlídají.
1: Musí tam být někde druhý východ. Jak by se jinak dostala katla ven, když se probudila? Tengil přece už dávno předtím používal sluji jako vězení. Pojď, podíváme se nahoru, třeba si něčeho všimneme. Ale pozor, budou tam stráže.
0: Už je vidím. Tam sedí a hrají kosky.
3: Tak, kamarádi, dneska jsme nakrmili Urbana naposledy. Když jsem mu řekl, že ho večer dostane katla, odpověděl mi, konečně taková drzost. A taky mám prej vyřídit v Šípkovém údolí, počkejte, Urban může zemřít, ale svoboda nikdy.
4: No ať poví večer katle a rovnou si počká na odpověď.
5: Pojď, musíme odtud, na druhou stranu. Musíme najít ten druhý vchod a máme na to jen jedinej den.
0: Jonatáne, viděl jsi? Ta liška vyběhla přímo z hory.
1: Je to jeskyně, suchárku. Nevím, co nás čeká uvnitř, ale musíme se tam podívat.
0: Já taky.
1: Mohl bys počkat tamhle u koní.
0: Neříkal jsem ti snad, že kam půjdeš ty, půjdu i já.
1: Ano, to si říkal.
0: Chci být s tebou třeba i v nejhlubší podzemní říši.

0: Já nemůžu. Jak dlouho už tu bloudíme? Je to tu cítit starým přepáleným zlem? Kolik lidí tu asi Tengil utrápil?
1: Na tenhle ten výlet nikdy nezapomeneme, viď, suchárku?
0: Co asi teď dělá Urban? Snad ještě není u Katly?
1: Nevím, ale jestli nechceš přijít o rozum, tak na to nemysli. Tady se chodba zužuje, suchárku. Musíme se proplazit. Ale na konci té škvíry je další ohromná jeskyně. Ahoj!
2: Ahoj? Kdo jste, že přicházíte z téhle strany a máte světlo?
1: Hledáme Urbana.
2: To jsem já. A kdo jsi ty?
1: Já jsem Jonatán Lví srdce. A mám sebou bratra Karla Lví srdce. Přišli jsme tě zachránit, Urbane.
2: Pozdě, ale stejně vám děkuju.
0: Rychle, urodit louč!
3: Urbane, ze Šípkového údolí, připrav se. Za chvíli tě odneseme ke Katle, černý nosítka už jsou na cestě. Podle Tengilovy vůle máš mít ve svý poslední chvilce světlo, aby si mohl posvítit na Katlu, až se s ní setkáš.
1: Karle, musíme Urbana za každou cenu z té dřevěné klece dostat. Vytáhni nůž.
2: O tobě jsem doma v Šípkovém údolí hodně slyšel, Jonatáne, a teď si tady.
1: Škoda, že nemáme sekeru. Těmi noži to půjde hrozně pomalu.
0: Jde to ještě hůř.
1: Tak povol, ty potvoro. Zlom se nebo se ohni, ať může Urban ven. Oh. Urbane, pojď.
2: Nemůžu stát ani jít.
1: Musíme se dostat aspoň do té úzké chodby, kterou jsme se připlazili. Svič, suchárku.
4: Já zkusím Urbana nes.
1: Rychle, nesmí vidět světlo.
3: Ty jsi zhasl, Urbane? Nechceš vidět na Katlu? Urbane! Utekl! Utekl, je pryč!

0: Vystřídám tě, Jonatáne.
1: Sám máš co dělat. Jen cviť, suchárku.
0: Proč nás nepronásledovali?
1: Protože jsou zbabělí. Neodvážili se do té škvíry.
0: Jak vysvětlí Tenglovi Urbanovo zmizení?
1: To už je jejich věc. Urbane, tady si můžeme chvíli odpočinout. Vypij si tohle zbytek toho kozího mlíka a sněz kousek chleba.
2: Děkuju vám.
1: Je celý zlhlý. Já ti budu třít nohy, aby se ti do nich vrátil život. To mlíko zkyslo, viď?
2: Nikdy jsem si tak nepochutnal.
1: Východ z podzemí už nemůže být daleko. Ale pak musíme zase dál, až ke zdi, kde ústí chodba do Šípkového údolí.
2: Když budu muset, poplazím se tam třeba po kolenou.
0: Když je člověk unavený, ani nemá sílu se něčeho bát.
2: Ale čekat tu na ně nebudeme.
1: Do skalních dutin se neodváží, ale radši pojďme.

0: denní světlo. Jak dlouho jsem je už neviděl. Jsem volný. Volný. Já žiju.
1: Musíme z Karmánie, než bude tma. Pak bychom nenašli cestu.
0: Děkuju vám, bratři levý srdce.
2: Poděkuj Josimu, který tě dosluje dostal.
1: Josi si svůj trest už odpikává. Poslali jsme Joffy vzkaz, že je zrádce, ale na tobě se, Urbane, už z dálky pozná, že si vězeň z kaplny sluje. Pojď. Trochu se umyješ u potoka, ořežeme tě vlasy a vousy a vezmeš si na sebe tuhle helmu a plášť. Budeš Tengilův voják, který vede zajatce.
3: To bude poprvé a naposled, co mě uvidíte v těchhle šatech. Čiší z nich hrubost a násilí.
1: Čiší z nich přesně to, co má. Jenom tak se můžeš dostat do šípkového údolí. Vezmeš si pírka, my se suchárkem pojedeme na Hromovi.

0: jen co přejdeme most, bude nejhorší za náma.
1: Vidím nějaké vojáky. Jedou proti nám asi k Tengilovu hradu.
0: Teď půjde o krk. Urbane, pojď k nám. Přehodím ti naši úzdu, abychom vypadali jako tvoji zátci.
1: Jonatáne, rád bych, abys věděl, že živého mě nedostanu.
2: Neslyšel jsi? Už je našli?
1: Neslyšel!
2: No kam jedeš?
1: Mám dva zajatce.
2: Dobrá, tak jeď.
0: Suchárku, nenápadně se ohlédni. Opravdu jedou dál?
3: Zastavili.
2: Počkej! Trochu si ty tvý zajace prohlídnu.
4: Jeďme, nebo je s námi konec.
0: Teď, koničku, ukaž, co umíš.
3: Už jsme na mostě.
2: Stůjte! Stejně vás chytíme!
3: Teď už jsme vlastně za hranicemi Karmány.
0: Ale není nám to nic platné. Jedou za náma dál.
3: Kdyby jsi jel na Hromovi sám, určitě bys jim ujel. Jonatáne, v nějaké zatáčce, kde nás neuvidí, seskoučím a ty jej dál až dožereš Urbana.
0: Máš odvahu seskočit?
3: Nemám, ale seskočím.
0: Statečný, suchárku. Vrátím se pro tebe, jakmile bude Urban v bezpečí, ano?
3: Schovám se ve vrbě, u které jsme se koupili. Tam pro mě přijď!
2: Ujížděj nám! Spichujte ko mě!
3: Sláva. Teď už je nedoženou.
5: Karle! Karle, lví srdce, kde se tu bereš?
3: Co pak já? Ale ty žufě. A vy?
6: Chystáš se zase lovit vlky?
5: Jesse nám ukáže, kudy se dostaneme přes zeď.
7: Ano, dřív než zaútočíme, musíme vypracovat plán.
3: Co pak se k tobě Bianca nevrátila, Žofie? Nedostali jste náš vzkaz? Vzkaz o zrádci?
5: Bianca ze Šípkového údolí se nevrátila.
7: A cože s tebou není tvůj bratr Jonatán? Se nám nechytili a nezavřeli?
3: Ne, právě osvobodil Urbana z Katliny Slue.
7: No, není na dobré zprávy.
5: Nejlepší zpráva, jakou s náma mohl říct.
7: Tak honem půjdem, než padne tma.
3: Žofie, Huberte, nesmíte jít nikam s tím zrádcem.
7: Co to povídáš? Ještě slovo a zlomím ti vás.
5: Pusť ho, Jesse. A ty si pamatuj, Karle, že je moc ošklivé říkat někomu zrádce.
6: Já myslel, že zrádce jsem já. Tak si to doma přece napsal na zeď.
3: Prosím za odpuštění, Huberte. V tom vzkazu, který nesla Bianca, bylo i to, že jsem se splet, když jsem tě podezíral.
5: Omluv se i Jesse mu, Karle.
3: Neodprošu zrádce. Přísám, že vás vláká do pasti. Dávno to má v plánu. Slyšel jsem ho, jak se v horách domlouvá s vojáky.
7: Co?
3: A zeptejte se, jak zradil Urbana.
7: Všechno zmeškáme kvůli výmyslům nějakého spratka.
3: Sundej košily a ukaž hrudník.
5: Karle!
3: Ať ukáže hrudník. Má na něm Katlino znamení. Viděl jsem, jak mu je vypalovali.
6: Jesse, poslechni toho kluka.
7: Ale co máme na spěch?
5: Sundej košily. Mám ti pomoct? Znamení Katli. Zrádce. Buď proklet ty i tvoje zlé činy, které jsi spáchal v Nangiale.
7: Pustím.
5: Ne.
6: Jen pomalu, ke koním se nedostaneš.
7: Ale uplavu tamhle na loďce.
3: Skončíš v Karmově vodopádu.
7: Až se vrátím jako váš váce v Třešňovém údolí, budete píkat.
3: Proti prudkému proudu je bezmocný.
5: Máme teď jiné starosti, než oplakávat zrádce. Dovedeš nás za Jonatánem.
3: A za Urbanem a za dědečkem.

0: Kolik jste už shromáždili bojovníků, Žofie?
1: V lese u Elfridiny chaloupky je jich už celý tábor.
2: Zařídili jsme i zásobování zdejších lidí. Musí být silní, až přijde den povstání.
3: Moc dlouho ale své tajemství neuhlídáme. Tajnou chodbu mohou objevit každý den. Tengilovi vojáci řádí jako pominutí od chvíle, co jim Urban unikl.
0: Vaší zásluhou, bratři Lví srdce.
1: Karel je i můj zachránce. Souhlasíš tedy, Urbane, abych já vedla své lidi velkou branou?
0: A Hubert říční branou. Zajmete stráže a v údolí se k vám připojí místní lidé. Buď zvítězíme, nebo umřeme. Všechno musí proběhnout rychle. Brány se musí okamžitě zavřít, než dorazí Tengil s Katlou. I nepatrné ožehnutí jejími plameny člověka ochromí nebo zabije. Údolí musíme vyčistit ode všech Tengilových přívrženců.
3: Vyčistit? Tím myslíš zabít je?
0: Co jiného?
3: Já ale neumím zabíjet.
0: Ani když ti jde o život?
3: Ani tehdy ne.
0: Kdyby byli všichni takoví, zlo by vládlo na věky.
4: Bane, Urbane, kdyby byli všichni jako Jonatán, žádné zlo by přece neexistovalo.
0: Dobře. Zabíjet nemusíš, Jonatánem. Ale budeš objíždět na koni bitevní vřavu a povzbuzovat ostatní k tomu, co sám udělat nemůžeš. Lidi z Šípkového údolí tě musí vidět nás oba.
3: Tak dobře, když to nejde jinak. A Suchárek, tedy Karel, bude čekat tady. Nechci, aby tam byl.
0: Dobrá. Tak tedy pozítří zasvítání.
4: Mám takový strach, Matyáši.
5: Já taky, chlapče.
4: Pírko, jestli ona tam umře, chci umřít taky. Je to hrůza, všude někdo umírá. Tamhle kódr, vedra zasáhl žofinčí, všude leží lidé. To je konec, Katla se blíží. Jonatáne, Jonatáne, neslyší mě Pírko. A teď přijíždí k Tengilovi. Podařilo se mu vyrvat Tengilovi trubku. Katla má nového pána. A vrhá se na toho starého. Jonatán říkal, Tengilův čas jednou přijde. A už je tady. Jsme zachráněni.
1: Ano, ale kolik to stálo životu? Matyáše zabili. I Huberta. Střetl se s Tengilem a Katlou ještě než prošel říční branou.
0: Ale tyran, který nás mučil a sužoval, už nežije. Naše děti budou svobodné a šťastné. Brzy bude v Šípkovém údolí jako dřív.
4: Ale bez Matyáše.
1: No, vrátím se s bojovníky do Třešňového údolí. Tady už nás nepotřebujete, Urbane.
0: Žofie, jsi zraněná.
1: Doma se vylečím. Pojedeš se mnou, Karle. Vrátíš se domů na rytířský dvůr.
4: Já se vrátím až s Jonatánem.
0: Jonatána jsme požádali o poslední službu. Musí odvést Katlu zpátky do Sluje.
3: Pomůžu, Urbane, ale byl bych rád, aby Karel zůstal se mnou.
4: Poslouchá, Jonatáne, jde za námi. Řeka je tak krásná. Člověk má podélně jezdit, co noha nohu mine. Dívat se, jak plyne a jak se třpití. Pozorovat vrbové větve, jak tančí ve větru. A ne podélně chodit s dračicí v patách.
3: Uvážuj ve Sluji. Musíme tam být do večera. Stihneme to, podívej. Támhle už je Karmův vodopád. Přejedeme most a pak už to půjde rychle. Tak pospěš si, Katlo, tamhle je tvá skála.
4: Jonatáne, pozor! Rom se splašil!
3: Suchárku! Vypadla mi trubka. Musíme Katle ujet, bez trubky mě neposlechne.
4: Jonatáne!
3: Jeď tryskem! Musíme se dostat na vrcholek.
4: Pírko, musíme dál! Pírko! Zaroutil se.
3: Rom už je taky na konci sil. Odpust mi to, suchárku, že jsem upustil tu trubku. Nemohl jsem za to. Ale neboj se, já tě katle nedám. Pojď, suchárku. Zkusíme uvolnit tenhle balvan.
4: Může jí zabít balvan, když se jí šípy a meč ani netknou.
3: Musíme zkusit všechno. Už se vykla. Půjde to.
4: Kámen strhl do vodopádu. Co je to tam?
3: To je Karm. Bájný had Karm, její největší nepřítel.

0: Nemůžu uvěřit, že už je po všem. Že jsme přijeli most, máme ohníček. Vyspíme se a pak nás čeká třešňové údolí. Chudáci Hrom a Pírko ani nechtěli pít. Myslíš, Jonatáne, že jim pomůže, když se pořádně vyspí?
1: Ano, až se vyspí, všechno bude v pořádku.
0: Tak Karm, o kterém slýchala Elfrida pohádky, čekal celou tu dobu na katlu ve vodopádu.
1: To bylo naše štěstí. Zabili se navzájem. Těšili se na to celé věky.
0: Jonatáne, mě se stýská po Matyášovi.
1: Je v Nangilimě.
0: Nangilima? Co je to?
1: Pamatuješ? Tehdy ráno, jak jsem odjížděl z Třešňového údolí a ty jsi měl takový strach. Řekl jsem ti přece, jestli se nevrátím, uvidíme se v Nangilimě. A teď je tam Matyáš. Víš, suchárku, v Nangilimě ještě vládnou časy pohádek a ohničků.
0: Jen jestli Matyáš neprožívá pohádky, které by se radši neměly stát.
1: Tam ne. Tam je čas samých her. Lidé si v Nangilimě hrají, pracují, zpívají, pomáhají si navzájem a povídají pohádky. Někdy i strašidelné o předpotopních nestvůrách a o krutých lidech, jako je Tengil. Ale pak se tomu smějí. Matyáš se tam má moc dobře. Bydlí ve staré chaloupci v Ablíčkovém údolí, v nejzelenějším údolí Nangilimi. Víš, brzy bude potřebovat očesat jablka v zahradě. Měli bychom mu pomoct, už je starý.
0: Skoro mám chuť tam zajít.
1: Vidíš, to není špatný nápad, suchárku. Mohli bychom bydlet u Matyáše v Jablíčkovém údolí v Nangilimě.
0: Povídej, jaké by to bylo?
1: Moc krásné. Jezdili bychom na koni po lese, dělali si na různých místech ohníčky. Hluboko v lesích jsou průzračná jezírka. Celé dny bychom jezdili a pak se zase vrátili k Matyášovi.
0: A pomáhali mu? To by se ale Žufě s Urbanem museli bez tebe obejít, Jonatáne.
1: Už mě nepotřebují. Zařídí si všechno ve svých údolích sami.
0: Říkáš to moc hezky, ale jsi přitom smutný a bledý. Jonatáne, vypadáš jako princ pohádky, ale jako moc unavený princ.
1: Suchárku.
0: Co?
1: Pamatuješ, jak Urban říkal, jedno jediné ožehnutí kadliným plamenem může člověka zabít nebo ochromit.
0: Ano.
1: Když jsme před katlou utíkali, trošku mě ten oheň ožehnul.
0: Jonatáne.
1: Ne, nemusím umřít, ale ten plamen v člověku porouchá něco tak, že ochrne. Ne hned, postupně. Já už teď můžu pohnout jenom rukama.
0: A nemyslíš, že to přejde?
1: Ne, suchárku. Jenom kdybych se dostal do Nangilimy.
0: Ne, to ne. Nesmíš jít do Nangilimy beze mne.
1: Půjdeš tedy se mnou?
0: To víš, že půjdu. Neřekla jsem, že kam půjdeš ty, půjdu s tebou.
1: Jsi moc hodný, suchárku. Ale cesta je tam těžká. Pamatuješ, jak jsme tehdy skočili z okna, když hořel dům a my museli vyskočit na ulici? A já pak odešel do Nangialy, pamatuješ?
0: Jak se můžeš ptát? Co pak nevíš, že od té chvíle jsem na Nangialu myslel bez přestání?
1: Ano, já vím. Napadlo mě, že bychom mohli skočit ještě jednou. Z tamtoho srázu dolů na louku.
0: Ano, ale to umřeme. A tak se dostaneme do Nangilimy.
1: Jakože se Jonatány jmenuju. Jakmile se dotkneme země, uvidíme záři Nangilimy. Nad údolími bude vycházet slunce, zrovna bude začínat den a Hrom a Pírko tam na nás budou čekat.
0: A tam už nebudeš ani trochu chromý?
1: Ne. Tam se zbavím všeho ošklivého.
0: Jonatáne, jak můžeš říct, že nás tam Hrom a Pírko budou čekat, když tamhle leží a spí?
1: Nespí, suchárku. Umřeli. Taky je popálil oheň. To, co vidíš, jsou jenom jejich těla.
0: Tak si pospěšme, aby nemuseli čekat dlouho.
1: Já si nemůžu pospíšit. Nemůžu sehnout z místa. Zapomněl jsi?
0: Jonatáne, vezmu tě na záda. Ty jsi mě taky jednou vzal.
1: Ale myslíš, suchárku, lví srdce, že budeš mít odvahu?
0: Ano. Jestli skočíme, bude jisté, že se do Nangilimi dostaneme oba. Žádný z nás nebude muset být sám a trápit se.
1: Milý statečný suchárku.
0: Jinak bych přece byl jenom hovňous a navždycky už hovňousem zůstal. Ale nejdřív si ještě chvíli u tebe posedím.
1: Ale ne dlouho.
0: Ne, jenom dokud nebude úplná tma, abych nic neviděl. Můžu tě vzít za ruku, Jonatáne? Víš, když jsi se mnou, vlastně nic není tak nebezpečné. Tak, teď se srnu a ty se mě chyť rukama kolem krku. K okraji srázu je to pár kroků.
1: Suchárku lví srdce. Máš strach?
0: Ne, vlastně ano, mám strach. Ale skočím, Jonatáne. Skočím. Teď. A už nikdy se nebudu bát. Už nikdy. Nangilima. Jonatáne, vidím světlo. Vidím světlo.

Svítalo, když Hadžit se posadil do okovu a začali ho spouštět. Připadalo mu, že sjíždí věčnost. Když konečně okov narazil na dno, neviděl si ani na špičku nosu. Tápal kolem sebe, až nahmatal, že studna se zužuje v chodbu, ve které jsou schody. Sestupoval po nich a najednou narazil na zamčenou mříž. Hledal po kapsách křesadlo a vidí, že mu kapsa světelkuje. To kýtka slabě září jako fosfor. Chce si posvítit na mříž tou kýtkou, ale sotva ji přiblížil, zámek cvakl a mříž se rozletěla do kořán. A všech sedm dalších mříží, na které narazil. Konečně vyšel do zahrady plné květů a sluneční záře. Květiny, křoviny, štěpy, dokonce popínavé dřeviny, kus co kus dokonalý exponát. A v této přírodě bez kazu stojí alabastrový zámek. A před branou hlídá drak. Tedy nebyl to ledajaký drak, jako třeba potkal Brunsvík anebo princ Bajaja. Tenhle drak byl 27 hlavý. A byl albín. Byl albín. Bílý a všechny oči červené. Fuj, tajb. Velice vzácný exemplář. Z každé mordy mu mohl šlehat plamen 20 loktů dlouhý a v různých barvách. Ale v této chvíli nechrlil z žádné mordy nic. Klímal. On klímal. Hlavy, které spaly, pouštěli nosem kouř. Některé tak mlaskali a zívali. A přitom jim v koutkách se škvařily jedovaté sliny a bublali, jako to bublává v sopkách v těch malých jícnech. Jedna hlava bděla. Měla mohutný knír. Měla oči přišikmělé. Vypadala jako dobrák, ale slídivě pozorovala a bylo vidět a bylo cítit, že je to hlava prohnaná a zlá. Vyhrnula horní pisk, ukázala dračí zuby a zoučila jako hrom. Hadžit čas uskočil a nepřestal uskakovat, protože 26 dračích palic za ukrutného rámusu šlehalo po Hadžitovi plamenou salvu za salvou, zelená tráva začala doutnat, puch jako z nafty a najednou celá hora zloby se počala zvedat na 140 párech nohou s ocilovými drápy a dala se do pohybu směrem za Hadžitem. Ten popadl žlutou nožku a zvedl ji vysoko nad hlavu a drak zabrzdil. Nohy mu zalezly do dračího mechanismu, hora děsu se snižovala, až si bezradně dřepla. Hlavy sklopily oči a jedna po druhé se počaly vtahovat do kupy rosolovité hmoty, ve kterou se drak rozpadl. No a Hadžit to obešel a vešel do alabastrového paláce. Už jsme se zmínili přece, že Hadžit byl ze tří chlapíků ten nejsolidnější. Ale zapomněli jsme dodat, že se vyznal v pohádkách. Proto mu bylo jasno, že v alabastrových palácích bývá vězněna anebo také konzervována princezna. Taková princezna bývá z největší pravděpodobnosti v komnatě 12. Nebyl tudíž překvapen, když v prvním poschodí byla chodba a v té chodbě 12 dveří do 12 komnat. Nezdržoval se a rozběhl se rovnou ke 12 dveřím. Otevřel je a rychle vešel. V pokoji bylo plno štětek. Plno nádob s barvami, štafle, uprostřed pokoje nábytek přikrytý plachtou. Malovali. To by mohla být léčka, řekl si. A pak na chodbě ho napadlo, že tu počítají dveře asi obráceně a rozběhl se k těm dveřím, které považoval původně za první. Zatajil dech a poslouchal. Jako když v dálce se valí lavina. A teď zas. Chrápe tam chlap, napadlo ho. Má bas? A nebo je nastydlý? A nebo oboje? Pomalu otevřel dveře,
a nahlédl. Leží tam nesmírný chlap, skoro obr. Leží na koberci, zeleném jako tráva, a má jednu nohu. Hlavou spočívá na klíně dívky. Ta dívka je černovlasá. Má snědou tvář, ze které hledí na svět veliké levantinské oči. Veliké a černé. Ústa nemá malá. Spodní red o jeden karát těžší, než bys očekával. A zívá. A za bělostným chrupem růžové patro a růžový jazyk. Vlasy padají do čela, po straně z nich kouká malý boltec růžový a v něm je šedá perla. A ta krásná hlava sedí na vznosně prodlouženém hrdle takovém, jaké v Řecku dávali sochaři kariatidám. Hadžid hladí očima slečniny dlouhé paže a vidí, že slečna hladí a výská odpornou, žlutou, obří palici, která ji spočívá na klině. Pojď dál a zavři za sebou, povídá ta slečna persky. Hadžid ji poslechl a povídá arabsky, nerozumím persky. Nejvyšší čas, Arabe, pokračovala arabsky. Zítra už by bylo pozdě, sedni si tady dle na polštář. Hluboký a sametový hlas, jednonohý obr na zeleném koberci, žlutý jako nestvůrná pampeliška v trávě, průhledné roucho s výstřihem hlubokým až do roklin balkánských, to všechno pro Hadžida byl šok. Takový šok, že si připomněl dobré vychování. Uklonil se po arabsku, hluboce se uklonil a usedl na kulatý kožený polštář, jaký si obyčejně turisté nosívají z Kahýry. Jak se jmenuješ, zeptala se ho. Hadžid Abdul Hasan ben Kabar Harun Kafan ibn ben Hadžib Faruk al-Mosadek. O, krásná. Končil předepsanou velikánskou úklonou v sedě. Příliš dlouhé jméno pro mou krátkou paměť, pravila. Budu ti říkat Háďo. Hači ti dal znamení, aby mluvila tiše. A bez obav, usmála se. Ten se neprobudí. Den co den, celé tři dlouhé roky, musím mu chovat palici na klíně a tři hodiny se ani nehnout. Číst nemůžu. Nic nemůžu. O, nikdo neví, co to je za otravu. Den co den, i ve svátek. To Allah na tebe seslal trest. O, dive divu. Vynech o krásku a vynech o divi divu, Háďo. Můj otec to na mě upletl. Žádnej Allah by si to nevymyslil. Můj otec je perský šach, Abu Bekir, jestli ti to něco říká. Já jsem jeho jediná dcera a máta. A proč tě trestá tvůj otec? Ale netrestá. To tak vyšlo. Prohrával válku a došli mu piastry a tadyhle ten chlap, kouzelník, Krix Krax se jmenuje. No tak měl vojsko, měl peníze, neměl co na práci, tak tátovi nabídl, že mu pomůže vyhrát válku, když mu dá za ženu dceru, která se mu narodí. No táta souhlasila a on tu válku vyhrál. Všechno bylo v pořádku, ale najednou maminka byla samodruhá. Tatínek ji vláčel od mešity k mešitě a musela se modlit, aby to byl kluk. A tady ten, co ho chovám, tatínkovi zatajil, že je původně kouzelník, tedy čaroděj. Zkrátka dobře, on to nějak všechno zarafičil a narafičil, že mamince se narodila holka, tedy já. A jen jsem se narodila, tak mi dal do vínko klubko s jehličkami. A to klubko ti ušije šaty, jaké potřebuješ, v momentě. Ale aby šilo, tak musíš tomu klubku něco říct. Něco, co ještě nikdy nikoho nenapadlo. A mně se to ještě nikdy nepovedlo. Vždycky mě napadne něco, co už, no něco napadnutýho, no. A proto tady taky lítám půl nahá, protože v celé té alabastrové barabizně není co na sebe, ani župan. Nejhorší na tom je, že to kouzelné klubičko působí a zapříčinuje, že se do nikoho neumím zamilovat. A jako by toho nebylo dost, tak jistá papiliona
maminčina kolegyně z tatínkova harému, křesťanka, mi darovala tadyhle ten křesťanský amulet, co mám na krku. A ten křesťanský amulet působí, že se všem mužským nekřesťansky líbím. No a o tom, co ti tady povídám, to jsem se dozvěděla až teprve, když mi bylo 16. O lásce a o věcech kolem lásky. No tak, to mi řekly kamarádky a vychovatelky. To už vím dávno. No a potom se dívka zamyslila. A jako školačka najednou povídá: Háďo, já bych chtěla umět mít ráda. Víš, podle toho, co jsem o lásce slyšela, s láskou je skoro všecko hezký a bez lásky skoro nic. V jejich očích, jako ve dvou zrcadlech, hadžit

Ovšem on si zase vymínil, že mě může vysvobodit jenom ten, kdo jeho připraví o některý út. Nic nespecifikoval. Ovšem musela se mu ještě povolit, že každému takovému potenciálnímu vysvoboditeli on smí strpčovat pobyt. No a usadil mě tady v zámku, který zařídil jako nejlepší hotel. Probíhaly tady festivaly komediantů ze všech zemí. Krasobruslaři, zápasníci, dirigenti, no, tady si kdekdo. Co něco znamenal, podával dveře. Boháči sem jezdili, i podvodníci, pochopitelně. No, bylo tady veselo. Můj amuletek dělal divy. Všichni se do mě zamilovali a všichni mě chtěli vysvobodit. V tom momentě obr zamlaskal a zachrochtal. Haha, naše mrně se za chvíli probudí, pravila dívka. Háďo, já ho nenávidím. I to jeho jméno nenávidím. Kriks, kraks. To je jako krém na boty, jako čistící prostředek. Kde jsem přestala? Že tě chtěli vysvobodit, ale nevysvobodili. On jim směl znepříjemňovat život. No a to teda dělal perfektně. Jednou netekla teplá voda. Jindy zase netekla studená a z kohoutku, kde byla studená, tekla vařící a tam, co měla být vařící, tekla studená. Lidi se nám opařili, pivo bylo teplý, bez pěny. V noci se začaly rojit štěnice, velký jako půl piastry. Do toho prasklo hlavní potrubí, v pokojích začalo tštít ze stropu, no a k večeru se nám zbláznil kuchař a skočil do kotle držkový polívky. A než uhasili ohniště, úplně se rozvařil. No a kriks krak zvýšil ceny a zmenšil porce. No to pochopitelně, všecko to odjelo, je po turismu a je to tak, jak on to chtěl. Nikdo sem nepáchne. A zbyla nahoře u studny než malá filiálka, docela pěkná chata. A on, tadyhle ten chlap, v podobě žlutého trpaslíka, tam odhání, jakmile se někdo vyskytne, mé osvoboditele. Ty jsi první a poslední, Háďo, který se za ním odvážil do studny. Dnes vyprší lhůta 6x6 měsíců. Zítra má být svatba. A já se zabiju. Kdybych tě ovšem odtud neodvedl. Ano, kdybys mě ovšem odtud neodvedl. Tu náhle bez hlesu jako zlý vlčák, kriks krak se mocným skokem vymrštil ze zeleného koberce. Chtěl se Hadžidovi zakousnout do vazu. Ale zapomněl, že má o nohu méně. Za nelidského klení sebou praštil na zem. Hadžid blesku rychle vyjmul kýtičku a bacil jí obra po zadech. Kriks krak si oběma pařáty chránil hlavu. Hroval, nadával a prosil jediným dekem vrať mě nohu, prase. Dej mě nohu, chrapoune. Nebij mě. Budu hodnej dobytku. Hadžid mu navrhl, že vymění nohu za Amátu. Nikdy! Háďo, ponoukala princezna Amáta. Háďo, to bys prodělal. S tím stehnem saš jeho pán. A když mu ještě vytrhneš 3 stříbrné vlasy za levým uchem, všechna jeho kouzelná moc přejde na tebe. Je to ropucha a kráká nesmysle, poznamenal obr s hnusem. Stáhl se do kouta komnaty, vytrhl si nehec palce u zbylé nohy, že ano? A žlutou krví kolem sebe udělal kruh. Uvnitř kruhu se počaly zhmotňovat figury, které dobře znají kuřáci opia ze svých snů. Kolem obra vyrůstaly hlavy jako houby. Z otevřených tlam kušen a mord, po jazycích jako po tobogánech sjížděly spirochety palidy velikosti dobře krmených kapounů. Než ale měli čas patřičně napadnout Hadžida, žluté stehínko je proměnilo v průhledné ságové nudličky. A podobně to dopadalo se stafilokoky, streptokoky a s jinými hnisavci, kteří 200 000x zvětšení připomínali abstraktní skulptury z kovu, jak se teďka hodně dělají. Obr propadl zoufalství. Když to Amáta se náramně bavila. Háďo, stehno je zázrak. A ty vlasy mu vytrhni, pobíhala v průsvitné mini.

0: i košilce, vystupovala na křesla i na stůl, aby lépe viděla, a zřejmě jí vůbec nevadilo, že proti oknu je na ní pohled téměř tak krásný jako na Hradčana. Hadžit by byl nejraději všeho nechal, aby mohl vychutnat a pak velebit tu panorámu. Jenže kriks kraks, když byl promarnil všechny druhy příšer, vykouzlil pod sebou sloup, který s ním rostl do výše, až byl z Hadžidova dosahu. Časné mávnutí stehínkem však způsobilo, že sloup se začal snižovat. Kriks krak zesílil zlou vůli a sloup rostl. Hadžid přidal na mávnutí, kriks krak sjel dolů, ale opět zesílil svou zlou vůli a jel vejš. A tak jezdil nahoru a dolů, až splynul v rozmazaný žlutý sloup. No a máta se svíjela smichy, tančila radosti, mini košilka kolem nino. Až mezi náma to připomínalo Degasovu tanečnici, jestli znáte ty krásné obrázky, ovšem bez trikotu. Háďo, cvrkni ho, abys na něj dosáhnul, udělej z něj trpaslíka jako do zahrádky. Hadžid provedl, bušil obra do hlavy, až mu dosáhl za ucho a vytrhl 3 stříbrné vlasy. I z hrstí pačesů ovšem a všecko to skryl v kapse. Kriks kraks, teďka vlastně už kriks kráksek, zašeptal do žlutých slzí. Máš mou nohu, mou moc, mou snoubenku. I můj obdiv, mou lásku však nikdy. Ale my nějak spolu vyjdeme, když nebudeš zlobit. Porouče já splním. A zatím tady seď, až bude třeba, já tě zavolám. A to už Amáta tlačila Hadžida ze dveří. Na chodbě mu křikla do ucha. A pryč! Hadžid odstoupil o krok. Dobře si ji prohlédl, snad o chvilinku díl, než bylo nutně třeba. A pak řekl uvážlivě. No v tomhle přece nikam nemůžeš jít. Nesluší mi to! Naslušení toho moc na sobě nemáš. V normálním světě tam nahoře bývá někdy oblačno, proměnlivo. A mohla by ses nastydnout. Nedělej země, neandrtála, háďo. Jenže v téhle alabastrové barabizně záměrně nic není. Ani niť, ani kalhotky, na tož cestovní kostým. A kde máš to klubíčko, co všechno ušije? Vrátili se pro klubíčko do komnaty. Mužátko spalo a máta vylovila klubíčko z prázdné vázy a potom mužátkem zatřásla. Vymrštilo se do stoje spatného, ale hned sebou pláslo. Neb, jak víme, s jednou patou stoje spatného nelze docíliti. A máta mu pošeptala. Já jsem tě zbudila, abys věděla, že můžeš klidně spát. A mušátko opět usnulo. Hadži si na chodbě klubíčko prohlížel. A co se vlastně má říct, aby šilo? No cokoliv tě napadne. Ale nesmělo to nikoho před tebou napadnout. Mně se to nikdy ovšem nepodařilo. Na ostrově Hokkaido koká, v lese Hokkaido, pronesl Hadžid bez výstrahy. Klubíčko se mu vymklo z rukou, počalo rejdit po zemi, odmotávat se a jehličky se jenom blízkaly. Něco od hlavy až do paty a s kapucou by tě objednal Hadžid. Netrvalo ani vteřinu a objednaný hábit ležel složený před Amátou a stočené klubíčko v Hadžidově dlani. Jestli myslíš, že si tohle oblíknu, tak si se zbláznil. Hadžid se uklonil, pozdravil alahoj a odcházel. Běžela za ním, vrať mě aspoň to klubko. A proč a nač? Povídá klidně. Ani nevíš, jak ho nastartovat. Šít ti nemůže. A nebo chceš, aby ti odpíralo schopnost se zamilovat? Ty děláš vždycky jenom paniku. A zmizela v beztvárném burnusu. Hadžid ji pozoroval, jak se obléchá, a rozhodl se v duchu, že až to klubíčko nebude potřebovat, že je zahodí. A nejlíp asi do moře nebo do sopky. Kam jdem? Zeptal se Amáty. Nejdřív pryč a pak kam ty budeš chtít. Tak jdem. A ani se po ní neohledl, protože věděl, že za láskou se dá jít až na konec světa.
1: Peří. Jako dítě z města jsem vůbec nevěděl, jak vznikají peřiny. V té místnosti, co má teta Ludmila Mandl, se zatopí a kdo má ruce, ten dere husí peří. Jen dědeček chybí. Říká, že taková práce není pro chlapa. A kromě toho je na odpočinku. Protože draní je nimračka a trvalo by nemožně dlouho, pozvou se k tomu i posily ze sousedství. Sedí se kolem stolu a každý dráč prsty zdrhává z husích brk ty jemné praporky a dává je před sebe na hromádku. Nesmí se u toho kýchat ani kašlat, funět nebo se smát, jinak se ty kupičky hebkého peří vznesou ke stropu. Proto se při té práci vypravují hlavně tiché a vážné příhody a to mě baví. Říkají, že mi draní jde jako psovi pastva. A tak se stočím s naší kočkou do starého plyšového křesla, ve kterém odpočívají tlustoši, když jim babička vysaje krev, a se zavřenýma očima poslouchám. Oni si myslí, že spím, ale já nespím. Naší rodině přišla na pomoc paní máma Pazdírková od vedle a stará paní Kličková od naproti. Posadili se vedle sebe a byli jako dvojčata. To je tím, že tady na venkově chodí všechny staré ženy v šátku a z obličeje jim vidíte jen nos a vrásky. Všechno zavinil ten Karban, povídá paní Kličková. Myslel jsem, že mluví o panu Karbanovi, který má lakýrnictví, ale pak se ukázalo, že myslí karty. Byl tím posedlej, zaševelila moje babička. Na kolenou jsem ho prosila, aby to nechal. Ale marná řeč. Bylo to jako nemoc, každý večer do hospody. A to jste, babičko, nevěděla, že už všechno prohrál a půjčuje si? Slyšel jsem maminčin hlas. Jak jsem to, děvenko, mohla vědět? To nikdo nemohl tušit, řekla teta Ludmila. Byli takoví, co to tušili, špitla tiše paní máma Pazdírková. Jestli myslíte vlka, paní mámo, tak toho laskavě vynechte, okřikla jí teta Ludmila tak silně, až jsem otevřel oči a zahlédl, jak se z její hromádky vzneslo chmíří. Vždyť už mlčím, vzdychla paní máma a oběma rukama opatrně přenesla kupičku peří do plátěného pytle. A tak jsem se dověděl, že náš dědeček, který měl pár koní, 4 krávy a velká pole, prohrál všechno v kartách.

0: Už jste se vzbudil?
1: Ale to přece... Ten hlas, ta tvář... Jsi to ty, Nšoči?
0: Zase blouzní. Půjdu to ohlásit doktorovi.
1: Kde to jsem?
2: No přece v nemocnici. Přivezla vás záchranka, porazila vás auto. Byl jste v bezvědomí.
1: A to jste zase vy, pane soudce?
2: No všem, přece jsme se o tom už domluvili posledně. To je setkání, co? Soudce a bývalý obžalovaný leží vedle sebe v nemocnici. Já vím, tenkrát jste ten román Vinnetu z knihovny nevzal, jen si ho půjčil pro rozhlasové vysílání. Ale za to teď jste to vyvedl, člověče. Co pak se při přecházení ulice čtou knížky?
1: Já totiž...
2: Já vím, četl jste zase Vinnetu a od Karla Máje. Druhý díl.
1: Ano, on šučí o krásném dní. Jak to, že je tady?
2: Co? Myslíte tu sestřičku, co? Tu ošetřovatel?
1: Ano, totiž já vím, že to není ona, že je jí jenom podobná. Ten hlas, ta tvář strašně mi připomíná Nšoči, Vinnetovu sestru. A všechno, co jsem tenkrát prožil. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérií na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk. A od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinnetu. Nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň Ilji dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že už slyším Vinnetuovo volání.
3: Charlie, můj bratře, Vinnetu.

0: Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějšímu, na straně pravdy a spravedlnosti.
1: Neříkejte. Rudá lady jede na výlet do St. Louis.
0: Vzpomínáte? To promluvil Senter, jeden ze čtyř kovbojů, s nimiž jsme se posledně setkali a jehož pohled se Vinnetouovi a ostatně ani mně pranic nelíbil. Jeli jsme se proto spolu podívat, jestli ti čtyři po rozloučení s námi opravdu pokračují v cestě tak, jak Senter řekl.
2: Sam Hawkins byl velmi neopatrný, když jim prozradil, že Inčučuna se svými dětmi míří do St. Louis. Víc takový lidé nepotřebují vědět.
0: Aha, myslíš, ti chlapi jsou teď přesvědčeni, že indiánští náčelníci, kteří podnikají takovou cestu, musí mít u sebe zlato.
2: Můj bratr Old Shatterhand uhodl. Jestli ty bledé tváře mají zlé úmysly, soustředí pozornost na Inčučunu a Vinnetoua.
0: Ale stopy čtyř kovbojů směřovaly stále stejně.
2: Mýl jsem se nemyslí na nic zlého.
0: Kdybychom věděli, jak osudově jsme se mýlili právě teď. Ani jeden z nás netušil, že ti prohnaní chlapi správně předpokládají, že je budeme sledovat a proto svůj spěch jen předstírají. Kdybychom věděli, že později skutečně obrátí koně a pustí se tajně za námi. Ale nevěděli jsme to, a tak jsme uspokojeni zase rychle dohnali naše druhy. Ti už výjížděli do malého lesíka.
3: Nán šoči tohle místo?
4: Ano, otče. Vzpomínám si na ně. Nedaleko
3: je... Ne, ať šoči dál nehovoří. Stát! Tady se utávám!
0: S Vinnetouem jsme ještě pečlivě prohledali okolí, ale malá travnatá kotlinka s pramenem vody dělala dojem bezpečného místa. Tím spíš, že byla kolem dokola vroubená stromy a keři, takže se mohli rozdělat ohně bez obav z prozrazení. 30 apačských bojovníků se asi pod dojmem medicinmanovy věžby usadilo dost daleko ode mě. Takže jen nás sedm se sesedlo kolem ohně blízko houštiny, která nás chránila před větrem. Povečeřeli jsme a pak došlo k té osudové souhře náhod, která vedla až k tragickému konci.
5: Už se těším do Hajan. Jsem utahaný jako kotě, jestli se nemýlím.
3: Sam Hawkins si bude moci důkladně odpočinout. Na další cestu vyrazíme zítra o něco později, pravděpodobně až kolem poledne.
5: Tak pozdě? Co pak se bude dít, že nám náčelník Apačů dneska popřává tak dlouhý spánek?
0: Jsem to myslel jako vtip, ale zapomněl, že indiáni berou všechno velmi vážně. Inčučuna nebyl jiný. Tisíckrát jsme později, Sam i já, tohoto okamžiku litovali. Tisíckrát jsme si říkali, proč náčelník zrovna na tuhle žertem míněnou otázku odpovídal. A dokonce s takovou otevřeností.
3: Mělo by to vlastně zůstat tajemstvím. Ale mým bílým bratrům to prozradím, když mi slíbí, že se už dál nebudou ptát.
0: Slíbili jsme to.
3: Inčučuna a jeho děti budou potřebovat peníze, aby mohli zaplatit za služby ve velkém městě bledých tváří. Proto se zítra brzy ráno vypraví nahoru Nugget Tsil, aby si přinesli zlaté valounky. Vrátíme se teprve k poledni.
5: Tady je někde blízko zlato?
3: Ano. Neví o něm však nikdo, ani moji bojovníci. Inčučuna se to dozvěděl od svého otce, který to tajemství znal zase od svého otce. Taková tajemství se dědí a zachovávají se jako posvátná. Inčučuna o tom sice nyní mluví, ale nikomu to místo neprozradí. A zastřelí každého, kdo by se odvážil ho tajně sledovat.
5: Mě taky? Nás taky?
3: I vás. Náčelník Apačů vám projevil důvěru, protože ví, že zítra nikdo z vás neopustí tento tábor. Kdybyste jeho důvěru zklamali, nezasloužíte si nic jiného než smrt.
0: Tak celou věc rázně ukončil a hovor se potom stočil jinam. Jenže najednou ho nečekaně přerušil Sam Hawkins. Inčučuna, Vinnetou, Mšoči a já jsme seděli zády k houštině, ale Sam s oběma přáteli Dickem a Willem na druhé straně ohně, takže měli celou hradbu křoví před očima. A uprostřed nejživějšího hovoru najednou...
6: Pozor!
0: Sam popadl pušku a poslal kulku do křoví za našimi zády. Výstřel způsobil v táboře samozřejmě velký rozruch. Apači ležící opodál vyskočili a se zbraněmi v rukou se hrnuli k nám. Také my jsme se zvedli a jeden přes druhého doráželi na Sema, co měl znamenat ten výstřel.
5: Oči! Viděl jsem dvě oči! Docela jasně! Zírali na nás z křoví zrovna za Inčučunou!
0: Apači vytáhli z ohně hořící větve a jako s pochodněmi se pustili do pátrání v houštině. Všechno hledání však vyznělo na prázdno. Rozruch se pomalu uklidňoval.
3: Sam Hawkins se asi přehlédl. Když plápolá oheň, tak jeho světlo člověka snadno oslní a zmílí.
5: To bych se moc divil. Viděl jsem ty oči a docela jasně.
4: Možná, že jen vítr otočil dva lísky. Sam Hawkins pak uviděl jejich spodní stranu, která je světlejší, a jejich záblesk pokládal za záblesk očí.
5: No, vyloučit se to nedá. Tak jsem teda zastřelil listy.
0: Měl jsem nějaké divné tušení, že Inčučuna a Inšoči nemají pravdu a že ten charakteristický Semův smích není vůbec na místě. Ani Vinnetou se na věc nedíval z té žertovné stránky.
7: Sam Hawkins neudělal dobře, že sáhl po pušce. Ať takovou chybu už nikdy neopakuje.
5: Chybu? Já? Jakou?
7: Neměl vůbec střílet.
5: Proč ne? To by tak hrálo. Když pozoruju ve křoví špeha, tak mám přece právo postat mu kulku mezi ty jeho všetečné oči, jestli se nemýlím.
7: A jak ví malý lovec, že ten, kdo leží v křoví, má nepřátelské úmysly? Třeba nás objeví, připlíží se, aby se přesvědčil, kdo jsme, a pak pokojně vystoupí ze tmy a pozdraví nás.
5: Aha. No, na tom něco je. To by taky mohlo být.
7: Sam Hawkins se buď mýlil a neviděl žádné oči a pak bylo zbytečné a nebezpečné, že vystřelil, tím na nás jen upozornil nepřítele, který se může skrývat v okolí. A nebo se nemýlil a v křoví byl nepřítel a pak byla teprve chyba střílet, protože kulka by ho tak jako tak nezasáhla.
5: Oho, puška starého Sama Hawkinse se trefí vždycky.
7: Ať se malý lovec nezlobí, Vinnetou taky umí střílet. Ale netroufal by si tvrdit, že v tomhle případě určitě trefí. Člověk v křoví přece musí vidět, když na něj někdo zvedá pušku. Pozná, že je prozrazený a má dost času se uhnout. Kulka ho mine a vyzvědač rychle zmizí ve tmě.
0: A i když se zdálo, že předešlá bezvýsledná prohlídka okolí všechny v táboře uklidnila, Vinnetouovi to přece jen nedalo. Po chvíli vstal a zmizel v lese, aby okolí našeho ležení ještě jednou a důkladně prozkoumal. Trvalo přes hodinu, než se k našemu ohni vrátil.
7: Nikoho jsem nenašel. Sam Hawkins se přece jen asi mýlil.
0: Bohužel ne. Bohužel se nemýlil. A my se o tom už brzo měli přesvědčit. Přišla neklidná noc. Spal jsem mizerně. Převaloval jsem se z boku na bok a sotva jsem zamhouřil oči, hned jsem se zase probouzel. Pronásledovali mě divoké sny, v nich jsem prožíval události minulého dne.
1: Já se jmenuji Santal. A nejsem žádný proslulý zálesák jako vy. Ale moje jméno nikdy nezapomeneš. Rozumíš?
0: Ano. V těch snech hrál hlavní roli právě Santal se svými třemi druhy. V těch snech, děsivých a různých, se střílelo a tekla krev. Byla to předtucha? Slyšel jsem volat Mšoči.
4: Kde je Old Shatterhand?

0: Old Shatterhand, drtící ruka. Mšoči úzkostlivě volala moje válečnické jméno. To jméno, které se mělo brzo stát známé po širých pláních a horách divokého západu, takže mě pak pod mým skutečným jménem nikdo neznal. A jen Winnetou mi někdy říkal:
1: Charlie, můj bratře.
0: Ano, Charlie, podle anglické podoby mého křestního jména Karel. Ano, tak mi říkal Winnetou. U jehož milou sestru jsem se během té děsivé noční můry začal náhle tolik obávat. Ráno jsem se z těch znepokojivých snů probudil jako zmlácený a vstával jsem plný obav, které jsem se marně pokoušel sám sobě vymluvit.
2: Winnetou a Mšoči, ať mě následují. Můj mladý bílý bratr se svými druhy a bojovníky Apačů, ať zde vyčká našeho návratu.
3: Mšoči, nechoď nikam, počkej.
4: Musím. Budu brzy zpátky. A pak už Mšoči nic nezdrží, aby jela do velkého města bledých tváří po boku Old Shatterhanda.
0: Nemohl jsem jinak a požádal jsem o dovolení, abych je směl aspoň kousek doprovodit. Aby neměli obavy, že se zajímám o jejich naleziště zlata, přiznal jsem se, že se nemohu zbavit myšlenek na Sentra. Sám jsem to nedovedl vysvětlit, ale najednou jsem byl přesvědčený, že se přece jen se svými kumpány vrátil. Byl to nejen doznívající dojem z mých snů, ale i nějaké neblahé tušení.
2: Můj mladý bílý bratr nemusí mít o nás starost.
5: Snad ho uklidní, že Winnetou znova prohlédne okolí, jestli nejsou někde blízko stopy. Ale s námi ať Old Shatterhand nejezdí. Víme, že netouží po zlatu, ale kdyby s námi šel třeba jen malý kousek cesty, vytušil by naleziště a potom by se i jeho mohla zmocnit horečka bledých tváří. A když zachvátí mysl bílého muže touha po smrtícím zlatém prachu, neopustí ho, dokud ho nezničí na těle i na duchu. Proto si přejeme, aby s námi Old Shatterhand nechodil.
4: Ano, prosíme o to Old Shatterhanda ne proto, že mu nedůvěřujeme, ale proto, že ho máme rádi.

0: co jsem měl dělat. Musel jsem se s tím smířit. Všichni tři pak odešli. Šli pěšky, to znamená, že místo, kde byly nugety, nemohlo být příliš daleko. Lehl jsem si do trávy, zapálil si dýmku, bavil se s přáteli, ale stejně jsem se svých obav nezbavil. Brzo jsem se zase zvedl, neměl jsem prostě stání, něco mě pořád pohánělo pryč. Přehodil jsem si pušku přes rameno a vydal se na toulku po okolí. Inčuču našel se svými dětmi na jih, aby se tedy nezdálo, že je chci sledovat, zamířil jsem opačným směrem. Ale po nějaké době... Co to? Úplně čerstvé stopy tří lidí. Dvě větší a jedna menší. Museli tudy jít oba náčelníci Anšoči. Ano, chtěli nás zmást. Původně šli na jih, ale pak se oklikou dali k severu. Měl jsem jít dál? Rozhodně ne, vždyť Apače si nepřáli, abych šel s nimi. Ale nechtělo se mi zpátky do tábora. A tak jsem se pustil nazdař Bůh někam k východu. A pak docela blízko. Další stopy. Čtyři muži ve vysokých botách s ostruhami. Zdálo se, že vedou z nedaleké houštiny tím směrem, kudy předtím šli Apači. Vrhl jsem se k ní, rozhrnul větve a... A to, co jsem uviděl, mě úplně omráčilo. Zválená tráva jasně prozrazovala, že tu ti čtyři přenocovali. A opodál u stromu stáli čtyři uvázaní koně. Sentre a jeho tři kumpáni. Ano, teď už byl konec dohadům. Tahle čtyři zvířata byla právě ta, na kterých jeli čtyři kovbojové v prérii. Tak přece se vrátili. A rozhodně kvůli nám. Vinetu měl pravdu, když ty chlapy podezíral. Ani Sam Hawkins se nemýlil, když ve tmě za naším ohněm viděl dvě oči špeha. Jenže ho svým výstřelem vyplašil a ten zmizel. Zatmělo se mi před očima. Proboha, o čem jsme to včera večer mluvili, než jsem vystřelil? Ano, ano, o tom, že se Inčučuna se synem a dcerou ráno vypraví pro zlaté nugety. Ano, právě tohle špech vyslechl. Ráno mu pak stačilo vyšplhat na strom, pozorovat náš tábor a čekat, až se indiáni vydají na cestu. Pak mohl nic netušící trojici sledovat a... Strašné pomyšlení. Vinetu a Anšoči jsou v nebezpečí a jejich otec Inčučuna taky. Musím je varovat. Bylo mi jasné, že musím co nejrychleji za těmi odpornými bandity. Rozhodně nesmím ztrácet čas tím, že bych se napřed ještě vrátil do tábora a zburcoval ostatní. Teď šlo o minuty. Okamžitě jsem odvázal jednoho z jejich koní a hnal se jako ohař po stopě, která se pak brzo skutečně spojila s otisky mokasínů obou náčelníků Anšoči.
1: Kde je on, Shatterhand?
0: Už jedu, Anšoči, už jedu. Snad přijedu včas.
2: Charlie! Můj bratře! Můj bratře!
0: Už jedu, můj bratře Vinetu. Snad přijedu včas. Tahle slova mi bušila do spánku, když jsem se řítil mezi lesnaté pahorky po stopě. Ano, tam někde musel být ten Nugget Cil, hora zlatých valounů, kam odešla trojice Apačů a kam ji pronásledovali zlatem posedlí bílí lumpové. Brzo se však stopa začala ztrácet na dně údolí, které bylo vystláno balvany a kamenitou sutí, kterou jsem navalila na jaře voda proudící z hor. A pak se po pravé straně rozevřela jakási vedlejší rokle, jejíž půda byla taky velmi kamenitá. Zdržení. Musel jsem slézt z koně a prohlížet drť a písek, jestli tam náhodou stopa neodbočila. Je tady. A skutečně vede do rokle. Za nimi. Vyskočil jsem znova do sedla a hnal uříceného koně dál. Ale nedostal jsem se daleko. Brzo se cesta dělila znova a já musel zase slézt. Zase jsem ztrácel drahocené minuty a protože jsem tušil, že se to může opakovat ještě několikrát, uvědomil jsem si, že mi kůň vlastně překáží. Přivázal jsem ho ke stromu a běžel už po stopě jen.

0: bratře!
1: Slyšel jsem v duchu hlasy svých nejmilejších a obavy o ně mě pičovaly k šílenému spěchu. Kamenitá strž teď vedla strmě vzhůru. Supěl jsem a zalikal se od prudkého běhu. Sotva jsem popadal dech, ale úzkost mě poháněla a zbavovala mě myšlenek na únavu i na odpočinek. Ne, neběžel jsem. Hnal jsem se do vršku divokými, šílenými skoky, dokud jsem se nedostal na temeno celého srázu. Tam, kde se přede mnou zelenal les. Stopa vede do lesa. Prodíral jsem se hustým porostem, ale pak začalo vpředu prosvítat světlo, vypadalo to, že se co nejdřív dostanu na nějakou paseku. Z posledních sil jsem běžel řídnoucím lesem plným velkých balvanů, když v tom přišlo to, čeho jsem se celou dobu obával. Třesklo několik výstřelů a zároveň prořízl vzduch výkřik, který mým srdcem projel jako nůž.
2: Kde je Old Shatterhand?
1: Od tohoto okamžiku jsem už doslova letěl dlouhými skoky jako šelma, která má kořist na dosah. A opět výstřel a ještě jeden. To byla Vinnetouova dvojka. Poznal jsem ji podle zvuku. Bohu dík, Vinnetou ještě žije. Ale co Nšoči? Kde je? Žije taky? Nšoči?
3: Haló, proberte se. Slyšíte?
4: Nšoči, neodcházej. Zůstaň u mě.
3: Pořád blouzní. Musím pro doktora.
5: Počkejte, sestřičko, neblouzní. Jen mu připomínáte jinou dívku. No, už je pryč.
4: Co? Co je? Kde to jsem?
5: No přece v nemocnici. Po bouračce. A teď mi vyprávíte, jak to tenkrát všechno bylo. S Vinnetouem, Nšoči. A tak. Tak honem, člověče, povídejte, jak to bylo dál?
4: Dál? Ne, já už dneska nemůžu vyprávět dál, pane soudce. Ta vzpomínka na Nšoči... Ne, nejde to, pochopte, dneska už ne. Až zase příště.

0: Už jste se vzbudil?
1: Ale to přece... Ten hlas, ta tvář... Jsi to ty, Nšoči?
0: Zase blouzní. Půjdu to ohlásit doktorovi.
1: Kde to jsem?
2: No přece v nemocnici. Přivezla vás záchranka, porazilo vás auto. Byl jste v bezvědomí.
1: A to jste zase vy, pane soudce?
2: No všem, přece jsme se o tom už domluvili posledně. To je setkání, co? Soudce a bývalý obžalovaný leží vedle sebe v nemocnici. Já vím, tenkrát jste ten román Vinnetou z knihovny nevzal, jen si ho půjčil pro rozhlasové vysílání. Ale za to teď jste to vyvedl, člověče. Co pak se při přecházení ulice čtou knížky?
1: Já totiž...
2: Já vím, četl jste zase Vinnetou a od Karla Máje. Druhý díl.
1: Ano, on šučí o krásném dní. Jak to, že je tady?
2: Myslíte tu sestřičku, co? Tu ošetřovatel?
1: Ano, totiž já... Já vím, že to není ona, že je jí jenom podobná. Ten hlas, ta tvář strašně mi připomíná Nšoči, Vinnetouovu sestru. A všechno, co jsem tenkrát prožil. Když zavřu oči, vidím to znova. Cválám prérii na svém černém hřebci s krásným indiánským jménem Hatatitla, což znamená blesk. A od vysokých štítů skalistých hor mi v ústrety přijíždí on, Vinnetou. Nejšlechetnější člověk, jakého jsem kdy poznal. I jeho kůň Ilgi dělá čest svému jménu, které znamená vítr. Za chvilku jsme tak blízko, že už slyším Vinnetouovo volání.
3: Charlie! Můj bratře, Vinnetou.

Ano, jsme zase spolu. A vy můžete být přitom taky. Zavřete oči a vydejte se s námi po stezkách dobrodružství, při kterých budeme vždycky stát na straně slabšího proti silnějšímu, na straně pravdy a spravedlnosti.

0: Kde je on, Shatterhand?
1: Už jedu, Nchoči, už jedu. Snad přijedu včas.
2: Charlie, můj bratře!
1: Už jedu, můj bratře Vinnetou, už jedu. Snad přijedu včas. Tahle slova mi pušila do spánku, když jsem se říčil po stopě mezi lesnaté pahorky. Přede mnou byl Nugget-Cill, hora zlatých valounů, kam odešla trojice apačů a kam ji pronásledovali zlatem posedlí bílí lumpové v čele se Sentrem. Vzpomínáte? Jel jsem jim na pomoc, protože odešli pro zlato, aniž by tušili nebezpečí. Pak mi však kůň překážel při stopování a poslední část cesty jsem se už hnal horskou roklí vzhůru, raději pěšky. Konečně jsem byl nahoře, na temeni svahu. Z posledních sil jsem běžel po stopě řídnoucím lesem plným velkých balvanů, když v tom přišlo to, čeho jsem se po celou dobu obával. Třesklo několik výstřelů a skoro zároveň prořízl vzduch výkřik, který mi projel srdcem jako nůž.
0: Kde je on, Shatterhand?
1: Od toho okamžiku jsem už doslova letěl dlouhými skoky jako šelma, která má kořist na dosah. A opět výstřel a ještě jeden. To byla Vinnetouova dvojka. Poznal jsem ji podle zvuku. Bohu dík, Vinnetou ještě žije. Ale co Nchoči? Kde je? Žije taky? Už jen pár posledních skoků a byl jsem z lesa venku. U posledního stromu jsem však strnul jako přimrazený a zíral před sebe vytřeštěnýma očima. Na pasece ležela dvě bezvládná těla. Byl to Inčučuna a Nchoči. Okamžiku jsem nerozeznal, jestli jsou ještě naživo. Kousek od nich za malým skalnatým výstupkem se kryl Vinnetou a znova rychle nabíjel svou dvouhlaňovou pušku. Nalevo ode mě, pod ochranou silných stromů, mířili na něj dva chlapy a napravo ode mě se plížil třetí, který chtěl mladého náčelníka oklikou obejít a vpadnout mu dozad. Čtvrtý lump ležel na zemi přímo přede mnou s prostřelenou hlavou. Ti dva za stromy byli teď Vinnetouovi nebezpečnější než ten třetí. Bleskově jsem strhl z ramene medvědobýku a... Zarachotili dvě rány a oba muži klesli svým křikem k zemi. Nezdržoval jsem se novým nabíjením a skokem jsem se vrhl za třetím. Uslyšel moje výstřely, otočil se a jak uviděl, že se na něj ženu vypálil... Ještě štěstí, že právě v tom okamžiku jsem udělal skok stranou. Kulka zasvištila těsně kolem mě. Bandita to vzdal a začal utíkat hlouběji do lesa. Pustil jsem se za ním, protože... Center! Stůj, lumpe! Ale Center mi zmizel v hustém lese z očí a mě nezbylo, než zase hledat jeho stopy. Tím jsem ovšem ztratil čas a nakonec i naději, že ho dostihnu. Měl přede mnou už pořádný náskok... A tak jsem se vrátil, protože jsem si řekl, že mě bude spíš zapotřebí u Vinnetoua. Mladý Apač klečel u otce a sestry a úzkostlivě zkoumal, jestli v nich je ještě život. Když uviděl, že přicházím, na okamžik se vztyčil a utkvěl na mě pohledem. Na výraz jeho očí nezapomenu do nejdelší smrti. Byl v nich smutek, šílená bolest, hněv i zoufalství.
3: Můj bratr Old Shatterhand vidí, co se stalo. Nchoči. Nejkrásnější a nejlepší z dcer Apačů. Už neuvidí město bledých tváří, po kterém toužila. Dech života ji ještě docela neopustil. Ale oči už asi neotevře.
1: Nebyl jsem schopen slova. Nemohl jsem na to nic odpovědět, ani se na nic zeptat. A na co bych se taky měl ptát? Oba tady leželi vedle sebe ve velkém tratolišti krve. Náčelník Inču Čuna, dobré slunce, s prostřelenou hlavou, a jeho dcera Nšoči, krásný den, se skrvavenou hrudí. Náčelník byl mrtev ihned. Nšoči dosud dýchala těžce a sýpavě, ale její svěží bronzový obličej každým okamžikem víc a víc bledl. Tváře se jí propadávaly a její tiché, něžné rysy ponenáhlu zastíral stín smrti. V tom se pohnula. Otočila hlavu k místu, kde ležel Inču Čuna, a pomalu otevřela oči. Když se před ní z mlhy nevědomí vynořil nehybně ležící otec, i v té bolesti ji zachvátilo strašné zděšení. Zdálo se, jako by se rozpomínala a dokonce si uvědomovala, co se přihodilo, protože namáhavě posunula pravou ruku k srdci. Ucítila vlastní teplou krev, řinoucí se z rány a zalévající jí prsty, a z hrdla se jí vydral hluboký, chrčivý povzdech.
4: Nšoči, moje dobrá, drahá, jediná sestro.
0: Minetu, můj bratře.
1: Pak se její oči svezly na mě. Na bledých rtech se jí objevil radostný, ale bohužel rychle hasnoucí úsměv.
0: Šetrhen, ty jsi u mě. Zase tě vidím. Teď už můžu umřít.
1: Víc už jsem neuslyšel, protože smrt jí nenechala domluvit. Bylo mi, jako by mi mělo puknout srdce. Měl jsem pocit, že se zalknu, že se zadusím. Proč jsem vyskočil a vykřikl, nebo spíš zavil, nevím. Ale les vrátil můj výkřik ozvěnou. Nšoči, má lásko. Minetu se zvedl také, ale pomalu. Jako by ho tlačila k zemi nějaká tíha, obrovský neviditelný balvan. Oběma rukama mě objal.
4: Zůstali jsme sami. Jsou oba mrtví. Největší, nejušlechtilejší náčelník Apačů. A má předobrá sestra Nšoči, která ti dala svou duši. Milovala tě, můj bratře.
1: Já ji taky miloval.
4: Zemřela s tvým jménem na rtech.
1: Nikdy na to nezapomenu. Byly to hrozné okamžiky. Znovu a znovu se mi vracelo na mysl, že Nšoči možná zemřela vlastně kvůli mně. Vždyť právě její touha jet na východ a vyrovnat se bílým dívkám vedla sem pro zlato na Nugetcil, aby měla pobyt v městě, čím zaplatit. Ale pak jsem si uvědomil, že ze čtveřice lumpů, kteří v touze po zlatých Nugetech neváhali zabít nic netušící Apače, nám ten hlavní unikl.
5: Sentr, musíme za ním.
4: Moje nohy jsou svázány. Zvyklosti kmene mi přikazují, abych zůstal u mrtvých, dokud nebudou pohřbeni. Potom teprv bude Vinetu moci vstoupit na stezku pomsty.
5: Ale co vrah? Vrah zatím unikne.
4: Neunikne, protože ho bude pronásledovat Old Shatterhand.
5: válečnické jméno. Old Shatterhand. Drtící ruka. Vzpomněl jsem si, jak často a ráda ho vyslovovala právě Nšoči. Uvědomil jsem si, že ho už nikdy nevysloví. Ale ještě jsem nemohl vědět, že ho za to často a s úctou budou vyslovovat mnozí jiní, že se stane slavné a že pod ním budu známý po celém divokém západě. A že nakonec mě nikdo nebude znát pod jiným jménem a že jen Vinnetou mi bude někdy říkat:
2: Charlie, můj bratře.
5: Ano, Charlie, podle anglické podoby mého křestního jména Karel. A Vinnetou jsem mohl spolehnout, že budu Sentra hledat právě tak urputně, jako by to dělal on. Vždyť šlo o pomstu nejen za smrt náčelníka, ale především za smrt Nšoči krásného dne. A stejná nenávist hnala za Sentrem i Apache, tedy tu jejich část, kterou Vinnetou nepotřeboval k přípravě pohřebního obřadu. A samozřejmě i mé tři přátele. Sema Hawkinse, Dicka Stonea a Willa Parkera. Zejména Sam byl tou zprávou zdrcený.
6: Jako kdyby mě někdo praštil klackem přes hlavu. Pořád to nemůžu pochopit. Je to něco strašného. Ta mladá, hezká, milá a dobrá indiánská mis byla na mě tak vlídná.
5: Pustili jsme se po stopě vraha, který měl ovšem to štěstí, že dole pod kopcem našel uvázaného koně, na kterém jsem přijel, a tak získal slušný náskok. Protože však hora Nugget Tsil byla částí malého, osamoceného horského hřebenu, musel Sentr zakrátko vyrazit do volné prérie. A tam jsme brzo objevili jeho stopu. Hnali jsme se po ní jako chrti, jenže pak u jednoho malého lesíku...
7: Pozor, jsou tam Kajovové!
5: Ano. Bylo tam několik desítek indiánů a jen zázrakem si nás nevšimli. Hned jsme se ukryli, protože byli proti nám v několikanásobné přesile. A padnout jim do rukou, to by nebylo o co stát. Kajovové teď přece byli úhlavní nepřátelé nejen Apačů, ale i moji. Schromil jsem toho jejich prolhaného náčelníka Tangu, vzpomínáte? Dalo se ale za to čekat, že Sentrovi, když jim řekne, že zabil náčelníka Inčučunu a jeho dceru, naopak s radostí poskytnou ochranu.
7: Ten mizera snad musí mít spolky s ďáblem. Ale nevadí. Stejně mi neujde, jestli se nemýlím. Vypravím se pro něj, i kdyby měl kolem sebe 1000 Kajovů.
5: Nebral jsem tenhle výkřik do slova, ale ukázalo se, že to byla chyba. Sem se skutečně v nestřežené chvíli ke Kajovům vypravil a protože hořel pomstou, byl neopatrný a padl indiánům do rukou. Kajovové se zajatým Samem Hawkinsem i se Sentrem ku podivu brzo odjeli. Sledovali jsme jejich stopu a zakrátko dorazili k indiánské vesnici na břehu řeky. Nastal večer. Rozhodl jsem se prozkoumat situaci a tak jsem se plížil přímo do jámy lvové. Vím, že šlo o krk, ale nedalo se nic jiného dělat. Musel jsem se pokusit nějak Sema zachránit. Povedlo se mi ošálit hlídky a připlížil jsem se kryt křovím a večerní tmou až za náčelníkův stan. Oheň házel strašidelné stíny, ale to mi nevadilo. Horší bylo to, co jsem vyslechl při hovoru toho lumpa Sentra s mým starým známým a zapřísáhlým nepřítelem, náčelníkem Tanguou.
8: Bílý muž potěšil srdce náčelníka Kajovů. Tangua se raduje, že Inčučuna a jeho dcera už nežijí.
5: Ten nenávistný lotr. I smrt Nšoči ho potěšila. Co mu to děvče udělalo zlého? Měl jsem 100 chutí vystoupit z ukrytu a vyřídit si to s ním.
8: Škoda jen, že bílý muž nezabil i Vinnetou a toho psa Old Shatterhanda, který mi roztříštil koleno.
9: Tangua má přece příležitost je zabít sám.
8: Cože? O jaké příležitosti bílý muž mluví?
9: To je přece jasné. Mají sebou jen 30 mužů. Pošli se mnou na tu horu dostatečný počet bojovníků, abychom měli přesilu. Obklíčíme je a můžeš se obou zmocnit.
8: Obou? A co když tam Old Shatterhand není? Zajali jste přece tady nedaleko malého lovce Hawkinse, jeho přítel.
9: Vždyť jsi slyšel, že mě sledoval na vlastní pěst. Sám. Je to takový malý vsteklón. Neváhej. Své nepřátele zajmeš jen, když je rychle překvapíš. A budeme spokojeni oba. Ty budeš mít Vinetua a Old Shatterhanda a já budu moci hledat v klidu zlato Apačů.
8: Zlato ti Tangua přeje, i když si myslí, že ho najdeš jen těžko. Ale dokud Vinetu nepohřbí své mrtvé, nemůžeme na něj zautočit. Ačkoliv Kajovové jsou nepřátelé Apačů, ctí staré zvyklosti.
9: A co Old Shatterhand?
8: To psa musím dostat.
9: Ale nedostaneš ho, když budeš otálet, náčelníku. Ztratíš svou příležitost.
8: To Tangua nedopustí. Přesvědčil si mě. Hned ráno pošlu velkou skupinu bojovníků k hoře, kterou si popsal. Budeš jim ukazovat cestu. Bojovníky Kajovů povede můj syn Pída Jelen. Přivede mi Vinetu a Old Shatterhanda živé a Tangua jim pak dá ochutnat svou pomstu.
1: Slyšel jsem dost a zhrozil jsem se. Tangu zaslepila zloba natolik, že byl ochoten porušit i indiánský pohřební obřad. To ovšem znamenalo, že Vinetuovi hrozí smrtelné nebezpečí. Ještě, že byl Sam Hawkins natolik duchapřítomný a přesvědčil Kajovi, že Sentra honil sám. Jeho vysvobození však nyní muselo počkat. Bylo potřeba rychle varovat Vinetua. A musel jsem to provést dvojnásob opatrně, kdybych se teď prozradil, je konec se mnou, s mými druhy i s Vinetuem. Blížil jsem se

0: stříbrnými hřebíky. Tu stříbrnou pušku, která byla později slavná po celém divokém západě.
1: Kde je vrah?
2: Unikl.
1: Můj bratr ztratil stop.
2: Ne, stále jí máme. Vrah přijde sám na tohle místo.
1: Můj bratr, ať mi všechno vysvětlí.
0: Vyprávěl jsem mu všechno, co se přihodilo a co vím. Ani jednou mě nepřerušil. Teprve po chvíli zvedl hlavu.
1: Můj bratr, ať odpustí, že jsem se ptal, jestli ztratil stopu. Old Shatterhand udělal všechno, co mohl. Sam a Hawkins se osvobodíme. Kajovové přijdou, ale nenajdou nás nepřipravené. Nyní navršíme hroby nad Inčučunou a Nošoči. Bude můj bratr přitom?
2: Velmi by mě bolelo, kdyby si to Vinnetou nepřál.
1: Naopak, prosím tě o to. Víš, koho jsem ztratil? Nahraď mi od nynějška otce a nahraď mi zároveň i sestru. Buď mi vším. Prosím tě o to, Charlie.
0: V očích se mu zaleskly slzy. Zastyděl se za ně, protože indiáni se domnívají, že u muže je nikdo nesmí zahlédnout. Spěšně se otočil a odcházel. Díval jsem se za ním a stále jsem slyšel, jak poprvé vyslovil mé křestní jméno tou zvláštní indiánskou angličtinou Charlie. Kolikrát mi ještě v budoucnu takhle řekl a vždycky mi to připomnělo tuhle chvíli. Teď bych měl vlastně vyprávět o pohřbu, ale nemůžu. Znovu jsem slyšel v duchu to osudové rozhodnutí Nšoči.
3: Chci jít do velkého města bledých tváří a naučit se všemu, co by měla znát dívka, kterou by mohl milovat Old Shatterhand.
0: Ach, Nšoči, proč jenom jsem ti neřekl včas, jak jsi mi blízká? Nemuselo to všechno takhle skončit. Nemusela mi na tebe zbýt jenom smutná vzpomínka, i když s krásným jménem Nšoči. Krásný den. Museli jsme se rychle připravit na příjezd nepřátel. Vinnetou je chtěl vlákat do úzkého kaňonu jako do pasti, kde by jim přesila nebyla nic platná. Ale nakonec to nebylo potřeba. Kajové totiž dorazili už na večer. Seděli jsme u ohně a najednou jsme zaslechli v křoví nějaké zárašení. Vinnetou tam skočil a...
4: Mám tě!
0: Vytáhl z křoví omráčeného indiána. Ukázalo se, že neopatrný zvěd byl sám Pida, syn náčelníka Tangui. Byla to vítaná kořist. Ukázali jsme ho Kajovům a pohrozili, že ho zabijeme, když se všichni nevrátí zpátky do vesnice. Marně je Sentr přemlouval a zuřil, nebylo mu to nic platné. Bojovníci se vraceli a on musel chtě nechtě s nimi, aby nám nepadl do rukou. Jeli jsme druhý den za nimi. A večer zůstali na noc u lesíka kus od vesnice, kde byl zajat Sam Hawkins. Padala už tma, když jsme se šli s Vinnetouem projít po břehu řeky dolů po proudu kus od tábořiště. Těšili jsme se, že zítra vyměníme náčelníkova syna za Sama i za Sentra, když v tom...
1: Tiše! Padlo. Někdo jede lodí z hora po řece.
0: Opravdu. Pleskání pádla už zaznívalo docela blízko. Z polotmy se vynořila indiánská kanoe, rychle klouzla po vlnách a na zádi v kleku hnal loďku kupředu někdo, koho bychom se nadáli nejmíň.
1: Sentr.
0: Byl to on. Došlo mu asi, co mu hrozí, a tak vzal do zaječích.
1: Chci ho dostat živého.
0: V ruce se mu zableskl nůž a vrhl se do vody ke kanoji. Já jsem skočil za ním. Muž v lodi se otočil a Apačův výkřik ho upozornil. Ve tváři

0: se mu objevil výraz zděšení a vzteku.
1: Ti psi jsou tady.
0: Ale pak si uvědomil, že má výhodu. Pustil pádlo, popadl pušku a... Naštěstí vystřelil v okamžiku, kdy se Vinnetou potopil, takže ho netrefil. Mě také ne, protože jsem byl velký kus za ním a bylo už velmi špatně vidět.
1: Jen pojďte, prokletí psi. Pošlu vás ke všem čertům.
0: A opět výstřel, ale opět vedle, protože jsem slyšel, jak Vinnetou plave. Pak ale Centrovi došlo, že v souboji zblízka by neměl šanci. Hodil pušku do lodi a uchopil zase pádlo. Kánoe přímo poskočila kupředu a pak už se v rychlém proudu pořád vzdalovala. Nakonec zmizela v šeru. Centrovi se podařilo uniknout.
2: Vinnetou musí pronásledovat vraha a pomstit smrt otce a sestry. Ty však musíš zítra provést výměnu náčelníkova syna za svého přítele Hawkinse. Rozdělíme se, můj bratře.
3: Na jak dlouho?
2: To ví jen Manitou. Až však vyřídíš své věci v městě St. Louis, prosím tě, aby ses co nejdřív vrátil k nám do Puebla na Rio Pecos. Až se vrátíš, neuslyšíš už hlas Nošoči, nejkrásnější dcery Apačů. Neuvidíš už její tvář. Ale vrať se brzo kvůli mně. Slíbíš mi to, můj bratře Charlie?
3: Slibuju. Budu pak už vždycky s tebou, můj bratře Vinnetou.

0: Slib jsem dodržel. Už navždy jsme patřili k sobě. Nastal čas našich slavných dobrodružství. Tehdy jsem, pravda, ještě nevěděl, že o nich v budoucnosti budou číst miliony čtenářů a že všichni budou, tak jako já, truchlit při vzpomínce na dívku jménem Nšoči. Nšoči.
1: Proberte se. Slyšíte?
0: Nšoči, neodcházej. Zůstaň u mě.
1: Pořád blouzní. Musím pro doktora.
0: Počkejte, sestřičko, neblouzním, jen vzpomínám na jinou dívku, co jste jí tolik podobná. Ten hlas, ta tvář.
2: No tak vidíte, už je pryč. Utekla. Ale nevadí, povídejte dál, člověče. Já bych vás poslouchal pořád. Měl byste to svoje vyprávění zase předělat pro rozhlasové vysílání. A ta dobrodružství s Vinetuem taky.
0: Dobře, pane soudce, předělám. Ale až někdy jindy.

Dobrý den, vítáme vás na té 41. schůzce Toulek českou minulostí. Když se Karel IV. Vrátil domů ze své triumfální cesty, na které byl korunován římskou císařskou korunou, zdálo se mu tehdy bez pochyby, že svět mu leží u nohou a že se mu musí nutně podařit, nač sáhne. A tak to taky zkusil. Sáhl si na něco, co bychom mohli při troše nadsázky nazvat ústavou českého království.

0: Toulky českou minulostí.
1: Léta páně 1356. pan Karel, císař římský a král český, pozoruje, že v jeho českém království je pácháno mnoho loupeží a že zločiny špatných lidí, jejichž počet velice vzrostl, zůstávají nepotrestány, a chtěje takovým zločinům zamezit, svolal veliký sněm knížat, pánů, urozených, vladyků a měšťanů, patřících ke koruně českého království.
2: A na tom sněmu?
3: Konal se koncem září 1355, ani ne půl roku poté, co se Karel IV. Stal císařem, a protože se odehrál někdy kolem svatého Václava, tak se mu říká taky svatováclavský.
2: Na tom sněmu čeští šlechtici Karlovi jeho zákoník zamítli.
0: Karel si se svým karolínským majestátem,
3: latinský majestás Karolína,
0: dost pohrál.
3: Co vlastně byla začta majestás?
2: No, on to byl jakýsi celozemský zákoník.
3: Tedy?
2: Psaný soubor tehdejšího feudálního práva.
0: Určitě na něm pracoval řadu měsíců. Není sice jasné, kdy jej vytvořil, ale předpokládá se, že text vznikl nejpravděpodobněji ve spolupráci Karla s kancléřem Janem ze Středy v čase, kdy byl král dlouho upoután na lůžko.
3: To by znamenalo, že ten zákoník se pisovali už před 5 lety, v roce 1350, kdy Karla postihla tetraplegie, ochrnutí všech 4 končetin.
0: Zdá se, že si Karel návrh dobře načasoval. Vyrukoval s ním v okamžiku svého mocenského triumfu.
2: Možná se domníval, že lesk císařské koruny,
3: první, která se usadila na hlavě českého krále,
2: že ten lesk české panstvo oslní a že svému císaři všechno odkývá.
0: Jenomže šlechta se nezalekla.
2: Byli to právě čeští páni, kteří krále doprovodili do Říma k císařské korunovaci a na zpáteční cestě nově korunovanému císaři zachránili život.
3: Ano, a ještě si připomeňme i to, kde se to stalo.
0: Bylo to v Píze a novopečenému císaři tam šlo doslova o život.
1: Jednoho dne, když císař myslel, že se těší úplnému bezpečí a nocoval s paní císařovnou v městské radnici, ničemní lidé z onoho města využili příležitosti, radnici zapálili a císař s císařovnou i čeledí skoro nazí stěží utekli do domu nějakého dobrého muže a zachránili život.
3: V zápětí se Karlovi nepřátelé uchýlili ke klasické manipulaci s fakty.
0: Přesně ji řečeno, docela normálně lhali. Tvrdili, že to císař sám radnici zapálil, aby v ní schořely zbraně měšťanů a aby se pízanští nemohli postavit na odpor svým nepřátelům florentianům.
1: A ti bezbožníci tak zvrátili mysli všeho lidu, protože pana císaře nesmírnou nenávistí nenáviděli.
3: A to bylo prosím v době, kdy masáž veřejného mínění neměla k dispozici žádnou televizi, rozhlas, ba ani denní tisk.
0: Celé té pízanské historii ještě nebyl konec.
1: A všichni, stejně velcí i malí, se spikli, aby ho zabili. Vyčíhali vhodnou chvíli, kdy se císař a jeho lidé v poledne tu a tam procházeli beze zbraně a nestarali se o to, co se může přihodit v budoucnosti. A hle, ti samovládci plní ďábelské lsti a nepravosti a ve vší špatnosti zkušení vyvolali uprostřed města bouři a volali:
2: ať žije lid, ať zhyne císař.
1: V tu dobu byl císař v domě a hospodě, kde bydlil i pan Jan, biskup olomoucký. A jakmile uslyšel křik spiklenců, ihned shromáždil vojsko, jež mohl sehnat, a ozbrojivše se, připravili se na odpor. Jim přišli na pomoc ti, kteří byli na druhé straně mostu, totiž pan biskup augsburský z Žoldnéři a Jindřich z Hradce. A po mnoha srážkách, jež svedli na mostech a v nichž mnozí byli zabiti, přišli k panu císaři a zároveň s ním pronikli na piacu, to jest prostranství uprostřed města. A když tyrani a lid viděli císařovu udatnost a odvahu jeho vojska, rozprchli se a utekli a uzavřeli se ve svých domech, avšak mnoho ba bezpočtu jich tam v boji zahynulo. Zrádci byli zajati a císař dobil vítězství.
3: Takže Karel měl být svým pánům za co vděčen, když v Itálii vyvázl se zdravou kůží.
0: S císařovým povznesením značně stouplo i panské sebevědomí.
2: Oni se Karlovou mocí prostě nedali odradit.
0: A ten zákoník, který je asi překvapil svou definitivností, odmítli.
1: Když přízní boží zákonitým právem na nás spadlo naše české království, začala se pečlivě mysli naší zmocňovat i mnohonásobná starost pro rozličné nedostatky, které způsobuje vrtkavý stav lidského pokolení, příliš se rozmáhající v tomto království. Mezi ostatními věcmi, které byly převelikou škodou řečeného království, poznali jsme rozmanitá zcizení, různými názvy označená, zemí a četných hradů, jež přísluší bezvýhradně k výkonu královské spravedlnosti. A začalo bujet zlořečené houští lotrů, zlodějů všeho možného druhu a postupně se rozrůstati v pně a silné kmeny, že věrným obyvatelům království a jiným cizincům, kteří chtěli navštívit i království, nebyla zajištěna žádná bezpečnost cest, anebo jen vzácná.

0: Na předmluvě k zákoníku si dal Karel zvlášť záležet.
1: Hlavně v ní zdůraznil božský základ královské moci.
0: Zrcadlí se tady Karlovo životní přesvědčení.
1: Spočívá v tom, že je sebejistý, jakoby samou prozřetelností povolán k vládě.
2: Komplexy méněcenosti tedy Karel rozhodně netrpěl. S pomocí boží jsme všechno dokonali. A Karel myslí práci na zákoníku, věnovavšemu s upřímnou zbožností prvotiny svého díla, uctivě jsme kázali ke chvále a slávě jednorozeného pána našeho Ježíše Krista, přeslavné trojice a celého nebeského dvora.
1: Hned na to ale panovník zdánlivě ustupuje do pozadí a v roli pouhého prostředníka předkládá národu boží dar.
0: Tedy zákon, který se tím pádem stává svatým.
1: Majestás Karolína obsahuje celkem 109 článků.
0: Mezi nimi vynikají hlavně ty, které pojednávají o hospodářském a mocenském základu panovnické moci českého krále.
2: On je král doslova a do písmene vyjmenovává. Hrady a práva, které se nijak nesmějí zcizovati nebo vyměňovati, jsou tyto. V Polsku 4 města, totiž Vratislav, Nové Město, Hlohov a Frankenstein. A 2 hrady, totiž Sobotka a Borov. V Budyšínském kraji jsou to níže psaná města. Budyšín, Zhořelec, Libava, Lubáň a Kamenec. V Čechách jsou to níže psaná města. Praha, Hradec Králové s Lesem Albrechtic, Chrudim, Plzeň, Bystřice v Kladsku, Nymburk, Žitava, Litoměřice, Žatec, Perno, Most, Kadaň, Tachov, Domažlice, Písek, Budějovice, Čáslav, Kutná Hora, Kouřim a k tomu níže psané hrady. Kladsko, Svojanov, Lichtenburg, Königstein, Loket, Přimda, Nečtiny, Křivoklát, Karlštejn a Zvíkov. Dále pak níže psaná města, která jsou sice v zástavě, totiž Cheb, Flos a Parkštejn, ta nemají sice být zcizována, leč by je říše vykoupila. To je tedy dohromady
1: 20 nescizitelných měst a 11 hradů v Čechách, 4 města a 2 hrady ve Slezsku, 5 měst v Budyšínsku a nescizitelné říšské zástavy s Chebem v čele.
0: 13 dalších měst a 14 hradů mohlo být zastaveno nejvýš na 9 let, například
2: Jaroměř, Trutnov, Dvůr Králové, Mělník, Ústí nad Labem, Louny, Slaný, Slavkov, Stříbro, Klatovy, Beroun.
0: A z hradů?
2: Ojvín u Žitavy, Adršpach, Žebrák, Hluboká, Protivín, Hasištejn.
1: Český král měl skládat přísahu o nescizitelnosti královského majetku nejenom v souvislosti s korunovací, ale pokaždé, když mu byla za jakékoliv slavnostní příležitosti vkládána na hlavu královská koruna.
0: A nejenom to. Při každém zahájení zemského soudu musel nejvyšší zemský písař česky přečíst ustanovení o nescizitelnosti královského majetku pod trestem ztráty svého úřadu.
2: Zkrátka opakování matka moudrosti.
1: K posílení panovnické moci mělo přispět zrušení doživotního i dědičného zastávání nejvyšších zemských úřadů.
0: Zemské úřady se nesměly ani prodávat, ani zastavovat.
1: Totéž se vztahovalo i na některé jiné úřady v zemi, purkrabství a kastelánství královských hradů.
0: Královští úředníci měli umět česky,
1: tedy až na malé výjimky.
2: Proto ustanovujeme, aby žádný úředník, nechť se skvěje jakoukoliv důstojností, hodností nebo správou, nebyl dosazován v našem království nebo v jednotlivých jeho místech, který by neuměl rozuměti nebo mluvit jazykem, neboli obecnou řečí českou, kterou nazýváme slovanskou.
3: Moment, a ta výjimka?
2: Leda, že by král ze zvláštní milosti královskou laskavostí rozhodl propůjčit ty úřady některým, které by snad chválihodný souhrn dobrých mravů a ctností nebo znalost písma učinili toho zasluhujícími nebo hodnými.
1: Nejvyšší komorník a soudce měl být vybírán pouze z panských rodů.
3: S tímto ustanovením snad byla šlechta spokojena, ne?
1: Snad ano.
3: Snad?
1: No, ono se jednalo o jedinou výjimku ve prospěch vyšší šlechty.
0: A pak, v rozporu s tehdejšími zvyklostmi, si císař přisvojil právo rozhodovat o obsazování nejvyšších zemských úřadů a soudcovských funkcí.
3: Ono to tak předtím nebylo?
0: Nebylo. Doposud platilo, že všichni komorníci, písaři a soudci byli spíš reprezentanty šlechtické obce než královskými úředníky.
2: Nejvyšší a větší úřady, komornictví, soudcovství a zemské písařství, propůjčované od královské velebnosti jen svobodným rozhodnutím jeho vůle.
0: A tak dále, a tak dále. Propůjčované od královské velebnosti jen svobodným rozhodnutím jeho vůle.
2: Sláva panovníka vzrůstá, když se majetek poddaných uchovává a rozmnožuje se.
3: Tento paragraf by se docela dobře vyjímal i v současné české ústavě, akorát bychom nahradili panovníka demokracií.
2: Neboť co je slavnostnějšího při panovníkovi, než má-li poddané spořádané, na majetku zámožné a pokojné.
1: Možná mi to jen tak připadá, ale jako by už tenkrát Karlovi šlo o silnou a početnou střední třídu.
3: A to prosím víc než 600 let před programy dnešních politických stran.
1: Jeden z nejvážnějších vnitropolitických problémů viděl Karel v gamblerství.
3: Prosím?
1: Když nahradíme tento moderní termín výrazem ze 14. století, dostaneme hru v kostky. Ale jedná se o jedno a totéž.
3: A tím, že se císař zabýval?
1: Docela vážně. Věnoval mu článek ještě o něco delší, než byla korunovace krále a královny.
2: Zamýšlíme úplně odstraniti zvyk málo milý, který spíše zasluhuje název zlozvyk, dlouho zachovávaný, jak jsme se dozvěděli. Proto tímto nařizujícím ustanovením zakazujeme a zapovídáme, aby se žádná osoba v kterémkoliv kraji nebo místě našeho království, svedena jakoukoliv příležitostí nebo příčinou, neodvažovala hráti kostkami nebo v kostky, nebo jiným prostředkem nebo nástrojem kteréhokoliv druhu hry, nebo se baviti tím způsobem nebo rázem, kterým se majetek nebo jmění a částky peněz hráčů cestou založení sjednaného dluhu, někdy i přísahou potvrzeného, prohrávají v řečené hře.
3: Aby to snad nikoho nepopletlo, Karel opravdu mluví o hazardní hře, nikoli o nějakých středověkých privatizačních fondech.
2: Tomu, kdo vyhrál, kdyby se opovážil jen žádati nebo upomínati, jak je svrchu uvedeno, hrozí trest, že musí v prospěch naší komory zaplatiti právě tolik peněz, o jakou sumu se odvážil upomínati nebo napadati toho, kdo prohrál. A ten, kdo prohrál, kdyby se odvážil zaplatiti, musí odvésti v prospěch naší komory tutéž sumu peněz anebo peněžitou hodnotu věcí již zaplacených. Neboť musíme potrestati přiměřeným trestem také toho, kdo odmítl milostivé léky královské lásky, nabídnuté jeho chorobě, a proto si nezasloužil je dostati.

0: Šlechticům snad nejvíc vadil na králově zákoníku článek o odúmrti.
1: Ten nařizoval, aby statky poddaných, kteří zemřeli, aniž po sobě zanechali přímého dědice, připadly královské koruně.
2: To se pánům nelíbilo?
1: Nelíbilo, protože šlo o velice nebezpečnou novotu.
2: Proč?
1: Zákon totiž přestal rozlišovat mezi odúmrtí šlechtickou a poddanskou.
0: Zatímco totiž opuštěná, smrtí bezdětného držitele zanechaná léna šlechtická padala na krále už dřív.
1: U obyčejných poddaných gruntů platilo, že v případě odúmrti získala příslušný statek pozemková vrchnost, tedy pán.
2: A teď se najednou měla situace změnit.
1: A podstatně. Král měl být zvýhodněn na úkor šlechty. Drobnými odúmrtěmi by začal postupně pronikat do výsostných panství feudálů.
2: Což byl jeden z dalších dobrých důvodů, proč to Karlovi zarazit.
1: Podobných pro panstvo nepřijatelných ustanovení obsahoval Karlův zákoník víc.
3: Kdykoliv by některý z městských lidí našich pánů v Českém království chtěl opustit svého pána a přestěhovat se na naše královské území, aby si vyžádal od svého pána výhost neboli dovolení k přestěhování. Učiní-li tak na svátek svatého Martina, tehdy může odejít svobodně.
0: Součástí Karlova zákoníku byla také trestní ustanovení.
1: Císaři leželi v žaludku boží soudy, takzvané ordály.
0: Ty spočívaly ve zkoušce žhavým železem nebo vodou.
1: Skutkovou podstatu trestného činu je podle Karla lépe zjišťovat nikoli přikládáním žhavého železa nebo topením, ale svědeckou výpovědí a konfrontací.
0: Do existující svévole v oblasti trestního práva vnesl zákoník špetku osvíceného Karlova ducha tím, že zakazoval některé tehdy běžné kruté tresty.
3: Není dovoleno žádnému pánovi, aby svým lidem nebo cizím vylupoval oči. Bude-li shledáno, že některý pán uřízl svému člověku nebo komukoli jinému nos s chřípěmi, nechť ví, že všechny jeho statky propadly králově milosti. Podobně se mají varovati svrchu řečení páni a šlechtici, aby se nikdo z nich neodvažoval nebo neopovažoval sám nebo skrze jiného utnouti ruku nebo nohu položenou na špalek.
1: Těžce se trestalo žhářství, loupežnictví, vraždy, rozvratnictví.
0: Pozoruhodný postup nařizoval Karel při násilí spáchaném na ženách a dívkách.
1: Pozoruhodné bylo v tomto případě, tak říkajíc, podání trestního oznámení.
3: Tím svatým nařízením ustanovujeme, jestliže by byl někdo udán, že ve vášni chtíče násilně sprznil panu nebo znásilnil jinou počestně žijící ženu, má se ihned taková pana nebo žena veřejně ukázati na místě spáchaného zločinu, jestliže tam bydlí lidé, jinak na místě, kde blíže bydlí lidé, má roztrhati šlojíř a vysokým hlasem žalovati a křičeti proti takovému násilníkovi. Potom má podati zvláštní žalobu královským úředníkům.
1: Za sprznění nebo znásilnění, ztráta hrdla a veškerého majetku.
0: Ovšem pouze v tom případě, kdy žena složí přísahu a muž bude uznán vinným.
1: Pokud však složí přísahu i obviněný a bude-li v jeho prospěch svědčit šestice svědků dobrého jména a dobré pověsti a on pak bude viny zproštěn, může svobodně odejít.
0: Zvláštní ustanovení se týkala posvátnosti české královny.
1: Když ovdověla, nesměl ji pojmout za choť kníže nebo domácí šlechtic bez sankce ztráty vdovského důchodu plus vyhnanství obou.
0: Král byl povinen korunovat svou manželku do 6 měsíců po sňatku nebo nástupu na trůn.
3: Krásný soubor našich lesů, vzbuzující obdiv cizinců, chceme netoliko promrhati, ale zamýšlíme jej uchrániti od veškerého kácení. Chtějíc se, aby lesy zůstaly nedotknuté a věčné, rozkazujeme, aby žádný z našich hajných nebo lovčích, ani žádná jiná osoba nesměla je káceti, vyvážeti nějaké dříví z našich lesů, scizovati je nebo prodávati, leč pouze dřevo suché a to, které padne silou větru. Kdo by jednal opačně, tomu hrozí utětí pravé ruky.
1: klauzuli, která následuje, se zdůrazňuje, že o výjimkách rozhoduje výhradně král.
0: Lesní inženýři a lesníci považují toto Karlovo opatření za náš první zákon na ochranu lesů.
2: A kdo ví, jestli nebyl vůbec nejlepší?
1: Pravda, nešlo o vědomý ekologický zásah. Karla vedl soukromý zájem. Chtěl učinit přítrž rozmáhajícímu se lesnímu pichu.
0: Lesy se sice považovaly za královský majetek, ale v těžbě dřeva vládla libovůle.
3: Nechť hvozdy zůstanou nedotknuté a věčné.
2: Nám, lidem ze století devastované přírody, znějí ta Karlova slova jako takové napomenutí přes propast času. Nebo by aspoň takto znít měla.
0: Nedá se právě říct, že by Karlův zákoník byl nějak zvlášť utříděn.
1: Ono v něm chybí i právnické myšlení.
2: Karel přece práva nevystudoval.
1: Zvlášť ve srovnání s knihou Rožmberskou anebo s řádem zemského práva.
0: Ale naproti tomu v něm najdeme hodně narážek na historickou zkušenost i poznatky samotného Karla.
1: Autor chápal věcné souvislosti a vyjadřoval se střízlivě.
0: Jenomže to všechno šlechtě nestačilo. A když měla zákoník schválit, postavila se proti.
1: Bodejť by nebyla proti.
0: A nešlo jí ani tak o jednotlivosti.
1: To je fakt. Páni netoužili diskutovat s panovníkem o nějakých dílčích úpravách. Oni z hlouby duše stáli proti zákoníku jako celku.
0: Nechtěli a nepotřebovali žádné psané normy. Víc jim vyhovovala odvěká praxe právo vždycky znovu a znovu nalézat.
1: Což znamená je libovolně a ve svůj prospěch vytvářet.
0: Sám vznik majestáz byl jistě činem mimořádným a znamenal velký pokrok v právním myšlení.
1: Ale Karlův pokus spoutat ctižádostivou českou šlechtu do řetězů slovních nařízení byl předem odsouzen k zániku.
0: Šlo o záměr právě tak nereálný, jako by si ten Lucemburk usmyslel podrobit si pány silou zbraní.
1: Shodou okolností skoro ve stejné době na začátku roku 1356. se Karel skutečně dostal do vážných sporů.
2: S kým?
1: S pány jižních Čech, s Rožmberky.
0: Chtěl na jejich území nedaleko Hluboké začít stavět, ale vznikla z toho taková menší válka.
1: Rožmberkové se proti panovníkovi postavili se zbraní v ruce.
0: Současně proti němu rozpoutali štvavou politickou kampaň.
1: A císař byl přinucen řešit konflikt smířlivě.
2: Vzal si Karel ten případ jako varování?
1: Vzal. Došlo mu, jak málo úcty budí instituce krále.
0: Dokonce v tomto případě císaře.
1: Jestliže panovník ohrožuje zájmy šlechticů.
2: Se šlechtou bylo třeba jednat v rukavičkách.
1: Ve velice jemných rukavičkách. Nejlépe z kozinky.
0: Ústava, neboli majestás, narazila na svatováclavském sněmu na nepřátelský chlad.
1: Šlechta trvala na tom, aby byl zákoník výslovně císařem odvolán.
0: Její mluvčí tento projekt pod nejrůznějšími záminkami odmítali.
2: No úplně stejně, jako jsou dnešní mluvčí dnešních mocných schopni zavile odmítat všechno, co se jim nehodí do jejich stranického krámu.
0: Jedním z hlasně znějících, ale fakticky jenom zástupných argumentů se stala výhrada,
1: že kodex byl pořízen v latině.
2: No a?
1: Latinu šlechta neovládala většinou.
2: Takže do výkonu spravedlnosti
1: by muselo příště zasahovat duchovenstvo.
3: Jen to ne.
0: Karlovi nemusel nikdo nic naznačovat dvakrát.
1: Došlo mu, že jeho plán neprojde.
2: Co teď? Ustoupit?
0: Ustoupit? Ano.
1: Ono mu nic jiného nezbývalo, ale na úrovni.
2: To znamená
0: elegantně.
1: A to Karel uměl.
3: Známo činíme zněním tohoto listu všem, ačkoliv jsme se již dávno rozhodli podle rady, vůle, vědomosti a souhlasu našich i našeho českého království, knížat a pánů, nalézti některá práva a také je stanoviti, a ačkoliv byla na radu a s výslovným souhlasem svrchu řečených knížat a pánů sepsána a v jednom svazku spečetěna, jak vešlo ve všeobecnou známost, že přece svrchu řečený svazek, který byl z toho sestaven, spolu s pečetěmi k tomu přivěšenými, byl nahodilým pádem ohněm zničen a vniveč obrácen.
0: Což znamenalo totéž, jako by se o zákoníku nikdy a nikde nemluvilo.
3: Stejně tak jsme knížata a páni neslíbili řečená práva zachovávati, ani jsme o nich nesložili žádné přísahy, a tato práva od doby, kdy jsme je složili, nebyla nikdy uveřejněna, oznámena nebo ohlášena, a proto rozhodujeme s královskou mocí, že my i všechna knížata a páni naši, království i koruny české, i naši i jejich dědici a nástupci, my všichni nejsme k zachovávání těch práv jakýmkoliv způsobem vázáni nebo poutáni, nýbrž spíše jsme zproštěni a svobodní od nich.
2: A hotovo.
1: Majestás Karolína nikdy nevstoupila v platnost.
0: Majestás Karolína tak byla vyhozena na smetiště dějin.

0: říkala mu Milost pane.
1: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
0: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář, na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhňalo a pán odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů, ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale milost pane, nechte si to, milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslela, že ani na ženské není, a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
2: Lidové noviny, 30. 5. 1935. Roucho svatební.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
2: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč, divívala se Švadlena, já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně, to je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho Švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni muští jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena, jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje, mělo by se to trochu povolit, v boku by potřebovala ubrat, na ramenou to chce být štyrcnuté. No, holka zlatá, která Švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za otylou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
0: Lidové noviny, 24. 1935. To nebyly křtiny.
2: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
0: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou, porodní bábu, napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc. Hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se podívám. Žolí, ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel k ní ratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte žolíka, pane Tic?
3: Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Mně se zdá...
0: Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
1: Lidové noviny 23. 1938.

Karel Havlíček Borovský, Král Lávra. Byl tě jednou jeden starý, dobrý král, ale je to dávno, taky od Čech dál, troje moře, devatery hory, dělí kraj ten od České komory, kde on panoval. Byl tě král irský, Lávra, povím zkrátka vám, a já o tom králi pěknou píseň znám. Nalej, stará, čerstvého do číše, a vy, kluci, poslouchejte tiše, já ji zaspívám. Posud krále Lávru chválí irský lid. Nebyl ani tyran, nebyl taky žid. Nenabíjel cizím svoji kasu, rekrutírkou nesužoval chasu, nedal chudé dřít. Jenom jednu slabost ten král dobrý měl, že jest na holiče tuze zanevřel. Dal se holit jenom jednou v roce, vlasy dlouhé, na krku široce, nosil jak roj včel. Horší ještě bylo, vždy na letnice, jak očistil holič královské líce, čekala jej podivná odplata, nic na stříbře, ale skrze kata, to šibenice. Divili se lidé, mrzela je dost na tom dobrém králi tato ukrutnost. Však co král chce, zdrávoť pro poddané, tak po letech zvykli si Irčané na tu podivnost. Jenom holičové zvyknout nemohli, na šibenici je špatné pohodlí. Než co dělat, nic jim nezbývalo, leda trpět, nepich bylo málo na rebelii. Každý rok, když táhlo již na letnice, sebral se bradýřský cech do radnice. Tam chudáci smutnělo smetali, komu padne holit bradu králi a šibenice. Padl los, ach padl. Letos Kukulín bude holit krále, staré vdovy syn. Jak to stará vdova uslyšela, omdlévala ustrašená celá. Ach, můj Kukulín, již posloužil králi, již ho vede kat, ukrutnou odměnu za tu službu brát. Tu se matka skrze zástup tlačí, spěchá, co jí staré síly stačí, zaň orodovat. Králi, pane králi, syn můj jedinej, pro Boha tě prosím, slitování měj. Co si počnu já, ubohá vdova, raději sama umřít jsem hotova, jen mi syna dej. Králi, milost, pane, máš to lidský cit, nevinného hocha katem utratit? Muž můj padnul v službě tvého dvoru a ty chceš mou jedinkou podporu hanebně mi vzít? Jestliže ty, králi, dobré srdce máš, jistě každoročně jednou blázníváš. Pro nic za nic, pro královské vousy, kat člověka bez viny zardousí. To si otec náš? Král se na ty řeči velmi zastyděl, ale ještě více slitování měl. Nezlobil se, vzdychnul jen hluboko. Dobré srdce tisklo slzu v oko, zastavit velel. Všem se kázal vzdálit, jen sám Kukulín povolán ku králi, bledý jako stín. Král tu sedí na klíně korunu. Přistup, synku, blíže sem ke trůnu i pod baldachín. Přísahej, že smlčíš na věčné časy, co si na mé hlavě viděl pod vlasy. Pak se tobě neublíží v ničem a ty budeš mým dvorním holičem po všechny časy. Rád přísahal mladík a byl propuštěn zvěstovati matce, jak jest povýšen. Pak holíval obden králi líce a již žádný holič na letnice
nebýval věšen. Těšili se lidé, že ten dobrý král jedinkou svou chybu vymluvit si dal. Více však než celý národ irský, počestný cech holičsko-bradýřský si to liboval. Stojí mladý holič v dvorském obroku, raduje se matka z toho pokroku, jasné hvězdy na fraku se třpití, zlaté porty, vyšívané kvítí, břitva po boku. Než co platí hvězdy zlaté třepení, když srdéčko trápí ostré hryzení. Nevyjevit nic po věčné časy, co vidívá na králi pod vlasy vždy při holení. Husy štěbetají, tichá je labuť. Kdo chce tajnost smlčet, holičem nebuď. Holičovi vědomosti škubou, než je poví, přenáramně hubou. Jazyček je rtuť. Ach, můj milý synu, co tě sužuje? Ve dne nemáš stání, v noci pokoje. Býval jsi vesel, teď tělíčko vadne. Mladé tělo den ode dne chřadne, pověz, co ti je. Má milá matičko, ach, pomoc žádná. Můj milý synáčku, moc zví, kdo se ptá. V černém lese bydlí poustevníček, ten má od všech lidských srdcí klíček, on ti radu dá. Pravil starý v lese. Dobře znám tvůj kříž, synku, ty jsi holič a tajemství víš. Ty je nesmíš povědít žádnému, neulehčíš ale srdci svému, až to vyslovíš. Blíže u Viklova na stoku dvou řek stojí dutá vrba, třetí lidský věk. Všeptej do ní v tiché noční době své tajemství a ulevíš sobě. Jiný nemám lék. Hned tu noc se holič z domu vypravil, zkusit, co mu starec v lese poradil. A našeptal do vrby hltavě, co král Lávra skrývá na své hlavě, pak se uzdravil. Potom uzdravení prošel krátký čas. Tu král Lávra strojil hlučný dvorní kvas. Z celé země paničky a páni sjeli jsou se k tomu hodování na králův rozkaz. A po hodování velikánský sál, hladce voskovaný, čekal již na bál. Ještě k tomu na tu dvorní švandu nejslavnější karlovarskou bandu

0: dál. Půjdu-li ho hledat, promeškáme bál. Uříz z vrby větev na kolíček, co způsobí, o tom pan Červíček nic se nenadál. Způsobil tam s basou králi čistou věc, jak na bále pustil po strunách smyčec, tu řve basa, až všechno přehluší. Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec. Král dal hned Červíčka s basou vyhodit. Bylo však již pozdě basu pověsit. A tajemství, pro něž lazebníci umírali jsou na šibenici, rozešlo se v lid. Co nyní celý svět věděl od basy, nebylo nic platno skrývat pod vlasy. Tak král Lávra nosil po tom bálu svoje dlouhé uši bez futrálu po všechny časy. A po krátké době, když utich povyk, líbil se přec lidu dobrý panovník. Zdálo se jim, že ty dlouhé uši právě dobře ke koruně sluší. Velká věc je zvyk. Tu je konec písně. Zdráv buď, Lávra král. Kukulín ho vždycky holil a stříhal, neb to nikdy najevo nevyšlo, jak tajemství až do basy přišlo a z basy na bál. Není každá vrba jako Wyclofská, ani každá basa jak Červíčkovská. A když tě co na jazyku svrbí, našeptej to jen do staré vrby.
1: Není služba jako služba. Jednou, takhle z jara, jsme se vydali prozkoumat pobřeží Toskánska, Levante a Cinque Terre v západní Itálii, jižně od pevninského oblouku pod Janovem. Přistáli jsme tehdy v Pize, zapůjčili malý Fiat a vydali se hledat malý hotýlek, říkejme mu třeba Korzo, kde jsme měli trávit dvě noci. Nedalo nám to ani moc práce a za malou chvíli jsme zaparkovali u nádraží. Z úzkého průjezdu na nás vykoukl vybledlý, letitý neonový nápis Hotel Orzo. Malá, ale upravená budova, před kterou pečlivě zametal chodník černoch v zeleném plášti, byla naším vytouženým cílem.
2: Hello, good afternoon, you're welcome in Hotel Corzo,
1: vysoukal ze sebe a pak někde zmizel. Ani jsme tomu nevěnovali pozornost. To je asi místní hotelový portýr, černoch, takovej místní Pepe, pomyslel jsem si v duchu. Ano, u dobrých hotelů je hotelová vítací služba. Vzpomněl jsem si, jak mi vypadly pojízdné dveře od auta přímo před portýrem jednoho hotelu. Málem mu spadly na nohy, vykulil na mne tehdy oči a pohrozil. To bylo tenkrát na západě v Los Angeles a ten hotel se jmenoval Beverly Wilshire. Jdeme na recepci. Na recepčním pultu byl malý zvonek a tak buším na tlačítko. Z dálky se na mě směje huba plná zubů. Je to recepční. Je podobný tomu zametači před hotelem. Je to asi jeho brácha. Pepe 2, pomyslím si. Po uvítání mi předává klíče a pozvánku na večerní degustaci vín, která se bude konat v jídelně. Degustace miluju a tak se začínám těšit. Vyrážíme na pěší prohlídku Pizy a chceme strčit auto do garáže co nejdříve. U garážových vrat na nás čeká postava. Je to ten zametač nebo ne? Jako by jim z oka vypadl, že by to byl jejich další brácha, PP3. Tři bratři podobní jako vejce vejci. Jo, to je fakt zajímavý. To se mi ještě nestalo. Ano, tak Corzo je zřejmě pravý typický italský rodinný hotýlek tří afrických černochů. Pisa je trochu nudný město, které vás osvěží jen nábřežím řeky Arno a samozřejmě náměstím zázraků s šikmou věží, katedrálou, baptistériem a hřbitovem. Ani byste nevěřili, kolik lidí se fotí jako podpírači věže. Každej se jí snaží tlapkama narovnat. Jdeme zpět.

0: V Korzu na recepci se už zubí Pepe 2. Omlouvá se, že se degustace odkládá. Jdu zkontrolovat auto, neboť vyrážíme brzy ráno. Úvrat čeká Pepe 3 a otvírá hotelovou garáž. Vracím se sám. Před hotelem zametá Pepe 1, za recepčním pultem se uklání Pepe 2. Na druhý den nás čeká dlouhá cesta a tak dávám Pepemu 2 buona notte. S ranním rozbřeskem jdeme na snídaní. Zvoním na recepci. Čekám nějakou blondýnku nebo italskou olivu na noční službě. Chvíli nic, když v tom se na mne cení zuby z huby. Pepe 4. Má na sobě kuchařskou zástěru a čepec. To mě úplně zdrtilo. Jedeme za deště do pohoří Cinque Terre. Fiat postupuje pomalu, stěrače stírají a tak porovnáváme rozdíl ekonomiky provozu mezi Korzem a Beverly Wilshirem. Ráno nám došlo, že hotel má vlastně jen jednoho zaměstnance. Je to mistr převleků. David Copperfield po italsku, Pepe Universalo. Práce všeho druhu. Zametač, recepční, garážmajster a vařič vajíček. Vlastně on slouží non-stop a rychle se vždycky maká před hosty převléct, aby to nebylo poznat. Inu, jiný kraj, jiný mrav. A není služba jako služba. Pomalu dorážíme mezi vinice. Otevírá se před námi úžasný pohled na Cinque Terre. Pět území, pět světů. Pomalu se mi vybavuje pátá funkce Pepeho. Hele, víš, co bych rád věděl? Pravím svému parťákovi. Jestli ještě dělá i pokojskou. To na to snad musí mít kalhotky a podprsenku.
1: Dovolte, abych se představil. Doktor Watson. Pravděpodobně vám moje jméno něco připomíná.
2: Ovšem,
1: nemýlíte se. Slavný Sherlock Holmes, geniální detektiv všech dob, mě poctil svým přátelstvím. Několik desítek let jsem si zapisoval kriminální kauzy, které rozřešil. Popravdě řečeno, Holmes literatuře vůbec nerozuměl a k mé tvorbě mýval velmi laické připomínky.
2: Mně se nelíbí, že ve svých povídkách příliš dramatizujete mé všední případy, doktore. Nejlepší kauzy, totiž takové, kde moje, zcela neskromně říkám, genialita se ukázala v plném lesku, nevynikají pak tolik, jak bych si zasloužil.
1: To se vám jen zdá, to by mě mrzelo.
2: Nic ve zlém, příteli, ale proč se snižujete k beletrii? Zločin je běžný, ale logika pátrání je vzácná. Často mé logické úvahy nelíčíte dost podrobně.
1: Jenomže veřejnost nezajímají příliš jemné odstíny, podrobné analýzy a dedukce. Nudí se.
2: Asi máte pravdu, Watson. Dny velkých případů jsou pryč. Zločinci už ztratili podnikavost a originalitu. Spoléhají teď na hrubé násilí a na úplatky.
1: A na neschopnost londýnské policie. To se všeobecně ví. Bezohledně se krade a zabíjí.
2: A moje malá praxe, Watson, zdegeneruje brzy na detektivní agenturu, která se bude zabývat nevěrnými manželkami a hledáním ztracených tužek. Mám pocit, že Sherlock Holmes už klesnul do čista na dno. Dnes ráno jsem dostal dopis, přečtěte si ho, který znamená, že jsem se dostal jaksi do nulového bodu.
1: Ukažte. Milý pane Holmesi, velmi rád, abych se s vámi poradila, mám-li či nemám přijmout místo guvernantky, které se mi naskytlo.
2: Budu poradcem slečen z penzionátu.
1: Zastavím se u vás zítra v 10:30. To je už dneska, ne? A doufám jen, že vám to tak vyhovuje. S pozdravem, vaše Violet Hunterová. Jestli je mladá a hezká, může být i takový nulový bod docela příjemný. A nemračte se na svět, Holmes.
2: Je 10:30. Slyším, že hospodyně právě paní či slečně Hunterové otevřela. Ano, vstupte, prosím.
3: Dobrý den. Pan Holmes?
2: Prosím.
3: Já jsem Hunterová.
2: Těší mě.
3: Doufám, že jste dostal můj dopis. Snad vás tím příliš neobtěžuji.
2: Prosím, posaďte se u nás. To je doktor Watson, můj přítel a spolupracovník.
1: Velmi mě těší, slečno.
3: Těší mě. Zažila jsem totiž něco strašně divného, pane Holmesi. Protože nemám rodiče ani příbuzné, s kterými bych se mohla poradit. Řekla jsem si, že půjdu za vámi a že budete možná tak hodný a řeknete mi, co mám dělat. Honorář samozřejmě vyrovnáme i.
2: O, zatím není třeba. O tom si promluvíme později. Nejdřív mi řekněte, co se vám stalo a jakou vlastně radu ode mne očekáváte.
3: Děkuji vám předem, pánové. Tak tedy, minulých 5 let jsem pracovala jako vychovatelka dětí v rodině plukovníka Monroea. Před 2 měsíci se rodina odstěhovala, takže jsem přišla o místo. Obrátila jsem se na zprostředkovací kancelář, která se specializuje na zaměstnávání guvernantek. Vede ji velmi seriózně slečna Stouperová. No a když jsem se u slečny zastavila minulý týden, seděl vedle ní nesmírně tlustý pán s takovým usměvavým obličejem a zřejmě si od rána prohlížel jednotlivé uchazečky. Sotva jsem vešla do kanceláře, nadšeně sdělil slečně Stouperové, aniž by se mě zeptal, co umím a jaké mám požadavky, že jsem přesně ta, kterou chce zaměstnat. Vykřikoval, ta je báječná, tahle mi vyhovuje. Až to vypadalo velice nedůstojně. Pak měl se mnou rozhovor, který mě trochu udivil.
2: Můžete ho přesně reprodukovat?
3: Ano, pokusím se. Nejdříve se mě zeptal...
1: Jaký vyžadujete plat, slečno?
3: Ve svém posledním zaměstnání jsem dostávala 4 libry měsíčně.
1: Ale to snad ne, to je přece pakatel. Jak může někdo nabídnout tak ubožáckou částku tak líbezné dámě vynikajících schopností?
3: Možná, že nemám takové schopnosti, jaké si představujete. Ovládám francouzštinu, němčinu, hudební výchovu, dějepis.
1: Dost, to přece vůbec nejde. Záleží hlavně na tom, jestli dovedete vystupovat a jednat jako dáma. To vyžaduji především. Budete totiž vychovávat dítě, které možná jednou sehraje významnou roli v dějinách země. Reference o vás jsou výborné. U mne budete mít, slečno, počáteční plat 100 liber ročně, nikoli pouze 60. Mám ve zvyku vyplatit každé guvernantce poloviční plat předem.
2: Zeptala jste se na pracovní podmínky?
3: Ano, samozřejmě. Hned se o tom zmíním. Měla jsem v tu chvíli už dluh u řezníka a záloha by mi přišla nesmírně vhod. Ale rozhovor pokračoval a mně se zdálo...
1: Bydlíme 5 minut za Winchesterem v Hampshireu. Máme kouzelné staré venkovské sídlo. Říká se mu dům uměděných buků. Ty buky tam totiž mají krásné červené listy takového měděného nádechu.
3: Kolik dětí bych měla na starosti?
1: Jenom jedno. Je to roztomilý uličník. Je mu právě 6 let. Kdybyste ho viděla, jak dokáže zabíjet střevícem šváby. Prásk, prásk a prásk. A než se nadějete, jsou 3 mrtví.
3: Jiné povinnosti než péči o jedno dítě bych neměla?
1: Občas bychom na vás vyžadovali, abyste vyhověla i drobným příkazům mé paní. Ovšem byly by to velmi nenáročné úkoly, které by se žádné mladé dámě nemuseli příčit. Naopak, váš pobyt u nás by vám třeba i zpestřili. Například, že byste nám něco předčítala.
3: Velmi ráda bych vám byla užitečná.
1: A co kdybychom vás požádali, abyste si ostříhala vlasy, než k nám přijedete?
3: Já? Promiňte, já jsem na svoje vlasy dost pyšná. Téhle vaší podmínce vyhovět nedokážu.
1: Jenže já na to musím bohužel trvat. Je to už takový rozmar mé ženy. A jak sama víte, slečno, ženským rozmarům se musí někdy ustoupit. Nejste tedy ochotná dát se ostříhat?
3: Ne, nedám se ostříhat, to je vyloučené.
4: Co se dá dělat? Škoda. Protože jinak byste se nám moc dobře hodila. Kdybyste si naši nabídku rozmyslela.
2: Je těch nabízených 100 liber opravdu tak výjimečný honorář?
1: Podle honorářů lékaře musím dosvědčit, že je.
3: Myslím, že žádná vychovatelka v Anglii nedostává 100 liber ročně. Když jsem přišla domů a našla jsem na stole nové nezaplacené účty, postavila jsem se před zrcadlo a začala zkoumat, jak bych vypadala, kdybych měla krátké vlasy.
1: Já vidím, že výborně. Nedovedu si představit, že s dlouhými vlasy jste vypadala líp.
2: K věci, Watson, k věci. Takže jste se dala ostříhat.
3: Ano, ale stejně jsem se ještě nerozhodla. Proto jsem přišla. Dostala jsem od toho tlustého gentlemana dopis. Mám ho sebou a když dovolíte, přečtu vám ho.
2: Čtěte.
3: Milá slečno Hunterová, rád bych se zeptal, jestli jste svoje zamítavé rozhodnutí nezměnila. A teď, pánové, poslouchejte dál.
2: Ano.
3: Jsme ochotni platit vám 30 liber čtvrtletně, to je 120 ročně, abychom vás trochu odškodnili za možná trošičku nepříjemné a podivínské nároky.
2: Dál.
3: Ano. Například moje žena miluje určitý sytý odstín modré látky a snad byste byla ochotná chodit někdy doma v takových šatech. Nemusela byste si je pořizovat sama, máme doma takovou garderobu. Patří totiž naší drahé dceři Alice, která je v současné době ve Filadelfii a jistě by vám dobře padly. Co se vašich krásných vlasů týče, nemohu ustoupit z původního požadavku a doufám jen, že zvýšený plat vám ztrátu vynahradí. Vaše povinnosti k dítěti budou pro vás jistě snadné. Čekám, že napíšete, kterým vlakem pojedete. Srdečný pozdrav, Jeffro Rucastle. Pane Holmesi, přišla jsem, abyste mi poradil. Mám nebo nemám odmítnout?
2: No, přiznám se, že bych vůbec nebyl rád, kdyby se o takové místo ucházela, dejme tomu, moje sestra.
3: Co tím myslíte, pane Holmesi?
2: Nemám žádné informace, nemám žádný konkrétní důvod. Jak vy si vysvětlujete chování toho pana Rucastla?
3: Podle mě je tu jenom jedno možné řešení. Pan Rucastle mi připadal jako nesmírně hodný a dobrosrdečný člověk.
1: Podle stylu toho dopisu to není žádný primitiv.
3: Myslela jsem si, že třeba jeho žena má nějakou duševní nemoc a že on nechce, aby se to dostalo na veřejnost, že ji nechce dát zavřít někam do ústavu. A taky radši vychází vstříc ve všelijakých rozmarech doma.
2: Ať je to jak chce, ta domácnost mi nepřipadá zvlášť vhodná pro mladou dámu.
3: Ale ty peníze, pane Holmesi... Jsem na tom finančně dost špatně.
2: Ano, jistě, plat je to dobrý. Až příliš dobrý. A to mě právě zneklidňuje. Proč by vám měli platit 120 liber ročně, když si mohou za 40 liber guvernantky vybírat?
1: Pan Holmes má o vás starost, slečno.
3: Doufala jsem, pane Holmesi, že když vám všechno předem vysvětlím, že mě spíš pochopíte, kdybych snad později hledala u vás pomoc. Kdybych věděla, že za mnou stojíte, hned bych měla víc odvahy.
2: Ale to je samozřejmé. Ujišťuji vás, že se můžete na mou pomoc spolehnout. Jestli vám takový příslib postačí, můžete v klidu odjet. A kdybyste měla později nějaký pocit ohrožení nebo nebezpečí...
3: Nebezpečí? Jaké nebezpečí předvídáte?
2: Nevím. Ale kdykoliv mě budete potřebovat, ve dne či v noci, pošlete telegram a přijedu.
3: Upřímně vám děkuji. Už mi není tak líto, že jsem se dala ostříhat a do Hampshire pojedu.
2: A buďte opatrná, i když vám ten člověk připadá jako lidu mil.
1: Pozoroval jsem, že Holmes má o dívku mimořádnou starost a uvažoval jsem, jestli je to soucit profesionální nebo jestli osobní půvab té líbezné a podnikavé dívky nenarušil... Současný nulový bod, tím myslím Holmesův všeobecně známý ironický postoj ženám, bylo už na čase, aby se zamiloval a oženil. Příštích 14 dní byl neklidný a každý den ráno netrpělivě čekal na poštu.
2: Doktore, nevíte, kde máme jízdní řád?
1: Vím. Proč pak?
2: Poslala telegram. No ano, Hunterová, ta guvernantka. Čtěte.
1: Přijeďte prosím zítra v poledne do hotelu Černá labuť ve Winchesteru. Přijeďte určitě, jsem úplně bezradná.
2: Pojedete se mnou?
1: No, velmi rád. Jestli vám nebudu překážet.
2: Jak to myslíte?
1: Je tam krásná krajina, krásná dívka, lesy, louky, jsem tam červené střechy venkovských stavení, kouzelné prostředí na procházky.
2: Osamělé budovy v sebe krásnější krajině nedokážu obdivovat. Vždycky mě napadne, že jsou tak odloučené od světa, že se v nich může docela beztrestně spáchat jakýkoliv zločin.
1: Neděste mě. Slečny Violet se taková situace určitě netýká, když může přijet z Hampshire až do Winchesteru na schůzku. Právě jsem našel v jízdním řádu patřičný vlak. Příjezd do Winchesteru před polednem.
3: Jsem tak šťastná, že jste přijeli. Je to od vás obou nesmírně laskavé. Opravdu jsem už nevěděla, co dělat.
1: Oceňuji vaše výborné nápady, slečno. Objednat salonek pro soukromý rozhovor a přímo reprezentační oběd v hotelu Černá labuť znamená, že jste naštěstí naprosto fit, co se týče vaší soudnosti, předvídavosti, o vašem vkusu ani nemluvě. A vypadáte báječně. Co říkáte, Holmes?
2: Ano, ovšem. Povězte nám laskavě, slečno, co se vám přihodilo.
3: Bude to delší monolog, ale musím si pospíšit, protože jsem slíbila panu Rukáslovi, že se do 3 hodin vrátím.
2: Povídejte nám všecko pěkně po pořádku.
3: Ano, ale ještě chci napřed říct, že jsem se u pana Rukásla a jeho ženy nesetkala se špatným zacházením. To rozhodně musím uznat. Poznala jsem už horší zaměstnavatele. Jenomže tady nechápu některé divné věci a nevím, co si o tom všem myslet.
2: Začněte pěkně od začátku.
3: Tak tedy. Když jsem přijela, pan Rukásl mě odvezl bričkou do jeho domu. Je to velké stavení do čtverce, ze 3 stran les a louky a měděně zbarvené buky, proto se to tam tak jmenuje.
2: Jak daleko od silnice?
3: Průčelí domu je jenom asi 100 kroků od silnice. Večer jsem se seznámila s paní Rukáslovou a s dítětem. Tak zaprvé, paní Rukáslová není nervově nemocná nebo dokonce šílená. Je to taková pasivní, tichá, bledá putička, dost mladší než její manžel. Jemu je nejmíň 45 a jí bych hádala sotva 30. Jsou spolu asi 7 let a pan Rukásl byl vdovec. Z prvního manželství má dceru Alice, která odjela do Filadelfie. A jak mi soukromně prozradil, vyloženě ujela, protože se nechtěla smířit s otcovým novým manželstvím. Dceři je jistě nejméně 20 a dovedu si představit, že se s tou mladou macechou nesnášel.
2: Říkala jste, že paní Rukáslová je pasivní, což znamená, že se s tou dcerou asi nehádala.
3: To nevím, ale zřejmě má nějaké trápení. Viděla jsem ji několikrát, jak sedí v křesle a tajně pláče.
1: Tak asi skrývá nějakou vážnou nemoc.
3: Ba ne, pane doktore. Někdy si myslím, že jí trápí povaha jejího syna. Nikdy jsem neviděla tak zlomyslné a rozmazlené dítě. Kluk je po rozumové stránce v pořádku, až na to, že nevynechá žádnou příležitost, aby týral zvířata. Chytá třeba myši a utlouká je lopatkou. Ale to sem nepatří, vidíte, to nemá s mým příběhem vlastně nic společného.
2: Zajímají mě všechny podrobnosti, slečno.
3: Nevím, jestli je důležité říct něco o služebnictví.
2: Samozřejmě.
3: Jsou to jen 2 lidé, manželé, jmenují se Tolerovi. A mám z nich nepříjemný pocit. Ta žena nepromluví od rána do večera ani slovo, neumí se podívat člověku do očí a často má modřiny, jak její manžel v opilosti tluče. Pije ostatně pořád, ale panu Rukáslovi to zřejmě nevadí. Teď se vrátím ke svým zážitkům. 3. den po mém nástupu přinesla paní Rukáslová sitě modré šaty. Požádala mě, abych si je oblékla a přišla v nich hned dopoledne do salonu.
4: Nádherné. Ohromně vám to sluší.
5: Nedovedu si představit, slečno, že jste v Londýně nosila dlouhé vlasy. Tenhle účes patří k vašemu typu obličeje určitě líp.
4: Teď vás poprosím, abyste si sedla do křesla zde u okna. Ano, tak. A budete nám laskavě přečítat z knihy, kterou oba nade všecko milujeme. Jsou to povídky Edgara Allana Poe. Ne, neotáčejte se, prosím vás, obličejem k oknu. Zůstaňte tak, jak jsem si vás naaranžoval. To je taková naše libůstka. Připomínáte nám teď situaci z jednoho rodinného obrazu. A my si připadáme, když budeme teď poslouchat váš milý hlas, jako ta dvojice na obrazu. A přináší nám to absolutní klid. Něco jako meditace, chápete?
3: No, předčítat snad umím.
4: Můžete začít.
3: Jmenuji se Arthur Gordon Pym. Můj otec byl váženým obchodníkem s námořnickým zbožím v Nantucketu, kde jsem se také narodil. Asi za hodinku mě od čtení osvobodili a poslali za malým Edwardem. A za dva dny se celé představení opakovalo. Znova jsem si musela vzít ty modré šaty a sednout na židli zády k prostřednímu oknu, které sahá až k podlaze. Změna byla jedině v tom, že se pan Rukásl se mnou srdečně bavil, vypravoval všelijaké anekdoty. Nemám být stručnější, pane Holmesi?
2: Ne, jen pokračujte.
3: Tak tedy ze svého okna vidím na dvůr a všimla jsem si, že jedno křídlo domu je úplně neobydlené. Vedou k němu dveře poblíž Tolerova bytu. A taky mi neuniklo, že pan Rukásl každý den otvírá ty zamčené dveře a chodí dovnitř. To víte, byla jsem zvědavá, to už je taková ženská vlastnost. A předevčírem jsem šla na procházku kolem domu a chtěla jsem se podívat aspoň do oken. Najednou se za mnou objevil pan Rukásl.
4: Má drahá mladá dámo, spěchám, abych vás pozdravil. Jak se vám daří?
3: Děkuji. Máte vždycky tak dobrou náladu, pane Rukásl?
4: Skoro vždycky. Vidím, že si prohlížíte dům.
3: Ano. A vidím, že tu máte spoustu volných pokojů. A jeden má dokonce spuštěné žaluzie.
4: Rád fotografuju a zařídil jsem si tam temnou komoru. Panenko skákavá. Naše mladá dáma je všímavý pozorovatel. Koho pak by to napadlo? Když se chcete u nás v domě orientovat, pojďte, něco vám ukážu. Beze mě byste se sotva odvážila. Ano, tady v té kůlně. Pojďte blíž. Nebojte se, podívejte se na něj. Pootevřu maličko dveře. Není to krasavec? Je na řetěze, nebojte se. Jmenuje se Karlo a je to můj ostrý hlídač. Říkám sice můj, ale mě příliš neposlouchá. Dovede si s ním poradit jenom náš kočí Toler. Krmíme ho málo, jen jednou denně, takže je pořád hladový jako vlk. Toler ho každou noc pouští ven. A s každým zlodějem, který by se mu dostal do spánku, je amen. Ne, aby vás někdy napadlo jít v noci z domu. Tady jde opravdu o život.
3: Nezdržuju vás, pane Holmesi.
2: Ne, vypravujte o všem, co se vám zdá podivné.
3: O tom hlavním jsem se vlastně ještě nezmínila. Leželo mi v hlavě, proč musím vždycky při tom předčítání sedět u velkého okna, zády k silnici s obličejem stále obráceným do místnosti. Náhodou jsem si rozbila zrcátko. A tak mě něco napadlo. Schovala jsem si střípek do kapesníku a při nejbližší příležitosti jsem přiložila kapesník k očím a v zrcátku jsem se mohla podívat, co se děje za mnou. A všimla jsem si...
2: Ano...
3: že na cestě před domem se nějaký muž opírá o plot a nehnutě se dívá přímo na mě.
1: Vidím, že jste vynalézavá, slečno Hunterová. Střípek zrcátka. To by hned každou krásnou dámu nenapadlo. Vidíte, Holmesi.
2: Nedělal jsem si statistiku dámských talentů, doktore. Vy ano.
1: Pokračujte, slečno. Pan Holmes nemá rád, když ho někdo přerušuje.
3: Jenomže paní Rukáslová si všimla, že nějak manipulují s tím kapesníkem a zřejmě si domyslela, že držím v ruce zrcátko. Nemůžete všechny ženy tak podceňovat, pane doktore. V tu chvíli přerušila sezení a přistoupila k oknu.
5: Jeffro, na silnici u plotu postává nějaký drzý chlap a civí na slečnu Hunterovou.
4: Chlap? Kdo se tady bere? Není to nějaký váš známý, slečno?
3: To sotva, já tady vůbec nikoho neznám. Podívám se.
4: Jděte radši od okna dál. Co když je to nějaký blázen, může vás zastřelit?
5: To spíš bude nějaký drzoun. Otočte se laskavě a dejte mu rukou pokyn, ať odejde.
3: Není vhodnější, abych si ho vůbec nevšímala?
4: Rozhodně ne, to by se nám tady potloukal pořád. Jen mu rychle naznačte, ať kouká mazat a neobtěžuje.
3: No, prosím.
4: Tak, dobře.
3: Stačilo to?
5: Uvidíme. Teď stáhnu žaluzii a pro dnešek končíme, slečno. Běžte se převléct a dejte Edwardovi svačinu.
3: To bylo před týdnem. A od té doby jsem už ani jednou nemusela sedět před oknem a předčítat. A toho muže na silnici jsem také neviděla. Jednou v noci jsem nemohla spát, protože mě budilo štěkání psa. Je to obrovská žlutohnědá obluda. Vystrašilo mě to tak, že jsem neusnula a přerovnávala si svoje věci. V mém pokoji je starý prádelník se třemi zásuvkami. Do prvních dvou jsem si uložila prádlo, které jsem si do té doby ještě nestačila vybalit. A zjistila jsem přitom, že třetí zásuvka nejde otevřít. Že je zamčená nebo co. Vysunula jsem tedy druhou zásuvku a zhora jsem se pokoušela spodní zásuvku uvolnit. Byla prázdná až na jednu věc. A určitě byste neuhodli, co to bylo.
4: No povídejte, povídejte.
3: Moje vlasy. Můj ustřižený cop. Ale v tu chvíli jsem si uvědomila, že svůj cop má mít pečlivě zabalený na dně svého kufru. Rychle jsem kufr otevřela. Palíček s mým copem tam byl, ale vyděsilo mě, že je barvou i délkou naprosto stejný jako ten, co ležel v té spodní zásuvce. Nedokážu pochopit, co to znamená. Není to všechno zvláštní?
2: Určitě ano, slečno Hunterová.
3: A poslední věc, která mě donutila, abych vám poslala telegram, se stala včera. Toler byl zase na mol opilý a já jsem si náhodou všimla, že ty tajemné dveře vedoucí do neobydlené části domu jsou otevřené. Už jsem vám snad řekla, že můj pokoj je v přízemí a do toho opuštěného křídla mám jen několik kroků přes dvůr. Chlapec byl právě u matky a měla jsem volno. A tak nevím, co mě to napadlo. Jsem proklouzla do chodby. Byly tu troje dveře. Jedny dveře byly zajištěné širokou kovovou závorou a pod nimi prosvítalo štěrbinou světlo. Míhal se tam nějaký stín. To mě, nevím proč, k smrti vyděsilo. Rozběhla jsem se chodbou zpátky jako šílená a v zápětí jsem div nepadla do náruče pana Rukásla.
4: Tak jste to přece jenom vy. Však jsem si to hned myslel, naše zvědavá hlavička.
3: Já jsem se tak lekla.
4: Ale má drahá slečna, co pak vás tolik vyděsilo? To mě mrzí, že jste tak nervózní.
3: Nevím, co mě to napadlo, že jsem vešla do téhle chodby. Je tam tma a všechno tak opuštěné a strašidelné, že jsem se začala bát a honem jsem zase vyběhla ven. Je tam tak strašné ticho.
4: Ničeho jiného jste se nelekla?
3: Ne, čeho bych se měla leknout?
4: A proč myslíte, že zamykám dveře ze dvora?
3: To na mou duši nevím.
4: Aby tam nelezl nikdo, kdo tam nemá co pohledávat. Chápete?
3: Kdybych to byla jen tušila.
4: Tak teď už to víte, že ano. A jestli ještě jednou překročíte tenhle práh, Předhodím vás psovi!
6: Rozumíte?
3: Celý se změnil, zuřil jako ďábel. Utekla jsem do svého pokoje a pak jsem vám tajně poslala z pošty ten telegram. Dneska odpoledne mi totiž Rukáslovi dali volno, protože se večer chystají někam na návštěvu. Já jsem tak ráda, že jste přijeli. Pane Holmesi, možná, že si řeknete, že jsem hysterická, že o nic nejde, že mi nikdo neubližuje.
2: Ne, slečno, ne. Jste odvážná a jistě máte pravdu, že v tom domě není všechno normální. Podíváme se tam, víte, Watsone.
1: Souhlasím.
3: Přinesla jsem vám zálohu na honorář.
2: Až později, slečno, až později. Než se vrátíte do svého zaměstnání, zopakujte mi, prosím, Rukáslovi budou večer pryč?
3: Ano.
2: Nakolik je Toler opilý?
3: Hodně. Včera večer ani nepustil psa, protože vůbec o sobě nevěděl. Obvykle pak 2 dny spí.
2: Je v domě sklep s pořádným zámkem?
3: Ano, sklep na víno.
2: Zatím jste se chovala jako statečná a praktická dívka. Myslíte, že od vás mohu žádat ještě něco, k čemu je třeba hodně odvahy?
3: Pokusím se.
2: V 7 hodin přijdu s doktorem Watsonem k měděným bukům. Rukáslovi už budou pryč a Toler, jak doufám, neschopný pohybu. Zbývá paní Tolerová, která by nám mohla překážet. Velmi byste nám proto ulehčila práci, kdybyste ji poslala pod nějakou záminkou do sklepa a zamkla ji tam.
3: To snad dokážu.
1: Ten chlapec bude spát?
3: Edward se nikdy večer nehne ze svého pokoje. Hraje si s vojáčky a pak hned usne.
2: Domnívám se, že to nebude příliš složitý problém. Vysvětlení je přece jasné.
1: Nenaznačíte nám aspoň něco?
2: V tom záhadném prázdném pokoji je pravděpodobně zavřený někdo, komu se slečna Hunterová podobá. Proto ji Rukáslovi za každou cenu chtěli mít v domě jako guvernantku.
1: Aha.
2: Jsem si jistý, že tam otec uvěznil svou dceru Elis Rukáslovou, o které tvrdí, že odjela do Ameriky, do Filadelfie.
3: Chápu. Ten ustřižený cop, co jsem našla, byl asi její. Ale proč ji zavřeli?
2: Muž postávající na cestě, pro kterého jste představovala Elis, ten důvod asi dobře zná. Může to být detektiv, může to být někdo z příbuzenstva, ale může to být také milenec. Rukáslovi se ho zřejmě obávají. Proto pouštějí v noci psa, aby se ti 2 nemohli domluvit.
3: Teď se mi vybavuje spousta maličkostí, které potvrzují, co říkáte.
2: Nejzávažnější bod celého případu je ovšem Edwardova povaha.
1: Co s tím má pro boha ten chlapec společného?
2: Watsone, jako lékař si přece často ověřujete sklony dítěte tím, že zkoumáte jeho rodiče.
1: Ano, ano.
2: Opačný postup může přece napovědět také hodně. Slečna říká, že malý Edward je abnormálně krutý a zlomyslný, že ho těší týrat zvířata a tak dále. Ať zdědil takovou povahu po matce nebo po otci, nevěští to pro vězněnou Elis nic dobrého. Jeden z rodičů je duševně nemocný.
3: Té dívce musím rychle napomoct.
2: Nejdřív to vyřiďte s paní Tolerovou.
3: Povedlo se, pane Holmesi. Paní Tolerovou jsem vylákala do sklepa. Mám její klíče a dveře do chodby jsem už otevřela. Pojďte za mnou. Potichu. Teď jdeme kolem Tolerova bytu.
2: Doufám, že se ještě neprobral. Že opravdu spí. Watsone, připravte si revolver.
1: Ano, Holmesi.
2: Které dveře to jsou?
3: Tady. Tady bylo vidět to světlo. No,
2: doufám, že nejdeme pustě. Závora je naštěstí jen. A nechce zasunutá. Pozor, doktore, opřeme jí o zeď, tak. A teď. Zamčeno, samozřejmě. Ticho. Slyšíte něco? Haló? Je tam někdo?
3: Haló, jste tam, slečno? Nebojte se.
2: Watsone, nezbývá nám, než vyrazit dveře.
1: Kde je? Vždyť tu nikdo není.
3: Podívejte. Příklop k vikýři je otevřený. Mohla tudy vylézt na půdu a odtamtud na střechu.
1: Co by tam dělala?
2: Vypadá to, že Rukásl vytušil, co slečna Hunterová chystá, možná, že nás dokonce viděl a svůj odchod z domu na návštěvu jen předstíral. Předpokládám, že se vrátil a svou oběť tajně unesl.
3: Ale jak?
2: Vikýřem. Aha. Podívám se. Pomozte mi, Watsone.
1: Prosím.
2: Nahoru. Samozřejmě. Je tu žebřík. Dlouhý, lehký žebřík, opřený přes okap. Tak po něm tedy slezli.
3: Ale to není možné. Když Rukáslovi odjížděli, žebřík tu určitě nebyl.
2: Zřejmě se Rukásl vrátil a dívku někam uklidil. Nejspíš se obával, že jí nabídnete pomoc. Snad nezašel do krajnosti a neublížil jí. Slyšíte? Tiše, něco se děje.
3: Paní Tolerová se dobývá ze sklepa, kope do dveří.
2: Ne, někdo nás viděl a slyšel. A teď se jde přesvědčit. Pozor, slečno za dveře, Watsone, revolver.
1: Mám ho.
2: Je to Rukásl a já ho zastavím.
4: Stůjte! Kdo jste? Co tady děláte?
2: Vy darebáku, vy ničemo! Kde máte dceru? Kde je vaše Elis?
4: Na to se ptám já vás, vy zloději fejzlové. Teď vás mám v hrsti. Teď vám ukážu. Živí se odtud už nikdy nedostanete.
3: Utíká pro psa. Pustí ho na nás.
2: Rychle zpátky přes dvůr do vašeho pokoje.
3: Mám strach. Roztrhá nás.
6: Pomoc! Tolere! Pomoc! Pust! Pust, patvora pojezdá!
3: Unikli jsme v poslední chvíli. Ten pes by nás byl zardus.
1: Zastřelil bych ho.
2: To by nebylo třeba. Ten pes nepustí svou kořist. Zahryznul se do pana Rukásla a tomu nepomůže už ani svěcená voda.
3: Ach, bože! Paní Tolerová! Musím otevřít paní Tolerové, ať dojde pro manžela, jedině jeho pes poslechne.
1: Ano, pojďte, doprovodím vás.
3: Ne, není třeba, sklep je vedle kuchyně, hned jsem zpátky.
1: Co se děje na dvoře, je něco vidět?
2: Ano, ano, ano. Toler se zřejmě probudil sám. Podívejte, teď zavírá psa do kůlny. Aspoň si myslím, že ten člověk je Toler. Pes už je zase v kůlně. Toler odvádí Rukásla. Ne, ne, odnáší ho. Ano, protože zřejmě omdlel. Naproti k sobě do bytu.
1: Jak vidím, hodně krvácí, potřebuje ošetřit. Mám holmci?
2: Běžte a dejte si na něj pozor. Nerad bych pak ošetřoval já vás, doktore.
3: Pánové, vedu vám paní Tolerovou.
5: Co se děje?
3: Vy odcházíte, pane Watsone?
1: Víceméně služebně, slečno, za chvilku se vrátí.
2: Paní Tolerová, váš manžel právě dopravil pana Rukásla do vašeho bytu a doktor Watsone musel poskytnout první pomoc. Pes pokousal vašeho zaměstnavatele dost důkladně.
5: Já jsem věděla, že to všechno povede jen k neštěstí.
2: Kde je slečna Elis?
3: Je v bezpečí, pane Holmesi, naprosto v bezpečí. U pana Soumse.
2: Výborně.
3: Představte si, paní Tolerová mu pomáhala přinést ten žebřík.
5: Ano, kdybyste mě nezavřeli do sklepa, mohla jsem vám všecko vysvětlit mnohem dřív.
2: Posaďte se, prosím, posloucháme.
5: Víte, pan Rukásl je divný člověk. Už bych tady dávno nebyla, kdybych měla kam jít. Pan Rukásl se tváří každý den jinak. Jednou se směje, jednou zuří, anebo taky pláče, že prý je potomek královského rodu a že žije ve vyhnanství. Kazí ti mi to dítě. Říká mu dokonce, že je princ.
2: Princ? Hm?
5: S panem Soumsem se slečna Elis poznala při návštěvě jedné přítelkyně.
3: A byla z toho velká láska, vidíte?
2: Kdo je pan Soums?
5: Slušný člověk, slouží u námořnictva. Pan Rukásl dostal strach, aby nepřišel o peníze. Nutil slečnu Elis, aby mu podepsala nějaký dokument, že ať se vdá nebo ne, má na její dědictví právo on. Jenomže ona nechtěla, byly hrozné scény. Až z toho slečna onemocněla na mozkovou horečku.
2: Meningitida.
5: Šest neděl byla mezi životem a smrtí. I ty krásné vlasy kvůli horečkám ustříhly. A pana Soumse k ní nepustili. Jenomže on se tím nedal odradit. A zůstal jí věrný. jako pravý muž.
2: Teď je mi celá záležitost naprosto jasná. Pan Rukásl pak přistoupil k metodě věznění přivezl z Londýna slečnu Hunterovou, aby se zbavil nepříjemné vytrvalosti pana Soamese.
5: Ano, ano, jenomže pan Soamese jen tak odbít nedal. Je to moc laskavý a štědrý gentleman. Tak jsem jim oběma pomohla.
3: Hlavně, že teď Elis bude šťastná.
5: Pan Soames mi prozradil, že už zítra budou mít na zvláštní povolení svatbu v Southamptonu. A představte si, dostal právě teď pověření k nějaké funkci na ostrově Mauritius, takže tam hned spolu odjedou.
3: To je osud jako z románu. O ten krásný závěr jste se zasloužil vy, pane Holmesi.
1: Můj přítel velice často při řešení kriminálních případů pomohl zamilovaným párkům. No, snad je to tím, že on sám zůstává svobodný.
3: Svobodný? Opravdu?
5: Takový šarmantní pán.
2: Díky, díky, paní Tolerová. Objasnila jste nám všechno, čemu jsme nerozuměli. Záhada domu, před kterým rostou nádherně zbarvené buky, ovšem nebude patřit k mým slavným případům. Vždyť se skoro nic nestalo. Takže co jste zjistil, doktore?
1: Vyvázli jsme skutečně v poslední chvíli. Pes je vycvičený zabiják. Ten Rukásl je už zase v bezvědomí, krvácel z hlubokých rán. Měl štěstí, že Toler psa včas odvolal.
2: Takže vás Rukásl neohrožoval?
1: Zhroutil se. Je duševně nemocný. Paní Rukáslová s Tolerem ho právě odvážejí bričkou do nemocnice.
2: Myslím, doktore, že bychom měli hned teď doprovodit slečnu Hunterovou do Winchesteru a pak do Londýna.
1: Ano.
2: Její i náš pobyt v tomhle domě nebude pro nikoho příjemný. Poručím se, paní Tolerová.
5: Tak tady s Bohem.
3: Díky, pane Holmesi. Jsem nesmírně šťastná, že jsem ve vás našla oporu. Jsem tak šťastná.
1: No, nevím, jestli slečna Hunterová byla šťastná i potom, když odevzdala Holmesovi určený honorář. K mému hlubokému zklamání ztratil o ní můj přítel zájem, jakmile případ domu uměděných buků uzavřel. Ve sféře financí i setkávání s krásnými ženami jsme opět byli na nulovém bodě.
7: Povězte nám to, řekla Jane. Já mám hrozně ráda duchařské historky.
8: Tedy, plukovník Bentry zaváhal. Nikdy jsem moc nevěřil v nadpřirozené síly, ale tohle... Myslím, že nikdo z vás nezná George Pritcharda. Je to jeden z nejlepších lidí. Jeho žena... No co, teď už je chudák mrtvá. Řeknu o ní jen tohle. George s ní neměl lehký život, dokud tu byla. Byla napolo invalidní, myslím, že jí něco opravdu bylo. Ale ať to bylo cokoliv, dovedla toho, jak se patří využít. Byla rozmarná, náročná, nerozumná. Naříkala si od rána do večera. Nevím přesně, jak celá ta věc začala. George to jasně nepověděl. Dohaduju se, že paní Pritchardová měla vždycky slabost pro kartářky, vykladačky z ruky, jasnovidky, prostě pro takové věci. Měla ošetřovatelku, starší ženu, která měla zkušenost v jednání s nervovými pacienty a uměla s nimi jednat taktně. Sestra Koplingová byla podle George slušná ženská a dalo se s ní rozumně mluvit. Snášela křiky a nervové záchvaty paní Pritchardové s naprostou lhostejností. George a sestra se u nemocné střídali. Ten den, o kterém mluvím, řekla sestra Koplingová, paní Pritchardová nás dneska žádného nebude postrádat. Bude mít mnohem zajímavější společnost, než jsme my. Zaridu, kvalifikovanou znalkyni budoucnosti. Ach, bože, zastenal George, to je nějaká nová, ne? Úplně nová. Mám dojem, že ji poslala má předchůdkyně, sestra Carstairsová. Paní Pritchardová ji ještě neviděla. Poručila mi, abych jí napsala a stanovila schůzku na dnes odpoledne. No, tak se aspoň dostanu na golf, řekl George. Když se vrátil domů, našel manželku ve stavu velkého rozrušení. Ležela jako obvykle na lehátku, v ruce měla lahvičku s vonnou solí a chvíle mi k ní čichala. Georgi, zvolala. Co jsem ti říkala o tomhle domě? Hned, jak jsem do něho poprvé vkročila, cítila jsem, že tu není něco v pořádku. Tahle ženská to hned poznala. Ona úplně couvla, když přišla ke dveřím a povídá, tady je zlo. Zlo a nebezpečí. Cítím to. Můžeš se smát, ale povím ti to všechno. Tenhle dům je pro mě rozhodně nebezpečný. Ta ženská to řekla. Co říkala ještě, zeptal se. Moc mi toho říct nemohla, byla příliš rozrušená. Jednu věc mi ale řekla. Měla jsem tu ve skleničce fialky. Ukázala na ně a vykřikla. Dejte to pryč, žádné modré květiny. Nemějte nikdy žádné modré květiny. Modré květiny jsou pro vás osudné, pamatujte si to. A ty víš, dodala paní Pritchardová, že jsem ti vždycky říkala, že modrá barva je mi protivná. Přirozený instinkt mě proti ní varuje. Za dva dny na to přišla za Georgem sestra Koplingová a tvářila se vážně. Pojďte prosím k paní Pritchardové. Dostala dopis, který ji velmi rozrušil. Našel manželku s dopisem v ruce. Podala mu jej. Přečti si to, řekla. George to přečetl. Dopisní papír byl silně navoněný, písmo bylo velké, psané černým inkoustem. Viděla jsem budoucnost. Varuju tě, dřív, než bude pozdě. Střes se úplňku. Modrý petrklíč znamená výstrahu. Modrá topolovka znamená nebezpečí. Modrý muškát znamená smrt. George už chtěl propuknout v smích, když zachytil pohled sestry Koplingové. Udělala rychlý varovný pohyb. Řekl tedy trochu neobratně, ta ženská se asi pokouší tě vystrašit, Mary. Rozhodně žádné modré petrklíče a muškáty nejsou. Ale paní Pritchardová začala plakat a říkat, že její dny jsou sečteny. Asi za čtyři dny na to došlo k první události. Abych vám to vysvětlil, musím vám popsat pokoj, paní Pritchardové.
9: To nech radši na mě, přerušila ho paní Bentryová. Na stěnách byly ty nové tapety, jak se na ně lepí papírové květiny a dělá to pak květinový záhon. Vypadá to pak skoro, jako byste byli v zahradě. Povídej dál ty, Arture, je to tvůj příběh.
8: Jednou ráno paní Pritchardová prudce zazvonila. Přiběhli všichni v domě, mysleli, že je v posledním tažení, ale nic takového. Byla strašně rozrušená a ukazovala na tapety. A tam byl opravdu jeden modrý petrklíč mezi samými žlutými.
7: Ach, řekla slečna Helierová, z toho jde až mráz po zádech.
8: Otázka byla, zda tam ten modrý petrklíč nebyl vždycky. To se domnívali George a ošetřovatelka. Ale s tím paní Pritchardová za nic nechtěla souhlasit. Nikdy předtím ho nespozorovala, až toho rána. A v noci předtím byl úplněk. Byla z toho velice rozrušená.
9: Potkala jsem ten den George a on mi to všechno povídal. Šla jsem navštívit paní Pritchardovou a snažila jsem se ukázat jí celou tu věc v směšném světle. Ale nepodařilo se mi to. Odešla jsem odtamtud velmi znepokojena a pamatuju se, že jsem potkala Jean Instovou a vyprávěla jí to. Pamatuju se, že mě Jean dost zarazila tím, co na to řekla. To by konec konců bylo to nejlepší, ne? A řekla to tak věcně, takovým chladným tónem, že mě to tehdy opravdu pohoršilo. Samozřejmě vím, že dneska je taková hrubost a otevřenost v módě, ale na to já si nikdy nezvyknu. Jean se na mě usmála, trochu zvláštně, a povídá, vám se nelíbí, že to říkám, ale je to pravda. K čemu je paní Pritchardové život? K ničemu. A pro George Pritcharda je to peklo. Kdyby mu žena leknutím umřela, bylo by to nejlepší, co by se mu mohlo stát. Nelíbilo se mi, co Jean říká. Ale samozřejmě člověka napadlo...
5: No ano, pane bože, řekla slečna Marplová klidně. Člověka vždycky něco napadne. Je ta slečna Instová hezká? Asi taky hraje golf, ne?
9: Ano, vyzná se ve všech sportech a je hezká a přitažlivá, je hodně blond, má zdravou pleť a pěkné, upřímné modré oči. Samozřejmě, vždycky jsme měli pocit, že ona a George Pritchard, myslím, jako kdyby věci vypadaly jinak, se k sobě tak dobře hodí.
8: Co říkáš, Dolly? Dovolíš mi, abych vyprávěl dál?
9: Artur se chce vrátit k těm svým duchům.
8: Zbývající část příběhu mám od samého George. Není pochyb o tom, že paní Pritchardová si celou věc hodně připouštěla, když se blížil konec měsíce a s ním úplněk. Zaškrtla si v kalendáři den, kdy bude měsíc v úplňku, a ten večer si zavolala do pokoje oba, ošetřovatelku a George, a museli pečlivě prohlédnout tapety. Byly na nich růžové a červené topolovky, ale žádná modrá mezi nimi. Když potom George odešel, zamkla dveře.
7: A druhý den ráno tam byla veliká modrá topolovka, řekla vesele slečna Hellierová.
8: Zcela správně, nebo aspoň skoro správně. Jeden květ topolovky zrovna nad její hlavou zmodral. George byl nad tím celý pryč. A samozřejmě, čím víc byl nad tím celý pryč, tím víc odmítal brát to vážně. Tvrdil, že celá ta věc je nějaký kanadský žertík. Přehlížel důkaz, že dveře byly zavřeny a že paní Pritchardová objevila změnu dřív, než byl kdokoliv, i sestra Koplingová, vpuštěn dovnitř. A tak uběhl příští měsíc. Paní Pritchardová protestovala méně, než by si člověk představoval. Myslím, že byla dost pověrčivá a věřila, že nemůže svému osudu uniknout. Znovu a znovu opakovala, modrý Petr Klíč výstraha, modrá topolovka nebezpečí, modrý muškát smrt. A jak ležela, dívala se na červeno-růžové muškáty, které měla nejbliž u postele. Tak tedy přišla osudná noc. Paní Pritchardová zamkla dveře jako obvykle. Byla velmi klidná, téměř v jakémsi vytržení. Druhý den ráno se neozvalo žádné prudké zvonění. Paní Pritchardová se obvykle probouzela kolem 8. Když se paní Pritchardová neozvala, šla sestra Koplingová pro George a dožadovala se, aby dveře byly vylomeny. Pomocí dláta se to podařilo. Jediný pohled na nehybnou postavu na posteli sestře Koplingové stačil. Poslala George, aby zatelefonoval pro lékaře, ale bylo příliš pozdě. Lékař prohlásil, že paní Pritchardová musí být mrtvá nejméně 8 hodin. Lahvička s vonou solí ležela na posteli na dosah její ruky a na stěně za ní jeden z růžovo-červených muškátů měl sytou tmavomodrou barvu.
7: To je hrozné, řekla slečna Hellierová a otřásla se.
10: Sir Henry přemýšlel a vraštil čelo. Žádné další podrobnosti?
8: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou.
9: Ale paní Bentryová rychle řekla, plyn.
10: Co bylo s plynem? Zeptal se sir Henry.
8: Když lékař přišel, byl v pokoji trochu cítit plyn. A skutečně našel plynový hořák v krbu nedovřený. Ale jen tak málo, že to nemohlo vadit.
10: Pan Pritchard a ošetřovatelka si toho nevšimli, když prvně vešli dovnitř?
8: Ošetřovatelka řekla, že si všimla lehkého zápachu. George řekl, že plyn necítil. Ale

0: Razů použil, že smrt nastala následkem šokům, dloby, ochabnutí srdce. Patrně to byl nějaký lékařský termín, který nic neříká. Ubohá paní však nebyla ještě ani měsíc v hrobě, když bylo zažádáno o povolení k exhumaci. Povolení bylo uděleno.
1: A výsledek ohledání mrtvoly se rovnal nule, jak se pamatuju, řekl vážně sir Henry. Byl to tenkrát případ, kdy na lidských řečech nebylo ani trochu pravdy.
2: Celá ta věc je opravdu velmi podivná, řekla paní Bentryová. Například ta jasnovidka Zarida. Na adrese, kde měla být, o takové osobě nikdy nikdo neslyšel.
0: Objevila se, jako by spadla z nebe a pak úplně zmizela.
2: A co víc, ta mladá ošetřovatelka Carstersová, která jí měla doporučit, nikdy o ní neslyšela.
1: To je tajuplný příběh, řekl doktor Lloyd. Člověk může jen hádat, ale uhodnout... Zavrtěl hlavou.
3: Oženil se pan Pritchard se slečnou Instovou? Zeptala se tím svým mírným hlasem slečna Marplová.
1: Prosím vás, proč se na tohle ptáte? Chtěl vědět sir Henry.
3: Zdá se mi to velmi důležité. Vzali se?
0: Plukovník Bentry zavrtěl hlavou. Tedy něco takového jsme čekali, ale už uplynulo od té doby půl druhého roku. Mám dojem, že se ani moc nevídají.
3: To je důležité, velmi důležité.
2: Myslíte si tedy totéž, co já? Myslíte si...
0: Počkej, Dolly, to není správné, to, co chceš říci. Nemůžeš obviňovat lidi bez nejmenšího důkazu.
2: Nedívej se na to tak mužsky, Arture. Muži se vždycky bojí něco říct. Ostatně tohle je všechno mezi námi. Je to jen ta má divoká fantazie, která mi vnukla nápad, že možná, jen možná, se Jean Instová převlékla za jasnovidku. Prosím, mohla to udělat jen ze žertu. Ani na okamžik si nemyslím, že měla v úmyslu něco zlého. Ale jestli to udělala... A jestli paní Pritchardová byla natolik pošetilá, že umřela strachem, to jste tedy měla na mysli, slečno Marplová, že?
3: Bože, ne. Ne docela. Chápejte, kdybych já někoho chtěla zabít, což mě samozřejmě ani ve snu nenapadne, protože by to bylo velmi ošklivé. A kromě toho já zabíjení nemám ráda. Nezabiju ani vosu, ačkoliv vím, že se to má. A zahradník, že to dělá, co možná milosrdně. Počkejte, co jsem to jen chtěla říci?
1: Kdybyste chtěla někoho zabít.
3: Ach ano. Kdybych tedy chtěla někoho zabít, tak bych se nespokojila tím, že bych spoléhala na strach. Já vím, člověk čte o lidech, kteří umřeli ze strachu, ale... To se mi zdá velmi nejisté. A ti nejvíc nervózní lidé jsou mnohem statečnější, než se myslí. To bych měla radši něco zaručeného a jistého. A důkladně bych si to naplánovala.
1: Slečno Marplová, vy mě děsíte. Doufám, že si nikdy nebudete přát mě odstranit. Naplánovala byste to až příliš dobře.
3: Slečna Marplová se na něj vyčítavě podívala. Domnívala jsem se, že jsem zcela jasně řekla, že bych na takovou špatnost nikdy nepomyslela. Ne, snažila jsem se vcítit do jisté osoby.
0: Myslíte George Pritcharda? Zeptal se plukovník Bentry. Nikdy tomu o Georgeovi neuvěřím. Ačkoliv, prosím, i ošetřovatelka tomu věří. Navštívil jsem ji za měsíc potom, to bylo v době exhumace. Nevěděla, jak se to stalo, vlastně nechtěla vůbec nic říct, ale bylo dost jasné, že věřila, že George je nějakým způsobem odpovědný za smrt své ženy. Byla o tom přesvědčena.
1: No, řekl doktor Lloyd, možná, že se tak dalece nemýlila. A uvědomte si, ošetřovatelka takové věci často ví, Nemůže to říci, nemá důkaz

0: Ale ví to. Sir Henry se naklonil dopředu. No tak, slečno Maplová, řekl domlouvavě. Vy jste se nám v duchu někam zatoulala, nepovíte nám to?
1: Slečna Marplová sebou trhla a zrůžověla. Prosím, za prominutí. Myslela jsem právě na naši okresní sestru. To je velmi svízelný problém.
0: Horší než problém modrého muškátu?
1: To záleží na těch petrklíčích. Paní Bentryová, myslím, říkala, že byly žluté a růžové. Jestli zmodral růžový petrklíč, pak to samozřejmě dokonale zapadá. Ale jestli to byl žlutý...
2: Byl to růžový, řekla paní Bentryová, hleděla úžasle. Všichni hleděli úžasle na slečnu Marplovou.
1: Tím je, jak se zdá, všechno vysvětleno.
3: Slečna Marplová potřásla lítostivě hlavou.
1: A v tu dobu létají vosy. A pak samozřejmě ten plyn.
0: Připomíná vám to asi nesčetné venkovské tragédie, ne? Řekl sir Henry.
1: Tragédie ne. A taky žádný zločin. Ale připomíná mi to trochu potíže, které máme s okresní sestrou. Konec konců ošetřovatelky jsou také jen lidé. A když se musí chovat korektně, nosit ty nepohodlné límce a pohybovat se mezi členy rodiny, no, pak se nemůžete divit, že se někdy něco stane, ne?
0: Sir Henry mu trochu svitlo. Myslíte sestru Carstersovou?
1: Ach ne, sestru Carstersovou ne, sestru Koplingovou. Víte, byla tam už dřív a přišla hodně do styku s panem Pritchardem, který, jak říkáte, je přitažlivý muž. Asi si chudák myslela, no, nebudeme to rozvádět. O slečně Instové Buči tam nevěděla. A samozřejmě, když pak na to přišla, popudilo jí to proti němu a snažila se mu co nejvíc uškodit. Samozřejmě prozradil jí hlavně ten dopis, ne?
0: Jaký dopis?
1: Napsala přece na přání paní Pritchardové jasnovidce a jasnovidka přišla zřejmě na základě toho dopisu. Ale pak se zjistilo, že na té adrese nikdy žádná taková osoba nebyla. Takže se ukazuje, že v tom měla prsty sestra Koplingová. Psaní jen předstírala. A co mohlo být tedy pravděpodobnější, než že jasnovidka byla ona sama?
0: Ta věc dopisem mi unikla. To je samozřejmě velice důležité.
1: To byl dost odvážný krok, protože paní Pritchardová by přes její přestrojení byla mohla poznat. Ačkoliv, kdyby se tak stalo, ošetřovatelka mohla předstírat, že je to žert.
0: Co jste tím myslela, když jste řekla, že byste nespoléhala na strach, kdybyste byla jistou osobou?
1: Takhle by člověk neměl žádnou jistotu. Ne, já si myslím, že varování a modré květiny byly, smím-li použít vojenského termínu, pouze kamufláž.
0: A ve skutečnosti to bylo co?
1: Já vím, že mi v hlavě straší ty vosy. Chudáci, tisíce jich vezme za své a obvykle v takový krásný letní den. Ale pamatuju si, když jsem viděla zahradníka, jak protřepává v láhvi ciankály s vodou, že mi to připadalo jako voná sůl. A když by to přišlo do láhve od voné soli, a chudák paní měla ve zvyku používat voné soli, přece jste říkal, že našli láhev u její ruky. Pak zatímco pan Pritchard šel volat lékaře, sestra vyměnila láhev z ciankály zase za láhev s vonou solí a pootevřela maličko plyn, aby zakryla mandlový pach i to, kdyby se někdo necítil dobře. Vždycky jsem slýchala, že ciankáli nezanechává stopy, když se chvíli počká. Ale samozřejmě mohu se mýlit a v láhvi bylo možná něco docela jiného. Ale na tom přece opravdu nezáleží, ne?
3: Slečna Marplová se odmlčela, neboť byla trochu zadýchaná.
4: Jane Hellierová se naklonila kupředu a řekla, ale co ty modré muškáty a ty druhé květiny?
1: Ošetřovatelky mají přece vždycky lakmusový papír, že ano? Přece na chemický rozbor. To není právě pěkný námět k hovoru, nebudu se o tom šířit. Já sama jsem dělala trochu ošetřovatelku. Modrá z červená v kyselině, červená z modrá v soli. Je tak snadné trochu polepit červeným lakmusem červenou květinu, samozřejmě blízko postele. A pak, až chudák paní přičichne k svým voným solím, lakmus silným čpavkovým výparem zmodrá. Opravdu velice chytré. Muškát samozřejmě nebyl modrý, když prvně vnikli do pokoje. Všichni si toho všimli až potom. Když ošetřovatelka zaměňovala láhve, podržela asi salmiak minutu u tapet.
3: Jako byste tam byla, slečno Marplová?
1: Co mi dělá starost, je ten chudák pan Pritchard a to hezké děvče, slečna Instová. Asi se oba navzájem podezřívají a vyhýbají se sobě. A život je tak velice krátký.
3: S tím si starosti dělat nemusíte. Vlastně o tom něco vím. Byla zatčena ošetřovatelka, obviněná z vraždy starší pacientky, která ji udělala dědičkou. Otrávila ji jeden ciankáli, který ji dala do láhve na vonné soli. Sestra Koplingová se pokusila o ty štrik ještě jednou. Slečna Instová a pan Pritchard nemusí mít už žádné pochybnosti, jak to bylo.
1: Není to báječné. Nemyslím samozřejmě tu novou vraždu. To je velmi smutné a ukazuje to, kolik zla je na světě. A jak jednou povolíte. Což mi připomíná, že to s doktorem Lloydem musím domluvit o té naší ošetřovatelce.
5: Pan Petule vstoupil do tramvaje a nesl kyvadlo od pendlovek. Bylť hodinář. Tam naproti seděl starý muž. A spatřiv kyvadlo, hned se jal na pana Petule důvěrně mrkat. Ale pan Petule nevěděl, proč ten starý muž na něho mrká. Pan Petule si myslil, já jsem hodinář a na mě se nemá co mrkat. Známe to, povídá najednou starý muž v tramvaji. Nese se kyvadlo. Ale jak se vlastně kyvadlo utrhlo? Aha, někdy člověk dostane i pendlovkami, co? Pan Petule si myslí, já jsem hodinář. Já toho člověka neznám. Já jedu svou cestou a já si nikoho nevšímám. Starý muž se zachechtal. Kde pak? To on se nepochlubí, že dostal pendlovkama. To ono se asi kyvadlo utrhlo samo. Jo, to my známe takový pády. Toho jsme už zkušený. Pan Petule praví. Pane, mý jméno je Petule Jan. Pane, co proti mě máte? Čeho na mě požadujete? Čeho požaduju? Vidím následek manželských různic, vidím a mám z věci pojem. A poněvadž mám pojem, říkám ti, chlup se. Dostal si kyvadle. Pan Petule povstal a ukázal dva velké staré prsteny na své ruce. Pane, jsem vdovec, Petule Jan. Ojoj, volá v úžase starý muž. Jaký ty jsi to bojár, podívejme se, cákla tě kyvadlem a už jsi vdovec. No, rychle si se s ní vypořádal, tak to má být, ty jsi můj člověk, Cákla tě, dotrpěla. Pohřbil si ji a teď ho neseš kývadlo spravit. Bojar si, pojď na mý prsa. Pan Petule je souzen, protože jednoho dne v tramvaji rozbil starému muži hlavu kývadlem od pendlovek. Přichází svědčit starý muž. Bojar je to, slavný soud. Tak nejdříve ani nechtěl mluvit, ale potom hned jednu mi dal z téhle strany a jednu z téhle strany. Bojar, jak povídám, rychle se dovede vypořádat a tak to má být, můj člověk. Pan Petule dostal týden se zřetelem k prudkému hnutí mysli podmíněně.

den. Brzo li se ozve klíček ten, ach ouvej, já tu čekám den co den. Brzo li se ozve

0: rodiče a přátelé, zapomněli Ferdo na tebe, ach ouvej.
1: Rodiče a přátelé, zapomněli Ferdo na tebe, ach jo.
0: Jenom já, tvá milenka,

0: Ach, tak před půl rokem vzdychl revírník Bartoš míře tichým městečkem rovnou k páskovu hostinci. Bylo už září, slunce ještě hřálo, ale jen měkce z posledních sil, jak bývá večer pod duchnou, když uléháme. Žár už byl ten tam. Babí léto předlo se vzduchem a les počal prokvětat do žluta, do červena, a když vítr zavál korunami stromů, studilo to, jako by z pramenité vody do dlaní nabíral. Farář a rektor ho očekávali najisto. Uvítali ho nadšeně a neuplynulo čtvrt hodiny a byli, jako vždy, kdykoliv se sešli, pilní v mariáši, jak to pleskalo o stůl a hrmělo v klenuté jizbičce. Jakmile naskytlo se zvlášť podařené kolo, zabouřilo veselí, až se strop třásl. Rektor dokonce v rozjařené náladě patrně zbujnil dlouhými prázdninami, počal zpívat. Nejprve odespíval doprovázen farářem starobilou studentskou Gaudeamus igitur, pak sáhl k písničkám novým, totiž zde na horách teprve novým, a tu jednu o paní Veronice byl nucen třikrát opakovat. Farář tvářil se sice nevinně, jako by nechápal, za to revírníka písnička rozehřála. Chvilku seděl, přemítá je, potom obrátil se k faráři a promluvil. Důstojný, nebudeme mět slavný zdavky? Koně vyhazujo, když nejvíc muchy štípo. Nemyslíte, že si rektořisko nějaká osedlala? Rektor se zapálil a neodpovídal. Non des mulieri corpus tuum, řekl farář, jako by pohřbíval rektorovo mládí. Ty poťochlenče, pověs máš-li jako co? Hrozil revírník. Darmo se nezapaluješ jak výšňa a vy důstojnosti nedožírejte zasi latino. Jak s ním začnete, končí to s náma pokaždý špatně. Vzpomeňte si tenkrát na Vesno. Non des mulieri corpus tuum, opakoval důrazně farář. Čerta starého, tému rozumím, zabručil revírník. No tož to je po česku. Nedáš ženě těla svého, přeložil farář svůj výrok, poněvadž rektor se k tomu neměl. No, baže v čiluž ne. Či této k ostrice říkáte tělo? Poškliboval se revírník, zvedajšo si rektorovi a ukazuje na jeho postavu, suchou jako louč kostrbatou, no věru jako ostrývka k česání ovoce. Rektor, aby odvrátil od sebe nebezpečí, že bude po celou noc terčem vtipu, honem řeč převracel. No, páni foršti mívají neštěstí horší, než jsou ženštiny. Slyšel jsem, že vy jste si tenkrát na jaře donesl domů lišku. Jak pak se vám vydařila? A jděte s ňou pokoj, rozkřikl se revírník. Ta mě potvora dostala, lepší ani nespomínat. Rád jsem se té bestie splel, ale že by liška byla chytrý zvíře, to není. To není pravda. Svede to ledacos, ale nakonec i liška zhloupne. Aby vás Bůh nepotrestal, napomínal ho farář, on jedině ví, čím kterého tvora obdařil. Může se vám tato opovážlivost ještě pořádně nevyplatit. To bych rád viděl. Liška je chytrá trochu, dokud se nezačne kaňkovat. Načisto jako člověk. Všimněte si to, rektora. No, není on modrý člověk? A podívejte se, v čil místo vám namazal pikovi eso mě. Rektore, kantore, zpíváš o paně Veronice, ale mně se zdá, že bude ještě zpívat jakási pana Veronika tobě. A i ty zhloupneš, počkej, a jak? Ženatý člověk, fuj, se cakra pes, to už není člověk. To je půl člověka v kleščách. Je to slabost všeckého stvoření, že se nakonec uskřípne a dokáže to aj liška. Nechaj si je chytrá, jak chce. Podlívá mýho a jí ulíšek je manželstvo, konec rozumu. A co ty, rektore, karty pleteš, čet, aby tě sprál? Píky se přebíjí o žaludama. Mně se zdá, že ti nějaká hlavu pomátla. Hraš jako náměsíčný. Jo, štěstí v lásce, neštěstí v kartách. No, rektor se bránil, jak uměl. Tentokrát té štiplavé rozprávce neunikl. Zlobil ho revírník, poškádil ho farář, ba i hospodský pásek si umočil. No dík on, páni, povídal náramně vážně. Dal si pan rektor nové oblek šit. A jaký? Včera mistr Švehla přinesl nám tého štofu na okážku. Koliknáct let on už si nové šatu neřídil až včil. No totok jistě kvůli vám nevěstě. No abyste vy nerýpali, hájil se rektor. Vstal od stolu, přistoupil k oknu, naslouchaj je do dálky a zvednuv pak prst, pravil téměř tajemně. Kohout zpívá. A ne kohota, kohotem, odbýval ho revěník. Pro jedného Petr Krista zradil. No já, že by byl čas jíti už domů. Dom? Rozesmál se revěník. Pro ten šňupec tvýho spaní se cakrapes? V týmhle rozhodně vězí fjertoušek. Rektor nedočkal konce jeho řeči, zaplatil a vyrazil do šeré noci. No co zbývalo oběma přátelům, než řídit se jeho příkladem. Když však stáli venku pod blednoucími hvězdami, pozvedl revírník varovně ruku k obloze a zahovořil. Ty, rektore, jidášu, co ty tak pospícháš z hospody? Mně se zdá, že přeci svý starý kosti chceš prodat ženské místo židovi. No, dělej si, jak umíš, ale litovat budeš, to mi věř. Dármo si budeš vlasy rvat, bicích mocka nemáš. Povídaj o posměváci, že pán Bůh ženský z psího oca sa stvořil. Lež je to. Hrubá lež, kamaráde. Viděl jsi něco na ženský pravýho? Povídáš ne, já taky ne. Zuby, rulíky, růžečky na tvářách, sem tam šelicos, faleš a jenom faleš. A viděl jsi někdy psa, jedinkýho psa s falešným ocasem? Namžik si revěrník oddechl a hned pokračoval ve svém kázání. No povídáš zasi ne, no tož vidíš. Viděl jsi, povídám, ženu, která by muža vedla z hospody a půl slovičkem by nezažďárala? Takový se, kamaráde, nerodí, jo. Po tu tváře jistí budeš chléb svůj, pravil hospodin Adamovi, že velebničku. Ale opití ani muka, kdyby byl udělal zmínečky, že pít budeme s bázňou a třesením, jo, to by se byl dal už první mužské s první ženskou rozezdat a bylo po lístvu. Já. Tuto můj pes, ten mě povede jak anděl strážný až do postele. Tak, taková je žena a takové je pes. Pojď sem, lapáku, pojď. Ty seš pes nad všechny psejky, sacra pes. Tak zvostávejte zdraví. S Bohem, pánové. Pronesl pozdrav poněkud ironicky, drbl do klobouku a zamířil ke svým lesům. Tož rektor tež zamířil. Ale jak a kterak? Stezka se dnes klikatila dvojnásob než jindy a zeměkoule byla kulatější. Smekal se po ní stále. Buď to mám těžiště pohyblivé, jel se uvažovat, nebo se země točí od západu k východu. Co si dnes není v pořádku? Bylo mi třeba, abych já takto ponocoval v hospodě u cizích lidí. Bylo mi třeba, abych já nespal, když spí celý svět. Potřebuji já hledat ve tmě cestu domů a být rád, že si nevyvrtnu nohu nebo ruku? Zatracená cesta zasi vybral déšť. Toho všeho by nebylo, kdybych já vysedával doma. Sám? To je nemožno. Bylo by znamenité mít společnost, domácí, dočista maličkou společnost. Tu stanul na rozcestí. Bělučká stezka odbočovala zde mezi živé ploty zahrádek a rozbíhala se k malebným vilám. Kdybych neměl hole, čili opory vůbec, domů bych se nedostal, rozpřádal rektor svou úvahu. Dvě nohy a hůl, to jsou tři opěrní bodovy. Těleso třemi body podepřené má nejpravidelnější stabilitu, čili stojatost. No, zkusíme to bez hole, jaká je naše stojatost. I mordí je, že upadnu. Seznal, že jeho poloha, ať opřena o dva či tři body, je naprosto vratká. Teď sebou smíkl kupředu, teď zase dozadu a proto si namířil ku plotu vroubícímu stezku. Silospit je věda pokusná. Jel se přemýšleti hlasitě. Proč bych tudíž já neudělal pokusů? Newton vynalezl zákon přitažlivosti zemské vida padající jablko. Nic platno, země se dnes točí, když ne obráceně, tož aspoň na několik stran zároveň. Jsem zvědav, jakou já vynaleznu přitažlivost. Povznesl ukazováček do výše čela, spokojil se pouze s dvěma chabými opěrnými body vlastních nohou, neboť duší jeho bylo tak lehce, jako by měla křídla motýlí, a sladce zašeptal: přitažlivost duší. Nechce mi třeba posmívají, já ji přece miluji. Kdybych ji nyní potkal, vyznám se jí, zaslíbím se jí a přisáhnu jí, že si ji vezmu za poctivou manželku. Náhle obešel ho divný pocit svaté hrůzy a rektor honem uznal za vhodné spočinout opět na třech opěrných bodech. Vítr zašuměl křovím, tak jemně, tak líbezně v haluzích. Stakato, vzdechl vroucně a zkušený muzikus ozval se v rektorovi. Van větru dozněl a sněti zatřásly se melodicky povteřně novým tajemným záchvěvem. Flažolety, zaúpěl tlumeně a prsty jeho rozrušeně jeli se přebírat po holi, jak po krku milované basy. Byl jak očarován a když posleze povznesl oči, skamenil úžasem. Uprostřed sněti spatřil v tmě noci nejasně tvář, vyzírající z kraje k čepce. Byl to duch, přízrak, byla to skutečnost, byla to ona. Cítil se před ní bídným hříšníkem. Terinko, zvolal pohnutě. Terinko, vy zde? Tvář mezi širokými velkými listy přiklonila se níže ku plotu, jako by ona chtěla popatřit na něho a slyšet jeho slova zblízka. Koprním, Terinko, počal znovu. Kdybych byl věděl, že vás tu potkám, že mne vyhlížíte, nebyl bych seděl tak dlouho u pásku a byl bych je tam dávno opustil, obžerníky oba. O, promluvte, Arcete, nehněváte-li se, vidouc mne tak pozdě a v takovém stavu. Záhadná bytost zavrtěla milostně hlavou. Vy mne milujete, Terinko, a já vás návidím už leta letoucí. 25 let počítám, je tomu nyní, co jsem vás spatřil poprvé. Váš osud je v mých rukou a čekám, co mi odpovíte. Pro jistotu promluv si oči a zjev usedlé rozvážné spolumajitelky velkého poutního cukrářství, které zdědila společně s bratrem v nejkrásnějším rozkvětu po rodičích, stál tu opravdu před ním. Odpuste muži chabému hořícímu láskou, zablouznil. Půjdu za vámi, sevru vás do svého obětí, chcete-li. Hlava v čepci stydlavě odklonila se od plotu. Aha, dělá mě místo, pomyslil si rektor. Kdož ví, co ještě dnes ode mne čeká? Hrbitě upravil svůj šat, neboť si vzpomněl, že v staromládenecké roztržitosti leckdy zanedbal některé maličkosti, zejména leckterý knoflík, které uvádějí pak útlocitné dámy v trapný stud. Vír vášní jim zalomcoval, hůl vypadla mu z ruky a rektor rozběhl se ku plotu, chtěje se přes něj mladicky přehoupnout, jako blesk projelo jim ledové zklamání. Velká přezrálá slunečnice zírala na něho tupě z listoví a rektor nemohl se zadržet i v rozběhu, zaklopítl a přemetl se v nejkrásnějším kozelci svého života kol vlastní osy, až plot zapraskal. A když povstal a vzpamatoval se, to trvalo hezkou chvilku, když to člověk točí-li se na točící zemi, není dalek úplného potočení, řekl si smutně, louče se s marnou vidinou štěstí manželského. Silospit je věda pravd nad pravdami. I přitažlivost k srdci ženskému podléhá především setrvačnosti. Letíme-li za prázdnotou, může nás zadržet i ten hloupý plot a rána do hlavy. Dobrá, byl jsem také na hlavu padlý chvilečku, kdežto jiní lidé potřebují k tomu celé roky. Ať se utěšoval takto úvahou důstojnou velkého filozofa, přece jen nezbavil se stesku, kráče je dál, arcí s menšími oklikami k svému staromládeneckému bytu. Memnesto aner agatholos einai, říkal si zatím po několikáté důstojný pan farář, když se byl rozešel se svými přáteli. Pamatuj, abys byl mužem dobrým, opakoval si řecká slova i po česku. Hrome, z kterého klasika je tato věta. Zadumal se nad ní. Svítalo mu. Ach ano, tenkrát býval mladičkým studentem, když slova ta poprvé četl. Vyřezal si je do lavice jakožto heslo svého budoucího života. Toužil tehdy státi se mužem dobrým. Hercem. A ne hercem ledajakým. Nýbrž prvním milovníkem, louskati srdce jako vlašské ořechy, milovati, stále milovati. Neboť to znamenalo mu v oněch letech aner agathos einai. A zatím přešlo to všecko a teď tu stojíš jako smeták zapomenutý v koutě, když jim po plesu zametli. Aner agathos einai. To je přece z Xenofontovy anabáze. Jak stárnem, jak zapomínáme. A pan farář, zajistiv se též třemi opěrnými body, jako asi v této chvíli rektor, uspokojen, že se upamatoval, zapaloval si Bůh vypokolikáté kubovku. Nehořela a nehořela, jako továrna dobře pojištěná proti požáru. Napěl všechny své síly, zapukal, avšak tu opěrný bod poměrně nejistější zakolísal, hůl, o kterou se opřel, ujela a farář posadil se drobet náhle na tvrdou zemi. Nechť, však nehoří, povídal si chlácholivě. Sedě dá se také přemýšlet. Co jsem já se takto nasedával, ale ne sám. Co pánek měla jako ze zlata, těžký, svítivý, a očima se dívala takto, nevinně, nechápavě, jako by nevěděla, co je svět. Pan farář ještě svedl ten něžný pohled dívčích zraků, který kdysi bodával u srdce, dávno, dávno tomu. To on jako panáček Alois, věren už jen spola svému heslu, s mládeži hrávával divadlo. Divadlo dojemné, například na statku a v chaloupce. No tož. Pak byl konec pěkné té idyly, když která si Mařenka octla se v požehnaném stavu s řeznickým tovarišem a ten se vzpíral jejímu nařčení zuby nechty a vymlouval se na něho, na panáčka Alojza. Oči jako tůň, v hloubce obloha nebeská, a ještě hlouběji ošemetnost a zrada jak sliské dno. Mne obviňovali, protože já nepoklesl. Bývala jako kočička na jívě. Zuzana cudná vlázní. Od té doby neměl jsem již pohledu čistého ani pro jedinou. A pan farář dlouze se zadumal a myšlenky jeho nenalézaly vyjádření.
1: Veď dobře, Lapáčku,
0: zahovořil prosebně revírník Bartoš ke svému jezevčíkovi, když se doškobrtali městečkem za humna. Svatá trojice na pokraji polí zadívala se na dvojici hříšnou, rušící posvátný klid noci a zdálo se, jako by se byla pousmála svými pískovcovými rty. Revírník se poohlédl a vydal, že tu není nikde živé bytosti, pokračoval v rozprávce se svým věrným psem. Pambiček milý stvořil svět dokonale, ale v jedném byl přeci chybující, podívej se, Lapáčku. A tato chyba nás vyhnala z rája. Žena to byla, secakra pes. Počítej, v 6 dnech byl svět stvořený načisto, 7. den v sobotu podle Lva židovského odpočíval a neposlíze a v nedělu chodil člověk po rajské zahradě. Vykládal se zvířatama, jako příkladně javčil s tebou. To víš, neděla je prach zatrackaný den, protivný, dlouhý jako půl moře. Pěkně si to dovedu představit, jak tému člověku bylo. Hospody nebylo, kamarádu nebylo, karet, ničehož nic. A rozprávky ze zvířatama měl hnedký pokrk. No pomysli si, Lapáčku, o čem bych já mohl vykládat celý den s tebou, s ovcou, s oslem, slonem a tak dále. No a tož byl smutný. A z toho všeckého měl na krku ženu. Pambiček můj udělal pro potěšení. Ženská byla nedělní práce a to znáš, zač taková šťuchačka v nedělu stojí. Dnesky pracuje v nedělu leda ševc. A ženský mají nedělu v krvi, a proto se tak pořád parádio. Chlap uviděju zhloupl. Víš? 7krát zhloupl.
2: Věrný Lapáček za té rozprávky přestal vrtět ohonem, zastavil se a zavrčel.
1: Mlč, kamaráde, mlč, nechci se rouhat, to já hovořím, huba prosto říká, aby cesta ušla, mlč a veď dál. Dom ještě daleko, to ti ale povídám. Já být v ráju, ani jsem po ženské nezdechl. Dobře bylo býti člověku samotnu. Psa bych za ňu byl nedal.
0: Lapák nespokojil se tímto polichocením a zavrčel hlasitěji.
1: Protože všecko, co je chlap,
0: pokračoval revírník,
1: zhloupne v jistý čas po jaře, když je maj teplý. Ostatně není v tým člověk sám, zhloupne každý tvor v svoju dobu, byť si to aj liška byla.
0: Teď se však zdálo, že má Lapák řeči revírníkovi zrovna dost. Vysmekl mu šňůru z ruky a rovnou rozběhl se do pole.
1: Jdeš semka, potvoro, kecurik!
0: Zakřičel revírník, avšak Lapák nedbal, zaštěkal a hnal se dál.
1: V týmhle něco vězí,
0: pomyslil si revírník. Bez příčiny by tak zlostně nevydával. Jal se uvažovat. A poněvadž mu to působilo potíže, vytáhl si faječku a zapaloval. Člověku se snáze myslí, má-li trošku kouře pod nosem.
1: Se cakra fest dohroma. Na minut hodiny se vsadím, že je v tým naša liška. Ať se na místě propadnu, netoulali se tu.
0: Skutečně, bystrouška toulala se polem. Postřela revírníka a slyšela dobře, když vykládal o jejím zhloupnutí. Neboť mluvil víc než hlasitě, jak už to mývají ve zvyku lidé, kteří žijí víc venku než pod střechou. Jeho slova jí zlobila,
2: i přiblížila se pokud možno blízko, aby uslyšela víc. Ve své opatrnosti zapomněla, že revírník má sebou pušku. Ta zmínka o zhloupnutí ji rozezlila. Počkej, řekla si, uvidíme. Já ti povím, kdo je hloupý. Ukážu ti, že to ještě nejsou já. A nevím, keho to víc bude mrzet. Povídala si to také nahlas a tu ji lapák zvětřil. A hnal se k ní, touže se setkat s dávnou kamarádkou. Byl by jí asi doběhl, kdyby nebyl revírníka. Ten rozhněván, s pronevěrou lapákovou, zastavil se, vytáhl pišťalku a hvízdal jako bez rozumu. Vrátíš se, volal, myslíš, že jsem zapomněl dudky doma? Podívej se, hen. Na chudák lapák chápal též, že je zle. Skrčil se, jako by se chtěl propadnout do řádku brambor a plazil se po břiše k pánovi, zahledl důdky a očekával věci nedobré. Z opatrnosti zatáhl jazyk, zatvářil se, seč byl nejnevinněji a chystal se olíznout i boty svého velitele, kdyby se snad rozmyslil a ustrnul se nad ním. To by však člověk nebyl ani člověkem. Revírník zmocnil se, ač silně kolísal na nohou šňůry a počal nemilosrdně lapáka vyplácet. Tož ty tak, taky bys pána nechal se, cakrapes, za to, že ti důvěřuju víc než osobě ženské? A ta je při všeckým přeci jen trochu taky člověk. To mám od tebe za svoju starostlivost? A jak práskal, tak práskal. Nebo hlapák ztratil úplně hlavu a zdravý rozmysl jako revírník a uhýbaj ranám kroužil kol něho, pokud šňůra stačila. Než všechno má svůj konec, i šňůra, jen trápení našeho konce hned tak brzy není. Již se nebožák Jezevčík škrtil, jazyk vyplazoval a naříkal, až se to rozléhalo ozvěnou přes pole a lesy. Rozpomněl se na bystroušku, která se smávala jeho zbabělosti, rozpomněl se, jak hrdinsky překousla provaz, který poutal k boudě a k myslivně, a rozhodl se, že bude následovat jejího příkladu, že ji vyhledá v lese a že rázem skončí svou otročinu v lidských službách. Po pádné ráně vyskočil a napínaj veškeré síly chtěl se revírníkovi vydrat. Dopadl ten pokus škaredě, neboť v zápěti po něm revírníkem už se zatočila z honby v bludném kruhu hlava, pozbyl rovnováhy, dopadl jak dlouhý, tak široký na zem, ale neuhodil se, protože padl na měko přímo na lapáku v hřbet. Tím vyvrcholilo psovo utrpení. V té chvílce si chudák myslel, že nastala jeho poslední hodinka. Za úpěl, co měl hrdla, šňůra povolila, avšak lapák nyní už na útěk nepomýšlel. Nemohl se prostě pohnout. Usedl, chytil se za hřbet, aby se přesvědčil, jeli celý, a hořekoval vytrvale. Aspoň mu udělám po celém lese a v polích ostudu, aby kdekerý zvíře vidělo, jak je člověk ukrutný. No ani revírníkovi nebylo dobře. V kříži ho bolelo, hlava mu šla kolem a pot lil se mu se skrání. Jak tu tak seděl, zahromoval nedbají hanby, zatracené dobytek, set sakra svině pes. Nad horami svítalo, jasnilo se a i revírníkovi se rozbřesklo, že takto nemůže domů. Pomačkán, uválen, znaven, dobelhal se na kraj lesa, uložil se do hebké trávy a ve chvílce spal. Spal tvrdě v podzimním tom jitru, jako tenkrát na jaře. Ale tentokrát nepřiletěl ani zbožný komár, poněvadž sešel starobou, ani skoka nepřihopkoval, ani nebylo nikde na blízku liščího hnízda. Za to bystrouška, zkušená a zmoudřelá, vyhlížela na něho z křoví. Vidíš, kdo zhloupne, vrčela škodolibě. Zhloupne aj bez ženské, ta by ti včíl byla věru dobrá.

0: Are you quite well?
1: Edgar Wallace. Kriminální příběhy Johna G. Reedera.
2: Oh, no, I don't think so.
3: Look where you're going, dear. Look where you're going. Win.
1: Část první. Příběh okurkové sezóny. Odehrává se v Londýně ve 20. letech minulého století. Na státním zastupitelství začala okurková sezóna. Zdálo se, že hřích a zločin na čas se zmizely ze světa. Detektiv John G. Reeder už celý týden vysedával ve své kanceláři, četl oblíbené Timesy, studoval dostihové zpravodajství, bavil se inzeráty. Když dnes konečně odložil noviny, začal si kreslit na prázdný list v bloku nejrůznější figurky. A pak také portrét ženy Markéty Belmanové. Dokreslil tvář a usmál se na ní. V kanceláři bylo ticho. Rozhodl se, že využije volný čas a půjde se projít podél řeky až k dokům a loděnicím do temných koutů kolem Great Surrey. Vstal. Chtěl zamknout psací stůl a v tom se otevřely dveře. Když se podíval do tváře svého šéfa, státního zástupce Bredna, bylo Reederovi okamžitě jasné, že se k břehům Temže už dnes nepodívá.
4: Reeder, zajděte na ministerstvo zahraničí a ohlaste se u lorda Sellingtona. Žádá vás o pomoc.
5: Politické problémy.
4: S těmi si lord Sellington dokáže poradit sám. Ale to samé se nedá říct o jeho synovci Harry Kervinovi.
5: To jméno slyším poprvé.
4: Je to darebák a bohužel jediný lordův dědic. Jak víte, lord je starý mládenec a nesmírně bohatý. Ten mladík ho už léta vysává svým nezřízeným životem.
5: Což je pro starého pána nezávidění hodná situace.
4: A vy mu ji pomůžete vyřešit.
5: Bude to pro mě čest.
4: Doporučil jsem vás jako svého nejlepšího detektiva, člověka naprosto diskrétního, který si umí v podobných situacích poradit. Doufám, že mě ani tentokrát nesklamete.
6: Pojďte dál. Posaďte se. Máte znamenitou pověst, detektive.
5: Děkuji, Lorde Sellingtone.
6: V tomto případě dávám vám přednost před policií. Je to soukromá záležitost. Jde o mého synovce Harry Kervina. Znáte ho?
5: Ne.
6: To buďte rád. Přeji si, aby to, co vám teď řeknu...
5: Zůstalo mezi námi. Spolehněte se, Lorde Sellingtone.
6: Děkuji. Právě tohle jsem potřeboval slyšet. Tak k věci. Můj synovec je darebák a zhýralec. Pošpinil slavné a bezúhonné jméno našeho rodu. Kdyby nebyl jediným synem mého zemřelého bratra, vydal jsem ho dávno policii. A je to nebezpečný podvodník, bezohledný k mému věku, mému úřadu, postavení a k mým celoživotním zásluhám.
5: Lorde Selling, nemohu vám nějak pomoci?
6: Podejte mi sklenici vody a ten lék. Mám nemocné srdce a jakmile se rozčílím, za všechno může Harry. Nebere ohled na mě stáří. Díky. Na čas mi zmizel z očí. Už jsem si myslel, že budu mít od něho pokoj. Jenomže takovéhle lidi čert nevezme. Zase se mi ozval a poslal mi tenhle dáreček.
5: Nevyplacené směnky?
6: Tentokrát 4 na 1. Pozdrav z Francie. Ale nejen to. Vrátil se a začal řádit znovu. Dnes jsem dostal tenhle dopis. Jde o 5 000 liber. Očtěte.
5: Potřebných ke koupi pozemku. Peníze si vyzvedne zaměstnanec dětského domova.
6: Jedná se o jedno z mých charitativních zařízení.
5: Je podepsán Artur Lessert. To je kdo?
6: Ředitel mých dobročinných ústavů a můj finanční poradce. Peníze vyzvedl od mého tajemníka, který o celé transakci věděl. Údajně jeden z jeho podřízených. Když mi to tajemník oznámil, řekl jsem, že je všechno v pořádku.
5: A nebylo?
6: Samozřejmě, že nebylo. Druhý den dopoledne si pro ty peníze přišel Lessert osobně. O tomhle dopisu nic nevěděl a podle jeho informace nikoho neposílal, aby peníze vyzvedl.
5: Byl to podvod?
6: Ano.
5: A vy tušíte, kdo ho spáchal?
6: Netuším, vím to. Udělal to Harry.
5: Ale to váš synovec musel o té připravované transakci vědět.
6: Věděl o ní.
5: Smím se zeptat, jak?
6: Jistě. Před 3 dny mě navštívil. Čekal v knihovně vedle mé pracovny. Můj tajemník přinesl z banky o něch 5 000 liber. Dal jsem mu dispozice, k čemu mají sloužit a komu mají být proplaceny.
5: Váš synovec to slyšel?
6: Dveře do knihovny byly otevřené. Okamžitě potom mě žádal, abych mu z těch 5 000 půjčil 1 000 liber, že je právě nutně potřebuje nakrytí jakéhosi nepříjemného závazku.
5: Odmítl jste?
6: Vysvětlil jsem mu, že peníze jsou určeny na jiný účel. A on místo, aby to pochopil, aby se styděl, mě žádal, ať mu tedy půjčím ze svého. Snažil jsem se, aby pochopil, že nemohu jen tak vydávat velké sumy peněz na jeho nezodpovědné rozmařilosti.
5: Nerozčilujte se, lorde.
6: Jako by mu nestačily ty neproplacené směnky.
5: Nebylo by rozumné, abyste si ublížil. Řekněte mi všechno v klidu.
6: Dobrá, pokusím se. A děkuji vám, detektive, za vaši starost. Řekl jsem mu, že už nikdy v životě mu nepůjčím ani nedám žádné peníze. Protože dát mu do rukou jakoukoliv sumu, natož 1 000 liber, je stejné, jako když člověk otevře okno a ty peníze vyhodí na ulici. Zavolal jsem sluhu a přikázal mu, aby Harryho vyvedl z mého domu.
5: Jak na to reagoval?
6: Zuřil, ale odešel. A pak asi vymyslel plán, jak se zmocnit mých peněz. Padělal Lessardův podpis.
5: Ten dopis měl úřední hlavičku?
6: Ano, dětského domova v East Lakenu.
5: Jak ho mohl získat?
6: Zřejmě přímo v kanceláři ředitelství.
5: Že by tam šel a požádal o něj?
6: Mám Lessardovi zavolat?
5: Ne, zajdu za ním sám. Mohu se zeptat na adresu vašeho ředitelství?
6: Port Hugel Street 27.
5: Děkuji vám. Ještě bych rád věděl, Lorde Selinkne, kdy si váš synovec pro ty peníze přišel?
6: Samozřejmě přišel v době, kdy bezpečně věděl, že budu mluvit v parlamentu. A že následující diskuze se protáhne, jak tomu bývá pravidelně. Přišel odpoledne, dokonce v přestrojení, směšné.
5: V přestrojení?
6: No, ten dotyčný měl plášť, klobouk, tmavé brýle a knír. Můj synovec brýle ani knír nenosí.
5: A váš tajemník ho nepoznal ani podle hlasu? Vždyť ho tady u vás musel vidět a mluvit s ním.
6: Detektive, můj synovec je darebák, ale není hloupý. Změnil si hlas. Využil toho, že můj nový tajemník u mě pracuje krátce. A především ho pokládal za někoho z Lessardových lidí. A z těch on ještě nikoho neviděl.
5: Ano, ano. To je pravděpodobné.
6: Od vás chci, detektive, abyste ho vyhledal a získal ty peníze zpátky. Pokud vám je vydá, budu ovšem mlčet. Nechci, aby naše soukromí přežvikoval bulvární tisk.
5: A co když už je nemá?
6: Tak ho z té loupeže usvědčíte a on půjde za mříže.
5: Je mohu dál? Bylo otevřeno.
0: Nezamykám, nemám poplašné zařízení, nemám nic, co by se mohlo někomu hodit. Kdo jste?
5: Detektiv John G. Reader.
0: Ale, a kdo pak vás za mnou posílá, že bych hádal?
5: Váš strýc Lord Sellington.
0: Uhádl bych. Tak to asi nejste zrovna posel dobrých zpráv, co? Ale i tak posaďte se.
5: Rád bych, ale obávám se, že není kam.
0: A, nerad uklízím. A když už musím, vezmu, co je na jedné židli a přehodím to na druhou. Jsem v Londýně pár dnů, neměl jsem čas ani si vybalit a i kdybych měl, nedělám to rád. No, vaše židle je volná.
5: Díky.
0: Tak co má na srdci můj ušlechtilý strýček?
5: Jedná se o velice nepříjemnou záležitost, pane Kervine.
0: Jsem s ní?
5: Jde o 5000 liber, které jste v lordově nepřítomnosti podvodně vylákal na jeho tajemníkovi.
0: Kdo vám tohle řekl? On? Víte, proč jsem si myslel, že jste za mnou přišel?
5: Kvůli těm neproplaceným směnkám.
0: Ano, k těm se přiznávám. Ale k těm penězům ne, nepotřebuji peníze od nikoho. A od mého lakotného strýčka už vůbec ne.
5: Nemluvíte pravdu, Harry Kervine, peníze potřebujete a velice nutně od kohokoliv. A od vašeho strýčka by to bylo nejschůdnější. Zmizel jste do Francie, protože tady vám hořela půda pod nohama. V Lyonu jste nezaplatil za celý pobyt, nadělal další dluhy a utekl zpátky do Londýna. A jakmile tady zjistí, že jste se vrátil, začne se o vás zajímat Scotland Yard.
0: Máte dobré informace.
5: Je to moje práce. A sám nejlépe víte, kolik dalších hříchů máte na svědomí.
0: Nemuselo jich být tolik, kdyby mě strýček párkrát podržel.

0: cestní papír s hlavičkou.
1: A on věděl, kde ho má hledat?
0: Na to vám, detektive, neumím odpovědět. Je pravda, že zrovna, když u mě byl, musel jsem na okamžik opustit kancelář. Byl tady sám.
1: Jaká byla ta záminka, pane řediteli? Je to váš oficiální titul, že?
0: Ano, vedu a řídím všechna tři zařízení lorda Sellingtona.
1: Proč tedy přišel?
0: Šel prý kolem a tak se chtěl podívat, jak to tady vypadá.
1: A kdy to bylo?
0: No, jsou to tak 3-4 dny.
1: Chtěl po vás něco konkrétního?
0: Vypil čaj a pak jen tak mezi řečí se mě zeptal, jestli bych mu nemohl půjčit nějaké peníze.
1: Co jste mu řekl?
0: Že bych rád, ale že bohužel nemůžu.
1: Že nemůžete?
0: Jo, nemůžu. Měl jsem teď nějaké vydání.
1: No a co on?
0: Požádal mě, jestli bych se nepřimluvil u jeho strýce, aby mu půjčil.
1: Kolik?
0: 1000 liber.
1: 1000 liber? Ta částka vás nepřekvapila?
0: No to víte, že ano. Řekl jsem mu, že tohle už vůbec nemůžu udělat, že si to nemůžu dovolit. Vím, co bych způsobil. Lord Sellington by se rozčílil do nepříčetnosti.
1: A proč vás požádal, abyste mu dělal prostředníka? Proč jste řekl o peníze sám?
0: Protože se lorda Sellingtona bojí. Popravdě řečeno, lord se k němu někdy chová jako k cizímu. A ještě hůř.
1: A jak na vaše odmítnutí Kervin reagoval?
0: Začal křičet, že jsme oba stejní a dokonce řekl, že já jsem ještě horší než lord. A že ho chceme okrást. Já i ty moje sirotčince.
1: Nejsou vaše, pane Lesrde.
0: Ano, no samozřejmě, to jsem mu hned také řekl, že je jenom spravuji.
1: Jak dlouho?
0: Už 7 let.
1: Teď jsou v provozu, tuším, už 3. Vaše zásluha?
0: Mám v tomhle oboru už letité zkušenosti.
1: Tady v Londýně?
0: Ne, jen v Londýně.
1: Jak jste se s lordem Sellingtonem poznali? Doporučil vás někdo?
0: Byla to vyložená náhoda. Potkali jsme se na dostizích. Mm-hmm. Slovo dalo slovo a lord mi nabídl spolupráci.
1: Sázení je váš koníček.
0: Občasná zábava. Moje i lorda Sellingtona. Bereme to sportovně. To se nedá říct o jeho synovci. Ten sázení úplně propadl.
1: Že by proto potřeboval peníze?
0: Ano. Prosází strašně moc. A tak využil situace, o které nikdo nevěděl.
1: Kromě vás. Ale vy jste naštěstí mimo podezření. Sám jste dopomohl k tomu, že se na ten podvod přišlo tak brzy. Hned druhý den. Zatím vám děkuji, pane řediteli, za vaše informace.
0: Mluvil jste s Harry Kervinem?
1: Mluvil.
0: A můžu se vás zeptat, co vám řekl?
1: Zeptat se můžete, ale neodpovím vám. Každý můj rozhovor je teď součástí mého vyšetřování. Já se poroučím, pane řediteli.
2: Máte ty peníze, detektive Riedle? A? Nemáte. Můj synovec se ke krádeži nepřiznal. Hned mi bylo jasné, že to takhle dopadne. Že jste na něho mírný. Nejsem s vámi spokojen. S ním se musí jednat jinak. Nahnat mu strach.
1: To jsem neměl v úmyslu, lorde Sellingtone.
2: Jak jinak chcete s takovými darebáky jednat?
1: Usvědčující fakta mají větší sílu než jakékoliv násilí, lorde Sellingtone. Fakta donutí pachatele, aby se dřív nebo později přiznal. Chce to jen čas a trpělivost.
2: Obojího se mi nedostává, Reader.
1: Prosím vás o to.
2: Dosud jsem ošetřil. A víte proč? Jako můj jediný příbuzný zdědí můj titul. Takový darebák. Prosím, titul dostane, ale peníze mu nedám. Celý majetek odkáže zařízením, která jsem založil. A jeho vyděním. No. Pro dnešek vám děkuji, detektive.
1: Omlouvám se, si reverdne, trochu jsem se opozdil.
3: Riedle, lord Sellington je mrtev.
1: Proboha. Včera večer jsem s ním mluvil.
3: Dnes v 7:30 ráno ho

0: A našel ležet v ložnici na zemi. Na těle nebyly žádné viditelné stopy po násilí.
1: A příčina smrti? Jeho srdce, že?
0: Přivolaný lékař má podezření, že Lord byl otráven.
1: Pitva to potvrdila?
0: Inspektor Settler má dostat výsledek každou chvíli.
1: Vyšetřuje to Settler? Můj bývalý šéf ze Scotland Yardu.
0: Už se po vás ptal. Také se domnívá, že Lord nezemřel přirozenou smrtí. Některé okolnosti tomu nasvědčují. Lordova ohnivzorná pokladna byla otevřená. Listiny rozházené po podlaze a v krbu našli spálený dokument. Nelze prý pochybovat o tom, že to byla Lordova poslední vůle.
1: V takovém případě by všechen majetek připadl Harry Kervinovi.
0: Ano. A podle sluhovy výpovědi včera večer svého strýce navštívil.
1: Kdy?
0: Prý pozdě večer, kolem 10. Předtím měl ale Lord ještě jednu návštěvu. A také bez ohlášení. Ředitele Lesserda. Zdržel se asi hodinu. Kervin se zdržel krátce, ale po jeho odchodu prý bylo Lordu Sellingtonovi velice zle. Sluha chtěl u něho zůstat přes noc, ale Lord mu přikázal, aby odešel. Viditelně prý ztrácel sílu a dokonce několikrát zavrávoral. Ale chtěl být sám. A tak zůstal. Až do konce.
1: Co ukázala pitva, inspektore?
2: Potvrdila naše podezření. Jde o vraždu. Jed byl ve sklenici vody, kterou měl Lord připravenou na zapití léku. Beru ho vpravo a pak hned doleva. Mezi spálenými listinami v krbu byly i 4 proužky papíru sepnuté sponou.
1: Kervinův pozdrav z Francie. Neproplacené směnky. Lord mi je včera ukazoval. Jinak nic?
2: Našli jsme ještě pár dopisů, nic zajímavého. A pak tenhle. S hlavičkou dětského domova.
1: Jsi Slejtnou? Dovolíte?
2: Prosím. Teď pořád rovně.
1: Lord mi z něho včera večer citoval.
2: Něco vás zaujalo, Rydre?
1: Jedna věta, kterou mi Lord náhodou nepřečetl.
2: Jsme na místě.
1: Vy jste přesvědčen, že to udělám?
2: Naprosto. Všechno svědčí proti němu. Vy snad pochybujete.
1: Myslím, že bychom s ním měli nejdřív promluvit, než ho zatknete.
2: Moji lidé jsou tu od rána. Z bytu zatím nevyšel.
1: Neměl bych za ním zajít sám. Známe se sice od včerejška, ale přece. Není to žádný hrdina. Bál se strýce, může dostat strach z vás.
2: Zbytečné obavy, Rydre.
1: V okně se odhrnula záclona.
2: Čeká nás. Pojďme.
3: Co se stalo, seržante?
4: Hned jak se ozvala rána, vrazil jsem dovnitř. Kervin se zastřelil.
2: Vyřešil to sám. Je to trochu cynické, co teď řeknu, ale ušetřil daňovým poplatníkům výdaje za soudní řízení.
1: Mýlíte se, inspektore. Harry Kervin svého strýce nezabil.
2: Sakra, tak kdo?
5: Dále. A pan Reeder, dobrý den. Co pro vás můžu udělat?
1: Eltré, ve jménu zákona vás zatýkám pro vraždu Lorda Sellingtona. Eltré, alias Lessert, pochází z Nottinghamu s Rebrednem. Před 20 lety si tam odseděl 7letý trest za podvody všeho druhu. Tenkrát ho usvědčila maličkost, stejná, jako ho usvědčí dnes. Vyšetřující soudce tehdy řekl, maličkosti jsou nemocí většiny podvodníků. Dávají si na všechno pozor, ale ta osudová maličkost jim nakonec vždycky zláme vas.
0: A jaká je ta Eltrova?
1: Snaží se psát a mluvit spisovně. Ví, že na dojmu záleží. Všechno se mu daří, kromě jedné drobnosti. Místo slova mohu nebo nemohu, řekne a napíše vždycky jen můžu, nemůžu.
0: Řekněte mi, detektive, jak jste ho ale poznal po 20 letech?
1: Spíše podle jeho zálib, než podle podoby. Ta se pochopitelně změnila. Stloustl, splešatěl, ale záliby zůstaly. Podvody dělal už tenkrát. Liboval si v nejrůznějších přestrojeních a maskách. A nejraději se pohyboval v prostředí charitativní činnosti. Začal tím, že vybíral příspěvky od lehkověrných lidí a samozřejmě peníze si nechával pro sebe. Potřeboval nasázení. Vždycky byl vášnivým hráčem. Na dostizích byl ochoten prosázet horentní sumy. On, ne Kervin, jak se mi snažil namluvit. A včera jsem zjistil, že dluží jistému londýnskému bookmakerovi značnou částku. Pokud by nezaplatil, hrozilo by mu, že bude předveden před Tottersallův kárný výbor, který dlužníky zveřejňuje tiskem, a to by byl jeho konec.
0: Jak získal ty peníze u lorda?
1: No, přišel si pro ně v přestrojení za úředníka dětského domova. Druhý den se hrál před lordem Sellingtonem divadlo a tak dokázal, že lord obvinil z podvodu svého synovce.
0: A včera večer? Proč musel lorda zabít?
1: Věděl o lordově poslední vůli, podle které veškerý lordův majetek připadne jeho dětským domovům. Tak by Lesert, jako jeho správce, přišel k obrovským penězům. No a najednou jsem se objevil já. Znervozněl.
0: Ale vždyť lord závěť už podepsal.
1: Potřeboval si pojistit, aby ji nemohl změnit. To, že se závěti ty směnky našly v krbu, svědčí o tom, že starý pán možná chtěl synovci odpustit. Byla to přece jen jeho krev. Lesert musel jednat.
0: Myslíte si, detektive Reeder, že se Elster alias Lesert k té vraždě přizná?
1: Ke dvěma vraždám, sire. Má na svědomí i Harold Kervina. To byl sice poněkud nezodpovědný mladík, ale měl svědomí. Obvinění z vraždy neunesl.
0: Máte pravdu.
1: Ale Esther se přizná. Mužu mu zlomí vás i tentokrát. Do toho dopisu napsal: jelikož nemůžu sem přijít, můžete laskavě onu částku 5000 liber odevzdat zaměstnanci našeho ředitelství.
0: Skvělá práce, detektive.
1: Ne tak docela. Možná jsem mohl smrti Harryho Kervina zabránit, kdybych se snažil ho trochu víc poznat.
3: Damn, damn, damn, damn. Thank you, thank you. Goodbye, Boozy. Thank you very much.

0: Jdeme s Míšou po ulici a je mráz až praští. Když čekáme na přechodu, až nám padne zelený panáček, tak pozoruju, jak Míša fascinovaně zírá na kouřící poklop kanálu u svých nohou. Proč to kouří? Ptá se mě. Čerti vaří guláš, povídám mu. Nevěřícně se na mě usměje. Fakt, Šámal a Kratina se jmenujou. Znával jsem je osobně. Bývali to andělé stejně jako ty, protože všichni čerti byli původně andělé, ale protože zlobili, tak skončili v pekle. Bacha na to, Míšo. Bacha na to, abys neskončil jako Šámal a Kratina. Schválně, říkám Míšovi nad kanálem. Čuchni si. Cítíš něco? Nic, povídá zmateně. Vůbec nic. A to je právě to peklo, Míšo. Žádná cibule, žádná paprika a česnek, žádnej pepř. Zkrátka nic. Zanech všech nadějí ty, který přicházíš. Cože? Že máme zelenou, říkám a pokračujeme spokojeně v chůzi. Chtělo by to něco originálního. Říkám Evženovi, který si u mě v krámu láme hlavu s tím talířkem, který by definitivně skoncoval s problémem rohlíků, který padají na bok, protože mu prej paní Dáša řekla, že to, co přines, je obrázek, ale ne technický výkres.
1: Teoreticky by stačil hřebík zatlučený do prkínka, aby mu vykukovala špička.
0: Uvažuje nahlas. Všechno geniální je sice jednoduchý, ale tohle nevím. Vrtím hlavou, jakože tohle není dobrý nápad. Ale v tu chvíli mě napadá, skrz to prkínko a hřebík, že bych mohl Míšovi k narozeninám vyrobit chůdy. Jak to, že mě to nenapadlo dřív? Říkám si překvapeně. Teď je to tak jednoduchý. Co nějaký autíčka nebo zbytečně drahý Lego? Dostane chůdy a vsadím se, že bude šťastný. Když já byl malej, taky jsem byl šťastný, že mám chůdy. Chodili jsme na nich skoro všichni v naší ulici a já býval svýho času takovej mistr, že jsem na nich i skákal ze zítky před domem, chodil jsem v nich po schodech a dokonce jsem na nich uměl tancovat i twist. Evžen si kreslí, já hledám nějaký vhodný prkínka, co mi tu museli zbejt ještě z doby, kdy jsem vyráběl s Evženem svý regály na knížky, a za nějakou chvíli už je přeměřuju a zkouším, jak asi tak vysoký by to mělo celý bejt. Evžen se zvedá, chvíli jen tak přihlíží a já schválně mlčím, abych ho pořádně napnul.
1: Co to bude, až to bude?
0: Chce vědět a když zamručím chůdy, tak zbystří. Začne mě v kruhu obcházet a několikrát po mně opakuje slovo chůdy. Zní to jako, tak chůdy povídáš. Chůdů se ti zachtělo, holoubku. Řežu takovou malou pitomou a zkrátka jedinou pilkou, co mám k dispozici, a když se mi ta pilka zakousne do dřeva a já ji nemůžu za boha vyvyklat, odstrčí mě skoro až hrubě a ujímá se práce sám. Sem chci dát špalky, musí být konický. Říkám a ukazuju kam, nicméně cítím, že se ze mě stává už jen kibic. Nezapomeň, že musí být velikostí k Míšovi. Nabádám Evžena, který odpovídá, že přece není blbej. A když zatloukáme hřebíky do podpěr pro nohy, praštím se do lůžka nechtu tak bolestivě, že zařvu, a když se opak na světle pečlivě prohlídnu, tak zjistím, že mám zaděláno na štěnici jako hrom. A potom sedíme v tichu a dohadujeme se o tom, kdo z nás byl zamlada na chůdách lepší, a Franta nám nosí piva. Evžen se mě ptá, co je novýho s tátou, a tak mu o něm chvíli referuju a nakonec se ho zeptám, jestli ví o tom, že můj táta daroval před lety svý tělo k výzkumným účelům. Evžen se slabě usmívá, pokejve hlavou a říká, že věděl, že můj táta byl dicinky frajer, ale že si neumí dost dobře představit, jak to technicky proved, když se sotva hejbe. To bylo ještě v době, kdy chodil, vysvětluju mu. Ještě v dobách, kdy se toulal po ulicích. To pro mě bejvalo dost krušný období, Evžene. Já ho nechal samotného doma a on se pokaždý někam vypařil. Buď to jsem ho našel já, nebo policie, nebo mi třeba taky zavolali z banky, že tam u nich sedí a chce po nich 1 000 000 korun. A já, když jsem tam dorazil, tak tam táta sedí v mámině kabátě a dokonce v jejich punčocháčích a v ruce žmoulá nějaký reklamní leták, na kterým stálo blahopřejeme, vyhrál jste 1 000 000.
1: Dostal ty parchanty do rukou.
0: Zavrčí Evžen a sevře na stole svý ruce v pěst. Nebo se jen tak toulal a jsem tam něco ukrad, blbosti, maličkosti, nejčastěji v papírnictví, gumy se slonem. To bylo jeho, víš který? Ty od firmy Hartmut.
1: Peklo.
0: Utrousí Evžen a mně je jasný, že furt myslí na ty grázly, co posílají lidem dopisy blahopřejeme, vyhrál jste 1 000 000. Sedíme, souhlasně mlčíme a já se pak vracím k tomu, jak táta daroval to svý tělo a že to stihnul ještě předtím, než skončil v domově, takže to darování platí. Kolikrát si představuju našeho Míšu, říkám Evženovi. Jak ho pošlou do kabinetu pro kostru a on pak jde a poflakuje se po školní chodbě s chrastícím pradědečkem. To je co?
1: A do toho všeho vycházíš ze třídy ty a jsi celý vyvalený, protože ti furt chybí ta němčina.
0: Franta se nás ptá, jestli si dáme ještě jedno a já na to říkám, myslím, že ještě několik. Táta má Evžena rád, to se pozná. Já nevím, jak je to možný a skoro na to žárlím, ale když tam se mnou někdy zajde, tak se táta rozzáří jako sluníčko.
1: Ave Julius!
0: Zdraví ho Evžen hned ve dveřích pozdviženou rukou a táta se to někdy snaží na posteli předvíst po něm, což vypadá dost komicky. A zatímco já mydlím štětku, protože holím tátu postaru jeho ocelovým strojkem žilet, pochoduje Evžen sem a tam a vypravuje voženský.
1: To je neskutečný oče, jak ty dnešní mladý holky chodí. Ty jejich prdelky vystršený skalou, to byste nevěřil. Teď oni nás nesiratě svádějí, ještě, že nemám dceru. To bych se asi pysnul. Víte, co to musí dneska obnášet uhlídat dceru? A jak oni mluví? Tuhle jsem poslouchal v metru a řeknu vám, že jsem si říkal, pane bože, kam se to ten svět řítí? Jak můžou takhle mluvit? Jak může jedna mladá holka říct druhý mladý holce na zlety stará píčo? A to si oči říkají holčičky, kterým je 13-14 let, to byste nevěřil. A vůbec tam mluvá, nemyslím jenom to, že jsou oči zprostý tak, že by se před něma museli červenat ty opice, ale ty jejich strašidelně nesmyslný výrazy. Tuhle slyším, jak říká jedna druhý, kde zbyla. Já tady na tebe docela čekala. A teď se vás ptám, oče, může někdo na někoho docela čekat? Docela může být člověk akorát tak blbej, ale nemůže docela čekat, že jo? Představte si, že bych jim třeba řekl, že jsem pátral ve starých análech, nebo že jsem provedl analýzu. Co myslíte, že by si představovali tyhle kočičky? Já vám řeknu, co? Prdel by si představovali. Tam totiž končí jejich vesmíroče. Pane bože, děkuju ti, že jsi mi nedaroval dceru.
0: Vykřikne Evžen, až se mu táta škubne, a když se na Evžena otočím a pohledem ho žádám, aby trochu ubral, tak se sklidní a teprve pak pokračuje.
1: Fotograf Macháček jen v metru mezi ty jejich půlky strká koruny jako do kasečky. Tohle tam dokonce jedný takový zasunul bůra a že prej, já si to u vás předplatím.
0: Celou tu dobu z něj můj táta nemůže spustit oči. A mě to vadí, protože furt otáčí hlavu doleva a pak zas doprava a tak říkám, Evžene, někde se zastav a stůj, jinak chudáka tátu ještě podřežu. A tak se Evžen zastaví u okna, sedne si na parapet a povídá.
1: Oče, řeknu vám, že to, co vy tu máte, to jsou 5hvězdičkový lázně. Měkoučká postel, televize, lednička, balkóny, koňavý sestřičky, papáničko, hygiena. Prostě paráda. To já, když mě v 75. chytlo v Bulharsku slepý střevo, tak to bych nepřál zažít nikomu. Už jsem tě Arnošte vypravoval, jak mě chytil na zlatých pískách slepák.
0: Natahuju směrem k němu volnou ruku s roztaženýma prstama a několikrát s nima zapumpuju tak, že udělám z té ruky pěst a pak za zvějíř, aby pochopil, že už nejmíň 100krát. Ale jemu je to samozřejmě jedno. A tak pokračuje nerušeně dál a já jsem rád, že tady je se mnou a něco mele, protože se aspoň můžu líp soustředit na práci a pak poslouchám napůl ucha tátovo spokojený funění a hlas od někud z dálky za sebou, který dramaticky líčí, jak se Evžen, co by mladík, octnul v nějakým šíleným špitále, kde jich bylo na pokoji snad 20 a dobrá polovina z těch bulharských pacientů, že měla pod postelí psa nebo kočku, a jak to takhle Evžen vypravoval už celý léta, tak do toho svého líčení přidával další a další domácí zvířata, takže najednou už mu nestačily ty kočky a psy, a tak tam postupně přidal králíky, slepice, kozu a když se teď vytasil i slamou, tak to už jsem fakt nevydržel a povídám. On ti sice asi nerozumí stejně jako já, ale uber trochu v té dramatičnosti, teď z toho má chudák táta tep jako rejsek, aby to s ním proboha neseklo.
1: Peklo,
0: pokračuje Evžen.
1: A nelžu vám oče. Najednou mi jeden z těch bulvarů, co ležel vedle mě, povídá, že prej jestli by jedna z jeho dcer, který za ním přijeli na návštěvu, nemohla přespat v mý posteli, protože jí ujel vlak a že prej mi za to dá 20 BTček, což byly cigára, na který se i v Praze stály fronty, a taky, že přidá lahev rakie. Prostě jedna z dcer, že prej si přilehne k němu a druhá ke mně.
0: Táta visel očima na Evženových rtech a mně se teď zdálo, že napětím skoro nedejchá. Aspoň, že leží pěkně klidně, říkal jsem si. A i nohy mu trochu povolily, protože když jsem ho sem před lety přivez, byl chudák tak zkroucený do klubíčka, že jsme ho ani ve dvou nedokázali narovnat. Nohy měl skrčený, kolena až u brady a rukama si ty nohy přidržoval k tělu s takovou silou, že jsme na to ani s ošetřovatelem, což byl slušně udělaný chlap, nestačili.
1: Jenže znáte Bulhary, oče, věřte jim. Tam se každý jmenuje Ivanov a každý je ze Sofie, jelikož Sofie, to je pro ně asi něco jako New York, abych nezapomněl, každý je inženýr, takže když se mi ten Bulhar představil jako inženýr Ivanov ze Sofie, tak jsem se jen hořce zasmál.
0: Oholil jsem tátu a pustil se do jeho chlupů v nose, který mu rostly takovou rychlostí, že stačil týden a už ode dveří vypadal, jako kdyby mu z něj trčeli černý mohutný kly. Někdo tomu říká brvy. Brvy také? Ptávaj se mě od mých 50 uholiče. Také. Přikivuju nešťastně, protože se před těma pěknýma slečnama pořád trochu stydím.
1: Takže si tam takhle ležíme? Já a dcera inženýra Ivanova ze Sofie a já se klepu strachy o svý stehy, protože co já vím, co se jí honilo v hlavě. Možná, že se mi chce po Bulharsku revanžovat, napadlo mě, ale ona nic, ona leží a tiše jí máslo. A to si nepředstavujte, oče, že tak nějak jako my, třeba jen ždibíček nebo jak se říká oříšek, když člověk prostě neodolá a vloží se do úst kousínek čerstvýho másla, jen tak bez něčeho, jen tak, aby mu tam něžně roztál. Ono ho jedlo jak Sibirku, rozumíte? Jako tu ruskou zmrzlinu, což je mimochodem kromě hořčice jedna z mála věcí, které se Rusákům povedly, respektive kterou nejlíp ukradli. Protože co si budeme povídat o ruský přidaný hodnotě, že jo?
0: Na řadu přicházejí uši. Ale tam si bývám nejméně jistý, protože to musím s nůžtičkama set sakra opatrně. A když táta několikrát prudce trhne hlavou, tak toho radši nechávám s tím, že i když je to jenom nahrubo, tak lepší než nic. Evžen právě líčí, jak v té nemocnici operovali i jednoho Francouze, který se přejet třešněma a celou dobu jim to tam vysvětloval, ale protože mu nikdo nerozuměl, tak na něj vzali skalpel. Ale když vidí, že balím svý náčiní, končí i on svý veselý vzpomínky na zahulený bulharský špitál, plný potácejících se vožralých doktorů, který mají za to, že slepý střevo je někde nalevo a do toho všeho tam mečej kozy a vřeštěj paviáni, i když k těm se Evžen ještě nedopracoval. Tak jo, končíme, říkám a zvedám se a Evžen svižně seskakuje z parapetu a jde mýmu tátovi potřást rukou. A když jsme ve dveřích, tak zvedne ruku k pozdravu a zvolá:
1: Ave Julius!
0: A táta mu schabě pozdviženou rukou odpoví.

0: tomto okamžiku začíná dobrodružství Dicka Senda.
1: Budeme s ním putovat po oceánu i pevnině známého i neznámého světa.
0: Světa plného tajemství a nebezpečí.
1: Ten příběh začíná na palubě lodi Poutník.

0: Vítám vás na palubě, madam.
1: Děkuji, kapitáne. Za sebe i za malého Jacka. I za bratrance Benedikta.
0: Počasí, jak vidíte, je příznivé, posádka dobrá. Věřím, že pan Weldon vás bude moci v San Francisku brzy přivítat.
1: Odplujeme tedy, pane Hale?
0: Ano, ano, hned dám rozkaz. Ovšem...
1: Ovšem?
0: Poutník, jak sama víte, není osobní loď. A tak tu nenajdete pohodlí, jaké jste zvyklá. Cesta je opravdu velmi dlouhá.
1: Nic už mě, pane, nemůže odradit. Slibuji vám, že si ani jednou nepostěžuji na malou kabinu nebo na špatné jídlo.
0: A ne, ne, paní Weldonová, kabina se vám snad bude líbit. A pokud je o stravu, máme nového kuchaře. Sami zatím nevíme, jak nám bude chutnat, to poznáme až cestou, ale věřím, že se Negoro předvede v nejlepším světle, když na palubě máme manželku majitele naší lodi.
1: Ne, opravdu si s námi nedělejte starosti, kapitáne. Vím, že poutník je rybářská loď a vím také, že s vámi cestují na vlastní nebezpečí. Můj manžel by jistě se mnou souhlasil.
0: Tak tedy, vyplujeme!
2: Plachty vylétly vzhůru po stožárech a před poutníkem se vlnilo 13 000 kilometrů neskrotného oceánu.
3: Máme teď chvilku času, abychom se seznámili s okolnostmi této cesty i s lidmi na palubě plachetnice.
2: Známe už kapitána Hala. Jeho loď skončila lov za jižním polárním kruhem.
3: Kapitán je výtečný námořník a jeden z nejobratnějších harpunářů. Dokáže proniknout se svou lodí až do prostřed ledovců. A přesto je v podpalubí jeho lodi pěkná řádka sudu bez velrybího tuku. Proč?
0: Ještě nikdy nebyl tak mizerný lov. Vyjel jsem ze San Francisca s pěti námořníky a jedním plavčíkem.
3: Jenom?
0: To je dostačující. Chtěl jsem doplnit posádku na Novém Zélandu. Tam je vždycky dost harpunářů a námořníků, kteří dokonale ovládají řemeslo a dávají se najímat na velerybářskou sezonu. Tentokrát jsem ale neměl šťastnou ruku. Muži, které jsem přibral ke své posádce, to byla tlupa velmi podezřelých lidí a moc toho neuměli. To jsem ale zjistil až v lovištích. Tak jsem tedy obrátil loď v Aucklandu, jsem ty ničemi vysadil a chtěl jsem najmout novou posádku. Ale všichni volní námořníci už odpluli na jiných velerybářských lodích.
3: Takže teď odplouváte z Aucklandu se svojí starou posádkou, kterou jste si přivezl ze San Francisca.
0: Ale s novým kuchařem. Tam ten vařil opravdu mizerně.
3: Přibral jste ovšem na palubu cestující. Není také to příčinou vaší špatné nálady?
0: A ne, ne. Paní Weldonová je vzácná žena. A pan Weldon je výborný šéf, obou si velmi vážím. Proto mě mrzí, že se vracím s tak malým úlovkem.

0: Dovolíte, paní Veldnová?
1: Prosím, právě vybaluji.
0: Pak nechci rušit.
1: Ach, ne, ne, ne. Mám tu jen svá zavazadla. O Jackovy věci se postará Nan.
0: Jackova chůva? Slyšela jsem, že jí říkáte moje malá černá Nan.
1: Byla už mojí chůvou a měla jsem ji ráda jako matku. Patří do naší rodiny, takže na Jacka se dívá jako na svého vnuka. Až s tímhle budu hotová, rozbalím ještě věci bratránka Benedikta. To je další dítě v naší rodině.
0: Ten dlouhý hubený pán?
1: Ano, to 50leté dítě. Viděla jste ho?
0: Jistě, typický učenec se zlatými brýlemi.
1: Bytost neútočná a dobrá, která nikdy neví, co má dělat se svýma dlouhýma rukama a nohama a která je naprosto neschopná řešit jakoukoliv i nejobyčejnější záležitost. Benedikt by nebyl schopen uspořádat své věci do skřínky. Ovšem své sbírky hmyzu má uspořádány dokonale.
0: Vaše kajuta není příliš pohodlná.
1: Budu tu s Jackem a s Nan. Je úplně dostačující. A jsem ráda, že nás kapitán Hall vzal na palubu poutníka. Můj manžel často dojíždí sem na Nový Zéland za obchodem. Vzal nás sebou a chtěl se s námi zase vrátit do San Francisca. Ale před odjezdem celé rodiny náš malý Jack vážně onemocněl a tak manžel musel pro neodkladné obchodní záležitosti Auckland opustit. Už jsou tomu 3 měsíce, co odcestoval. No, Jack se uzdravil a my s poutníkem se dostaneme do San Francisca přímo.
0: Chápu, jinak je cestování odtud velmi složité.
1: Jistě, odtud do Austrálie, tam čekat na spoj Melbourne-Panama a znovu čekat na linku Panama-Kalifornie.
2: A teď už známe vše, co je třeba, abychom mohli sledovat příběh, který začíná na palubě této lodi. Moře je nádherné, kapitáne, vítr příznivý, posádka výborná.
3: Ano, to jsou moji chlapci ze San Francisca.
4: Kapitáne, tam!
3: Cediku!
4: Vrak!
3: Vím! Hej, chlapci! Vrak po větru vpředu, při pravém boku! Připravte člun!
2: 2. února. Poloha poutníka 45 stupňů 57 minut jižní šířky a 165 stupňů 19 minut západní délky.
3: Nikde nikdo. Jen ten pes.
5: Proč pořád štěká? To zvíře není na lodi samo, kapitáne.
3: Ale, Ediku, jestli některý nešťastník tu katastrofu přežil, zahynul jistě hledem a žízní, protože voda zaplavila skladiště. Na lodi mohou být jen mrtvoly.
5: Ne, to ne, to by pes takhle neštěkal.
3: Je to marné, Riku, podívej. Přeražené stěžně, stržená ráhna a v dohledu žádná troska. To neštěstí se stalo už před několika dny.
5: Jaké neštěstí?
3: No, tam, kde je ta široká díra, došlo k nárazu. Loď se převrátila a díra se odstla 2 metry nad vodou. Jen proto se vrak nepotopil. Vezmeme psa a vrátíme se, Riku.
5: Ten pes nás odtud nechce pustit. Tak co? Kam máme jít? Ukáž. No, ukáž.
3: Podívej. Vede nás na záď. Pomalu, Diku. Narozoupej loď.
5: Kajuta. Nejde otevřít.
3: Zapadl zámek. Pusť. Tady je jich 5. Samí černoši.
5: Ještě dýchají.
3: Ale to se tím z... Ne. Opravdu. Jsou živí.
1: Nešťastníci. Honem jídlo!
3: Ne, paní Veldnová. Příliš dlouho hladověli. Trochu vody. Negoro!
5: Postarám se o psa, kapitáne. Negoro má jistě v kuchyni nějaké zbytky.
3: Negoro! A tak co je s tím chlapem? Co pak mě neslyší?
5: Dojdu pro něho. Hej, Negoro! Kapitán vás volá.
6: Slyšel jsem. Tady je voda pro ty lidi.
5: A něco pro psa. No, kapitán přece rozkázal.
3: Diku! No tak chytni to psa, slyšíš? Chytni ho a uklidni. Načten pohrabáč, Negoro.
6: Viděl jste? Chtěl mi prokousnout krk?
3: Ale proč? Vy toho psa znáte?
6: Já ne, nikdy v životě jsem ho neviděl.
5: Co je zvláštní?
3: Jak se jmenovala vaše loď?
7: Valdek, pane.
3: Americká?
7: Ano, pane.
3: Tak vypravujte, jak se to stalo.
7: Před 10 dny se srazila v temné noci s nějakým parníkem. My jsme zrovna spali.
3: A co posádka Valdeku?
7: Když jsem se svými druhy vystoupil na palubu, posádka už tam nebyla.
3: Poslyšte, mohla přejít na palubu lodi, která se s vámi srazila?
7: Doufejme, že se tak stalo.
3: A vás by těšilo, kdyby se posádka zachránila?
7: Proč ne, pane?
3: Vy tedy nejste otroci.
7: Ach ne, jsme svobodní lidé. Pracovali jsme v Melbourne pro jednu anglickou firmu a vracíme se zpátky do Spojených států. Valdek nebyla otrokářská loď. A vaše, kapitáne?
3: Poutník je americká loď.
7: Pak jsme tedy měli štěstí. Velké štěstí, pane. Mysleli jsme, že jsme padli do rukou
3: obchodníků s otroky.
7: Ano, pane.

0: celé rovníkové Africe kvetl obchod s černými otroky.
1: Lodi otrokářů vyplouvaly od břehu Angoly a Mozambiku, obratně se vyhýbali anglickým a francouzským hlídkovým lodím.
0: Své živé zboží rozváželi do některých kolonií Tichého oceánu.

0: Kapitáne, vaše posádka se přeci jen rozrostla.
1: Ti chlapci sice nejsou námořníci, ale pomáhají, jak mohou. Chlapci. Tomovi je už skoro 50 let, má dospělého syna.
2: Není to ten obr, který dokáže pohazovat Jackem, jako by byl míček?
1: Ne, to je Herkules. Jack je jim ohromně nadšený. Tomův syn se jmenuje Bud. A ti ostatní dva, Osten a Acteon.
2: Všichni jsou urostlí a silní.
1: No, na středoafrických trzích by měli velikou cenu. Když jsme je po 10 dnech útrap zachránili, měli největší obavu z toho, aby se nedostali do sítí obchodníků s otroky.
0: Řekl jste po 10 dnech?
1: Ano. Loď, která Valdek prorazila, se pro těch pět už nevrátila. Zavinila srážku a uprchla. Zůstali 2000 kilometrů od nejbližší země, bez vody a bez jídla. Ta trocha zbytku, kterou našli ve své kajutě, živla do té doby, než upadli do bezvědomí. Našli jsme je opravdu v nejvyšší čas. Krásný pes, co? Pojď sem, Dingo.
3: Dingo se jmenuje?
1: A nemusíte se obát, paní Veldnová. Váš Jack je s Dingem nejlepší kamarád. Klidně ho můžete pohladit.
3: Skutečně? Pojď sem, pejsku.
1: Pejsku? Když se postaví na zadní nohy, je velký jak dospělý člověk. Jeli australští psi se nebojí ani jaguára.
3: A já ho mám pohladit?
1: No, Jack by o tom nepřemýšlel.
3: Dobrá. Pojď. Pojď sem. Skutečně. Je velmi hodný.
1: No, vidíte.
3: Kapitáne.
1: Prosím.
3: Co to má na obojku?
1: Písmena S a V. Víme si, co ta dvě písmena znamenají. Kapitán Valdeku, jak mi říkal Tom, Dinga našel polomrtvého hladem na západním břehu Afriky při ústí řeky Kongo. Snad jsou to začáteční písmena jména Dingova bývalého pána. To zvíře strašně truchlilo, asi jeho pán zemřel. Na palubě Valdeku se s nikým nespřátelilo. A teď, divte se, s vaším Jackem si Dingo hraje jako štěně a nás ostatní přehlíží.
3: A Negora nenávidí.
1: Ano, ale proč?
2: Ta dvě písmena. Co tuší kapitán Hall?
0: Samuel Vernon.
2: Ano, SV. A dál?
0: Roku 1871, tedy 2 roky před začátkem tohoto příběhu, jistý francouzský cestovatel chtěl projít Afriku od západu na východ.
2: Chtěl projít, to znamená, že neprošel.
0: Buď byl zajat domorodci, nebo cestou zemřel. A do této chvíle se nenašla po něm jediná stopa.
2: Až na Dinga? A obojek z písmeny SV.
0: Pokud je ovšem kapitánova domněnka správná.
4: Kapitáne!
1: Co je, Diku?
4: Stala se taková zvláštní příhoda. Malý Jack se učí číst. Má kostky, na kterých jsou nalepená písmenka. Určím mu nějaké slovo a Jack to slovo sestavuje z kostek. Hráli jsme si na palubě, byl u toho Dingo. Rozhodil jsem kostky a řekl slovo sever. Jack našel písmeno S, ale najednou přiskočil Dingo a to písmeno mu vzal. Písmene E si ani nevšiml.
1: A totéž udělal s písmenem V?
4: Ano, kapitáne.
1: Písmena, která má na obojku. A Dingo ta dvě písmena zná. Velryba? Jaká?
5: Ještě nevím, kapitáne.
1: Ví to tak. Velryba grónská. Naplníme lecejím tukem dobrou 100 našich prázdných sudů. Pojď sem, Jacku, a podívej se. Představ si, že to obrovské zvíře nemá ještě ani nejmenší tušení, že je pozorují velrybáři.
6: A neublížíte mu?
1: Ne.
6: Určitě ne?
1: No jistě, že ne. Díku. Odveď Jacka k matce. Musíš povědět mamince Jacku, že jsi viděl velrybu. Ty, Diku, se hned vrať, budu tě potřebovat.
2: Je to nutné, kapitáne.
1: Paní Veldnová, tak taková příležitost. Víte, co by se o mě vyprávělo, kdybych přijel s prázdnou?
3: Takové obrovské zvíře a vás je pár.
1: Ale ne, celá posádka poutníka, to není málo.
3: 5 mužů?
1: 4 budou veslovat, 1 sedne ke kormidlu a já vezmu harpunu.
7: A co mi, kapitáne? 5 černých chlapů taky něco dokáže.
1: Velrybářský člun, Tome, mohou vést jen dobře vycvičení námořníci. Ale chlapci, počítám s vámi při čtvrcení velryby.
4: A já, kapitáne?
1: Zůstaneš tady, Diku.
4: Tady?
1: Ano. Ať se stane cokoliv, nespouštěj člun na vodu a neopouštěj loď.
4: A co se může stát?
1: Vlastně nic. Je krásné počasí. Přeji nám štěstí, chlapče. Bude-li poutník muset plout za námi, dám ti znamení. Tom a jeho přátelé ti pomohou dostat loď do pohybu. Jedním okem pozoruj loď, druhým náš člun.
8: Dingo, co to je? Takhle nás povzbuzuješ?
1: Zaštěkej hezky veselé, no!
3: To je špatné znamení.
1: Nejsem pověrčivý, paní Velnová.
3: Negor.
9: Cmys nezlade!
4: Jsem Dingo, jsem ke mně.
9: Uvažte ho!
4: Radši se vraťte do kuchyně, Negor.
9: Co pak se kvůli tomu zmetkovi nesmím ani objevit na palubě?
4: Odejděte! Tak odejděte, Negoro!
1: Herkule.
10: Ano, kapitáne.
1: Hlídejte dobře toho člověka.
10: Budu ho hlídat.
1: Tak, chlapci! A zaberte! Spoléhám na tebe, Diku! Ve všem na tebe spoléhám!
3: To byla poslední slova, poslední pohled do očí. Za malou chvíli vypadal kapitánův člun už jenom jako malý bod na nekonečném oceánu.
0: A za necelou hodinu zmizel i ten nepatrný bod. Kapitán Hal a jeho 5 chlapců prohrálo svůj boj s ohromnou velrybou.
4: Byl jsem úplně bezmocný, paní Veldnová.
3: Vím, Deku. Všechno jsem viděla.
4: A Jack?
3: Byl v tu chvíli s chůvou v kajutě. Ale teď už všechno ví.
4: Táhle je daleko do moře, hned jak kapitán hodil první harpunu. Měla obrovskou sílu, útočila na ně. Viděl jsem, jak se 3 harpuny minuly cíle, odrážely ji veslem. Hned jak dal kapitán znamení, stočili jsme ráhna, aby byl pod plachtami vítr. Spustit člun a plout kapitánovi na pomoc znamenalo ztratit čas. Spustil jsem ale ze závěsu zadní člun a vlekl jej za lodí, aby do něho mohli naskočit. A v tu chvíli se to stalo.
11: Pozor! Otočte člun!
12: Tak co je?
13: Nemohu, kapitáne!
11: Stočte to honem! Jde proti nám! Útočí čelem!
0: Člun zasáhla strašná rána a plavidlo se rozpadlo na kusy.
11: Držte se! Chyťte se trosem! Pevně se držte!
0: Nový úder!
4: Oca jsem bičovala vlny.
3: Ubyla jak smrti.
4: Když jsem tam dorazil s člunem, nenašel jsem po nich ani stopy. Jen několik trosek. Zlámané veslo. Víc nic.
3: Jsme uprostřed oceánu, Diku. Nemáme kapitána. Nemáme posádku.
7: My budeme posádka, paní. Dick nás všechno naučí. Uvidíte, že budeme dobrá posádka.
9: A kdo bude kapitánem? Loď musí mít velitele. Já...
4: Loď už má velitele.
9: Ano. A kdo pak je to? Tenhle? Tenhle?
3: Je tu jen jeden kapitán. Kapitán Dick Sand. A bylo by dobře, kdyby každý věděl, že si bude umět zjednat poslušnost.
14: Dicku Sande, uvědomuješ si odpovědnost, kterou ti chystá budoucnost?
0: Budeš mít sílu unést ji?
4: Musím se odvážit pohlednout do očí těm, kdo ve mě věří.
3: Kapitáne Dicku Sande, osud lodi je ve tvých rukách. Ty zachráníš loď i všechny, kdo jsou na ní. Dicku, kapitán Hal mi o tobě řekl. Má pravý námořnický cit a ten mu pomáhá i tam, kde vědomost ještě nestačí. Diku.
4: Pokusím se o to.
7: Na nás se můžeš plně spolehnout, kapitáne Dicku.
4: Já cítím, že to dokážu. Přátelé, vykonejte vše, co nazvíčím, a půjde to.
7: Jen rozkazuj, kapitáne Dicku.
4: Tak já zůstanu u kormidla a vy uvolněte rychle lana.
7: Uvolnit lana?
4: No ano, odvázat. A ty, Bate, udělej to tež. Dobře zatáhni. Z hůru Herkule vytáhni plachty. Pořádně, do toho. Ne tak silně, Herkule, vždyť strhneš stěžně.
12: Však jsem sotva zatáhl.
4: Tak jen naznačuj, že pracuješ, to úplně postačí a plachty budou nahoře. Raz, dva.
6: Já taky potáhnu.
9: Tak pojď, kamaráde, stoupni si za mě. Zaber. Hej, Herup.
6: Hej, Rup.
9: A ještě?
6: A ještě?
9: A to. Joj, kamaráde Jacku, měl jsem strach, že to lano přetrhneš. A nebo že se plachty nahoře utrhnou a poletí až do nebe.
6: Já mám strašnou sílu. Viď, Herkule?
3: A mořský vítr příznivě přijal do své náruče loď, které velel 15letý kapitán.
4: Patnáctiletý kapitán.
0: Jaký směr dáš lodi, Dicku Sande?
4: Zamířím přijdí k východu, přímo k americkému pobřeží.
0: Nevrátíš se na Nový Zéland, je to blíž.
4: Plujeme s větrem v zádech.
0: Máš jen dva kompasy a měřič rychlosti. Ostatním přístrojům...
4: Ano, těm nerozumím. Ale americký břeh se táhne hluboko k jihu, nemůžeme jej minout. A vítr je příznivý.
0: Tak šťastnou plavbu, Dicku Sande.
4: Tome, pojď ke kormidu a drž loď stále tímhle směrem. Herkules, Vet, Akteon a Osten za mnou. Napneme všechny plachty. Vylezu nahoru a uvolním je. Vyhlídejte lana, napínejte a upevňujte.
3: Šťastnou plavbu, kapitáne.
0: Co víme o Dicku Sandovi?
3: Málo.
0: Paní Velnová, Dick teď stojí u kormidla, loď pluje rychle. Věříte, že Dick dovede loď k cíli?
3: Jistě. Je to loď mého muže a já ji Dickovi svěřila.
0: Znáte ho tedy dobře?
3: Říká o mě, že jsem vlastně jeho matka.
15: Matka?
3: Svou pravou matku nepoznal. Našli ho na ulici. Asi 3 hodiny po narození.
15: A jmenuje se Dick?
3: Ne. Své pravé jméno nezná. Soucitný člověk, který ho našel a odnesl do útulku, mu vymyslel jméno Dick Sand. A pod tímhle jménem byl zapsán do matriky.
0: Ale o takových dětech se říká, že...
3: Nevím, co se o nich říká a nezajímá mě to. Vím, jaký Dick je. Houževnatý, přímý, čestný. V ústavu pro sirotky se naučil číst, psát a počítat. Byly mu 4 roky a v 8 letech se postavil na vlastní nohy. Dal se najmout na loď jako plavčík. A tak se potkal s kapitánem Halem. Ten si chlapce opravdu zamiloval. Stejně jako můj manžel... Když mu Dicka kapitán představil.
15: A stejně jako vy, paní Veldnová.
3: A jako náš Jack. Ti dva jsou jako bratři. Chtěli jsme, aby Dick dokončil školu a potom, aby se naučil všemu, co souvisí s plavbou. Kapitán říkal, že dobrý námořník musí znát rybolov stejně dobře jako plavební umění. Dítě, které od počátku života poznává, že práce je zákonem života, bude mít sílu a vůli vykonat velké věci.

Eduard Petiška, Král ze zlaté kolébky. Tehdy, když se královně Elišce narodil syn Václav, stal se prý div. Vody Vltavy se rozevřely jako květ růže a vydali z hlubin dávný poklad, zlatou kolébku, kterou kněžna Libuše kdysi svěřila řece pod Vyšehradskou skálou. A byla to kolébka, v níž směl být podle proroctví odchován jen ten, kdo přinese naší zemi mír a štěstí. Nyní opustila dno Vltavy a nabídla zlatou náruč malému Václavovi, synu Jana Lucemburského. Když bylo Václavovi 7 roků, poslal ho otec do Francie ke královskému dvoru. Francouzský Karel měl za ženu sestru Jana Lucemburského a malého Václava si velmi oblíbil. Dal jej biřmovat biskupem a jméno, které Václav při biřmování přijal, bylo stejné jako jméno jeho královského strýce – Karel. Pod tím jménem vstoupil také do českých dějin jako král Karel I. a do evropských dějin jako císař Karel IV. Už dávno neléhal ve zlaté kolébce. Proměňovala se prý podle toho, jak rostl. Ze zlaté kolébky se stalo zlaté lože. Po letech strávených v cizině se Karel vrátil do Čech. Ale Čechy a Morava ničím nepřipomínali zlatou kolébku. Země byla v rukou pánů, kteří za nepřítomnosti Jana Lucemburského hospodařili po svém. Hrad s hradem vedl drobnou válku a účty, které si šlechtici spolu vypořádávali, platil jako vždy lid. Pražský hrad byl opuštěný, spustlý a ležel v troskách. Pražané, prostý lid, panstvo a duchovní vyšli synu krále Jana vstříc před město a uvedli ho do Prahy újezdskou branou za mocného vyzvánění zvonů. Zatímco král Jan vyhledával v cizině rytířská dobrodružství, měl jeho syn za něj spravovat Čechy a Moravu. A jako jiní králové mají zálibu v boření, mladý správce měl touhu budovat. A jako jiní v té době snili o náhlé rytířské slávě, Karlovou ctižádostí bylo vyvést zemi ze zmatku a upevnit v ní pořádek. Nejdříve začaly práce na Pražském hradě a zdivo nového paláce vrhalo každý den delší stín. Hrady, které král Jan ztratil, nabyl jeho syn naspět s velkým úsilím a nákladem. Život v Čechách a na Moravě se uklidnil. Bezpečnost na cestách i ve městech vzrostla a zdálo se, že první paprsky zlaté kolébky se dotýkají i země a jejího lidu. Ale nebylo ještě v Čechách takového času, aby se neurodili pomlouvači, lstiví lháři a zlomyslní našeptávači. Když se král Jan vrátil z ciziny do Čech, přistupovali k němu a donášeli mu zlé zprávy. Pane, říkali mu, mraky se nad tebou stahují a brzy udeří blesk. Syn Karel, kterého si ustanovil za sebe správcem, strhl za tvé nepřítomnosti na sebe příliš velikou moc. V celém království má oddané spojence, kteří mu věří, protože jeho matka byla Přemyslovna a v jeho žilách koluje krev starého českého královského rodu. Ty však, pane, jsi pro ně cizinec. Král Jan dopřál sluchu našeptávačům a zbavil si na Karla správy země a veškeré moci. Přikázal mu k pobytu hrad Křivoklát. Karel musel se svou ženou Blankou opustit Pražský hrad a zanechat svoje dílo na obnově zemí koruny české nedokončené. Odjel na Tichý hrad uprostřed hlubokých lesů, dokud podezíravost královského otce a jeho hněv neodplaví čas. Brzy se smíří s otcem a pak jej vidíme na taženích na cestách polských, uherských, litevských, italských, v bojích i při státnických jednáních. Když v bitvě u Kresčaku padne český král Jan Lucemburský, vyvedou čeští páni jeho syna Karla z boje. Bojuje nedaleko svého otce a je už také poraněn nepřátelskými oštěpy. Kdyby padl, přišlo by české království v jediné bitvě o starého i o budoucího panovníka. Od bitvy u Kresčaku uplyne rok a v Praze se chystá slavná korunovace Janova syna Karla
za českého krále. Pro tu událost dá Karel zhotovit novou, skvělou královskou korunu z ryzího zlata, ozdobenou téměř 100 drahokamů a vybraných perel. Koruna byla pak uložena v kostele na Pražském hradě. Všichni čeští králové měli být od těch dob korunováni touto korunou. Král Karel byl první král toho jména v Čechách. Jako německý král byl 4. toho jména. A jako první český král byl později v Římě korunován na císaře římského. Tím přijal podle středověkého způsobu vládu nad celým zemským okrskem, tak jako kdysi římští císařové. Skutků krále Karla bylo mnoho. A mnoho z nich posílilo v českých zemích vzdělanost. A mnoho z nich utkvělo na tváři naší země. V Karlově díle a konání vyústily sny a snahy jeho předchůdců. Dal Praze univerzitu, o kterou usiloval už Václav II., dal jí nový kamenný most, nádherné chrámy a vybudoval nové město pražské. Lesk zlatých věží se třpitil nad Prahou, kterou Karel IV. Povznesl na první místo mezi všemi městy své říše. Stalo se pak,

spojili v jeden jediný, mohutný a vznešený zbor. Kdo to poručil zvonit? Císařův syn Václav poslal služebníky ven z paláce, aby vyzvěděli, na čí rozkaz zvony vyzvánějí. I běželi služebníci k chrámu a běžel i kostelník, ale dveře k věži byly zamčené. Když odemkli a vyběhli nahoru ke zvonům, stanuli bez dechu. Zvony se houpaly sami. Nikdo nevyzváněl. Zvony zněly sami. A stále se přidávali další a další. Kdekoliv byl v Praze zavěšen na věži zvon, začal vyspěvovat. Celá Praha vyzváněla. Všechna srdce pražských zvonů se loučila s lidským srdcem panovníka, který se o své město zasloužil. Karel IV., otec vlasti, vydechl naposledy. V tom okamžiku prý zmizelo zlaté lože, které stálo za císařova života na hradě Karlštejně. Proměnilo se v kolébku a zlatá kolébka se vrátila do Vltavy pod Vyšehradskou skálu. Někdy se odpoutá od kolébky zlatý paprsek, vystoupí z hlubiny a dotkne se rozvlněné hladiny řeky. Snad pátrá, jestli už nenastala pravá chvíle. Jednou prý zlatá kolébka zase opustí Vltavu a matka položí do kolébky novorozeně, které přinese zemi klid a mír a štěstí. Ale kdo ví? Možná, že kolébka už někde v Čechách stojí. A možná, že není jenom jedna.

0: Vážení kolegové, čeká nás dnes třetí maturitní den. Jako ředitelka naší střední školy vám z celého srdce děkuji, že zatím zkoušky z dospělosti probíhají podle harmonogramu, že dokážete navodit vstřícnou atmosféru a ohlasy od našich studentů i rodičů jsou kladné. Jen prosím pěkně naši mladou kolegyni Karlu méně make-upu, ano?
1: Ano, ano, paní ředitelko. Hned to napravím, ještě to stihnu.
2: Nebuďte na ní tak přísná, paní ředitelko. Jinak si vede Karla jako přísedící u maturity fantasticky.
0: Ráda slyším, Zlatko. Ale já na dnešek pozvala televizi. Natočí si krátký šot, rozumíte? Budeme v hlavních zprávách, taková čest. Nerada bych ovšem, aby jediné, co školu proslaví, byl kdokoliv z pedagogického sboru, kdo vypadá jako Lady Gaga.
3: Paní ředitelko, to přeháníte.
0: Vymlčte, kolego, vím, že pro ně máte slabost.
3: Ale...
0: Trváme-li na vhodné úpravě vnějšku studentů, musíme jít sami příkladem. A pojďme, prosím, předsedkyně komise už čeká.
4: Morituryte salutant.
2: Nevěděla jsem, kolego, že vládnete jako tělocvikář latinou.
4: To víte, gladiátoři jdoucí na smrt, to byli tělocvikáři své doby. Ctím tradici.
0: Pšššt, důstojně, prosím, důstojně. No tak jdeme, jdeme.
5: Mladíku, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Vy dnes maturujete, mohli bychom si vás natočit.
6: To jako nafilmovat. Vy děláte nějaký časosběrný dokument? Jakože, jak jsem se narodil a baštil sunár, jak jsem vyšel boudu a objevil Boba Marleyho, fakt.
5: Ne, úplně přesně. Nás zajímá jen tvoje maturita.
0: A jak slyším, pane redaktore, už jste se seznámil s chodem naší školy.
5: Dobrý den, paní ředitelko, těší mě, mi odpusťte, jak si mapujeme terén, nejedeme na ostro, jenom tak se rozhlížíme, mapujeme.
6: Dobrý den, paní ředitelko, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Rosťo, co ty dredy? Nemohl jste zvolit aspoň k maturitám vhodnější účes?
6: Tak to bych prosím rozčesával rok.
0: No, tak jestli rupnete, budete mít na rozčesávání času dost. Uvědomte si, že důležitější je, co je v hlavě.
2: Paní ředitelko, klid. Vzal si oblek. Dívejte se na to z té lepší stránky.
0: No, jsem mu nesmírně vděčná, že tričko s Bobem Marleym dal dneska do pračky. Pane redaktore, vítejte. Odpusťte mírnou nervozitu, která je při tak důležitých zkouškách pochopitelná. Já vám přeji, aby...

0: Jste se tu cítil jako doma.
1: Díky, uděláme si jen pár šotů. Žádný strach, nebudeme se vám plést do řemesla. Jako bychom tu nebyli.
2: Kdyby tu nebyli, paní kolegyně, tak by šéfka jinak vyváděla. Vzpomínáte, jak televize šla minule na konkurenční zdrávku a jim se dvakrát zvýšil počet přihlášek? Ale to je hodin. Doběhnu pro Karlu.
3: Přece nepolezete na dámy, Mirku. Podržte mi ty otázky. Skočím pro ní sama.
4: Takovou fušku mi to dalo. A prej méně make-upu. Já bych do toho...
5: Ano, kdo je to?
6: Už? Karlo?
5: Ano, ano, Zlatko, už. Jen na sebe stříknu trochu parfému.
3: Bezva. Tělocvikáři se budeš líbit stejně, ale šéfce o dost víc.
5: Myslíš, Zlato, že na mě bude pořád takhle vysazená?
3: Do přechodu ano.
5: Do jejího?
3: Do tvýho, pochopitelně. Naše abatyše by nejradši šéfovala ženskému klášteru, aby jí perspektivní pracovní síly neodcházely na mateřskou.
5: Ale to je ta doba. Nevěřila by, Zlatko, jak těžký je být mladou kočkou.
3: Ale věřila. Je to k nevíře drahá, ale ještě si to pamatuju.
7: Prostě táhněte. Otázku.
4: Tak to už jde do tujího, že? Napovíte mi, pančelko.
1: Prima, to má napětí, toč to. Jako by to bylo včera, co jsem se taky takhle klepal před maturou. Vlasy jako svatozář, ne drady, ale afro, Jimi Hendrix.
4: A jo, kde to vím.
5: Vidíte, měl jste šťastnou ruku. Otázka číslo 5. Český romantismus. To už se vůbec nemusíte bát. Pojďte na potítko, máte 15 minut na přípravu.
4: Když mě se ale všechno vykouřilo z hlavy. Nevěřila byste, to hulení bere paměť.
8: Kdo to ruší? Jen klid, paní předsedkyně, prosím, napijte se, vše se vysvětlí. Zřejmě spolužáci rosti, asi jim nedošlo, že zkouška je veřejná a mohou potichu vstoupit a nebušit jako na vrata do chlíva. No tak co je? Dále!
9: Policie?
8: Stalo se něco, pánové?
10: Dobrý den. Poručík Price a nadstráž mistr Dlouhý. Promiňte, ale rádi bychom mluvili s Karlem Němcem. Máme hlášení, že by tu měl být.
11: Žertujete? Tady žádný Karel Němec není.
12: Opravdu, nikdo toho jména. Jen slečna Karla Němcová, vyučující českého a anglického jazyka.
5: To jsem já?
10: Aha, můžete jít, prosím, s námi.
4: Toč to, sakra.
8: Pánové, protestuji. Nemůžete jen tak odvléct člena maturitní komise, budu si stěžovat.
10: Nechceme dělat potíže. Můžete se slečno Němcová legitimovat?
8: Ale prosím vás, tady ubohý chlapec právě dostal otázku a má 15 minut na přípravu. Vybrali jste si opravdu špatný okamžik.
10: Děláme jenom svou práci, madám.
5: Paní ředitelko, nechte je. Vyřídím to. A to hned.
13: Nadstrážnice, pozor, běží k oknu, pozor na to okno!
8: Kam prcháte, Karlo?
4: Teda to je fakt hustá matura.
10: Zůstaňte všichni na svých místech. Nadstráž mistr Dlouhý, za mnou!
1: Toč! Zavěr účku. Támhle je prchá po střeše kolonády. A teď švenkni za ní. No, na ty kolohnáty odstátní. Neuvěřitelný. Takhle jsem prchával z plastiku v 70. letech. A teď je vidíš, odhodila střevíčky, aby se jí líp běželo.
8: Moje migréna.
11: Paní ředitelko, nedívejte se tam.
1: Odhodila paruku.
4: Ne, tohá, je to snad ne.
11: Jdi od toho okna, Rosťo. Máš být na podítku.
12: Ono je chlap. Je mužský.
8: Cože? No to je skandál. Na mé škole.
11: Myslím, paní ředitelko, že teď je vhodný okamžik ukázat paní předsedkyni komise město, aby nespochybnila regulérnost zkoušky.
1: Paní ředitelko, dovolte otázku, vy jste nikdy o Karle nezapochybovala?
8: Ne, pane redaktore, samozřejmě, že ne. A také měla vstupní lékařskou prohlídku. Už víte, proč to udělala? Teda, udělal?
1: No ano, mám jisté informace, policie ho už vyslechla.
9: A zavřou ji? Pardon, zavřou ho?
1: Jsou tu jisté polehčující okolnosti.
3: Se studenty měla skvělé vztahy a já ji taky měla ráda. Mohli bychom se za ní jako odboráři zaručit.
1: Za ní? Je to on, paní profesorko?
3: Ano, pardon, ještě jsem si nezvykla. Ale jako učitelka byla opravdu prvotřídní. Víte, že i Rastafarián Rosťa díky němu odmaturoval?
1: Vážně? Myslel jsem, že za těch nepříliš regulérních podmínek...
8: No tak řekněme, že paní předsedkyně komise trochu přimhouřila oko.
5: Dobrý den, neruším.
8: Vy? Jak to považujete?
11: Ty, Karlo? Oni tě pustili?
14: Odpusťte mi ten šok. Řekl jsem, že znám jisté polehčující okolnosti, proto jsem Karla přivedl. Nejlépe bude, aby vám povyprávěl celý příběh sám. Že, Karle?
5: Chtěl jsem se vám všem omluvit.
8: Jak jste obelstil doktora Holomka při vstupní prohlídce?
15: A jak ses dokázal vyhnout odhalení poplavání v bazénu?
11: A v jakém butiku nakupuješ?
5: Myslím, že nejlepší bude začít pěkně od začátku. Moje maminka je učitelka.
11: Vida, jablko nepadá daleko od stromu.
5: V mém případě padlo úplně mimo. Studoval jsem vojenskou školu, ale co umřel táta, vyhodili mě pro špatnou disciplínu. Choval jsem se trochu jako rastafarián Rostě.
8: Aha, takže chápu, že jste pro něj měl pochopení.
5: Matka mě dala na gympl, abych si dodělal maturitu. Nebylo to šťastné řešení. Propadl jsem, opakoval čtvrťák a všechno se vyhrotilo ten večer, kdy jsem hlídal sourozence a čekal na nejhorší, protože se měla matka vrátit z rodičovské schůzky. Hele, Kláro, co jsem sakra lezete? Copak jsem vás neprosil, ať mě necháte?
16: To se pokadil. Blé, máš nás hlídat. Máma říkala, že až bude pryč, tak na nás máš dát bacha.
5: Teo, to si neumíš říct? Ten rodičák a ještě tohle. Podělaný den. Tomu nemůžeš, Kláro, pomoct? Slíbil jsem ti kilo, když na něj dáš pozor.
16: No jasně, to by byly 2 kila, protože hlídám i sebe. A kde bys je vzal? Vždyť nemá žádný kapesný.
5: No, brzo si najdu práci, uvidíš. Jsem dobrý v počítačový grafice, budu se topit v penězích. Tak pojď, brácho, něco s tím děláme.
16: Já nechci.
5: Neodmlouvej, smrdíš jako...
16: A, studený.
5: Soráč.
16: A, to je zase horký.
5: Ježíš, tak počkej.
16: Teda, Kájo, vždyť má zadek rudý jak pavián. A koukej, ta potopa.
5: No, nazdar. Máma.
16: Mami!
17: Těš se, už je tady.
18: Karle, musíme si promluvit.
16: Mami, Teo se pokakal.
5: Ale už jsem ho vykoupal.
18: Dobře. Zlatičko, vezme brášku a jděte do pokoje. Nechte nás s Karlem o samotě.
5: Mami, já...
18: 4 koule, 2 dekláska. Můžeš mi to vysvětlit?
5: Prosím tě, mami.
18: Jestli si to neopravíš, končíš. Je ti 18 pryč, najdeš si práci, já už tě vydržovat nemůžu. Myslela jsem, že potom, co jsme přišli o táto, budeš hlavou rodiny ty. Že se z tebe stane pořádný chlap, na kterýho bude spolehnutí. Co je tohle? Ty jsi tady kouřil.
5: Ne, mami, prosím tě, já si to zlepším. Fakt, slibuju.
16: Mami, co je? Co se stalo, mamince? Proč brečí, mami?
5: Hele, škvrňata, mašte do postele, přijdu vám přečíst. Maminka je jenom trochu unavená, to bude dobrý. Mami, lehni si, já je uložím, jo?
17: Děkuju.
5: Počkej, já tě přikryju.
17: Romane.
16: Je, mami, ty se spletla, to je Kája, ne táta. To není táta.
5: Chápeš, vole? Spletla si mě s tátou. Co mu bylo, že umřel tak mladý? Moc kouřil. Ty krávo. Adame, nemůžu jí zklamat a vzdát školu.
19: No jo, Karle, to nejde.
5: Ty, kolik je?
19: Natípně to, za chvíli po druhý zazvoní. Musíme padat.
5: Zase tříďas. Estetika je základ.
19: Hele, víš, že než jde k nám do hodiny, tak si odskočí na záchod?
5: Vážně?
19: Mám to vyšpehovaný.
5: Asi prostata.
19: No, ale nikdy nenamušli. Vždycky do kabinky.
5: Vážně?
19: No to víš, stydí se. Estetika je základ.
5: Tak radši jdem. Nerad bych na něj narazil.
19: Narazíš v hodině.
5: A co když ne? Hele, co mě napadlo?
19: Počkej, co to děláš? Proč mi dáváš ten klíč?
5: Dádej. Pacha, už ne, dělej, schovej se.
20: No, kde je ten zpropadený klíč? Šlendrián, musím uvědomit školníka. Co to? Darebáci, otevřete!
21: Hele lidi, estet má sekeru. Akademická čtvrthodinka vypršela. Co si dát basket?
0: Jasně, dej koš na tabuli.
3: Karle, musíte tak blbnout. Koledujete si o malé.
0: Klid, Štěpáno, teď je to sranda.
21: Karle, hraj! Dělej zavěs, tak mrkej. Hop! Trojka! Válíš!
20: Co je to tady za virvál? Okamžitě na místa.
19: Ty jo, koukej. On ty dveře vyrazil. Mm-hmm.
0: Nevěděl jsem, že má černý pásek v karate.
20: Však on vás ten smích přejde. Tady, vidíte? Důkaz. Co to ještě, pánko?
3: Prosím, klika.
20: Ano. A na té klice otisky toho, kdo mě uvěznil na toaletě. Osobně sejmu otisky všech a viník se přestane smát.
19: Blafuje.
0: No, já ti nevím.
20: A ten odpadkový koš na tabuli. Službo, okamžitě uveďte třídu do původního stavu. Takový nepořádek. Přitom estetika je základ.
8: Myslím, Karlo, mohu vám tak říkat, že to víte síla zvyku, že vás smích opravdu přešel.
0: Ano, paní ředitelko.
3: Takový slib dát matce a při první příležitosti zklamat. A ta Štěpánka to myslela dobře, bože, vy chlapi.
14: No, kdo si bez hříchu. Poslechněme si pokračování.
0: Adame, díky. To bylo od tebe fantastický vzít to na sebe, nevím, jak ti poděkovat.
19: Bylo to jediný řešení. Ta daktyloskopie na klice, to byl jenom strašák, Estet blafoval, ale když ti tam vypadne šrajtofle, tak to už neuhraje.
0: No jo, já vím, jsem vůl, sorry. Ještě, že v ní nemám doklady, viď?
19: Na, vem si ji zpátky.
0: Seš kámoš, dík. Ale ty rozkopnutý dveře zaplatím, jo?
19: Nech to plavat. Mně o nic nejde. Nepropadám, táta je právník a navíc přiznání je polehčující okolnost, ne?
0: Díky. Adame, vytáh si mě hrobník z lopaty. Fakt. Estet by mě nepustil k matuře a matku by stoprocentně kleplo.
19: No, dobře, v pohodě. Hele, nezajdem někam?
0: Promiň, dneska nemůžu. Domluvil jsem si se Štěpánou do učování. Víš, jak jsem slíbil matce, že učení do ženu, tak příště, jo?
19: Tak jo.
0: Nezlobíš se?
19: Ne.
0: No, čau.
19: Tak nevím, kdo je větší matka Tereza. Ona nebo já.
3: Haló, Karle. Ahoj.
0: Pane Štěpáno, co takhle zajít na kafe?
3: Tak jo. Karle.
0: Hmm?
3: Proč vlastně na tu školu tak pečeš?
0: Já na ní...
3: Doufám, že nepatříš k těm magorům, co si jenom vyhulujou hlavu a pařej na kompu.
0: Ne, to vůbec. Já na počítači makám. Dělám grafiku, jsem třída, fakt.
3: Jo.
0: Klidně bych ti mohl udělat falešný řidičák k nerozeznání od pravýho.
3: A na co? Já mám svůj pravý.
0: Jo, tak vidíš, no, tak třeba permanentku do fitka.
3: Ty jsi mimoň. Žiješ si ve svém světě, takovej dyslektický, dyskalkulický, dysgrafický a vůbec disharmonický počítačový génius.
0: Tak to pozor, génius? Tak to teda ne, já jsem v pohodě.
3: A co budeš dělat, když tě nechá ST trupnout?
0: Já nevím, musím furt bavit o škole, jsi jako máma.
3: Aha, tak dík, to mi teda ještě žádný kluk neřek.
0: Ale počkej, tamhle mají jukebox.
3: Tak kdy začneme?
0: S čím?
3: No, s doučováním.
0: Je zase učení, ty jsi fakt jak moje máma.
22: Platit.
3: Karle, já nic nemám.
0: Počkej. To je všechno.
22: Vyhrnete si rukávy a půjdete na nádobí, nebo s tím něco uděláte.
3: Počkej, ta peněženka, to je přece Adamova. Přece se Estetovi přizná.
0: Právě, že...
3: Tak takhle je to. To je teda hrdinství schovávat se za druhýho. Já jsem myslela,
22: slečno,
3: že...
22: Slečno, já teda nevím, co tu řešíte, ale neměli byste nejdřív uhradit účet.
0: Štěpánku, prosím, že bychom šli na to nádobí.
22: Takže socky. Justné, máme problém. Nemají na zaplacení.
23: Tato, ať použijí přítele na telefonu.
22: No, slyšeli jste? Máte použít přítele na telefonu.
0: Můžeš někomu zavolat.
3: Já? Ty jsi mě pozval.
0: A jo.
22: Tak co bude?
0: Klídek hned. Zavolám nejlepším kámošovi.
2: Neblázni, to tě pořád bude tahat.
22: Zavolá nejlepšímu kámošovi Houstone, tak je to v suchu.
23: Vezva.
2: Co já na těch největších grázlech vlastně vidím?
14: Nejlepší přátelé na život a na smrt stejně člověk potká na začátku, na střední. Víte, paní ředitelko, pak už to nikdy není tak ryzí. Víš, že ti Karle závidí?
6: Pane redaktore, prosím vás, nerušte svými citovými výlevy.
7: Taky jsem doučovala největšího rošťáka v ročníku. A vidíte, nakonec jsem si vzala hodného. Rodinný typ. Možná jsem udělala chybu. Dneska jsem už dávno rozvedená.
0: Smím pokračovat?
6: No ano,
7: ano, jistě.
14: Jsme jedno ucho.
13: Já se bojím těch tvých šatů z šátků.
0: Ahoj, mami.
2: Ahoj. Kde jsi byl tak dlouho? Co škola?
0: Domluvil jsem si do účko. Víš, se Štěpánou. Nejlepší žákyní ve třídě.
2: Za kolik?
0: Zadarmo. Ale, mami, nějaký prachy bych přece potřeboval. Skládáme se na nový dveře na WC.
2: Něco jste zničili?
0: Ne, jen takovej sponzorský dar. Víš, jak je na tom naše školství, že jo?
2: To mi nemusíš vysvětlovat, jak je na tom naše školství. A právě proto, že mě platí, tak ti nemůžu dát nic.
0: Nic. Jasně, jdu si dělat úkoly.
24: Kájo, můžu?
0: Co je, Štěrko? Jak to, že nejsi v posteli, co?
24: Já potřebuju čůrat a sama se bojím.
0: Tak pojď.
24: Hele, brácho, líbí se ti Keira Knightley?
0: Jo, docela jo.
24: Mně taky.
0: Ještěrko, jestli chceš, abych zase nějaký celebrit psal místo tebe dopis, jako tehdy Johnny Deppovi, a nasekal tam fůru chyb, který mi pak v odpovědi vytknul, tak na to zapomeň.
24: No, já jenom, že mamka bude schánit novou operku. Ta naše dala dneska výpověď. Prej nemůže pracovat zadarmo. Slyšela jsem to na vlastní uši.
0: Aha. Kieru asi necháme hrát, co?
24: Jasňačka, nejsem malá, ale mohla by být aspoň podobná.
0: Stejný typ, viď? Dohlídnu na to. A teď chrň.
24: Dobrou noc.
0: Dobrou.
2: Kájo, to je děs. Už to s dětma nestihnu. Prosím tě, doveď Klárku do školy a ty já zavez na tuhle adresu, jo? Hlídej tam děti. No, s penězi to nějak zařídím. A mrskni sebou.
0: Jo.
2: Jo, už jsem tě omluvila u třídního na první 2 hodiny.
0: Mami.
2: Letím, pa. Haló?
24: Usu, mami. Usu. Mě taky.
2: Jo, tak běžte už. Haló? Paní ředitelko, už běžím. Budu tam do půl hodinky.
25: Vypadá to, že jeho dny na této škole jsou sečteny. Omluvenku měl jen na první 2 hodiny.
2: Pane profesore, určitě měl vážný důvod.
25: Štěpánko, vy mě překvapujete.
0: No jo, láska je slepá.
25: Tak dost, dost. Není přítomen a stejně narušuje hodinu. Ticho! Co to zase bylo?
0: Pane profesore, právě jsem dostal SMS.
25: Cože? Děláte si ze mě legraci?
0: Legraci? Ne, Karlovu matku srazilo auto. Mami?
2: Kde jsou děti?
0: Venku. Nechtěli je sem pustit. Bude to dobrý, mami, neboj. Je to jenom noha. Doktoři tě dají dokupy.
2: Slíbili mi, že zavolají sociálku, aby se o vás postarala.
0: To... jakože nás dají do děcáku?
2: Na chvíli, než se vrátí.
26: Prosím, no tak co jste mi slíbili?
0: Jo.
26: Primář se mnou vyrazí dveře, jestli vás tu načapá.
0: Už jdu, sestři. Mami, prš se.
26: Tak honem, mladý. Tu sociálku zařídíme, nemusíš mít strach.
0: Sestři, ne, prosím. Jsem plnoletej, podívejte, tady mám občanku.
26: Běž za primářem, vyřiď si to s ním. Já nevidím, neslyším.
0: Děkuju. Naschle, sestři.
26: No, s Bohem.
0: Klárko, Teo, pojďte. Jdeme domů.
24: Děkuji, mamince. My chceme vidět.
0: Hele, chceš Kieru Knightley jako operku? Zavolám jí, ale budeš hodná, ano?
24: Tak jo. Já taky.
0: Maminka se vyspí a bude jí líp. A my jí uděláme radost, že se o sebe postaráme, co?
24: Mhm.
0: Ahoj, Adame.
19: Ahoj, kámo. Hned jsem s tím, jak je.
0: Pojď dál.
19: Je, ahoj, Štěpáno. Co ty tady?
0: Štěpánka mi moc pomohla. Všim jsi někdy, že vypadá jako Keira Knightley?
19: Ty vole, proč Keira Knightley?
1: To je nadlouho.
0: To bude ze špitálu, počkejte. Ano. Operace se zdařila. Děkuju. Takže spí? To je dobře. A kdy s ní budeme moc mluvit? Jo, dobře, moc vám děkuju. Naschle.
19: Tak co, OK?
0: Jo, dáte si čaj?
1: Mhm.
19: Hele, a co příbuzný?
0: Nějaký bych našel leda přes poštu pro tebe.
1: A babičky nebo tety nemáte?
0: Už nikoho. Ale já se o děti postarám, jen potřebuju práci. Matka bude nejmín půl roku ve špitálech.
19: Počkej, ty chceš jít makat?
0: Na co jinýho?
1: Vykašlat se na školu? To je kravina.
0: Myslím, že i tak jsem na ní dost kašlal, takže žádná změna.
19: Hele, je to mimořádná situace. Určitě ti dají na naší boudě individuál. Víš co? Řeknu fotrovi, on to jako právník zařídí.
1: No bezva. Pracoval bys legálně a nepřišel o školu. Zítra ti pohlídám děti a ty si zařídíš, co potřebuješ. Je mi 18. Jeden den si můžu omluvit sama. Ženský problémy, chápeš?
19: Škoda, že mě 18 ještě není.
0: Klárku odvedu do školy a pak si ji vyzvednu sám. Takže jde jen o Tea. Hele, hele, hele, kam pak?
24: Já potřebuju kakat. Co, maminka?
0: Všechno v pořádku. Už je po operaci. Spinka.
4: Takže jste měli tajemství a takovou komunu ve třech, Karlo?
0: Ano, ale říkejte mi raději Karle.
4: No jo, sakra.
9: Ten individuální studijní plán vám uznali?
0: Ano, klaplo to. Adamův otec vše zařídil. Jen s tím zaměstnáním to bylo na levačku. Všude chtěli odborníky z praxí. A tak já, po strach jedné školy, jsem zamířil na druhou. Ale to už byste mohla vyprávět sama, paní ředitelko.
9: V žádném případě nechci vykládat, jak ze mě někdo udělal husu. Pokračujte. A nezapomeňte, že mě velmi zajímá, jak jste obelstil vstupní prohlídku.
10: Ahoj lidi, jaký jste měli den? Někoho vám vedu.
11: Dobrý den ve spolek.
1: Páni.
24: Jú.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
10: Sehnal jsem novou operku. Pracuje za byt a stravu. Jaký jsem?
0: Dobrý den, jak se jmenujete?
11: Nadia.
10: Paní Kolčinská.
0: Vy máte nějakou zkušenost s dětmi, paní Nadio?
11: Jo, děti jsou ksindl. 4 já měla, 12 vnoučat, ale do starobince mě dali, žádný si na mě nevzpomene.
10: Nemysleli jsme vaše vlastní, paní Nadio.
11: Že takhle malé děti, ty já mám ráda, to je něco jiného. Chcete lízátko?
0: Ne, proboha, žádný lízátka, nevečeřeli byste.
24: Co nám je bereš? Dej mi to.
0: No, to určitě. Kde jsi k ní přišel?
10: No, vybírá u nás popelnice. Oslovil jsem jí úplnou náhodou. Děti, ale paní Nadia je bývalá baletka, tancovala v Národní.
11: No, ale jenom ve sboru. Koukejte se na mě. A plíje, padde, hovla.
24: Jú, tohle nás na baletu zrovna učí. Ale říkali, že s baletem se končí ve 30. Vám je kolik?
11: Ani se neptej, dítě, ale nemají pravdu. Já s baletem neskončila nikdy a proto ještě žiju.
1: No vidím, že si budete rozumět.
0: Víte, paní Nadio, jsme v takové situaci. Nevím, jestli vám Adam všechno řekl, ale...
11: A všecko, všecíčko, žádný strach. Já přežila válku, i bolševika. Mě hned tak něco neskolí. Budu vám hlídat zadarmo, jen za bydlení a stravu.
0: Tak to je férová nabídka. To si plácneme. Ale popelnice už vybírat nebudete.
11: Ne. Ani se jich nedotknu. Na mou duši.
0: Dobře. Tak paní Naďo, šoupněte prosím děti do vany. My si tady uděláme ještě válečnou poradu.
11: Tak jo, dětičky, jdeme.
24: Bude legrace.
11: No suplajda.
1: Je kouzelná, co?
0: A nesmrtelná. Ta má kořínek. Z těch skoků, co tu udělala, bych dostal infarkt i ve svém věku.
1: Tak co, Adame, zjistil jsi něco?
10: Táta mi všechno vysvětlil.
19: Jako 18letej se můžeš starat o sourozence během nemoci matky, aby je nedali do ústavní péče. Dokonce sociálka vůbec nic neřeší, pokud nedostane upozornění, třeba i anonymní, na nějaký problém.
0: Problém?
19: Třeba kdyby Klárka přestala chodit do školy, nebo sousedi si všimli, že jsou děti hladové, špinavé a tak. Pak by to mohli udat.
0: Nebo kdyby vybírali s paní Naďou kontejnéry.
19: Nebo tak.
1: Ale nic z toho se nestane, že jo? No, takže stačí jenom mít práci.
19: No jo, co ta práce?
0: Zatím nic.
19: Nejlepší by bylo, kdybys mohl suplovat za svou matku na gymplu, kde učí. Zůstalo by to v rodině.
0: Ty bláho, to je nápad. Počkejte tady.
19: Co to do něj bylo?
1: Nevím.
19: To byl for?
0: Hele, koukejte.
19: Střední zdravotní škola přijme na záskok za mateřskou učitelku angličtiny a češtiny, aprobace nutná. Nástup okamžitě, kontakt PHDR Holubová.
0: Na ten gimpl matky vidím, tam mě znají. Ale tady mě neviděla živá duše.
1: Ale teď propadáš z angliny, máš neklásko z češtiny.
19: A taky tam píšou úča, toho sis nevšim?
1: Navíc.
0: Pohlaví je dneska věc osobního rozhodnutí.
1: Co?
19: Cože?
5: Paní ředitelko, nesu ty životopisy.
12: Žádná důchodkyně?
5: Ne, jen 4 důchodci.
12: Nikdy. Jsou nebezpeční. Tu jejich viagru bych postavila mimo zákon.
5: Můj bejvalej se nedávno promenádoval kolem naší zahrady s 20, které dělá vedoucího diplomové práce na pedagogické fakultě, a už měla buben. Odporné.
12: Moc se divil, když jsem je pokropila hadicí. Mužské ve školství musíme vyhladit. Však na toho našeho tělocvikáře taky dojde. Má štěstí, že se drží zpátky. Ve škole by měly zůstat jen ženy, a to ty zralé, kterým nehrozí nebezpečí otěhotnění.
5: Ano, ano. Chudák Anička, taková angličtinářka, a teď bude prvorodičkou v 47. A to jen proto, že jsme pozvali instalatéra. No není divu, že má rizikový.
12: Právě se na to místo informoval nějaký muž kvůli své sestře. Jestli ta sestra zavolá a bude aprobovaná, aspoň do června by mohla vydržet. Holubová, zdravotní škola.
15: Dobrý den, tady Karla Němcová. Ráda bych se ucházela o místo učitelky češtiny a angličtiny.
12: No ano, ano, přijďte se prosím ukázat.
0: Klid, klid, jen klid. Jak mi radila Štěpánka? Nehrbit se, břicho zastrčit? Proč mi všichni koukají na kozy? Nemám je moc velký. Ale ne, ne, ne. Třeba tahle studentka, ta je má rozhodně větší.
16: Dobrý den, hledáte někoho?
0: Ano, paní ředitelku.
16: Jú, vy to budete učit?
0: Možná ano.
16: Tak pojďte, dovedu vás.
0: Děkuji.
16: Já jsem Bára, 4. A. Určitě se potkáme. Tady to je, stačí zaťukat.
0: Díky. Já jsem Karla. Dál už to zvládnu sám a nashledanou.
16: Držím pěsti. Tvoj, tvoj, tvoj, Karlo.
0: Dobrý den.
12: Dobrý den. Aha, to jste vy. Pěkně vítám.
0: Dobrý den, paní ředitelko. Jsem Karla. Karla Němcová.
12: Těší mě, Holubová.
0: Tady je můj diplom.
12: Aha, aha.
0: Záznamy o kurze.
12: Výborně.
0: Potvrzení o školení k nové maturitě. Školení ŠVP.
12: Ano.
0: Čistý trestní rejstřík.
12: Aha.
0: Zápočtový list.
12: No jak vidím, samé výborné reference. Učila jste na prestižní škole.
0: Děkuji.
12: A proč jste odešla?
0: Já cestovala jsem po bývalých britských koloniích, abych se zdokonalila v jazyce.
12: Aha, no tak to musíte mít bezchybný akcent.
0: No, krapet novozélandský.
12: A mohla byste občas suplovat tělocvik?
0: No.
12: Nebo snad máte nějaké zdravotní omezení?
0: Ne.
12: Můžete mít třeba děti?
0: Děti?
12: Promiňte, že se tak ptám, ono to zní poněkud nejapně, ale posláním učitele je učit děti. Učit, ne rodit.
0: Mm-hmm.
12: Jenomže se stává, že mladé kolegyně kvůli rození dětí nemohou plnit toto poslání.
0: Ne, no.
12: Já vím, namítnete, proč tedy nenechám na škole učit jen muže. Těm mateřská nehrozí, ale hrozí.
3: Dnes i muži odcházejí na mateřskou, ale to není jediný důvod. Viděla jste naše studentky? Co? Viděla? Hezké, že? Že? Že? No. A víte, kolik procent nedostudovalo, když je učili muži?
0: Nemám tušení.
3: 5%.
0: Hrůza.
3: No vidíte. Ale procento kolegyň ze sboru je ještě mnohem vyšší. To, že mají partnery zvenčí, prosím. Učení je reole a nejsou jeptišky. Ovšem, oni i vdané ženy odcházejí na mateřskou, jen se ve zborovně objeví jakýkoliv mužský.
0: Můžete být klidná, paní ředitelko. Mně muži vůbec, ale vůbec nic neříkají.
3: Ale no tak to ráda slyším. To ráda slyším. No tak. Za okamžik přijde kolegyně Adamovská a dá vám dva malé testíky z angličtiny a z češtiny.
0: A do pytle. Ještě, že mám v silonkách taháky.
3: Říkala jste něco?
0: Nic, nic.
3: Nic. Tak a ještě jedna maličkost. Tady je adresa školního lékaře kvůli vstupní lékařské prohlídce. Je to jenom formalita, ale budeme mít jistotu, nejste-li těhotná.
0: Těhotná? Ne, to ne. Nikdy.
10: To bude Štěpánka.
0: No konečně. Ahoj.
10: Ahoj.
0: Tak co ta vstupní prohlídka?
8: Tady je ta tvoje hnusná paruka a tady to potvrzení. Příště si tam jdi sám. Je to přece tvůj job, ne?
0: No vidíš, šéfka bude spokojená. Nejsem vináči. Páni, ukažte, to jsem. Virgo intacta?
10: Virgo intacta? Co to je?
8: Neříkej to.
0: Pana.
8: Tak to ti teda pěkně děkuju. Ty jsi tak blbej.
0: Štěpánko.
10: Hele, Karle, to jsi neměl.
0: A zítra se uklidní. Omluvíme se jí.
10: Jak my?
0: Na druhou stranu, je mi 28 a jsem pana. Ředitelka bude nadšená, takovou sílu na škole ještě neměla.
10: Ty bláho, nečuráš už v sedě?
0: V práci jo, je to jistější.
3: Milé studentky a studenti, představuji vám novou vyučující, slečnu Karlu. Bude vás učit anglický a český jazyk.
0: Ahoj, dobrý den.
17: Dobrý den.
3: Ahoj.
18: Zdravím.
20: To jsem já, Vára, vzpomínáte?
3: No, tak doufám, že spolu budete výborně vycházet až do maturity. Držím palce, kolegyně. Naschledanou.
0: Posaďte se. Tak, a teď, koho přečtu, vstane a něco o sobě řekne. Bart. Tak, Rostislav.
18: Rasta Rostia, pan četelko. To blbý příjmení nepoužívám.
0: Dobře, Rostio, máš nějaké koníčky?
18: No, reggae. Nebo snad vypadám jako Mozart?
0: Samozřejmě. Reggae mám taky ráda, i když na to nevypadám.
17: To ne, pan Čelko. Vy vypadáte jako Lady Gaga. Už tehdy na chodbě jsem si toho všimla.
18: Lady Gaga.
0: Klid. No. Můžeme jí napsat v angličtině společně dopis. Často se studenty píšu celebritám. Je to nejlepší způsob, jak si pilovat jazyk.
18: A co takhle napsat Bobu Marleymu?
0: Samozřejmě můžeme psát i mrtvým celebritám. Jen odpovědi přicházejí zřídka. S tím už se musíme vyrovnat, Rosťo. To vám už spíš odpoví Lady Gaga.
17: Ta tě utřela.
21: Já jsem Sandra a žádným celebritám psát musím. Oni píšou mě. Jsem vícemis a dělám modeling.
0: Uh-huh. A Johnny Depp vám někdy napsal?
21: Johnny Depp? Ne.
0: Možná bych vám mohla ukázat na některé příští hodině jeho dopis. Má úžasný sloh a tak estetickou úpravu. A estetika, to si pamatujte, je základ... No, příště budeme pokračovat.
18: Estetika je základ... Fakt jsem to řekla, řek.
0: Tak, nashledanou.
21: Viděli jste.
17: Je dobrá, je fakt dobrá.
18: Páni, tak to je fakt hustá Úča.
21: Tak pojď dál, Adame.
10: Ahoj, Štěpáno. Co tu děláte?
11: Nehrbi.
21: Potichu, paní Naďa ho učí chodit na podpatkách.
10: A proč má na hlavě tu knihu?
11: No tak co je? Vy jste horší než ty děti. Ty jsi v pokoji.
21: Taky, že jsme je tam zamkli, paní Naďo.
0: A sakra, knížky těžký.
10: Koukám, Balzák, no to je těžký čtení.
0: Vole.
11: Ale no tak, trošku noblesy. Knihu na hlavu a znova.
6: Tak už ho nechte, paní Naďo. Musíme ještě probrat nepravidelný slovesa.
7: Tak tady se vážně nedá pracovat. A to jsme jen u správného držení. Co bude, až začneme s tancem? Teď ho čeká maturitní ples?
19: Ale pozor, já mám pro Karla překvápko. To budete zírat. Voilà.
18: Pani.
7: Drešík, drešík.
6: To je nechutný.
19: Pušapka. Extra speciál, žádná konfekce. Matka jich má plný šatník, tak jsem ji jednu zrekvíroval pro dobročinné účely. Tak je pusté, vyzkouším si ji, až usnou. Matka teď volá z kladrub každý večer. Dělá pokroky.
18: Paráda. Hmm.
7: Už?
19: Ne, ne, ještě ne, náušnice. Dobře, můžete.
7: No tak pojďte, děti.
13: Mami, dej mi
19: maminku. Mami?
13: Já chci mamu.
19: Jo, všechno v pohou, čím se? No, ležím v angličtině. První krok, vážně. Teda, mami, gratuluju. Jo, vychovatelku tady v děcáku máme perfektní, počkejte. Představ si, učí mě tančit. No, na maturách. Jo, no, dobře, no, oni už tady zvou. Čau.
24: Ahoj, mami, jak se máš? Ve škole jsem dostala jedničku, tak mám radost. Mě učitelka pochválila za obrázek na výtvarce.
6: Hele, nebojíš se, že to matce jednou vyslepičí?
18: Bojím, ale děti mají taky rády tajemství, víš? A navíc je uplácím čokoládou.
6: Ať je zdravá výživa.
18: I had to work last night and shall have to work next night too. Já už nemůžu. Je půl druhý.
6: Ježiš, tolik? Ještě, že jsem řekla doma, že se učím u kamarádky.
18: Počkej, ty tu chceš spát?
6: No.
18: Ale v matčině ložnici je teta Naďa.
6: Nevadí, vejdem se. Trošku se zmáčknem.
18: Počkej, vstávám brzo. Musím si depilovat nohy.
6: Bez obav, zvládnu to. Klidně si lehni. Víš, že ti to takhle sluší? Bez paruky a pušapky.
18: Štěpánko.
6: No.
18: Ty jsi taky úžasná holka. A bez tebe bych ty svý maturanty učil úplný kraviny a byl o jednu lekci před nimi. A...
6: Tak takhle si o tři lekce, no. Víš, že jsi na chlapa strašně ukecaný. Jsme spolu v posteli a...
18: Štěpáno, dost. Co blbneš?
6: Líbám tě.
18: Promiň, to nejde. Fakt. Nemůžu.
6: Ty máš jinou?
18: Ne.
6: Nebo snad jinýho?
18: Ne.
6: No nejsi...
18: Ježíš, ne, probůh, ale co když mě pošle ředitelka znovu k doktorovi? Nemůžu si dovolit přijít o panenství.
6: Ale můžeš.
14: Já se bojím těch tvých šatů z šátků. Štěpánovi.
22: Dobré ráno, Karlo. Vy dnes vypadáte krásně.
23: Děkuji.
22: Ale co tu ještě děláte? Nečetla jste suplování? Berete za mě plavání v bazénu? Já musím fofrem na přebory středních škol.
23: Cože? Do bazénu?
22: Musím letět, jinak bych vás tam hodil. Ale to stihnete. Hlavně plavky, Karličko. Úplně vás se vidím.
23: Z prostáku.
22: Promiňte. Naschle.
23: Dobrý den, paní ředitelko. Právě jsem zjistila, že supluji plavání. To nejde.
25: Ale Karlo, proč pak neklepete? Máte ženské dny?
23: Ženské dny? Ne, ano, totiž...
25: Tak nemusíte s děvčaty plavat, stačí dozor. Nebo snad trpíte ranní nevolností? Nejste těhotná?
23: Těhotná? Probůh, ani v nejmenším.
25: No tak se prosím běžte věnovat dívkám ze 4. A. No a pospěšte si.
23: Vaše poslední slovo? Dobrá. Na vaši zodpovědnost, paní ředitelko. Naschledanou.
25: Tak počkejte ještě. Tohle jsou dopisy od rodičů. Samá chvála, jaké máte charisma, neortodoxní přístup. Dokonce i k tak nudné látce, jako je anglická gramatika a česká literatura 19. století, umíte přitáhnout.
23: Děkuji.
25: No, zvýšila jsem vám osobní ohodnocení a ráda bych vám prodloužila vaši smlouvu na dobu neurčitou. No, tak si to nekažte a hurá do bazénu. Máte plavky?
23: Cože?
25: doporučila bych vám raději jednodílné než bikiny. Přece jen v té třídě máme i jednoho chlapce.
23: Nemám.
25: No tak pojďte, čte si tyhle. Když jsem byla mladší, vášnivě ráda jsem plavala, ale to víte. Ředitelské starosti a kyla jdou nahoru. Tak myslím, že přes prsa jsme na tom stejně. Padnou vám dobře.
23: Papa, paní ředitelko.
25: Ano?
23: Já nemám slov.
25: No tak papa.
23: Háro, přihraj.
1: Znáte, paní učitelko, zavěste.
23: Dívej.
1: Vyhráli jsme, vyhráli. Karlo, nevěděla jsem, že tak válíte vodní polo. Já vám dám pusy.
2: Já taky.
4: A co já jsem voz.
23: Ne, neblbněte. Děvče, tady ti utopíte.
2: Vytáhněte jí. No a musíme jí dát dýchání zkus do úst.
4: Jasně, pustíte mě. Já jsem byl v první pomoci vždycky nejlepší.
1: No, hele, zapluj márly, tady jsou samý ženský. A mazej do svý šatny.
23: Ne, Sandro, ne. Pomoc, ne, nesvlíkat.
1: Zdrhá nám, holky, za ní.
2: Schovala se v páře.
1: Kde jste, paní učitelko?
23: Uf, to bylo ofous.
5: Kolegyně, vy zde v takovém stavu? Se Bory skončili dřív, tak jsem si řekl...
23: Pane, celé, nepřibližujte se, jsem skoro nahá.
5: Karlo, celá se chvějete, tečou vám oči. Vypadáte tak křehce.
23: Běžte pryč.
5: Jako Venuše, která vystoupila z mořské pěny.
23: Nešahejte na mě.
5: No tak uklidněte se, pojďte sem.
23: Kolego!
4: Au! Jste mě kousl.
23: Prasáku! Ty pracky pryč, nebo všechno řeknu ředitelce.
5: Je, Karlo, prosím.
1: Pane profesore, vy tu klečíte.
5: No, co je?
2: Hele, holky, dívejte.
23: To nic, děvčata. Mezi námi se nic nestalo.
4: Jo, nic se nestalo.
23: Báro, dohlídni, ať jste čas na angličtině, ano. Letím se obléknout a tady panu kolegovi víte sprchu. Studeno.
9: Tak podívejte, paní Naďo. To, že jste nezletilé nechala vybírat popelnice, může být kvalifikováno jako vážné zanedbání péče a narušení jejich mravní výchovy. Přiznejte, jaký je váš vztah k nezletilým.
13: Pane kapitáne.
9: Poručík, já jsem pouhý poručík.
13: Jo, tak pane poručíku, já jsem Karlovi slíbila, že popelnice s nimi vybírat už nebudu. Oni by je šoupli do děcáku. Prosím vás, neříkejte to, prosím vás. Víte, když ty silonky v té popelnici byly jako nové, chtěla jsem udělat Karlovi radost. No, podprsenek už má dost od Adama. Spousty jich má. Ale silonky, ty na něm jenom hoří. Víte, co stojí kupovat každý den nové?
9: Tak dost, prosím.
13: Ano, ano.
9: Paní Naďo, napijte se a teď pomalu, hlavně pomalu.
13: V klidu,
9: jo? Já se v tom trochu ztrácím.
13: Ano.
9: K nezletilým Kláře a Teovi Němcovým jste vy?
13: Ano, já jsem paní na hlídání za byt a stravu.
9: Dobrá, nadstrážmistře Dlouhý, zaprotokolujte. Dotazovaná uvádí, že k nezletilým, které dnes hlídka zadržela při vybírání popelnic, má vztah hlídačky za byt a stravu.
13: Ano.
9: Za byt a stravu, tak dál.
13: No, ale jejich mravní vývoj nenarušuju, opravdu ne. Vždycky, když se Kája obléká do ženských šatů, zamknu je v pokoji. Věřte mě, pane poručíku, neděje se to před nimi. Pane major.
9: Ne, poručíku je správně. Můžete mi říct, kdo je Kája ve vztahu k dětem?
13: Ano, Kája je jejich bratr. Maminku mají ve špitále po úrazu. Otec zemřel a tak by se o ně nikdo nepostaral, když pracuje.
9: Takže pokračujeme v protokolu. Nad strážmistře Karel Němec je bratr, který nemá na péči o děti čas. Kvůli práci.
13: Ano.
9: Kde zmíněný Karel Němec pracuje, jeho pracovní zařazení a kdy a kde ho můžeme vyslechnout ve věci zanedbání výchovy nezletilých, prosím.
13: Ale pane poručíku, on teď na té střední zdravotní škole, kde učí, zkouší u maturit. Ještě pánka mu sehnala hedvábnou robu, dresik, nádhernou a Adam štípl matce make-up, který si přivezla z Paříž. No něco úžasného.
9: Pro boha, paní Naďo, víte co?
13: Nevím.
9: My si uděláme pauzu, dáme si kafe a pak si všechno, ale všecičko vysvětlíme. Tohle to nepište nad strážmistře, dejte si taky pauzu.
13: No. A můžu vidět děti, pane poručíku?
9: Ale jistě, až mi všechno povíte, paní Naďo, odvezu vás za nimi na sociálku.
17: Držíme palce. Jsme tu všichni. Celá zdrávka.
6: Slečno Bacha, to je můj přítel a ne vaše milovaná Úča.
19: Ty jsi Bára, viď? Já Adam, nejlepší Karlův kámoš. Moc jsem o tobě slyšel. Nezajdem potom někam?
3: Je, promiňte. Nešťouchla jsem vás berlí.
25: Ale vy jste určitě Karlova maminka. Ráda vás poznávám. Já jsem jeho bývalá ředitelka.
3: Tak to jste vy.
25: Moc mi těší. Víte, jestli se Karel někdy rozhodne pro pedagogickou dráhu, u mě má dveře otevřené. To díky němu jsem si uvědomila, že oni i ty mužský jsou jenom lidi.
8: Miláčku, pst, právě začínají. Dobrý den, paní Věro. Držím synovi palce.
12: Prosím o pozornost. Paní předsedkyně, vážená maturitní komise, rád bych něco řekl. Vím, že ta vřava pod okny spousty mladých lidí, kteří se sem už nevešli, je nezvyklá, ale tento student je výjimečný. Nevěřil jsem mu a nedával žádnou šanci. Ale on dokázal, že je někým jiným, než za koho jsem ho považoval. Toto je jen zkouška, podzimní termín, ale dospělost už dávno složil. Přistupme tedy k otázce.

Vysoko nad městem, na štíhlém sloupu, stála socha šťastného prince. Princ byl celý pozlacen tenkými lupínky ryzího zlata. Oči měl ze dvou třpitných safírů a na dílci jeho meče plál veliký rudý rubín. Sklízel ovšem velmi mnoho obdivu. Je krásný jako větrná korouhvička, poznamenal jeden městský konšel, který si přál získat pověst člověka s uměleckými zálibami. Jenže není tak užitečný, dodal. Neboť se bál, aby ho lidé nepokládali za nepraktického. A to on věru nebyl. Vypadá zrovinka jako anděl, řekli děti ze sirotčince, když ve světlenachových pláštěnkách a čistých bílých zástěrkách vycházeli z katedrály. Jak to víte, pravil učitel počtů, vždyť jste anděla nikdy neviděli. Ale ano, viděli, ve snu, odpověděli děti. A učitel počtů se zakaponil a zatvářil se velmi přísně, protože byl proti tomu, aby děti snili. Jednou večer letěla přes město vlaštovička. Byl to on, vlaštováček. Jeho kamarádi odlétli už před 6 týdny do Egypta, ale on se opozdil. Letěl celý den a k večeru dorazil do města. Kde pak se uložím na noc, řekl si. Doufám, že mi ve městě něco přichystali. Pak uviděl sochu na štíhlém sloupu. Tamhle se uložím, zvolal. To je pěkné místo a je tam dost čerstvého vzduchu. A přistál právě u nohou šťastného prince. Mám zlatou ložnici, řekl si tichonce, když se rozhlédl. A chystá se jít spat. Ale zrovna, když schovával hlavu pod křídlo, spadla na něj veliká kapka vody. To je ale zvláštní, zvolal. Na nebi není ani mráčku, hvězdy se třpítí docela jasně a přece prší. Pak spadla další kapka. K čemu je socha, když nechrání před deštěm, řekl si vlaštováček. Musím se poohlédnout po nějaké pěkné střížce nad komínem a rozhodl se odletět. Ale než rozepjal křídla, spadla třetí kapka. Vlaštováček pohlédl vzhůru a spatřil... Ach, co to spatřil? Šťastný princ měl oči zalité slzami a slzy mu stékaly i po zlatých lících. A tvář měl v tom měsíčním světle tak krásnou, že vlaštováčka zaplavil soucit. Kdo jsi? Řekl. Jsem šťastný princ. Tak proč pláčeš? Ptal se vlaštováček. Vidíš, jsi mě málem utopil. Když jsem byl živ a měl jsem lidské srdce, odpověděla socha. Nevěděl jsem, co jsou to slzy. Vždyť jsem žil v paláci Sanssouci, kam nemá přístup zármutek. Ve dne jsem se bavíval se svými přáteli v zahradě a večer jsem zahajoval tanec ve velké dvoraně. Zahrada byla obehnána vysokánskou zdí, ale já jsem neměl nikdy chuť se zeptat, co leží za ní, když všechno kolem mne bylo tak krásné. Moji dvořané mi říkali šťastný princ. A jsou-li radovánky štěstím, pak jsem dozajista šťasten byl. Tak jsem žil a tak jsem zemřel. A teď, co jsem mrtev, stojím tady nahoře. Tak vysoko, že mohu přehlédnout všechnu hanebnost a všechnu bídu svého města. A ač mám srdce ulité z olova, nemohu se ubránit pláči. Hleďme, ta
Tak on není samé zlato, řekl si Vlaštováček jen tak pro sebe. Byl příliš zdvořilý, aby jakékoliv osobní narážky pronášel nahlas. Daleko odtud, pokračovala socha, daleko odtud v malé uličce stojí nuzný dům. Jedno okno v něm je otevřeno a za ním vidím ženu sedící u stolu. Má hubený, ustaraný obličej a ruce drsné, červené, celé pobodané jehlou, protože je to švadlena. Vyšívá mučenky na atlasové šaty, které si nejrozkošnější královnina dvorní dáma vezme na příští zámecký ples. V koutě světnice leží na posteli švadlenin nemocný chlapeček. Má horečku a chtěl by pomeranč, ale maminka mu nemůže dát nic jiného než vodu z řeky. A tak chlapec pláče. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštovičko, dones jí, prosím tě, rubín z jilce mého meče. Já mám nohy připevněny k tomuto podstavci a nemohu se hýbat. Mne čekají v Egyptě, řekl Vlaštováček. Moji kamarádi lítají nad Nilem po proudu i proti proudu a rozmlouvají s velikými lotosovými květy. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštovičko, řekl princ. Zůstaň u mne jedinou noc a buď mým poslem. Ten chlapec má takovou žízeň a jeho matka je tolik sklíčena. A šťastný princ se tvářil tak smutně, že se ho Vlaštováčkovi zželelo. Je tu sice velmi chladno, řekl, ale jednu noc tu zůstanu a budu tvým poslem. Děkuji ti, Vlaštovičko, pravil princ. I vyklovl ptáček veliký rubín z princova meče a drže jej v zobáčku vzlétl s ním nad střechy města. Letěl kolem věže katedrály, na níž byli andělé vytesaní z bílého mramoru. Letěl kolem paláce a slyšel zvuky taneční hudby. Na balkón vyšla krásná dívka se svým milencem. Jak podivuhodné jsou ty hvězdy, řekl jí, a jak podivuhodná je moc lásky. Doufám, že mi ty šaty na státní ples ušijí včas, odpověděla dívka. Poručila jsem na ně vyšít mučenky, ale švadleny jsou hrozně líné. Konečně dolétl k nuznému domu a nahlédl dovnitř. Chlapec na posteli se zmítal v horečce a jeho matka usnula, tak už byla unavena. Vlaštováček vklouzl dovnitř a položil veliký rubín na stůl vedle ženina náprstku. Potom krotce poletoval

přemýšlet a usnul. Přemýšlení ho vždycky uspávalo. Když se rozbřeskl den, slétl k řece a vykoupal se. To je ale pozoruhodný úkaz, řekl profesor ornitologie, který šel právě po mostě. Vlaštovka v zimě? A napsal o tom do místních novin dlouhý článek, kde kdo ho citoval. Byla v něm totiž náramná spousta slov, kterým nikdo nerozuměl. Dnes večer letím do Egypta, řekl si vlaštováček, a z té vyhlídky měl báječnou náladu. Navštívil všechny pomníky a dlouho seděl na hrotu kostelní zvonice. Kamkoliv přilétl, všude si vrabci mezi sebou cvrlikali. To je nějaký vzácný cizinec. A tak se výborně bavil. Když vyšel měsíc, letěl zpátky k šťastnému princi. Mám ti něco obstarat v Egyptě? Zvolal. Jsem právě na odletu. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštovičko, řekl princ. Zůstaň u mne ještě jednu noc. Nečekaj v Egyptě, odpověděl vlaštováček. Daleko odtud, na druhé straně města, řekl princ, vidím v podkrovní komůrce mladého muže. Je skloněn nad stolem pokrytým papíry a vedle sebe má v obyčejné sklenici kytičku uschlých fialek. Má hnědé kadeřavé vlasy, rty rudé jako granátové jablko a veliké zasněné oči. Snaží se dokončit hru pro ředitele divadla, ale je mu příliš zima, aby mohl ještě psát. Nemá v krvu oheň a zeslábl hladem. Tak já u tebe počkám ještě jednu noc, řekl vlaštováček, jenž měl opravdu dobré srdce. Mám mu donést jiný rubín. Rubín už bohužel nemám, řekl princ. Jenom oči mi zůstaly. Jsou ze vzácných safírů, přivezených před 1000 lety z Indie. Vyklovni mi jedno a zanes mu je. Prodá je klenotníkovi, koupí si jídlo a dříví na topení a dopíše svou hru. Drahý princi, řekl ptáček, to udělat nemohu. A dal se do pláče. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštovičko, pravil princ, udělej, oč tě žádám. I vyklovl vlaštováček princi jedno oko a odlétl k studentově podkrovní komůrce. Bylo dost lehké dostat se dovnitř, protože ve střeše zela díra. Tou vlaštováček prolétl a vnikl do komůrky. Mladík měl hlavu v dlaních, proto neslyšel šum ptačích křídel, a když pak vzhlédl, spatřil na uschlých fialkách krásný safír. Začínají mě oceňovat, zvolal. Tohle je jistě od nějakého velkého obdivovatele. Teď mohu dopsat svou hru. A vypadal docela šťastně. Příštího dne slétl vlaštováček k přístavu. Posadil se na stožár ohromné lodi a pozoroval námořník, jak lany vytahují spod paluby veliké bedny. Hej, rup, křičeli při každé bedně. Letím do Egypta, volal vlaštováček. Ale nikoho to nezajímalo. A tak, když vyšla luna, vrátil se k šťastnému princi. Jdu ti dát s Bohem, zvolal. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštovičko, řekl princ, zůstaň u mne ještě jednu noc. Už je zima, odpověděl vlaštováček. A co nevidět, to bude mrazivý sníh. A v Egyptě hřeje slunce zelené palmy a v bahně tam leží krokodýlové a líně se rozhlížejí.

Musím tě opustit, drahý princi, ale nikdy na tebe nezapomenu a napřes rok na jaře ti přinesu dva krásné drahokamy v náhradu za ty, které si rozdal. Rubín bude rudější než rudá růže a safír bude modrý jako širé moře. Dole na náměstí, řekl šťastný princ, stojí malá prodavačka sirek. Upustila sirky do stoky a všechny jsou zničený. Otec jí nabije, když nepřinese domů peníze. Proto holčička pláče. Nemá střevíce, ani punčochy, ani nic na hlavičku. Vyklo v ní mi druhé oko a dej je té holčičce, ať jí otec nenabije. Zůstanu u tebe ještě jednu noc, řekl vlaštováček, ale oko ti vyklovnout nemohu. Vždyť bys byl docela slepý. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštovičko, řekl princ, udělej, oč tě žádám. I vyklovl vlaštováček princi druhé oko a slétl s ním dolů. Myhl se kolem sirkářky a upustil jí drahokam do dlaně. To je ale roztomilý kousek skla, zvolala holčička a se smíchem utíkala domů. Vlaštováček se pak vrátil k princi. Teď jsi slepý, řekl, a tak u tebe zůstanu navždy. Ne, vlaštovičko, řekl ubohý princ. Musíš odletět do Egypta. Zůstanu u tebe navždy, řekl vlaštováček a přespal u princových nohou. Celý příští den seděl princi na rameni a vyprávěl mu, co všechno viděl v cizích zemích. Vyprávěl mu o rudých ibisech, kteří stojí v dlouhých řadách na březích Nilu a chytají do zobáku zlaté rybky, o sfinze, která je stará jako sám svět a žije v poušti a všechno ví, a o skřídcích, kteří se na velikých plochých listech plaví přes široké jezero a ustavičně vedou válku s motýlí. Drahá vlaštovičko, řekl princ, vypravuješ mi o podivných věcech, ale podivuhodnější než vše ostatní je utrpení mužů a žen. Není tajemství tak velkého, jako je bída. Vzlétni nad mé město, vlaštovičko, a vyprávěj mi, co vidíš tam. I vzlétl vlaštováček nad rozlehlé město a viděl, jak se boháči veselí ve svých krásných domech, zatímco ubran sedí žebráci. Vlétl do temných průchodů a viděl bílé tváře hladovějících dětí, jak otupěle vyhlížejí do černých ulic. Potom se vlaštováček vrátil a vyprávěl princi, co viděl. Jsem pokryt ryzím zlatem, řekl princ. Musíš je odloupat, lupínek po lupínku, a rozdat mým chudým. Živí si vždycky myslí, že jim zlato může dát štěstí. Lupínek po lupínku odklovala vlaštovka ryzí zlato, až byl šťastný princ docela šedivý a bez lesku. Lupínek po lupínku odnosila ryzí zlato chudým a děti zrůžověly ve tvářích a smáli se a hráli si na ulici. Už máme chleba, volali. Pak přišel sníh a po sněhu přišel mráz. Ulice vypadaly jako ze stříbra, tak byly jasné a třpitné. Dlouhé rampouchy jako křišťálové dýky visely z okapů, kde kdo chodil v kožešinách, a kloučci nosili nachové čepice a klouzali se po ledě.
Chudáku Vlaštováčkovi bylo čím dál víc zima, ale prince nechtěl opustit. Příliš si ho zamiloval. Zobal drobty před dveřmi pekařovými, když se pekař nedíval, a zkoušel se zahrát tím, že mával křídly. Posléze však poznal, že umírá. Měl už jen tolik síly, aby ještě jednou vylétl princi na rameno. S Bohem, drahý princi, zašeptal. Smím ti políbit ruku? Jsem rád, že konečně letíš do Egypta, Vlaštovičko, pravil princ. Jsi tu už příliš dlouho, ale políbit mě musíš narty, protože tě mám rád. Neletím do Egypta, řekl Vlaštováček. Letím do domu smrti. Smrt je sestra spánku, viď? A políbil prince narty a spadl mrtev k jeho nohám. V tom okamžiku se uvnitř v soše ozvalo podivné prasknutí, jako by se tam něco zlomilo. To se to olověné srdce rozpuklo ve dví. Byl ovšem strašně krutý mráz. Příštího dne, časně z rána, kráčel dole po náměstí purkmistr v doprovodu konšelů. Když šli kolem sloupu, vzhlédl purkmistr k soše. Na moutě ten šťastný princ ale vypadá ošuměle, řekl. Vypadá opravdu, zvolali konšelé, kteří vždycky s purkmistrem souhlasili. A šli nahoru, aby se na prince podívali. Rubín z meče mu vypadl, oči jsou ty tam a není už zlatý, řekl purkmistr. Popravdě řečeno, vypadá bezmála jako žebrák. Bezmála jako žebrák, řekli konšelé. A tady u jeho nohou je dokonce mrtvý pták, pokračoval purkmistr. Musíme vážně vydat nařízení, že tady se ptákům umírat nedovoluje. A městský písař si ten podnět i hned poznamenal. A tak sochu šťastného prince strhli. Jelikož už není krásný, není už ani užitečný, prohlásil profesor umění na univerzitě. Potom sochu rozstavili v peci a purkmistr svolal schůzi městského výboru, aby se rozhodlo, co s kovem. Musíme mít samozřejmě jinou sochu, řekl. A měla by představovat mne. Mne! Volali všichni konšelé a začali se hádat. Když jsem o nich slyšel naposled a hádali se dosud. To je ale divné, řekl dozorce dělníků ve slevárně. Tohle puklé olověné srdce ne a ne se v peci rozstavit. Musíme je vyhodit. I vyhodili je na smetiště, kde ležel také mrtvý Vlaštováček. Ten večer padal sníh. A jakoby sněhové vločky pokryly obě ty vzácné věci tisíci třpitných diamantů, když metelice ustala a na jasném nebi plul měsíc nad zasněženým

0: osada 40 mílí zapadala stále víc a víc do sněhu. Gordon Bedok, tulák v povodí Stříbrné řeky, se rozhodl, že tady několik dnů zůstane. Do jeho chaty je odtud tak daleko a snad by tam ani nevydržel v té samotě. Nikdy jindy mu samota nevadila, ale dnes to bylo něco docela jiného. Jsou Vánoce. Podivný čas, který tě najde i v té největší dálce a rozcitlivý tvou mysl vzpomínkami na doby dávno minulé. Rozbřinkaný orchestrion v hostinci hraje dnes jenom vánoční písně a Gordon Bedok tak mnoho z nich zná a tolik mu připomínají. Ano, dnes musí být mezi lidmi. Teď se otevírají dveře a dovnitř vchází muž v kožešinách. Venku zuřivě štěká jeho psí spřežení. Podívejme se, je to Fred Bartley, seržant z policejní stanice v Saskatchewanu. Co tady chce? Jde se jen ohřát nebo někoho hledá? Muži v hostinci přestali hlučet. Gordon Bedok v letících vteřinách zpytoval svědomí. Co se na něj mohlo asi tak prozradit? Bylo toho dost. Zákon se tady v pustině tak snadno překračuje. Objevil snad seržant u jeho chaty dynamitové patrony na zabíjení ryb? Nebo mu přišel na jiný zakázaný způsob lovu, či snad... Gordne Bedoku, pravil policista. Prodal jste v Saskatchewanu kožešiny z vykradené chaty mrtvého Jacka Miltona. Musíte se mnou na stanici, abyste to vysvětlil. Bedok si povzdychl. Představa vánočního večera se rozplynula. Jaké pak vysvětlování? Bedok se do chaty zemřelého lovce skutečně dostal a nashromážděné kožešiny odnesl a prodal. Seržantový, to jen tady před lidmi zabalil obvinění a zatčení Bedoka do ohleduplných slov o vysvětlení. Orchestrion dohrál svou píseň. Bedok zaplatil útratu a vyšel za seržantem do sněhové vánice. Bude to strastiplná jízda. Na policejní stanici je skoro 3 hodiny cesty. Vyrazili. Vítr se vzmáhal ve vichřici. Příbaly sněhových vloček oslepovaly oči, třeba že obličeje obou mužů byly téměř celé ukryty pod kožešinami. Na některých místech zapadaly psy do sněžných jam a s nimi i saně. Bedokovi bylo na nic. Za svůj přestupek si posedí ve vězení stanice nejméně 30 let. Neuvidí jaro, neprožije ten báječný, nádherný čas v kraji své Stříbrné řeky. Ani léto tam nestráví. Bude sedět někde ve tmavé kopce stanice po všechny ty sluné dny a tam nahoře na řece půjde jaro a léto naprázdno bez něho. V lese se vichřice změnila ve sněhovou bouři. Kmeny, troucí se větrem o sebe, vydávaly pekelný rachot. Chvílemi nebylo na krok vidět. Některé stromy nevydržely nápor bouře, lámaly se a padaly přes cestu. Bylo nutno přenášet přes ně saně a vysazovat na ně i kousající zdivočelé psy zamotané do řemení. Bedoka napadlo, že teď je nejvhodnější příležitost. Zmizí do houštin, kam za ním seržant se spřežením nemůže. Také o střelbě v téhle bouři se nedá ani uvažovat. Jeho stopy budou během 1 minuty zaváty. Přečká bouři někde ve skalní jeskyni, kterých je zde tolik, a pak odejde z tohoto kraje. Jaro je všude krásné a dřeva na stavbu nového srubu je jinde také dost. Pozor, pozor, zazněl najednou seržantův varovný hlas. Mocný praskot se ozval nad jejich hlavami a cosi černého, nestvůrně velikého padalo neproniknutelnou sněhovou clonou na ně. Bedok se mimoděk přitiskl k saním a držel si hlavu oběma rukama, na kterých měl navlečeny velké rukavice. V zápětí ucítil hroznou bolest v zádech, nemohl vydechnout a ztrácel pomalu vědomí. Jen seržantův výkřik mu dozníval v uších. Probudilo ho teprve zuřivé trhání saní způsobené rozdrážděnými psy. Bedokův první pohled patřil seržantovi. Ležel napříč saní s hlavou k zemi a sníh kolem se barvil krví. Opodál ležela obrovská větev ulomená vichřicí. Bedokovi se podařilo narovnat se. Páteř je tedy nezraněna. Měl obavu, že mu ji úderem těžká větev přerazila. Bohu díky, je tedy v pořádku. zkusil povstat a udělat několik kroků. I to se zdařilo. Myšlenka na útěk mu znovu vyvstala v mysli. Ale co tady se seržantem? Kdo ví, kdy se probudí z bezvědomí? Probudí-li se vůbec? Má ho tady nechat zmrznout? Odveze-li seržanta do stanice, ztratí svobodu. Neodveze-li ho, ztratí seržant život, ale on, Gordon Bedok, uvidí jaro. Nebude sedět v žádné vězeňské díře. Zatímco takhle uvažoval, bouře se utišila a sněhová vánice se změnila v klidné padání drobného sněhu. Seržant se trochu pohnul. Ještě před chvílí to byl zdravý, silný člověk, teď zde leží bezmocně jako troska. Ještě před chvílí na Bedoka volal: pozor, pozor! Varoval ho a sám letící větvy uhnout nemohl. Co kdyby to bylo obráceně? Nebylo to od seržanta vlastně šlechetné, že ho varoval? V Bedokově hlavě stíhá jedna myšlenka druhou. Touha po jaru na svobodě. Soucit s člověkem přivolaný z nánosu lhostejnosti snad seržantovým varováním nebo vánočními písněmi orchestrionu ve 40 mílích, jejichž nápěvy v duchu teď znovu slyší. Nejistota, váhání. Pak ale lepší část Bedokovy povahy zvítězila. Přivedl seržanta k vědomí a pomohl mu do saní. Odřenina hlavy po těžkém úderu větví již nekrvácela. Nastoupili další cestu do stanice. Teď vedl Bedok, zatímco seržant jen při největších překážkách namáhavě slézal ze saní. Byl již večer, když dorazili naprosto vyčerpaní do stanice. Mužstvo bylo shromážděno ve společné jídelně, vánočně vyzdobené. Seržant vylíčil veliteli příhodu. Bylo zřejmé, že mu Bedok vlastně zachránil život. Toho večera neseděl Gordon Bedok v tmavé vězeňské cele, ale u stolu s mužstvem stanice. A zůstal tam i po zbytek svátečních dnů, aby pak byl odsouzen k nejnižšímu trestu, který si mohl odsloužit ještě tím, že bude po 2 měsíce uklízet místnosti stanice a pomáhat ve stáji u policejních koní. A když přišlo jaro, viděl je šťastný Bedok zase už na své zamilované stříbrné řece.
1: Výpalné na Noon Street.
2: Ahoj, moci.
3: Kam s tím kufrem, fešáku?
2: Stěhuju se.
3: Dáš si něco?
2: 2 míchaná vajíčka, kávu, topinky i žádné bramburky.
3: To přece není jídlo pro chlapa.
2: Jsem po opici.
3: Nechceš radši panáka?
2: Ne. Musím si sednout za volant, mupsi.
3: Za volant si můžeš sednout jindy, Píte. Teď se musíš dát dohromady.
2: Tak jo. Přesně tohle jsem potřeboval, mupsi.
4: Dobrý den.
2: Nestratila jste se, madam? Takhle po ránu takovýhle slečinky do baru nechodějí.
3: Co to bude? Minerálka?
2: Radši panáka. Upadly vám zápalky?
4: Ne, děkuju. Naschledanou.
2: Ty zápalky?
3: Tady máš ty vajíčka, Píte. Dobrou chuť.
2: Díky. Asi jsem jí polekal. Ztratila se jako pára. Zůstala tady po ní jenom krabička zápalek. Podívej. Juggernaut Club.
3: Sama sirky z Juggernautu? To je ten lokál, co patří křiváku Volcovi.
2: Jo.
3: Víš, co se stane takovýmhle holkám, když mu padnou do ruky?
2: Jo. Co jsem dlužnej, mupsi?
3: Dolar padne.
2: Terry. Nejsem.
3: A co bude s tím kufrem, Píte?
2: Zatím mi ho na pár dní schovej, mupsi. Já se tady brzo objevím.

0: Tu by, Milan. Tady se můžete schovat, tak.
1: To staví.
0: Děje se něco?
1: Vidíte to černý auto? Jede za mnou už dva bloky. Co to je?
0: Bouchačka, Milanku, s těmahle chlápkama není žádná sranda. Hele, vyhodili z okna nějaký balíček. Co je to?
1: Mám pro něj dojít a odnést ho do Juggernautu.
0: Pojď běží. O nějaké výpalné?
1: Nedokážu, to mám strach.
0: A co je v tom balíčku, peníze?
1: Ano. Došel byste mi pro ně. Prosím, dojděte tam.
0: Dojít pro ně, Jelenko. Já bych chtěl taky ještě vidět výplatu. No tak oč běží. Hezky to vyklopte.
1: Zabije mě, když pro to nepůjdu.
0: A kdo? Křivák Volt?
1: Prosím vás, pomozte mi.
0: Čertu s vámi. Tak to hezky zůstaňte a já vám pro ty zatracený prachy dojdu.
2: Policie! Ani se nehněte!
0: Aha, takhle je to tedy.
3: Hezky ruce nahoru, kamaráde. Klídek a nic se ti nestane. Tak, předklen se, polož ruce na střechu auta. No, vidíš, že to jde.
0: Sakra, to je jako z nějaký předpisový knížky.
3: Jsem poručík detektiv Angus. Jestli nemáte námitky, vezmu si ten balíček. A teď dejte laskavě na minutku ruce k sobě. Tak.
0: Zapomněl jste mě poučit o právech, poručíku.
3: On vás ten humor přejde, kamaráde. Jdeme.

0: Ne, poručíku, toho člověka vidím poprvé.
1: No, mysleli jsme si, že ho třeba znáte. Zatím jsme toho z něho moc nedostali.
2: A to tedy ne.
0: To mě překvapuje. Domníval jsem se, že víte, jak na to.
1: Řekl jenom, že se jmenuje Pete English, že je bývalý boxer, ale už několik let neboxuje. Až do loňska byl soukromým detektivem, ale teď je bez práce. Vyhrál trochu peněz v kostkách, opil se a potloukal se po ulicích. Náhodou se dostal do Noon Street, zahlédl, jak z vašeho auta vyletl balíček a sebral ho.
0: Třeba to tak opravdu bylo. Upřímně řečeno, nepřipadám jako někdo, kdo by chtěl na člověka vylít vitriol. Obávám se, že jste ho sem do hotelu přivezli zbytečně.
1: Byla to pro mě velká čest, Vidory. Nebývá zvykem, aby Poldové marnili čas voděním vězňů po návštěvě.
0: Takový už je Hollywood. Konec konců jsem známá osobnost.
2: Byl.
0: Dáte si skleničku?
2: Byl jste.
0: Prosím.
2: Byl jste známá osobnost. Ale váš poslední film byl takovej trapas, že se o něm slušný člověk raději ani nezmíní.
0: To si myslíte vy. Ale já...
2: Poslouchejte, vy nádivo. Dal jste do placu $1,000, protože vám nějakej gauner slíbil, že vás poleje vitriolem, jestli to neuděláte. Ten tác jsem sebral já, ale stejně jsem z těch vašich hezkých, čistých prachů nedostal ani floka. Dostal jste je na zpátek. Vynese vám to reklamu za dobrých 10 papírů a vás to nebude stát ani pětník. Tomu říkám prima kšeft.
0: Tak dost, vy všiváků! Promiňte. Omlouvám se, poručíku.
2: Loket nahoru a palec dolů, Vidory. Jinak si při takový šlupce zlomíte příště ruku.
0: Nejsem zvyklý, aby mě někdo urážel. Promiňte, zapomněl jsem, že ten člověk je spoutaný, takže to ode mě asi nebylo příliš sportovní, co, poručíku?
1: Co tě to napadlo, takhle si do něj rejpnout?
2: Ale šel mi na nervy. Gauneři jsou mi milejší.
1: Asi nejsi zvyklý na slušnou společnost, co?
2: Počkej, kam mě vezeš? Tudy se přece nejede na policejní ředitelství.
1: Zastavím tady za rohem. No, tak to bychom měli. Ukaž ruce, sundám ti želízka.
2: Už bylo na čase.
1: Musel jsem to sfouknout takhle. Ná, tady máš svůj kolta a už vypadni.
2: Díky, poručíku.
1: Přišel jsi na něco?
2: Asi na to někdo káp, že je to past. Potloukala se tam jedna holka. No, třeba to taky byla jenom náhoda.
1: Tak jo. Hodně štěstí.

0: Jste ráda?
1: Máme ve smlouvě, že musíme být milé hostům Juggernaut klubu.
0: Stejně byste sem přišla. Dneska jste mě na Noon Street dostala do pěknýho malého děvenku.
1: Mělejte, že mi říkáte něco legračního. Pozoruj mě. Nemůžete tady sedět jen tak.
0: Povězte mi o tom výpalném. Na Noon Street.
1: Tady ne. Nevím, jak jste mě našel, ale nezajímá mě to. Přibyl jste jako chlápek, který dokáže vytáhnout holku z brindy. Ale tady o tom nemluvte.
0: Chápu. Vězí zatím křivák, co? Dal vás přitom sledovat?
1: Neušla jsem ani tři ulice a už mě dohonil. To, co jsem udělala, pokládal za dobrý trik. Ale když vás tady uvidí, už si to myslet nebude.
0: Už jsem kráčí. Osobně. Velký křivák volc.
2: Ahoj, Píte. Tebe jsem neviděl snad od té doby, co pochovali McKinleyho. Jak se daří?
0: Ani dobře, ani špatně, moc jsem chlastal.
1: Mám odejít, pane volci?
2: Ne, jen seď, kotě. Ty tuhle znáš, nebo jsi si vybral tady?
0: Prostě jsem chtěl mít společnost k křiváku. Nerad piju sám. Poslal jsem lístek.
2: Aha.
0: Ladí to?
2: Ne, naopak. Co si takhle trochu loknout z pořádný lahve vzadu v mém kumbále?
0: Oba dva?
2: Proč ne? Vždycky se rád napiju ve společnosti mladé dámy.
0: No, takže... Co nám brání?
2: Za 5 minut, jo. Musím to tady napřed trochu obejít.
1: Jmenujete se Pít. Asi chcete umřít mladý, Pít. Já jsem Token. Token Warová. Hloupé jméno.
0: Ale proč hloupé? Tak, pojďme na to.
2: Tak, zaparkujte se někam, lidičky. 7 z kocky za 6,90. To jde, ne? Velkou obchodní cena.
0: Tady je horko. Jsou za těmi závěsy okna.
2: Dobrý nápad. Otevři jedno, jo?
3: Pazouli nahoru, chlapečku.
0: Starý trik, co? Dole pod záclonou koukají špičky prázdných bot, aby si jeden myslel, že za záclonou někdo stojí a on je zatím schovaný na druhé straně šatníku.
3: Drž hubu!
0: Dobrá rána. Tebe si budu pěkně dlouho pamatovat.
3: Moc dlouho ne, kámo. Moc dlouho ne. Takovým haurům dávám moc rád do těla.
2: Dost, Rufe, dost. To stačí. Už o sobě nevím.
3: Jo, takovým jako ty dávám moc rád do těla.
4: Tak tu ženskou našli. Ten fízl se vypařil.
2: Tak dík. To se ti povedlo, Rufe. Zmizel dřív, než tam dorazila policie.
3: To není možný, šéfe. Byl tvrdě v limbu. Polil jsem mu bradu džinem, takže by nikdo nebyl na pochybách, že v tom lítá. A ta mrtvá černoška ležela vedle něj, pistoli s jeho otiskama a jedním vystřeleným nábojem jsem nechal ležet na dosah jeho ruky. Dokonalá past.
2: Fouknul, Rufe. A ty jsi zavolal Poldi, aby našli mrtvou ženskou.
3: Ta šlapka si to zasloužila. Zanášela mi s 3 a 4 dalšíma chlapama.
2: Pokud ho nechytí s tím koltem a vsadím 1 000, že ne, tak mu to nemůžou vůbec přišít a lítáš v tom ty. Ty v tom baráku bydlíš a ty jsi měl s tou holkou pletky.
3: Aha. Hádám, že se budu muset zdejknout.
2: Jo, budeš se muset na nějaký čas zdekovat z města. Večerní vlak do Frýska ještě stihneš.
3: Žádný Frýsko, šéfe. Tam jsem kdysi zmlátil jednu fešandu a ta mě schodila.
2: Postarám se o tebe. Dovez zatím vůz dozadu za dům, cestou na nádraží na něco přijdeme.
3: Žádný Frýsko, šéfe.
2: A tu velkou lesklou pistoli nech laskavě. Hezky tady, Rufe.
3: Těžko, šéfe.
2: A co to děláš? Rufe, pust mě.
3: To bude dobrý, šéfe. Za chviličku už uslyšíte zpívat v nebi andělíčky.
0: Jste...
2: tím jsem počítal, Rufe. Už jsem tě znal moc dobře. Vidíš, počítal jsem s tím.
5: Odhoď tu pistoli, křiváku.
2: Jo.
0: Říkal jsem si, že se ještě uvidíme.
2: Píte, kde se tady bereš?
0: Zadní vchod byl otevřený, měl bys ho zamykat, křiváku.
2: No, škrtil mě. Byla to sebeobrana. Chtěl jsem volat policii. Zastřelil jednu černošku.
0: O tý boudě vím všechno.
2: No, tak když mi někdo šlape na paty, tak se rozzuřím. To bys měl vědět, Píte.
0: Pokusil se vyždímat z Johna Vidoryho nějaký prachy, co? Ale... Zaskočil jsem v tom za token. Chci vědět všechno, co zatím ještě vězí.
2: Ruce pryč od malý vorovi.
0: Ale... Ruf je mrtvý. To se ti hodí, co? Kde je to děvče?
2: Tak dobře. Kolik za to, abys držel jazyk za zuby? 500? To jsou pro pobudu Central Avenue docela slušný prachy, ne?
0: To s Vidorym ti mělo vynést papír, křiváku. Alespoň pro začátek. Noon Street máš skoro za barákem. To musíš nutit ženské, aby za tebe dělali špinavou práci? Podle mého si jen potřeboval dokázat, aby skákala jak poručí.
2: Vezmi si peníze a vypadni.
0: Kde je? Nikdo si o ní nedělá starosti, jenom já, poslyš. Křiváku, nedal si náhodou do nějakého bordelu?
2: Sklapni zobák, Píte. Víš, jak to v téhle čtvrti dopadá s krysama, co se moc zajímají?
0: Jo, vedou noční podniky. Jsi jenom neforemnej pytel šatstva, křiváku. Tak kam jsi tu holku ulil?
2: Noon Street 4623. A ptej se po Renovi.
6: Tak, pane Vidory, teď úsměv. Takovej ten smutnej, co všem ženským vyráží dech. To je ono.
7: Stačí to takhle?
6: Nebylo to špatné, pane Vidory. Ale už jsem vás viděl lepší. Zkusíme to ještě jednou.
7: Neměl jsem to lehké.
6: Bodeď! Vitriol v obličeji není žádná legrace. Děkuju, pane Vidory.
7: Naschledanou.
8: Řekla bych, že se ti podařilo prvotřídně skórovat.
7: Press Tribune, 3 zpravodajské agentury a Los Angeles News. To není špatné. Ale nikoho nechytili. Až na nevinného náhodného chodce. Nevíš třeba o tom vydírání něco sama, Irmo?
8: Já? Myslíš si, že bych se kvůli mizerné tisícovce pouštěla do takovéhle šalmastiky? Nezbírám drobky, Johnny. Jdu vždycky za balíkem, to si pamatuj. Pojďme se projet, Johnny, zbožňuju noční vzduch. Připomíná mi, že jsem kdysi měla mandle. Je krásná noc a ty máš krásné auto. Taky bych mohla prozradit novinám pár příhod, kdyby se ti to nelíbilo.
7: Jistě, zlato, pojedeme se projet. Ale zmizíme postranním východem. Co kdyby se dole potloukali ještě dělací novináři?
8: Lidi mě viděli vejít, viděli mě tady, tak o co ti jde?
7: Ale... Sakra. Haló, tady John Vidory. Ne, právě jsem na odchodu. Tak dobrá. Počkejte okamžik.
8: Špatné zprávy, Johnny, zežloutnul si jako citron.
7: Vypadni odsud, sakra, a hned.
8: Zase nějaký strašák.
7: Řekl jsem, abys vypadla a hni s sebou, jestli nechceš stýzout další.
8: No ne, Johnny, fackovat ženskou. To ti nedaruju, Johnny.
7: Halo, volci, jste tam ještě? Dobře, přijeďte sem, ale pospěšte si. A jděte po stranním vchodem, aby vás neviděli novináři.

0: Dále. Kdo jste, co tady chcete?
1: Jen klid, Vidory. Přišli jsme si cosi vyjasnit.
0: Aha, už si vzpomínám. Vy jste ten člověk, co mi ho sem přivedla policie. Co pro vás můžu udělat? Jak jsem slyšel, byl to omyl. Kde je ta dívka?
2: Vy jste opravdu ten slavný herec, John Vidory.
1: To je Token Vorová, ta dívka, co měla sebrat ty vaše peníze.
0: Mám zavolat policii?
1: No, to bych vám neradil. Víte, Vidory, bývám často na Noon Street. Znám tamní ostré hochy a vím, kdo tam patří a kdo ne. Když jsem tuhle holčičku zahlíd v jednom bife na Noon Street, věděl jsem, že tam nepatří. Byla nervózní a pořád se koukala na hodinky. Tak jsem šel kousek cesty za ní.
0: Proč mi to vykládáte? Co s tím mám společného já?
1: Šla po Noon Street a já jsem jí schoval v jednom průchodu. Pak přijel velký černý auták, stlumil světla a na chodník vylítly vaše peníze. Byla vyděšená. Požádala mě, abych pro ně doběh. Udělal jsem to.
0: Nevypadá na podvodnici. Zmínil jste se o ní na policii?
1: Policii? Ani nápad. Takovou příležitost si nenecháme ujít. Chceme taky na tom něco trhnout.
0: Tak. Vyděrači. Kolik? A co za to nabízíte?
1: Mlčení. Jenom mlčení.
0: Mlčení? O čem chcete mlčet?
1: Ty vyhrušky vitriolem jsou holý nesmysl. Údajné vydírání byl podvod. Reklamní trik, to je všechno.
0: Vypadněte. Vypadněte, ať jste kdo jste, oba. Seberte se a už ať jste venku.
1: Tahle dívka pracuje pro křiváka Volce v Juggernautu. Takový obyčejný ženský strašpitel. A takovou pošle křivák pro peníze. Všecko. Všecko bylo připravené, aby jí sebrali. Kdyby něco pípla o Volcovi, Poldum by se vysmál. Odehrálo se to málem za jeho barákem. Lokál mu dost vynáší, pro takový směšný peníze by se ani neohnul. A už vůbec by pro ně neposlal takovou pitomou holku.
0: To byste dost těžko dokazoval.
1: Poldové by mu napůl uvěřili, aby byste pak udělal velké gesto a odmítl tu holku zažalovat. Za to byste měl reklamu, kterou moc a moc potřebujete. Kopec reklamy. Jenomže jsem se do toho zapletl nečekaně já.
0: Na bývalého boxera máte docela slušnou fantazii. Ale co z toho? Zavolám policii a řeknu jim, že se mě pokusil vydírat. Budou věřit víc mně nebo po budově z Noon Street? Co myslíte?
1: No, tak to se ještě uvidí. Volc nás vylákal do kanceláře a tam mě takový velký opičák jménem Roof divně uškrtil. Když jsem přišel k sobě, byl jsem v cizím bytě a ležela tam nějaká mrtvá černoška. Byla zastřelená kulkou z mého koltu.
0: To v tom doslítáte.
1: Byl jsem politý džinem a někdo zavolal policajty. A to Ken Vorovou dal Volc pro jistotu zavřít do jednoho bordelu na Noon Street. Proč tolik násilí, Vidony? Protože Volc měl na vás narafičenou perfektní vyděračskou akci. Vysával by vás, až byste byl bělejší než andělský křídlo. A vy byste klopil. Měl byste sice svoji reklamu, ale... Za jakou cenu?
2: Pan Volc.
3: Já věděl, že se ještě uvidíme, Píte. Říkal jsem si, že si tu příležitost nenecháš ujít.
1: Odlož tu pistoli, křiváku, umíš s ní moc špatně zacházet. Mohl bys si ještě ublížit.
0: Postarejte se o něho, Volci. Na něco takového nemám nervy.
3: Tady s tím nemůžu nic dělat, Vidory. A taky bych ho odsud nerad vyváděl sám. Vezměte si plášť a klobouk.
0: A co bude s tou dívkou?
2: Je to Gauner, ale je božský.
0: Zpočátku se mi ten plán zdál v pořádku. Takové za vlasy přitažené boudy se v Hollywoodu dělali už dříve a často. Nepočítal jsem ovšem, že dojde k zabíjení. Ne, moc si v tom nejedu. Schovejte tu pistoli a odejděte.
3: Karty už jsou rozdané, teď nemůžete cuknout.
1: Neposlouchejte ho, Vidory, je vyřízený.
0: Tuhle hru jsem rozehrál sám. I když je mizerná, přece jen je to moje hra. Dejte tu pistoli pryč, Volci, a zmizte.
2: On má také pistoli. Pane bože, to je jako v nějakém filmu.
3: Dojděte si pro klobouk, Vidory.
0: Je mi líto.
1: Štěstí začátečníka, Vidory.
0: Tohle byl záblesk mého celkem nějak mimořádného charakteru. Je mrtvý?
1: Jo. Chtěl vás do toho zatáhnout ještě hlouběji, abyste už nemohl cuknout. Byl jsem totiž taky jeho jediné alibi, až se bude vyšetřovat vražda jedné mladé černošky.
0: To je mi líto. Promiňte, já se musím posadit. Točí se mi hlava.
2: Páni, ten je krásný.
1: Slečna Vorová má rodinu ve Frýsku, Vidory. Měl byste jí dát slušný dárek a poslat jí domů. Na Volcovu stopu mě totiž přivedla ona. Tím jsem se do toho zapletl. Řekl jsem mu, oč běží, a on přiběh sem, aby vám zacpal ústa. Poldum to sice přijde k smíchu, ale budou se smát do rukávu. Konec konců jste známá osoba. A reklamu z toho budou mít i oni. A o tom vyděračství se nikdo nedozví. Souhlasíte?
0: Jste opravdu velkorysý. Nezapomenu vám to.
2: Proboha, omdlel.
1: Jo. Dejte mu pěkně velkou pusu a určitě přijde zase k sobě. A budete mít vzpomínku na celý život. Herec. Fuj, tajma.
4: Toho Kašpara málem ranila mrtvice.
1: No, až se trochu vzpamatuje, nebude ani vědět, co se stalo.
4: Co budeš teď dělat?
1: Vrátím se na Nun Street. Dělám teď tajného agenta protinarkotického oddělení. Do téhle prkotiny jsem se zamotal vlastně náhodou.
4: Bylo ti líto ty hezký tvářičky, co?
1: Chudá holka s nevinnýma očima a pošlou jí pro výpalný na Nun Street. Kdo ví, co by z ní bylo za pár let?
4: Když bude rozumná, tak se s tím, co dostala od Vidorio, udrží do konce života nad vodou.
1: No, to byla jediná opravdová věc, kterou ten hollywoodský pajdulák udělal.
4: Tak hodně štěstí, Píte.
1: Dík.
4: A ať se brzo nepotkáme.
1: Někdy si připadám jako volský voko. Krásný kulatý žloutek mezi nekonečným bílkem gaunerů.
4: Opatruj se, Pítem.

0: Milan Kundera, falešný autostop.
1: Rafička na měřiči benzínu klesla najednou k nule a mladý řidič dvousedadlového osobního auta prohlásil, že je to k vzteku, kolik to auto žere. Jenom abychom zas nezůstali stát bez benzínu, prohlásila dívka, asi 22letá, a připomněla řidiči několik míst na mapě vlasti, kde se jim to již stalo. Mladík odpověděl, že si nedělá starosti, protože cokoliv zažije s ní, má pro něho půvab dobrodružství. Dívka oponovala, pokud jim došel uprostřed cesty benzín, bylo to prý vždycky dobrodružství pouze pro ni, protože mladík se schoval a ona musela zneužívat svého půvabu. Stopnout auto, nechat se odvést k nejbližší pumpě, znovu stopnout auto a vrátit se s kanistrem zpět. Mladík se otázal dívky, zda šoféři, kteří ji vezli, byli tak nepříjemní, že mluví o svém úkolu jako o příkoří. Odpověděla s neobratnou koketností, že byli někdy velice příjemní, ale co prý z toho měla, když byla obtížena kanistrem a musela se s nimi rozloučit dřív, než si stačila něco začít. Mizero, řekl mladík. Dívka prohlásila, že není mizera ona, nýbrž právě on. Bůh ví, kolik dívek ho zastavuje na silnici, když jezdí autem sám. Mladík vzal za jízdy dívku kolem ramen a políbil ji lehce na čelo. Věděl, že ho má ráda a že na něho žárlí. Žárlivost není ovšem nijak příjemná vlastnost, ale není-li jí nadužíváno, je-li spojena se skromností. Má v sobě kromě své nepohodlnosti i cosi dojemného. Mladík si to aspoň myslel. Protože mu bylo pouze 28 let, zdálo se mu, že je stár a poznal vše, co může muž u žen poznat. Na dívce, která seděla vedle něho, oceňoval právě to, co dosud u žen poznal nejméně, její čistotu. Rafička byla už na nule, když mladík zahlédl vpravo tabuli, která oznamovala černou kresbou pumpy, že benzinová stanice je vzdálena 500 metrů. Dívka sotva stačila prohlásit, že jí spadl kámen ze srdce a mladík už dával směrovku doleva a vyjížděl na prostranství před pumpami. Musel však zastavit na kraji, protože u pumpy stál objemný vůz s velkou plechovou nádrží a tlustou hadicí napájel pumpu benzínem. To si počkáme, řekl mladík dívce a vystoupil z auta. Jak to bude dlouho trvat? Zvolal na chlapíka v montérkách. Minutku, odpověděl chlapík a mladík řekl, tu minutku znám. Chtěl si sednout zase do vozu, ale viděl, že dívka vystoupila druhými dvířky také. Já si zatím odskočím, řekla. Kam pak? Zeptal se mladík schválně, protože chtěl vidět dívčiny rozpaky. Znal se s ní už celý rok a dívka se stále ještě uměla před ním stydět. A on okamžiky jejího studu velmi miloval. Jednak proto, že se jimi odlišovala od žen, s kterými se stýkal před ní, jednak proto, že věděl o zákonu obecné pomíjivosti, který mu činil vzácným i stud jeho dívky. Dívka opravdu neměla ráda chvíle, kdy musela za jízdy, mladík jezdíval často mnoho hodin bez zastávky, prosit o malé zastavení někde u lesíka. Měla na něho vždycky vztek, když se s hraným údivem ptal, proč má zastavovat. Věděla, že její stud je směšný a staromódní. Mnohokrát si ověřila ve svém zaměstnání, že se jí pro její choulostivost smějí a schválně ji provokují. Vždycky se už předem styděla za to, že se bude stydět. Často toužila potom, aby se uměla cítit ve svém těle volně, bezstarostně a neúzkostně, tak, jak to uměla většina žen kolem ní. Vymyslela si pro sebe i zvláštní výchovné přesvědčování. opakovala si, že každý člověk dostane při narození jedno z milionů nachystaných těl, jako by dostal přidělenu jednu z milionů místností v nesmírném hotelu. Že tělo je tedy nahodilé a neosobní, že je to jen propůjčená a konfekční věc. Takhle si to všelijak opakovala, ale cítit tak nikdy neuměla. Ten dualismus těla a duše jí byl cizí. Byla sama příliš svým tělem a proto je pociťovala vždycky úzkostně. S takovou úzkostlivostí přistupovala i k mladíkovi, kterého poznala před rokem a s kterým byla šťastná snad právě proto, že nikdy neodděloval její tělo od její duše a mohla s ním žít celé. V té nerozpolcenosti bylo štěstí, jenomže za štěstím hned číhá podezření a dívka jich byla plna. Často jí třeba napadlo, že jiné ženy, ty neúzkostlivé, jsou přitažlivější a svůdnější a že mladík, který se netajil, že tento typ žen dobře zná, jí někdy za takovou ženou odejde. Mladík sice prohlašoval, že je jich na celý život přesycen, ale ona věděla, že je dosud mnohem mladší, než si myslí. Chtěla, aby byl celé její a ona celé jeho, ale často se jí zdálo, že čím víc usiluje dát mu vše, tím víc mu cosi upírá. Právě to, co člověku dává láska nehluboká a povrchní, co člověku dává flirt. Trápila se tím, že neumí být kromě vážnosti i lehkovážná. Ale tentokrát se netrápila. A vůbec na nic takového nepomyslela. Bylo jí dobře. Byl první den jejich dovolené. 14denní dovolené, na kterou soustředila celý rok svou touhu. Byla modrá obloha. Celý rok myslela s hrůzou na to, bude-li opravdu modrá obloha. A on byl s ní. Na jeho kampa zrudla a odběhla beze slova od auta. Obešla stanici, která stála na kraji silnice, zcela o samotě obklopena poli. Asi 100 metrů odtud, ve směru jejich další cesty, začínal les. Vydala se k němu, ztratila se v něm za keříčkem a po celou dobu v sobě hýčkala pocit pohody. I radost z přítomnosti milovaného muže se dá totiž nejlépe prožít o samotě. Kdyby byla jeho přítomnost nepřetržitá, vlastně by byla přítomna jen svým ustavičným míjením. Zadržet je jí možno jen ve chvilkách osamění. Potom vyšla z lesa na silnici. Bylo odtud vidět stanici. Kamion z nádrží již odjížděl, osobní auto se sunulo k červené věžičce pumpy. Dívka se dala po silnici dál a jen chvílemi se ohlédla, zda už nejede. Pak je uviděla. Zastavila se a začala na ně mávat tak, jak mávají na cizí auto stopaři. Auto přibrzďovalo a zastavilo těsně u dívky. Mladík se naklonil k okénku, vytočil je dolů, usmál se a zeptal se: kam byste chtěla, slečno? Jedete do Bystrice? Zeptala se dívka a koketně se na něho usmála. Prosím, posaďte se, otvíral mladík dveře. Dívka usedla a auto se rozjelo. Mladík byl vždycky rád, když byla jeho dívka veselá. Nebývalo to tak často. Měla dost obtížné zaměstnání, nevrlé prostředí, mnoho přesčasových hodin bez náhradního volna, doma nemocnou matku, bývala unavená. Nevynikala ani zvlášť dobrými nervy, ani sebejistotou a propadala snadno úzkostem i strachu. Dovedl proto přivítat každý projev její veselosti s něžnou starostlivostí pěstouna. Usmál se na ní a řekl: mám dnes štěstí. Jezdím autem už 5 let, ale tak hezkou stopařku jsem nikdy nevezl. Dívka byla mladíkovi za každou jeho lichotku vděčna. Chtěla se chvíli pozdržet v jejím teple a proto řekla: lhát umíte dobře. Vypadám jako lhář? Vypadáte, že rád lžete ženám, řekla dívka, a v jejich slovech byl mimoděk trochu staré úzkosti, protože opravdu věřila, že její mladík lže rád ženám. Mladíka dívčiny žárlivosti už někdy zlobívaly, ale tentokrát je mohl lehce pominout, protože věta přece neplatila jemu, nýbrž neznámému řidiči. A tak se jenom banálně zeptal: vadí vám to? Kdybych s vámi chodila, tak by mi to vadilo, řekla dívka, a byl to jemný pedagogický vzkaz mladíkovi. Ale konec věty už platil jenom cizímu řidiči. Vás neznám, tak mi to nevadí. Na vlastním muži ženě vždycky vadí mnohem víc věcí než na cizím. To byl zas jemný pedagogický vzkaz mladíka dívce. Takže vzhledem k tomu, že jsme si cizí, mohli bychom si dobře rozumět. Dívka úmyslně nechtěla rozumět pedagogické narážce a proto se teď obrátila výhradně jenom k neznámému řidiči. Co z toho, když se za chvíli rozejdem? Proč? Zeptal se mladík. V Bystrici přece vystoupím. A co když vystoupím s vámi? Dívka se po těchto slovech na mladíka poohlédla a zjistila, že vypadá přesně tak, jak si ho představuje v nejtrýznivějších hodinách žárlení. Zděsila se, jak s ní neznámou stopařkou lichotivě koketuje a jak mu to sluší. Odsekla mu proto se vzdorovitou provokativností: co vy byste se mnou, prosím vás, dělal? S tak krásnou ženou bych se moc nerozmýšlel, co dělat, řekl mladík dvorně a mluvil v té chvíli zase mnohem víc ke své vlastní dívce než k postavě stopařky. Ale dívce bylo, jako by ho v té lichotné větě přistihla, jako by na něm podvodným trikem vyloudila přiznání. Pocítila k němu krátkou prudkou zášť a řekla: neděláte si moc velké oči? Mladík se podíval na dívku. Její vzdorovitá tvář zdála se mu být plna křeči. Pocítil k dívce lítost a zatoužil po jejím známém, obvyklém pohledu, o němž říkával, že je dětský a prostý. Nahnul se k ní, objal ji rukou kolem ramen a řekl tiše jméno, kterým ji obvykle oslovoval a kterým chtěl nyní zrušit hru. Ale dívka se mu vyvinula a řekla: berete to nějak moc zprudka? Odstrčený mladík řekl: promiňte, slečno, a díval se mlčky před sebe na silnici. Lítostivá žárlivost opustila však dívku tak rychle, jako ji přepadla. Měla přece rozum a věděla,

0: dotěrného řidiče jen proto, aby zpomalila dobývání a dodala mu více dráždivosti. Pootočila se k mladíkovi a řekla mazlivě: já vás, pane, nechtěla urazit. Odpusťte mi, už se vás nedotknu, řekl mladík. Měl na dívku vztek, že ho neposlechla a odmítla být sama sebou, když potom zatoužil. A když dívka tedy trvala nadále na své masce, přenesl mladík svou zlost na cizí stopařku, kterou představovala. A tak najednou objevil charakter své role. Přestal s galantnostmi, jimiž chtěl oklikou lichotit své dívce, a začal hrát muže tvrdého, obracejícího se k ženám spíš hrubšími stránkami mužství, vůlí, sarkazmem, sebevědomím. Tato role byla docela protikladná mladíkovu starostlivému přístupu k dívce. Než ji poznal, choval se sice k ženám skutečně spíš drsně než jemně, ale démonicky tvrdému muži se nepodobal nikdy, protože nevynikal ani silou vůle, ani bezohledností. Nepodobal-li se mu však, tím víc se mu kdysi toužil podobat. Je to zajisté touha dost naivní, ale co naplat, dětinské touhy odolávají všem nástrahám dospělého ducha a přežívají ho často do hlubokého stáří. A ta dětinská touha využila rychle příležitosti vtělit se do nabídnuté role. Dívce byla mladíkova sarkastická odměřenost velice vhod. Osvobozovala ji od ní samé. Ona sama to byla přece především žárlivost. Ve chvíli, kdy přestala vedle sebe vidět mladíka galantně svádějícího a uviděla jeho nepřístupnou tvář, její žárlivost se utišila. Dívka mohla zapomenout na sebe samu a oddat se své roli. Své roli? Jaké? Byla to role ze špatné literatury. Stopařka zastavila auto ne proto, aby se svezla, ale aby svedla muže, který v autu jel. Byla to prohnaná svůdkyně, výborně disponující svými půvaby. Dívka vklouzla do té pitomé románové postavičky s lehkostí, která ji samu v zápětí překvapila a okouzlila. A tak spolu jeli cizí řidič a cizí stopařka. Nic nechybělo mladíkovi v životě víc než bezstarostnost. Silnice jeho života byla narýsována s bezohlednou přísností. Zaměstnání se nevyčerpávalo jen 8 hodinami denně. Prosakovalo i do ostatního času povinnou nudou schůzí i domácím studiem. A prosakovalo pozorností nesčetných kolegů a kolegyň i do jeho časově chudičkého soukromí, které nikdy nezůstalo utajeno a stalo se ostatně už několikrát předmětem klepů i veřejného jednání. Ani 2 týdny dovolené neposkytly mu pocit osvobození a dobrodružství. Šedý stín přísné plánovanosti ležel i tu. Nouze o letní byty ho donucovala, že si musel zamluvit pokoj v Tatrách už před půl rokem a že k tomu potřeboval doporučení od závodní rady svého podniku, jehož všudy přítomná duše o něm tedy nepřestala ani na chvíli vědět. Byl s tím vším smířen. Přesto ho však občas přepadala hrozná představa silnice, po které je hnán, na níž je všemi viděn a ze které nesmí odbočit. Ta představa se mu vybavila i nyní. Podivným krátkým spojením se mu stotožnila obrazná silnice se skutečnou silnicí, po níž jel. A to ho přivedlo k náhlé střeštěnosti. Kam jste říkala, že chcete jet? Zeptal se dívky. Do Banské Bystrice, odpověděla. A co pak tam budete dělat?
1: Mám tam schůzku.
0: S kým pak?
1: S jedním pánem.
0: Auto přijíždělo právě na velké rozcestí.

0: Řidič zmírnil rychlost, aby si mohl přečíst tabule označující směry. Pak odbočil doprava. Co se stane, když na tu schůzku nepřijedete? To byste měl na svědomí vy a musel byste se o mne postarat. Vy jste si zřejmě nevšimla, že jsem odbočil na Nové Zámky.
1: Opravdu? Vy jste se zbláznil?
0: Nebojte se, já se o vás postarám, řekl mladík. Hra rázem nabyla vyšší kvality. Auto se nevzdalovalo jen imaginárnímu cíli Banské Bystrice, ale i skutečnému cíli, k němuž ráno vyjelo, Tatrám a objednanému pokoji. Hraný život atakoval náhle život nehraný. Mladík se vzdaloval sám sobě a své přísné silnici, z níž dosud nikdy neodbočil stranou.
1: Ale vždyť jste říkal, že jedete do Nízkých Tater,
0: divila se dívka. Jedu, slečno, kam se mi zachce. Jsem svobodný člověk a dělám to, co chci a co se mi zlíbí. Když dojeli do Nových Zámků, začalo se už stmívat. Mladík tu nikdy nebyl a trvalo chvíli, než se tu zorientoval. Několikrát zastavil auto a ptal se kolem jdoucích, kde je hotel. Bylo tu několik rozkopaných ulic, takže jízda do hotelu, i když byl, jak všichni dotazovaní tvrdili, zcela blízko, vedla tolika oklikami a objížďkami, že to trvalo téměř čtvrt hodiny, než u něho konečně zastavili. Hotel vypadal nevábně, ale byl to jediný hotel ve městě a mladíkovi se už nechtělo jezdit dál. Řekl tedy dívce, počkejte, a vystoupil z auta. Když vystoupil, byl samozřejmě zase sám sebou a zdálo se mu mrzuté, že se na večer octl někde úplně jinde, než mínil. Tím mrzutější, že ho k tomu nikdo nenutil a že to vlastně ani on sám nechtěl. Vyčítal si střeštěnost, ale pak mávl rukou. Pokoj v Tatrách do zítřka počká a nemůže škodit, jestliže oslaví první den dovolené nějakou nepředvídaností. Prošel restaurací zakouřenou, zaplněnou, hlučnou a ptal se, kde je recepce. Poslali ho dozadu ke schodišti, kde za zasklenými dveřmi seděla obstarožní blondýna pod tabulí plnou klíčů. S potížemi získal klíč od jediného volného pokoje. I dívka, když osaměla, schodila ze sebe svou roli. Nepociťovala však mrzutost, že se octla v neočekávaném městě. Byla mladíkovi tak oddána, že nepochybovala nikdy o ničem, co udělal, a svěřovala mu s důvěrou hodiny svého života. Za to se jí znovu vynořila myšlenka, že snad právě tak jako teď ona čekávají na muže v jeho autě jiné ženy, s kterými se potkává na služebních cestách. Ale ku podivu ta představa tentokrát nijak nebolela. Dívka se totiž v zápětí usmála nad tím, jak je to krásné, že tou cizí ženou je nyní ona. Tou cizí, neodpovědnou a neslušnou ženou, jednou z těch, na které tolik žárlila. Zdálo se jí, že jim všem tím vypaluje rybník, že přišla na to, jak se zmocnit jejich zbraní, jak dát mladíkovi to, co mu až dosud dát neuměla. Lehkost, necudnost, nevázanost. Naplnili ji zvláštní pocit spokojenosti, že ona sama jediná má schopnost být všemi ženami a svého miláčka takto zcela, ona sama jediná, zaujmout a pohltit. Mladík otevřel dvířka auta a zavedl dívku do restaurace. V hluku, špíně a kouři objevil jediný volný stolek v koutě.
2: Tak jak se teď o mne postaráte? Zeptala se dívka vyzývavě. Co máte ráda jako aperitiv?
0: Dívka nebyla moc na alkohol. Ještě tak pila víno a chutnal jí vermut. Tentokrát však řekla schválně, vodku. Výborně,
2: řekl mladík a objednal vodku. Doufám, že se mi neopijete.
1: A kdyby? Řekla dívka.
2: Mladík neodpověděl a zavolal číšníka. Poručil dvě vodky a biftek k večeři. Číšník donesl za chvíli tácek s dvěma kalíšky a postavil ho před ně. Muž zvedl kalíšek a řekl:
1: Na vás.
0: Duchaplnější přípitek vás nenapadne?
2: Bylo tu něco, co muže začínalo na dívčině hře dráždit. Teď, když jí seděl tváří v tvář, pochopil, že to nejsou jen slova, co z ní dělá kohosi cizího, ale že je celá proměněná, v gestaci i v mimice, a že se podobá až nechutně věrně tomu modelu žen, který tak dobře znal a k němuž pocitoval lehký odpor. A tak, drže kalíšek v pozvednuté ruce, opravil svůj přípitek.
0: Dobrá, nepřipiju tedy na vás, ale na vaše plemeno, v němž se tak zdařile spojuje to lepší ze zvířete a to horší z člověka.
2: Myslíte tím plemenem všechny ženy? Ptala se dívka.
0: Ne, myslím jen ty, které se podobají vám.
2: Stejně mi nepřipadá moc vtipné srovnávat ženu se zvířetem.
0: Dobrá, držel mladík pozvednutý kalíšek. Nepřipiju tedy na vaše plemeno, ale na vaši duši. Souhlasíte? Na vaši duši, která se rozsvěcuje, když se spouští z hlavy dolů do břicha a která zhasíná, když stoupá zase vzhůru do hlavy.
2: Dívka zvedla kalíšek.
0: Dobře, tak na mou duši, která se spouští do břicha. Ještě jednou se opravím, řekl mladík. Raději na vaše břicho, do kterého se spouští vaše duše.
2: Na moje břicho, řekla dívka. A její břicho, když je teď výslovně pojmenovali, jako by odpovídalo na zavolání. Cítila každý milimetr jeho kůže. Pak přinesl číšník biftek a mladík objednal další vodku se sodou. Připili tentokrát na dívčina ňadra a rozhovor pokračoval dál v divném frivolním tónu. Mladíka dráždilo čím dál tím víc, jak dívka umí být tou lascivní slečnou. Když to tak dobře umí, pomyslel si, znamená to, že jí opravdu také je? Žádná cizí duše do ní přece nevstoupila odkud si z prostoru. To, co tu hraje, je ona sama. Snad je to ta část její bytosti, která je jindy držena pod zámkem a kterou teď záminka hry vypustila z klece. Dívka si možná myslí, že hrou zapírá sama sebe, ale není to právě naopak. Nestává se teprve ve hře sama sebou? Neosvobozuje se hrou? Ne, naproti němu nesedí žádná cizí žena v těle jeho dívky. Je to jen jeho dívka, ona sama, nikdo jiný. Díval se na ní a cítil k ní rostoucí nechuť. Avšak nebyla to jen nechuť. Čím více se mu dívka psychicky vzdalovala, tím víc po ní fyzicky toužil. Cizota duše ozvláštnila dívčino tělo. Ba vlastně ona ho teprve učinila tělem. Jakoby až dosud existovalo pro mladíka v oblacích soucitu, něhy, starostlivosti, lásky a dojetí. Jakoby bylo ztraceno v těch oblacích. Ano, jako by bylo tělo ztraceno. Mladíkovi se zdálo, že dnes poprvé vidí dívčino tělo. Po třetí vodce se sodou se dívka zvedla a koketně řekla: Pardon. Mladík řekl: Smím se vás zeptat, kam jdete, slečno? Vyčurat se, jestli dovolíte, řekla dívka
0: a odcházela mezi stoly dozadu k plyšové plentě. Byla spokojená, jak ohromila mladíka slovem, které od ní přes veškeru jeho nevinnost nikdy neslyšel. Nic jí nepřipadalo lepším vystižením ženy, kterou hrála, než koketní důraz položený na zmíněné slovo. Ano, byla spokojená. Byla v nejlepší míře. Hra ji strhovala. Dávala jí pocítit, co dosud nepocítila. Třeba ten pocit bezstarostné neodpovědnosti. Ona, která se vždy obávala každého svého příštího kroku, cítila se náhle zcela uvolněná. Cizí život, v kterém se ocitla, byl život bez studu, bez životopisných determinací, bez minulosti i budoucnosti, bez závazků. Byl to život mimořádně svobodný. Dívka, jsouc stopařkou, směla vše. Vše jí bylo dovoleno. Cokoliv říkat, cokoliv dělat, cokoliv cítit. Šla sálem a uvědomovala si, jak je od všech stolů pozorována. I to byl nový pocit, který nepoznala. Neslušná radost z těla. Až dosud se v sobě nikdy neuměla beze zbytku zbavit té 14-leté dívenky, která se stydí za svá prsa a má pocit nepříjemné neslušnosti, že jí vyčnívají z těla a jsou viditelná. I když byla pyšná na to, že je hezká a pěkně rostlá, byla ta pýcha vždy hned korigována studem. Tušila dobře, že ženská krása funguje především jako sexuální výzva a bylo jí to nepříjemné. Toužila, aby se její tělo obracelo jen k člověku, kterého miluje. Když si muži prohlíželi na ulici její poprsí, zdálo se jí, že tím pustoší i kus nejtajnějšího soukromí, které patří jen jí a jejímu milenci. Ale teď byla stopařkou, ženou bez osudu. Byla zbavena něžného pouta své lásky a začala si uvědomovat intenzivně své tělo. Cítila je tím dráždivěji, čím cizejší byly oči, které je pozorovaly. Už šla kolem posledního stolu a nějaký přiopilý muž, chtěje se pochlubit svým světáctvím, oslovil ji francouzsky: Combien, mademoiselle? Dívka tomu rozuměla. Vypjala se a prožívala každý pohyb svých kyčlí. Zmizela za plentou. Byla to všechno divná hra. Ta podivnost byla například v tom, že mladík, i když se sám znamenitě vtělil do neznámého řidiče, nepřestával vidět v stopařce stále svou dívku. A právě to bylo trýznivé. Viděl svou dívku, jak svádí cizího muže. A měl tu trpkou výsadu být přitom. Vidět zblízka, jak vypadá a co mluví, když ho podvádí, když ho podváděla, když ho bude podvádět. Měl tu paradoxní čest být sám tím, s nímž je mu nevěrná. Bylo to o to horší, že ji víc zbožňoval, než miloval. Zdálo se mu vždycky, že její bytost je skutečná jen uvnitř hranic věrnosti a čistoty a že za těmito hranicemi prostě neexistuje, že by za těmi hranicemi přestala být sama sebou, jako voda přestává být vodou za hranicí varu. Když ji nyní viděl, jak překračuje se samozřejmou elegancí tu úděsnou hranici, naplňoval ho hněv. Dívka se vrátila ze záchodu a stěžovala si. Nějaký chlapík mi tam řekl: Combien, mademoiselle? Nedivte se, řekl mladík. Vždyť vypadáte jako děvka. Víte, že mi to vůbec nevadí? Měla jste s tím pánem jít. Mám tady přece vás. Můžete jít s ním po mně. Domluvte si to s ním. Nelíbí se mi. Ale v zásadě proti tomu nic nemáte.
1: mít za noc několik mužů.
2: Proč ne? Když jsou hezcí,
1: máte je raději po sobě? Nebo zároveň?
2: Tak i tak, řekla dívka.
1: Rozhovor zacházel do čím dál větších nehorázností. Dívku to mírně šokovalo, ale nemohla protestovat. I ve hře se skrývá pro člověka nesvoboda. I hra je pro hráče past. Kdyby to nebyla hra a seděli tu skutečně dva cizí lidé, stopařka by se už dávno mohla urazit a odejít. Ale ze hry není úniku. Mužstvo nemůže utéci před koncem ze hřiště. Šachové figurky nemohou uprchnout ze šachovnice. Hranice hřiště jsou nepřekročitelné. Dívka věděla, že musí přijmout jakoukoliv hru právě proto, že je to hra. Věděla, že čím bude hra extrémnější, tím více bude hrou a tím poslušněji ji musí hrát. A bylo marné přivolávat rozum a upozorňovat potřeštěnou duši, že musí od hry zachovat odstup a nebrat ji vážně. Právě proto, že to byla jen hra, duše se nebála. Nebránila se jí a narkoticky jí propadala. Mladík zavolal číšníka a zaplatil. Pak vstal a řekl dívce, můžeme jít. Kam pak? Předstírala dívka údiv.
2: Neptej se a běž, řekl mladík.
1: Jak to se mnou mluvíte?
2: Jako s děvkou, řekl mladík.
1: Šli po špatně osvětleném schodišti. Na odpočívadle pod prvním poschodím stála u záchodu skupina přiopilých mužů. Mladík chytil dívku zezadu kolem těla tak, že jí držel dlaní za prs. Muži kolem záchodku to viděli a začali pokřikovat. Dívka se chtěla vytrhnout, ale mladík jí okřikl: drž! Muži to kvitovali s obhroublou solidárností a adresovali dívce několik sprostých poselství. Mladík s dívkou došel do prvního poschodí a otevřel dveře do pokoje. Rozsvítil. Byl to úzký pokoj s dvěma postelemi, stolkem, židlí a umývadlem. Mladík zamkl dveře a obrátil se k dívce. Stála proti němu ve vzdorovitém postoji s drzou smyslností v očích. Mladík se na ní díval a snažil se zalascivním výrazem objevit známé dívčiny rysy, které něžně miloval. Bylo to, jako by se díval na dva obrazy vložené do jednoho kukátka. Na dva obrazy položené na sebe a prosvítající skrze sebe. Ty dva prosvítající obrazy mu říkali, že v dívce je vše, že její duše je strašně amorfní, že se do ní vejde věrnost i nevěra, zrada i nevinnost, koketnost i cudnost. Ta divoká směsice mu připadala hnusná, jak pestrost smetiště. Oba obrazy stále prosvítaly jeden přes druhý a mladík chápal, že dívka se jen na povrchu odlišuje od jiných, ale ve svých rozsáhlých hlubinách je stejná jako jiné ženy. Plná všech možných myšlenek, pocitů, neřestí, které dávají za pravdu všem jeho tajným pochybám a žárlivostem. Že dojem kontur, které ji vymezují jako individualitu, je jen klam, jemuž podléhá ten druhý, ten, kdo se dívá, on. Zdálo se mu, že ta dívka, tak jak ji miloval, byla jen výtvorem jeho touhy, jeho abstrakce, jeho důvěry a že skutečná dívka stojí teď před ním a je beznadějně cizí, beznadějně jiná, beznadějně mnohoznačná. Nenáviděl ji.
2: Na co čekáš? Svlékni se, řekl.
1: Dívka naklonila koketně hlavu a řekla,
2: Musí to být?
0: Tón, jímž to řekla, zdál se mu velice známý. Zdálo se mu, že mu to kdysi dávno řekla nějaká jiná žena. Jenomže už nevěděl, která. Toužil ji ponížit. Ne stopařku, ale vlastní dívku. Hra splynula se životem v jedno. Hra na ponižování stopařky se stala jen záminkou pro ponižování dívky. Mladík zapomněl, že hraje. Nenáviděl prostě ženu, která stála před ním. Díval se na ní upřeně a vytáhl z náprsní kapsy 50 korun. Podával ji dívce. Stačí? Dívka vzala 50 korun a řekla: na moc mne neoceňujete. Mladík řekl: za víc nestojíš. Dívka se přivinula k mladíkovi. Takhle na mne nemůžeš. Na mne musíš trošku jinak. Musíš se trošku snažit. Objímala ho rukama a natahovala se ústy k jeho ústům. Položil ji na ústa prsty a jemně ji odstrčil. Řekl: líbám se jenom se ženami, které mám rád. A mě nemáš rád? Ne. Koho máš rád? Co je ti potom? Svlékej se. Nikdy se tak nesvlékala. Plachost, pocit vnitřní paniky, střeštěnost, to všechno, co vždycky pociťovala, když se před mladíkem svlékala a nemohla se krýt tmou, to všechno bylo pryč. Stála tu před ním sebevědomá, drzá, osvětlená a překvapená, kde najednou objevila dosud neznámá gesta pomalého, dráždivého svlékání. Vnímala jeho pohledy, odkládala mazlivě každou část oděvu a vychutnávala jednotlivá stádia obnažení. Ale pak stála před ním pojednou úplně nahá a v té chvíli jí projelo hlavou, že tady už veškerá hra končí. Že tak, jako svlékla šaty, svlékla i přetvářku a je teď nahá, což znamená, že je teď sama sebou. A mladík k ní musí přistoupit a udělat gesto, kterým všechno smaže a za kterým už bude následovat jen jejich nejdůvěrnější milování. Stála tedy před mladíkem nahá a přestala v té chvíli hrát. Octla se v rozpacích a na její tváři se objevil úsměv, který náležel opravdu jen jí. Plachý a zmatený. Jenomže mladík k ní nepřistoupil a nesmazal hru. Nepostřehl důvěrně známý úsměv. Viděl před sebou jen cizí krásné tělo své vlastní dívky, kterou nenáviděl. Nenávist opláchla jeho smyslnost ze všeho citového nánosu. Chtěla k němu přistoupit, ale řekl jí: zůstaň stát, kde jsi. Chci tě dobře vidět. Toužil teď jen potom jednat s ní jako s placenou děvkou. Jenomže mladík neměl nikdy žádnou placenou děvku a představy o nich mu zprostředkovávala jen literatura a vyprávění. Obrátil se tedy do těch představ a první, co tam uviděl, byla žena v černém spodním prádle a černých punčochách, tančící na lesklé desce klavíru. V hotelovém pokojíku klavír nebyl. Byl tu jen stolek přistavený ke zdi, nevelký, přikrytý lněným ubrusem. Poručil dívce, aby na něj vylezla. Dívka udělala prosebné gesto, ale mladík řekl: dostala se zaplaceno. Když viděla v mladíkově pohledu neúplatnou posedlost, snažila se pokračovat dál ve hře, i když už nemohla a neuměla. Se slzami v očích vylezla na stůl. Deska byla velká sotva metr krát metr a jedna noha byla o maličko kratší. Dívka stojící na stole měla pocit vratkosti. Ale mladík byl spokojen s nahou postavou, která se teď tyčila nad ním, a její stydlivá nejistota jen podněcovala jeho rozkazovačnost. Chtěl to tělo vidět ve všech polohách a ze všech stran, tak, jak si představoval, že je viděli a budou vidět i jiní muži. Byl sprostý a lascivní. Říkal jí slova, která od něho v životě neslyšela.
2: Chtěla se vzepřít, chtěla utéci ze hry. Nazvala ho křestním jménem, ale on ji hned okřikl, že nemá právo ho nazývat tak důvěrně.
0: A tak nakonec ve zmatku a vnitřním pláči poslouchala. Předkláněla se i dřepala podle mladíkových přání. Salutovala a zase se kroutila v bocích, aby mu předvedla twist. Tehdy při trochu prudším pohybu sklouzl pod její nohou ubrus a málem upadla. Mladíky zachytil a strhl na postel. Spojil se s ní. Zradovala se, že konečně alespoň nyní skončí nešťastná hra a budou to zase oni dva. Takoví, jací byli a měli se rádi. Chtěla se k němu přisát ústy, ale mladík jí odstrčil hlavu a opakoval, že líbá jen ženy, které má rád. Rozplakala se hlasitě, ale ani pláč jí nebyl dopřán, protože mladíkova zuřivá vášeň si postupně získávala její tělo, které pak umlčelo nářek její duše. Na loži byla proti sobě brzy dvě těla dokonale spojená, smyslná a sobě cizí. Bylo to nyní právě to, čeho se dívka celý život nejvíce děsila a čemu se úzkostlivě vyhýbala. Milování bez citu a bez lásky. Věděla, že přestoupila zakázanou hranici, ale pohybovala se za ní nyní už bez odmluv a v plné účastnosti. Jenom kdesi daleko v koutku svého vědomí pociťovala hrůzu nad tím, že nikdy neměla takovou rozkoš a tolik rozkoše jako právě tentokrát za tou hranicí. Pak všecko skončilo. Mladík se zvedl z dívky a sáhl po dlouhé šňůře, která visela nad postelí. Zhasl světlo. Nechtěl vidět dívčinu tvář. Věděl, že hra skončila, ale nechtělo se mu vracet do obvyklého vztahu k dívce. Bál se toho návratu. Ležel teď ve tmě vedle dívky a ležel tak, aby se jejich těla nedotýkala. Po chvíli uslyšel tiché vzlikání. Dívčina ruka se nesměle dětsky dotkla jeho ruky. Dotkla se, stáhla, zase se dotkla. A pak se ozval prosebný vzlikavý hlas, který ho oslovil důvěrným jménem a říkal: já jsem já. Já jsem já. A mladík mlčel, nehýbal se a uvědomoval si smutnou bezobsažnost dívčina tvrzení, v němž neznámé se definuje týmž neznámým. A dívka přešla brzy ze vzlikotu do hlasitého pláče a tu jímavou tautologii opakovala ještě nesčetněkrát. Já jsem já. Já jsem já. Já jsem já. Mladík začal přivolávat na pomoc soucit. Musil ho přivolávat zdálek, protože na blízku nikde nebyl, aby mohl utišit dívku. Bylo před nimi ještě 13 dnů dovolené.
3: Mariáš. Epizoda z počátku mého učitelského povolání pochází ze 60. let minulého století. Tehdy mě umístěnka zavála do Slavkovského lesa, do vesnice Michalovy hory. Nikdy jsem si nemyslela, že se do takových míst někdy dostanu. Školička to byla moc hezká a útulná a nebýt toho, že byla prosta jakéhokoliv spojení s ostatní civilizací, líbilo by se mi tam mnohem víc. Byla to trojtřídka a já jsem dostala přidělenou první třídu. Několik dnů po zahájení školního roku jsem zjistila, že mi tam nechodí 5 dětí z nedaleké vesničky. Zajímavé na tom bylo to, že jejich zápis proběhl před několika lety. Tu před 2, u jiného dítěte před 5, jiný adept se dostavil na jaře tohoto roku. Zkrátka, můj rozum na to nestačil. Obzvlášť, když jsem si spočítala, že nejstaršímu prvňákovi by bylo 13 let. Rozběhla jsem se za ředitelem. Ten samozřejmě věděl, kolik uhodilo. Povinná školní docházka byla sice uzákoněná už za Marie Terezie, nicméně tento fakt zatím do již zmíněné lokality nedošel. Bydleli tam, až na malé výjimky, ve svorné komunitě Romové a ti si s nějakou školou vůbec nelámali hlavu. Dodnes je mi záhadou, jak se dozvěděli o zápisu a jak se stalo, že k němu ty drobečky vlastně přivedli. Když mi ředitel vylíčil, co všechno udělal proto, aby děti do školy nalákal, padla na mě beznaděj. Jak bych já, ubohá začátečnice, mohla vyřešit takový problém? Každý večer jsme sedávali u řídících a často jsme si zahráli kanastu, u které jsme se dobře pobavili a zasmáli. Jednou můj nadřízený povídá, tak jsem se dneska dozvěděl, že se chlapi bavili v hospodě o tom, že tady učí nová mladá učitelka, no a proč taky někdy nepřijdeme posedět? Děvčata, počítejte s tím, že jim to přání splníme. Na vesnici se lidi druží v hospodě a my se tomu musíme podřídit. Já jsem do té doby hospodu nenavštívila, protože se mi tam moc nechtělo, ale trochu zvědavá jsem přece jenom byla. Druhý den jsme s ředitelem a paní řídící vyrazili. V hospodě nás přivítalo zahulené teplíčko a rozjařené, pivem povzbuzené tváře. Samozřejmě, že tam nechyběli ani obyvatelé vesnice, odkud k nám nechodili zmíněné děti zapsané do první třídy. Večer se opravdu vydařil. Ani jsem nevěděla, že jsem tak družná. Celý večer jsme byli středem pozornosti a pohostinnosti. Zanedlouho jsem byla poněkud společensky unavená a kolegové mě raději dopravili domů. Druhý den jsem přišla do školy s bolestí hlavy a s přesvědčením, že v hospodě mě už nikdy nikdo neuvidí. Jo, to máš tedy děvče smůlu, pravil pan řídící. Do hospody rozhodně budeš muset jít. Včera ses totiž vsadila s lakatošovými a červenákovými, že si to s nimi rozdáš v mariáši a když vyhraješ, začnou ti děti posílat do školy. Zatmělo se mi před očima. V životě jsem mariáš nehrála. Brzy jsem zjistila, že si ze mě kolega nestřílí, protože toho byla plná vesnice. Propadla jsem zoufalství, jak jsem mohla něco tak pitomého vymyslet a ještě se vsadit. Jak už to bývá, chvíli se moji kolegové dobře bavili. Když ale viděli moje zděšení, rozhodli se jednat. Hned po vyučování začal kurz výuky mariáše. Na karty jsem byla vždycky docela šikovná a tak bylo po několika lekcích konstatováno, že můžu zase do hospody pustit se do boje o povinnou školní docházku. V lokále to vřelo, spousta chlapů si nenechala ujít příležitost vidět, jak se strapním. Dodnes nevím, jak se stalo, že jsem ten večer ty bodré občany obehrála. Za vyhrané peníze jsem spoluhráčům nechala přinést láhev vodky a tím jsem svoje vítězství spečetila. Druhý den se ve škole objevily všechny zapsané děti. Od té doby jsem mariáš nehrála a vlastně už ani nevím, v čem ta hra spočívá. Ale to vítězství bylo opravdu sladké, taky proto, že mi přineslo popularitu mezi lidmi na vesnici.
4: Část druhá, sudí Benedikt. Než panoš Ota opustil palác Královského hradu, zastavil se ve skriptoriu pro listinu s purkrabskou pečetí. V ní mu Ješek uděloval na celý týden stejné pravomoci, jaké měl místní richtář. Pak se vydal k Budějovické bráně.
5: Co pak nejsi strážný? Tak prošel včera rybář Jakub touhle bránou, nebo ne?
6: Občas tudy chodíval s rybami na trh ke kostelu. Prošel tudy, ale ryby u sebe neměl. Překvapilo mě to. Odbočil tamhle do té uličky.
5: Co je v ní?
6: Dílny řemeslníků, co pracují z kovy. Myslel jsem, že si jde koupit háčky.
4: Ulička byla úzká a temná. U zdí domů ležely hromady dřevěného uhlí a dřeva. Ota vešel do prvního většího domu. Ve dvoře stál přístřešek s kovadlinou a do ní bušil střapatý panoš.
5: Chtěl bych pěkný šperk. Vyrábí je tady někdo?
7: Vyloučeno! Obchodovat s výrobky ze stříbra a zlata v Písku nesmí nikdo. Jsi už druhý v poslední době, kdo s tím otravuje.
5: Kdo byl ten první?
7: Jeden rybář před týdnem. Známe to. Někoho okradl a chtěl lup prodat. Odtáhl, ale všiml jsem si, že se vydal průchodem k chrámu.
5: A včera tu nebyl?
7: U mě ne, ale já bych ho hnal.
4: Před honosným kostelem na nebevzetí Panny Marie zastavil panoše Otu strážný, že s ním chce mluvit richtář. Měli to jen pár kroků. Richtář na něj udeřil, jak se opovažuje vyšetřovat ve městě. Ukázal mu listinu. Mrzutě ji přečetl a vrátil.
6: Nesnaž se mi namluvit, že tebe, pomocníka věhlasného Oldřicha z Chlumu, zajímá smrt chudého rybáře. O co jde ve skutečnosti?
5: Jde o záležitost našeho vznešeného krále. To ti musí stačit. Pomohl bys mi, pokud bys zjistil, kdo z píseckých kupců tajně přiváží ze svých cest šperky do Písku.
6: Jsou tři. Maďara, Tymulák a Domšík. Nikoli ovšem tajně. Jejich otcové získali od krále Václava výsadu, že smějí ročně dovést 5 šperků, ale musí je nabízet tady, v Písku. Je to zcela legální.
5: Tak ty z Domšík? Mám důkaz, že se v Písku obchoduje s kradenými šperky. Můžeš mi v té věci pomoci?
8: Musíte mi je popsat. Pokud jsou ještě ve městě, dozvím se o nich.
5: Jde o prsten a náhrdelník. Ten zavražděný rybář je prodal.
8: Asi před týdnem navštívil mého přítele Tymuláka. Nabízel mu jakýsi šperk, nechtěl ho ukázat, ale Tymulák to stejně odmítl. Tím to pro nás skončilo.
5: Kde má tvůj přítel dům?
8: Naproti kostelu na nebevzetí Panny Marie.
4: Venku se strhla bouřka a než panoš Ota doběhl na hrad, pořádně promokl. Večeře už začala. V čele tabule seděla abatyše Aneška. Byla to žena přísná a zbožná, která ráda kárala nedostatky jiných. Po její pravici seděl zemský sudí Benedikt. Následoval Zbyslav z Valdeka se snoubenkou Eliškou a purkrabí Ješek. Proti nim manželka Bavora ze Strakonic Aneška a společnost jí dělal starší šlechtic, kterého Ota neznal. Představil se jako rytíř Duben z Kestřan.
9: Promokl si. Určitě ti přijde vhod svařené víno. Doma, Slavo!
4: Do sálu vstoupila dívka s blednými tvářemi. Hlavu měla po způsobu řeholnic zavinutou do bělostné loktuše. Vyzařovala z ní pokora a nuda. Mísu s křepelkami postavila před abatyši Anešku a pospíchala zase ke dveřím. Zastavila se však a ohlédla. Její pohled se Otovi ani trochu nelíbil. Byl zlý.
9: Ráno přinesl posel list mého vznešeného synovce českého krále. Ve Štýrsku vyřídil své záležitosti úspěšně. Brzy se tu objeví. Píše také, že Karel z Anjou popravil v Neapoli římského krále Konradina i jeho přítele, Fridricha Babenberského.
10: Znala jsem ho. Nebylo mu ještě ani 20 let.
9: Začal se proti právu titulovat rakouským a štýrským vévodou. Mám pravdu, urozený pane z Valdeka?
11: Zachoval se hanebně, to je pravda. Ale byl neskušený. Možná nemusel skončit na popravišti.
9: Co o tom soudíš ty, Oto?
5: Já jako rytíř neskladávám nic vznešeného v tom, pokud vítěz popraví poraženého soka. Kristus nás učí odpouštět.
9: Tyhle řeči se mi nelíbí. Půjdu se pomodlit do kaple.
10: Rádi tě doprovodíme. Po takové hostině se sluší zpytovat duši.
4: Bouře za okny ještě zesílila a nezdálo se, že by chtěla ustoupit. Po skončení modliteb se do sálu vrátili jen obě Přemyslovny spolu se Zbyslavem z Valdeka a panošem Otou. Na stole stála mísa s ovocem a džbán s vínem.
11: Otec Petr je už starý a jeho duch se vrátil do času mládí. Hrad Valdek zdědím po jeho smrti já. Ale už teď mu neomezeně vládnu. A nevedu si, myslím, špatně. Proto mi náš milostivý panovník nabídl ruku své dcery Elišky. Mám ještě mladšího bratra, který se jmenuje Oldřich.
5: Já musel kvůli bratrovi z rodné tvrze odejít.
11: Ani u nás to není jednoduché. Mám strýce Viléma, kterému se říká Zaječek. Vlastní hrad Žebrák a spoustu vesnic. Nemá děti, proto odkázal majetek mému bratrovi. Jenže loni se strýc znovu oženil s mnohem mladší ženou. Pokud Luitgardu obtěžká, můj bratr nezdědí nic. Podle různých náznaků však soudím, že bratr Oldřich hodlá smrt našeho strýce urychlit, aby o dědictví nepřišel. Strýc Zaječek je teď s naším králem ve Štýrsku, ale bojím se, co se stane, až se vrátí domů.
5: Máš pro svá obvinění nějaké důkazy?
11: Záhy po svatbě uspořádal strýc hon. Na něm můj bratr vystřelil z kuše tak, že se šipka zabodla do stromu prst od strýcovy hlavy.
10: Na honech se nehody stávají. Bratranec mého manžela takhle přišel o oko.
11: O týden později spadl z cimbuří věže kvádr. Strýc se minul jen o vlas. O chvíli později se na schodech vynořil můj bratr. Je čas jít spát. Dobrou noc.
4: Zbyslav odešel sám. Dokud nebyla svatba, neměl právo spát s Eliškou a abatyše Aneška to hlídala ostřížím zrakem. Ota s oběma Přemyslovnami ještě chvíli žertoval a pak tabuli opustil i on. Když panoš Ota vyšel na nádvoří, nad hlavou se mu klenulo jasné nebe plné hvězd. Zamířil k hradní bráně, ale než jí prošel, ze tmy se vyřítil muž na koni. Panoš Ota zahlédl na jeho plášti erb s kančí hlavou, jaký nosili páni z Valdeka. Nijak o tom nepřemýšlel a pokračoval na rynek. Právě když míjel uzonkou uličku mezi dřevěnými boudami masných krámů, zaútočili na něj tři muži. V rukách drželi dřevěné hole a na tvářích měli masky. Vedl je ramenatý hromotluk.
12: Zmalujeme ti hřbet.
13: Na šperky zapomeň, chlapečku, nebo tě taky najdou v příkopě.
4: Ota tasil meč. Ti tři udělali ještě dva nebo tři kroky, pak se ale otočili a prchli. Ota se nemínil s nimi ve tmě nahánět. Vrátil meč do pochvy a pokračoval do zájezdního hostince u Zlatých hroznů. Usnul skoro hned, ale za svítání ho vzbudil křik za dveřmi.
14: Pane Oto, na hradě došlo k vraždě.
5: Koho zabili, pane Purkrabí?
14: Mého strýce, sudího Benedikta.
15: Říkal jsem ti, že jsme příbuzní, ne? Ale to teď není důležité. Probodli ho dýkou. Vrah ho pak ještě zhanobil. Uřízl mu út a ten odnesl. Ctihodná abatyše Aneška vzkazuje, že je tou událostí nesmírně zneklidněná. Rozhodla, že tu věc máš vyšetřovat ty.
5: Pojďme, po cestě mi všechno povíš.
15: Zavraždili ho v mém domě, v Purkrabství. Benedikt totiž odmítl spát v paláci. Já myslím, že se něčeho bál. Dokonce prohlížel dveře, zda mají dobrou závoru.
5: A když jste ho našli?
15: Dveře nebyly vylomené. Musel je sám vrahovi otevřít. Dostat se ovšem v noci do Purkrabství není problém.
4: Tělo zemského sudího Benedikta leželo na podlaze vedle stolu. Dlouhá plátěná košile byla zarudlá krví. Vrah ji nechal vyhrnutou, takže byl vidět zohavený podbřišek. Ota si klekl a začal zkoumat rány na těle. Bylo jich nejméně 30. Okamžitě poznal, že vražednou zbraní nemohla být dýka, ta by zanechala užší stopy. Vrah zabil sudího širokým nožem a bodal jako smyslu zbavený. Na dveřích nebyla ani stopa po násilí. Na složených šatech spočíval naditý váček s penězi. Vrah nepřišel krást.
9: Všem tady u stolu jsem sdělila, že jsem tě pověřila pátráním o to. Teď se můžeš naší urozené společnosti ptát.
5: Když jsem včera odcházel, v bráně jsem se div nesrazil s jezdcem a předpokládám, že to byl Oldřich z Valdeka, tvůj bratr, pane Zbyslave. Mám pravdu? Nikde ho tu však nevidím.
11: Hned za svítání pokračoval v cestě. Musí prý hovořit s naším strýcem Zaječkem.
9: Tvůj bratr vede ovšem spor s pražským biskupem o vesnici nedaleko Litoměřic. A ten spor nedávno rozhodl zemský sudí Benedikt ve prospěch pražské diecéze.
11: Snad si nemyslíš, že sudí ho zabil kvůli nějaké hloupé vesnici on? Máš divné představy o rytířích, ctihodná abatyše.
9: Mám o nich takové představy, jací doopravdy jsou, pane Zvaldeka.
5: Vrah sudímu Benediktovi odňal mužství. To má symbolický smysl, ale určitě nesouvisí se sporem o vesnici. Nevyšel někdo z vás v noci náhodou z paláce?
10: Pokud vím, bylo nás víc. Po bouřce bylo venku tak krásně, že jsem neodolala a udělala si krátkou procházku. V půlkrabství jsem však nebyla.
11: Přísahám, ani já tam nebyl.
10: Mně nebylo dobře. Dítě už kope. Neopustila jsem komnatu. Ale rytíř Dubenské Stran ano. Venku prý zahlédl tebe, ctihodná abatyše.
9: Ano, byla jsem venku. U čeledníku stála jakási služebná, ohnutá a rozkročená a on se na ní ukájel jako hřebec na klisně. Taková hanba. Účastnila jsem se noční bohoslužby v chrámu dominikánského kláštera. Když jsem se vracela, musel Benedikt ještě žít. V jeho okně se svítilo.
15: I já si pana Dubena všiml. Chvíli jsem poseděl u okna, docela zábavná podívaná. Pak jsem si lehl. Mám lehké spaní. Řekl bych, že pak už nikdo do purkrabství nevstoupil. Takže to už musel být sudí Benedikt mrtvý.
4: Společnost se záhy rozešla. Zůstal jen Ota s Eliškou.
5: Povídačkám o procházce nevěřím. Co sdělala doopravdy?
10: Šla jsem si promluvit s bratrem mého snoubence. Pokoušela jsem se Oldřichovi z Valdeka promluvit do duše. Přísahal, že nic z toho není pravda. Za strýcem Zaječkem jel se vzkazem, že jeho žena je těhotná. A nevypadal vůbec naštvaně.
5: Třeba se mu ulevilo, pokud nosil v duši zlé myšlenky. Teď už by vraždou svého strýce nic nezískal.
10: Do paláce jsme se vrátili společně.
5: Ani tvůj snoubenec nemá zřejmě s tou vraždou nic společného. Je o hlavu vyšší než sudí Benedikt. Podle úhlu, jakým byly rány vedeny, musel být vrah menší postavy. A použil nůž, nikoli dýku. To nevypadá na rytíře.
10: Co kdybychom se zašli vykoupat do naší zátočiny? Měla bych jisté svědectví, ale povím ti ho pouze tam.
5: Připomínám slib, který jsem ti dal. I kdybys chtěla, hřích opakovat nebudeme.
10: To, že jsem po tobě chtěla. Asi jsi mi špatně rozuměl.

0: K zátočině pod portičskými skálami dorazili za chvilku. Eliška si přetáhla přes hlavu halenu a chtěla ji odložit na velký kámen, jenže najednou skoro stuhla. Na kameni ležel uříznutý mužský út.
1: Nedívej se tam, prosím. A obejmi mě.
2: Nahé svědkyně nevyslýchám.
1: Protivo. V noci jsem zahlédla tu novou kuchařku. Šla do půrkrabství. Nesla velký džbán. Chvíli jsem na nádvoří zůstala, dívala se na hvězdy. Ale ta holka se nevracela. Kdyby něco nesla, položí to na stůl a odejde, nemyslíš?
2: Co by mohla mít neteř hospodského společného se zemským sudím? Ledaže by... Jasně. Ten uříznutý út. Ty jsi vlastně skvělá.
0: Panoš Ota snadno zjistil, že Domaslava včera víno purkrabímu Ježkovi opravdu donesla. Jak sám prohlásil, asi mu chtěla udělat radost, protože na hrad ji přivedl on. Její matka totiž dříve sloužila jeho manželce. Od něj pospíchal Ota do města na Richtu.
2: Zátoka pod portičskými skálami. Co mi o ní můžeš povědět, Richtáři?
3: Před 8 lety jedna žena odtud z Písku...
2: Jen pro úplnost. Sloužila manželce purkrabího Ježka a předpokládám, že byla švagrovou šenkýře Břenka od Zlatých hroznů.
3: Byla to nádherná žena. Břeňkův bratr zemřel a ona i s dcerou pracovala u něj. Co se v té zátoce stalo, to nikdo neví. Když se nevrátila domů, šli jsme ji hledat. Našli jsme ji mrtvou. Vrah ji znásilnil a uškrtil. Dcera Domaslava ležela stranou s probodnutou hrudí. Vrah si asi myslel, že je taky mrtvá. Ale Bůh nad ní držel ochranou ruku a přežila to. Pak nám všechno pověděla. Na koni se objevil cizinec a ptal se, kde je most. Přitom fascinovaně zíral na její matku. Nejprve jí nabídl peníz a když je odmítla, vrhl se na ní a znásilnil ji. To je celé. Nikoho jemu podobného se však nepodařilo v okolí najít.

0: Panoš Ota našel abatyši Anežku v chrámu dominikánského kláštera. Klikl si na studenou podlahu a tiše jí objasnil svou hypotézu. Sudí Benedikt kdysi přijel navštívit purkrabího ježka, ale na břehu Otavy náhodou potkal krásnou ženu s dcerou. Ztratil rozum, ženu znásilnil a její dceru Domaslavu těžce zranil. Ta ho teď po letech poznala, protože náhodou slouží v paláci, a pomstila se. Abatyše si ihned nechala kuchařku zavolat.
1: Domaslavo, zabila si sudího Benedikta?
2: V noci si přece byla v budově půrkrabství. Kdo tě tam poslal?
3: Nějaký sloužící chtěl, abych donesla víno.
2: Jistě bys ho poznala.
3: Byla jsem v kuchyni a on křikl z chodby. Neviděla jsem mu do tváře.
2: Dejme tomu. Musím ti připomenout velice bolestnou událost, Domaslavo. Před 8 lety sudí Benedikt zabil tvou matku. Včera při večeři si ho poznala.
1: Proč ty slzy, děvče? Ona je to pravda, viď?
3: Ano.
1: Tvá matka jistě skončila v nebi.
3: Byla tak krásná a hodná.
2: Šla si do purkrabství a ve čbánu s vínem si měla ukrytý nůž z kuchyně.
3: Nikoho jsem nezabila.
2: Vrah položil odříznuté mužství sudího Benedikta právě na to místo, kde zavraždil tvou matku. Do oka bijící náhoda, nemyslíš? Benedikt tě včera poznal a bál se tě. Proč ti nakonec otevřel dveře?
1: Jsi ochotná přísahat na svatý kříž?
3: Přísahám. Nezabila jsem sudího Benedikta.
1: Než se ta věc objasní, zůstaneš tady v klášteře. Odejít nesmíš, rozumíš mi?
0: Jak panoš Ota předpokládal, nikdo v paláci Domaslavě nevyřizoval, aby zašla s vínem do půrkrabství. Jenže ona nebyla typem dívky, která by s klidným svědomím křivě přísahala. Něco tu nehrálo, ale on neuměl přijít na to, co to je.

Původ flanderských rabat, máme-li věřit kronice, spadá do roku 640. A jak tomu bývá u slavných rodů, je opředen tajemnými pověstmi, jaké jsou známy u všech národů. Vzpomeňme jenom příběhu o Semiramidě, dceři holubic, a báje o Romulovi a Rémovi, odkojenými vlčicí. Zde vám ten příběh ostatně předkládám ve vší jeho prostotě. Koncem roku 628, kdy byl římským papežem Bonifác V. a franské říši vládl Klotar, se dižonský pán Salvard s ženou Ermengardou vraceli ze ctihodného kostela, kde nechali pokřtít svého prvorozeného syna Lidericha. Projížděli lesem zvaným Nelítostný, k

péci. A protože se začínalo smrákat, Ermengarda se skutečně svezla z koně a vnořila se do lesa. Věřila v boží prozřetelnost a chtěla dostát svým povinnostem ženy a matky i ukryla dítě v houšti poblíž studánky, které se dodnes říká Lso, podle vrostlých vrb, jež jí stíní. Poručila je pak v horoucí modlitbě Bohu a vrátila se na místo, kde manžela opustila, aby sdílela jeho osud živého nebo mrtvého, jaký se pánu zlíbí mu schystat. Na bojišti leželo 8 mrtvých těl. Protože právě vyšel měsíc, mohla jim pohlédnout do tváří. Zjistila, že to jsou těla všech 4 služebníků a podle všeho těla 4 útočníků. V žádném z padlých však nepoznala svého manžela. Bylo tedy jisté, že ho zajali, neboť příliš dobře znala vznešeného hraběte Salvarta, aby si bytě na okamžik pomyslela, že z boje utekl. V tom už zahlédla i průvod, který se za svitu pochodní ubíral Garadu, jenž kdysi býval římskou pevností, a protože podle vysoké postavy poznala v muži, který jel na koni v jeho čele vůdce tlupy, neměla už nejmenších pochybností o tom, že v průvodu jí odvádějí manžela. Když už se rozhodla, že její místo je vedle hraběte, pospíšila si a průvod dohonila. Nemýlila se. Na nosítkách spočíval smrtelně raněný hrabě. Ozbrojenci se rozestoupili, aby té poloviční vdově udělali místo, a pán na bucku nadšený tím, že má místo jednoho zajatce 2, pokračoval v cestě ke svému hradu, kam dospěli asi po půl hodině jízdy. V noci hrabě zemřel, když se pomodlil za svého syna. Hraběnka zůstala v zajetí. Na zítří pán na bucku hraběnce ze Salvartu navrhl, aby si vykoupila svobodu výměnou za své statky, anebo alespoň za jejich část. Hraběnka si však pomyslela, jaké jsem je získala po rodičích, takové je musím zachovat pro své dítě. Odmítla jakékoliv dohadování a pánu z bucku řekla, že byli s manželem svobodnými hrabaty a že s jejich statky může nakládat jedině Bůh. Tehdy pán z bucku přikázal ještě více zostřit hraběnčino vězení v naději, že v zajetí povolí. Začal tehdy opět s loupežnými přepady v nelítostném lese a Ermengarda se dál modlila u mužova hrobu.

nedaleko místa, kde došlo k boji, byla v lese vážená poustevna. Bydlel v ní starý poustevník, který ve své době vykonal mnoho zázraků. Teď už však spíše odpočíval, když viděl, že lidské plémě je den ode dne špatnější a není hodno přihlížet nebeské podívané, kterou mu mohl poskytnout. Většinu času také trávil v ústraní, v hloubi své jeskyně, kde žil pouze z mléka laně, která mu třikrát denně chodila nabídnout své vemínko. Poustevník vždy část mléka vypil a druhou nechal skysnout, takže s několika kořínky, které vydobil ze země poblíž své jeskyně, měl podle svého zásob dostatek. Díky této střídmosti už po 5 let nevkročil do jediného města či vesnice. Jednoho dne si však ten dobrý stařec všiml, že laň se k němu vrátila s vemínkem z pola vyprázdněným. Takže toho dne měl mléko pouze na pití, ne však na kysání. Připsal to na vrub nějaké přirozené nehodě, která odejde stejně tak, jako přišla, a vyčkal do druhého dne. Na zítří zjistil, že jeho příděl mléka se ještě stenčil –

Jenže mu nezbylo na kyšku, ale sotva měl co pít. Dobrý ten poustevník se obrnil trpělivostí, stále doufaje, že se stav změní. Připadalo mu to tím pravděpodobnější, že Laňka vypadala zdravěji než kdy jindy a působila tak veselým dojmem, že byla radost na ní pohledět. Po pozítří se však stav ještě zhoršil. Ubohá Laňka měla toho dne vemínko natolik splasklé, že poustevník, kterému se už nedostalo ani mléka na pití, byl nucen svou jeskyni opustit a dojít si pro vodu. Využil té příležitosti také k tomu, aby se zásobil kořínky. Už po dva dny se totiž postil a jeho denní dávka byla tak nepatrná, že když se z ní trochu ubralo, půst se stával tak přísným, že už se nedal déle snášet. Následujícího dne se Laňka vrátila s vemínkem zcela prázdným. Tentokrát už nebyla žádná mýlka možná. Poživatinu pro nebohého poustevníka přebíral cestou odhodné Laňky nějaký zloděj. Než ovšem pojme proti svému bližnímu tak strašné podezření, stařec se rozhodl, že se o tom ujistí. A ráno pátého dne, když ho Laňka přišla jako obvykle navštívit, zavřel za ní dveře. Po celý den Laňka jevila značné znepokojení. Přecházela od poustevníka ke dveřím poustevny a ode dveří k poustevníkovi a naříkala přitom tak žalostně, až stařec vycítil, že se děje něco neobvyklého. Její vemínko se tou dobou ostatně plnilo jako ve dny nejvyšší hojnosti a poustevník jí byl nucen třikrát podojit. Večer pootevřel dveře, aby se jako obvykle ohřál posledními paprsky zapadajícího slunce, ale třeba, že dveře otevíral s veškerou opatrností, aby mu uvězněná Laň neutekla, ta při spatření otvoru vyrazila tak prudce, že starce porazila a jakmile byla volná, vesele odskotačila do lesa. Poustevník vstal a potřásl hlavou. Svou Laňku znal a věděl, že by se nikdy neuchýlila k podobným násilnostem, ani kdyby tím měla znovu získat ztracenou svobodu. Vždyť několikrát, když se roznemohl, ležela celé dny opodál, ven se vycházela jen na pást a okamžitě se vracela. Pochopil tedy, že v tom musí být nějaké tajemství a že toto tajemství je zcela jiného druhu, než prve tušil. Příštího dne, když se Laň nevrátila vůbec, se jeho přesvědčení utvrdilo. Bylo to poprvé za pět let, co věrné zvíře nedostálo svým zvyklostem. Dobrý poustevník čekal, den však minul a Laň se neobjevila. Na zítří se stařec začal obávat, že jeho společnici postihlo nějaké neštěstí. Sotva se však rozednilo, otevřel dveře a viděl ji, jak se pase pár kroků od poustevny. Jakmile ho Laňka spozorovala, několikrát vesele poskočila, čímž mu dala najevo, jak ráda ho zase vidí. Ale to bylo vše. Neučinila jediný krok směrem k poustevně. Poustevník na ní zavolal. Kdykoliv slyšela jeho hlas, obvykle přibíhala, byť byla na 500 stop daleko. Tentokrát se však spokojila s tím, že se za ním ohlédla a nastražila sluch. Poustevník ní popošel o pár kroků, zvíře se však vzdalovalo úměrně tomu, jak se blížil. Zjevně mu měla za zlé to, jak jí včera věznil, a nechtěla se vystavovat novému zajetí. Ta mimická řeč byla příliš jasná, aby ji stařec nepochopil. Rozhodl se tedy, že odhalí příčinu, proč vůči němu Laň změnila chování.
A jelikož se kolem poledne přestala pást a zjevně projevovala úmysl vnořit se do lesa, poustevník se jí rozhodl následovat. Zvíře mu vyšlo vstříc v tom smyslu, že sice vesele poskakovalo a pohopkávalo vpřed, jako kdyby však pochopilo jeho záměr, nikdy se nevzdálilo natolik, aby je ztratil z dohledu. Laňka tak zavedla starce do kouzelného údolí zarostlého smutečními vrbami, které smáčely konečky svých dlouhých větví v potůčku, jehož pramen poustevník znal a často u něj hasíval žízeň. Když Laňka dospěla do blízkosti pramene, udělala 3-4 skoky a byla ta tam. Stařec přidal do kroku a přišel na místo, kde ji ztratil z očí. Stanul a rozhlédl se kolem. Neviděl však nic jiného než husté křoví, na jehož vrcholku zpíval slavík. Z křoví zaslechl Laňčino slastné zakňourání. Stařec opatrně přikročil blíže a spatřil ležku, jak kojí 4měsíčního chlapečka, který ji tiskl oběma ručkama ve mínko. Zloděj byl nalezen. Stařec spadl na kolena a velebil Boha. Potom, jelikož nechtěl to slabé stvořeníčko ponechat na pospas zdravé zvěři, které zatím jako zázrakem unikalo, vzal je do náruče, zahalil šosem své kutny a odnesl do poustevny. Laňka je doprovázela, hleděla na dítě a olizovala starci ruku. Stařec dal chlapečkovi jméno Liderich na paměť slavíka, který zpíval v houští, když dítě našel. Lídr znamená ve staré němčině veselý písničkář. Uhodneme, že od toho dne žil dobrý poustevník o vodě a o kořincích a kojenečkovi přenechával všechno Laňčino mléko. Chlapeček pozoruhodně přibýval na váze a sílil. V 8 měsících se udržel na nohou a v 10 začínal mluvit. Když chlapec povyrostl, poustevník ho naučil číst v Bibli. Ze všech příběhů, co jich svatá kniha obsahuje, se mu nejvíce líbily příběhy o Nimrodovi, Samsonovi a Judovi Makabejském.

Jakmile hoch mohl běhat, udělal si hned prak a luk a brzy dosáhl takové zručnosti, že šípem či kamenem dokázal zasáhnout sebemenší a sebevzdálenější cíl. Jeho síla rostla úměrně jeho zručnosti. V 8 letech měl sílu dospělého muže a v 10, když se jednoho dne procházel, jak měl ve zvyku, se svou dobrou kojnou laňkou, která začínala stárnout, a napadl jí vyhladovělý vlk, Liderich po něm skočil a vlastnoručně ho uškrtil. Z jeho kůže si pak zhotovil oděv, jak to viděl na byzantských rytinách v Bibli starého poustevníka, kde si Samson takový šat pořídil z kůže lva. Protože používal praku a luku proti dravým ptákům a masožravým čtvernožcům, všechno slabého milovalo a oslavovalo. Před ním pobíhali králíci, za ním se táhli srnci, jako kdyby byl pastýřem jejich divokého stáda. Nad hlavou mu poletovali ptáci a prospěvovali své nejmelodičtější písně. Byli to hlavně slavíci, každoročně hnízdící v houštině, kde byl nalezen. Takže jejich řeč, jinému nesrozumitelná, byla pro něho srozumitelná a on vyslechl vše, co si povídali. Když to starý poustevník viděl, plakal radostí a říkal, že chlapec má požehnání od Boha.

Smutek dolehl na Lidericha poprvé, když umřela jeho dobrá laňka. Chlapec vůbec nevěděl, co je smrt. Stařec mu to vysvětlil, ale místo, aby ho výklad utěšil, ještě více ho rozteskněl. Vykopal laňce hlubokou jámu, zahrnul ji zeminou a zakryl drny, pak usedl vedle hrobu a rozplakal se. V tom se mu nad hlavou rozespíval slavíček. Vše pochází od Boha a vše se k Bohu navrací. Je pice ve vteřině, hmyz v hodině, růže v jednom dni, motýl v šesti měsících, slavík v pěti letech, laň v patnácti a člověk ve stu letech. A počínaje jepicí, která žila jen vteřinu až po člověka, který žil sto let. Jakmile zemřou, bude se zdát jepici, hmyzu, slavíku, lani i člověku, že žili stejný čas, protože už nebudou mít jiné hodiny než hodiny věčnosti, jejich jeden úder říká nikdy a druhý úder vždycky. Bůh je nesmrtelný, chvalme Boha. A slavík zapěl ve své řeči chvalospěv tak plný víry, že Liderich zvedl oči k nebi a sluneční paprsek mu osušil slzy, jež se mu řinuli z očí. Chlapec byl utěšen. Utěšit se ovšem neznamená zapomenout. Útěcha je dcerou víry, kdežto zapomnění je splozencem sobectví. Liderich každý den navštěvoval lančín hrob. Rostly na něm květiny a kolem zpívali ptáci. Trávník, který ho obrůstal, zvolna splýval s okolním pažitem. Koncem roku se to místo dalo už sotva rozeznat. Přišla zima, zemi pokryl sníh, pak opět nadešlo jaro a rozprostřelo po zemi svůj travnatý koberec s protkaný květy. Příroda byla krásnější než kdykoliv předtím. Jakákoliv stopa po lančině hrobu však zmizela a Liderich to místo už ani nedokázal najít. Když je tak hledal a skláněl se k zemi, slavík mu zaspíval. Hledej, Liderichu, hledej, nedohledáš se však. Svět je utvořen ze samých lidských ostatků. Každíčká částečka prachu byla kdysi součástí živé bytosti. Kdyby se hrob sám nepropadl, země by měla více vln než oceán a člověk by nenašel místo pro svůj hrob mezi hrobem svých otců a svých synů.

Když Liderich dosáhl věku 15 let, starý poustevník ho začal učit dějiny. Bývalý klerik byl velmi vzdělaný, znal starověké jazyky, takže byl důvěrně obeznámen s pohanskými časy. Díky těmto znalostem Liderich ke svým biblickým hrdinům záhy připojil Alexandra, Hannibala a Cezara. Stařec ho pak poučil o tom, jak se ten rozsáhlý římský svět, který mimo své hranice znal jen neobydlené pouště či nesplavná moře, jednoho dne rozpadl na dvě části a z každé z nich povstala jedna říše. Vyprávěl mu, kterak se asijské národy poháněny hlasem božím najednou rozptýlili po Evropě, aby svou barbarskou krví omladili schátralé tělo staré civilizace a jak teď vykonávají své obroditelské dílo Vizigoti v Hispánii, Lombardové v Itálii a Frankové v Galii. Ta vyprávění plná bojů a válek měla pro Lidericha takové kouzlo, že stařec mu zřídka kdy musel opakovat jeden a týž příběh, aby si jej vtiskl do paměti. Důsledkem toho byl Liderich ve věku 18 let, kdy byla jeho tělesná i mravní výchova ukončena, jedním z nejsilnějších a nejmoudřejších mužů nejen ve Franském království, ale na celém světě, ačkoliv nikdy neopustil svůj les, který mu skýtal obživu. Tehdy se ctihodný poustevník, jenž právě dovršil stý rok věku, roznemohl, jako kdyby jen čekal na okamžik, až ukončí svou dlouhou a posvátnou životní pouť. A když cítil, že se blíží jeho konec, předal Liderichovi všechny své vědomosti a nakonec růženec s medailonkem Panny Marie. Chlapec jej měl kolem krku v den, kdy ho poustevník nalezl, jakožto jediné znamení, s jehož pomocí by mohl poznat své rodiče. Svatý muž ponechával na něm, aby se rozhodl, zda chce dál žít v jeho útulku, jak žil doposud, anebo vstoupit do společnosti. Byl si jist, ať už se mladý muž vydá kteroukoliv cestou, že ta cesta bude značena prstem božím. Když se tak zhostil své poslední povinnosti, odebral se k pánu skládat počet z té stovky let, jež zasvětil jeho službám. Tehdy Liderich podruhé poznal, co je to bolest. Jakkoliv si byl jist, že stařec teď přebývá v kruhu vyvolených, velebil jeho památku, aniž o to méně želel jeho ztráty. Celý den a celou noc u něho modlil, zapřísahal ho, ať bdí nad svým synem z hůry nebe, jak měl ve zvyku činit na zemi. A když nadešel nový den, uložil tělo do jámy, kterou si starý poustevník sám vyhloubil, a na hrob mu zasadil mladý kaštan, aby rov jeho otce nezmizel, jako zmizel rov jeho kojné. Když Liderich dokončil tyto poslední úkoly v domnění, že je na světě sám, usedl u paty stromu, který právě zasadil, nerozhodnut, zda má jako poustevník prožít život na tomto malém kousku země nepoznán a v modlitbách, anebo zda se má jako jiní lidé začít honit za dvěma lehkonohými přeludy, zvanými sláva a majetek. Jak se tak jeho duch nerozhodně zmítal od jednoho přání k druhému, tu na strom, jejíž Liderich zasadil, usedl slavíček a zaspíval. Mezi posvátnými věcmi jsou dvě věci na světě svaté. Otcův hrob a matčino stáří. Povinností již je nutno nade všemi se zhostit, je povinnost zatlačit oči, které viděli otevírat se oči jeho.
Liderich pochopil radu, kterou mu udílel Slavík, podřízl mladý doubek, udělal si z něj poutnickou hůl a neprodleně se vydal na cestu jistý tím, že všude najde kořínky, aby ukojil hlad, a pramen, aby uhasil žízeň.

Liderich šel 3 dny a konce lesa nedošel. Ráno 4. dne však zaslechl rány kladivem a vydal se po zvuku. Brzy mu přišel na pomoc nový průvodce, dým stoupající nad stromy. Liderich přidal do kroku a v mžíku se ocitl před obrovskou kovárnou, v níž se jako v pekle míhalo tucet kovářů, poslouchajících příkazy muže, který vypadal jako jejich mistr. Nade dveřmi kovárny visel vývěsní štít se slovy Mistr Mimer, zbrojíř. Liderich chvíli vyčkával schován za stromem. Poprvé se dostal do styku s lidmi a byl nedůvěřivý jako mladý Daněk. Ze svého skrytu viděl přijíždět na koni mladého rytíře v plné zbroji, ale bez meče. Když jezdec dospěl ke vratům mistra Mimera, sesedl z koně, hodil uzdu do rukou panoše a vešel do kovárny. Mistr Mimer pak otevřel skříň a ukázal rytíři nádherný meč. Rytíř jej zaplatil zlatými mincemi, pak znovu sedl na koně, vyrazil opět na cestu a zmizel Liderichovi z očí. Jakmile náš hrdina meč spatřil, ihned zatoužil mít podobný.

0: Rozdělený Berlín po druhé světové válce. Léta 50. Američané a Rusové. Západní Berlín, letiště Tempelhof, září 1955.
1: Das Flugzeug der Gesellschaft British European Airways aus London ist gelandet. Přistálo letadlo společnosti British European Airways z Londýna.
2: Buďte vítán, pane Magheme.
3: Jak se máte, pane Loftingu?
2: Díky, ale raději si promluvíme v klidu. Venku mám auto. Podívejte, Magheme, právě jste přiletěl a neznáte situaci. Nám Britům tady v Berlíně nedělají starosti Němci, ani Rusové a dokonce ani Francouzi, ne. Jde o Američany. Myslíte si, že mají představu o týmové práci? Jeden den se s vámi na něčem dohodnou a druhý den si to udělají po svém. Spoustu věcí dělají za našimi zády, zadržují informace a vůbec se k nám chovají jako k idiotům. Dřív nebo později si vláda prostě bude muset dupnout.
3: Ještě jsem se tady s žádným Američanem pochopitelně nesetkal.
2: To buďte rád. Jsou tvrdohlaví a ke všemu jsou na to ještě hrdí. Vysvětlím vám to na příkladu. Organizujeme společnou plaveckou soutěž, která se bude konat příští měsíc. A každý ví, že nejlepší plavecký bazén je v našem britském sektoru. Na tom jsme se taky s Američany shodli. A kde si myslíte, že nakonec ta soutěž bude? V nějakém zaplivaném brouzdališti v americkém sektoru.
3: Aha. Pane Loftingu, major Sheldrake mě tady měl nechat nějaké zařízení a zapečetěné instrukce.
2: Sheldrake povýšil a byl přidělen jinam. A Jenkyjové přijeli s nákladňákem a tu obálku i všechno ostatní odvezli. Vlastně jediným důvodem, proč jsem s vámi, je předat vám kontaktní adresu. Tady, prosím.
3: Díky.
2: Je tady ještě jedna věc. Teď, když jsme předali všechny ty věci, budeme k ním muset převelet i vás. Všechny příkazy budete dostávat od nich.
3: Od Američanů? Rozumím.
2: Řekl bych, že je to pořádná smůla, pane Magheme, co?
0: Západní Berlín, byt Leonarda Maghema, Platanen alé 26, druhý den.
4: Prosím.
3: Tady je Leonard Maghem. Dostal jsem pokyny zavolat na tohle číslo.
4: Tady Glass. Už jste se zabydlel na Platan Alley, pane Magheme?
3: Je to tady moc hezké. Tři pokoje, kuchyň, velké rádio, psací stůl, telefon. Procházel jsem pokoje a rozsvícel jedno světlo po druhém.
4: Zapamatujte si adresu. Nollendorfstrasse číslo 10. Víte, kde to je?
3: Trochu jsem si to tady včera večer prošel. Došel jsem až na Reichskanzlerplatz. Je to tam všechno rozbité, ale už tam sázejí platany. Dokonce jsem se stavil v jedné knajpě na pivo a bratwurst mit Kartoffelnsalat. Vyslovuji to dobře.
4: Doufám, že jste se tam nedal do řeči s nějakými pitomými německými civilisty.
3: Na to neumím pořádně německy. A víte, já jsem spíš mlčenlivý člověk.
4: Tak? Zapamatoval jste si tu adresu?
3: Jistě. Myslím, že to najdu. Mám plán Berlína.
4: Přesně za hodinu stůjte před tím barákem. Vyzvednu si vás autem. OK?

0: teď jedeme na periferii, směrem k Altklíke, Leonarde. Jsi Leonard Margeme?
1: Ano, pane Glass.
0: Postavili jsme tam radarovou stanici pár metrů od ruského sektoru. Slyšel jsi někdy o ANAPR-9?
1: Ne.
0: To je nejmodernější přijímač. Sověti mají nedaleko leteckou základnu v Schönfeldu.
1: Studoval jsem elektrotechniku v Birminghamu. O radarech ale moc nevím. Specializoval jsem se na telefonu.
0: Jsi ženatý?
1: Ne, nejsem.
0: No tak, uvolni se, vyprávěj. Řekni mi všechno, co víš. Víš vůbec něco o testech, které budeš dělat?
1: Ne, ještě ne.
0: Jen klid. A za všechno může ten idiot major Sheldrake. Kdyby tě informoval hned, věděl bys, co já. Jenomže jakmile přišla zpráva o jeho vyšším zařazení, neudržel bys ho ani párem volů. Nejedeme k žádné radarové stanici. Vidíš, ta anténa na střeše budovy a celé to hemžení lidí kolem je jen divadýlko pro Rusy. No, teď to víš. A já to vím samozřejmě taky. Jenže ty nemáš prověření na stupeň 4. Takže přece jenom jedeme k radarové stanici. Máš rád holky, Leonarde?
1: No, tak tedy.
0: No.
1: Ve skutečnosti ano, mám.
0: No fajn, tak v noci něco podniknem. No a jsme před závorou.
2: Prosím, vaše doklady, pane?
0: Tady jsou.
2: V pořádku. Děkuji vám, pane.
3: Klamná radarová stanice na hranici amerického sektoru v tajném tunelu pod budovou.
0: Dej pozor, ať si neurazíš hlavu.
4: Je to tu opravdu dost nízký.
0: Zvykneš si, chlapče. Teď žádný rámus. Tady se pracuje tiše. A jak vidíš, ty gumovky jsou nutné.
4: Páchne to tady.
0: No, to daleko lepší než dřív. A už zítra zapojíme ventilační růry. Vidíš tamhle toho chlápka? To je Fritz, jeden z Gehlenových mužů. Fritz byl nacista.
4: Nacista?
0: Jo. Většina Gehlenových lidí byli nacisti. Ale tenhle byl skutečný postrach. No, to je součást tajemství, o kterém ti možná povím později. Teď pozor, překračujeme hranici. Tam nahoře nad námi jsou Rusové. Jsme právě pod jejich nohama.

0: Mohl byste mi, pane Glassy, vysvětlit...
1: Bob, tykej mi, prosím tě, Bob.
0: Řekneš mi, Bobe, k čemu to tady všechno je?
1: No samozřejmě, to je to, co se tě týká nejvíc. Tak, na ruské straně hranice jsou v příkopu uloženy kabely, které zajišťují spojení s vrchním velením v Moskvě. Veškerá komunikace s východoevropskými městy vede přes Berlín. Vaším úkolem, myslím vás z britské armády, je vykopat tunel a v tom správném místě se opatrně prokopat nahoru k těm kabelům a napojit se na ty linky. My se postaráme o ostatní.
0: Já kopání vůbec nerozumím.
1: To je výborný. Hele, myslíš, že bychom se na Rusy nedokázali napíchnout sami? To víš, že jo. Ale z politických důvodů je prostě potřeba, aby americká vláda měla s britskou zvláštní vztahy.
0: Děkuji za poučení, Bobe.
1: Neděkuji, chlapče. A dej si pozor, abys něco nepodělal kolem bezpečnosti. Rozumíš? Absolutní utajení. Vzpomeň si na své krajany, na špiony Badgesa a McLeana. Rozumíš? Venku ani slovo. Všude se najde nějaký německý chytrolín, co ví, že se vyplatí mít uši otevřený. Hned si to namíří do Café Prák nebo kamkoliv jinam, kde takovou informaci Rusáci rádi koupí. Za 50 mark. A když bude mít štěstí, tak za dvojnásobek. Kopeme zrovna pod jejich nohama. Jsme v jejich sektoru. Když na to Rusové předčasně přijdou, nevíde z té díry nikdo živý. Rozumíš? Byl jsi někdy v Café Prák?
0: Ne, ještě ne.
1: No tak tam by ses měl podívat. To je trh informací, člověče. V tomhle městě je tak 5, možná 10 000 lidí zaměstnaných v tajných službách. Většina z nich jsou špioni na volné noze, na půl úvazku. Mládež, co se potlouká po barech. 100 mark jungen. Za pár piv ti prodají jakýkoliv příběh. Nebo ho od tebe koupím.
0: A co tedy budu dělat já, Bobe?
1: Správná otázka. Prvním úkolem budou tyhle krabice.
0: No, to je pořádná hromada.
1: 150 magnetofonů značky Ampex pěkně přestěhuješ dolů do tunelu. Potom je vybalíš, zapojíš je a vyzkoušíš. Víš něco o automatické aktivaci?
0: Jistě. Pro měření budu potřebovat velmi citlivý přístroj a taky ventilaci. Mohl by být problém s kondenzací.
1: Výborně, Leonarde. Buď neslýchaně náročný, pak si tě budeme vážit. Takže dnes večer zkusíme ty holky. A rovnou na východě. Co říkáš?

0: bar hotelu Něvan ten týžden pozdě večer.
1: No, podívej se. Tohle byla kdysi jedna z nejživějších ulic v Evropě. Dneska je Unter den Linden jen pustina. Ovšem, sídlí tu skutečný hlavní stan Německé demokratické republiky, sovětské velvyslanectví. Jestli chceš, Leonarde, něco vědět o ruském sektoru, zeptej se tady Rasla. To je opravdový znalec východního Berlína.
2: No. Jezdíte sem na východ často, Rasle?
3: Jo, abych vychutnal ten kontrast. Natáčím tady občas pro rozhlasovou stanici RIAS. A amatérsky se tak trochu zajímám o místní historii. Tak tohle třeba byl kdysi hotel Nordland. Druhá kategorie. Teď je ještě o několik kategorií níž. Ale pořád je tady jeden z nejlepších.
1: Potřebujete si něčeho napít, hoši. Pane vrchní, ještě jednu láhev šampaňského.
4: Jak radste?
2: Jste v Berlíně už dlouho?
3: Poprvé jsem tu byl před 10 lety v doprovodu skupiny plukovníka Hawleyho. To byl první americký důstojník, který se dostal do Berlína. Mysleli jsme si, že Rusové jsou takový normální kluci. Za války si vytrpěli svoje. A my jsme jim posílali hory materiálu. A 90 kilometrů od Berlína nám zablokovali cestu. Vystoupili jsme z aut doslova s otevřenýma náručema. Měli jsme pro ně nachystaný dárky. A oni byli chladní. Chladní, Markene. Měli jsme pro ně šampaňské, francouzské šampaňské. Ani se ho netkli. A nepustili nás dopředu, dokud jsme nezredukovali počet vozidel na 50.
2: Pane jo. A dál?
3: No dál, to bylo pořád takhle dokola. Pokaždý, když jsme se s nimi setkali, tvářili se tihle ruští důstojníci pořád tak zasraně nešťastně.
1: No, tak jak se ti líbí tady na východě, Leonarde?
2: No, já nevím. Všechno je to takové opotřebované, oprýskaná zrcadla, ošoupané židle.
1: Ale hlavně lidi, samé matohy, koukni se třeba na tu holku, no? Vsadím se, že polovina tohohle lokálu bude už zítra bydlet v západním sektoru. Denně jich utíkají tisícovky.
3: Statisíce lidí ročně. 2/3 jsou mladší 45 let. Dávám jim maximálně 3 roky. Díl celá ta slavná NDR fungovat nebude.
1: Bude existovat tak dlouho, dokud to Rusové budou chtít. Ale bude to zatraceně mizerný život.
3: Ať je to jak chce, berlínský holky jsou stejně nejodvázanější na světě.
1: To jo.
3: Ty z východu ještě víc než ze západu. Není nic jednoduššího, než zbalit v Berlíně holku.
2: Pokud zrovna nejsi Rus, aspoň myslím. Všechny si tady pamatují 45. Všechny mají nějakou sestru nebo matku, kterou tady znásilnili. Četl jsem to v Timese.
1: Ale Rusáci jsou ve svých posádkách. Tady ve městě se pohybují jenom důstojníci a komisaři. A ti nemají s holkama žádný problémy.
3: A celou dobu jim jenom ustupujeme. Kecali jsme o Spojených národech, zatímco oni mlátili nekomunistický politiky na každém rohu. Jenomže ve skutečnosti jsou to všichni chudáci. Já je doopravdy ani nenávidět nemůžu.
1: Já jo, já je nenávidím. Ne lidi, to ne. Spíš je to ten jejich systém, co je třeba nenávidět. Jenomže žádný systém nefunguje bez lidí. Podívej se na tenhle lokál, Leonarde. A to je ten nejfešáčtější podnik v jejich sektoru. Jen se pořádně rozlídni. No, jak je to hrozný. Dívej se, no dívej se na lidi, vidíš je? Vidíš to všechno?
3: Neber si to tak.
1: Co? No dobře, dobře. Já nebudu dělat problémy. Foj. To ruský šampaňský je sladký jako limonáda. Pití pro děti. Pojďte, vypadneme odtud.

0: Tak tady je to lepší, co, Leonarde? Hele, tohle si v Anglii určitě neviděl. To by tě mohlo zajímat, když už jsi od těch telefonů. No ale přečti tady ten prospekt a pěkně nahlas. Vždycky mě to pobaví.
1: Vítejte v tanečním sále technických zázraků. 100 000 kontaktů vám zaručuje náš stolní telefonní systém, skládající se z 250 moderních přístrojů.
0: To je co?
1: Potrubní pošta doručí každý večer tisíce dopisů či malých dárků od jednoho stolu k druhému. Jedinečná seznámení, neopakovatelné zážitky, nejskvělejší zábava.
2: Nesu od baru to Guinness, pánové, pro všechny. A od květinářky růži. Pro tebe.
1: Pro
2: mě. Pro tebe. Jo. Můžeš jí darovat nějaké dámě, až ti pošle psaní.
0: Ne, žádný takový rasle. Oprášíme mu sako, narovnáme mu kravatu a tu růži mu dáme pěkně takhle do vlasů. Uvidíš, jak si ho nějaká okamžitě všimne. Víte, hoši, jaký byl nejlepší kurz, který jsem absolvoval na vysoké? Biologie. No, počkej, zabývali jsme se evolucí. Později mi to pomohlo při výběru povolání. Tisíce, ne, miliony let jsme měli tyhle obrovský mozky. Ale nedomluvili jsme se spolu, žili jsme jako zasraný prasata. Nic na země kouli nebylo, žádný jazyk, žádná kultura. A pak najednou prásk. Bylo to tady. Jak to, že se to stalo tak najednou? Ha?
2: Ruka boží.
0: Hovno ruka boží. Já ti povím proč. Když si dávno jsme žili jako stádo, naž by nám byl jazyk, když se blížil leopard, nebylo potřeba někomu říkat, hele, leopard. Každý to viděl a všichni společně se snažili toho leoparda odehnat. Ale co když se někdo na moment oddělil a zůstal sám? Když viděl, že se blíží leopard, věděl něco, co ostatní nevěděli. A taky věděl, že o tom ostatní nemají ani tušení. A? To byl začátek jeho jedinečnosti, jeho vědomí. A pokud se chtěl podělit o to, co viděl a varovat ostatní, musel co? Vynalézt jazyk. A ten se pak stal předpokladem kultury. Na to není nic tajemného. Tajemství je, co nás stvořilo. Víte, co to bylo? Hele, a je to tady. Psaníčko, vybal to rasle a přečti to.
2: Pro mladého muže s květinou ve
0: vlasech.
2: Ale... Pozor, mein schöner. Nevadilo by mi, kdybys mě požádal o tanec. Pokud ale nemůžeš, bude stačit, když se otočíš a pěkně se na mě usměješ. Mám stůl číslo 89.
0: Tak do toho, drahý hochu. Mám pocit, že život se ti právě začíná měnit.

0: Marie. Marie Eggdorfová. Zatančíme si?
1: No, pokud by vám to nevadilo, radši bych se posadil, než tančil.
0: Jste Američan?
1: Ne, Angličan. Kde jste se naučila anglicky?
0: Od prababičky. Byla vychovatelkou ve švýcarské škole pro anglická děvčata.
1: Mluvíte velmi dobře anglicky.
0: Jednou bych chtěla mluvit jako prababička.
1: A dělat vychovatelku?
0: Spíš překladatelku. Třeba v Londýně na ambasádě. To je můj tajný sen.
1: Určitě se vám splní.
0: Kdo ví? Zatím jsem jenom písařka. V takové malé továrně na auta pro armádu ve Špandau. Patří vám, Britům. A tak se angličtina hodí.
1: Jste z Berlína?
0: Původně z Düsseldorfu, ale přestěhovali jsme se sem, když mi bylo 12. Otec tu dostal místo.
1: Bydlíte s rodiči? Víte, rodina je pro mě hrozně důležitá. Doma v Tottenhamu bydlím u rodičů.
0: Naši teď žijí v Pankově, v ruské zóně. Táta je průvodčí na dráze a maminka balí v jedné expedici žárovky. A oba se na mě zlobí, že ještě nemám děti.
1: A chtěla byste je mít?
0: Chtěla bych vidět, jak vypadáte bez brýlí.
1: Prosím. Vidím vás teď mírně rozmazaně.
0: Máte krásné oči a přitom je pořád schováváte. Co pak vám ještě nikdo neřekl, jak jsou krásné?
1: Ne, to mi ještě nikdo neřekl.
0: Ani žádné děvče?
1: Ani žádné děvče.
0: Potom jsem první, kdo si toho všiml.
1: Jste tady sama. Vy snad se neurazíte. Vy nemáte přítele?
0: Jsem tady s vámi. Ne, nemám přítele. Byla jsem vdaná a teď jsem sama. S mužem už 2 roky nežiju.
1: Přece jenom bych si s vámi rád zatancoval.

0: Klamná radarová stanice na hranici amerického sektoru, kantýna, druhý den ráno.
1: Prosil bych jeden steak, hranolky a studenou kolu.
2: Máš po včerejšku pořádnou žízeň, co?
1: Dobré.
2: Můžu si přisednout?
1: Jistě.
2: Radši jsme se včera s Raslem rychle vypařili. Takovou křepelku nepotkáš každý den. Hele, byla tak dobrá, jak vypadala? Myslím, v posteli.
1: A co tě napadá, Bobe? Zatím mám jenom její adresu.
2: Hele, slušňáka na mě hrát nemusíš. Jenom doufám, že tě to nebude odvádět od práce. Jak to jde?
1: Pořád ještě vybaluju krabice. Bude to asi trvat déle, než jsi původně myslel.
2: No to je v pořádku. Uděláš 10 ráno, 10 odpoledne a 10 večer.
1: Večer?
2: To jich je 30 za den. Za 5 dnů to máš hotové, tak v čem je problém?
1: Jistě víš, že mým oborem je elektrotechnika a ne otevírání krabic. Vím, že je to důležité, ale očekávám taky, že mi zůstanou aspoň nějaké večery volné. Bobe.
2: Chceš smlouvat o pracovní době? Dobře mě poslouchej. Od chvíle, kdy jsi zasvěcen do téhle tajné operace, je tvým úkolem dělat, co je třeba a kdy je třeba. A jestli se ti nechce, stačí říct. Zavolám do Dolly's Hill, ať mě sem pošlou někoho jiného. Ale v tom případě na berlínský krásky můžeš v Turánu zapomenout. No nic. Trochu jsem tě popích. Ale jinak musím uznat, že ta ženská stojí za to.

0: Západní Berlín, na ulici před barem Beitante Elze, září 1955, večer.
1: Promiňte, pane, chtěl bych se jenom zeptat. Adalbert, štráse 84, je to tady někde blízko?
2: Chlapeček má pěknou červenou kravatu. Jste komunista?
3: Nech toho, Gizelo. Je to docela blízko, pane. Půjdete rovnou tamhle kolem těch rozbitých činžáků. Nemůžete se splést. Tady je pořád ještě každý druhý barák rozbombardovaný.
2: A každá druhá Němka, kurva, tak Giz... pozor.
3: Moc pila. Gizelo.
1: Ale děkuju vám dneska.

0: Já byte?
1: Nelekejte se. Jsem Leonard Markham. Možná si mě pamatujete tenkrát večer.
0: Co chcete?
1: Šel jsem kolem a tak jsem si řekl, že zajdu a podívám se, jak se máte. Tak dala jste mi přece tenkrát adresu.
0: Co myslíte tím zajdu? Takhle mi vpadnout do bytu, to je vaše představa toho zajdu?
1: Byl jsem v baru, kousek od vás.
0: Vy si snad myslíte, že patřím k těm holkám z By Tante Elze?
1: A promiňte. Půjdu.
0: Pro boha ne. Jsem ráda, že jste přišel. A kde pak jste nechal tu květinu, co jste měl onehdy ve vlasech? Pojďte dál.
1: Díky. Máte to tady hezké. Ten ubrus. Kaktus v míse. Co je tohle?
0: Ševcovské kopyto. To je památka na strýčka Valtra. Začínal jako švec a pak měl takovou malou firmičku na boty.
1: Co se s ním stalo?
0: Už 2 roky je mrtvý. Umřel ve východním Berlíně.
1: Zastřelili ho Rusové?
0: Ne. Jel do Tiergartenu, na hranici sektoru si chtěl zkrátit cestu a vyjel do kráteru po bombě. Spadl z kola a zabil se.
1: To je mi líto. Nevadilo by vám, kdybych si sundal kabát?
0: Vůbec ne. Ne, ne. Ale varuji vás. Je tu docela zima. Teď večer. Zapnu ještě teplomet. Ukažte, pomůžu vám.
1: To je dobrý, děkuji. Ne, promiňte.
0: Skleničku vína? Nebo byste si dal šálek opravdického anglického čaje?
1: Ano, dal bych si. Díky. Jestli dovolíte, chci. Ano, chci.
0: Já taky chci.

0: Druhý den ráno.
1: Ty si snad děláš legraci. Opravdu jsi nikdy neměl přítelkyni?
2: Nikdy.
1: Chceš říct, že se mnou to bylo poprvé? Že jsi předtím nikdy?
2: Ne. Nikdy.
1: Byl jsi tak něžný.
2: A ve škole nám kněz vykládal, že ženské tělo je pokušení ďábla.
1: No, prosím tě.
2: Taková hloupost. Ale tak nádherná.
1: Chtěla bych, abys mě hladil tady. Ano. Ano. Tak. Ještě. A teď mě líbí tam dole. No. Tak. Teď dovnitř. Leonarde. Muselo to být tak rychle.
2: Tvůj bývalý muž sem nechodí?
1: Zastaví se tak dvakrát, třikrát do roka, když potřebuje peníze.
2: A ty mu je dáváš?
1: Je úplně na dně. Byl to důstojník Wehrmachtu a po válce nesehnal práci. Teď už je jenom opilec.
2: Jsi hodná?
1: Nejsem hodná. Když odmítnu, tak mě zbije.
2: To snad.
1: Posledně mi udělal strašný monokl. A místní policajti s tím nechtějí nic dělat. Pro ně je to válečný hrdina. Někdy mu dokonce kupujou pití.
2: Ode dneška budem se počítat se mnou, Marie. Nedovolím, aby tě někdo bil.
1: Ach, můj chlapečku. Je, podívej, kolik je hodin, ježišmarja, 7. Oblíkej se, Leonarde, musím do práce.
2: Uvidíme se zítra.
1: Ano, chtěla bych tě vidět každý den.

0: hranice amerického sektoru, klamná radarová stanice na periferii města, tajný tunel, říjen 1955.
1: Podívej, Leonarde, je mlčení a mlčení. Nic se ale nevrovná velkému ruskému tichu. Kdyby se náhodou Rusáci do tunelu probourali, budou muset zůstat pěkně potichu. Ostuda, že jim odposloucháváme telefonní spojení s Moskvou přímo před nosem, by pro ně byla neúnosná. Už jsme se proškrábali k telefonním linkám na vzdálenější straně Schönefelder Chaussee a můžeme to spustit. Jo, tohle je John McNamee. Anglán jako ty.
2: Dobrý den.
1: Řekne ti, co budeš dělat dál. Kdyby ti něco nebylo jasný, najdeš mě v kantýně, OK?
2: Jste taky od armády, pane McNamee?
3: Řekněme, že jsem vědec ve službách britské vlády. Vy jste připravoval všechny ty magnetofony? To muselo být docela nudné.
2: No tak nebylo to tak zlé.
3: Někdo nám onemocněl a já budu příští týden potřebovat v odposlouchávací místnosti náhradu. Půjdeme tam.
2: Myslíte, že nám to všechno vyjde, pane McNamee?
3: Otázka je, co se stane, jestli se Rusové nebo východní Němci probourají do té odposlechové cely.

0: zesilovače, magnetofony, sluchátka, svazky barevných drátů. To všechno je naše dílo.
1: Připomíná mi to telefonní ústřednu.
0: Vidíte? Je tady materiál za 250 000 liber. Budeme odposlouchávat i ty nejmenší podrobnosti z ruské strany. Víte, co se mi na tomto projektu líbí? Když se Američani rozhodli jít do toho, dělají to pořádně, ať to stojí, co to stojí. Vždycky beze slova dostanu, o co si řeknu.
1: To je pravda. Vezměte si třeba, jak se starají o jídlo. Miluju jejich hranolky, sladkou kukuřici, rýžové pudinky s ananasem, vepřovou s jablky.
0: No, pojďme už pomalu zase na vzduch.
1: Mohu se vás na něco zeptat, pane McNamee? Možná mi nebudete chtít odpovědět.
2: Jsme přece skoro z jedné branže, pane McNamee.
1: Je jasné, že všechny vojenské informace jsou kódovány. Jak se k ním v tom případě dostaneme?
2: To je přesně to, o čem jsem chtěl s vámi mluvit. Slyšel jste o muži jménem Nelson? Carl Nelson.
1: Ne, pane McNamee.
2: Pracoval pro CIA. Myslím, že vás mohu informovat o dalších věcech. Mohu vám oznámit, že jste byl prověřen pro stupeň 4.
1: Ano.
2: Tím jste právě vstoupil do klubu pro vybrané. Gratuluji, pane Magham.
1: Dík.
2: A teď pozorně poslouchejte. Bylo zjištěno, že když elektronicky zakódujete zprávu a pošlete ji po drátě, cestuje spolu s ní echo.
1: Musí být asi hodně slabé.
2: Správně. A po 30 kilometrech zmizí úplně. Ale pokud se s dobrým vybavením napojíte na vedení do 30 kilometrů, získáte dobře čitelnou zprávu bez ohledu na kvalitu kódování.
1: Aha.
2: A to je základ celé naší operace. Myslíte si, že bychom to tady všechno stavěli kvůli nějakým telefonním blábolům?
1: To jistě ne, pane.
2: To všechno je Nelsonův objev. Podobnou operaci jsme s Američany dělali už ve Vídni. A myslíte si, že nám o Nelsonově vynálezu řekli? Odváželi si všechno do Washingtonu a pěkně si četli nezakódovaný text, zatímco my jsme si lámali hlavu s šiframi. A to jsou spojenci. Zatraceně k neuvěření, co říkáte?
1: To jistě. A jak to souvisí se mnou, pane McNamee?
2: Nyní, když spolupracujeme na tomhle projektu, nám aspoň pověděli o svém tajemství. Ale jenom to nejnutnější. Nechceme samozřejmě žít z těch pár drobků, co jim spadnou ze stolu. Pracujeme na vlastní Nelsonově metodě. Ale důležitá je rychlost, protože dřív nebo později Rusové udělají stejný objev a přizpůsobí své přístroje. V Británii na tom dělá celý tým, ale bylo by dobré mít přímo tady na místě někoho, kdo by měl oči otevřené.
1: Aha.
2: Někoho nepříliš vysoce postaveného s technickým vzděláním. Jde nám o detaily, technické podrobnosti. Sám víte, jak neopatrní jsou někdy Američané. Hodně mluví a nechávají věci povalovat kolem.
1: Všichni v kantýně hodně mluví, dokonce i naši.
2: Takže to berete?
1: Mhm.
2: Výborně. Podrobnosti probereme později. A teď pojďme dovnitř. Na šálek čaje. Říjnová obloha je sice krásně modrá, ale už mrazivá. Jsem zmrzlý na kost. V kantýně bude určitě teplý.
3: Pojďte, pánové, přisedněte si k nám.
1: Hned, Bobe, hned. Jen se mi zamlžili brýle.
3: Chtěl bych ti, Leonarde, představit Fritze od našeho přítele generála Gelina.
4: Fritz, ale můžete mi říkat Rudy.
3: A které z obou těch jmen je pravé?
5: Ale jděte, McNamee, co pak britská tajná služba nikdy neslyšela o krycích jménech?
1: Já jsem Leonard Magham, já vás znám, Rudy. Bob mě na vás upozornil už v tunelu.
4: Říkal, že jsem bývalý nacista?
3: Jo, a nebyl jste snad?
2: Hrabat se v minulosti dnes nemá žádný význam. Našimi nepřáteli jsou Rusové.
3: Přesně tak, pane McNamee. Fritz je vynikající specialista na bezpečnost a zasvětí tady Leonarda do našich opatření.
2: Myslíte, že je bez...

0: bezpečné o těchto opatřeních mluvit v kantýně, pane Glassy?
1: Napadlo vás někdy, pane McNamee, proč sedávám vždycky tady u stěny v rohu? Dokonalé odrušení vymezeného prostoru, pane McNamee. Poslední americký objev.
0: Vynikající.
2: Monitorujeme linky východoněmeckých telefonních opravářů a nahoře, na střeše, hlídky tajně sledují pohyb osob na druhé straně. Pokud by měl být tunel odhalen, přijdou zprávy právě po těchhle linkách. Budeme mít dost času evakuovat.
1: A azbu si najdou v naší odposlouchávací místnosti akorát veliký nic. Tedy veliký kulový. Jakže to říkají? Veliko je, kulovo je.

0: Západní Berlín, byt Marie Eggdorfové, Adalbertstraße 84, listopad 1955.
1: Víš, Leonate, že major Ashdown od nás z továrny chce pokaždé mít chleba nakrájený na pěkné úhledné kostičky? Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Tak je to dobře, nech tam tu hlavu. Ano, tak. A víš, jak těm kostičkám říká?
2: Vojáčci?
1: Přesně tak. A mein Dummerchen. Ty moje malé nevňátko. Co pak ses tam dole naučil?
2: Poslouchám ti, bříško.
1: Jo, asi už je čas na oběd.
2: Řekni, proč to máš ráda jen na půl?
1: Mám to ráda hluboko.
2: Ale skutečně si to užíváš jen do půlky.
1: Ale děti, nic o tom nevíš.
2: Měl bych asi zajít do svého bytu. Už jsem tady 3 dny. Co kdyby si šla se mnou? Mohli bychom být v noci u mě. Volna mi končí až zítra. Ještě si u mě nebyla.
1: Já nevím, Leonarde. Kdybych spala jinde, sousedi by si toho určitě všimli. A začali by roztrubovat, že jsem si někoho našla. A kdyby se to doslechli na úřadech, o byt bych možná přišla. V Berlíně je teď veliká poptávka po bydlení.
2: I po bytech bez teplé vody?
1: Což takhle rád si chleba se sýrem a šálek čaje. Něco na sebe hodím a skočím vedle do obchodu.
0: O hodinu později.
2: Marie, ty usínáš, nespí. Chci si s tebou povídat.
1: Já nespím. Poslouchám. Jen si tak chvíli hovím v křesle po tom nákupu.
2: Myslím na svůj první den v Berlíně.
1: A na co jsi přišel?
2: Vzpomínám si, jak jsem šel směrem Kreiskanzlerplatz. Bylo ráno. Ulice byly úplně prázdné. Kolem domy v troskách a poblíž nich se tyčely hromady starých od malty očištěných cihel. Prostě dokonalý obraz zničeného města. A najednou jsem uviděl prvního Němce. Byl to takový starší chlápek s plstěným kloboukem na hlavě. A hele, Němec, říkám si. Nepřítel. Smrtelný nepřítel. Teď už poražený nepřítel. No a ty jsi taky Němka.
1: Další úplně poražený nepřítel.
2: Ano. A protože jsem na vítězné straně, byl jsem za to odměněn. Vlastním tě právem dobyvatele.
1: Vlastníš mě, protože to chci.
2: Jo. Svlékni si šaty.
1: Počkej, jak to myslíš?
2: Tady a teď.
1: Počkej. Jsem už strašně unavená. Dneska už to bylo 3x.
2: Tady a teď, dělej.
1: Co to do tebe vjelo? Jako kdybys byl opilý.
2: Dělej, co ti říkám, a všechno bude v pořádku.
1: Zbláznil ses? Ne.
2: Všechno si sundej, nebo to udělám sám.
1: To ne. Počkej. Prosím tě, buď rozumný. Nech toho.
2: Jsem.
1: Okamžitě mě pust. Nech mě pust. Ne.
2: Byla to jenom hra.
1: Chci, aby si odešel. Hned.
2: Ne, Marie.
1: Jdi pryč.
2: Zůstat, tak vždyť se...
1: Prosím.
2: Marie, vždyť se tolik nestalo.
1: Ty vůbec nic nevíš, Leonarde.
2: A co bych jako měl vědět?
1: Taky musím na něco pořád myslet.
2: A na co? Co to je?
1: Asi týden před koncem války jsme byli se strýčkem Walterem... protileteckým krytu poblíž Oberbaumova mostu. Bylo nás tam tak 30 ženy, děti, hodně starých lidí. Najednou do krytu se skočili Rusové. Bylo jich 5, 6. Jeden na nás namířil pušku a další vojáci začali lidem brát šperky a hodinky. Já jsem měla štěstí, strýc mě okamžitě zatlačil do kouta mezi stěnou a prázdnou skříní na zásoby. Na matraci ležela nějaká paní s prostřelenýma nohama. Tichonce sténala a jeden voják si toho všiml. Klekl si vedle ní, vytáhl nůž, zvedl jí sukni a rozřízl nožem kalhotky. Já jsem si napřed myslela, že jí chce vyndat z nohy ty střely. Ale on se na ní vrhl a já jsem viděla, jak se zmítá. Nahoru, dolů, nahoru, dolů. Pak do krytu se skočil nějaký chlap v civilu. Později jsem se dozvěděla, že to byl komisař. Chytil vojáka za blůzu a táhl ho pryč. Asi za hodinu přestali střílet děla. Vyšli jsme ven. Ten voják ležel hned u vchodu. A v hlavě měl kulku.
2: Já jsem to tak nemyslel, Marie.
1: Běž domů, Leonarde. Prosím.

0: Západní Berlín, klamná radarová stanice na hranici amerického sektoru, odposlouchávací komora v tunelu, listopad 1955.
1: Všechno připraveno, pane McNamee.
2: Proveďte první řez.
3: První kabel obnažen.
2: Připravte další dva.
3: Hotovo, pane.
2: Moment, zavolám nahoru. Haló? Generátory už běží. Tak je v pořádku. Dobře. Takže začínáme, pánové. Pane Mageme, nejdřív první, pak druhý a třetí kabel. Spojte to. Ano, správně. Teď ještě tenhle zelený svazek. Výborně. Pánové tam vzadu, můžete zapnout autoaktivační systém a zesilovače.
4: Sperber, 12, 50, 18, im Anflug, über Friedhof, 25, 19, 17.
5: Внимание.
4: Ich wiederhole.
5: Внимание, город.
4: 25,
5: 18, Внимание.
4: 17.
5: Город. 12, 25,
4: bei hohem Wind.
5: 38,
4: 70, 30, 20, 42,
5: 43,
4: 15, ich wiederhole. 70, 30, 42, 15.
2: Zapněte magnetofony, pane Mageme.
6: Všechny?
2: Všechny. Mají tam docela silný provoz. Kontroluji intenzitu napětí. Výborně. Zdá se, že testovací série funguje perfektně. A máme je. Tajné zprávy z Moskvy na stříbrném podnose. Vidíme jim přímo do kuchyně. Doufám, že na to hned tak nepřijdou.
1: Právě jsme se napojili na linku východoněmecké obsluhy telefonní sítě. Informaci o jakémkoliv poplachu budeme mít z první ruky.
2: Dobře, Frici. Bravo, pane McNamee. Seš pašák, Leonarde.
5: Lidvěc. 35. 34. 85. 90. 10. 30.

Západní sektor Berlína, dům Marie Eggdorfové, Adalbertstraße 84, listopad 1955.

0: Nezlobte se, že ruším, ale nevíte náhodou, kdy bude doma vaše sousedka, paní Eckdorfová.
1: A proč to chcete vědět?
0: Já nesu jí květiny.
1: Viděla jsem vás tady obcházet už včera a předevčírem. Co jí chcete?
0: Potřebuji s ní mluvit. Nevíte, kde je nebo kdy se vrátí?
1: Opravdu nevím. Řekla mi jenom, že bude nějakou dobu u rodičů. Byla taková divná. Řekla bych, že jí něco pořádně sebralo.
0: Aha. Tak vám děkuji.
2: My baby upsets me.

0: Anflug über Friedhof 25, 19, 17.
1: Внимание.
0: Ich wiederhole.
1: Внимание, город. Внимание. Город.
2: Západní Berlín, podzemní tunel na povrchu maskovaný jako radarová stanice na hranici amerického sektoru. Odposlechová komora v tunelu, listopad 1955.
3: Pane McNamee, jakoby se ten signál ztrácel.
4: Půjčte mi sluchátka.
3: Tak jak to jde, chlapci? Můžeš na okamžik, Leonarde? Pojď kousek dál.
4: Něco se stalo, Bobe?
3: Poslouchej, Leonarde, nejsi ke mně úplně upřímný.
4: O čem to mluvíš?
3: Myslel jsi, že se to nedovím, když mi to neřekneš? Berlín není zas tak velké město, jak si možná myslíš. No, viděli vás spolu. To nebylo jen na jednu noc, co?
4: No, tak nejdřív.
3: A pak... Je to ta dívka, co ti v tom lokále poslala vzkaz s potrubní poštou?
4: Ano.
3: A to se na to podívejme. Typicky tichý Angličan. Nenadělá moc hluku a jde přímo na věc.
4: Byla to spíš náhoda. Šťastná náhoda.
3: Minulý týden jsem ti po 3 večery volal domů. Přestěhoval ses k ní, nebo co?
4: Vlastně skoro.
3: Říkal jsem si, že bychom mohli někam zajít, něco vypít. Ale když máš přítelkyni, můžeme jít ve 4. Mám taky kamarádku. Jean. Pracuje na americké ambasádě. Je ze Cedar Rapids. Tam jsem se narodil, víš, kde to je?
4: Bobe, to, co navrhuješ, asi nepůjde. Trochu jsme se pohádali. A vlastně docela dost.
3: No co, kup bomboniéru a kytici a běž za ní.
4: Už jsem tam byl, není doma. Odjela k rodičům.
3: A kde bydlí?
4: Myslím, že někde v Pankově.
3: Ve východním sektoru? A říkal jsi něco o své práci?
4: Jistě, že ne.
3: A kdy odjela?
4: Před 3 dny.
3: Aha. Dej mi její jméno a adresu.
4: Jmenuje se Marie a do její adresy ti nic není.
3: Jak to, že ne? Dívka, kterou se nikdy předtím neviděl, se s tebou značně nekonvenčním způsobem seznámí v restauraci, dostaneš jí do postele, ale vlastně si tě vybrala ona, je to tak? A ty děláš na tajným projektu. A nastěhuješ se k ní? A ona den před zahájením odposlechu odjede do sovětské zóny. No jak má tohle vysvětlit nadřízeným? Že jí máš moc rád a tak jsme to nechali být?
4: Marie Eggdorfová, Adalbert Strasse 84, Kreuzberg.
3: Kreuzberg? Jeden z těch kamrelíků se studenou vodou? Nechtěla se náhodou nastěhovat k tobě?
4: Já jsem ji tam nechtěl.
3: Jestli tam měla odposlouchávací zařízení, zařídila to tak, abys zůstal u ní.
4: Nic takového tam neměla, to bych poznal.
3: Já vím, Leonarde, že je to pro tebe těžké, ale už jsem takový věci zažil.
4: Bobe, měl bych se vrátit k McNamee.
3: Počkej, ještě jedna otázka. Je ve dne někde zaměstnaná?
5: Ve dne, Bobe, ve dne? Myslíš, že má ještě jisté zaměstnání v noci?
3: Co blbneš, uklidni se. Všichni kolem slyší, jak na mě řveš. Tak ať nejsou drby. Honem mě poplácej po zádech a až se zasmíju, zasmíješ se taky. Vedli jako v noci? Tak čelej, zachechtej se.
4: To je dobré, zaměstnána v noci.
3: No, a teď mi rychle řekni, kde pracuje a půjdem se spolu napít.
4: Je to továrna na vojenské vozy. Myslím, že je to RIMI. Velící důstojník se jmenuje Ashdown.
1: Город
0: 12, 20, 30, 40.
2: Západní sektor Berlína, dům, kde bydlí Leonard Mackem, Platanen alé 26, prosinec 1955, v jedoucím výtahu.
6: Myslím, že bychom se měli seznámit. George Blake, bydlíme se ženou přímo pod vámi.
4: Ach, ano, těší mě Leonard Mackem. Doufám, že nejsem moc hlučný.
6: Samozřejmě, že ne. I když trepky by byly lepší.
4: Ach tak, omlouvám se, pane Blakeu. Určitě si nějaké trepky pořídím.
6: Jste v Berlíně služebně, pane Mackeme?
4: Ano, starám se o údržbu armádních linek.
6: To máte mnohem zajímavější zaměstnání než já. Já jsem jen pouhý úředník ministerstva zahraničí. A představte si, že mým působištěm je nyní bývalý olympijský stadion. Co všechno si ta naše vláda nevymyslí. Až se budete někdy nudit, zajděte na skleničku, rád bych vás seznámil se svou ženou. Těšilo mě, pane Magane.
4: Rovněž, pane Blíku.
2: Periferie západního Berlína, klamná radarová stanice na hranici amerického sektoru, kancelář Johna McNamieho, prosinec 1955.
7: Tak. Jste dobrý odborník, pane Magheme. Myslím, že si vás tady rádi necháme. U odposlechu potřebujeme ty nejzkušenější lidi. Ale jinak se zdá, že v záležitostech, na kterých jsme se dohodli a ke kterým jste svolil, jste nebyl příliš úspěšný. Dosud jsem od vás nedostal nic.
4: Prošel jsem několik kanceláří, nic tam nebylo.
7: Nic? Žádné útržky, papírky na stolech, něco v koši.
4: Opravdu tam nic nebylo, pane McNamee.
7: Škoda. A ústní kontakty. Nevytěžil jste nic?
4: Seznámil jsem se s několika lidmi z technické obsluhy, ale všichni jsou příliš opatrní. Nemohl jsem naléhat.
7: To chápu. Zkusil jste mluvit s tím bláznivým Weinbergem?
4: Myslíte toho Američana, co hraje v kantýně šachy sám se sebou? Nechtěl mi nic říct.
7: Ach tak. To je ale velká škoda.
4: Opravdu jsem se snažil.
7: Máme samozřejmě ještě jiné možnosti, ale vy se snažte dál. Nezapomínejte, že jde o čas. Doma na vaše zprávy netrpělivě čekají, pane Magheme. Chápete?
4: Ano, to chápu, pane McNamee.
2: Dům, kde bydlí Leonard Markham, Platanen alé 26, chodba před jeho bytem, ten týžden večer.
8: Marie! Marie! Ty tu na mě čekáš. Ty jsi tady. Proč nic neříkáš? Já vím, všechno jsem pokazil. Byl jsem zoufalý, když jsi odjela. Strašně tě miluju, celou tu dobu myslím jenom na tebe. Jestli mi nemůžeš odpustit, tak já to pochopím. Tak řekni něco. Odpust mi to, prosím, Marie.
9: Rozsvít světlo.
8: Ano, jistě hned. Napřed bych tě obejmul.
9: To ne.
8: Smím tě políbit.
9: Ne, ne.
8: Marie.
9: Rozsvít světlo. Marta Slichtán! Marta Slichtán!
8: To je trapné. Kdo to slyšel, jde nahoru. Co si teď lidi pomyslí, Marie? Proč tu na mě čekáš, když se mě bojíš?
9: Promiň.
6: Děje se něco? Ten pán vám chtěl ublížit?
8: Samozřejmě, že ne.
6: Mluvím s tou dámou, pane Magane.
9: Promiňte, že jsem křičela. Trošku jsem se polekala ve tmě, to je vše. Všechno je v pořádku.
6: Mohl bych vám zavolat taxi.
9: Jste velmi laskav, ale opravdu to bylo nedorozumění. Pan Magane je můj přítel.
6: Chápejte mě, pane Magheme, ženy takhle obyčejně křičí, když je chce někdo znásilnit. Omlouvám se. Jsem soused, pane Magheme, a bydlím o poschodí níž. Promiňte, dámo, promiňte, pane Magheme.
9: Pojďme dovnitř, Leonarde.
8: Nechtěl jsem tě vyděsit. Chtěl jsem jenom... Prostě tě strašně miluju. Celou tu dobu, co jsme nebyli spolu, jsem se cítil hrozně mizerně. Byli jsme tak šťastní. A já byl takový idiot a blázen. Prosím tě, posaď se. Já vůbec nechápu, co to do mě tenkrát bylo. Už se to nikdy nestane. Co je Marie? Řekni něco.
9: Prosím tě, svlíkni ze mě šaty.
7: Co říkáš?
9: Slíkni mě. Tady a teď. Dělej. Tak jak jsi to tehdy chtěl. Prosím. Moc tě prosím.

0: Opět ona radarová stanice na hranici amerického sektoru, kancelář Boba Glase, o dva dny později.
1: Posaď se, Leonarde. Dobré zprávy. Prověřili jsme to děvče. Prošla.
2: Říkal jsem ti to hned.
1: No jo, to byl tvůj subjektivní názor. Teď je to oficiální. Mimochodem, je to moc pěkná holka. Major Ashdown je do ní zamilovaný. To je samozřejmě, že s britskou zdrženlivostí. Ostatně ona nejeví žádný zájem.
2: Takže se s ní viděl?
1: No jasně. Říkala mi, že jste měli nějaké problémy. A já jí povídám, vážná paní, my tady plýtváme cenným lidským materiálem, abychom prověřili děvče, co se nepohodlo s jedním z našich nejlepších chlapců, který tady pracuje pro mou i jeho zemi. Tak pěkně, milá dámo, hněte zadečkem směrem k jeho bytu a dejte to do pořádku. Pan Markham není jen tak někdo, je to náš nejlepší muž a vy byste se, paní Marie, měla cítit poctěna jeho společností. Vrátila se k tobě?
2: Předevčírem.
1: No tak tady to vidíš. Prokázal jsem ti velikou službu. Pomohl jsem ti získat zpátky.
2: Co ti říkala, když jsi u ní byl?
1: Říkala, že jsi začala hrát na tvrdáka. Prej musela před tebou utíct. Já tě asi pořád podceňuju, nebo co? V práci pan zdvořilý, pan měkota. A doma zčista jasna King Kong. Ne,
2: to není nic, na co bych mohl být hrdý. Chci říct, že to s ní myslím vážně.
1: Na tvým místě bych na tom byl stejně. Je to pusinka. Zlatíčko. Jakže to říkáte vy, Britové? Nefalšované zlatíčko.
2: Hele, Bobe, nemusíš napodobovat londýnský žargon, aby ses mi zalíbil. Já tě mám rád i tak.
1: To jsem rád, Leonarde. Tak na tebe a na tu holku.
0: Byt Leonarda Markhama, Platanen alé 64, prosinec 1955, noc.
3: A jsme doma. Čáry, máry, fuk. A je světlo. Díky, Leonarde. Tak parádní narozeniny jsem ještě neměla. Večeře v Maison de France, drinku Washingera a na závěr Eldorado. Nejslavnější kabaret transvestitu v Berlíně. Hele, ale ty ses tam trochu nudil, viď?
2: No nenudil, vůbec ne. Jenom mě ty dámy, vlastně chlapy, nepřišly tak zajímavý jako tobě.
3: Snad nežádlíš. Já bych měla nárok žádlit. Ženská v 31 je na takového chlapečka, jako si ty, už dost stará.
2: Nejsi stará. No, i když... Jsi krásná. Moc se mi líbíš.
3: Za to ty se mi teď vůbec nelíbíš. Tak, hezky se slečeš.
2: No.
3: Vezmeš si na sebe moje šaty a zatančíš mi.
2: Asi jsme neměli tolik pít.
3: Nejsem opilá. Jsem veselá a šťastná. Tak, oblečeš si ty moje šaty.
2: Někdy si říkám, že by bylo lepší, kdyby jsme nikam nechodili.
3: A žili z ruky do úst v neuvěřitelné rozkoši a špíně. Ty ses dokázal nemít i několik dní. Byl jsi úplně, úplně nespůsobný. On a ty kind.
2: Mluvil jsem totiž s Glasem.
3: A co ti řekl ten sympatický Američan?
2: Sešla se s ním.
3: No a co?
2: No a co? Nemusela si mu všechno vykládat. Všechno, co se nám stalo.
3: Pověděla jsem mu jenom, že jsi mě trochu vyděsil. To je to všechno.
2: Vychloubal se, že tě přemluvil, aby ses ke mně vrátila.
3: Nic takového. Vrátila jsem se, protože tě mám ráda.
2: Za pár dní budou Vánoce.
3: Už se těším. Uspořádáme oslavu a ten tvůj Glas nám může dělat Santa Clause.
2: Já mluvím vážně.
3: Já taky.
2: Pojedu domů k rodičům. A moc bych si přál, abys jela se mnou.
3: Hmm. To asi není dobrý nápad, Leonarde.
4: Proč?
3: Umíš si představit, co by ti vaši řekli? No, rozvedená ženská. O 5 let starší. A ani s tebou není zasnoubená. Psal jsi jim někdy o mě?
4: Ne.
3: No tak vidíš.
4: Nezdá se mi, že by moji rodiče lpěli na takové věci, jako je zasnoubení.
3: Budu o Vánocích taky u rodičů. Teď už mlč a pojď ke mně, miláčku.

0: neklamná radarová stanice na hranici amerického sektoru v podzemním tunelu.
1: Kam pak, pane?
2: Pracuju tam.
1: Mluvíte jak Angličan. Jste Angličan?
2: Ano.
1: Pěkně to tady vy, chlapi, anglický voráte. Kvůli vám musíme znova vrtat do betonových výstuží.
2: Kvůli nám? Jak to?
1: Tak to. Vám neřeknu nic.
2: Můžu dál, Bobe?
3: Jo, ty ještě do mý kanceláře můžeš, ty jo.
2: Co se Krucinál děje?
3: Co se děje? To všechno ten váš slavnej McNamee. Jeho výpočty byly úplně chybné. Vysypal na nás spousty papírů, podle kterých měla klimatizace odventilovat všechno teplo ze zesilovačů. A teď to vypadá, že je totálně mimo. Museli jsme si dokonce přivést našeho specialistu z Washingtonu. Měří teplotu v různých hloubkách.
2: A co se stane? Jenom se trochu zahřeje země.
3: Ty zesilovače jsou přece pod Schönefelder Chaussee. Rusáci je mají přímo pod nohama. Sníh nahoře od tepla roztaje a vytvoří pěkný úhledný obdélník. Co pak se nám to asi děje pod zemí, že bychom se podívali? Já opravdu nevím, k čemu jsme vás, Brity, tady potřebovali. Nevíte, co to je odpovědnost?
2: To je nesmysl, co říkáš.
3: Víš, na čem ten vtipálek McNamee dělal výpočty tepelného výkonu zesilovačů? Víš, na čem? Na zadní straně obálky, rozumíš? My bychom vytvořili tři nezávislé skupiny a kdyby nedošli ke stejnému výsledku, chtěli bychom vědět, proč.
2: McNamee je vynikající odborník. Pracoval na navigačních a radarových systémech.
1: My jsme měli první radar na světě.
3: To mě nezajímá. McNamee prostě dělá fatální chyby. A vůbec tahle spolupráce vede jen k chybám a bezpečnostním problémům. Myslíš si, že nemáme vlastní zesilovače, že potřebujeme ty vaše? Jediný důvod, proč jste tady, je politika. Posraný politický obchod.
2: Účastníme se téhle akce, protože na to máme právo, Bobe. Nikdo nebojoval proti Hitlerovi tak dlouho jako my. Byli jsme poslední a jedinou nadějí pro Evropu. Obětovali jsme vše a tak máme právo podílet se na všech akcích, které souvisí s naší bezpečností. Jestli to nechápeš, nepatříš na naši stranu.
3: No, tak si to neber tak osobně.
2: Beru si to osobně, Bobe, beru.
3: Abys mě správně rozuměl, Leonarde, když říkám, vymyslím vaši vládu. Já osobně jsem rád, že ty seš tady. Na máš úplnou pravdu, byli jste ve válce opravdu perfektní. Byla to vaše chvíle. Jenomže tohle je zase naše. Kdo jiný je schopný postavit se Rusům?
2: McNamee je pořád ještě tady?
3: Ne, už odletěl do Anglie. Myslím, že ty jsi ho taky neměl moc rád, co?

0: Londýn, Tottenham, byt rodičů Leonarda Malkema, Vánoce 1955.
1: Drahá Marie, chtěl bych líbat tvé prsty u nohou a preludovat na tvou klíční kost. Promiň mi, že se snažím být tak něžně vtipný a píšu ti každý den. Ale každý den bez tebe je pro mě nesnesitelný. Sním o tom, že si tě sem brzo přivezu. A cítím, že jsem na tobě tak strašně závislý, že se mi vůbec tady u mých rodičů nedaří být synem. A v každém okamžiku zůstávám tvým milencem, který se nemůže dočkat, až tě zase obejmeme.

0: Západní Berlín, výzvědný objekt maskovaný jako radarová stanice na hranici amerického a ruského sektoru. Kancelář Boba Glase, leden 1956.
1: Jak se máš, Bobe? Nazdar, Rasle.
2: Ahoj.
1: A hele, návrat ztracenýho syna, kde jsi byl tak dlouho, co? Už jsme si tady s Raslem říkali, že ses asi přežral vánočního pudinku a ležíš v posledním tažení někde ve špitále.
3: Dobře víš, Bobe, že jsem měl dovolenou 3 neděle. Sám si mi ji podepisoval.
2: Nesmíš brát Boba pořád tak vážně, Margene.
1: Tady, Rasl, to je jiný kamarád. Chodí mě navštěvovat skoro každý druhý den. Ale ty, od chvíle, co jsi udělaný do té Němky, se nás straníš.
2: Nepřeháně, kamaráde.
1: Už ses viděl s tou svou pusinkou, Leonarde?
3: Čekala mě už na letišti a večer budeme spolu.
1: Takže se v našem nočním životě zase budeme muset obejít bez tebe. No nic, chtěl jsem ti večer slavnostně předat dárek, který mám pro tebe schovaný už od naší vánoční party. Co se dá dělat, dostaneš ho teď. No, chlapče, rozbaluj. Co tomu říkáš?
3: No, kuličková tuška s baterkou.
1: Aha.
3: Podobnou měl McNamee. Vždycky jsem si přál taky mít. No, udělal jsi mi velikou radost, Bobe.
1: To jsem rád.
2: Škoda, že jsi nemohl přijít na vánoční večírek, Markeme. Byl perfektní.
1: Jo, ukázka opravdového spojenectví a souladu. Americké hovězí, britská whisky, francouzské šampaňské a německé víno.
2: Prokázali jsme velkou čest panu Galenovi, že jsme to jeho hnusný víno vůbec pili. Většího odpuštění se mu ani nemohlo dostat.
0: Byt Marie Eggdorfové, únor 1956, večer.
3: Marie? Marie? To jsem já, dveře byly otevřeny. Proboha, Marie.
4: Nic mi není.
3: Teče ti krev. Máš opuchlé oko, co se stalo?
4: Dvakrát mě udeřil pěstí do tváře.
3: O to? Tvůj bývalý muž?
4: Neměla jsem u sebe peníze, nemohla jsem mu nic dát.
3: Ta svině! Jak je možný, že někdo může zajít tak daleko? Svině!
4: No. Prosím tě, nedívej se na mě.
3: Ach, miláčku. Miluji tě. Tady, do laboru.
4: Nešlo mu jenom o peníze. Sousedi mu prozradili, že mám tebe. Vřítil se do koupelny a viděl tam tvoje holení. Nejdřív brečel, že jsem ho zradila. Potom schodil polštáře z postele a našel tam tvoje pyžamo. Chytil mě za vlasy, srazil mě na podlahu a nadával mi do kurev. Pak mě začal bít do obličeje.
3: Měla svolat o pomoc.
4: Já se nebojím o sebe. Bojím se o tebe. Je to rváč.
3: Co budeme dělat, holčičko moje zlatá?
4: Nevím.
3: Mám ho zmátit nebo si s ním promluvit? Sehnat mu místo?
4: Možná. O to je zbabělec. Za války byl na východní frontě a vždycky, když chce, aby si smyslel, jak je statečný, vykládá, jak lámal krky Rusům. A když se potom opije, začne povídat, jak byl mazaný, že se nechal přeložit do hlavního stanu k telefonistům. Doufám, že se co nevidět upije k smrti. Čím dřív, tím líp. Takhle přece nemůžeme žít.
3: Víš co, miláčku? Uděláme si v mém bytě zásnubní večírek. Před Vánoci si říkala, že nejsme zasnoubeni a já bych si strašně přál být s tebou zasnoubený. Pozveme Glase a řeknu taky panu Raslovi, byl přece u našeho seznámení. A třeba by mohl přijít i pan Blake se ženou. Už jsem mu odpustil za to jeho chování tenkrát na schodech.
4: Myslel to dobře.
3: Ale ano. A má moc milou paní. No koho pozveš ty?
4: Nikoho vlastně nemám. Jen rodiče a ty bydlí dost daleko. Počkej, Jenny od nás továrny by určitě ráda přišla. Ty můj miláčku.
0: Platanen alé 64, březen 1956, byt Leonarda Markhema, večer.
3: Moc ti to sluší, Marie. V těch bílých šatech vypadáš jako opravdová nevěsta.
4: Naliješ mi něco? Potřebuji se trochu napít na kuráž.
3: Jistě, miláčku. A naladím nějakou příjemnou stanici. This is the American Forces Network. The American Forces Network is a branch of our forces information and education division, European Command. AF and Berlin. I love Paris in the springtime. I love Paris in the springtime. Hosté jsou tady, ho nebyš otevřít. Už běžím, miláčku.

0: Tady jsou buráky, tady jednohubky s čedarem, tady šunka a tamhle pivo, víno a džin. Neostýchejte se a berte si.
1: Díky. Je to všechno z bezcelního obchodu, nestálo to žádný majetek.
0: Berte si, pane Glásy, prosím.
2: Bob, zlatíčko, pro vás vždycky Bob. A zůstanu u toho džinu, alespoň zatím.
3: Představíš mě, Mark Hemes, své nastávající?
1: Zajisté.
0: Moc ráda vás poznávám, pane Rasle. Nebýt vašeho nápadu s tou růží, kdo ví? Možná bych tu dneska nebyla. Bavte se dobře. Teď mě prosím omluvte.
3: To je ta dívka, co ti tenkrát poslala vzkaz pod trubkou, že jo?
4: Jo, přesně tak.
3: Asi se umí o sebe dobře postarat, jak se zdá.
4: Všiml jsem si, že si teď při tom představování držel její ruku velmi dlouho, Rasle.
3: Seznámíš mě s její přítelkyní?
5: Promiňte, dovolte, abych vám poblahopřál, pane Mákeme. Jsme se ženou moc rádi, že jste nás pozvali.
4: Doufám, že se vám u nás bude líbit, pane Blíku.
6: No ne, jak
2: prosím o chvilku pozornosti, dámy a pánové. Přátelé, před časem jsme tady Leonardovi dali do vlasů růži a on v zápětí dostal vzkaz od neznámé dívky. Doufám, že jednou budu ze své opuštěnosti starého mládence vysvobozen za stejně dramatických okolností a stejně úžasnou a krásnou dívkou, jako je Marie.
7: Bravo, bravo.
2: My všichni, Američani, Britové, Němci, každý se svým dílem podílíme na budování nového Německa, nové Evropy. Já vím, teď mluvím jako nějaký politik, ale myslím, že to, co říkám, je pravda. Asi všichni víme, jak má vypadat svoboda a co ji ohrožuje. Asi víme, že jediným místem, kde je možné začít budovat novou a svobodnější Evropu, jsou právě naše srdce. Leonard a Marie patří k národům, které spolu ještě před 10 lety bojovali. Svým zasnoubením přispívají k vybudování skutečného míru. Jejich manželství, tak jako manželství všech takových párů, spojuje národy spolehlivěji než jakékoliv smlouvy. Tak na Leonarda a Marii.
8: Na Leonarda a Marii.
3: Jestli mu jde o celosvětový mír, tak to, abych si vzal Rusku, slečno Jenny. Všem já dávám přednost Němkám. Smím vás obejmout kolem pasu, Jenny?
9: Jestli se nebojíte, prosím.
3: Třeba byste se měla bát vy? Mám pověst neodolatelného soudce.
9: Takže Don Juan.
3: Samozřejmě, že ne. Znáte to, pes, který štěká nekouše.
9: Rozhodně nemůžete počítat s tím, že vás budu brát vážně.
4: Promiňte, že ruším. Skládá vám poklony, Jenny?
9: No, snaží se, ale moc mu to nejde.
3: Markeme, slyšel si přece Glase. Spojení muže a ženy zbližuje národy. Teď nám proslov dlužíš ty.
4: Ne.
3: No
4: ne,
3: tak,
4: ne,
3: Markeme, přátelé, Leonard by chtěl říct pár slov.
4: Tak, dobře. Milí přátelé, dovolte, abych poděkoval tady Bobu Glásovi za ta krásná slova. A těší mě, že do nás s Marií vkládá takové naděje. Sám za sebe bohužel nemohu slíbit, že se mi podaří vybudovat novou Evropu. Jediné, co zvládnu sám, je připevnit poličku do koupelny.
10: A to se manželství hodí.
4: Za nás oba můžu jen slíbit, že budeme šťastní. No, děkuji, že jste přišli na náš zástupný večírek. Jste moc hodný, děkuju vám.
8: Bravo, bravo, krásný.

0: Jak to, že znáte toho Američana v té černé vestě, pane Magem?
1: Pracujeme spolu, pane Blakeu. Už jsem vám to říkal tehdy ve výtahu. Telefonní linky.
0: Dovolte, abych vám dal jednu radu. Když mi říkáte, že pracujete pro Glase, prozrazujete mi zároveň, na čem pracujete. Altklike, operace Gold. To není nic, co bych měl vědět. To je vážný prohřešek proti bezpečnostním předpisům.
1: A jak to, že to teda všechno víte?
0: Pokud jde o utajení, je Berlín malé město. Neměli by vás vídat s Glasem na veřejnosti. Podle mého názoru byste měl přísně oddělovat práci a soukromý život. Tak ještě poblahopřeji vaši snoubence a budeme muset jít. Máte to tu hezky zařízené, pane Mákeme.

0: To byl báječný večírek.
1: Chceš ještě skleničku?
0: A moc krásně si mluvil, Leonarde.
1: Myslíš, Marichen?
0: Všiml jsi s Rasla a Jenny?
1: Co je s nima?
0: Odešli spolu. Víš, co mi Jenny řekla, když se tu Rasl objevil?
1: Ne.
0: Řekla, toho chci. Plat nedostanu před koncem týdne a jíst se musí. Napřed do restaurace a potom tanec. No a taky má pěkný čelisti, jako Superman, řekla kamarádka Jenny. Tak vidíš. A ten dobrák Russell si myslí, že má všechno pod kontrolou.
1: Bože můj, proč já jsem pořád tak naivní?
0: Ne naivní. Naivní ne. Nevinný. A teď si vezmeš první a jedinou ženu, kterou si v životě poznal. Úžasné. Všechny ženy by si měly brát panice. Chceme vás čerstvé a nevinné, abychom vám mohli ukázat, jak nás uspokojit.
1: Tak mě uspokoj.
0: I love Berlin in the springtime. I love Berlin in the springtime.
2: Po čtyřech nedělích v dubnu 1956 v bytě Marie Eggdorfové je noc.
1: Slyšíš, Marie?
0: Co je? Vždyť ještě není ráno.
1: Slyšíš?
0: Co? Co jde ze skříně? Běž rozsvítit.
1: Co je, Marie?
0: Pro boha. Můj bývalý manžel. A na mol. Ožralý jak Dán, samozřejmě.
1: Jak se mohl dostat dovnitř?
0: Asi mi sebral náhradní klíče, když tu byl minule. Rozvalený na mých šatech. Musel všechny schodit, svině. Určitě se na něm vymočí, prase.
1: Jak to, že jsme si toho nevšimli, když jsme přišli?
0: Asi spal potichu. Co teď s ním?
1: Mohli bychom ho rovnou vyhodit na ulici.
0: Pojď, pomůžu ti. Chytni ho za ruce.
3: Co? Pust mě, ty čupko! Povědám fůhus!
0: Raus!
1: Ven, nebo zavolám policii, ano?
4: Policii?
1: Ano, policii.
4: A ty seš kdo? Co ty? Aha, ten anglický smrad. Klidně si zavolejte policii. Uvidí aspoň, co si zač, ty mařeno. Něco jsem ti přines. Tuhle obálku. Z úřadu. No, přečti si to, no. Jen si to přečti.
0: To mě nezajímá.
4: Mají náš dopis z roku 51. Našli ho. Naši smlouvu podepsanou oběma.
0: To je všechno minulost. A to můžeš v klidu zapomenout.
1: Tak o co vám jde?
4: S tebou se nebavím, angličánku. Přečti si to, mařeno. Přečti si to, povídám. To je zpráva z bytového úřadu, mařenko. On tenhle byt je totiž taky můj.
0: Ty máš kde bydlet. Chceš jenom dělat potíže. Ty jsi jim totiž neřekl, že jsme rozvedeni. A proto si myslíš, že máš na tenhle byt taky nárok.
4: Ale oni to vědí. Vědí to. Máme se dostavit na komisi a oni sami rozhodnou, kdo je ve větší tísni. Tady ten Angličan má byt. A ty máš od něj už i snubní prsten. To je určitě bude zajímat.
0: Ty nebudeš rozhodovat, co je bude zajímat. Ty jsi totiž nikdy nic rozhodnout neuměl. Ty jsi nikdy nic neuměl. Ty ses neuměl postarat o mě, ty ses neuměl postarat o sebe, ty jsi neuměl ani sehnat tenhle byt. Ty jsi odjakživa byl jenom...
4: No, řekni, co jsem byl, když jsme šoustali, co?
0: Prosím vás, pras, nechte toho, prosím kus vás. Lidskýho hnoje.
3: Co si to dovoluješ, ty děvko?
1: Vy jste pryč.
3: Když tobě teklo mlíko po bradě, já už byl dávno na frontě. Urážíš válečný hrdinu.
1: Jistě, ale...
3: To se neodpouští ani kurvě.
1: Prosím vás, běžte už pryč.
3: Tomáš!
5: Okamžitě se jí omluv a vypadni, nebo tě vyhodím sám.
3: Chceš nakládačku angličánku? Máš jí mi.
5: Co?
3: Ani náhodou, ty sráči.
6: Okamžitě ho pust, ty prase.
3: Rozmačkám ty tvý koule na kaši.
5: Pusti, ho tě zabiju.
3: Leda tak mouchu.
0: Leonarde. Leonarde. Nedýchá. On nedýchá. Je mrtvý. On je mrtvý. Mrtvý, Leonarde. Ty jsi ho zabil. Ty jsi popadl ševcovský kopyto. Ty jsi ho tím kopytem zabil. Slyšíš?
1: Byla to sebeobrana. Nevím, jak se mi dostala do rukou. Hmátl jsem jenom rukou po stole.
0: Můj bože. To ševcovský kopyto po stříčku Walteru. Co budeme dělat?
1: Zavoláme policii.
0: Všichni policajti tady se s Otou kamarádi.
1: Musíme zavolat kriminál policajti, ti jsou jiní.
0: Ale místní policie pak přijde taky, je to jejich rajon.
1: Tak zavoláme britskou vojenskou policii. Nebo americkou. Bože, co se to stalo?
0: Já jsem do toho taky zapletená. Budu muset informovat německou policii. Co řekneš Němcům?
1: Že jsem se bránil. Že to byla nehoda.
0: Myslíš, že ti uvěří? Podívej se. Podívej, má úplně rozbitou hlavu.
1: To je strašný.
0: A co se stalo nám? Máme pár modřin. Ať řekneme, cokoliv obviní nás.
1: Málem mi rozdrtil varlata. Tak co máme teď dělat?
0: Nechci ti říkat, co máš dělat. Měl bys na to přijít sám. Nebudou nám věřit, že to byla sebeobrana, že ti drtil varlata. Nikdo nám to neuvěří, oba nás zavřou.
1: Nemyslím, že by to tak muselo dopadnout.
0: Tak už jsi na to přišel? Ne? Takže to musím říct zase já. Vůbec nic jim nebudeme říkat. Odneseme ho odsud a schováme ho někam, kde ho nenajdou. A když jo, a přijdou mi to říct, řeknu, pro boha, to je strašné. Ale to víte, byl to opilec a asi se dostal do potíží.
1: Je to strašné. Jestli nás někdo uvidí, jak ho odtud táhneme pryč, bude s námi konec. Bude to vypadat jako vražda. Obyčejná, sprostá vražda. Ježíši Maria, to je hrozný pohled. Co se to udělal, pro boha?
0: Uklidni se. Musíme to udělat chytře.
1: Chytře? Ale jak?
0: Prostě chytře.

0: Nemůžu. Prostě nemůžu. Co pak ho můžeme jen tak rozřezat?
1: Nemysli na to. Jenom to prostě udělej. Mysli na to, že tě miluju.
0: Já to nezvládnu. Nejde to. Nikdy se na to nepodaří. Ne, musíme přestat. Nejde to. Je mi strašně zlé.
1: Už to skoro bude. Dělej.
0: Ne, pane Bože, ne.
1: Podej ten igelit.
0: Nemůžu se na to dívat. Nemůžu.
1: Za chvilku to bude pryč. Tak teď to zalepíme po stranách. Tak. A dáme to do kufru. Půjdu se umýt.
0: Umyjeme se, až skončíme.
2: Nádraží Zoologischer Garten, americký sektor, ten týžden odpoledne.
0: Potřeboval bych do úschovy tyhle dva kufry. Schránky v hale jsou obsazené.
3: Bohužel, pane, já mám taky plno. Snad k večeru. Večer odjíždí Západní expres.
0: Nevím, co mám dělat. Jsem... Víte, v Berlíně první den a ubytování mám taky až večer. Je tu nějaké jiné nádraží?
3: Jo, Altbahnhof. Ale z toho po ruský kanonádě zbylo jen průčelí. Ukažte, třeba to někam nacpu. To je ale váha. Co tam máte?
0: Knihy. Samý knihy. Prosím vás, dejte to sem. Vezmu si je radši sebou. Naschledanou.
2: Západní Berlín, Platanenallee 64, vědoucím výtahu cestou dolů.
4: A, pan Markham, dlouho jsme se neviděli. To byl tenkrát moc příjemný večírek, žena na něj pořád vzpomíná.
0: Jsme s Marií rádi, že jste přišli, pane. Blakeu.
4: Snad se nestěhujete. Pojďte, pomohu vám s tím aspoň před dům.
5: Co v těch kufrech je?
0: To je úřední záležitost.
5: Se mnou můžete mluvit. Já jsem o operaci Gold informován, to přece víte. To určitě nebudou magnetofony, že?
0: Je to dekodovací zařízení. To nejmodernější. Půjčili nám ho přímo z Washingtonu. Použijeme ho v tunelu a zítra jde zase zpátky.
5: Aha. No, doufám, že máte zajištěnou spolehlivou dopravu. Já už totiž musím běžet, tak naschledanou, pane Mázere.
0: Naschledanou, pane Blakeu.
6: Nazdar, Leonarde. Zatraceně kde jsi k čertu pil? Celý včerejšek jsem se tě snažil sehnat.

0: Co to máš v těch kufrech?
1: To jsou přístroje, Bobe.
2: Přístroje? Co s nima, k sakru, děláš tady?
1: Pracoval jsem na tom celou noc.
2: Kolikrát jsme o tom mluvili, Markeme? Znáš přece pravidla. Tohle je holý šílenství. Jak si to představuješ, Leonarde?
1: Přivezli mi rovnou z Londýna a nikdo mi neřekl, že to musím okamžitě ohlásit Američanům. Myslel jsem, že stačí, když to udělám ráno v tvojí kanceláři, Bobe.
2: No, nemusíš se hned vztekat, Leonarde. Přijel jsem se vlastně podívat, co s tebou je. Tak pojď, vezmu tě na Altlíke. Sedej.
3: Západní Berlín, klamná radarová stanice na hranici amerického sektoru, brána číslo 2.
4: Propustky, prosím, pánové. Děkuji. Co je v těch kufrech na zadním sedadle?
1: To je tajná věc.
4: Pak vás musím požádat, abyste ty kufry otevřel.
1: Kufry smí otevřít jen osoba prověřená pro stupeň 4, jako já. Tady je můj speciální průkaz. Vlastně byste neměl ani ten vidět.
2: To je v pořádku, seržante, jsem ze CIA.
4: OK, ale pro jistotu zavolám dozorčího důstojníka. Opatří ty kufry příslušnou pečetí, aby bylo jasné, že jsou jen pro lidi se stupněm 4. Okamžik, pánu.
2: Abys věděl, že jsem kamarád, Leonarde, pomůžu ti odnést ty těžký kufry do odposlechové místnosti. Já ti doufám jasné, že do tunelu obslužný personál nemá přístup.
1: To vím, Bobe, a jsem rád, že mi pomůžeš.

0: chodba před bytem Marie Eggdorfové o hodinu později.
1: Marie, jak to, že nejsi doma, když tě tolik potřebuju? Jsme v pěkném průšvihu. Vůbec nevím, co mám dělat a ty si klidně zmizíš. Už zítra budou ty kufry smrdět. Z toho podzemí je nikdy nedostanu. Leda, že bych

Co když je to jediná možnost? Kdybys mi tak mohla poradit, Marie? Ach, Marie,

0: Východní Berlín, Alexanderplatz, Café Prague, ten týžden v pravé poledne.
1: Co mohu nabídnout? Eisbein nebo něco lehčího?
2: Jenom kávu. A nevíte náhodou o někom, kdo by měl zájem o důležitou informaci?
1: O co jde?
2: Jsem ze západního sektoru. To je pro vás.
1: Malý moment, pane.
2: Díky, pane vrchní.
3: Vous êtes français?
2: Ne, Angličan, totiž Kanaďan.
3: Aha, ale vypadáte jako Francouz.
2: Ne, Kanaďan.
3: Jsem Hans. Ještě jsem vás tu neviděl.
2: Henry, ještě jsem tady nebyl.
3: Myslím, Henry, že jste sem přišel něco prodat. Mám pravdu?
2: Ne, chci jenom něco sdělit správné osobě.
3: Mohl bych to prodat za vás.
2: Nejde mi o peníze. Stačí mi, když se toho zbavím.
3: Poslouchejte, příteli, pokud za to, co máte, nebudete chtít peníze, budou si ty správné osoby myslet, že to nemá žádnou cenu.
2: Má informace by mohla zajímat sovětskou armádu.
3: Tak dobře, Henry. Mám známého, který se zná s někým ze sovětského velení. Požádám ho, aby tu informaci prodal a o výtěžek se spolu rozdělíme na půl. Tak, co máte?
2: Na východní straně Schönefelder šose, severně od hřbitova v Altglieke, jsou odposlouchávány sovětské armádní linky.
3: To není možné. Jak by je mohli odposlouchávat?
2: Je tam tunel. Vychází z budovy, která vypadá jako radarová stanice, přímo z amerického sektoru. Tady jsem vám to nakreslil na mapě.
3: Ukažte. Myslím, že byste měli jít se mnou za mým známým. Jestli je to pravda, dostaneme spoustu peněz.
2: Ne, půjdu okamžitě pryč.
3: Tak mi tu nechte aspoň adresu. Pošlu vám vaši polovinu poštou.
2: Ne, vy si necháte ty peníze a já svou adresu. Auf Wiedersehen, Hansi.

0: Západní Berlín, byt Leonarda Markhama, ten týžden v noci.
1: Okamžitě se probuď! Leonarde, vstávej!
2: Bobe, co tady děláš?
1: Dělej!
2: Jak to, že máš klíče od mého bytu?
1: Teď není čas, abych ti to vysvětloval. Co bylo v těch kufrech, Leonarde?
2: Už je někdo otevřel.
1: Neskoušej to na mě s těmahle sračkama, Markhame! Na Alglike je hotový peklo. Co bylo v těch kufrech?
2: Můžeš mi aspoň říct, co se děje?
1: Ty to nevíš?
2: Ne. Ah,
1: přišli na nás. Dostali se do odposlouchávací komory. Naši lidi stačili tak zmizet. Všude v tunelu jsou rusáci. Úplně všude. Až po hranici naší zóny. Já musím do hodiny podat hlášení, jaký jsme utrpěli škody. Tak potřebuju vědět, co bylo v těch kufrech.
2: Ty kufry. Bylo tam lidské tělo. Tělo muže, kterého jsem rozřezal na kousky.
1: Tak dost! Fóry si nech na jindy!
2: Ano, promiň, Bobe. Promiň, ve skutečnosti si nemusíš dělat starosti. Řekl jsem ti, že to přišlo z Londýna, ale bylo to moje vlastní dekodovací zařízení. Dělal jsem na tom tady v Berlíně skoro měsíc. Chtěl jsem tě překvapit. A teď ani nezjistím, jestli by to vůbec fungovalo.
1: Tak proč to tajnůstkářství dneska ráno?
2: Přece všechno, co se týká dekodéru, podléhá stupni 4. Poslyš, Bobe, kdy se dostali dovnitř?
1: Někdy kolem poledne. A jestli chceš znát víc, tak si zapni Deutschlandsender. Od večera nehlásí nic jinýho. Hned ráno se lazmí kanceláři. Buď zdrav.
2: To není možné. To není možné, v poledne to ještě nemohli vědět. V poledne to ještě nemohli vědět. To není možné.
0: Západní Berlín, byt Marie Eggdorfové, Adalbertstraße 84, následující den odpoledne.
2: Konečně si doma, Marie. Já jsem...
3: Pojď dál.
2: Nazdar, Bobe. Co tady děláš?
4: Vypadáš unaveně, Leonarde. Už jsem na odchodu. Mějte se.
2: Ahoj. Co chtěl Glass?
3: Chtěl vědět všechno. O mých rodičích, známých, kde jsem byla a co jsem dělala poslední týden.
2: Doufám, že jsi mu nic neřekla.
3: Ne, neboj se, všechno je v pořádku.
2: Ano, všechno je v pořádku. Udělal jsem to tak, jak jsme se domluvili. Nikdy na nás nepřijdou.
3: Neboj se. Všechno jsem tady vytrhla, vyčistila, vydezinfikovala.
2: Odvolali mě do Anglie.
3: Možná, že nám prospěje, když se nějaký čas neuvidíme.
2: Ano. Ale pak hned za mnou přijedeš.
3: Mohla bych přijet nejdřív za měsíc. Dřív mě z práce nepustí.
2: Musím jít, Marie.
3: Na rozloučenou mi nic neřekneš, Leonarde.
2: Ozvu se ti hned, jak budu doma. Budu na tebe myslet.

0: I can't help it.
1: Západní Berlín, Tempelhof, duben 1956.
2: Bitten die Reisenden der Gesellschaft British European Airways nach London zum Eingang A3 zu kommen. Prosíme cestující společnosti British European Airways do Londýna, aby se dostavili ke vchodu A3.
3: Dobrý den, pane Loftingu.
4: Rád vás opět vidím. Byl jste od Američanů převelen zase k nám, pane Mágeme. Moji vojáci se starají o přebírání bytů a inventáře a mě dali na starost vás. Tady je vaše letenka.
3: I mě těší, že vás zase vidím, pane Loftingu. Vy jste byl první britskou tváří, kterou jsem uviděl na berlínské půdě.
4: A dneska se zdá, že poslední. Co jsem vám tehdy, když jste přiletěl, říkal, pane Mágeme? Jakmile se do něčeho navezou Američané, nemůže to dobře dopadnout. Pojďte, provedu vás pasovou kontrolou.
3: Výborně, pane Loftingu.

0: Západní Berlín, hotel Am Zoo. O 31 let později, červenec 1987.
1: Klíče od pokoje si můžete nechat u sebe, pane Markhame, nebo jestli je chcete dát ke mně do recepce. Slyšíte to? Nadšení na východě. Koho by to napadlo, že Němci se budou jednou dovolávat sovětského generálního tajemníka? To je neuvěřitelné.
2: Taky bych řekl.
1: Navštívil před pár týdny Berlín a všichni si mysleli, že jim řekne, aby zbourali zeď. Já věděl, že to neudělá.
2: Promiňte, už je to přes 30 let, co jsem tu byl a trochu mi to všechno splývá. Kudy se nejrychleji dostanu na Altglieke?
1: To je docela blízko. Ukážu vám to na mapě. Vystoupíte z S-bahnu tady, půjdete tudy, tady zahnete, pak rovně, potom doleva a jste tam, vidíte?
2: Dík.
1: Ale co tam budete dělat? Kdysi tam mývali Američani nějaké baráky, radarovou stanici, dneska je tam jenom tráva.
2: Ano, tráva. Tak vám děkuji a nashledanou.
1: Halo, pane Markhame, zapomněl jste tady na pultě dopis?
2: Vidíte, ten dopis mě hledal 10 měsíců a já bych ho málem ztratil. Kvůli němu vlastně na Altglieke jdu.
0: Západní Berlín, travnatý pás na Altglieke, výhled na Schönfelder šosé zakrývá betonová berlínská zeď.
2: Bože Marie.
3: 1706 Summer Drive, Cedar Rapids, Iowa, 30. září 1986. Drahý Leonarde, myslím, že je nepatrná naděje, že někdy dostaneš tento dopis. Posílám ho na adresu tvých rodičů, ale Bůh ví, co s ním bude dál. Jestli se nedostane k tobě, možná alespoň trochu pomůže mně. Když jsi mě viděl naposled v dubnu 1956, byla jsem mladá Němka, docela dobře mluvící anglicky. Teď jsem americká dáma z předměstí, středoškolská profesorka, hledící tváří v tvář důchodu. Co se dělo celé ty dlouhé roky? Mám 3 dcery, z nichž ta nejmladší loni dokončila střední školu. Posledních 16 let jsem učila němčinu a francouzštinu. 5 let jsem předsedkyně naší ženské církevní organizace. To je v krátkosti můj život. A celou tu dobu jsem myslela na tebe. Neuplynul snad týden, abych si nepředstavovala, co jsme spolu měli dělat a jak všechno mohlo dopadnout jinak. Nikdy jsem nebyla schopna o tom mluvit. Asi jsem se bála, že by Bob zjistil, jak moc na tebe stále myslím. Bob opustil službu v roce 1958 a usadili jsme se tady. Měl zde obchod se zemědělskými stroji a byl docela úspěšný. Už dlouho samozřejmě vím, že jsi s Bobem pracoval v tunelu. Den poté, co ho Rusové odhalili, přišel Bob do Adalbertstraße položit mi několik otázek. 2 dny předtím si odešel z kufry a já o tobě neslyšela ani slovo. Ani minutu jsem nespala. Dlouhé hodiny jsem drhla byt. Potom jsem odjela do čtvrti, kde bydleli rodiče a prodala tam vyčištěné nářadí. Pak jsem se vrátila a umyla koupelnu. Pak se objevil Bob a chtěl odpovědi na své otázky. Hned postřehl, že se něco děje. Ale protože byl tak milý a starostlivý, sesypala jsem se a rozplakala se. Než jsem se stačila vzpamatovat, vyprávila jsem mu, co se stalo. Hrozně moc jsem se potřebovala někomu svěřit. Chtěla jsem, aby někdo věděl, že nejsme žádní vrazi. On jenom seděl a kroutil hlavou. Potom řekl, že se s tím pokusí něco udělat. A vyžádal si slib absolutní mlčenlivosti. V tu chvíli ses u mě objevil ty a byl si tak podivně chladný a cizí. V den tvého odjezdu se Bob vrátil a prozradil mi, že si oba kufry dal do tunelu jenom pár hodin předtím, než ho objevili Rusové. Nevím, proč si to udělal. Možná, že si na den, na dva zešílel. Východní Němci předali obě zavazadla západu berlínské policii. Byli bychom v pěkném maléru, kdyby Bob nepřesvědčil své nadřízené, že by to neprospělo pověsti západních tajných služeb. Bobovi šéfové pak přemluvili policii, aby zastavila pátrání. Berlín byl tehdy součástí okupační zóny a německým úřadům nezbylo, než se podřídit. Když si ode mě odcházel, ani si mě neobjel. Psala jsem ti do Anglie a snažila jsem se všechno vysvětlit. Samozřejmě, aniž bych porušila slib daný Bobovi. Chtěla jsem jet do Londýna a promluvit si s tebou, ale nesnesla jsem pomyšlení, že bys mě odmítl. Měsíce ubíhaly a ty si přestal odpovídat na mé dopisy. Bob byl tehdy jenom přítel. Z mé strany šlo v podstatě o vděčnost za to, co pro nás udělal. Vzali jsme se až za rok v červenci 1957 v New Yorku. Předloni Bob zemřel. Dostal infarkt, když byl na rybách. Jeho smrt nás hrozně zasáhla. Nejhůř naší nejmladší Rosie. Byl to úžasný táta. Píšu ti to jenom proto, abys věděl, že jsem nelitovala, že jsem si vzala Boba Glase. Někdy myslím na toho pana Blakea z našeho zásnubního večírku. Byla jsem šokována, když byl před lety odsouzen za špionáž. Potom utekl z vězení. Později Bob zjistil, že jedna z věcí, kterou prozradil, byl váš tunel, už když se začalo kopat. Bob říkal, že když se to dozvěděl, byl ještě radši, že odešel z tajných služeb. Říkal, že Rusové nechali tunel na pokoji, jen aby chránili Blakea a odčerpali CIA odborníky a peníze. Proč potom ale vtrhli do tunelu? Právě uprostřed našich problémů. Bylo pozdní odpoledne, když jsem začala psát a teď už je venku tma. Chci říci, že se v poslední době rychle unavím a že se s tím nedá nic dělat. Pokud je pro tebe to, co píši, mrtvou minulostí a nechceš odpovědět, přijmi ode mě alespoň upřímné pozdravy. A pokud tento dopis nebude nikdy doručen, pak prosím Boha, aby nám odpustil náš příšerný čin a požehnal naší tehdejší lásce.
2: A pokud dopis nebude doručen, prosím Boha, aby nám odpustil a požehnal naší tehdejší lásce. Jo, Marie, kdybys věděla, to jsem nebyl já, spustil to Blake. Blake, jakmile se ode mě dověděl o tom vymyšleném nejnovějším dekodéru. A to proto, že jsem mu namluvil, že ten dekodér bude v tunelu jenom den. A Rusové si holt nenechali ujít příležitost. Tak. Bože Marie, jak já byl naivní.
3: Ne naivní. Naivní ne. Nevinný, Leonarde.

0: Když duben vniká v šumných přeprškách až do kořání pod březnový prach a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí, když drobné ptáčky příroda tak vzbouří, že ani v spánku oka nezamhouří a na své šalmaje si vyhrávají, zatouží lidé po dalekém kraji a dálném břehu. Každý světakout má svého svatého a má svou pouť. A v Anglii se táhnou všemi směry z každého hrabství k městu Canterbury za mučedníkem blahoslaveným, jenž v nemoci a strázni pomoh jim. I já tou dobou přijel do Southwarku a u kabátce dlel jsem na herberku, hotov pln zbožných myšlenek sehnout a vyrazit na kenterberskou pouť. Tu noc se sešel v onom hostinci větší houf lidí v pestré směsici. A jež to byli všichni poutníci, tak Canterbury bylo cílem všech. Dost bylo stájí, světnic na nocleh a tak jsme měli všechno pohodlí. A po večeři jsme se dohodli na tom, co hospodský pln veselosti navrhl pro své rozjařené hosty.
1: Teď dovolte mi o to, prosím vás, abych vám připomenul ten můj špás. Každý z vás bude cestou, dámy, páni, vyprávět, aby zkrátil putování, dvě povídky, a to oběma směry, na cestě tam i zpátky z Canterbury, o příhodách, jež udály se kdysi. A příběh nejlepší, kdo vymyslí si, ten po večeří potom na náklady všech ostatních u toho stolu.
0: My souhlasili a každý chválu pěl, když lodník svou povídku pověděl.
2: Dnes na řadě je mlynář.
3: Na zdraví.
4: Ať žije.
5: Teď ať nás mlynář pobaví.
1: Jen jestli na to nemá trochu v hlavě.
6: Buď bez starostí, tohle zvládnu hravě. A kdybych něco urážlivě kec, to zdejší pivo je ten zločinec.
2: A toho. Povídej, neprodleně.
6: O tesaři to je a jeho ženě, jak parohy ho vymustroval žád.
2: Jen počkej, pozor na zobák. Pomlouvat, špinit někoho a ženu, přivádět takhle ke špatnému jménu. Máš jiného dost, o čem vyprávět?
6: Tak na to odpovím ti jasně hned. Šafáři, brachu, připustit ti mohu, že kdo je bez ženy, je bez parohu. Já přeci neříkám, že ty jsi z nich.
4: Je taky spousta ženských, počestných.
6: Na jednu zlou je dobrých na tisíc. Když nejsi blázen, sám to musíš říct.
0: Co říkat víc, nežli že mlynář drzí, nenechav nikým vzít si slovo, brzy vyprávěl po svém s prostou historií. Máte-li chuť, též poslechněte si.
6: V Oxfordu žil kdys zazobaný vír, co ke stravě bral lidi na kvartír, a příslušník byl cechu tesařského. Chudobný student bydlel v domě jeho. Byl filozof, leč upínal svůj spíš k astrologickým svým studiům. Trouf si i předpovídat budoucnost. Nemám teď kdy na každou podrobnost. Každý mu říkal chytrý Mikuláš. A utěšit se v lásce doved zvlášť. Byl prohnaný a diskrétnost byl sama a vypadal tak něžně jako pana. V tom domě bydlel v malém pokojíku, sám pro sebe a neměl společníků. Bylinky voné zdobily mu stěny a sám byl vždycky sladce navoněný.
7: Fuj!
4: Proč?
6: Ale žila tam pěkná citera, na kterou hrál tak libě z večera, až pokojík se všecek rozechvíval, když pozdravení andělské si zpíval. Umíš to, studente? No, zahraj nám.
2: Tu ne, však něco vám už zabrnkám.
6: No a ten tesař oženil se právě a ženu hlídal jako oko v hlavě. Bylo jí právě 18 let a on si ji chtěl přesto udržet. Na mládí žádlil, věděl tědek nač.
3: Bál se, že z něho bude panovák.
6: Ta mladá žena se sličnými líčky v pružnosti měla málo do lasičky. Hedvábnou stuhu měla ve vrkoči a smyslnosti měla plné oči. A teď se stalo, milí moji páni, že Mikuláš ten začal z nenadání s tou mladou hezkou ženou špásovný svůj frej, když muž jí odjel pryč do Osenej. Študenti jsou už všichni dohromady mazaní ptáčci. Kouk na její vnady a povídá.
7: Když nechceš, abych schřat, miláčku, láskou, dej mi, co bych rád. Utiš mou touhu pro nebeskou spásu. Vezmu tě hezky kolem pasu.
8: Nech toho, au, nech toho, Mikuláši. Že budu křičet a pak budeš v kaši. Buď pěkně hodný. Dej ty ruce zpátky.
6: O milost začal prosit student hladký. Tak vemlouval se, slova měl tak milá, že nakonec mu stejně povolila a přísahla při Tomáši svatém, že bude jeho. Ne však s tímhle chvatem, leč ve chvíli, kdy dozoru se zprostí.
8: Můj muž mě tolik trápí žárlivostí. Když nedáš pozor, hned si toho všimne. Tak čekej tajně, jinak zabil by mne. A proto o tom nikde ani muk.
7: No to dá rozum, nejsem přece kluk. Student by musel řádnou smůlu mít, tesaře, kdyby neměl napálit.
6: A brzy pak, abyste věděli, ta ženuška šla jednou v neděli do chrámu páně, který patřil k faře. Jako terč slunce zářil jí tváře, tak do růžova byla vydrbaná. A v kostele tom měli sakristána, Absolon zval se, rudé nohavice, vždyť pořád koukal, jak má vyfintit se. Ten kostelník byl pašák na mou milou, znal stříhat, holit, ba i pouštět žilou, i na housle se doved podívat. Při zpěvu mečel, ale zpíval rád a na kytaru měl zahrát taky. A všechny krčmy znal a zapadáky a špásu užil vždycky nejvíce, kde nejfešnější měli sklepnice. Náš Absolon, ten mladík zářící, v tu neděli šel s kadidelnicí a vykuřoval ženy v chrámu páně a roztouženě pokukoval na ně, obzvláště na tu tesařovu paní. Byl celý pryč jen z toho podívání, tak sladká byla, čistá, k nakousnutí, že být to myška, byl by po ní schutí skočil a snět jí, kocourem být on. Tak kostelník náš, čatský Absolon, cit pocítil k ní v srdci přesladký, že ani nebral od žen poplatky, z dvornosti dneska nic prý nevezme. Měsíček svítil v noci líbezné, když Absolon vzal svoji kytaru a nešel spát, leč v lásky požáru se připravoval k milostnému lovu a šel, až došel k domu tesařovu. Po prvním kuropění bylo krátce a zaspíval tam tichounce a sladce. Je-li tvá vůle, moje drahá paní, oskloň se ke mně, ždám tvé smilování. Náš Absolon, jak za dnem míjel den, plál víc a víc, už všecek umořen, bděl celé dny a ještě v noci vstával, parádil se a k štici načesával. Přísloví nelže, však se dobře říká, když blízkého má ženská milovníka, pohrdá vždycky láskou zdaleka. Ať Absolon se třeba uvsteká, byl od ní příliš daleko. A žel, ten Mikuláš mu v světle zacláněl.
9: Připijme panstvo na Mikuláš. Na jeho zdraví.
1: A taky na naše.
4: Na Mikuláše, ať se mu daří, když Absolon lká s posmutnělou tváří.
2: Tak dál, pokračuj.
6: Tu jednou na sobotu, když muž byl v Osenej, se na komplotu ta Alena a Mikuláš náš milý už svorně dohodli a domluvili, jak Mikuláš má vyzrát chytrým trikem, nadžárlivým a tupým pantatíkem. A když to klapne, že mu zaručí noc ve své posteli a náručí, a tím, že oba ukojí své přání. A Mikuláš hned na to bez meškání, nechtěje mařit ani okamžiku, si nanosil do svého pokojíku na 2-3 dny dost pokrmů i pití a ona měla muži odvětiti, kdyby se po něm Mikuláši tázal, že celý den se ani neukázal. A takhle prošel sobotní ten den, co Mikuláš v své jizbě uzavřen, jedl a spal a měl se vesele až do večeře příští neděle. Bláhový tesař podivem byl jat, co se to mohlo s Mikulášem stát.
10: Ví svatý Tomáš, strach mám na mou duši, že to s ním není, jak se slučí. Chraň pámu, aby nebyl tak už živý. Ten svět je, Ničko, tuze povážlivý. Jednomu dneska rakev vykrápěli a to byl v práci ještě do pondělí. Robine.
11: Co je?
10: Jdi nahoru hned. Tluč tam a křič a hleď se dovědět, co je. A přijď mi oznámit, co poví.
6: Čeledín honem vyběh do podkroví.
11: Hej, co je s vámi? Mistře Mikuláši, což ze spánku vás pranic nevyplaší.
10: Co řek ti?
7: Nic. Pan student zůstal tich? Já našel otvor dole ve dveřích, co vždycky slouží cestám kočičím, a stola dobře podíval se jim. A nakonec pak zjevila mi škvíra, jak Mikuláš tam vzpřímen před se zírá, jako by koukal vnovu na měsíc. Pak jsem se lek, že dál už nevím nic.
10: No teď nám pomoz, Fríde Svida svatá. Vždyť člověk neví, čemu stříc, kdy chvátá. Ten mladík strnul při své hvězdopravě. Ba je dost možná, že se pomát v hlavě. Bál jsem se vždycky, že to jednou přijde.
7: Až v boží tajemství se pletou lidé.
10: Podej mi hůl, strčím ji po dveře a ty, Robine, zvedni dveře. Hej, no tak máš přece žádnou muskulaturu, vem dveře jedním škubem vzůru. Tak.
7: A je to, už skáceli se k zemi.
10: Mikuláši, proč jste jak kámen němý? Mikuláši, proč civíte skrz vzduch?
7: On neslyší.
10: Snad posed ho zlý duch.
12: Ach, což tak brzy zhynout má svět náš.
10: Co se ti stalo? Co to povídáš? To máš z těch knížek, potřebuješ klid.
12: Ach, pane Jene, dej mi něco pít. A pak ti svěřím věci přísně tajné, co vztahují se na tebe i na mne.
10: Robine, zběhni dolů a tam v mžiku nám silné pivo natoč do žejtlíku.
12: Přísahej, že budeš mlčet. Dojista, obrovská by tě stihla božím sta.
10: Přísahám, neřeknu, na svou celou čest.
12: Já spozoroval ve znamení hvězd a objevil jsem ve měsíčním jasu, že v pondělí, kol půlnočního času, spustí se hrozný přívalový liják, že potopa jej nepředčila nijak.
10: Oh.
12: A svět náš, za míň nežli za hodinu, zatopen bude ve vod strašném klínu a celé lidstvo bude utopeno.
10: Ach, běda, běda, obohá má ženo. A což pak není proti tomu lék?
12: Což o to byl by, znal bych prostředek. Musíš však dělat, co ti vědec praví, a nesnad jednat podle vlastní hlavy.
10: Já poslechnu tě ve všem.
12: Vyrvu z maru, bez použití plachet, bez stožáru, tebe i ji, i sebe bez nesnáze. Což neslyšel jsi, jak Noe unik zkáze?
10: Slyšel mockrát, ale...
12: Když máme spěch všech otázek a otálení nech, co nejrychleji, hleď mít pohromadě tři díže, nebo sudy tři, či kádě, každému jednu. Velké opatři, poplujem v nich jak v loďkách, všichni tři. a všechny tři je musíš opatřiti tak na den jídla zásobou a pití. Vždyť voda zmizí, brzy opadne, už s rozedněním nejbližšího dne. Ne, abys o tom před pacholkem špit.
10: To ani služku nelze zachránit.
12: Neptej se proč, i tak bych sotva řekl, co vyjevil mi boží úradek. O ženu tvou se ovšem postarám. Tak běž a pospěš si, však víš už kam. Až jí i mě i sobě opatříš, káť nějakou či nějakou tu díš, všechny tři pověs v podkroví a dbej, ať se to nikdo nedoví.
10: Jak radíš, provedu vše, co je třeba.
12: A připrav tam i pití, maso, chleba, i sekiru, abychom provazy pak přeťali, až příval dorazí. Však jednu věc měj dobře na paměti. Až budem v kádích, nebudeš už směti, na to dej pozor, varuju tě znova, promluvit s nikým jediného slova a nevykřikneš, ani nezvoláš. Bůh kázal, že se tiše modlit máš. A s ženou musíte být odděleni, tak, aby na vás nešlo pokušení.
10: Já vím, zítra, až noc se přiblíží a lidé usnou, vlezem do díží, a přečkáme tam v oddanosti Bohu.
12: Teď po svých dí. Já tady sotva mohu vykládat o všem široce a dlouze. Prý chytrým stačí napovědět pouze, nač to by je chytrému dál hovořiti. Jdi proto, prosím, zachraň naše žití.
6: Ten hloupý tesař sebral se a k paní se odebral ve stálém bědování a svěřil se jí, jaká přijdou zla. Ta ovšem předem dobře věděla, co znamená ta motanice celá, leč tvářila se, jak by umřít měla.
8: Ach, ty můj muži, to je nadělení. Běž, dělej honem, ať jsme zachráněni.
6: A tesař skvílel s utrápenou lící a pořád vzdychal v srdci strašnou tíž, a honem šel a opatřil si díž a potom káť a ještě necky k tomu. A když to všecko tajně poslal domů, hned zavěsil je skrytě v podkroví a zrobil žebřík, aby k trámoví pak mohli vylézt. Pryč poslal čeledína s nějakou posílkou až do Londýna. A v pondělí, když vyšla večernice, vše uzamkl a beze světla svíce zařídil další poučení dbalí. Pak všichni tři se vzhůru vyšpláli.
12: Teď tiše a modlit se.
10: Vždyť já vím.
8: Tak dobrou noc. Ráno vás uvidím.
6: Bylo to zrovna krátce poklekání a tesař z únavy měl tvrdé spaní a v díži za chviličku chrápal. V mžiku náš Mikuláš se svezl po žebříku, Alena taky tiše sjela dolů a bez řeči šli do postele spolu, kde jindy hlupák tesař slíhal s ním. To bylo něco. Toho mazlení.
8: No konečně, to jim to trvalo.
1: Mě vyschlo v krku. A jak pramálo ten tesař chytrý byl a slabý na oči.
3: Na zdraví.
2: Proč na něj mlynář pořád útočí? Proč zrovna tesař musí hloupý být?
4: Nechte ho nejdřív pěkně domluvit a neptejte se předem tímhle tónem. Jsem zvědavá, jak bylo s Absolonem.
3: Co Absolon? Náš nivý kostelník, kterému k srdci osten lásky vnik, ha? Pane mlynáři.
6: Byl zrovna v Osenej, aby tam sehnal nějaký ten frej, zatímco Mikuláš si s Alenou užíval slasti, co všelik terak zvou. A náhodou se vyptal na tesaře známého mnicha, důvěrně se tváře. Mnich stranou si ho odved od kostela a řekl mu.
13: Já jsem neviděl, co dělá už od soboty. Myslím, že ho snad prodříví poslal opat pro náš řád. Do dvorce často pro něj jezdívá a zůstává tam vždycky den či dva.
6: Tu Absalona popad v duši smích a myslel si.
13: Až kohouti se dneska rozepějí, zaklepám tajně na okénko její, tam dole ve zdi. A své milované vypovím všechno, čím mi srdce plane. A nemůže mě minout její vděk. Jestli ne víc, tak aspoň polípek.
14: požitek cítím, který je mi blízký. Po celý dnešek svrběly mě pisky a to je přece známka líbání. A hody jsem dnes viděl ve spaní. A proto si teď schrupnu na hodinku a pak se těšme po tom odpočinku.
6: A když pak první kohoutí zněl zpěv, vstal Absalon, v němž láskou vřela krev. Spust zase, studente. Jak záletníci rozžvíkal koření, ale kořici to pro vůni, zčesal si čupřiny a kousek laskavce té byliny si vsadil pod jazyk, to pro grácii, a k domu tesaře se chystal vyjít. Tiše si stoupil pod okýnko k domu, tak nizoučké, že k hrudi sahalo mu, a zakašlal a šeptal slova svá.
14: Co děláš, ty má sladká, medová, můj cukroušku, můj ptáčku, krasavice? Slovíčko promluv, musíš probudit se. Srdíčko moje, málo dbáš mých psot. Já kudy chodím, cedím lásky pot. A jenom ty si příčina mých zliků. Vždyť toužím jako jehně po cecíku. Miláčku, to jsem já, kdo protělká, tak toužebně, jak věrná hrdlička.
8: To bych to chytla. Absalone, pryč běž. Mám ráda jiného, na mě se netěš. Radši ho mám než tebe, otravu. Běž, ještě něco hodím na hlavu a nech mě spát. Ať vezme tě už děs.
14: Alenko, slyš, jak klepe se mi hlas, jak věrná láska smutně zapláče. Jen pusu aspoň, když ne jináče, pro lásku boží a pro lásku mojí.
8: A potom mě už necháš na pokoji?
14: Srdíčko, jistě, pak tě nechám v klidu.
8: No tak se připrav, hnedle k tobě přijdu.
15: S kým pak to mluvíš, drahá Alenko? Jako bych slyšel vrznout okénko.
8: To poznáš, Mikuláši. Teď buď tichý a za chviličku potrháš se smíchy.
14: Už otevři, má milá, okenici.
8: Tak dobře. Tu máš. Koukej pospíšici, ať soused nemá důvod pro klevety.
6: Absalon čistě osušil si rety. Noc byla jako smůla, temná, hustá. A ona z okna dala mu ne ústa. A Absalon, lest sotva tušící, vtisk políbek na holou zadnici.
15: A rázem děj už není lirický.
2: I ty bys ztratil humor navždycky.
6: Jak si teď prachem, pískem drh dřel pisky, jak slámu bral a látku, ba i třísky, náš Absalon jak zuřil, kdo to poví?
14: Za pomstu dal bych duši satanovi.
6: Jak po výprasku dítě, slzu v líci, tichounkým krokem přešel přes ulici k mistrovi Žervé kováři, jenž pilně součásti plů koval ve své dílně.
14: Otevři, Žervé! Otevři mi honem!
16: S kým pak to mluvím?
14: Se mnou, s Absalonem!
16: Tak brzo ráno?
14: Brachu roztomilý, to žhavé rádlo půjč mi na chvíli. To, co je ve výhni. Chci něco provést s ním a hnedka ti je zase navrátím.
16: Tobě mi přece nelze odříci. Však u všech děsů, co s tou radlicí?
14: Něco mám v plánu, děj se už, co děj. Však ti to zítra řeknu podrobněji.
6: A z chladné strany popad za ocel, ze dveří vyklous a pak sticha šel, až přišel znovu k tesařovu domu. Zakašlal nejdřív, zaťukal pak k tomu, jak před chvíličkou na okenní rám.
8: Kdo pak to ruší? Kdo je to zas tam? Kdo to tu klepe? Jistě zloději.
14: Ne, růžičko, má sladká naději. Tvůj Absalon, mé zlatíčko, si řekl, že přinese ti zlatý prstýnek. Od matky mám jej. A sám pánbu ví to, že je moc pěkný. Je v něm hezky ryto. A bude tvůj, když houbičku mi dáš.
6: Z postele tiše povstal Mikuláš.
13: teď švanda vrcholí, abych tak řekl. Mně políbí teď ještě na zadek.
6: Otevřel rychle celou okenici a ven se začal soukat po zadnici. Absalon tasil želízko a smek se Mikuláši rádlem přes zadek. Hned bylo cítit, jak se zadek škvíří a kůže z něho slezla na dlaň z šíři. Bolestí myslel, že už umře snad a jako blázen začal hnedka řvát.
15: Pomoc! Ach, vodu! Vodu! Smilování!
6: Tesaři přetrh tenhle pokřik spaní. Jak slyšel o vodě, hned pochopil, že už se blíží příval potopy. Vstal, netratil už nějak slova planá, sekerou přetěl provazy a lana a bum a slít. Chléb s pivem lítli spolu. Až na práh dopad se vším všudy dolů a zůstal ležet, jak ho stihla mdloba. Mikuláš s ženou vyskočili oba a po ulici pomoc hulákali. Sousedi všichni velcí jako malí se seběhli na muže pocivět, který tu ležel zelený a bled, neboť si zlomil ruku při pádu. I ostudu měl z toho případu, když jeho řeči byly ukřičeny od Mikuláše a od vlastní ženy. Neb řekli všem, že blázni viny tropí, že zachránit se chtěl prý od potopy, až ve fantasu, kterým byl tak stižen, nakoupil tajně tři veliké díže a zavěsil je tajně do podkroví a nutil je pro lásku k Ježíšovi, aby v těch dížích seděli prý s ním. Lidi se smáli nad tím blázněním. Tak student dostal ženu tesařovu, byť žárlivec ji hlídal sebe víc. Absalon zlíbal její zadní líc a na zadku byl spálen Mikuláš. Je konec, panstvo.
1: To s nám dalo až.
9: Jak silně někdo na své ženě visí.
8: Div neumírá tím, co namluví si.
3: Jak zpíval Absalon, má drahá paní, o, skloň se ke mně, dám tvé smilování.
0: A různí lidé různý názor měli. Leč většina se shodla ve veselí a nikoho se nedotkl ten žert. Jen šafář Oswald mračil se jak čert. On totiž byl tesařem vyučený. A v hloubi srdce ještě uražený začal se nyní trochu kohoutit.
2: Taky bych uměl, vážení, jen chtít těm nafoukancům z mlejna vytřít zrak a mluvit sprostě jako nezdvořák. To mám však za sebou. Vždyť mám už věk. Trávu jsem spás, zbývá jen papírek. Ta bílá hlava o mých letech ví a s vlasy taky srdce plesnivý. Hřeb žádosti nám nedá spočinout, ač hlava šedá, zelený je out, jak u ošlejchu. I když sil už není, my blázníme až do smrti v tom chtění, alespoň mluvit, když neoučinkovat. A ten náš popel doutná ještě pořád. Vyprávěl vám tu mlinář ožralý, jak z tesaře si blázni dělali, a to mě navstek. Já jsem tesař taky. Dovolte, já s ním nenadělám fraky a stejně hrubě za ten jeho špás mu oplatím.
16: Počkat, až zítra zas.
8: Pěkné jsme vyslechli, popřáli vínku. Ale teď, panstvo, je už čas k odpočinku. Pamatujte, že zítra za svítání, za společné nám začne putování.
3: A na řadě je šafář.
2: Ano, platí. Při večeři, kde budem nocovati.
0: Už jsem vám říkal, podbřeznový prach, když duben vniká v šumných přeprškách, a vlahou lázní v každém vláknu vznítí plodivou sílu, z které pučí kvítí? Tu v Anglii se táhnou všemi směry poutníci zbožní k městu Canterbury. A milý houf náš cestou našel čas, jak k vyprávěním navrátit se zas.
17: Ráno jim před dveře položili snídaní. Poledne oběd, večer večeři, příští ráno opět snídaní. V odpoledne opět oběd, avšak tentokrát tam nalezli snídaní nedotčenu. Klepali jemně. Klepali bezohledně, vyrazili dveře. Postel rozházená, v koupelně přetékávana. Z okna visí svázaná prostěradla, ručníky a záclony. Zřejmě se spustili do zahrady. Stopy vedou do stájí, kde je o dva rychlé Araby méně. Šach vypravil 4 škadrony do 4 světových stran. Vrátili se až za týden s nepořízenou. Šach kázal město potáhnout černým suknem. Stálo ho to mění, neboť soukeníci vyhnali ceny. Uplynulo půl roku. Už se netruchlilo, ani nejásalo. Jenom Abu Bekir se dával pod moruší a bylo mu teskno. V harému ho neviděli ani nepamatují. Až konečně došel dopis. Přivezl jej slavný pirát, který nechce být jmenován. Milý tatínku, stalo v dopise. Můj muž Háďa není hloupý člověk. Vzal ti ze staje 2 koně, na kterých jsme dojeli na druhou stranu města ke koňskému handlíři a ten nás za to týden živil a ukrýval. Když se tvé škadrony vrátili s Bžundou, daroval nám oslíka a stan, takže jsme pohodlně jako turisti došli ke břehu moře. Po cestě mi Háďa ozřejmil, že Blízký východ jako takový má velkou budoucnost, ale přítomnost, že je zatím špatná. Přelidněnost, pověry, bída. No, ani si to všecko nepamatuju. Dále mě poučil, že na Dálném východě mají velkou a slavnou minulost. Přítomnost však, že je nekalá a o budoucnosti se vůbec nemůžou dohodnout. Tož jsme se přeplavili do kontinentu, tatínku, který sluje Evropa. Tati, tož je zajímavý kontinent. Na severu mají půl roku den a půl roku noc a na jihu u moře je to skoro jako u nás. Lidi jsou tu šikovní. Hodně špekulujou na vynálezech, třeba jako knihtisk nebo Laterna Magika. A s ženskými, tati, s ženskými tady zacházejí daleko líp. Daleko líp než u nás doma. Jejich pánbu není takový kruťas jako náš Allah. Bohužel nemají tady velbloudy. A palmy jsou tady jenom v Monte Carlo. A ty jsou chudinky neduživé. Hudbu mají pěknou, není taková rozkrákaná jako ta naše. A jejich kněží, muecini, víš, ty nekřičej.

0: ostatní všecko, jak říkáme po arabsku, je habadíura. Jezdíme s Háďou po jarmarcích. Háďa skládá pohádky, tiskneme je ručně a já je před boudou prodávám. Mám na to zvláště průhledné pracovní oděvy, které mě utkalo klubičko ještě dřív, než jsme je hodili do moře. A to kouzlo, co jsem nosívala na krku, to jsem dala jedné uhrovaté, tlusté, ale moc hodné holce, aby se mužským líbila. Už se vdala. Háďa ostatně tvrdí, že jsem to stejně nikdy nepotřebovala, že moje kouzlo je taky jinde než na krku. A propo, tati, když o tom mluvím, budeš brzo dědeček. Vyříkte mojí mamince, jestli se ještě pamatuješ, která z tvých žen to je. To by zatím bylo všecko. O šáhin šáhu, otče můj, táto zlatej. Salám a ahoj. Tvoje milující dcera Amáta. P.S. Zeptej se u vás v kuchyni, jak se dělá cmunda. Háďa to rád a pošli recept. Tvá milující dcera Amáta. PPS. Nic neposílej, já jsem si vzpomněla, jak se dělá cmunda. Až si ušetříme a usadíme se, pošlu adresu a musíš přijet. Ahoj, Amáta. Šachovi se málem zaleskly oči. Ale včas se zpamatoval. Dal se dones do lázní a odtud rovnou do harému, aby se pochlubil ženským, že bude dědeček.
1: Komu zvoní hrana? Kdo nezná Texas, nezná Ameriku. Možná nevíte, že tři barvy na americké vlajce a též na vlajce státu Texas, červená, modrá a bílá, znamenají pravdu, sílu a spravedlnost. Chcete-li, zemička osamělé hvězdy. Právě v tomto Texasu jsem doufal, že konečně najdu své štěstí. Pozvali mě předvést můj film Démanty noci na Univerzitě města Austin. První, co upoutá pozornost, je parkoviště v studentském kampusu. Je to jako na výstavních plochách ženevského autosalonu. Nejkrásnější a tedy nejdražší sportovní vozy, neboť Texas znamená peníze a studenti nebudou jezdit na přednášky ve Volkswagenech. Pouze Aston Martin, Ferrari, Corvette, pro ty chučí Jaguar. Promítl jsem film a v sále nastalo zděšení v podobě mrtvého ticha. Studenti se zvedli a začali odcházet. Křikl jsem, ladies and gentlemen, my dear friends, let's have a talk. Pohovořme spolu. O čem, zvolal první Texasan v sále, proč ztrácíme čas čučením na blbost, která nemá hlavu ani patu, srozumitelný děj, ani se nepozná, kdo je hrdina a kdo ničema. Kdo jste vy? Zařval jsem rozpáleně do sálu. Studenti se začali vracet do svých sedadel. Studenti nebo vrazi? Jak to myslíte? Zařval rozčileně jiný student. Jak to říkám, houkl jsem z pódia, jste možná jenom banda potenciálních zločinců. Studenti se nahrnuli k pódiu, kdybych byl černoch, možná by mě linčovali. Na této exkluzivní univerzitě studovali pouze bohatí, bílí chlapci a děvčata. Můj průvodce Miles Milda Glaser, Čech, který emigroval v roce 1948, obchodník až zárob, můj přítel, osobní producent, sexmaniak a hazardní hráč, uklinil dav několika gesty. Ne nadarmo byl texaskou smetánkou nazýván nejlépe oblečený muž olejářského města Houston, my bychom řekli společenský oblbovač. Uklinil dav a spokojeně dodal, vidíte, vznikl čas a zájem pro výměnu názorů. Vyšel jsem z řečení, že nejlepší obrana je útok. V přípravě na vystoupení na univerzitě v Austinu jsem přečetl vše, co se v tomto kampusu odehrálo během posledních pár měsíců. Jednomu z těchto skvělých výlupků, rozmazlených z bohatlíků, ruplo v bedně, sebral své tři pušky, vyšplal se do věže kostela, v oknech si udělal pohodlné střílny a postřílil několik desítek svých kolegů a kolegyň. 15 jich zemřelo. Oddělala ho univerzitní policie, když se ho snažila z věže dostat. Po cestě z Austinu do Houstonu, v dobře klimatizovaném Cadillacu Eldorado, jsme s Mildou probírali další kroky a akce proto, abych si oblíbil Texas a aby si Texas oblíbil mě. V té době zde filmový průmysl neexistoval. Začneme to spolu, pravil Milda. Na univerzitě to nakonec dopadlo dobře. Studenti po dvou hodinách povídání prohlásili, že můj film pochopili, že má svůj smysl, ale že v životě nikdy nic podobného neviděli. Já je zase přestal srovnávat s jejich pomateným kolegou vrahem. Zkrátka na závěr jsem dostal

pozvání přednášet na jejich univerzitě. Vidíš, říkal Milda, důležitá je komunikace. S každým je možné se domluvit a oblbnout ho. Víš, co kupuju v Československu? Žádné zbraně, ani výbušniny, to je riskantní. Kupuju ostnatý drát. A kam ho prodávám? Do jižní Afriky a do všech zemí, kde mají koncentráky. Takový ostnatý drát se dá v případě míru a demokracie vždycky snadno použít na ohrazení dobyčích stát. Právě jsme kolem takové ohrady jeli. Texaské hovězí je nejlepší na světě. Sem nedovážím, dodal Milda, tady platí málo. Večerní recepce stála za to. Skutečná smetánka, dva chirurgové, pionýři transplantací srdcí v Americe, majitelé superdrahých obchodních domů, Newman Markus osobně a speciálně pozvaná paní Weingartenová. Dáma kolem 40 v složitém finančním rozvodu, což byl hlavní důvod, proč mě Milda do Texasu pozval. Paní Weingartenová, kdysi Miss Israel, se nechtěla vzdát kontroly sítě supermarketu s jídlem, patřících jejímu manželovi a jí. Jíst se bude vždycky, riziko krachu nehrozí. Chtěla zůstat ve městě a hlídat biznis. Manžel si našel mladou kočku, chtěl jí odejít z města, z Texasu i z Ameriky. Snažil se zabránit tomu, aby byla zvána na takové večírky, jako byl ten dnešní na můj počest. České filmaře tam neznali, takže potenciální peníze na film. A to byl Mildův plán. Dát mě dohromady s paní Weingartenovou. Pro texaskou smetánku bylo vyloučeno, aby v budoucnu chodila do společnosti sama jako rozvedená a vztekle se šklebila na mladici po boku svého bývalého manžela, nebo aby si namluvila mladého krasavce, který by s ní byl evidentně jen pro peníze. Avšak, kdyby byl její nový nastávající poněkud výstřední, leč zavedený filmový umělec, který vyhnán z vlasti ruskými tanky hledá úpěnlivě nový domov a nalézá ho v nekulturním Texasu, společnost by to brala. Vlk se nažere a koza zůstane celá. Podrobnosti manželské smlouvy, přestože rozvod paní Weingartenové ještě nebyl finalizován, připravil Milda se svým právníkem. Ovšem je zde jedna podmínka. Sexuálně uspokojit paní Weingartenovou, s níž manžel již 3 roky nespí. Dávají jí hlídat soukromým detektivem, takže každé zahnutí by jí stálo fůru majetku při rozvodu. Co je to za termín sexuálně uspokojit, říkal jsem si. Po recepci nás černošský řidič odvezl Rolls-Roycem do rezidence paní Weingartenové. Příjemná dáma, tak trochu bez vůně a bez zápachu, ale hlavně plná starostí o peníze. Bílý sluha přinesl šampaňské a já musel zapojit všechny svoje vzpomínky, abych se eroticky naprogramoval. Poslední vzpomínka byla 3 dny stará. Můj první den v Texasu. Bydlel jsem v Mildově rezidenci, zámeček moderního stylu, 36 pokojů, 1 blok kolem dokola. Na 2 dny přijeli do Texasu též moji 2 kolegové, čeští režiséři uprostřed turné po Americe. Nebyli to Mildovo koně a rozhodně v Texasu domov nehledali. Hovořím dnes o tom jen proto, že oni dnes vyprávějí o neuvěřitelném televizním programu, jehož se stali svědky. A že je hned tak něco nezaujme. Ten první večer jsem se nudil. Milda mi nařídil, abych se s kolegy nescházel napřed před prvním večerem. Měl jsem být vyspalý, vykoupaný, oholený s umytými vlasy, takže instrukce zněla zůstat na pokoji a uvést se do dobré formy. Nuda. Žádní známí kolem, kolegové dostali stejné pokyny a já je nechtěl demoralizovat. Tak se vykloním z okna do dvora, který tvoří 4 doslova pozlacené budovy uprostřed parku a co nevidím v budově naproti. 2 mladé dívky smyslně a eroticky tančí sami pro sebe a naznačují striptýz. V Americe, v Texasu zejména, nesmíte beztrestně čučet lidem do oken. To je porušování soukromí a můžete být za to stíhán. Ovšem, když vidíte krásné mladé kočky, jak se natřásají a vyloženě čekají, až si jich někdo všimne, tak jaké pak zákony? Vyklonil jsem se, že jsem div nevypadl a neroztříštil si mozek o betonovou obrubeň trávníku. Holky si mě všimly, začaly tancovat divočeji. Gesty jsem naznačoval, aby ten striptýz dokončili. Oni mi gesty naznačili, abych šel k ním, že to bude stát za to, že ovšem nesmím mít na sobě šaty, jenom ručník. Našel jsem ho v Mildově koupelně a vydal se na cestu. Nahý, jen ručník kolem těla. Nejdříve chodby, potom výtah, potom vrátnice, potom výtah do 2. křídla budovy a tam mě dostihl Milda.
jsou dvě verze tohoto příběhu, který se mi vybavil v ložnici paní Weingartenové. Autory první jsou dva čeští režiséři náhodně toho dne pobývající v Texasu. Čekali prý spořádaně na společenskou večeři, nudili se před televizorem, až našli kanál, kde se konečně dělo něco zajímavého. A to jenom proto, že tato rezidence měla všude skryté televizní kamery a bezpečnostní úředník patrně trochu zaspal, takže majitele bytu začal schánět trochu pozdě. Prostě, moji kolegové byli nadšeni erotickou show až do chvíle, než muže s velkým koupelnovým ručníkem na nahém těle identifikovali jako jistého J.N. Pak prý okamžitě vypnuli televizi, aby nebyli spoluviníky zločinu a zařekli se, že již nikdy se mnou nebudou mít nic společného. Milda této verzi nevěří. Tvrdí, že přepnutí na bezpečnostní kanál bylo vyloučeno, nicméně, že na bezdrátový telefon dostal zprávu o situaci, rychle přijel, otáhl mě do své rezidence a pravil, že kdokoliv, kdo by mě v této chvíli zastřelil, by dostal od šéfa policie pochvalu. Paní Weingartenová nebyla schopna tančit tak smyslně jako ta dvě děvčata v okně, tak jsem zapnul televizor na kožešinovém koberci. Nikde žádný erotický program. Retrospektiva starého filmu Komu zvoní hrana, podle románu Ernesta Hemingwaye. Srdcervoucí story z občanské války ve Španělsku, krásný příběh, průměrný film. Přitáhl jsem proto k sobě nejen paní Weingartenovou, ale též telefon. Vytočil jsem Prahu, svoji lásku, přítelkyni a milenku a český popisoval filmové zpracování známé novely. Paní Weingartenovou jsem ovšem též nenechal bez pozornosti. Opila se šampaňským, ničemu nerozuměla a v mém obětí na kožešinovém koberci usnula. Sešli jsme se ráno v jídelní místnosti. Milda, paní Weingartenová a já. Došlo na podrobnosti manželské smlouvy. Měsíční povolené výdaje. Ne více než 3 milenky do roka mladší 28 let. Pravidelné lékařské prohlídky. Hlavní povinnost činit paní Weingartenovou šťastnou. Nepřítomným hlasem potvrdila, že ano, že toho jsem schopen. Ty roční benefity nebyly marné. Pro mě by činili dle propočtu finančních poradců 1 322 186 $43 čistého. Po zaplacení daní. Zdálo se to jasné. Dva signály mi zabušily v hlavě. Byly to zvony z úvodu Hemingwayovy knihy Komu zvoní hrana? Tobě. Umíráček má často stejný zvuk jako zvon svatební, když se neženíte z lásky. Ten zvon pozlacené klece, kde všechno osobní se dopředu napíše na papír a hejno právníku to zkontroluje, kde univerzita je slavná bláznem, který z věže postřílel 15 náhodných chodců. Ty druhé zvony měly zvuk hlasu mé přítelkyně z Prahy. Někde v Texasu, v houstonské právnické kanceláři možná ještě leží ten mnou nikdy nepodepsaný návrh manželské smlouvy. Kde je paní Weingartenová nebo kde je pohřbena? Nevím. Snad jen komu zvoní hrana. Sběratelé kuriozit možná dnes platí vysoké ceny za videokazetu s mým vystoupením na soukromém bezpečnostním kanálu.

0: Ríbano!
1: Vinetu!
0: Ríbano!
1: Příteli, Ríbana je šťastná, že opět vidí syna velkého náčelníka Apačů.
0: A Vinetu je šťasten, že vidí horskou růži.
1: Vinetu přehání. Nezasloužím si takové přirovnání.
0: O ano, Ríbana je nejen krásná jako divoká horská růže, ale je i skromná a moudrá. Žádná z dcer kmene Asiny Bojinů se jí nevyrovná. Je miláček velkého ducha a mladí bojovníci se předhánějí, kdo získá víc kal-